0: zápasu, kdy jsme ho prohráli, prostě odrazit.
1: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek o 16:20 s Finskem.
2: Překážka na D5 u Plzně a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova zvyšte pozornost u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na kilometru 83,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na silnici 15 z Litoměřic do Mostu čekejte překážku před Třebenicemi. V Jenčicích stojí nouzově osobní auto. V místě se vybočuje tak opatrně. V Praze na městském okruhu máme hlášenou nehodu ve Strahovském tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Na začátku tunelu havarovala motorka. Pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze také pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. A tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov, práce mají skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů a na Šumavě i 24. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vyjeli jsme do zemí, jako je Thajsko nebo Japonsko, a zkoumali, jak moc současná kultura ovlivňuje sexualitu mladých lidí a jak velký vliv na nás mají zdroje, které konzumujeme zvenčí, říká Barbora Baronová, která s partnerem napsala knihu Soft. Chcete-li reportáž, deník, soubor rozhovorů, cestovatelský zápisník, esej i love story. Příjemný poslech přeje Markéta Vosková.
3: Hovory.
4: Ve studiu Českého rozhlasu Plus je Barbora Baronová, zakladatelka nakladatelství Women a spisovatelka. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: My natáčíme hovory těsně po skončení mezinárodního veletrhu Svět knihy, tak mě zajímá, co vás tam zaujalo?
5: To, že byl teďka Svět knihy, se propsalo zejména na mém hlasu, což ale svědčí o tom, že letos byla nádherně velká návštěvnost. Byla jsem sama překvapená a musím ještě dodat pro kontext, že nakladatelství Women je součástí stanu malých nakladatelství a my nejsme úplně vždycky ve všech obchodech. To znamená, že u našeho stanu jsou vždycky návaly, a takže mám takový pocit, že všichni Češi čtou, že jsme v nějakém dobrém momentu pro českou literaturu, ale realita je vlastně taková, že jinak mimo tu bublinu toho Světa knihy ta situace s prodejem nebo se čtením knih není úplně dobrá.
4: Ta nálada byla tedy spíš pozitivní, nebo tam byla tahle obava, o které mluvíte?
5: Opravdu pozorujeme to, že dochází k nějaké krizi v rámci literatury, a to přesto, že jsme třeba v letošním roce hostem hlavním na frankfurtském knižním veletrhu, takže zájem o čtení trošičku upadá, ale nevím, jak u ostatních nakladatelství, ale u nás malých nakladatelů se ukázalo, že máme věrné čtenáře, že nás lidi mají rádi, a teďka jsme byli 4 dny v takovém rauši, bych řekla.
4: Mm-hmm. Pojďme se dostat tedy k nakladatelství Women. Vy jste ho založila v roce 2012. Měníme kvalitu čtení knihami, které vydáváme pomalu. Co si pod tím máme představit?
5: Mm-hmm. Nakladatelství Women vlastně stojí na tom, že všem knihám věnujeme velkou péči. Není výjimkou, že na knížkách pracujeme 2, 3 i 4 roky, než je připravíme opravdu k vydání. Často spolupracujeme s autory a autorkami úplně už jako od samého začátku nějakého nápadu, a ta péče se pak jakoby propisuje i do dalších kroků, že opravdu dáváme hodně času i grafickým designérům a designérkám na to, aby mohli knížku jakoby vyvinout, a bavíme se třeba o tom, že ta pomalost je opravdu nějaká vysoká kvalita, že já, když nejsem jenom nakladatelka, ale chci být opravdu vepsaná svými schopnostmi i do těch knížek. To znamená, že jim opravdu věnuji veškerý svůj čas, péči, že se

0: ale díky tomu opravdu známe všechny ty knížky od A do Z a potom, když jsme třeba na světu knihy, tak opravdu můžeme dát absolutní servis, background té knížky těm našim čtenářům a čtenářkám a vlastně s tou knížkou jdeme roky, ne dny nebo týdny nebo měsíce, ale opravdu se jim snažíme jakoby dát dlouhý život.
1: Vy jste měla za sebou kariéru v reklamním biznese, studovala jste mediální komunikaci, pracovala jste pro velké značky, jak píšete na svém webu, a taky jste se věnovala hudbě. Kde je ten moment, kdy jste se rozhodla založit nakladatelství? Proč?
0: Ta moje cesta ke knížkám vedla od toho, že moje máma byla knihovnice a já jsem vyrůstala mezi knihama a uvědomila jsem si, že knihy jsou takový můj safe space a to jsem schopná teďka vlastně vidět ten bezpečný prostor až teďka jakoby zpětně, proč jsem k ním vždycky tak inklinovala. Pro mě jakoby být mezi knihama v knihovně bylo něco naprosto přirozeného a já jsem vystudovala žurnalistiku, ale vždycky jsem věděla, že chci psát a tvořit knížky. Pro mě, ve mně to bylo něco tak jakoby přirozeného a já jsem vystudovala žurnalistiku a mediální studia a pak jsem vlastně, když jsem se měla vybrat, jestli chci do médií nebo do reklamy, mě vždycky, nebo na konci těch 90. let a později na začátku 21. století se ukazovalo, že vlastně byla taková ta ještě pořád zlatá doba reklamy a mě to fascinovalo a bavilo mě vytvářet třeba krátké scénáře pro spoty a tak dále a ta kreativita tam byla ještě velká a já jsem si to jenom vyzkoušela asi na rok a půl a pak jsem dlouho nebo ještě vlastně do dneška jako občas někomu vypomůžu, třeba s nějakou marketingovou strategií a tak dále. Ale vlastně v roce 2006 jsem to vlastně pak zabalila v té reklamě, protože já jsem hodně netrpělivý člověk a já nezvládám chodit do práce od do, já prostě potřebuji vlastně pracovat třeba v noci přes prázdniny a tak dále a já úplně jsem nedokázala fungovat v nějakém řádu. Já teda řád teďka mám ráda, ale tenkrát jsem byla takový dost jako punk člověk a vlastně pak jsem ještě odjela do Indonésie a pak jsem se vrátila, zkoušela to zase v té reklamě, pak jsem šla na volnou nohu a vlastně, když jsem měla na volné noze a najednou jsem měla čas, tak mě začalo bavit jakoby zpracovávat příběhy lidí, které jsem potkávala v nějaké delší jakoby literární formě, než jenom třeba v krátkém časopisovém nebo nějakém mediálním tvaru. A tak jsem se dostala k napsání naší první knížky Slečny o neprovdaných a bezdětných ženách. A od toho už pak jenom byl krůček, protože jsme spolupracovali. Já jsem se dostala k fotografce Ditě Pepe, s kterou jsme se velmi spřátelili. A Dita pak řekla hrozně hezkou věc, protože my jsme zkoušeli tu knížku jakoby různě nabízet a vytvořili jsme ji tak jako hodně artově ve spolupráci s grafickým designérem Milanem Nedvědem. Zkoušeli jsme ji nabízet různě třeba do nakladatelství. Oni říkali, to je až příliš artové a tak dále. A ta Dita tenkrát řekla hrozně hezkou větu. Ona řekla, tak když my děláme na knížce 4 roky a pak jako odbudeme nějakým hodně jednoduchým nebo levným designem, tak to není ono. Tak jsem vlastně přes tu motivaci toho, OK, tak když nám to nikdo nechce vydat, protože to je příliš ambiciozní, jsem teda zkusila asi jenom 3 nakladatelství, tak já jsem si říkala, tak jo, tak já vyberu stavební spoření a založím nakladatelství a tu knížku si vydáme. A ta knížka byla úspěšná, pak jsme za 2 roky udělali s Ditou další a pak za mnou přišel Indra Štrajt a já pak jsem objevila úžasné archivy Libuše Jarcověkové a najednou se to začalo jako hodně nabalovat a já jsem objevovala zajímavé tvůrce, ať už fotografy, výtvarníky, literáty, s kterými jsem chtěla spolupracovat, protože jsem se do nich zamilovala, kteří mě fascinovali a tak jsem se najednou stala nakladatelkou a vtipné bylo, že já jsem se dlouho za nakladatelku nepovažovala až do roku 2016, kdy jsme za knihu Intimita získali Magnesii literu za nakladatelský počin, tak jsem si řekla, asi jsem ta nakladatelka a od té doby jsem nakladatelka.
1: Říká Barbora Baronová, literární dokumentaristka, spisovatelka, editorka a zakladatelka nakladatelství Women.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste mluvila o vydaných knihách, některé z nich zaznamenaly velkou pozornost veřejnosti, získaly různá ocenění. Byla některá z nich, kromě těch zmiňovaných, pro vás přelomová nebo vyloženě taková, že posunula zase tu vaši kariéru úplně na jinou úroveň?
0: Myslím si, že jednak to byla ta zmiňovaná kniha Intimita, kdy jsem si poprvé tady uvědomila,

0: uvědomila, že vedle toho, že jsem literární dokumentaristka, spisovatelka, takže jsem i ta nakladatelka. Ale vlastně za hodně takový jako přelomový rok považuji ten loňský rok. Já jsem udělala 5 knížek a udělala jsem 2 překladové knížky z ukrajinštiny a díky různým jakoby možnostem, já jsem třeba 2 roky zpátky dostala rezidenci na frankfurtském knižním veletrhu a mohla jsem se dostat jako na to nejvyšší pole, kde se obchodují práva na knížky a tak dále a viděla jsem, jak je ten svět jako extrémně profesionalizovaný a já jsem vlastně díky tomu potkala strašně zajímavé nakladatel a nakladatelky z různých zemí světa a zjistila, že třeba ten Frankfurt má několik vrstev a že já jako malá nakladatelka nikdy nebudu na té úplně nejvyšší úrovni, kde se obchodují práva za miliony a miliony a miliony, ale že to není třeba, že vlastně tou mojí roli té malé nakladatelky je vlastně vytvářet nějaké pestrosti, zajímavosti, té takzvané knižní rozmanitosti neboli bibliodiverzity. A vlastně výsledkem té rezidence právě bylo vydání 2 těch ukrajinských překladovek, ale s tím, že teď jedna z těch nakladatelek přikládá jednu naši knížku, taky knížku Soft do ukrajinštiny a že vlastně jako objevuje se tady jakoby ještě nějaký pro mě nový rozměr nakladatelské spolupráce na nějaké ještě trošku jiné než jenom biznisové úrovni. A pro mě jakoby uvědomění si toho, že ta nakladatelská profese má mnoho různých rozměrů a hodnot a možností, tak ty 2 roky zpátky byly pro mě taky vlastně přelomové. A následkem toho já jsem se třeba v loňském roce dostala na knižní festival do Kyjeva, Arsenal Book Fair na Ukrajinu a pro mě to bylo zase jakoby zlomové a teď nevím, jestli se nerozpláču, ale já jsem vlastně během války, možná se opravdu rozpláču, tam vlastně funguje neuvěřitelně podporujícím způsobem knižní komunita, ale i stát podporuje vydávání knížek, protože ví, že v knihách je obrovská odolnost, že šíření knížek do světa, oni třeba dělají na Ukrajině úžasnou jakoby sbírku přímo v rámci toho knižního festivalu, kdy lidé nakupují knížky pro vojáky na frontové linii a na těch frontových liniích fungují pojízdné knihovny, které vlastně pomáhají distribuci těch knížek těm vojákům k tomu, aby vlastně dokázali na chvilku zapomenout na to, v čem zrovna jsou a čemu zrovna čelí, že čelí ruské invazi. Tak ten loňský rok pro mě byl jako hodně, hodně jako zlomový i v nějakém jiném přemýšlení a možná ještě zmíním, že jsem už několik let součástí úžasné mezinárodní organizace International Alliance of Independent Publishers se sídlem v Paříži, kde mám vlastně možnost potkávat se jako malá nakladatelka z České republiky se stejně malýma, ale velmi důležitýma nakladatelstvíma z různých koutů světa. Máme různé jazykové skupiny, já jsem v jazykové skupině angličtina, ale pak je tam francouzština, španělština, arabština a tak dále. A my se několikrát ročně potkáváme na online různých setkáních, kde diskutujeme důležitá témata. A vždycky pak máme jednou ročně festival Babelika, který vlastně se odehrává online, může se ho účastnit jako kdokoliv, jakoby zvenčí. Promítáme jakoby skrze Zoom všechny možné diskuze a diskutujeme třeba, co znamená vydávat knížky ekologicky v Africe v kontextu třeba globálního jihu versus globálního severu, nebo proč prostě někdy si kulturně nerozumíme, protože máme jako odlišné zkušenosti například v Asii, ve východní Evropě nebo třeba v Jižní Americe. A je to fascinující, protože pro mě žít ten život, ten nezávislé nakladatelky, ale vidět samu sebe i součástí jako globálního kontextu lidí. Já sama sebe nazývám malou nakladatelku, ale v porovnání třeba s nakladatelstvím v Gabonu nebo v Lesotu nebo na Haiti. Člověk by si řekl, Haiti zmítané válku a tam jsou taky nakladatelství a vydávají knížky. Tak si pak říkám, že já jsem vlastně velká nakladatelka, když jsem malá, protože jsou tady opravdu mikrohráči, kterým stojí za to vydávat knížky v nákladu 200-300 kusů, byť i třeba pro nějaké diaspory, jako třeba moje kolegyně nakladatelka v Sýrii, která vydává knížky taky v Sýrii a šíří jako do různých jakoby komunit po světě a tak. tak to je pro mě nesmírně obohacující, takže to bych zmínila jako ty přelomové roky.
1: Na začátku našeho rozhovoru vy jste zmínila, že na tom světě knihy jste měla dojem, že se literatura objevuje v nějaké krizi. Můžete vysvětlit, co jste tím myslela? Mm-hmm. Proč krize?
0: Ta krize je na mnoha úrovních, když ať už ekonomická, nebo nějaké hodnotové, nebo i na úrovni politické. Když budu mluvit na té úrovni ekonomické, je to opravdu tak, že lidé čím dál tím méně nakupují knížky. Pro nás ale nakladatelství je důležité, aby lidi ty knížky kupovali, protože nám to pomáhá udržet nějaký cash flow a díky tomu, že si někdo koupí naši knížku, my pak můžeme vydat další. Ta situace je taková, že já jsem sama v letošním roce měla na stole 3 knížky, ale ekonomicky je nezvládnu letos vydat a pravděpodobně vydám až v příštím roce. Takže letos jsem chtěla udělat 3 knížky, příští rok 3, ale pravděpodobně letos neudělám žádnou, příští rok možná 5 nebo 6. Jo. Vlastně, že kopíruji nějakou jakoby ekonomickou trajektorii a tak to má spousta jakoby dalších nakladatelství. V těch velkých se pak často děje to a neříkám, že to je praxe, která se už teďka projevuje u nás, ale z různých výzkumů v různých zemích se děje to, že když je krize, tak spousta třeba velkých hráčů rezignuje na tu bibliodiverzitu a třeba nevydávají začínající autory, ale vsadí na ty bestsellery, na ty vlastně žánrovky, mainstreamovější knížky, aby jim to taky ekonomicky vycházelo. A my se jim nemůžeme divit, jo, protože oni zprvou velký kolos, tak prostě zachraňují prostě ten velký kolos. Když budu mluvit o nějaké politické situaci, já se to opravdu dovolím sformulovat tak, že současný ministr kultury absolutně jakoby nereflektuje potřeby knižního trhu a v letošním roce jsme čestným hostem ve Frankfurtu. A děje se vlastně to, že my jsme vždycky jako nakladatelé mohli čerpat 2 kola grantových podpor. Jedno je vždycky na podzim a druhé teďka v květnu a to květnové bylo zaříznuto. Pak je tady třeba akce Česká knihovna, která podporuje nákupy knih do knihoven, třeba ty menší knihovny. On je ten systém, jak se nakupují knížky, trošku komplikovaný, protože to nejde jakoby zhora z ministerstva, ale jde to jako z lokálních zpráv, z města a tak dále. Ale vlastně ministerstvo kultury má nástroj, který by mohl pomoci třeba knihovnám a vlastně kultuře na těch malých městech tím, že by alokoval peníze. Můžeme se bavit o tom, proč třeba do dneška nemáme, my sice máme nulovou DPH, ale nemáme třeba tady fixní cenu knih. Fixní cena knih funguje v mnoha zemích světa a pomáhá nejenom nakladatelstvím, ale třeba i knihkupectvím. V Česku se děje to, že velké distribuční domy nakladatelství skupujou, vlastně vytváří se tady takové jako konglomeráty a ve výsledku to znamená, že z malých měst mizí nezávislá malá knihkupectví, která právě jsou ti, kdo přináší do toho města rozmanitost, pestrost, nějakou jinou nabídku. Mají odvahu nenabízet jenom třeba mainstreamové tituly, ale právě i knížky nemainstreamové nebo nějaké knížky, které nabízejí jiný pohled na svět. Je to velice důležité a oni teďka postupně mizí a je to třeba i proto, že vydáte knížku do distribuce a ta knížka ještě není vydaná, už je v předprodeji v distribuci s 20%, 30% slevou třeba. A znamená to, že knížka přijde do malého obchodu, tam si člověk přijde tu knížku přečíst, prolistovat a dopadne to tak, že pak ještě v tom obchodě si vezme telefon, zjistí, že někde v onlineu je ta knížka s 20-30% slevou, takže využije službu toho lokálního knihkupce, koupí si to se slevou, ten knihkupec zaniká a my pak chodíme do knihkupectví, kde se takhle prodíráme nějakýma plastovýma soškama a nějakýma hračkama a sádrovýma hrnkama z Číny, než se dobereme vůbec ke knize.
1: Já bych na závěr ještě ráda pár minutek věnovala vaší knize, kterou jste napsali se svým partnerem, která se jmenuje Soft a věnuje se intimitě a sexualitě s hravostí, s radostí. Jak byste tu knihu představila někomu, kdo vůbec netuší, o co jde?
0: Vždycky o ní říkám, že jsme chtěli s mým partnerem udělat knížku, která bude nějakou alternativou toho mainstreamového narrativu, té konzumní sexuality, nějaké výkonnosti a tak dále. A chtěli jsme ukázat, že ta sexualita může být třeba o pomalosti nebo o naslouchání, o nějakém povídání se, o nějakých potřebách, o nějakém experimentování, o nějaké inspirace ze subkultury. kultur, třeba které jsou v mainstreamu hrozně dehonestované. A pro mě ta knížka byla takovým nějakým potvrzením toho, že tlak, který je na mě jako na ženu vyvíjen od mého narození, je vlastně strašně falešný. Všude je dneska dostupné porno online a tak dále. A my jsme chtěli vlastně ukázat, že toto nemusí být sexualita, že to není ta jediná sexualita, která tady je. A šli jsme do toho projektu s tím, že jsme chtěli ukázat nějakou měkkou alternativu, když to řeknu jako to slovo soft, hebkou, křehkou, ukázat, že sexualita může být opravdu i radostná, nemusí být vůbec výkonnostní a že může jakoby pomoci i jakoby vlastně k nějakému stmelování lidí.
1: Kapitoly mají v této knize název třeba les, zámek, avatarka, kaleidoskop, nahota, dotek. Vy jste procestovali řadu míst. Ta kniha má být inkluzivní, mluvit k různým rozmanitým skupinám. Myslíte si, že by to byl vhodný nástroj i třeba do výuky?
0: Děkuji moc za tuhle otázku, protože pro mě je to opravdu něco, o čem jsem si ani netroufala jakoby přemýšlet, ale opravdu by to mohlo směřovat tady k tomuto. My jsme dokonce potom vyjeli i do zemí, jako bylo Thajsko nebo Japonsko, a třeba v Japonsku jsme zkoumali to, jakým způsobem současná kultura třeba ovlivňuje sexualitu mladých lidí a upozorňuje na to, jak moc my vlastně jako konzumujeme nějaké zdroje zvenčí, které mají na nás jako naprosto zásadní vliv. A nebo jsme v Thajsku, které zemí vlastně pověstnou jako nějakou hypersexualizovanou nabídkou, kde se opravdu člověk spíš koupí na ulici ženu než třeba lístek na metro, jo, tak jsme třeba diskutovali s lidmi z queer komunit o hledání bezpečného prostoru v současném přesexualizovaném světě. A myslím si, že ta naše kniha je opravdu nějakou cestou ukazovat různé podoby sexuality. A my neříkáme nic, že je dobré, ani neříkáme, že je něco špatné. Ukazujeme různé možnosti a to, jak můžeme se nechat inspirovat různými lidmi a že nemusíme vůbec podléhat nějakému obřímu tlaku na to, kdy máme si nacházet sexuální partnery, kolik těch sexuálních partnerů vlastně bychom měli mít, abychom byli už ta žena a tak dále, nebo už ten muž. I to, že tady, jak se tady často v mainstreamovém prostoru jako extrémně jako zesměšňují různé podoby sexualit a říká se LGBT a nevím co všechno plus a tak dále písmenka a někdo říká tady je už já nevím 120 sexualit a tak dále, ale když člověk do toho jde hloub, tak třeba zjistí, že jeden z těch názvů znamená, že někdo je schopen sexuality třeba jenom v pevném partnerství, jo, a ten člověk se tak jako definuje, aby mu ti druzí rozuměli, aby ho třeba nevyzývali k tomu mít náhodný sex někde na nějakém večírku a tak dále. Takže pro mě je ta knížka i pro mě samotnou byla velice objevná a slovo inkluze je opravdu na místě.
1: A čemu byste se ráda věnovala v tomto roce?
0: Já sama teďka pracuju sama na sobě, protože jsem zjistila, že potřebuji trochu zpomalit, aby člověk jakoby nějakým způsobem mohl tu práci dělat kvalitně, tak tomu opravdu obětuje hodně času, energie, je třeba v případě knihy soft i financí, protože jsme opravdu pocestovali kus světa. A teď mám rozepsaný román. Úplně jsem změnila teď jako já autorka žánr. Píšu už třetí verzi a ohromně si to užívám. Snažím se psát opravdu každý den. Píšu po nocích, jsem noční pták. Mám v hlavě už spoustu nápadů na pokračování knihy soft, tak si dělám teďka takovou jako jemnou rešerši, že kdyby náhodou se stalo, že naše knížka se rozletí do světa a najednou na nás začnou pršet peníze, tak já už budu vědět, kam chci jet a dělám si výzkum dalších témat a tak dále a zároveň dělám workshopy, spustila jsem takový projekt, který se jmenuje Aféra s knihou, kde vlastně učím lidi, kteří se chtějí sami stát nakladateli nebo nakladatelkami, jak na to, ale vymyslela jsem si to tak, že přizývám různé profesionály z oboru, kde vlastně diskutujeme o tom, jak dělat právě knížky dobře a pomalu, takže jsem trošku jakoby zpomalila, ale zároveň vlastně pořád ta mašina jede, nejde úplně zabrzdit rozjetý vlak.
1: Tak já moc krát děkuji, že jste si na své cestě našla čas na zastávku tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Tolik Barbora Baronová, zakladatelka nakladatelství Vomen, spisovatelka a literární dokumentaristka. Děkuji.
0: Moc děkuji za pozvání a možnost formulovat moje názory. Děkuji.
2: Posloucháte rádi radioknihu Českého rozhlasu Plus? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Na webu plus.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas jsme prodloužili dobu poslechu na dvojnásobek, tedy na 2 měsíce. Příjemný poslech radioknihy vám přeje Český rozhlas Plus. Půl 3. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna znovu schválila návrh zákona, podle kterého budou muset výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků hlásit výpadky dodávek do Česka. K úpravě předlohu do dolní komory vrátil Senát. Informace budou výrobci posílat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přes elektronický formulář. Při ohrožení veřejného zdraví taky velkým odběratelům a případně nemocnicím. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Íránské revoluční gardy včera sestřelili americký dron ve svém vzdušném prostoru. Oznámili to s tím, že si vyhrazují právo na odvetu za pondělní americké útoky na jihu Íránu. Spojené státy tam útočily na odpalovací stanoviště. Cílem byly i lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Při úderu zemřeli 4 příslušníci íránských revolučních gard. Podle Íránu šlo o porušení příměří. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Za agenturu o tom informovala Charlotte Dětková. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory taky požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. A v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na 2. místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Národní tým se musí stěhovat z Friburgu do Curychu.
4: Překážka na D1 před Loktem a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte stojící vozidlo před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 zabírá odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova podobná překážka u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na kilometru 83,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze na městském okruhu jeďte opatrně Strahovským tunelem ve směru k Barandovskému mostu. Na začátku tunelu havarovala motorka. Silničáři tam teď čistí vozovku v pravém pruhu. A v Praze na městském okruhu počítejte také s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, o apelu předsedy Ústavního soudu, o politickém dění v Turecku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila už od dubna. Spojily se dva odbory a skončilo jejich vedení. Proč k rozsáhlým změnám dochází? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Když se něco mění, tak je to většinou z toho důvodu, že to nefunguje. Jaké jsou tentokrát ty motivace pro ty změny?
6: No, to je správná otázka, protože my je příliš neznáme. Ty motivace vycházejí zřejmě z toho, že se tak domluvila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a Andrej Babiš. Jinak opravdu nevíme nic o tom, že by něco nefungovalo, že by bylo potřeba něco jiného. Naopak experti upozorňují na to, že tady se svým způsobem zahodí opravdu desítky let trvající budování různých expertních týmů a tak dále. Tinde Barta hovoří o tom, že vlastně se zamezí určité dvoukolejnosti a nedorazům. Hovořila o tom v rozhovoru pro iDnes. Ovšem dvojkolejnost. To, že odborníci, kteří v současné době nebo doposud byli pod úřadem vlády, se občas na něčem neshodli s odborníky z jednotlivých ministerstev, to je v podstatě logické a právě vytváří to i určitou debatu. Nyní by to tedy mělo spadat vše pod ministerstva, byť po pondělním zasedání vlády je zase vše trochu jinak. Premiér Babiš řekl, že ten záměr vláda opět upravila a že nyní vzniknou dvě kanceláře na úřadu vlády. První pro lidská práva a menšiny a potom druhá pro ono duševní zdraví a závislosti. A ty budou spadat pod premiéra. Premiér jim bude předsedat. Ovšem úředníci, ti se i v tomto rozvržení přesunou na jednotlivá ministerstva a jak to vlastně bude se sekretariáty a tak dále, to v této chvíli není úplně jasné. Zdá se, že když premiér Babiš před volbami nosil občas onu červenou čapku MAGA a hlásil se v určitých bodech k Donaldu Trumpovi, tak tady, že vidíme, že opravdu v určitém ohledu se od jeho stylu vládnutí poučil. Stejně tak nyní ruší celé agendy, jako rušil Elon Musk z Trumpova pověření se svým úřadem Doge. A až dodatečně, a tady velice rychle se zjišťuje, že to tak úplně nepůjde. A to není zrovna známka toho, že by to bylo dobře připraveno. Takže v této chvíli opravdu nezbývá, než doufat, že nebudou tolik narušeny ty agendy, byť vzhledem k tomu, že odchází experti, narušeny prostě budou muset být a z toho důvodu zřejmě vzniká i ona stávka.
5: Tak uvidíme, jak nakonec celá reorganizace dopadne, jaký to bude mít skutečně vliv na fungování těch agent, které dosud fungovaly bez nějakých významnějších problémů. Tolik Petr Švarc.
6: Díky, naslyšenou.
5: Vláda v pondělí rozhodla o změnách zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců a poslala návrh do poslanecké sněmovny. Například držitelé tzv. Dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku, budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Navrhované změny komentuje politolog Lukáš Jelínek.
7: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely. Na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu, jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území států šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi. Premiér a ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajně pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názoru některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
5: To byl Lukáš Jelínek. Turecký odvolací soud zbavil funkce předsedu Lidové republikánské strany. Zrušil tím výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Poukázal přitom na údajné nesrovnalosti, čím zvrátil loňské rozhodnutí soudu nižší instance, podle kterého sjezd žádné pochybnosti či nesrovnalosti nedoprovázely. Podivné dění kolem turecké opozice analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgür Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özilovo předloňské zvolení právoplatné anebo ne. A výrok zněl, že nikoli. Özil ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kılıçdaroğlu'a. Jeho návrat do čela nejsilnější opoziční strany zcela vyhovuje vládní straně AKP a prezidentu Erdoğanovi. Je považován za mnohem slabšího soupeře, než je Özil, a také prezidentovi podlehl v minulých prezidentských volbách. Erdoğanovi také vyhovuje rozkol v řadách ČHP. Strana ČHP pod Özilovým vedením byla pro AKP nepříjemným soupeřem. Předloni ČHP vyhrála na řadě míst v komunálních volbách, což se považovalo za signál, že tento trend může přerůst i do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostranický spor mezi Özilem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdoğan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. Zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdoğan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry, v níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
5: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Předseda ústavního soudu Josef Baxa varoval na tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Více už publicista Jiří Leština.
9: Na každoroční tryzně v Terezíně za oběti nacistického teroru se až dosud jako hlavní řečníci střídali šéfové parlamentních komor, premiéři i prezidenti. Letos ale pořadatelé tuto roli svěřili předsedovi ústavního soudu Josefu Baxovi. A Baxovo varování před vzestupem novodobého autoritářství a zla bylo jednou z nejmrazivějších výstrah, jaké kdy na terezínském národním hřbitově zazněly. Dnešní doba bolestně připomíná svět před 90 lety. Stahující mračna, uvádí Baxa v projevu a pokračuje. Některé státy a jejich představitelé si uzurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění. Upozorňuje, že nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu. Což vede k tomu, že někteří lidé už nevěří nikomu a ničemu. Znovu tak může být nástup zla, autoritářství a totality usnadňován, varuje Baxa. Člověk vyhlížející alespoň záblesk naděje by mohl namítnout, že jedno zvlášť temné mračno, které viselo nad Budapeští, se rozplynulo po maďarských volbách, v nichž osudově pohořel autokrat Orbán. Jenže mračna se kupí například i nad Francií, Německem či Velkou Británií, kde vytrvale posilují antisystémové strany. Přičemž jejich výrazné vítězství ve volbách by v skutku mohlo vést k rozvratu demokracie v těchto lídrovských státech Evropy. A následně i v dalších zemích, včetně Česka, které právě teď zažívá první vlnu nájezdů vládního spojenectví populistů a krajní pravice na pilíře liberální demokracie. Josef Baxa připomíná, že rozebírání demokratického právního státu nemusí být zprvu tak viditelné a nápadné. Začíná to těchým praskáním a puklinami, zatím malými a nenápadnými. To, co bylo pevné, se poznenáhlu drolí. Jistoty se mění v otazníky. Máme pochyby o tom, jestli ještě platí to, na čemž jsme se po druhé světové válce shodli. Líčí Baxa a dospívá k závěru. To tiché, nejprve sotva slyšitelné praskání dnešní doby naznačuje, že rovnost, spravedlnost a lidská důstojnost znovu někomu vadí. Právě to lze vytušit i za úsilím Babišovy vlády o přidušení neziskových organizací, za její posedlostí ochočením veřejnoprávních médií, rušením služebního zákona či vyštváváním nepohodlných úředníků z ministerstev. Tohle všechno vládní politici odůvodňují úsporami a potřebou větší efektivity při poskytování služeb občanům. Slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost. Podle Baxy to ale má sloužit především k usnadnění vládnutí, k oslabení kritiků či k ochraně před vlastní zodpovědností za nepoctivé jednání. Baxovo vystoupení ale nebylo jen zrcadlem nastaveným vládě, ale také výzvou k občanům, aby byli připraveni k obraně základních hodnot a institucí v době, kdy situace začíná být vážná a dál přituhuje. Jde o to, abychom poučeni neblahými zkušenostmi nacházeli mezi sebou co nejméně ničitelů a lhostejných a co nejvíce odvážných ochránců. V odpovědnosti vůči našim blízkým a spoluobčanům a všem budoucím generacím, vzkazuje nám Baxa.
5: Hovořil Jiří Leština. Americká firma SpaceX chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a na Mars. Stojí to v dokumentu, který firma předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy v souvislosti s připravovaným vstupem na burzu. Slovo má publicista Luboš Kreč.
10: Pravděpodobně už jen dny zbývají do největší burzovní premiéry všech dob. Na newyorský Nasdaq vstoupí společnost SpaceX nejbohatšího člověka světa Elona Muska. Ta je slavná svými raketami a lety do vesmíru. Ovšem její premiéra na kapitálových trzích přináší řadu překvapení, pochybností a i jistou symboliku. O vesmírné společnosti SpaceX se někdy hovoří jako o nejhodnotnějším startupu světa. Jenže už to samotné označení startup, tedy mladá, dynamická, technologická firma, je v jejím případě sporné. Elon Musk SpaceX založil v roce 2002, před 24 lety, tedy dřív, než Česko vstoupilo do EU. To je už hodně dávno. Další věc je samotný business SpaceX. Důvod, proč Musk společnost rozjel, bylo jeho přesvědčení, že budoucnost lidstva je na Marsu. A že jen tak mimochodem vynášení astronautů nebo satelitů do vesmíru může být celkem lukrativní činnost, jež mu na ten Mars vydělá. To se svým způsobem naplnilo a nebýt SpaceX, například Američané i Evropané by dodnes byli odkázáni na ruské rakety při cestách na mezinárodní vesmírnou stanici. Jenže biznisové srdce SpaceX tepe někde jinde. Společnost za loňský rok utržela přes 18 miliard dolarů a největší část z toho připadá na satelitní internet Starlink. Na síť tisíců satelitů, kterými Musk zemi opásal, spoléhají ukrajinští vojáci, těžaři i vlaky českých drah, protože zaručuje signál i tam, kam klasické mobilní sítě nedosáhnou. A nejen to. Součástí SpaceX je také populární sociální síť X, někdejší Twitter, či projekt XAI a jazykový model Grok, s nimiž se Musk snaží konkurovat, byť ne zcela úspěšně, předním hráčům v oblasti umělé inteligence, startupům OpenAI a Anthropic. Právě tato šíře aktivit a biznisového záběru je i důvodem, proč se v souvislosti se SpaceX a jeho vstupem na burzu hovoří o řadě rekordů a potenciálních poprvé. Bude to první firma, která hned po burzovním startu překoná dalece hodnotu $1 bilionu. Elon Musk, který si i po vstupu SpaceX na burzu uchová kontrolu nad firmou, se nejspíš stane prvním člověkem s majetkem přes $1 bilion. A prodej akcí společnosti vynese něco kolem $75 miliard. To se dosud také nikomu nepovedlo. Zatím největší IPO saudské ropné firmy Aramco vyneslo jen $21 miliard. Zájem o akcie SpaceX bude nepochybně ohromný. Ostatně společnost už uvedla, že hned v počátku je nabídne i zcela obyčejným retailovým investorům, nikoli výhradně velkým fondům. Musk zkrátka sází na to, že má příběh a že jej umí vyprávět, o čemž nás přesvědčil už několikrát. Otázkou ale je, jak ekonomicky životaschopný podnik SpaceX vlastně je. Loni byla firma v hluboké ztrátě kvůli investicím do umělé inteligence. A v burzovním prospektu květnatě popisuje, co všechno by před ní mohlo ležet a jakých biznisových výšin by teoreticky mohla dosáhnout. Ale jen a pouze za použití technologií, které ještě neznáme. Takže stejně jako to kdysi bylo s Teslou, akcie SpaceX budou do značné míry sázkou na Elona Muska a jeho vize. Jednou to vyšlo. A co myslíte, klapne to i po druhé? A opravdu poletíme i na Mars?
5: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Na Malostranském náměstí v Praze, v podkroví budovy, ve které sídlí Galerie Malostranské besedy, tak trochu schovaná před turisty, kteří by museli buď vykoumat, do kterých dveří se vetřít, aby mohli vystoupat vzhůru po velebných dřevěných schodech, anebo najít cestu k výtahu. Právě probíhá výstava Louka mozaik, barvy slov. Prostor ohraničený masivními trámy nabízí 18 atrakcí. Od mozaiky z barevných dlaždic, které si můžete sami poskládat z barevných keramických částic, přes rozměrný obraz Krajina slov a soumrak, na kterém můžete roztočit čtverec s různobarevnými čtverci pečlivě vybraných pozoruhodných barev, skrze které se slova propojí, po keramické mořské vlny, upevněné na osnově z rozličně modrých provázků, až po totem, na který můžete přivázat útržek barevné látky a něco si přát, či bezpečné místo, kde se děti cítí dobře, což je stan s pruhovanou čepicí a krbem na baterky, který navrhla tvůrkyně a psycholožka. Iniciátoři, organizátoři, hlavní stavitelé a malíři výstavy Lucie Krokro a její manžel Michal Bouzek do úžasné síně mezi střešními trámy nepustili nic rušivého. Ani videoprojekce, ani blikající světla, ani hudbu z nosičů. Mnohé atrakce jsou pohyblivé, ale jen silou lidských rukou. Pustili se sem zářivé barvy, ale ne ty uměle zvýrazněné. Celá výstava je pojatá tak, abyste mohli zapojit všechny smysly. Můžete se dívat na barvy, poslouchat meluzínu či zvuk harfiček zabudovaných mezi trámy, které uslyšíte, když přiložíte ucho na dřevo v protilehlém koutě výstavní síně. Smíte se dotýkat čehokoliv. Na tajuplných pytlících plných vůní si ověřit, jak vám funguje čich, a můžete dokonce ochutnat mořskou sůl, rozsypanou pod vlnami. A z nejvyššího místa pod střechou historického domu si užít výhledu na Malostranské náměstí, po němž pobíhají turisté velikosti Švábů, a kostel svatého Mikuláše, který se při své výšce stále tyčí nad vámi. Výstava si dává za úkol propojit tohle místo s Prahou, jejím historickým jádrem a dvěma pěšími stezkami v okolí. Přesto je od všeho ruchu a schonu příjemně izolovaná. Poskytuje vám šanci vnímat všemi smysly. A pak se jít dolů na ulici, odpočinutí a s hlavou plnou nečekaných nových myšlenek.
5: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
12: Pro a proti. Sněmovna poslala do Senátu vládní novelu, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Potřebuje kabinet Andreje Babiše volnější ruku kvůli navyšování výdajů na obranu a investicím do infrastruktury? Nebo hrozí bezuzné rozhazování? Zeptám se Petra Musila z Národní rozpočtové rady a ekonoma Akademie věd Robina Majaleha.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
12: Hodiny.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Pomoc mají třeba ve zdravotnictví. Izraelské údery na jihu Libanonu zabily podle místních úřadů přes 30 lidí. Tenisté Kopřiva a Siniaková postoupili na Roland Garros do druhého kola a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě přeháníky, teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ kartu.
13: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data, to znamená ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve, toto chceme tím eliminovat.
3: Součástí plánů jsou taky digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují, vysvětluje nutnou ochranu mluvčí parku Radek Drahný.
14: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
3: Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa ve Švýcarsku prohrou s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále nastoupí ve čtvrtek proti Finsku. A tenista Vít Kopřiva si na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v bouřlivé atmosféře 6-3 v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví i Kateřina Siniaková, která si ve dvou sadách poradila se Švýcarkou Valtertovou a světová jednička v deblu měla radost, že si dokázala poradit i s náročnými podmínkami na kurtu číslo 13, kde jsou často slyšet diváci z úplně jiného zápasu.
15: T ty diváci, co jsou za Kurtem, tak to je teda náročný, musím říct. Jako i ty lidi, co vlastně chodí za těma keříkama, tak jsou vidět. To oko to zaostří a vy ztratíte tu settingu prostě, kdy se máte soustředit na ten balón, do toho tam ty stíny teďka už byly k večeru, tak je to náročné prostě. Může to narušit ten pohyb a uděláte tu chybu.
16: Na Roland Garros naopak dohrály Lindy Nosková s Frovertovou a taky Nikola Bartuňková.
4: Překážka na D1 před Loktem a omezení na Pražském okruhu za Lochkovským tunelem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 stojí porouchané vozidlo. Místo už označili silničáři šipkou. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně podobná překážka u Nýřan. Na 95. kilometru očekávejte stojící vozidlo v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru je uzavřený levý pruh, silničáři tam obnovují vodorovné značení. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů a na Šumavě i 24. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Stručný záznam o přijetí u císaře, ale také o počasí, choleře v rodině nebo o tom, že Krejčí mu zaplatil 59 zlatých za nové šaty. I takové zápisky obsahuje každodenníček Františka Palackého z posledních 11 let jeho života. K 150. výročí jeho úmrtí jej v roce 2026 vydal Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky. Více uslyšíte v dnešním dílu cyklu Ex Libris, který připravila Milena Štráfeldová. Přeji vám pěkný poslech.
2: Ex Libris.
18: Ledna 1865. Ráno, zima, minus 8 stupňů Reomíra. Poštou poslal jsem přeplatky na vídeňské noviny Debat, 10 zlatých. 8. ledna Rieger odjel do Malče, kníže Friedrich Schwarzenberg u mne.
17: Těmito až strohými zápisy začíná edice Palackého každodenníčku z let 1865 až 1876. Jde o poslední dosud nevydané deníky otce národa, historika, politika, spoluzakladatele řady významných spolků a institucí, zkrátka stěžejní osobnosti české společnosti 19. století.
18: Významně se podílel na budování Národního muzea, působil jako předseda Královské české společnosti nauk a dopisující člen Císařské akademie věd ve Vídni, a stál v čele sboru pro zřízení Národního divadla. Byl členem sboru obecních starších města Pražského, poslancem Českého zemského sněmu a členem Panské sněmovny Říšské rady ve Vídni.
17: Vypočítává v úvodu knihy Palackého přímý potomek a iniciátor vydání jeho deníků Václav Macháček Rieger. Ten je také mým hostem. Nesetkali jsme se však v rozhlasovém studiu, ale v centru Prahy, jen pár kroků od míst, kde Palacký prožil velkou část života, kde psal své deníky a kde je dnes jeho památník. Když někdo hodně mluví, tak se o něm říkalo, že má řeči jako Palacký. Já jsem možná trošku i pod dojmem tohoto úsloví přistupovala k jeho deníku z posledních 11 let jeho života a narazila jsem na spoustu překvapení. Ale teď by mě zajímalo, jakou vlastně mají každodenníčky historii.
19: On se prostě už v útle mládí, nebo dejme tomu v tom mládí, kdy studoval na těch latinských liceích a kdy začal být vlastně aktivní, protože on i při těch studiích se zajímal o spoustu dalších oborů a měl už různé kontakty, tak už tenkrát si přece vzal, že si bude psát o tom záznamy, protože se to prostě jednou může hodit. A proto si řekl, že to bude prostě zaznamenávat. A musím říct, že v těch prvních fázích, v těch prvních letech to bral hodně poctivě. On začal vlastně i takovým životopisem de facto. Tím on vlastně úplně začínal. No a v těch prvních letech svého života vlastně to bylo poměrně vydatný a ty kdysi vydané už zápisky jsou daleko obsažnější než ty, ke kterým dochází teďko.
17: A to bylo možná první z mých překvapení, protože víme, jaké má Palacký za sebou opravdu obří dílo. A najednou ty deníky jsou neuvěřitelně stručné. Já bych asi čekala,

0: 15. října. Odbyl jsem korekturu prvního archu dějin českých od roku 1500.
1: Co se vlastně z téhleté stručnosti dá o jeho životě vyčíst?
2: On tyhle ty svoje zápisky vlastně pojal jako takovou dokumentaci svého života, každodenní, ale já si myslím, že ten záměr, jako aby se tam obtisklo veškerého snažení, že ten záměr byl v tom úplném počátku, ale já myslím, že ho velmi brzo opustil a začal šetřit časem. On byl strašně racionální, on byl samozřejmě extrémně pracovitý a on si vytkl tolik úkolů, že toto chtěl dodržet, ale nechtěl zase s tím ztrácet nadbytečný čas, takže ty svoje úvahy, ty rozbory, ty svoje komentáře k ledasčemu, tak ty on vtěloval do svých jiných textů, které potom vycházely, ať už knižně, nebo případně jako články, nebo nějaký drobnější publikace. Tam se tomu věnoval celé, ale tady prostě si to asi zřejmě dokonce zakázal.
0: 27. října 1866. Večer v Českém divadle. Smetanova prodaná nevěsta. 30. října. Měl jsem audienci u císaře pána na Hradě Pražském. Mnohé gratulace u mne. 17. prosince. Marii, našicí stroj k Vánocům, 120 zlatých.
1: Palackého stručnost jde tak daleko, že ve svých zápiscích nepíše téměř nic o svém díle. Zmíní jen, že začal psát nějakou novou stať, nový článek, nebo že ho dokončil či odevzdal k vydání. Naproti tomu velmi pilně zapisoval meteorologické údaje, z čehož by měli meteorologové jistě velkou radost, protože si podle něj můžou téměř den za dnem zrekonstruovat, jaké bylo v tom kterém roce počasí.
0: 14. června 1869. Ráno 11 stupňů. Opoledni 20, večer 11. Tlakoměr 27 stupňů. V pokoji ráno 4 hodiny 14 stupňů reomíra. Dopoledne teplý vítr, odpoledne bouře.
1: I další dva měsíce v roce 1869 následují jen detailní záznamy o počasí. Co ho k tomu vedlo?
2: No já si myslím, že ho k tomu vedla vrozená opatrnost, že on měl samozřejmě určité zdravotní problémy a to poměrně už od mladých let. On to uvádí v některých svých právě zápiscích zřejmě, nebo prostě je to v textech, měl potíže s tou štítnou žlázou a on to sváděl na to, že se někde napil z nějaké studánky při nějakých svých cestách a že potom od té doby, že mu otekl ten krk a prostě od té doby, že měl tyhle ty problémy, byl zkrátka na sebe opatrný. Samozřejmě podmínky tenkrát byly velice spartánské, vlastně na všech místech, kde pobýval, to nebyl žádný luxus, že staré budovy, ty zámky vlastně, který postupně prošel, tak kromě vysloveně letního období neposkytovali rozhodně žádný velký komfort. Ani ten pražský byt nakonec, všude se to bylo velmi primitivním způsobem. Prostě to zdraví tím bylo trošku poznamenaný a on si byl vědom svých velkých úkolů a snažil se to své zdraví v zájmu těch svých velkých úkolů, to své zdraví uhlídat, aby byl schopen prostě to všecko uskutečnit. Takhle já se na to dívám.
0: 20. října 1865. Večer iluminace města Prahy. Ochraptěl jsem a musel zůstávat doma až do listopadu. 26. března 1869. Pro katar dlouhotrvalý dnes uložil jsem se. 27. března. Zůstal jsem opět ležeti. 28. října 1870. V noci stižencem byl cholerínou. 21. dubna 1876. Noc trapná kašlem i dávením. Teplota 4 až 15 stupňů reomíra. Jasno i proměno.
1: Palackého deníku se dá taky vyčíst hodně o jeho finanční situaci. Jsou vlastně určitou formou účetnictví. Zapisoval si do nich údaje o příjmech a vydáních, jaké diety dostával jako poslanec ve Vídni, nebo kolik ho stála látka na nové šaty.
2: Já si myslím, že to všecko tak nějak

0: souvisí. On prostě byl pořádku milovný, měl rád pořádek i na stole, i v těch dokladech a byl zkrátka velice systematický a racionální. Všecko to prostě podřídil tomu, že měl tolik práce, že tyhle ty věci prostě mu musely fungovat a taky z toho je patrný, že on nerad jako někde zůstával dlužen, protože on si zaznamenával prostě i co komu dluží a naopak teda i v opačném směru. Prostě to byla jeho, řekl bych, do maximální míry naplněná pořádku milovnost, která zase vyplývala z tého racionality.
1: 8. ledna 1866. Sněmovních diet od 10. prosince do 10. ledna 65 zlatých. Pan Šuzelka z Vídně vrátil Porýgrovi 100 zlatých. 30. června 1867. V redakci Národních listů dal jsem dnes na Národní divadlo 500 zlatých. 1. března 1871. Motlovi za frak, kalhoty a vestu 55 zlatých. 23. dubna 1876. Byv na radnici, za 1000 zlatých koupil jsem úpisy městské půjčky z roku 1873. 30. dubna. Za novou paruku dal jsem 16 zlatých.
2: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V dnešním pořadu listujeme deníky, v nichž zachytil František Palacký střípky posledních 11 let svého života. Vyšly pod názvem Každodenníček a iniciátorem vydání byl Václav Macháček Rieger, s nímž jsem hovořila také o Palackého rodině.
0: Jemu nejbližší byla samozřejmě jeho manželka Terezie, to je bez pochyby, no ale on měl samozřejmě ty vztahy jako velice vřelý vlastně s celou rodinou, se svojí dcerou, se svým zetěm. O tom svědčí ten fakt té velice rozsáhlý korespondence, která je prakticky celá dochovaná. Některé části korespondence vyšly dokonce knižně, možná čekají na překlad, protože jeho korespondence se svojí ženou Terezí, ta například vyšla jenom v němčině, protože tak byla vedena. A dodnes mě mrzí, že to nikdo nepřeložil, protože ty dopisy jsou určitě krásný.
3: Vy jste zmínil dceru a zetě, měli bychom asi připomenout, že tím zetěm byl vlastně další velmi významný politik František Ladislav Rieger. A možná takovým drobným překvapením z těch deníků je i fakt, že o něm nikdy nepsal v těch denících jako o zeti nebo Františkovi, vždycky to byl jenom Rieger, působí to trošku studeně. Byl jejich vztah takto jako trošku otažitý nebo formální?
0: Já si myslím, že to je takový nešťastný moment, že to tak působí. Ale ten vztah rozhodně byl velice blízký a těsný a nesmírně naplněný vzájemnou úctou. Přestože mezi nimi byl přesně 20 let rozdíl, tak si jeden druhýho naprosto vážil a ty vztahy mezi nimi byly, dá se říct, prakticky ideální. Přestože měli trošinku odlišný třeba politický názory, protože de facto Palacký byl trošku konzervativnější než Rieger, že jo? Rieger byl modernější politik, dá se říct, že Rieger byl proti Palackému demokrat.
3: Nedocházelo tedy mezi nimi k nějakým politickým sporům?
0: Já si myslím, že k nějakým drobným určitě, jako to se týkalo třeba pasivní rezistence nebo těch momentů okolo těch sněmů. Určitě mezi nimi byly diskuse, o tom jsem přesvědčený a dalo by se to asi vyhledat, ale v zásadě tahli za jeden provaz a ty vztahy jejich byly velice důvěrný a dá se říct ideální.
1: 15. ledna 1865. Valná schůze Sboru pro národní divadlo. Rieger složil prezidentství. Já mluvil také. 4. května 1876. V Paříži. Den jasný, větrný. Po snídání doma kupovány klobouky. Já i Rieger byli jsme u Metternicha nadarmo. Pak navštívili jsme Mickiewicze a knížete Čartoryského. Oběd v Palais Royal.
3: Když se vrátíme k jeho rodině, zase další malé překvapení je v tom, jak velmi úsporně poznamenával vlastně jenom několika málo slovy i situace, které pro tu rodinu musely být velmi těžké. Když třeba zemřel jeho bratr, když zemřela Rígrova tchyně, dokonce když umřela malá vnučka Evženie, 6letá, tak to je jenom dvěma slovy. Co to znamená, co to říká o těch vztazích v rodině?
0: Asi tohleto je docela těžký, tohleto do detailu rozklíčovat. Já to chápu tak, podobně jako jsme se bavili o těch předchozích tématech, že to byla taková ta strohost těch záznamů. On zkrátka to nebral jako nějaký deníček, kterému by se svěřoval se svými emocemi. To byla zkrátka přehledná záležitost těch nejdůležitějších momentů, většinou velmi stručná a rozhodně to nesouvisí s tím, že by tam byla nějaký citový chlad.
1: 30. prosince 1865. Vnučka Libuška se roznemohla na spálu. 2. června 1866. Marie ráno křeče. Bohumilka ještě ležela. Též Libuška. Nepracoval jsem. 3. června 1866. Den jasný, překrásný. Marie ráno strádavši. Popolední zotavila se. Bohumila vstala. Libuška ještě ležela. 28. září. Popolední Libuška lehla se silnou horečkou, zvláště v noci, kteráž opakovala se po mnohé dni. Cholera v okolí dosti zhusta. Marie léčila se na mnoze šťastně. 3. října. Odjel jsem z Malče ráno v 6 hodin do Prahy. Po mém odjezdu v Malči Bohušek roznemohl se na choleru prudce. Též Libuška byla dosti těžce nemocna. 25. července 1870. Večer Libuška topila se v rybníce. Bratr Bohušek ji zachoval.
3: Ze zdravotních důvodů taky jeho rodina, především jeho manželka Terezie a Marie, jezdili opakovaně do Provence, do Nice. A v roce 1867 on tam taky vlastně s rodinou podnikl cestu. V tom deníku se to odráží dost nečekaně při té strohosti tím, že tam popisuje dost podrobně každý den, kam šel sám, kam šla Marie s dětmi, koho potkali, kde byli v divadle, a to vlastně se promítá i při té pozdější cestě do Paříže, kde taky strávil řadu dnů. A hlavně se tam setkal s řadou osobností. Ukazuje to na to, že zdaleka nebyl jenom jaksi českou osobností, ale že ho vyhledávala i řada významných evropských, francouzských a ruských osobností.
0: To se dá samozřejmě vyčíst z těch záznamů, protože ty jména padají zkrátka. On se samozřejmě speciálně Nice, to bylo takový, myslím si, centrum v té Francii, kde se scházelo spoustu osobností z mnoha zemí, potkávali se tam v kavárnách a byli prostě v kontaktu, navštěvovali se, věděli o sobě, dokonce si i dopisovali samozřejmě, protože to se zase dá dohledat z té bohaté korespondence, která je v archivu uložená.
1: 1. května 1867. Středa. Odjezd z Nici. Den jasný, silný vítr. Rieger odjel napřed 9:30 do Marseille. Já i Marie vyjeli jsme vlakem ve 3 hodiny z hostince. 2 místa do Paříže za 243,5 franku. Vagony přeplněné. Večer po 9:00 v Marseille přibyl Rieger. Vyjeli jsme odtud v 10:00 na noc. 3. května. Pátek v Paříži. Den dosti jasný a příjemný. Posnídavše doma, šli jsme já a Rieger k ministru Talandierovi. Oběd v Rue Rivoli. Káva na bulváru, pak u San Madeleine. Došla psaní z Prahy a z Petrohradu. Večer v opeře L'Africaine. Až přes půlnoc.
3: Ve stejném roce 1867 podnikl v čele delegace českých politiků, například Braunera a dalších, cestu do Ruska. Co ho k tomu vedlo?
0: Já to chápu, a nejen já, jako truc a protest proti Vídni, že jo? Protože ta Vídeň znemožnila tu trializaci, že jo? Protože ta dualizace z té podoby Rakousko-Uherska vlastně naprosto zmařila to úsilí o českou státnost a nějaké zrovnoprávnění a o korunovaci císaře jako českého krále. To všechno bylo vlastně navěky těmi Uhry vzpůrnými zmařeno a oni se chtěli ozvat a výstava v té Moskvě, to byla příležitost, jak dát najevo, že máme svoji hrdost a to nebyla žádná adorace té Moskvy, protože Palacký i Rieger byli kritičtí vůči tomu Rusku, ač to tak na první pohled nevypadalo, ale Rieger tam měl dokonce řadu konfliktů. Mnoho lidí si myslí, že byli rusofilové, není to pravda, to, jako ta situace byla daleko složitější a oni to podstoupili opravdu, to hlavní motto bylo vlastně protest proti Vídni.
3: Přesto se tam dostali opravdu do té nejvyšší společnosti, přijal je car s carevnou. Palacký to popisuje skutečně opět den pod ní, všechna ta setkání. Bohužel se tam nepromítá do toho právě to, o čem by hovořili.
1: 6. května, neděle v Petrohradě, pošmourno, opolední slunce, pak proměnno. Po 9. hodině jeli jsme do carského sela po železnici a tam uvítání chlebosolí. V carském zámku nejprve liturgie dlouhá, představeni jsme byli carovi a carini a tak dále. Potom snídání a jízda v zahradách a tak dále. Po návratu oběd doma. V 7 hodin v divadle Smrt Jana Hrozného, hrabě Tolstoj. O 11. hodině vedeni jsme do klubu městského, kdež koncert, večeře a tanec. Odtud vrátili jsme se domů z půlnoci 1:30 hodiny.
3: Když se vrátíme zpátky ke každodenníčku, tak je vidět, jak vlastně byl systematický téměř do posledních dnů, protože poslední zápis je z 9. května roku 1876. O 17 dní později, 26. května téhož roku, Palacký umírá a ten zápis je to pouze záznam meteorologický. Je to úterý, teplota 2 až 8 stupňů Reomíra, barometr 27,9 stupně. Podle vás přináší teda jako publikace tohodle toho deníku nebo každodenníčku nějaký nový, neočekávaný, neotřelý pohled na osobnost Františka Palackého?
0: Já si myslím, že základní přínos téhle publikace je ten, že to vůbec vyšlo a že společnost současná bude mít příležitost vlastně vzít do ruky dostupnou knihu a podívat se zblízka na momenty, o kterých se prostě neví, že? Protože ty záznamy, ať už jsou to některé ty bohatší nebo ty velice strohé, tak vlastně doposud byly přístupné jenom, dokonce jenom některým historikům a vlastně širší veřejnost zkrátka toho Palackého zná jenom z té bankovky a z toho kamenného pomníku, nebo se můžou projít po Palackého mostě, ale to o tom Palackém neřekne vůbec nic, kdežto tenhle ten kontakt s těmi jeho autentickými záznamy, to je úplně jiná situace. Veřejnost se může k tomu Palackému dostat docela blízko.
3: Děkuji za rozhovor. Hostem pořadu Ex Libris byl přímý potomek Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera, pan Václav Macháček Rieger. Sám dnes žije na zámku na Malči, kde také vytvořil expozici, která jeho slavné předky připomíná. Dnešní pořad, ve kterém jsme spolu s panem Macháčkem představili každodenníčky Františka Palackého z let 1865 až 1876, končí. Deníky editorsky připravila a velkým poznámkovým aparátem opatřila Petra Harlov. Dramaturgii pořadu měla Naděja Reviláková, ukázky načetl Ivo Timer, technicky spolupracovali David Dibelka a Iva Podzimková a ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
2: Knihu, kterou jsme vám v Ex Libris přiblížili, najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 000 000 kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Při izraelském vzdušném úderu v oblasti uprchlického tábora v centru pásma Gazy v úterý zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje palestinského hnutí Hamas. Svědci popsali, že dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Podle civilní obrany spadající pod Hamas úder mířil na civilisty. Izraelská armáda uvedla, že informace prověřuje. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou taky úpravy pravidel pro interpelace. A Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici na Praze 3. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 7 milionů korun. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili 3. místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16 hodin a 20 minut. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada USA a Lotyšsko Norsko.
5: Nehoda na silnici 3 za Voticemi a překážka na D1 před Loktem. Na silnici 3 z Benešova do Českých Budějovic se nám hlásili nehodu v omezení za Voticemi. Na konci zúžení havaroval kamion a skončil mimo vozovku.
6: Celý to zúžení je tam jakoby zabraný, musí se do toho vyfrézovaného úseku, musí se tam vypočovat a pak zpátky najet, takže tam to bude asi hodně komplikovaný.
5: Už se vytvořila kolona aktuálně asi na 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před sjezdem na Kutnou horu na kilometru 67,5 porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Podobnou překážku čekejte i na D5 z Rozvadova do Plzně. Za sjezdem na Nýřany na 95. kilometru očekávejte stojící vozidlo v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov. Práce mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Vláda Andreje Babiše má tolik zmocněnců jako ministrů, například pro klimatickou politiku, pro stavební zákon nebo nově pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Podle zastánců vládní zmocněnci pomáhají s uskutečňováním programových priorit. Podle kritiků si premiér Babiš vytvořil paralelní strukturu, s jejíž pomocí obchází ministry. K čemu vláda potřebuje tolik zmocněnců?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty po linkách jsou šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji velmi za pozvání.
7: A šéf komentátor Deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek. Dobrý den.
9: Dobrý den a taky děkuji.
7: A začněme od vás. Jak vy byste hájil, kolik má Babišova vláda v současnosti zmocněnců?
9: No já bych to hájil jednoduše. Má jich tolik, co Fialova vláda, takže je to celku normální nejspíš.
7: Fialova vláda měla na začátku svého funkčního období 16 zmocněnců?
9: Neříkám, že na začátku, ale říkám v průběhu svého působení. Já nevím, jestli Babišova vláda ten počet ještě navýší, ale Fialova vláda měla na vrcholu svého působení 16 zmocněnců, čili domnívám se, že pokud tedy institut zmocněnce skutečně považujeme za nutný, tak je Babišova vláda na jakémsi průměru, okolo kterého osciluje.
7: Pane Honzejku, proč přesto vy máte vůči počtu vládních zmocněnců za tohoto kabinetu výhrady?
10: No, těch důvodů je několik. Jednak ten počet se zvyšuje, ty vládní zmocněnci se opravdu množí jako králíci v proslulé diplomové práci Taťány Malé, tak to zmocněnkyně pro lidská práva, to je první důvod. Druhý důvod je ten, že zmocněnci, kteří nově vznikají, často mají na starosti pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce, tedy zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. Filip Turek rozhodně nemá na starosti Green Deal a klimatickou politiku, ale naopak likvidaci Green Dealu a klimatické politiky České republiky. No a třetí důvod spočívá v tom, že se vytvářejí paralelní struktury. Nejde v tomhle tedy případě o to, že by se vytvářely pozice, které jsou nutné proto, aby se konkrétní problémy a naléhavé záležitosti řešily mezirezortně, ale proto, aby si na jednotlivých rezortech politici, tu Andrej Babiš, tu Petr Macinka nebo Filip Turek, vytvářeli vlastní mocenskou strukturu, která je nezávislá na oficiálních pozicích.
7: Pane Komárku, co byste řekl na tuhle výhradu vůči vládním zmocněncům, že vlastně si se jejich pomocí premiér Babiš vytvořil jakousi paralelní strukturu, tak aby mohl do určité míry obcházet ministry?
9: Já si myslím, že to je pravda, ale na druhou stranu řeknu to, co v první otázce. Něco podobného platilo už pro Fialovu vládu, byla podobně kritizována, zvláště byl kritizován zmocněnec pro dezinformace
7: pan Klíma
9: nebo zmocněnec pro strategickou komunikaci Foltín, ani ne kvůli sobě, ale právě proto, že jsou to nějaké paralelní struktury a řeší opak toho, co by měli řešit, tak jak říkal kolega Honzek. Jak říkám, je to jedna Fiala, Babiš, všem oběma se vyčítalo to samé. Buď si řekneme, že institut zmocněnce je dobrá věc, protože umožňuje řešit některé problémy, které jakoby nejsou v popisu práce vlády a jsou potřebné, a nebo si řekneme, že to je obcházení struktur, a pak naše výčitka platí jak pro Fialovu, tak pro Babišovu vládu.
7: Pane Honzejku, byl jste zrovna tak kritický, jako jste teď k Babišově vládě i k Fialově vládě kvůli jejímu počtu zmocněnců na konci jejího působení, protože na začátku jich bylo míň?
10: Nebyl z toho důvodu, který už jsem uváděl, že jsem tam skutečně neviděl vytváření té paralelní struktury, ale snahu o to řešit záležitosti, které nemůže řešit jeden jediný rezort. Jestliže kolega Martin Komárek říká, že zmocněnec pro boj s dezinformacemi měl na starosti pravý opak, tak já tomu nerozumím. On chtěl Otakar Foltín vytvářet dezinformace?
7: Myslím si, že to pan Komárek neříkal.
9: Ne, a hlavně šlo o pana Klímu a ne o pana Foltína v případě dezinformací.
10: Dobře, ale neporozuměl jsem tomu, v jakém smyslu měli zmocněnci Fialovy vlády na starosti pravý opak toho, co měli v názvu, což někteří zmocněnci vlády Babišovi, jako například Filip Turek, v případě Green Dealu a klimatické politiky evidentně na starost mají. Já to říkám proto, aby bylo jasné, že tady bych nepískal falešnou rovinu 1-1, protože počet je jedna věc a smysl fungování a skutečné úkoly, kteří ti zmocněnci mají, jsou přece věc druhá.
11: Pane Komárku, tak nebyli vládní zmocněnci za předchozího kabinetu zvoleni účelněji, než jsou dnes, když se podíváte na ta jejich, řekněme, portfolia?
9: To já nedokážu úplně přesně posoudit, protože ta portfolia, a teďka myslím, že možná Petr Honzek má nějaké super informace, ale já osobně, pokud nejsem vyloženě členem toho úřadu, tak nedokážu posoudit podrobnosti toho, co ten zmocněnec dělá a jaký je jeho denní rozvrh. Ale z hlediska nějakého obecného pohledu se mi zatím zdá to, co říkám od začátku, že to je velice, velice podobné. A to, že zmocnění Filipa Turka pro Green Deal je jako vtip, to víme všichni od začátku. Jo, to je prostě, to patří do takové té macinkovské žertovací role, kterou buď můžeme brát jako klukovinu nebo jako ničemnost, ale...
11: Ale promiňte, skutečnost je, že pan Turek je vládním zmocněncem i pro klimatickou politiku.
9: No jasně, ale my víme, že on má jiné názory na klimatickou politiku, než řekněme liberální část nebo ta část veřejnosti, kterou zastává Petr Honzek, je prostě hodně proti evropské klimatické politice. Takže chápu právě Petra Honzejka, že říkal to, že dělá opak toho, proč je zmocněn, ale on si myslí, a řekl bych, že i vláda si myslí, že má dělat to, co dělá.
11: Pane Honzejku, tak není to jenom úhel pohledu říkat, že konkrétně třeba pan Turek dělá opak toho, co má v názvu svojí funkce?
10: Tak může to být samozřejmě úhel pohledu, pak bychom mohli říci, že vládní zmocněnec pro digitalizaci bude mít za úkol likvidaci počítačů a zavedení sčotů na vládních úřadech. Mě tam hlavně zarazilo trošku to, co říkal Martin Komárek, že přece všichni musíme chápat, že je to tak trochu fór, že je to tak trochu humor, že je to tak trochu macinkovský trolling. A to je přesně to, co já považuji za obrovský problém. Tady se součást řízení státu, vytváření důležitých pozic, stal jakýsi metahumor. Trolling, to přece není princip nebo způsob, kterým by bylo možné racionálně řídit stát. Udělat z řízení státu vtip pro pár kamarádů, to, pokud tohle má být symbolem fungování alespoň části té současné vlády, tak je přece evidentní, že to nemůžeme srovnávat s vládou minulou, která samozřejmě dělala chyby, samozřejmě se dopouštěla různých přešlapů, samozřejmě měla také na hrbu vytváření některých zbytečných byrokratických pozic, ale aspoň si z nás nedělala legraci.
11: Pane Komárku, tak řídí Babišova vláda stát racionálně, když se podíváme na její síť zmocněnců?
9: Takhle, zase to nedokážu říct, protože ta doba působení Babišovy vlády je příliš krátká na to. A teďka teda udělejme myšlenkový experiment, že vyjdeme z toho, že funkce zmocněnce má smysl, že má smysl, řekněme, nesnad úplně obcházet ministerstva, ale nějakým způsobem zjednodušit ten byrokratický aparát, dát zmocněncům na starost nějaké věci, pro které to ministerstvo určitě má nějakou sekci nebo podsekci, jako jsou například vztahy se Severoatlantickou aliancí, tak pokud to má smysl vytvářet ty zmocněnce, tak chápu, jak Fialu, tak Babiše, že si tímto způsobem snaží to vládnutí nesnad ulehčit nebo zjednodušit nebo něco obcházet, ale najít přímé linie, protože jako kdo zná ministerstva, tak ví, že ty linie jsou velmi křivolaké, nepřímé, že tam dochází často k nepochopení, často ke zdržení mezi úředníky.
11: A tomu může zmocněnec pomoct podle vás?
9: Tomu může podle mě zmocněnec velice pomoct, pokud je to opravdu osobnost, jako byla paní Klára Laurenčíková Šimková třeba v minulé Fialově vládě pro lidská práva, tak nebo teď nově jmenovaný zmocněnec pan Landovský pro vztahy z NATO, tak to tam jako já říkám ano, pojďme to zkusit.
11: Paní Šimáčková Laurenčíková tedy působila jakožto zmocněnkyně pro lidská vláda ještě za minulé vlády.
9: Já jsem to říkal.
11: Jenom ještě jsem znovu zmínil to její jméno, tak jak pokud vím, zní v úplnosti a správně, to je detail. Pane Honzejku, co říkáte na teď zmíněného Jakuba Landovského, který se teprve před pár dny stal vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci? Není to ten příklad toho zmocněnce, který může dávat smysl, protože může pomoct vládě dostat se přinejmenším k těm 2% HDP na obranu?
10: K tomu bych řekl dvě věci. Skutečně myslím, že je podstatné říci, že pan Landovský není zmocněnec pro vztahy z NATO, jak říkal kolega Martin Komárek, ale pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci.
11: Tak jsem to říkal.
10: A tím se dostáváme k tomu základnímu problému. My vidíme, jak se k závazkům vůči Severoatlantické alianci stavěla a staví Babišova vláda. Když šlo o to naplnit 2% závazek na obranu, tak se pokusila, a neříkám, že to nedělala Fialova vláda, ale Babišova vláda určitě ve větší míře, ten závazek, omlouvám se za to slovo, ošulit. Ona se do obranných výdajů pokoušela dávat i takové věci jako rekonstrukci železnice na Karlštejn, asi to byl nějaký cynický odkaz na četbu knihy Hájili jsme hrad, ale rozhodně to nemělo s racionálními obrannými výdaji nic společné. A teď se dostávám k Jakubu Landovskému.
11: Ano, pokud o kterém jste napsal, promiňte, že vás přerušuju, že vládě pomáhá vymyslet, jak ty závazky, a teď zase použiju to vaše slovíčko ošulit. Proč?
10: Ano, a já jsem o tom skutečně přesvědčen, protože jestliže raison d'être Babišovy vlády v oblasti obrany je udělat to tak, aby jsme toho vlastně utratili co nejméně, aby jsme co nejvíce výdajů, které s obranou nesouvisí, vydávali za obranné výdaje a dokázali ta procentíčka pro Severoatlantickou alianci, i když to není pro Severoatlantickou alianci, to je pro Boha na naši obranu, aby jsme to dokázali nějak naplnit. A teď tady máme zmocněnce, který má v názvu přesně toto, tak mě opravdu nenapadá, co by tam měl dělat jiného, než dělat to, co od začátku Babišova vláda dělá, a tím, jak se chová, tak vlastně říká, že to chce dělat nadále. Tak proto si myslím, že i pozice zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci je takový trošičku vtip, protože tam mají toto, jak ty závazky splnit na papíře, aby nás to moc nestálo.
11: Pane Komárku, vy nemáte pochybnosti o roli pana Landovského jakožto zmocněnci vlády pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci, když uvážíte ten dosavadní přístup Babišova kabinetu k tomuto tématu?
9: Já hlavně bych pana Landovského jako člověka rozhodně neobviňoval z toho, že chce něco ošulit. To tedy za prvé. A za druhé, já myslím, že je zcela racionální snaha státu a nejen České republiky započíst do výdajů na obranu i některé infrastrukturální náklady, které ale metodika na to povoluje. Jo, metodika na to tohleto povoluje a někde jsou samozřejmě spory, co se dá ještě započíst, co se nedá započíst. Takhle se například třeba ukázalo, že Fialova vláda, která vykazovala, že utratila něco přes 2% v posledním roce vládnutí, je neutratila, protože se změnila metodika.
11: Takže z vašeho pohledu reakce. I ta zmíněná trať na Karlštejn může být obranným výdajem?
9: Já myslím, že trať na Karlštejn ne, já si myslím, že ten příklad neznám, nevím, jestli byl uveden jako doopravdy, nebo byl uveden jako extrém, ale samozřejmě výdaje na některé železniční tratě, výdaje na některé dálnice, výdaje na některé nemocnice, to znamená na ty, které skutečně mohou pomoci v případě nějakého konfliktu, a to víme, že doprava nebo nemocnice pomoci mohou, tak ty mohou být započítány zcela v pořádku a bez toho, že bychom něco šulili do obranných výdajů.
11: To by se připustil, pane Honzejku, prosím ve stručnosti, ať se posuneme.
10: Ano, ve stručnosti toto bych připustil, ale myslím si, že toto není účelem instalace pana Landovského na ministerstvo obrany.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk a šéf-komentátor Deníku Martin Komárek.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pane Komárku, není ten poměrně vysoký počet vládních zmocněnců v rozporu s tím, co vláda slibuje ve svém programovém prohlášení, a sice, že omezí byrokracii?
9: Ano, domnívám se, že ano. A když se podíváme do volebních slibů prakticky všech politických stran od 90. let, vždycky tam najdeme omezení byrokracie a vždycky, když se ty strany dostanou k moci, tak postupují opačně, zvyšují počet úředníků. Ano, to tento osud určitě postihne a už stíhá i Babišovu vládu.
11: Tak tady asi, pánové, budete ve shodě. Na druhé straně opět se tedy dostáváme k tomu argumentu, že na konci svého působení měla Fialova vláda podobný počet zmocněnců, jako má v současnosti na začátku svého působení vláda Babišova. Pane Honzejku.
10: Ano, Murphyho zákony samozřejmě fungují, jsou nezničitelným principem politiky, demokratické politiky v jakékoliv zemi, takže ano, samozřejmě. Ale chtěl bych říct si ještě jednu věc. Ono je opravdu podstatné, jestli se vytvářejí pozice, které jsou potřeba a které skutečně mají naplnit to, co mají v názvu, a nebo ne na jedné straně. A jestli se na druhé straně nelikvidují pozice, které skutečně objektivně potřeba jsou a které skutečně naplňují to, co v názvu.
11: Jako například?
10: A teď mám na mysli, no, jak, když se podíváme na současnou situaci na úřadu vlády, tak tam to ještě nedávno vypadalo, že vlastně ta pozice, která skutečně dávala smysl, tedy protidrogového koordinátora, který už tu pozici několik měsíců opět zastával Pavel Bém, bude vlastně zlikvidována. On dostal SMS-ku takovou, řekněme, neúplně slušnou, že vlastně už v podstatě nemusí chodit do práce. Tak tady vidíme, že se likvidují ty průřezové, nebo takhle, pozice, které jsou důležité z toho důvodu, že řeší problematiku, která je opravdu nadrezort. Drogy.
11: Ano, promiňte, ale
10: na druhou stranu se vytvářejí pozice na jednotlivých úřadech, ministerstev, které zdvojují ministry. Tak to jsou přece věci, které jdou totálně proti sobě. A Asi je to vtip, já si to opravdu jinak neumím vysvětlit.
11: Když jste se tady dotkl Pavla Béma a jeho konce v roli národního protidrogového koordinátora, není to tak, že by ho měla nahradit paní Dita Protopopová?
10: No, on teď upřímně řečeno se asi těžko někdo orientuje v tom, jak to vlastně vůbec bude. Protože ještě nedávno, tuším ještě včera, měla tato funkce zaniknout a protidrogová politika se měla rozprsknout na jednotlivé rezorty, což vlastně znamená likvidaci protidrogové politiky České republiky. Ale po té ohromné kritice, která se z odborných kruhů i z občanské veřejnosti ozvala, tak Andrej Babiš zacouval a teď už to zase vypadá, že na úřadu vlády bude nějaká pozice přímo pod premiérem, která bude mít na starosti duševní zdraví a protidrogovou politiku. Ale to ještě včera neplatilo, předevčírem zase platilo něco jiného a já nevím, co bude platit zítra. Prostě to působení a nakládání vlády Andreje Babiše ze státní správou, to má takový, jak to někdo hezky nazval, COVID vibes, že v úterý nevíme, co bude ve čtvrtek a kdo ví, jestli vlastně bylo to, co nebylo.
11: Podobá se to tedy podle vás řízení státu ještě z dob covidové pandemie, z vašeho pohledu. Pane Komárku, vy se v tom všem vyznáte, nebo jsme svědky do určité míry chaosu?
9: Chaoticky tedy vládnou všechny vlády, protože to jinak nejde, protože musí reagovat v podstatě denně na měnící se situaci. Ale já to vidím trochu jinak. Podle mě opravdu paní Dita Protopopová měla převzít v nějakém širším kontextu tu Bémovu problematiku už od samého počátku, že to není výsledek nějaké kritiky ze dne na den. Ale můžu se samozřejmě mýlit, ale podle mě to bylo systémové řešení nebo pokus o systémové řešení. Ale samozřejmě zase bych řekl, ano, Babišova vláda vládne chaoticky, Andrej Babiš je také člověk, který reaguje velice spontánně, snaží se řešit problémy rázně a rychle, ale ten chaos, to, že se mění pozice, že úředníci odcházejí a přicházejí a všechno to jde velice narychlo, to lze vyčítat všem vládám, ale já jim to nevyčítám, prostě jinak to ani nejde.
11: Tak, pane Honzejku, nejsou chaotické do určité míry všechny vlády, zvlášť na začátku svého působení?
10: Tak samozřejmě ano, tohle je snaha říct si vlastně, že všechno je jedno maňána a je to vlastně jedna, ať vládne, kdo vládne. Ale já myslím, že opravdu tady je evidentní, že i když něco vypadá stejně, tak to, nebo podobně, tak to stejné není. Tady se vytvářejí paralelní pozice, tady ti zmocněnci dělají něco jiného, než je v jejich názvu. Tady se likvidují fungující agendy na úřadu vlády, naproti tomu tedy vytváření těch paralelních struktur na jednotlivých ministerstev, což odporuje absolutně jednoduché racionální zásadě, kterou zná každý žák z páté třídy. Funguje to, nešťourej se v tom. V tom, co fungovalo, si myslím, že se předcházející vlády tolik nevrtaly. Andrej Babiš se rozhodl se v tom začít vrtat a teď vidíme to, co vidíme, tedy že vlastně nevíme, co vidíme.
11: Pane Komárku, jestli chcete něco dodat, máte jednu stručnou větu, víc ne, protože končíme?
9: Je to stejné jako u všech jiných vlád.
11: Tolik šéf komentátor deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek a šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
9: Díky, nashledanou.
10: Děkuji Martinovi za kultivovanou polemiku.
11: Já vám. Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
12: 1948 Mevro. Mezinárodní výstava rozhlasu plná paradoxů.
13: Měla být mezinárodní, ale byla spíše národní.
14: Například britská BBC na protest proti komunistickému převratu odvolala svou účast a tím pádem se na výstavišti...
12: Nadlouho bylo Mevro poslední oslavou rozhlasového vysílání.
15: Jsme tam získali vlastně dva tehdy v rozhlase nováčky. To byl Pavel Kohout a Karel Kincl, kteří vlastně byli absolventi Dismanova souboru. Je to tak, Karle?
16: Ano, tak my jsme tam tenkrát s Pavlem přišli a když jsme tam přišli, tak jsme se zeptali, co tady budeme dělat. A dostalo se nám asi této odpovědi, tak dělat tady můžete všechno, úplně všechno, jenom nedělejte hlouposti.
12: Tradiční a zároveň moderní a inovativní.
13: Výstava Mevro přinesla do rozhlasové práce přitažlivou metodu živého vysílání. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
17: Do tohoto studia se vešlo 500 diváků a na pódiu vystupovali různí hosté, rozhlasoví redaktoři a tak dále. Ale ti hosté měli možnost do vysílání zasahovat svými otázkami, reportéři jim kradli otázky, hosté vznášeli požadavky na to, co chtějí slyšet za hudbu, a tak třeba rozhlasoví pracovníci běželi do skladu, který byl taky na výstavišti, sehnat tu konkrétní desku a zase ji běželi zpátky pustit. Že se vlastně začaly smívat hranice mezi publikem a rozhlasovými pracovníky a začala vznikat jakási symbióza.
12: Na živé a interaktivní vysílání používané dodnes musel ale Československý rozhlas v nesvobodných časech nadlouho zapomenout.
13: Na jaké reakce od lidí na výstavě Mevro rozhlasoví pracovníci ještě po letech vzpomínali?
12: A proč z této oslavy rozhlasu zůstala v našem archivu pouze znělka? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
13: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:45 odpoledne na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Velmoci musí podle ministra zahraničí Macinky přijmout limity vlastní moci, řekl to na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Baník Ostrava v baráži o první fotbalovou ligu porazil Táborsko 3-0 a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila novelu koaličních poslanců, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak podle lidovců změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody můžou v budoucnu znamenat nižší důchody pro živnostníky.
18: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně. Trvalé do státního rozpočtu zaseknete další deficit 3,5 miliardy korun, který se v letech bude zvyšovat, protože počet OSVČ nám roste.
4: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušenosti ví lépe než kdokoliv jiný. Central Europe knows very well
19: what a world. Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí. Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Veřejná zeleň Brno zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Víc vody dostanou rostliny v květináčích, ale taky velké stromy starší 50 let. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
20: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to, zejména jsou to místa, kde je hodně kameniva v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější, například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
4: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále se národní tým střetne ve čtvrtek s Finskem. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
21: Tak já si myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře těch prvních 5-10 minutek, ale řekl bych potom i po té šanci soupeře, kdy nás podržel golman Jedlička, tak si myslím, že trošku nás to s náma otřáslo a ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky.
4: Odveta je na programu v sobotu v Táborsku. Dnes rozehrají baráž Artis Brno a Slovácko. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá vstupy.
5: Překážka na D1 před Loktem a nehoda na silnici 3 za Voticemi. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavené vozidlo před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 zabírá odstavní pruh a je označené světelnou šipkou. Na silnici 3 z Benešova do Tábora brzdí provoz nehoda v omezení za Voticemi. Na konci zúžení havaroval kamion, podle řidičů je mimo vozovku. Jede se pomalu a tvoří se kolona, zatím zhruba na 10 minut. Na silnici 34 ze Svitav do Havlíčkova Brodu se dnes v noci pracuje u Krouny. Opravují tam železniční přejezd, místem se projíždí Kyvadlově a podle potřeby ho řídí také pracovníci stavby. A v Praze na městském okruhu počítejte stále ještě s uzavírkou v tunelu Mrázovka, neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Před 80 lety od dubna do července 1946 probíhal v Praze proces s protektorátní vládou. Před soudem stanulo 5 čelních představitelů okupační správy. Jak se poválečné Československo vyrovnávalo s nedávnou minulostí, připomene repríza dokumentárního pásma, které připravil Eduard Burget.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
1: Je neděle večer. Chvíli poklekání. Pojďte za nimi, dámy a páni. Ve vsi na kostelní báni holub míru vrká. Bývalí světa páni natáhli už brka. Jméno po jméně tu hraboš z červy hlodá je neznámá již světu fašistická epizoda.
22: Co to bylo?
1: Já nevím. Snad sejček.
22: Ten houká tam, kde umírá churavec.
1: Já spadnul do rakve. Leží v ní moravec.
23: Podejte mi ruku. Počkejte, no, kde jste?
1: Tady.
23: Halo, kde jste?
1: To je hrůza.
23: Tady jsem.
1: A hele, ono jich je tu víc.
22: Skutečně. On je to společný hrob. Na pohřeb nezbylo. Dědic byl škrob.
1: To jsou ty zbytky, jak se márnice smejčí. Kus kůže z háchy, staženej krejčí. Ten hrobař tady špatně zametá. Listí tu hníje a kupy jehličí. Leží tu lepka jako z Hamleta.
23: No, snad je to ochotník a roli tu cvičí.
1: To není Hamletova lepka.
23: Proč?
1: No, čelo je nízký, úzký, jak štice od pomády hebká. A potom Hamlet neměl fousky.
22: Ta hlava zaživa musela pantem mlátit, jinak by se jí čelist nemohla tolik klátit.
1: Asi byl řečník. Kde chudák konec našel?
22: Počkejte, řečník. Křičel a dostal kašel. A nebo kurděje.
1: Sotva. Když, tak spíš paralýza.
22: Takhle zní lepka, v níž byla zhoubná hlíza.
1: Tak, hlíza, nebo nádor, zkrátka na mozku nežit.
22: Snad to byl zločinec a nemohl zločin přežít.
1: To bych se divil. Ačkoliv, počkat. Ouha, v čele je díra a z díry něco čouhá. Toť kulka z ručnice a na ní jsou dvě slova. Ano, toť epitaf, vyrytý do olova.
22: Co pak lze epitaf vyjádřit dvěma slovy?
1: Lze, tady, čtěte sám.
22: Evropa Adolfovi.
24: Jistě jste z ukázky poznali známé hlasy Jiřího Voskovce a Jana Bericha, kteří za druhé světové války posílali domů ze Spojených států povzbudivá slova k českému národu. V ukázce odvysílané stanicí BBC v červenci 1942 si Voskovec s Verichem vzali na mušku mimo jiné i některé členy protektorátní vlády. Jména maršála Peténa, Franka, Mussoliniho, Göringa či Heidricha jsou všeobecně známá. Komu však dnes něco říkají jména jako Jaroslav Krejčí, Richard Bienert, Adolf Hrubý či Jindřich Kamenický? A přitom to byli lidé, kteří jsou neodmyslitelně spjati s historií naší země v době protektorátní. Na protektorátní ministry se velmi rychle zapomnělo. Možná je to dobře, možná ne. Každopádně snad jen jméno Emanuela Moravce dodnes slouží téměř jako synonymum pro kolaboraci nejhrubšího zrna. Paradoxem zůstává, že na rozdíl od výše jmenovaných Moravce po skončení války nikdo nesoudil. Odsoudil se sám. V květnových dnech 45. roku spáchal sebevraždu. Ale osud Emanuela Moravce je přeci dobře znám. Kdo však byli ostatní členové zmíněné protektorátní vlády? Kde se vzali a odkud přišli? Jaké byly jejich osudy? Nakolik byli nuceni vstoupit do vysokých protektorátních úřadů a nakolik se jednalo jen o jejich vlastní touhu pomoci a majetku?

0: 1945 vystřídalo několik. Naše pozornost se však bude soustředit jen na vládu, která zahájila svou činnost krátce po příchodu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy a po začení předsedy dosavadní vlády generála Eliáše. Muži, kteří ono pondělí 19. ledna 1942 skládali prostřednictvím státního prezidenta Emila Háchy slib poslušnosti vůdci Velkoněmecké říše Adolfu Hitlerovi jako ochránci protektorátu Čechy a Morava, ještě netušili, nakolik bude jejich historická úloha složitá. Většina z nich již figurovala v předchozích vládách. Mnozí byli taktéž spjati prostřednictvím vysokých funkcí s dobou první Československé republiky. Pojďme se s nimi ve stručnosti seznámit.
1: Předseda vlády a ministr spravedlnosti Jaroslav Krejčí se narodil v roce 1892 v Křemenci na Moravě. Již od dětství velmi toužil po vzdělání a byl značně ambiciozní. Po absolvování klasického gymnázia vystudoval právnickou fakultu. Brzy se z něj stal odborník, specializující se na ústavní právo. Zároveň úspěšně rozvíjel i svou pedagogickou kariéru na právnické fakultě Brněnské univerzity. Poprvé se stal členem vlády 1. prosince 1938, kdy byl jmenován ministrem spravedlnosti v kabinetu Rudolfa Berana. Od té doby začal jeho prudký kariérní vzestup. Tento jistě velmi schopný a ambiciozní muž vycítil svou příležitost a využil ji maximálně. Zcela právem se mu bude později vytýkat jeho přílišná povolnost vůči okupační moci. Byl velmi inteligentní a vynikající řečník.
2: Ministr vnitra a později předseda vlády Richard Binat se narodil v roce 1881 na Smíchově. Po ukončení studia práv zasvětil svůj další život policejní službě a v letech 1920 až 1925 zastával úřad pražského policejního prezidenta a od listopadu 1939 úřad zemského prezidenta. Není příliš známo, že Binat byl příbuzným novináře Ferdinanda Peroutky. Binatův syn Richard se oženil s Peroutkovou dcerou Evou, a to v květnu roku 1945, tedy v době, kdy se nad ministrem Binatem začala stahovat mračna. Jak sám později vypověděl, k účasti ve vládě jej přemluvil její předseda Jaroslav Krejčí. Při procesu si na mnohé věci nedokázal vzpomenout, což přičítal na vrub své pokročilé senilitě.
1: Ministr financí Josef Kalfus se narodil v roce 1880 v Železném Brodě. Studium práv ukončil ve svých 46 letech. Důvodem byla špatná finanční situace Kalfusovy rodiny. V té době již několik let pracoval na ministerstvu financí, kde se po promoci stal odborovým radou. Poprvé zasedl ve vládě v roce 1936, kdy jej povolal tehdejší premiér Milan Hodža. Kalfus byl skutečně odborník na slovo vzatý. V pozdějším procesu se mu přičítalo k dobru, že v době největšího ohrožení republiky po Mnichovu převedl část státního majetku do rukou soukromých hospodářských skupin, pojišťoven a družstev. Díky tomu po okupaci, kdy si Němci vynutili prodej státního majetku v nevýhodném kurzu, zůstala podstatná část státního majetku na našem území. Byl jediným ministrem protektorátní vlády, který nebyl označen za kolaboranta.
2: Ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý se narodil v roce 1893 v obci Mláka u Třeboně a byl mužem mnoha tváří s velmi pestrou minulostí. V době první světové války vstoupil do Rudé armády a dokonce se stal velitelem jednoho z jejich oddílů. Po návratu do Československa bolševickou minulost zamlčel a vstoupil k agrárníkům, konec konců k tomu jej předurčovalo i rodinné prostředí, neboť pocházel ze staré selské rodiny. Později se mu přezdívalo Zelený bolševik. Po okupaci byl nejprve jmenován předsedou Národního souručenství a ministrem se stal na přání Emila Háchy, zejména pro vysokou popularitu a respekt u českých zemědělců. Díky loajálnímu chování vůči okupantům si po osvobození vysloužil kritiku zejména ze strany komunistů, kteří Hrubému nedokázali odpustit jeho bolševickou minulost, kterou tak razantně zavrhl.
1: Ministr dopravy a techniky Jindřich Kamenický se narodil v roce 1879 v Obořišti. Byl další z řady právníků v protektorátní vládě. Svůj život zcela zasvětil rozvoji železnic.

0: listopadu 1918 byl přijat na ministerstvo železnic, kterému pak zůstal věrný na dlouhá léta. Pomalu postupoval po kariérním žebříčku výš a výš a v roce 1928 byl jmenován sekčním šéfem s nadprůměrným platem 8000 korun měsíčně. Kamenický se osvědčil jako svědomitý a pracovitý úředník s vysokou kvalifikací. Ve vládě se již krátce objevil v roce 1938 v úřednickém kabinetě Jana Syrového a později též v první protektorátní vládě Aloise Eliáše. Není proto divu, že stejný rezort mu byl svěřen i v nové vládě Jaroslava Krejčího v roce 1942. Tehdy ještě netušil před, jak složité životní situace jej postaví osud. Dokument.
1: Možná vám ve výčtu osob chybí jméno ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce. Vzhledem k tomu, že Moravec před soudem nakonec nestanul, nechme jeho osobu stranou. Navíc Moravců život by jistě sám vystačil na několik samostatných rozhlasových pořadů. Než se podíváme na samotný proces, pojďme si ještě některé hlavní aktéry připomenout v další ukázce Voskovce a Vericha.
2: Temná noc, když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje, vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zývá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava. Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka? Má nějak nos jako pták a míří na Václavák. Pod plachetkou obahná ty křivé, jde k pomníku krále Václava. Tam se modlí

0: bouřné noci, vichřice, když skučí, veštat parkuláme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí, holuby se buděj v podkroví. Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda dre stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí. Pod peřinu vleze strašidlo. Jedno strašidlo však přece, lijákem se krade křece. Jak tak blátem ťape, co ručiček mu krev kape.
1: Drhne, meje, ale krev nesmeje.
0: A krev tě prozradí, krkavče.
2: Zlině, zlině!
0: No, prátka se směje. Zlině. No tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň ke stapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Ema, nevíc se tě nestane.
3: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
0: Náhle strach probudí hlízu.
3: Hlízu?
0: Hlízu a zarazí v hlíze mízu.
3: Mízu jste řekl.
0: Mízu. Z hrobu za márnicí vylejzaj.
3: Co?
0: Agrárníci.
3: Pro pána.
0: Neberaní.
3: Neberaní?
0: Ne, co jsme je znali.
3: Ale jděte.
0: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
3: Aha.
0: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali.

0: Voskovec s Werichem měli, jak jsme mohli poznat, na situaci v protektorátu zcela jednoznačný názor. Prezidenta Emila Háchu a členy vlády prezentovali téměř jako krvežíznivé šelmy, které se nezastaví před ničím. My dnes s odstupem času víme, že hodnocení dvojice V plus V nebylo zcela spravedlivé a že nelze ku příkladu Emanuela Moravce a Emila Háchu házet do jednoho společného pytle. Protektorátní vláda, která se své vlády ujala v lednu 1942, byla od samého začátku vnímána zahraničním odbojem jako vláda kolaborantů. Toto označení si vysloužila díky svému povolnému postoji vůči okupantům a samozřejmě i díky celé řadě veřejných vystoupení a prohlášení, jimiž prokazovali svou oddanost hříši a vůdci. Je třeba si uvědomit, že situace v protektorátě se v té době radikálně změnila. Díky razantním Heydrichovým zásahům došlo po jeho příchodu do Prahy k omezení pravomoci vlády a kdejaký německý úředník měl na ministerstvu větší váhu než samotný ministr. V tomto případě se dá hovořit o takzvané vládě bez vlády, či chcete-li vládě loutkové. Povolnost a dalo by se říci neschopnost jakéhokoliv i sebe menšího odporu byla trnem oku vedoucím představitelům československého exilu, proto se již dlouho před skončením války vedly debaty o tom, jak zahraniční odboj po návratu naloží s kolaboranty a takzvanými zrádci národa, včetně tedy protektorátních ministrů. Do osvobozené republiky se pak Edvard Beneš a spol. Vraceli se zcela konkrétními představami o potrestání protektorátních vlád. 27. října 1945 tlumočil Edvard Beneš představy exilu v rozhovoru s Laconovo Meským.
1: Ako som vyrozumel z rozhovoru o kampani proti kolaborantom a vojnovým zločincom, i prezident energicky bude naliehať na to, aby traja vedúci činitelia slovenského štátu dostali najvyššiu výmeru trestu a aby trest bol tiež vykonaný. Ani Vatikán, ani nejaký zodpovedný katolícky živel v Európe nebudú sa ujímať zo žiadného titulu viníkov. Prezident uznáva naše ťažkosti v tejto veci a poznamenáva, že traja hlavní previnilci, českí, budú obdobným spôsobom potrestaní, Adolf Hrubý, doktor Krejčí a myslím Bínert. Zdôraznil, že proces s nimi bude pred procesom so slovenskou trojicou, tak aby otázka previnilcov bola tu i tam v jednom čase likvidovaná. U ostatných previnilcov nenástojí na exekúcii ani pri najvyššej výmere trestu.
0: Československé vládní exilové kruhy v Londýně se právní normou o potrestání Němců, kolaborantů a zrádců začaly zabývat již v polovině roku 1943. Osnovu retribučního dekretu, na jehož základě měli být zrádci souzeni, vypracoval Jaroslav Stránský. Mezi exilovými politiky však návrh od samého začátku vyvolával ostré spory. Byli to hlavně komunisté, kteří požadovali nejpřísnější potrestání a jmenovité uvedení všech institucí a osob, které budou postaveni před soud. Definitivní podobu londýnského dekretu pak Edvard Beneš podepsal až 1. února 1945. Komunistické požadavky naštěstí neobsahoval. Tento dekret se stal základem pro definitivní retribuční dekret prezidenta republiky číslo 16 z 19. června 1945. Součástí retribučního soudnictví pak byl rovněž dekret číslo 17 z 19. června 1945 o zřízení Národního soudu. Do jehož kompetence spadalo soudní řízení s vedoucími činiteli moci a organizací v době protektorátu. Z hlediska politického i právního vycházel retribuční dekret z právní kontinuity Československé republiky. Na základě toho platil na území republiky jak pro její občany, tak pro příslušníky okupační moci zákon na ochranu republiky z roku 1923. Ten obsahoval kromě trestu za zradu a úklady o republiku též paragraf o trestání spolupráce s nepřítelem. Retribuční dekret pak prohlašoval období od 21. května 1938 až do konce války za dobu zvýšeného ohrožení republiky. Jednotlivé případy pak měly projednávat mimořádné lidové soudy a Národní soud podle zásad staných soudů. Tehdejší představitelé politických stran, včetně Beneše, považovali retribuční soudnictví za revoluční a mimořádné. Co je však velmi důležité, je skutečnost, že všichni se shodovali na tom, že se bude jednat o politické procesy. Z toho jasně vyplývá, že do pravidel politických procesů patří i účast politických institucí, tedy i politických stran, při přípravě procesů a při prosazování jejich záměrů a politickém využití. Zvláště připravovaný proces s protektorátní vládou byl pro z exilu navrácené politiky zcela zásadní. Jednání protektorátní vlády v době okupace bylo třeba postavit do kontrastu s hrdinstvím a statečností vlády v exilu. Je proto pochopitelné, že na řadu tehdejších obyčejných lidí nepůsobila tato vyjádření příliš věrohodně. V části veřejnosti stále přetrvával názor, že lidé, kteří po Mnichovu nebo za války odešli do exilu, nemají morální právo soudit jednání lidí, kteří zůstali doma. Handlivé soudy nad protektorátní vládou, které se často objevovaly v tisku, mnozí považovali za soud nad celým národem. Přitom mnozí měli ještě v živé paměti všednodenní realitu okupované země. Proto se záhy začalo ukazovat, že představy exilu a odsouzení protektorátní vlády se zcela neshodují s míněním velké části občanů. První soudy s vedoucími funkcionáři nacistické okupační moci, například s K.H. Frankem, ještě vyvolávaly zájem veřejnosti. Poté však zájem začal upadat a poněkud stoupl až během samotného procesu s protektorátní vládou. Byli to zejména komunisté, kteří se ve svém tisku snažili strhnout pozornost na svou stranu. Protektorátní ministry svorně označovali téměř za netvory, kteří zaprodali svůj národ. Stačí si jenom prohlédnout titulky pravidelného zpravodajství o procesu tak, jak jej prezentovalo Rudé právo. Například protektorátní vláda, bahno zrady, zbabělosti a bezecti. Nebo politická koncepce českých zrádců, kolaborantství nejhrubšího zrna. Pojďme se nyní podívat přímo do soudní síně. Proces začíná.
2: Přesně před 9:30 vstupují dveřmi zleva, kterými před 5 nedělemi vstoupil Frank, obžalovaní zrádci. První vstupuje Krejčí, za ním Bínert, Hrubý, Kamenický a Kalfus v doprovodu členů sboru vězeňské stráže. Všichni vypadají dobře a usedají na lavici obžalovaných. Mezi nimi sedí vězeňští strážci. První pod místem národního prokurátora sedí Krejčí a za ním v pořadí, jak vstupovali ostatní. Nad nimi v lavicích sedí jejich obhájci. Obvyklé světlo filmových reflektorů, šumění běžících filmových přístrojů a klapání spouští fotografických aparátů. Soudní dvůr s přísedícími a prokurátory usedá na svá místa pod velkou státní vlajkou, umístěnou uprostřed síně. Mezi přísedícími vidíme vdovu po soudruhu Juliu Fučíkovi Gustu Fučíkovou a generála Koutňáka. Na to předseda soudu zjišťuje nacionály jednotlivých obžalovaných, kteří předstupují před něj a vypovídají. Tak Krejčí udává své jmění ve výši 380 000 korun československých. Bínert prý nemá nic. Kalfus má jen půl domku v hodnotě 40 000. Milionář Kamenický udává, že je generálním ředitelem drah. Hrubý přiznává statek v ceně 460 000. Tento výslech trvá 10 minut. Pak se ujímá slova národní prokurátor doktor Tržický. Žaloba vysílaná současně rozhlasem, aby se dostala do nejzazších koutů republiky, je obžalobou celé vrstvy finančních, průmyslových a velkoagrárních magnátů, která zradila národ. Taky chápe lid. Price sice unikl této spravedlnosti, Hácha je mrtev, jeho spiklenecký fašistický pomocník Valkovský není rovněž mezi živými, gestapácký agent a goebbelsovský dozorce za prodanec Moravec unikl sebevraždou o prátce. Ale háchovští zrádci stojí před soudem národa, mučeného léta okupantsko-kolaborantským terorem a budou odsouzeni. Spravedlnosti nesmí ujít nikdo z nich, ať to jsou takzvaní političtí nebo odborní ministři, všichni jsou stejně vinni. Nejtvrdší trest musí stihnout tyto Hitlerovi, Himmlerovi, Heydrichovi, Dalígovi a Frankovi ministry. Ve jménu milionů obětí a pro mír světa a šťastný život národa. Žalobce ukázal jejich zločinnost, která vyrůstala od prvních chvil, kdy se tato smečka zrádců po hitlerovském útoku na Československou republiku dostala k moci, od oněch slov Krejčího volajícího 15. března 1942. Každý národ má osud, jaký si zaslouží. Nikdo neohlížej se zpět, pracujme všichni pro budoucnost národa, jakožto disciplinované součástky Velkoněmecké říše. Až po chvíli 1945, kdy tito zrádci s Frankem v čele chtěli uzavřít separátní příměří jen se západními mocnostmi, aby mohli pokračovat v boji na východní frontě proti Rudé armádě a Sovětskému svazu. Podle Frankova plánu v této době mělo být území Čech a Moravy obsazeno ze západu, aby lépe mohli uniknout zločinecké hordy německých fašistů. Podle Frankova plánu, se kterým tito zrádci souhlasili, měla být vytvořena vláda, v níž měli být uvedení zrádci spolu s Frankem, přičemž by se na jeho dosavadní pravomoci nic nezměnilo. Ale úder Rudé armády a povstání českého lidu zmařilo tyto spiklenecké plány zrádců a německých fašistických vražedníků. Při procesu vidíme, jak červená nit zločinnosti domácích zrádců se táhne už od Berana, Preisse a ostatních zrádných živlů již z první republiky. Vidíme, jak ze zločinů jedné vlády vyrůstaly zločiny dalších vlád, jak jedna vláda připravovala cestu a půdu druhé, daleko zločinnější a zrádnější vládě.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Protektorátní vláda jako celek, ale i jednotlivé osoby, byly často uráženi a zesměšňováni. Řada autorů různých satir šla ale mnohem dále. Komunističtí novináři si začali vyřizovat účty i s lidmi, kteří jim leželi v žaludku již v dobách první a druhé Československé republiky. V tom vynikal zejména komunistický novinář a příležitostní básník Václav Lacina, který si kromě protektorátního předsedy vlády Jaroslava Krejčího posvítil i na Rudolfa Berana.
2: Chyt pastýř Berana, hodil ho do brodu, stádo jež nechtělo, jde za ním přes vodu. Když uchvátí je vír, se stádem bude amen. Stádo však nemyslí, stádo jde za Beranem. Nám také před lety si stoupil Beran v čelo a octli jsme se tam, kam nejmíň se nám chtělo. Chtíti nám nastrčit nového Berana, je páni pastýři hra předem prohraná. Ať šenkýř mazaný, ať pomazaný páně, my známe Berany, dáme si pozor na ně. Ať si jsou mazaní, ať si jsou pomazaní, my nejsme tupí brav, nepůjdem za Berany. Ať si byl lev český kdysi drav, oca si mu zkroutím v paragraf a přeškolím ho v krotkou čoudu. Pak nejsa v živnosti své líný, střih vezmu z říšské buničiny, ušiju na něj právní boudu.
0: Proces s protektorátními ministry se samozřejmě dostal i na jednání vlády. Hlavní osobou, která vládu pravidelně informovala o chystaném a později probíhajícím procesu, byl od listopadu 1945 ministr spravedlnosti Prokop Drtina. Drtina byl členem Národně socialistické strany. V roce 1939 emigroval do zahraničí. Během války pak působil jako politický referent a spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše a jako komentátor českého vysílání Londýnského rozhlasu. Drtina předložil ještě před započetím procesu předsednictvu vlády k rozřešení několik sporných otázek týkajících se posuzování viny jednotlivých obžalovaných ministrů. Konkrétně šlo o to, zda už samo členství v protektorátní vládě bylo podle retribučního zákona trestným činem. Předsednictvo vlády rozhodlo, že pouze aktivní účast na 15. březnu 1939 sama o sobě musí být považována za zločin. Toto vágní vymezení náměstí samo o sobě přijde trošku podivné. Na snadě je totiž otázka, co předsednictvo vlády považovalo za aktivní účast na 15. březnu 1939. Tato otázka bohužel zůstala přes naléhání ministra Drtiny nerozřešena.
4: Ministr doktor Drtina podal potom zprávu o trestním řízení proti členům protektorátní vlády. Uvádí, že jak podle názoru národního prokurátora, tak i podle názoru předsedy Národního soudu nebylo by možno souditi všechny najednou. Doporučuje se rozdělení na 2 až 3 skupiny. Teď by přišla na řadu první skupina, v níž jsou oni členové vlády, kteří jimi byli až do konce. Jsou to Krejčí, Kalfus, Bínert, Hrubý a Kamenický. Národní prokurátor již spisy má a obžaloba může být vypracována asi do týdne. Má za to, že Krejčí, Hrubý a Bínert budou žalováni pro zločin podle paragrafu 3 retribučního dekretu. Hrubého situace je zvážná, rovněž tak situace Krejčího. Aniž by dal předbíhat výsledkům trestního řízení, domnívá se ministr doktor Drtina, že zde přichází v úvahu trest nejtěžší. Hrubý byl vlastně nejaktivnějším členem vlády a je dokonce podezřelý ze styků se Sicherheits Dienstem. A rovněž tak Krejčího věc je velmi vážná a patrně i u Bínerta bude navrhovaný trest největší. Po této stránce není ovšem vyloučeno, že Národní soud bude soudit Bínerta mírněji. Ministr doktor Drtina je toho názoru, že je nutno si uvědomiti, že retribuční trestání má výlučně politickou povahu. Rovněž tak otázka, co mám a nemám považovati za zradu. Proto celá vláda by měla stanoviti, co bylo činem pouze politicky mylným a co naproti tomu bylo činem trestným.
0: Samotný proces s protektorátní vládou začal 29. dubna 1946. Na lavici obžalovaných tehdy zasedli Jaroslav Krejčí, Richard Bínert, Adolf Hrubý, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus. Národnímu soudu předsedal Josef Tomsa, jediný soudce z povolání, a 6 přísedících, 2 komunisté, 1 sociální demokrat, 2 lidovci a 1 národní socialista. Jen pro zajímavost, jednou z komunistických přísedících byla i Gusta Fučíková. Většina obžalovaných nechtěla připustit, že by se nějakým zásadním způsobem provinila na svém národu. Bývalý předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí i díky svým právnickým a rétorickým schopnostem pojal svou obhajovací řeč téměř jako univerzitní přednášku z ústavního práva. V průběhu soudního přelíčení se totiž veřejné mínění stále více a více klonilo ve prospěch obžalovaných. Zároveň je třeba připomenout, že celý proces se navíc odehrával v atmosféře prvních poválečných parlamentních voleb. Ty proběhly v květnu 1946. Komunisté získali více jak 40% hlasů a předsedou vlády se stal Klement Gottwald. Na 17. červen 1946 byla svolána schůze předsednictva vlády. Důvodem bylo psaní tisku o procesu a potřeba objasnit skutečnou vinu obžalovaných. Původní představa o vině a potrestání protektorátních ministrů se totiž odkláněla od názorů a hodnocení většiny občanů, kteří žili na okupovaném území.
4: Ministr doktor Drtina podpisuje úplně pochybnosti předsedy o tisku. Také on tvrdí, že tisk referuje zkresleně a jednostranně. Vyvozuje to například z referátu o jeho vlastní výpovědi, které jsou nesprávné a jež se diametrálně od sebe liší. Sám se proto zlobil na svobodné slovo, které vyzvidlo vše, co svědčilo ve prospěch obžalovaných. A právo lidu zase nepoměrně zdůraznilo, že jeho výpověď přitížila Kalfusovi. Podle ministrových informací skončí líčení asi v příštím týdnu. Podle sdělení předsedy Národního soudu doktora Tomsy bude třeba asi 3 neděl na vypracování rozsudku. V tomto případě považuje odklad za vhodný, ještě přílišné sympatie, které tiskem a průběhem procesu byly snad u veřejnosti ve prospěch obžalovaných vzbuzeny, budou tímto odkladem snad oslabeny, takže reakce na rozsudek nebude třeba se obávati. Ostatně veřejná obžaloba povede 2 svědky ze zahraničí, kteří podají referát, jak činnost obžalovaných působila v zahraničí. O tom, jak to působilo v Londýně, pak protokolárně dá výpověď ministr doktor Rybka, jak v Moskvě ministr Kopecký. Původně zamýšlel navrhnout generála Píku, avšak má za to, že toto řešení je lepší. Sám neschvaluje způsob vysílání rozhlasem, které je příliš obsažné. Ve prospěch obžalovaných působí také pochybný postup obžaloby, která se snažila přílišně dělat z obžalovaných špatné charaktery. Tito se bránili a teď lidé mluví pouze o tom, je-li který z obžalovaných dobrý člověk nebo nikoliv, a zapomíná se, o co vlastně jde. V rozhlase jsou vysílány dlouhé obhajoby a působí to velmi nesprávně. Je třeba věděti, že systém, za který obžalovaní odpovídají, musí být odsouzen. Osobně myslí, že budou všichni obžalovaní odsouzeni.
0: Domnívám se, že je nyní třeba nechat promluvit historiky Dušana Tomáška a Roberta Kvačka, kteří se procesem s protektorátní vládou důkladně zabývali ve své knize Obžalovaná je vláda. Jejich plastické vylíčení průběhu procesu ukazuje, že posuzování viny bylo skutečně nejednoznačné a že sami obžalovaní se svými obhájci nastolili řadu otázek, které nešlo zaškatulkovat do zobecňujících právních norem a zákonů.
2: Hlavní líčení se blížilo k finále. Národní prokurátor vyvracel 3. července některá tvrzení obhajoby. V žádném případě se jí podle jeho názoru nepodařilo obžalobou otřást. V závěru své repliky zdůraznil chybnou politickou koncepci protektorátní vlády, která by prý neobstála, kdyby byla postavena tváří v tvář našim předkům bojujícím za pravdu a spravedlnost. Obžalované nelze zbavit odpovědnosti, neboť jejich politika neodráží okupanty, byla nemravná a škodlivá. Národní prokurátor mluvil hodinu. Předseda soudu pak povolil 2 hodiny na repliku obhajoby. Krejčího obhájce probral stručně, což je kladeno za vinu jeho klientovi, a setrval na svém původním návrhu osvobození. Krejčí pak připomněl paragraf 16 retribučního dekretu, který takové osvobození připouštěl. Přičítal si za zásluhu, že národ nebyl úplně zničen německými masakry. Kamenický patrně promluvit nechtěl, ale když byl předsedou vyzván, předstoupil a opakoval své přesvědčení neviny. Obhájce Kalfus se zhrnul svou odpověď do prohlášení, že nežádá o shovívavost, ale o spravedlnost. Skončil heslem Pravda vítězí, přičemž zdůraznil, že tím míní pravdu, kterou prokáže historie. Konec konců na historii se neodvolával jen on, ale ve svých posledních článcích i Moravec. Bínatův obhájce řekl, že národ právě očekává odpověď na základní otázku, proč když dva dělají totéž, není to totéž. Vláda, která přijela v září 1938 proti vůli národa berchtesgádenské podmínky, prý získala zásluhu o národ. Za to vláda takzvané Malé republiky, když přijala podmínky diktované v březnu 1939 Hitlerem v Berlíně, se tím vydala podezření, že se dopustila zrady národa. Obdobně jako Sovětský svaz v létě 1939 smlouvou s Německem získával čas, tak získával čas i Bínat politikou záchrany národního bytí.
0: Obhájci protektorátních ministrů byli zkušení právníci. Navíc většina samotných ministrů měla právnické vzdělání. Nebylo proto jednoduché prokázat vinu v takovém rozsahu, jak si představovala nová Gottwaldova vláda.
2: Příští den byl věnován obžalovací řeči národního prokuratora. Zahájil ji citací z Jaroslava Kvapila. Jen toho se chci dožít, když se den můj sklání a přitom ještě tolik síly mít. Zulíbat všechny věrné na potkání a zbabělce a zrádce na znak položit. Prokurátor Tržický pak řekl, že proces nelze srovnávat s kterýmkoliv jiným velkým procesem dosud vedeným, neboť má prokázat, že vedoucí politické osobnosti takzvaného protektorátu se dali do služeb pochybné věci. Sloužili okupantům a tvořili tak právní pláštík všem činům nacistických vetřelců. I kdyby se jejich setrvání ve vládě dalo před Eliášovým začením omluvit, není možné tak učinit v pozdější době, kdy okolnosti jasně prokázaly, že jejich postojem se nedalo nic zachránit. Konečná bilance na poli hospodářském, politickém i kulturním je pro český národ tak tragická, že horší vysádí a zbídačení si nelze už představit. Není období mezi Eliášem a ostatními ministry, řekl prokurátor. Občas se ovšem tvrdilo, že živý Eliáš by byl také postaven před tento soud. Eliáš se trvával na svém místě, aby kryl svoji pravou činnost. Stál v čele největší a nejodvážnější podzemní organizace, která byla ve styku se zahraničním odbojem. Obžalovaní až na Kalfuse, u něhož lze z části připustit tytéž důvody jako u Eliáše, takovou činnost nezakrývali. Teprve když se vývoj

0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Potom nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
2: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
3: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
2: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 9:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Ringhofer II. Byl politik, ale především podnikatel a továrník. Právě za něj začala výroba slavných železničních vagonů. Zasloužil se také o první český výtah. Působil i v politické sféře, byl poslancem a později starostou.
5: V roce 1847 mu zemřel otec Josef Ringhofer. 30letý František po něm převzal kovárnu na měď a hamr, který přestavěl na válcovnu na plechové pláty. Netrvalo však dlouho a František Ringhofer zatoužil své skromné živobytí rozšířit. V roce 1852 koupil pozemky na pražském Smíchově a vybudoval tam továrnu na výrobu železničních vagonů. První Ringhoferovy nákladní vagóny byly vyrobeny v roce 1854. O 9 let později, v roce 1863, vyjel z továrny první osobní vagon a Ringhoferův podnik se tak stal největší vagonkou v Rakousku.
4: František Ringhofer II. Však nepodnikal pouze v oblasti železniční dopravy. Ve Velkých Popovicích byly nalezeny vydatné prameny vody a tak se tam Ringhofer v roce 1871 rozhodl postavit pivovar. Ten se v roce 2002 připojil ke společnosti Plzeňský Prazdroj a funguje dodnes. Zatímco v 19. století vyprodukoval pivovar 18 000 hektolitrů zlatavého moku za rok, nyní je to 1 milion 527 000 hektolitrů ročně. František Ringhofer II. Si také potrpěl na nejnovější technologie a proto jeho firma v roce 1870 vyrobila první osobní výtah v Čechách. Je na zámku v Zákupech.
5: V této době bylo normou, aby muž Ringhoferova postavení také působil v politice. A protože Ringhofer se stal pro Smíchov nepostradatelným, zvolili ho tam v roce 1861 starostou. Smíchov tehdy ještě nebyl součástí Prahy, ale za Františka Ringhofera došlo k největšímu rozmachu Smíchova a jeho přilehlých částí. Podnikatel ale nepůsobil pouze v komunální politice. V roce 1861 byl zvolen v zemských volbách do Českého zemského sněmu. Zde byl politicky napojen na ústavní stranu, která navazovala na dědictví liberálního proudu z revolučního roku 1848. Podporovala liberální reformy, volnou hospodářskou soutěž, občanské svobody a více pro německou orientaci.
4: František Ringhofer II. Byl všestranný podnikatel a politik a pozitivně zasáhl do života svých zaměstnanců i podporovatelů. To se také odrazilo v četných vyznamenáních, která za svůj život obdržel, jako například řád železné koruny a povýšení na barona. V roce 1873 však po krátké nemoci zemřel a jeho odkaz převzal jeho syn František Ringhofer III.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko. A bude většinou slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti, kteří si založili

0: penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíku. Ti, kteří smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
1: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
0: Novelu podporuje například i opoziční poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny. Senát dnes projedná návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS senátoři posoudí víc než 100 jmen, která jim doporučil organizační výbor. Pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. V hlavním městě Tallinnu bude dnes jednat se svým estonským protějškem Alarem Karisem. Pavel před odletem řekl, že se setká se všemi nejvyššími ústavními činiteli země.
2: Budeme se bavit, jak jsem ji řekl, nejenom o bezpečnosti v regionu, ale i o hrozbách, které plynou pro celou alianci z agresivního Ruska, o tom, jakým způsobem jim budeme čelit v rámci i přípravy na summit v Ankaře.
0: Prezidenti obou zemí se pak společně zúčastní mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Prezidenta Petra Pavla na cestě doprovázejí taky zástupci více než 30 českých firem. Stav amerického lékaře, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je dál bez příznaků, jak potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolej-Dalibigerová.
3: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
0: Muž působil v Kongu jako misijní lékař. V pražské nemocnici je od minulého čtvrtka. V izolaci zůstane 3 týdny, tedy po dobu, kdy se o něj můžou objevit první příznaky nemoci. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále budou hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před 3. třetinou, v té pak ale 2x inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
4: Spíš jsme se trošku v té 3. třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té 3. třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
0: Na čtvrtfinále se český tým přesune do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
5: Překážka na D1 před Velkým Beranovem a nehoda na trojce za Voticemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku před Velkým Beranovem. Na kilometru 121 leží na vozovce v jízdním pruhu pneumatika. Je tam také kamion v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy také nepřehlédněte odstavené vozidlo před odbočkou na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 je za ním šipka, zabírají odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru ještě silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Levým pruhem ale projedete plynule. A na silnici 3 z Benešova do Českých Budějovic komplikuje provoz nehoda za Voticemi. Na konci zúžení před Oldřichovcem kamion sjel do příkopu. V obou směrech jsou tam kratší kolony, najede se pomalu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 20 stupňů, na Šumavě 24. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Americký prezident Donald Trump vyžaduje, aby se další blízkovýchodní státy připojily k takzvaným abrahamovským dohodám a normalizovaly tím svůj vztah s Izraelem. Je k tomu ale v regionu vůle? Nakolik v arabském světě poškozuje imidž země krajně pravicový izraelský ministr Ben-Gvir? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
6: Interview Plus.
7: A vítám našeho hosta, kterým je blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha, Břetislav Tureček. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Je vůbec pravděpodobné, že by se zrovna Saúdská Arábie, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko za aktuální situace připojilo k abrahamovským dohodám?
8: No tak nemyslím si to. Stručně řečeno nemyslím si to, protože vlastně po 7. říjnu, kdy byl Izrael napaden Hamásem, po tom teroristickém útoku vlastně ta odveta Izraele v Gaze byla tak krvavá a způsobila takovou skázu a utrpení, že vlastně od té doby žádná z těch zemí arabských, o kterých se uvažovalo, a byla to zejména Saúdská Arábie, nepřistoupili na podepsání abrahamovských dohod bez toho, aniž by byla jasně vyřešena palestinská otázka. Teď Donald Trump ještě přikládá, řekněme, pod kotel, když říká, pokud chcete, aby tady v regionu byl klid, pokud chcete, aby v rámci americko-íránské dohody se uvolnil Hormuzský průliv a vy, Katařané, Emiráťané, Saudové, jste mohli svobodně vyvážet ropu, tak musíte uzavřít mír s Izraelem bez ohledu na nějaké vaše výhrady týkající se Palestinců. Tak je to naprosto iluzorní. Ostatně slyšeli jsme zákulisní informace, že když Trump v rámci telefonické konference těm svým arabským protějškům toto navrhl, tak prý bylo naprosté ticho, kdy on se musel ujistit údajně, jste tam ještě na té druhé straně té linky.
7: No a je něco, čím by je mohl přesvědčit?
8: Rozhodně ne tímto stylem prostě veřejných prohlášení tohoto a ultimát tohoto typu. Je to prostě Trumpův komunikační styl, kdy vidíme, že kolikrát je schovývavější k rivalům, nepřátelům, než ke svým spojencům. Já si neumím představit, že by nějaký důstojný arabský vůdce dnes na toto kývl a řekl ano, tak my uznáme Izrael, těšíme se, že budeme s Izraelem spolupracovat bez ohledu na tu hrůzu v Gaze, bez ohledu na to, že Izrael rozpoutal tuto ničivou válku proti Iránu na konci února.
7: No, ty už jsi zmiňoval, že některé státy, třeba Saúdská Arábie, podmiňovaly připojení se k dohodám v minulosti, tedy změnou izraelského postoje k Palestincům. Jsou tam ještě jiné podmínky?
8: Toto byla ta dlouhodobá. Já připomenu jednu věc. Ono se zdá, že my tady stále dopřáváme velkého sluchu tomu, jak to interpretuje Izrael, ale už před více než 20 lety, v roce 2002-2003, vznikla takzvaná arabská iniciativa, kde celá Liga arabských států jednoznačně řekla, pokud Izrael umožní vznik palestinského státu, všechny arabské země ho uznají. Takže abrahamovské dohody přicházejí o 2 dekády později a vlastně toto dohánějí. Proč nebyla ta arabská iniciativa přijata? Izrael odmítl přijmout. To je podstatné. Takže jestliže dneska Arabové jsou tímto tlačeni do toho, co už nabízeli před čtvrt stoletím, tak o to více vlastně si myslím, že je to pro ně z hlediska zachování nějaké prestiže neúplně zkousnutelné.
7: A jak se proměnily vztahy nebo situace v regionu těmi původními abrahamovskými dohodami, které Donald Trump inicioval, prosadil v roce 2020, jsou vlastně z dnešního pohledu úspěšné?
8: No to je hodně zajímavá věc, má to řadu rovin. Když čteme izraelská média, tak tam je to hodně často velice pozitivně líčeno, že se prostě prohloubila ekonomická spolupráce, že Izraelci často jezdí se bavit prostě za zábavou, za biznisem do Emirátů.
7: Takže to jsou spíše obchodní dohody?
8: Spíše. Rozhodně se nezdá, a z toho to jsou nebudu říkat nezdá, prostě fakt je, protože se dělají průzkumy veřejného mínění, že tyto dohody nijak například nezvýšily popularitu Izraele u obyvatel těchto zemí, které se do nich v roce 2020 připojily. Připomenu, byly to Emiráty, Bahrajn, Maroko a Súdán. V těchto zemích stále Izrael je vnímán velice negativně, takže vidíme, že ty dohody byly přijaty nevolenými elitami. To nejsou žádné demokratické země, ani v jednom případě. Zatímco obyvatelstvo to vidí úplně jinak. A válka v Gaze potom tuto diskrepanci, tento rozdíl vlastně jenom prohloubila. To je obecnější trend. Když se podíváme, tak nejméně oblíbený je Izrael v Egyptě a v Jordánsku, což jsou země, vůbec první arabské země, které před desítkami let už s Izraelem uzavřely mírové dohody a zase uzavřely ho nevolené vlastně elity, které si za to v podstatě nechali politicky nebo zbraněmi zaplatit od Spojených států.
7: A je někdo, kdo vlastně v blízkovýchodním regionu považuje ty původní abrahamovské dohody z roku 2020 za tak velký úspěch, jako je prezentuje sám Donald Trump, jako jeden ze svých největších úspěchů toho prvního prezidentského mandátu?
8: Já připomenu, on sliboval během prvního mandátu dohodu století. On sliboval, že vyřeší izraelsko-palestinský konflikt. A když se ukázalo, že je to naprosté fiasko, tak v posledním roce svého prezidentování v Bílém domě přišel s abrahamovskými dohodami jako s jakousi náhražkou, řekněme. To je podstata. Toto odklonilo a mělo to vytvořit dojem, že vlastně nepotřebujeme vyřešit palestinskou otázku. Stačí, když Izrael bude uzavírat mírové abrahamovské dohody se zeměmi, se kterými neválčí, se kterými nemá ani hranice. Jo? A já připomenu, je to pár měsíců, dokonce byla jaksi prostě s velkou pompou ohlášena abrahamovská dohoda s Kazachstánem, který přitom už 30 let má normální diplomatické styky s Izraelem, má svoji ambasádu v Tel Avivu u pláže, u moře.
7: No a to, co také zmínil Donald Trump, že by si moc přál, že v té finální fázi by se k abrahamovským dohodám připojil také Irán, to je asi něco nepředstavitelného.
8: No tak to říkal v době, kdy si myslel, že během pár dní asi padne íránský režim. To si takhle představovali i v Izraeli a vidíme, že teď se řeší úplně jiné prostě rozložení sil. Nikdo už nemluví o pádu íránského režimu a řeší se vlastně nějakým způsobem Američané z té války vycouvají. A ještě mimochodem k těm abrahamovským dohodám je jeden aspekt, který se objevuje v blízkovýchodních médiích, že vlastně třeba pro Emiráty se to stalo přítěží, tato smlouva s Izraelem, protože vlastně Izrael má velmi napjaté vztahy s Íránem a v podstatě do konfrontace nutí i tyto své arabské spojence.
7: Na základě těchto dohod?
8: Do určité míry ano. My máme přeci spojenecké svazky, takže Emiráty se dneska staly největšími, řekněme, jestřáby v nějaké proti íránské koalici. Zatímco Saudská Arábie se třeba drží zpátky a do toho nám přichází potom velká rivalita a prohlubující se propast mezi Saudskou Arábií a Emiráty, která má celou řadu rovin a dějišť. Je to válka v Jemenu, je to dění třeba v Súdánu a tak podobně.
7: To znamená, že by se mohlo stát, že naopak někdo ty dohody vypovídá?
8: To se nezdá, protože už když byly první arabské summity a zároveň to byly summity Organizace islámské spolupráce v listopadu 2023, když začala válka v Gaze a o rok později, tak tam byly země, které vyzývaly vystupte z abrahamovských dohod. Tuším, že to bylo třeba Alžírsko, možná někdo další, ale ty země to neučinili. To by bylo zjevně, to by bylo bráno jako nepřátelský krok nejen vůči Izraeli, ale hlavně asi vůči Spojeným státům. Takže ani za Joe Bidena k tomu tyto státy nepřistoupily k přerušení nebo zrušení dohod s Izraelem.
7: Hostem Interview Plus je dnes Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
7: Několik arabských států, včetně těch, od kterých tedy Donald Trump teď očekává podepsání abrahamovských dohod, odsoudilo jednání izraelského krajně pravicového ministra Itamara Ben-Gvira, který se ve videu na sociálních sítích vysmíval zadrženým aktivistům z mezinárodní flotily plující do Gazy. Jak silné gesto je toto odsouzení?
8: Já si myslím, že se celá ta věc přeceňuje, protože to bylo snadné, to je snadné, prostě Ben-Gvir překročil všechny myslitelné meze, takže ano, jsou země, třeba Česká republika, které se tomu nevyjádřily nijak, ale jinak normální civilizované země prostě takovéto jednání vládního činitele prostě odsoudí. Tím spíš, když se to týká jejich občanů. Podívejme se třeba, jak je dneska svébytné prostě a sebevědomé Polsko vůči Izraeli, co se týká i třeba izraelského zločinu židovských osadníků na okupovaných územích a tak podobně. Česká republika mlčí, jak víme. Ale obecnější problém je v jiné věci. ono se to Ben-Gvirovo vystoupení, ponižování prostě zajatců, nebo jak je nazvat, zadržených lidí, je samozřejmě, má určitou symboliku, ale tohleto se Palestincům děje už možná desítky let, zejména v době nějakých krizí. Co pak nebyli ponižováni Palestinci v Gaze, kdy byli muži slečeni do spodního prádla, museli se procházet před armádou a pak vojáci zveřejňovali tyto záběry. To je ponižování zajatců zcela jednoznačně, kdy se oblékali do spodního prádla Palestinek, kdy rabovali prostě domy dneska i v jižním Libanonu a tak dále. Tohle neodsuzuje nikdo, protože se to netýká západních občanů. To je, myslím si, zásadní věc. Takže Ben-Gvir nereprezentuje celý Izrael. To není Izrael, to nelze říkat, podívejte se, takhle Ben-Gvir je totožný s Izraelem. Ale zároveň nelze říkat, že Ben-Gvir není součástí Izraele. Tenhle ten proud, prostě Ben-Gvir tam má obrovskou podporu i v jeho rasistických výpadech vůči Palestincům, vůči Arabům a tak podobně. Stejně tak jako Bezalel Smotrich, ministr financí, ten třeba nedávno řekl, pokud se arabská strana stane součástí budoucí koalice, tak to bude větší hrůza než teroristický útok Hamásu z října 23. Takovéto rasistické výroky tam běžně v Izraeli zaznívají. Takže i ty jsou součástí prostě dnešní izraelské, řekněme, veřejné nálady a politické scény. Takže nelze to zase diskreditovat, to byl jenom Ben-Gvir, to není Izrael.
9: Když se podíváme ještě na případ těch aktivistů, západních aktivistů, kteří po propuštění, několik z nich uvedlo, že byli v izraelském zajetí fyzicky a sexuálně napadnuti. Říká, že se to palestinským vězňům děje běžně, ale když je tedy to ten případ, na který je tak říkajíc takhle nasvíceno, bude se to vyšetřovat?
8: Já především, to jsou věci, které je potřeba vyřešit. To, že to řekne aktivista, neznamená, že je to pravda. Já jsem mimochodem odkazoval na obecné ponižování, které sami izraelští vojáci ostatně natáčejí, k tomu nepotřebujeme žádnou investigativu, když oni si to dávají na sítě. To si nemusí vymýšlet Palestinec. Ti Izraelci jsou na to hrdí, mimochodem, na to, co dělají v těch obsazených územích. Ale jestli byl někdo znásilňován nebo týrán, já si nemyslím, že to Izrael bude vyšetřovat, já myslím, že to vyšumí a bohužel aktivisté často prokazatelně prostě dělají více aktivistické, řekněme, aktivity, než že by prostě bylo možné naprosto a zcela jednoznačně důvěřovat všemu, co říkají. To platí o propalestinských i pro třeba pro izraelských aktivistech samozřejmě.
9: Ještě k případu Itamara Ben-Gvira, ty jsi zmiňoval Polsko, to stejně jako Francie zakázala vstup do země, tedy v reakci na tento incident Itamaru Ben-Gvirovi. Komplikuje mu to vůbec něco?
8: Já si nemyslím. Ono to samozřejmě komplikuje potom věci typu, když se má o něčem konkrétním dojednávat, ale vidíme, že potom ten formát těch bilaterálních vztahů jednotlivých evropských zemí a Izraele se tomu prostě přizpůsobuje. Vezměme si třeba Česká republika, už za minulé české vlády, že měla takový ten ta společná zasedání vlád Izraele a České republiky. Už tehdy v té izraelské vládě, já připomenu, Smotrich a Ben-Gvir jsou součástí izraelské vlády ještě před teroristickým útokem Hamásu. Ta vláda byla vytvořena na závěr roku 2022, takže už tehdy tam tito lidé prostě s extremistickou minulostí byli, tak se řešilo tady v České republice, jak z toho ven. No tak bylo jakési zákulisní ujednání, že tito lidé sem prostě nepřijedou. Přijedou sem ostatní ministři. Takže podobným, nebo jiní, ne všichni ostatní, ale jiní ministři. Takže tímto mechanismem prostě i si myslím, že i Francie, i Polsko by řešily věci, pokud by se řešila nějaká třeba bezpečnostní nebo finanční spolupráce s Izraelem, že by přijel někdo jiný.
9: Ale tento incident odsoudil jak premiér Benjamin Netanyahu, tak také Spojené státy, největší spojenec Izraele. Může to představit nějaký problém pro Itamara Ben-Gvira ve vládě?
8: Za chvíli jsou v Izraeli volby. A on, když to udělal, mimochodem to nebylo svévolné, jak víme z izraelských médií, tak on to předem projednal, že tuto provokaci tam provede s ředitelem izraelské vězeňské služby, který je jeho blízký politický spojenec. Jo, to nebylo, že najednou vytáhl vlajku a nikdo o tom nevěděl a všichni byli překvapeni. Tak to nebylo. Takže on to udělal a samozřejmě to udělal s výhledem na ty příští volby. O tom se nedá pochybovat. On to neudělal proto, aby ztratil popularitu, ale aby ji naopak získal. V tuto chvíli vlastně už se v Izraeli rozjíždí předvolební kampaň. Ty volby budou někdy v říjnu nejspíš a na to evidentně Ben-Gvir sází. A to, že se od toho distancují Američané, že to skritizoval i třeba izraelský velvyslanec ve Spojených státech, prezident izraelský, premiér, no je to jasné. Oni to neudělali proto, že by byli poníženi aktivisté, ale že to poškodilo image Izraele, to je podstatné. I v České republice třeba Ben-Gvira vidíme, kritizují jinak aktivisté pro izraelští, ne proto, že se to dotklo cti nějakých prostě tam ponižovaných Evropanů, ale protože to poškodilo image Izraele, to těm lidem vadí.
9: No, zvyšuje to tedy preference Ben-Gvirovy strany Židovská síla? Ona v tuto chvíli má pouze 6 křecel ve 120 členem parlamentu. To není mnoho. Jak se teď vede v těch předvolebních průzkumech? Tyto gesta jí pomáhají?
8: On na to evidentně sází, protože ostatně včera izraelský prezident Herzog jasně řekl, že prostě vidí určitou brutalizaci izraelské společnosti, radikalizaci, mluvil i o zločinu v arabském sektoru mimochodem, ale mluvili o zločinech židovských teroristů na západním břehu Jordánu. To všechno říkal, tohle to je neblahý trend naší společnosti. Ale tento trend paradoxně právě nahrává tomu radikálnímu táboru. Ostatně Ben-Gvir potom hned okamžitě se vůči prezidentovi vymezil a řekl mu něco ve smyslu, vy tady urážíte statisíce lidí, kteří s tím nemají problém. Takže výsledek voleb nikdo neví. Jo. Ben-Gvir určitě bude člověkem, který bude dále razit svoji, řekněme, nebo oslovovat svůj tábor, než aby se nějakým způsobem, řekněme, umírňoval, aby třeba vyzobával centristické voliče. To se od něj čekat nedá.
9: Ty předčasné parlamentní volby by měly být v říjnu. Jak se na nich odrazí výsledek vyjednávání mezi Íránem a Spojenými státy?
8: No, to záleží, jak ta eventuální kýžená americko-íránská dohoda se dotkne Izraele. Když čteme komentáře v poslední době, tak se zdá, že v Izraeli začíná zavládat panika, že se Trump je schopný dohodnout s Íránem, aniž by zohlednil všechny, vlastně můžeme říci, podmínky a dokonce i ultimáta, která dlouhodobě vznáší Benjamin Netanyahu. To znamená třeba nulové obohacování uranu, zcela zrušit íránský jaderný program. Zdá se, že Donald Trump přistoupí na nějaký kompromis a teď už se vlastně řeší, jestli náhodou ten kompromis nebude až příliš podobný tomu, co uzavřel Barack Obama s Íránem v roce 2015 a co Trump tehdy následně za 3 roky zrušil s tím, že je to nejstrašnější dohoda, kterou kdy Američané uzavřeli. Takže se může stát, že dojde k nějakému kompromisu mezi Teheránem a Washingtonem. Tel Aviv zůstane mimo a pak samozřejmě to bude k tíži Netanyahuovi, že tu zemi vlastně vtáhl do války, že do té války v podstatě vtáhli Američany a ta válka neskončila takovým vítězstvím, jak je si představovali, to znamená zrušení izraelských balistických raket, zrušení jaderného programu a eventuálně dokonce i příprava půdy ke svržení íránského režimu. Všechno tohleto, jak vidíme, Írán stále má.
9: A je už teď Tel Aviv mimo, co se týče vyjednávání, jak silný hlas tam má Izrael nebo Benjamin Netanyahu?
8: K tomu jsou zajímavé prostě zákulisní a často protichůdné informace. Můžeme si někdy přečíst, že Američané, aby něčeho s Íránem dosáhli, tak prostě se snaží držet prostě zkrátka, nepouštět ke všem zákulisním jednáním Izraelce, informovat je třeba zpětně, což je mimochodem docela ponižující. Nedávno Donald Trump řekl, Netanyahu udělá vše, co já mu nařídím, tak to nevypadá úplně dobře samozřejmě pro ego izraelského premiéra. Realita ale samozřejmě v zákulisí zase může být také jiná, jo? Že tohle to může být kouřová mlha, kdy ve skutečnosti třeba na nižší úrovni Američané mohou s Izraelci konzultovat, co se děje, co se bude s Íránem vyjednávat.
9: No a je možné, že se Írán prosadí do toho memoranda o porozumění, jak se tedy nazývá ta dohoda, která se teď mezi Spojenými státy a Íránem vyjednává, že si prostě prosadí, že Izrael přestane útočit na Libanon?
8: Ano, a to už vlastně my jsme se tohle tématu dotkli a pak jsme se odbočili v našem povídání, ale ano, to je také důležité. Ve chvíli, kdyby byla dohoda, která by zavazovala, že skončí i válka v Libanonu, no tak to samozřejmě nebude dobré pro Izrael, protože už teď slyšíme lidi ze severního Izraele, kteří říkají, podívejte se, tam se vede válka, my stále nejsme bezpeční. Hezbollah teď začal používat ty drony naváděné optickým vláknem, se kterými má Izrael velký problém, na ně prostě není připravený jim čelit. V podstatě denně máme zraněné nebo i zabité izraelské vojáky, kteří jsou v té okupační zóně v Libanonu. Takže ta válka je problém už teď. A ve chvíli, kdyby dneska Američané řekli konec, Izraelci, my potřebujeme uvolnit Hormuz, dohodli jsme se s Íránem, vy okamžitě zastavíte válku v Libanonu, no tak to zase není věc, kterou izraelské vedení si přálo a kterou dosud prosazovalo.
9: To znamená, je možná tato obava důvodem, proč Benjamin Netanyahu včera řekl, urychleme ty údery na Libanon, musíme tu akci ještě posilnit?
8: To je vždycky. V roce 2006, v létě 2006 probíhala měsíc válka mezi Izraelem a Hizbaláhem. Tehdy se řeklo, za tři dny začíná platit příměří a Izrael v tu chvíli okamžitě zasypal jižní Libanon kazetovými bombami například a tak dále, aby v posledních hodinách, kdy mu ještě prostě ta dohoda umožňuje válčit, tak aby nepříteli, ale i, jak jsme viděli, i jeho civilistům způsobil co největší škody.
9: Hostem Interview Plus je odborník na Blízký východ Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Spojené státy v předešlých hodinách zaútočily na cíle v jižním Iránu. Údery směřovaly na iránské raketové stanoviště a lodě a Američané tvrdí, že šlo o sebeobranu a že si stále zachovávají zdrženlivost kvůli příměří. Platí tedy příměří?
8: Já si myslím, že ano, že každé příměří může během něj docházet k nějakým incidentům tohoto typu, ale zase důležité je, já si umím představit, že Američané zaútočili, ale zároveň prostě přes vyjednávače vzkázali Iráncům a to je pro tuto chvíli všechno, nemusíte reagovat. Ostatně Iránci také nijak razantně nereagovali. Sice říkají, že sestřelili nějaký dron, tuším, a možná ještě něco dalšího, ale je to prostě omezený incident, který musíme si uvědomit jednu věc. Tu dohodu chtějí obě strany. Takže určitě kvůli nějakému omezenému bombardování si nezmaří naději, že té dohody bude dosaženo. Američané, jak už jsem řekl, chtějí z té války vycouvat a získat z ní co nejvíc. Iránci dělají vše proto, aby z ní vyšli psychologicky vítězně. Sice ohromné množství zbraní mají zničené, mají pozabíjené jistě tisíce příslušníků ozbrojených sil, ale také možná pár tisíc už civilistů. Nicméně psychologicky, tím, že nepadne režim, tím, že Irán si prosadí právo dál obohacovat i třeba na 0,1% uran, tak to všechno Irán bude vydávat za své vítězství. Takže to nezmaří tím, že teď skočí na tento incident a začne prostě eskalovat válku.
9: No, my dlouhodobě mluvíme o tom, že Spojené státy se snaží vycouvat z toho konfliktu. Zároveň Donald Trump o víkendu uvedl, že se nemusí s tou dohodou zas tak spěchat, že časy na jejich straně. Tak má pravdu?
8: No, Donald Trump se prostě bojí, že ta vyjednávání zkrachují a on bude muset do války. On se bojí, že by tu válku on
9: pozemní operace.
8: Už i zkrát, to už se ani nedá, že to už se nedá pamatovat, protože v různých obměnách už to řekl xkrát. Prostě, jestli nepřistoupí na moji dohodu, tak je smažeme ze světa, zničíme jejich civilizaci a tak dále. A stejně se nic nestalo, jo? Což evidentně ukazuje, že prostě on se bojí té konfrontace. On se bojí víc než Iránci, že v tuto
9: Iránci
8: chvíli...
9: Iránci se nebojí.
8: Ale tak pro Iránci se bojí méně, protože Iránci se ztrátami počítají. Jak říkám, prostě psychologicky Iránci to mají zničeno daleko více než Američané, přesto psychologicky se zdá, že Iránci v tuto chvíli mají navrch, protože mohou ztratit méně než Američané.
9: No, podle BBC se americké tajné služby domnívají, že se iránský nejvyšší vůdce schovává na neznámém místě, což komplikuje jednání s jeho vyslanci. Může třeba i to prodlužovat rozhovory se Spojenými státy?
8: Do určité míry ano. Ono se předpokládá, že pokud bude něčeho dosaženo, třeba za účasti aktivní iránského ministra Abbase Araghchiho, tak pak to stejně musí projednat iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti a pak to pomyslné razítko nebo otisk pečetního prstene na to musí dát Moštaba Chámenejí. Což ale i v minulosti víme, že často byla víceméně formalita, jo? Že prostě pokud, že tito vůdci, to není diktátor, který by řekl, sice jste něco dohodli, ale já jsem proti, to se neděje. Tomu člověku se obvykle, bylo to i za jeho otce Alího Chámenejího, dávají věci, které už jsou na, řekněme, odborné, strategické, politické úrovni dopečené, dojednané.
9: Mimochodem, co se stalo s americkou operací Svoboda, která slibovala zprůchodnění Hormuzského průlivu?
8: No tak vidíme, že skončila vlastně, Američané v jednu chvíli přerušili.
9: Prošly tři lodě.
8: Ano, prostě se ukázalo, že ani tato, že Američané nemají žádný nástroj, Hormuz uvolnit. To je podstata. To prostě dneska vidíme. Američané nemají nástroj ani válkou, ani poskytováním prostě ochrany těm lodím. K tomu jsou docela zasvěcené analýzy odborníků vojenských, kdy prostě kolik těch lidí, jaké ohromné složky by musely být vyčleněny na doprovázení těch tankerů. Jo? To by byla ohromná armáda sama o sobě a pořád by to ještě neznamenalo imunitu. Jak někdo řekl, Íránci nemusí útočit na každý tanker, který tam proplouvá. Jim stačí zaútočit na každý 10. nebo 20. A Hormuz je zablokovaný.
9: Hostem Interview Plus byl dnes blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Děkujeme za to.
8: Díky za pozvání.
9: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
6: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
10: O zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, o apelu předsedy Ústavního soudu, o politickém dění v Turecku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
6: Názory a argumenty.
10: Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila už od dubna. Spojily se 2 odbory a skončilo jejich vedení. Proč k rozsáhlým změnám dochází? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Když se něco mění, tak je to většinou z toho důvodu, že to nefunguje. Jaké jsou tentokrát ty motivace pro ty změny?
11: No, to je správná otázka, protože my je příliš neznáme. Ty motivace vycházejí zřejmě z toho, že se tak domluvila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a Andrej Babiš. Jinak opravdu nevíme nic o tom, že by něco nefungovalo, že by bylo potřeba něco jiného. Naopak experti upozorňují na to, že tady se svým způsobem zahodí opravdu desítky let trvající budování různých expertních týmů a tak dále. Tinde Barta hovoří o tom, že vlastně se zamezí určité dvoukolejnosti a nedorazům. Hovořila o tom v rozhovoru pro iDnes. Ovšem dvojkolejnost. To, že odborníci, kteří v současné době nebo doposud byli pod úřadem vlády, se občas na něčem neshodli s odborníky z jednotlivých ministerstev, to je v podstatě logické a právě vytváří to i určitou debatu. Nyní by to tedy mělo spadat vše pod ministerstva, byť po pondělním zasedání vlády je zase vše trochu jinak. Premiér Babiš řekl, že ten záměr vláda opět upravila a že nyní vzniknou 2 kanceláře na úřadu vlády. První pro lidská práva a menšiny a potom druhá pro ono duševní zdraví a závislosti. A ty budou spadat pod premiéra. Premiér jim bude předsedat. Ovšem, úředníci, ti se i tomto rozvržení přesunou na jednotlivá ministerstva a jak to vlastně bude se sekretariáty a tak dále, to v této chvíli není úplně jasné. Zdá se, že když premiér Babiš před volbami nosil občas onu červenou čapku MAGA a hlásil se v určitých bodech k Donaldu Trumpovi, tak tady, že vidíme, že opravdu v určitém ohledu se od jeho stylu vládnutí poučil. Stejně tak nyní ruší celé agendy, jako rušil Elon Musk z Trumpova pověření se svým úřadem Doge. A až dodatečně, a tady velice rychle se zjišťuje, že to tak úplně nepůjde. A to není zrovna známka toho, že by to bylo dobře připraveno. Takže v této chvíli opravdu nezbývá, než doufat, že nebudou tolik narušeny ty agendy, byť vzhledem k tomu, že odchází experti, narušeny prostě budou muset být a z toho důvodu zřejmě vzniká i ona stávka.
10: Tak uvidíme, jak nakonec celá reorganizace dopadne, jaký to bude mít skutečně vliv na fungování těch agend, které dosud fungovaly bez nějakých významnějších problémů. Tolik Petr Schwarz.
11: Díky, naslyšenou.
10: Vláda v pondělí rozhodla o změnách zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců a poslala návrh do poslanecké sněmovny. Například držitelé tzv. Dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku, budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Navrhované změny komentuje politolog Lukáš Jelínek.
12: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely. Na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu. Jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území států šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi? Premiéra ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajině pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názoru některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázala prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
10: To byl Lukáš Jelínek. Turecký odvolací soud zbavil funkce předsedu Lidové republikánské strany. Zrušil tím výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Poukázal přitom na údajné nesrovnalosti, čím zvrátil loňské rozhodnutí soudu nižší instance, podle kterého sjezd žádné pochybnosti či nesrovnalosti nedoprovázely. Podivné dění kolem turecké opozice analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgura Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özelovo předloňské zvolení právoplatné a nebo ne. A výrok zněl, že nikoli. Özel ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kılıçdaroğlu'a. Jeho návrat do čela nejsilnější opoziční strany zcela vyhovuje vládní straně AKP a prezidentu Erdoğanovi. Je považován za mnohem slabšího soupeře než je Özel a také prezidentovi podlehl v minulých prezidentských volbách. Erdoğanovi také vyhovuje rozkol v řadách ČHP. Strana ČHP pod Özelovým vedením byla pro AKP nepříjemným soupeřem. Předloni ČHP vyhrála na řadě míst v komunálních volbách, což se považovalo za signál, že tento trend může přerůst i do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostranický spor mezi Özelem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdoğan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. Zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdogan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry. V níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
10: Hovořil Jan Fingerland.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Předseda ústavního soudu Josef Baxa varoval na tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Více už publicista Jiří Leština.
14: Na každoroční tryzně v Terezíně za oběti nacistického teroru se až dosud jako hlavní řečníci střídali šéfové parlamentních komor, premiéři i prezidenti. Letos ale pořadatelé tuto roli svěřili předsedovi ústavního soudu Josefu Baxovi. A Baxovo varování před vzestupem novodobého autoritářství a zla bylo jednou z nejmrazivějších výstrah, jaké kdy na terezínském národním hřbitově zazněly. Dnešní doba bolestně připomíná svět před 90 lety. Stahující mračna, uvádí Baxa v projevu a pokračuje. Některé státy a jejich představitelé si uzurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění. Upozorňuje, že nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu. Což vede k tomu, že někteří lidé už nevěří nikomu a ničemu. Znovu tak může být nástup zla, autoritářství a totality usnadňován, varuje Baxa. Člověk vyhlížející alespoň záblesk naděje by mohl namítnout, že jedno zvlášť temné mračno, které viselo nad Budapeští, se rozplynulo po maďarských volbách, v nichž osudově pohořel autokrat Orbán. Jenže mračna se kupí například i nad Francií, Německem či Velkou Británií, kde vytrvale posilují antisystémové strany. Přičemž jejich výrazné vítězství ve volbách by v skutku mohlo vést k rozvratu demokracie v těchto lídrovských státech Evropy. A následně i v dalších zemích, včetně Česka, které právě teď zažívá první vlnu nájezdů vládního spojenectví populistů a krajní pravice na pilíře liberální demokracie. Josef Baxa připomíná, že rozebírání demokratického právního státu nemusí být zprvu tak viditelné a nápadné. Začíná to tím praskáním a puklinami, zatím malými a nenápadnými. To, co bylo pevné, se pozne náhlu drolí. Jistoty se mění v otazníky. Máme pochyby o tom, jestli ještě platí to, na čemž jsme se po druhé světové válce shodli, líčí Baxa a dospívá k závěru. To tiché, nejprve sotva slyšitelné praskání dnešní doby naznačuje, že rovnost, spravedlnost a lidská důstojnost znovu někomu vadí. Právě to lze vytušit i za úsilím Babišovy vlády o přidušení neziskových organizací, za její posedlostí ochočením veřejnoprávních médií, rušením služebního zákona či vyštváváním nepohodlných úředníků z ministerstev. Tohle všechno vládní politici odůvodňují úsporami a potřebou větší efektivity při poskytování služeb občanům. Slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost. Podle Baxy to ale má sloužit především k usnadnění vládnutí, k oslabení kritiků či k ochraně před vlastní zodpovědností za nepoctivé jednání. Baxovo vystoupení ale nebylo jen zrcadlem nastaveným vládě, ale také výzvou k občanům, aby byli připraveni k obraně základních hodnot a institucí v době, kdy situace začíná být vážná a dál přituhuje. Jde o to, abychom poučeni neblahými zkušenostmi nacházeli mezi sebou co nejméně ničitelů a lhostejných a co nejvíce odvážných ochránců v odpovědnosti vůči našim blízkým a spoluobčanům a všem budoucím generacím, vzkazuje nám Baxa.
10: Hovořil Jiří Leština. Americká firma SpaceX chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a na Mars. Stojí to v dokumentu, který firma předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy v souvislosti s připravovaným vstupem na burzu. Slovo má publicista Luboš Kreč.
15: Pravděpodobně už jen dny zbývají do největší burzovní premiéry všech dob. Na newyorský Nasdaq vstoupí společnost SpaceX nejbohatšího člověka světa Elona Muska. Ta je slavná svými raketami a lety do vesmíru. Ovšem její premiéra na kapitálových trzích přináší řadu překvapení, pochybností a i jistou symboliku. O vesmírné společnosti SpaceX se někdy hovoří jako o nejhodnotnějším startupu světa. Jenže už to samotné označení startup, tedy mladá, dynamická, technologická firma, je v jejím případě sporné. Elon Musk SpaceX založil v roce 2002, před 24 lety, tedy dřív, než Česko vstoupilo do EU. To je už hodně dávno. Další věc je samotný business SpaceX. Důvod, proč Musk společnost rozjel, bylo jeho přesvědčení, že budoucnost lidstva je na Marsu. A že jen tak mimochodem vynášení astronautů nebo satelitů do vesmíru může být celkem lukrativní činnost, jež mu na ten Mars vydělá. To se svým způsobem naplnilo a nebýt SpaceX, například Američané i Evropané by dodnes byli odkázáni na ruské rakety při cestách na mezinárodní vesmírnou stanici. Jenže biznisové srdce SpaceX tepe někde jinde. Společnost za loňský rok utržela přes 18 miliard dolarů a největší část z toho připadá na satelitní internet Starlink. Na síť tisíců satelitů, kterými Musk zemi opásal, spoléhají ukrajinští vojáci, těžaři i vlaky Českých drah, protože zaručuje signál i tam, kam klasické mobilní sítě nedosáhnou. A nejen to. Součástí SpaceX je také populární sociální síť X, někdejší Twitter, či projekt XAI a jazykový model Grok. S nimiž se Musk snaží konkurovat, byť ne zcela úspěšně, předním hráčům v oblasti umělé inteligence, startupům OpenAI a Anthropic. Právě tato šíře aktivit a biznisového záběru je i důvodem, proč se v souvislosti se SpaceX a jeho vstupem na burzu hovoří o řadě rekordů a potenciálních poprvé. Bude to první firma, která hned po burzovním startu překoná dalece hodnotu 1 bilionu dolarů. Elon Musk, který si i po vstupu SpaceX na burzu uchová kontrolu nad firmou, se nejspíš stane prvním člověkem s majetkem přes bilion dolarů. A prodej akcí společnosti vynese něco kolem 75 miliard dolarů. To se dosud také nikomu nepovedlo. Zatím největší IPO saudské ropné firmy Aramco vyneslo jen 21 miliard dolarů. Zájem o akcie SpaceX bude nepochybně ohromný. Ostatně společnost už uvedla, že hned v počátku je nabídne i zcela obyčejným retailovým investorům, nikoli výhradně velkým fondům. Musk zkrátka sází na to, že má příběh a že jej umí vyprávět, o čemž nás přesvědčil už několikrát. Otázkou ale je, jak ekonomicky životaschopný podnik SpaceX vlastně je. Loni byla firma v hluboké ztrátě kvůli investicím do umělé inteligence. A v burzovním prospektu květnatě popisuje, co všechno by před ní mohlo ležet a jakých biznisových výšin by teoreticky mohla dosáhnout. Ale jen a pouze za použití technologií, které ještě neznáme. Takže stejně jako to kdysi bylo s Teslou, akcie SpaceX budou do značné míry sázkou na Elona Muska a jeho vize. Jednou to vyšlo. A co myslíte, klapne to i po druhé? A opravdu poletíme i na Mars?
10: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
16: Na Malostranském náměstí v Praze, v podkroví budovy, ve které sídlí Galerie Malostranské besedy, tak trochu schovaná před turisty, kteří by museli buď vykoumat, do kterých dveří se vetřít, aby mohli vystoupat vzhůru po velebných dřevěných schodech, anebo najít cestu k výtahu, právě probíhá výstava Louka mozaik, barvy slov. Prostor ohraničený masivními trámy nabízí 18 atrakcí. od mozaiky z barevných dlaždic, které si můžete sami poskládat z barevných keramických částic, přes rozměrný obraz Krajina slov a soumrak, na kterém můžete roztočit čtverec s různobarevnými čtverci pečlivě vybraných pozoruhodných barev, skrze které se slova propojí, po keramické mořské vlny, upevněné na osnově z rozličně modrých provázků, až po totem, na který můžete přivázat útržek barevné látky a něco si přát, či bezpečné místo, kde se děti cítí dobře, což je stan s pruhovanou čepicí a krbem na baterky, který navrhla tvůrkyně a psycholožka. Iniciátoři, organizátoři, hlavní stavitelé a malíři výstavy Lucie Krokro a její manžel Michal Bouzek do úžasné síně mezi střešními trámy nepustili nic rušivého. Ani videoprojekce, ani blikající světla, ani hudbu z nosičů. Mnohé atrakce jsou pohyblivé, ale jen silou lidských rukou. Pustili se sem zářivé barvy, ale ne ty uměle zvýrazněné.

0: Svatého Mikuláše, který se při své výšce stále tyčí nad vámi. Výstava si dává za úkol propojit tohle místo s Prahou, jejím historickým jádrem a dvěma pěšími stezkami v okolí. Přesto je od všeho ruchu a schonu příjemně izolovaná. Poskytuje vám šanci vnímat všemi smysly. A pak se jít dolů na ulici, odpočinutí a s hlavou plnou nečekaných nových myšlenek.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
4: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Třeboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
3: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
5: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
3: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
5: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
3: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
6: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
3: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Pro a proti.
8: Sněmovna poslala do Senátu vládní novelu, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Potřebuje kabinet Andreje Babiše volnější ruku kvůli navyšování výdajů na obranu a investicím do infrastruktury? Nebo hrozí bezuzné rozhazování? Zeptám se Petra Musila z Národní rozpočtové rady a ekonoma Akademie věd Robina Majaleha.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
9: Šest hodin a ve středu 27. května začíná Ranní Plus. Tentokrát s Martinou Maškovou
10: a Šárkou Fenikovou.
2: Český rozhlas Plus.
10: A na co se zaměříme z kraje našeho vysílání? Jaké reakce vyvolalo vystoupení českého ministra zahraničí za motoristy Petra Macinky na zasedání Rady bezpečnosti OSN?
9: Hasiči a armáda v Ralsku dostanou nové speciální požární obleky. Jak budou vypadat?
10: A jak slaví muslimové svůj druhý nejdůležitější svátek, svátek oběti?
9: Tak to jsou témata, která otevřou toto vysílání. Teď si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
11: Hezké středeční ráno. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska v Tallinu. S nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
12: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
13: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
12: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry

0: Digitalizaci systému i obraně digitálního prostoru. Stalinou Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
2: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučuje její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Podrobněji se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Ranního plusu. Vedení úřadu vlády se dnes zase sejde se členy vládních rad k plánovaným přesunům agent lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů na jednotlivá ministerstva. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO minulý týden. Část členů rad v reakci na změny ke konci června rezignuje, pokud se jejich agenda opravdu přesune. Varují, že jde o průřezová témata a jejich rozdělení mezi rezorty může stížit jejich koordinaci i prosazování, vysvětluje Jitka Poláková, která opouští funkci místopředsedkyně výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
4: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých oddělení se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.
1: Podle Andreje Babiše tím vláda odstraňuje nelogičnost v systému, zefektivňuje ho a naplňuje slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí utrpělo zranění. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z Hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Miroslav Hlaváč je v současnosti Řehkův první zástupce v čele armády. Působí v ní od 80. let. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
5: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
6: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
7: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
6: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Antropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzoru. A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích na dálnici D35 Olomouce na Mohelnici? Opatrně za sjezdem na Mladeč v pravém pruhu stojí po nehodě dva kamiony a osobní auto. Vybočuje se do levého pruhu, ale projíždí se plynule. Pozor také na silnici 3. Mezi Voticemi a Táborem se u Oldřichovce řeší nehody kamionu mimo vozovku. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech se zdržíte v koloně kolem 10 až 15 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 se v nájezdu od dálnice D5 na 23. kilometru srazil kamion s osobním autem, blokují pravý a připojovací pruh a už se vytvořila kratší kolona jak na okruhu, tak na konci dálnice D5. Přejeme klidnou jízdu. Dnes se ojediněle objeví přehánky nebo bouřka, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne místy přechodně oblačná a teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní plus.
8: A posloucháte ho 8 minut po 6. hodiny. Dobré ráno vám stále přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku vzkázal velmocím, že mají omezit vlastní moc. Přímo v Radě bezpečnosti sledovala jeho projev i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Jano, proč jel ministr Macinka na zasedání Rady bezpečnosti právě teď?
9: Ministr Macinka přijel do New Yorku, protože Čína předsedá tenhle měsíc Radě bezpečnosti OSN a svolala otevřenou debatu o světovém pořádku. Český ministr se přihlásil a protože, jak sám nám potom řekl v rozhovoru, chce nastavit trochu jiné vztahy s Čínou, než měla předchozí vláda.
8: Nicméně tato vláda vlastně říká otevřeně, že chce s Čínou tedy normální pragmatické vztahy. Zmínil to v tom projevu?
9: Ano, on, Petr Macinka říká, že netrvá na tom, že s Čínou musíme mít vyloženě přátelství, ale že nestojí o to, aby ty vztahy byly konfrontační. A o to zajímavější potom byl ten obsah jeho projevu, protože na půdě svolané Čínou vlastně mluvil o varování pro velké země, a tedy i pro Čínu. V sále seděli také ruští diplomaté. A Macinka při té příležitosti využil naplno a řekl před Čínou i před Ruskem, že velmoci, které odmítají přijímat omezení vlastní moci, se pohybují ke katastrofě. A to byl poměrně silný vzkaz, a to na půdě, kterou Peking sám připravil.
8: A byla to i ta hlavní myšlenka toho projevu, nebo tam zaznělo ještě něco dalšího?
9: Macinka řekl, že OSN není dokonalá, ale že ta alternativa může být ještě horší. Že svět bez silné OSN by znamenal, že si několik velkých hráčů vlastně rozdělí sféry vlivu a zbytek světa má co říct. Ostatně poslechněme si ho v rozhovoru, který potom Českému rozhlasu poskytl.
10: Tento systém, který byl po druhé světové válce zaveden, tak aby nějak přetrval, protože má smysl. Je to určitě platforma pro to, aby i ty menší státy byly slyšet, a podmínkou pro to, aby byly slyšet, je, že si ty velké státy uvědomí a sami přistoupí k tomu, že tu svoji sílu a moc budou limitovat, protože jinak žádné takovéto mezinárodní fórum nemůže nikdy přetrvat. A to by bylo pro nás škoda.
9: Ministr Macinka také varoval, že velké konflikty mezi zeměmi nevznikají jenom agresí, ale i ztrátou komunikace, a zdůraznil, že Rada bezpečnosti je podle něj právě to místo, kde ke komunikaci může docházet a musí docházet, i když třeba mezi zeměmi panují rozboje.
8: A jak to celé zapadá do kontextu nové české zahraniční politiky?
9: Tak je to docela složitá rovnice, protože Macinkova vláda, respektive vláda Andreje Babiše, chce být pragmatická, méně ideologická, více obchodní. S Čínou i s Ruskem chce mít normální pracovní vztahy, ale zároveň Petr Macinka v New Yorku upozornil, že svět, kde velmoci nedodržují pravidla, řekl, může být ještě nebezpečnější než i ten dnešní. Takže je to taková česká diplomacie ve dvou rychlostech. Otevřená dvířka, ale jasný postoj.
8: Tak z New Yorku se přesunuje ministr zahraničí do Washingtonu, skoro to vypadá, že pěšky a ty za ním běžíš, ale řekni mi, co ho tam teď vlastně čeká, budeš ho taky dál sledovat.
9: Ano, on se přesunuje do Washingtonu, čekají ho jednání na nejvyšší úrovni. V Bílém domě se setká s poradcem Marka Rubia Andrew Bakerem, jak nám řekl, v Pentagonu zase s Christopherem Landauem. Plánuje také ideologickou návštěvu, jak poznamenal, a to v konzervativním think tanku Heritage Foundation. Vedle bezpečnostní a diplomatické agendy je tam ještě jedna věc, a to, že se setká s americkými investory v České republice. To je signál, že tato cesta není jenom o bezpečnosti, ale i o tom, aby česko-americké vztahy se vyvíjely v době, kdy Amerika pod Trumpem chová k Evropě se čím dál tím méně předvídatelně.
8: Tak jeho další program bude sledovat také naše akční zpravodajka Anna Cieglerová. Díky za to, naslyšenou.
9: Hezký den.
11: Posloucháte Ranní Plus, a to v 6 hodin a skoro 13 minut. Sobota bude poslední den, kdy bude možné nalezenou lebku svaté Zdislavy spatřit, uvidí veřejnost. Církev ji pak už nebude dál vystavovat. Vzácnou relikvii policie předá církvi při tradiční pouti 30. května v Jablonném v Podještědí.
12: O postupu včera rozhodla zvláštní komise složená ze zástupců církve, policie a památkářů. Sešli se přímo v bazilice, odkud lebku před 2 týdny ukradl 35-letý muž, který ji zalil do betonu. Relikvii církvi policie v sobotu předá při mši, kterou povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, a to při tradičních každoročních slavnostech věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka, pokračuje ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
13: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
12: Relikvie pak bude po mši vystavená v bazilice a po celou dobu u ní bude stráž. Policie počítá s tím, že kvůli tomu posílí hlídky. Po sobotě už ale veřejnost lebku nespatří. Církev se rozhodla přesunout ji do hrobu v kryptě baziliky, kde je světice pohřbená. Arcibiskup Přibyl řekl, že se na tom shodla celá komise. Relikvie byla totiž na místě vystavená od roku 1907.
14: To vystavení lebky bylo spojeno s dobou, ve které se tak stalo, to znamená po blahořečení. Je to už značný kus času, co uplynul, a vlastně to bylo jakési zdůraznění toho faktu blahořečení, a my už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
12: Dalším argumentem pro přesunutí lebky do krypty byly podle arcibiskupa i názory ve společnosti.
14: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě, a vzhledem k tomu, že to je tady pár metrů, ten hrob je vlastně pod námi, tak si myslím, že to není nic proti ničemu.
12: Po pouti bude lebka uložená do trezoru a ještě několik týdnů ji budou sledovat restaurátoři, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak bude během obřadu lebka uložená do krypty. Na oltáři, kde byla přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložená aspoň malá Zdislavina kůstka, říká představený kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Majer.
15: Ani věřící nebudou nějak ochuzeni, protože nakonec se počítá s relikviářem novým, v něm bude malý ostatek svaté Zdislavy, takže i u toho oltáře se budou moci věřící modlit.
12: Muž, který lebku ukradl, policii řekl, že nesouhlasil s vystavováním ostatků a 800 let starou relikvii chtěl soukromně pohřbít v řece. Restaurátoři po jeho dopadení lebku z betonu vyňali. Podle Přibyla se ji podařilo zachránit bez poškození.
16: Mám z toho velikou radost a těším se na setkání se všemi, kteří se na záchraně této vzácné relikvie podíleli, ať to byli policisté, restaurátoři nebo další. Těším se, že budeme moci projevit vděčnost.
12: Jak to bude s ostatními relikviemi, záleží na každém správci. Podle přibyla je situace s lebkou Zdislavy specifická, protože její tělo je vzdálené jen pár desítek metrů. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
8: Je 6 hodin 16 minut, posloucháte Ranní plus. Senátoři mají před sebou nabitý jednací den. Čeká je třeba debata o novele občanského zákoníku, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Na programu schůze jsou taky návrhy na státní vyznamenání, které horní komora pošle prezidentovi. A senátoři by měli projednat taky dva návrhy ministra práce a sociálních věcí. Víc si k tomu řekneme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
8: Tak začneme tou novelou občanského zákoníku. O co konkrétně jde?
17: Je to novela, kterou navrhují sami senátoři. Podepsali se pod ní zástupci všech senátorských klubů. Chtějí, aby se posílila práva dětí při rozhodování soudů o svěření do péče. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
18: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
17: Opatrovnický soud by podle novely měl při rozhodování o svěření dítěte do péče výslovně zohlednit jeho bezpečí a ochranu před všemi formami násilí. Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku Rodině právních a opatrovnických soudců upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Návrh dnes v Senátu míří do prvního čtení.
8: Také jsme zmiňovali, že senátoři se dnes budou zabývat návrhy na státní vyznamenání. Už se ví, koho by mohli doporučit?
17: Prezidentovi by mohli znovu navrhnout třeba svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Masarykovou. Doporučil to organizační výbor horní komory, říká předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
19: Celkem tedy 110 návrhů bude posuzovat plénum Senátu. Uvidíme, jak rozhodne. Většinou to bývá tak, že plénum Senátu již akceptuje návrh organizačního výboru, ale samozřejmě změny nelze vyloučit.
17: Návrhy na hrad každý rok posílají Senát i poslanecká sněmovna. Prezident se jimi řídit nemusí a zapojit se do toho procesu může v podstatě kdokoliv. Jména je možné navrhovat přes online formulář na webových stránkách kanceláře prezidenta, a to do 1. června.
8: Senátoři dnes taky zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil sociální výbor. Jen pro připomenutí, o co v těch návrzích jde.
17: Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu.
8: Co mají dnes na programu senátoři, jsme probrali s Lucí Machartovou z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
11: A před námi je pohled do zpravodajských agentur, jaké události sledujeme. Ve třetím čtení ve sněmovně by nesměl být zákon o státních zaměstnancích. Vláda ho označuje za krok větší flexibilitě státní správy. Kritikové změny, zvláště nevládní organizace, se ale obávají větší politizace. Členové sněmovního výboru pro obranu dnes budou jednat o návrhu na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Účastnit by se měl končící šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který ho v čele armády nahradí. V Chersonu na jihu Ukrajiny byl při ruském ostřelování zabit jeden člověk. V Záporoží 15 lidí, v Sumské oblasti 9 lidí. Informují o tom ukrajinské úřady. A při izraelských útocích na jihu Libanonu zemřelo 31 lidí a nejméně 40 jich bylo zraněno. Uvedlo to v oficiální zprávě libanonské ministerstvo zdravotnictví.
8: Muslimský svět od úterního soumraku slaví takzvaný svátek oběti Eid ul-Adha, jak se v arabštině jmenuje, připomíná oběť proroka Abraháma. Tradiční průběh svátku je pevně spojený s rituálními porážkami ovcí, beranů nebo třeba velbloudů. Oslavy mají ale taky podobu rodinných setkání a hostin. Den oběti se připomíná i v Mece, kde se pojí s tradiční poutí.
20: Idul Adha je hned po Ramadánu druhý nejvýznamnější svátek islámské víry. Zakončuje taky muslimský rok, v tom se tak může podobat například i křesťanským Vánocům. Svátek podle arabisty Františka Ondráše z katedry Blízkého východu Karlovy univerzity ale připomíná hlavně oddanost a poslušnost, se kterou byl biblický i muslimský prorok Abraham, nebo taky Ibrahim, připravený obětovat Bohu svého syna.
21: Muslimové obětují tu symbolickou obětu. Ovci, berana, telátko.
20: Maso si mezi sebou rozdělí příbuzní nebo sousedé. Část poraženého zvířete navíc tradičně míří na charitativní účely a podporu chudých. V samotném středobodu islámu, saúdsko-arabské Mekce, už den před samotným svátkem v rámci poutě přes milion věřících každoročně stoupá na vrcholek Arafat. Tam se modlí a poslouchají kázání. Jde o klíčový náboženský prvek, který neodmyslitelně patří k celému hadži. Svátek má taky významný společenský a rodinný charakter. V okruhu široké rodiny jej v dětství trávil i majitel syrské restaurace v pražském centru, pan Násir.
22: To je povinnost navštívit toho nejstaršího z rodiny. Všichni se sejdou u něj na tradiční oběd dobrý. Potom jídle se rozdávají peníze, to znamená takový to kapesní. Sváteční kapesní se dává dětem. My jsme se na to strašně těšili a pak jako to cukroví.
20: Dlouho očekávané oslavy ale na mnohých místech komplikuje napjatá bezpečnostní nebo ekonomická situace. Například v pásmu Gazy kvůli izraelské blokádě prudce rostou ceny obětních zvířat a tragické humanitární podmínky dopadají hlavně na ty nejzranitelnější. To novinářům popsala i vnitřně vysídlená Eileen z uprchlického tábora v centru města Gaza.
23: Můj otec je zraněný. Potřebujeme teď spoustu věcí, ale nemůžeme si je dovolit. Nemáme živitele rodiny. Jít už není jako dřív. Před válkou byl náš jít opravdu krásný. Nakupovali jsme sváteční oblečení a sladkosti. Obětovali jsme zvíře a chodili jsme s maminkou a tatínkem na výlety.
20: Přípravy na jít v některých částech světa vyvolávají i politické napětí. Vládní nacionalistická strana BJP v indickém státě Západní Bengálsko vydala nová omezení pro rituální porážky krav. Tamní muslimové budou smět obětovat jen krávu, u které je úředně ověřené, že má víc než 14 let, nebo je nemocná a neschopná práce. To vadí například muslimskému státnímu poslanci Humayunovi Kabírovi, podle kterého si tamní vláda zahrává s ohněm. V nedalekém Bangladeši má jít taky svůj symbolický politický přesah. Na farmě nedaleko hlavního města Dhaka totiž čeká rituální porážka i albínského buvola, který si pro své netypické zbarvení a blondětou čupřinu vysloužil přezdívku Donald Trump. Podle webu India Today se čtyřletý samec stal internetovou senzací a denně za ním mířili turisté z širokého okolí. Buvol na takovou slávu podle jeho majitele ale nebyl připravený a kvůli nechtěné pozornosti trpěl stresem a ztrátou hmotnosti. Svého kupce, který si jeho sváteční porážku objednal, skoro 700-kilový jmenovec amerického prezidenta prý už ale přesto má. Matěj Kolář, Český rozhlas.
11: A necelých 6 minut před 6:30 máme příležitost podívat se do zahraničních médií. Tak například americký deník New York Times popisuje, jak se thajský ostrov Phuket po ruské invazi na Ukrajinu změnil v jedno z hlavních center ruské emigrace. Místo bylo dřív destinací pro turisty především. Teď tam ale vznikají ruské restaurace, školy, obchody i celé komunity.
24: Důvodem pro emigraci do Thajska může být podle deníku několik. Patří mezi ně snaha vyhnout se vojenské mobilizaci, únik před politickou represí v Rusku nebo hledání místa, kde mohou žít pohodlněji navzdory západním sankcím. Často je pro ruské emigranty údajně také pozitivní již existující ruská komunita, příjemné klima či nízké životní náklady.
11: Článek se ale také zmiňuje o obavách ze vzniku uzavřených komunit, které můžou vytlačovat z trhu práce nebo bydlení místní obyvatele, pro které například zvyšování cen nemovitosti zhoršuje dostupnost bydlení.
24: Mnoho Rusů ale emigrovalo kvůli nesouhlasu s politikou Kremlu a odmítají se do Ruska vrátit, dokud konflikt pokračuje, uzavírá americký deník New York Times.
11: Britské Timesy se zabývají prudkým nárůstem počtu Britů, kteří využívají náhradní mateřství v Nigérii. Podle deníku se Nigérie pro Britky stala po Spojených státech druhou nejčastější destinací využívanou pro tento účel. Počet žádostí o uznání rodičovství u dětí narozených nigerijským náhradním matkám vzrostl na víc než 50, což je skoro desetinásobný nárůst za posledních 10 let.
24: Podle deníku stojí za rostoucí popularitou Nigérie několik faktorů. Mnozí budoucí rodiče mají v zemi rodinné nebo kulturní vazby, které jim usnadňují organizaci celého procesu. Důležitou roli hraje také cena. Náhradní mateřství v Nigérii je výrazně levnější než ve Spojených státech, které statistice dominují.
11: Tam si píšou také, že Británii sice není využití náhradního mateřství zahraničí nezákonné, ale rodiče musí po návratu získat soudní rozhodnutí, které je uzná jako rodiče dítěte. Debata se netýká jen reprodukčních technologií, ale také ochrany práv žen a dítěte a otázky, zda by bohatší lidé měli obcházet domácí omezení využíváním levnějších a méně regulovaných služeb v chudších zemích, jako je Nigérie.
24: A ještě krátký pohled do španělského deníku El País informuje o definitivním uzavření nechvalně proslulého brazilského psychiatrického ústavu ve městě Barbacena. V něm během 20. století zemřelo podle odhadů přibližně 60 tisíc lidí. Uzavření tak symbolicky završilo jednu z nejtemnějších kapitol brazilské psychiatrie. Posledních 14 přeživších pacientů bylo přestěhováno do nového komunitního bydlení, kde mají žít v důstojnějších podmínkách s individuální péčí. Píše o tom deník El País a s tím také odkládáme zahraniční tisk.
11: Ale budeme se dál věnovat zdravotnictví, byť v jiném kontextu. I hudba léčí. Každým rokem to potvrzuje dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků včera zvedla pacientům náladu v rámci 10. ročníku festivalu Zush Open. V areálu nemocnice v Opařanech se vystřídali soubory napříč Jihočeským krajem. Dorazili i strakoničtí dudáci.
0: Náramně, je to úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
0: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě, já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského Zush Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
4: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Jak se to osvědčuje z pohledu právě dětských pacientů? Jakou máte zpětnou vazbu od nich?
4: Plně nejlepší je, když se přidají a začnou tancovat nebo zpívat jako spolu tady s účinkujícími, protože jsou často to vlastně jejich vrstevníci věkoví, takže vlastně k té dětské tvorbě, kterou tady prezentujeme, mají hodně blízko.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý, jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, z Tábora, z Písku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
4: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
5: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: Kapelu dlouhodobě vede učitel Ivan Boreš.
7: Na bázi nějaký improvizace, že si tam studenti učí pochopit základní principy improvizačních postupů, aby byli otevřený, aby to nebylo jenom naučený postup. Ten jam je jako klasický, jak se jamovalo prostě na jazzový standardy, na jazzový bluesový dvanáctky. Takže myslím, že děláme, co nás baví.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
25: Což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program Zush Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
24: Je 6:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
25: Hezké ráno. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila novelu koaličních poslanců, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletí do Kazachstánu. Na návštěvu ho pozval jeho kazachstánský protějšek Kasym Žomart Tokajev. Podle agentury Kazinform by spolu měli jednat o strategickém partnerství mezi Moskvou a Astanou. V kazachstánském hlavním městě taky zítra začíná summit Euroasijské hospodářské unie, kterého by se měl Putin zúčastnit. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní taky pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Polští vědci budou dnes ve Varšavě demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to necelých 1,5% HDP, včetně výdajů ze soukromých zdrojů. Petici s požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí. Senát dnes probere návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS senátoři na doporučení organizačního výboru projednají přes 100 jmen. Své návrhy posílá každoročně Senát i sněmovna prezidentovi. Senátoři letos pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. A v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Teď míříme na silnice. Pozor na silnici číslo 3. Mezi Voticemi a Táborem se u Oldřichovce řeší nehody kamionu mimo vozovku. Projíždí se kyvadlově a v obou směrech se zdržíte v koloně kolem 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 se nově bouralo za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru. Srazil se 3 osobní auta v levém a prostředním pruhu. Na místě už je policie i hasiči a projíždí se jen jedním pruhem. Kolona z 8. kilometru je na 10 minut. Šťastnou cestu. Středa bude provázená slunečnou oblohou, odpoledne bude místy přechodně oblačno a může taky foukat silnější nárazový vítr. Hlavně na východě Moravy a na jihu Čech se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřka a teploty dnes vystoupají na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
11: Šárka Feniková a Martina Mašková rovněž přejí dobré jitro za všechny kolegy. Od pondělí do pátku v tomto čase po 6:30 vám vždy nabízíme pohled do domácích médií. Autorským výběrem na ZES provede vás a Štefan vedoucí programu naší stanice Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
11: Začneme u deníku Právo, který se věnuje tomu, že většina mladých lidí si nemůže dovolit vlastní bydlení, končí v drahém nájmu. Co se o tom v článku dočteme?
1: Ve zkratce, že ta situace je špatná a dokonce horší než v zahraničí. Text v tebou zmíněném deníku Právo se odkazuje na data poradenské společnosti Deloitte. Ta udělala průzkum, ve kterém většina mladých Čechů odpověděla, že si nákup vlastního bydlení nemůže dovolit. Pořízení bytu označilo za nedostupné 55% mileniálů, to jsou lidé zhruba ve věku mezi 23 a 40 lety, a 59% lidí z generace Z. To jsou ti, obecně se říká, narození po roce 1995. Deloitte udělal stejný výzkum ve 44 zemích světa, no a v globálním porovnání Česko propadlo. Celosvětově totiž považuje pořízení vlastního bydlení za nedostupný cíl 40% mileniálů a 51% lidí z generace Z. Bohužel ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se ta situace měla v Česku rychle zlepšovat. Uvedl Petr Hána, což je ředitel oddělení nemovitosti a stavebnictví v poradenské společnosti Deloitte.
11: To je tedy pesimistický výhled, přestože o krizi bydlení se v Česku mluví dlouhodobě. S čím to souvisí, že Česko takto propadá i v mezinárodním srovnání?
1: Je to mix několika věcí. Špatnou dostupnost bydlení v Česku ovlivňuje především nedostatečná výstavba, která neodpovídá rostoucí poptávce. Těmito slovy to v deníku Právo okomentoval Jan Hrubý, generální ředitel realitních kanceláří Remax. Problém umocňují taky nižší příjmy v porovnání se západní Evropou a nízké zdanění nemovitostí, což nahrává domácím i zahraničním investorům, uvádí Právo. Růst cen je silný obzvlášť u malých bytů, typicky 1+K, o které mají zájem právě často mladí lidé. Například cena nové pražské garzonky už atakuje 7 milionů korun a je asi o 70% vyšší než v roce 2021. No ale průměrná mzda proti tomu vzrostla jen o třetinu. Letos by nemovitosti neměly zdražit tak výrazně jako loni, zřejmě ale opět porostou rychleji než mzdy. No a spolu s cenami bytů prudce vzrostly kvůli vyšší poptávce i nájmy.
11: Najdeme v článku nějaká doporučení od zmíněné poradenské společnosti Deloitte, jak situaci zlepšit.
1: Petr Hána z Deloitte říká, že pokud chceme tento trend zvrátit, budeme potřebovat mnohem intenzivnější bytovou výstavbu a současně jednodušší schvalovací procesy. O tom se mimochodem mluví taky už dlouhá léta. No a nastartovat výstavbu bytů má novela stavebního zákona, kterou se snaží prosadit ve sněmovně současná vláda. Naplno má platit od roku 2028, její efekt se však podle expertů projeví nejdříve 2 roky, poté doplňuje text v deníku Právo.
11: Také v Hospodářských novinách najdeme téma, které se týká bydlení, ale tentokrát spíš z pohledu financování, čím tě tento článek zaujal.
1: Je to tak, Hospodářské noviny to v titulku shrnují slovy k hypotéce ještě spotřebák. Podle deníku jde o nový trend ve statistikách, které si Hospodářské noviny vyžádaly z registru úvěrů. U skupiny dlužníků, kteří mají největší objem hypoték, loni rostl objem těch spotřebitelských úvěrů rychleji než v předchozích letech. Takzvané spotřebáky, jenom pro vysvětlení, jsou úvěry, které se běžně používají třeba na nákup vybavení bytu, auta nebo jiných spotřebních věcí. Ale Česká národní banka si už loni všimla, že tyto úvěry se z části používají i k financování bydlení. Buď tam, kde banka nechce klientovi na hypotéku půjčit, nebo když klient nemá dost vlastních zdrojů. To je vlastně takzvaná akontace hypotéky, většinou to bývá 10 až 20% minimálně z té ceny té nemovitosti podle věku žadatele. A jak už jsme o tom mluvili před chvílí, ceny nemovitostí rostou, platy už méně a vlastních zdrojů pro nákup bydlení lidé potřebují víc a víc. No a hledají cesty, jak se k penězům dostat. No a spotřebitelský úvěr je teda jednou z těch cest. Jenže to je svým způsobem obcházení doporučení České národní banky, aby se lidé nepředlužili a nedostali do problému se splácením. Hospodářské noviny varují, že by to, asi tedy pokud by to bylo masivnější, mohlo narušit stabilitu celého bankovního sektoru. Česká národní banka ale v textu článku Hospodářských novin uklidňuje, že situace na trhu je pod kontrolou.
11: Změněna doporučení, myslím, od dubna zpřísňovala, je to tak?
1: Ano, mimo jiné Česká národní banka doporučuje bankám, aby ověřovali, že úvěry na spotřebu neslouží k financování vlastních zdrojů pro hypotéky a u takzvaných hypotékářů pak nedoporučuje delší splatnost spotřebitelských úvěrů než 8 let, tolik Hospodářské noviny. Shrnuto, pravidla se zpřísňují, hledá se, kde ještě utáhnout šrouby, ale jádro problému zůstává stejné. Bytu je málo, staví se pomalu a jsou drahé.
11: Ještě máme čas na téma z deníku N. Do prezidentských voleb v Česku zbývají 2 roky, ale favorit je jasný, píše deník N s odkazem na průzkum agentury Stemmark. Co stojí z tohoto článku za pozornost?
1: Průzkum vyšel včera odpoledne a favorit je podle něj zatím jen jeden. Pokud se tedy nakonec rozhodne kandidovat, nebudu déle posluchače napínat, je to současný prezident Petr Pavel. Jeho by chtělo za prezidenta 53% lidí. Jiní kandidáti přes polovinu nemají. V závěsu za Petrem Pavlem je premiér Andrej Babiš se 44%. S tím se mimochodem Petr Pavel utkal už při minulé volbě hlavy státu v lednu 2023. Za nimi na třetím místě je Marek Eben, pak Karel Havlíček nebo Alena Schillerová. No a naopak nejodmítanějším kandidátem je bývalý premiér Petr Fiala, toho by nechtělo 80% lidí na Pražském hradě, a hned za ním je asi 79% poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Deník N se zamýšlí nad případnými šancemi podnikatelky Ivany Tykač, které se také spekulovalo jako možné prezidentské kandidátce. Tu odmítá sice v uvozovkách pouze 55% dotázaných, ale skoro 2/5 lidí její jméno vůbec nezná. Tak či onak, v Česku v tuto chvíli neexistuje nikdo, kdo by měl reálný potenciál vyhrát prezidentské volby už v prvním kole, uzavírá Deník N.
11: Tolik Václav Štefan, vedoucí programu Českého rozhlasu Plus a jeho výběr z domácích médií. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
24: A v 6 hodin a 41 minut se budeme věnovat dalšímu tématu. Hasiči, zdravotníci nebo vývojáři včera na hoře Ralsko na Českolipsku testovali speciální ochranné obleky a masky. V téměř 30-stupňovém horku v nich absolvovali výstup na vrchol s převýšením zhruba 400 metrů. Cílem bylo ochranné pomůcky vyvinuté odborníky z Jablonce nad Nisou otestovat v náročných podmínkách.
6: Nazdar, Máro.
9: Čau, čau.
6: No nebo je, na tobě taky dojde, a tamhle zelenáč. Tady normálně, jak jsou na levišce, tak se podívejte, jsou tam baky s vašima jménama.
9: Díky.
10: Nebude v tom horko?
13: Bude.
6: Bude v tom horko, ale bude horko i bez toho. Celý ten systém funguje na bázi přetlaku, takže ta jednotka, co dodává vzduch z okolí a přefiltruje ho, tak udržuje v tomhle případě v celém obleku mírný přetlak, zhruba 50 až 100 paskalů, a to je v podstatě to, co tomu člověku poskytuje tu hlavní ochranu proti kontaminaci v okolí.
10: Říká Jiří Jankele ze společnosti Malina Safety.
14: Ten důfak proudí i k tělu, samozřejmě až se spotím, tak to bude jiné, ale teď se cítím dobře, to je fouklé, takže to fouká. Já se jmenuji Aleš Rybka. Já jsem lékař fakultní nemocnice, Hradci Králové.
10: K čemu všemu se vlastně tyhle ty obleky můžou v praxi využívat, ať už jde třeba o složky integrovaného záchranného systému?
15: Tak je to otázka osobní ochrany vlastně těch zasahujících, to znamená, jsou to veškeré radiační události, chemické události, biologické události. Poslední případ byl transport pacienta s podezřením na nákazu eboli.
10: Říká Čestmír Hilák z Institutu ochrany obyvatelstva. Zhruba v polovině trasy čekalo všechny občerstvení.
26: Nepotřebuješ vodu?
14: Ne. My si vezmeme sebou vodu nahoru.
6: Vodu?
14: No my si vezmeme tady v batohu. Nebo jedno si můžeme vzít.
6: Teď ho budeš pít? Nechceš?
27: Vynášiš z nás to teče. Strašný.
10: Co je účelem té dnešní akce? Proč zrovna výstup na Ralsko? Je to poměrně
28: Proč zrovna výstup na Ralsko? Jednoduše, protože to je do kopce, je to nějaká simulace fyzické zátěže, je to ověření funkčnosti těch produktů.
10: Říká jednatel společnosti Malina Safety, Radek Malina.
28: Cílem je, aby se zúčastnili lidi z praxe, hodně jich to tady bude mít na sobě poprvé, a po tom výstupu my si pak jako sedneme neformálně a budeme vlastně diskutovat, co se jim na to nelíbí, co se může zlepšit, takže pro mě z pohledu v podstatě vývojáře, konstruktéra, je to nějaký feedback. Dělat dobrý produkt pro hasiče bez hasičů prostě je těžký.
10: Máte to za sebou, jaké to bylo?
29: Náročné.
10: A byla někde cestou nějaká krize?
29: Jo, člověk se přehřívá v tom obleku. Takže musel zastavit, doplnit tekutiny.
30: Ne, nevětrejte, začínám to tady vonět. Zapněte kombinézy zase.
31: My se vyrazíme pomalu zpátky, no, protože tady není mostí. No.
10: Stejné testování čeká hasiče a další odborníky zase příští rok. Z Ralska Michal Jemelka, Český rozhlas.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus. Kanada se přidává ke Spojeným státům a kvůli epidemii eboli ve střední Africe dočasně zakazuje vstup lidem ze zasažených oblastí. Úřady v Demokratické republice Kongo registrují aktuálně přes 900 podezření na ebolu. Nejméně 223 lidí na ní zřejmě zemřelo jen od vyhlášení epidemie před méně než 14 dny. Detaily k šíření nebezpečného viru v Africe má Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Dominiku, dobrý den.
32: Dobré ráno.
11: Jaké konkrétní restrikce tedy zavádí Kanada?
8: Kanada ode dneška zakázala na 90 dní vstup obyvatelům třech afrických zemí, Demokratické republiky Kongo a jejich dvou severovýchodních sousedů Ugandy a Jižního Súdánu. Důvodem je snaha snížit riziko zavlečení a šíření eboly v severoamerické zemi. Pokud jde o příslušníky jiných zemí, kteří v posledních týdnech byli v zasažené oblasti na severovýchodě Konga a v Ugandě, budou muset od soboty před vstupem do Kanady do 3-týdenní karantény. Sousední Spojené státy podobná opatření zavedly už minulý týden. Do země nesmí vstoupit žádný neobčan Spojených států, který v posledních 3 týdnech navštívil Kongo, Ugandu nebo Jižní Súdán.
11: Ale to může být nepříjemné, ne? Vzhledem k tomu, že brzy 11. června začne mistrovství světa ve fotbale právě ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Demokratická republika Kongo se, myslím, kvalifikovala, ne?
8: Je to tak. Mimochodem na mistrovství světa se Kongo dostal poprvé od roku 1974. Hráči a většina realizačního týmu jsou ale mimo zemi, takže jsou z obliga. Pokud jde o koňské fanoušky, tamní fotbalová federace už požádala, aby dostali peníze za velmi drahé lístky zpátky.
11: Podle Světové zdravotnické organizace se na severovýchodě Konga ebola šíří velmi rychle. Co je tam teď aktuálně největší problém?
8: Na to jsem se ptal ředitele české pobočky organizace Lékaři bez hranic Tomáše Bendla.
12: Ono těch věcí je hodně, nicméně jeden z největších problémů je vlastně nedostatek PCR testů. To onemocnění ebola způsobuje několik různých virů, přičem stávající epidemie je důsledkem šíření takzvaného viru Bundibugyo. Ale ten lze rychle diagnostikovat jen pokud máte k dispozici PCR testy se speciálními kazetami pro jeho odhalení. A bohužel právě ty teď v Kongu chybí, což vlastně komplikuje víceméně všechno. Od efektivního trasování, izolace potvrzených případů až po samotnou léčbu těch jednotlivých pacientů.
8: Bendl dodal, že Lékaři bez hranic mají na místě asi 500 lidí a posílají další stovku. Organizace prý léčí pacienty, staví ebolová léčebná centra, zásobuje zdravotníky pomůckami a taky školí místní zdravotníky. O co se aktuálně snaží samotná Světová zdravotnická organizace WHO, jsem se zeptal šéfky jejího zastoupení v Česku Žofie Pustajové.
13: WHO teď pomáhá těmto zemím i sousedním státům posílit sledovací systémy, rozšířit testovací kapacity a zlepšit podmínky pro bezpečnou izolaci a péči. Nejdůležitější úlohou mezinárodního společenství je nyní rychle zvýšit finanční, technickou a operační podporu.
11: Tak to jsme slyšeli zástupkyni Světové zdravotnické organizace. Ten region zasažený ebolou je nestabilní i kvůli místním ozbrojeným konfliktům. Co dalšího reakci na epidemii té smrtelné nemoci komplikuje?
8: No, v posledním týdnu se píše hodně o útocích na zdravotnická centra. Někteří místní si totiž přejí zemřelé pohřbívat tradičně, ale těla jsou i po smrti infekční, takže zdravotnická centra je nevydávají, komentuje to Bendl.
12: Ty útoky na zdravotnická zařízení a jejich personál vycházejí primárně ze strachu, protože léčba eboli je vlastně dost strašidelná záležitost. Ti zdravotníci jsou v ochranných oblecích, takže jim není vidět do obliče. Pacienty kvůli izolaci nemůže navštěvovat rodina a dokonce právě i to pohřbívání mrtvých je extrémně citlivé, protože si jich příbuzní nemohou dotýkat. Tady to všechno samozřejmě vytváří úplně ideální podhoubí pro šíření různých dezinformací a konspiračních teorií.
8: Několik klinik dokonce lidé zapálili a pořádek musela nastolovat i policie střelbou do vzduchu. Lékaři bez hranice prý proto chtějí teď hodně soustředit právě na osvětu místních.
11: Tak to jsme popsali nejen situaci v Demokratické republice Kongo, situaci s ebolou. Dominik Tesa ze zahraniční redakce byl ve studiu Plusu. Děkujeme.
8: Pěkné ráno.
24: A v 6 hodin a 49 minut přidáme informace z ekonomiky. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Neznámý sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2 miliardy a 911 milionů korun.
11: Jihokorejští odboráři schválili dohodu, která odvrátí hrozící stávku ve společnosti Samsung. Protest zaměstnanců mohl ohrozit globální dodávky čipů a poškodit korejskou ekonomiku.
24: A odvody živnostníků na sociální pojistné nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to v úterý sněmovna, když přehlasovala Senát. Předlohu teď dostane k podpisu prezident.
11: Přelom května června tradičně uzavírá nejaktivnější část sezóny pro nákup nebo prodej rekreačních nemovitostí. Jenže při nákupu chat nebo chalup můžete narazit i na řadu pastí, řekněme, v realitním právu. Víte, jak poznat černou stavbu a co dělat, když chatě nebo chalupě vede přístupová cesta přes sousedův pozemek? Tak i tyto praktické věci teď rozebereme s kolegou Michalem Forstem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
11: Jaká je teď poptávka po rekreačních objektech a kolik průměru stojí?
0: Záleží vždy na stavu jednotlivé chaty nebo chalupy a taky na to, kde je. Běžná chalupa mimo turistickou oblast, která ještě bude potřebovat opravit, se dala teď před sezónou sehnat v průměru asi za 3 miliony a 150 tisíc korun. Bylo to o 2% méně než loni ve stejnou dobu, jak říká za portál bezrealitky.cz Jan Broš.
4: Těchto objektů mají i nadále kupující velice dobrou vyjednávací pozici. Na druhou stranu úplně jinak tomu je u prémiových objektů, to znamená chat, chalup, které umožňují třeba celoroční bydlení, jsou po nějaké zásadnější rekonstrukci, a nebo se nachází v lokalitě, která je zařazená mezi takové ty nejžádanější.
0: Jenže právě při koupi je potřeba si ohlídat právě to, jestli na pozemku nejsou třeba stavby, které tam být nesmí. Například nejsou v souladu s územním plánem nebo nedostali stavební povolení a podobně. Předejít problému se dá, pokud si lidé předem zkontrolují údaje uvedené v katastru nemovitostí. Radí to Luděk Lušťák ze společnosti Comfort Group, která se právě legalizací černých staveb zabývá.
5: Na ortomapě jsou vidět zakreslené objekty, označené číslem parcelním, zároveň i číslem vlastně jakoby stavebního pozemku, a objekty, které teda logicky jsou nezakreslené, již můžou spočívat z hlediska posouzení jako nelegální část dostavby.
0: Ke garážím, kulnám nebo pergolám problém je i vždy samotná chata, která nemá číslo popisné nebo evidenční. Legalizace černých staveb stojí většinou od 40 do 120 tisíc korun a pokud jí majitel nezaplatí, musí stavbu zbourat. No a na podobné komplikace může člověk narazit, pokud koupí chatu, ke které nevede přístupová cesta.
11: Jak často se to stává, co se s tím dá dělat?
0: Bývá to typický problém hlavně u starších chatových osad, lesních pozemků nebo zahrádkářských kolonií. V takovém případě se určitě nevyplatí spoléhat jenom na domluvu se sousedem. Vztahy se vyvíjí, sousedé se mění. Mnohem lepší je podle odborníků zvážit spoluvlastnictví nebo odkup pruhu pozemku. V krajním případě přichází v úvahu alespoň zajištění věcného břemene. Postup doporučuje třeba advokát ze společnosti Springwalk Jiří Alfery.
16: Důležité je, aby smlouva nebyla napsána jen obecně. Měla by přesně říkat, kudy se chodí nebo jezdí, zda se může jezdit autem, zda právo platí i pro návštěvy, řemeslníky nebo složky integrovaného záchranného systému, kdo cestu udržuje, kdo hradí náklady.
0: Nikdy to ani jinak nejde. Banky v Česku totiž většinou bez věcného břemena neposkytnou hypotéku. Platí to třeba v případě UniCredit Bank, která má na podobné případy svého odhadce. Dodává její mluvčí Petr Plocek.
17: Podle jeho vyjádření pak požadujeme například smlouvu o zřízení věcného břemene, včetně potvrzeného návrhu na vklad do katastru nemovitosti, a to zpravidla nejpozději k čerpání úvěru.
0: Pokud není možná dohoda o věcném břemení, protože s ní soused nesouhlasí, může připadat v úvahu ještě další řešení, a to takzvaná nezbytná cesta. Tam už musí pomoct soud, který zkoumá vždy konkrétní okolnosti. Opět může, ovšem nemusí vyhovět.
11: Co dělat při nákupech rekreačních nemovitostí, nám přiblížil Michal Forst, náš kolega z domácí redakce. Děkujeme.
0: Děkuji, naslyšenou.
24: A dnešní ranní komentář věnuje publicista Petr Holub novým rozpočtovým pravidlům, které mají na stole senátoři.
18: Balík zákonů, který uvolňuje rozpočtová pravidla, dorazil už do Senátu. Proto se nabízí otázka, co ministryně financí Alena Schillerová tímto balíkem zákonů sleduje a kam by české finance měly podle jejího plánu zamířit. Není to vůbec jasné, jak by se snad zdálo na první pohled. Ministryně potřebuje podle vlastních slov rozpočtová pravidla uvolnit, protože není schopna snižovat rozpočtový schodek tempem o 0,5% hrubého domácího produktu ročně, jak předepisuje dosavadní zákon. Těžko však šetřit, když stát podle jejich slov nutně potřebuje investovat do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu, dopravní i energetické infrastruktury. Pravidla proto není třeba dodržovat, stačí prý, když schodek zůstane pod 3% HDP, jak od členů Evropské unie vyžadují maastrichtská kritéria. Nutno připustit, že rozpočtová pravidla se uvolňují natolik, že deficit klidně může limity z Maastrichtu přeskočit. Rozhodující však nejsou procenta, ale odpověď na otázku, kde ministryně Schillerová a tím i celá vláda pod vedením hnutí ANO brou odvahu takovým způsobem investovat. Bylo to rovněž za vlády ANO v roce 2020, když se ministryně poprvé rozhodla uvolnit rozpočtová pravidla, aby bylo možné výrazněji navýšit schodek. Tehdy to v důsledku znamenalo, že deficit překročil 400 miliard korun. A co bylo ještě horší, od té doby se ho už nepodařilo vrátit trvale ani pod 300 miliard. Jak naposled upozornili experti Národní rozpočtové rady, za posledních 5 let vyrostl tuzemský státní dluh kvůli tomu nejvíc v Evropě, po Rumunsku a Finsku, a nebýt úspor minulé vlády, bylo by to prý ještě horší. Existuje ovšem i politická rovina problému. 400 miliardový deficit roku 2021 vyděsil značnou část tuzemské populace, když téměř polovina Čechů dotázaných v průzkumu Eurobarometru označila státní zadlužování za jeden ze dvou hlavních problémů země. Stav rozpočtu po uvolnění pravidel se stal dost pravděpodobně hlavním důvodem, proč ANO prohrálo volby. Je pravda, že v loňských volbách už bylo vše odpuštěno. Andrej Babiš a jeho lidé dostali druhou příležitost vládnout a jako svůj první důležitý krok zvolili právě uvolnění rozpočtových pravidel. Zadlužování z doby před 5 lety nebylo možné obhájit nutností bojovat s pandemií, když největší zářez do rozpočtu, vysoko přes 100 miliard, znamenalo tzv. Zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z převodu nemovitostí i další zásahy do daňového i sociálního systému. S covidem ani podporou ekonomického zotavení to nemělo nic společného, spíš šlo o předvolební rozhazování, které se stalo spouštěčem vysoké inflace. Tentokrát má navýšený deficit zajistit nezbytné investice. Jenže kdo ví, jestli to neskončí jako minule. Není třeba jasné, co dává Aleně Schillerové jistotu, že jí kolegové ministři opět neprosadí málo efektivní rozdávání peněz voličům a vládním klientům. Při vyšších vládních výdajích může opět hrozit vysoká inflace, stejně tak se mohou znovu propadnout preference vládních stran.

0: rozhazování a zadlužování příštích generací. O limitech státní kasy budou diskutovat po 9:30 Petr Musil z Národní rozpočtové rady a ekonom Akademie věd Robin Majalech.
1: Teď posloucháte Ranní plus. Před 84 lety Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora. I když nešlo vše podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak se spolubojovníky padli, jak známo, v kryptě pražského kostela svatého Cyrila a Metoděje.
2: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
3: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zautočili. Prvotní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
2: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
4: Hned to vlítlo, čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
2: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
5: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes drahý velkoněmecké jezdí.
2: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
6: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín,
2: ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin. Dobré ráno vám ve středu 27. května z Plusu přejí Martina Mašková
0: a Šárka Feniková.
7: Český rozhlas Plus.
0: A čemu se budeme věnovat dál? Ukrajině se daří blokovat hlavní komunikační trasu z Ruska přes Donbas na Krym. Jakým způsobem?
1: Jak budou reagovat odbory, pokud sněmovna schválí zákon o státních zaměstnancích?
0: A podíváme se také na novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje na ČVUT.
1: Takže si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
8: Přeji klidné ráno. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
9: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
8: Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepší.

0: lepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
1: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
0: Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudů upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky. Bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu také o cestách některých českých politiků nad Tchaj-wan.
3: Zajímalo o to, jestli to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jak jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tchajwanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani to předchozí, a tak to asi i zůstane.
0: Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tchaj-pej to odmítá. Prezident Petr Pavel je na oficiální státní návštěvě Estonska. V hlavním městě Tallinu bude dnes jednat se svým estonským protějškem Alarem Karisem. Pavel před odletem řekl, že se setká se všemi nejvyššími ústavními činiteli země.
4: Budeme se bavit, jak jsem ji řekl, nejenom o bezpečnosti v regionu, ale i o hrozbách, které plynou pro celou alianci z agresivního Ruska, o tom, jakým způsobem jim budeme čelit v rámci i přípravy na summit v Ankaře.
0: Pavel a estonský prezident Karis se společně zúčastní taky mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Program Pavlovy cesty, na kterého doprovází zástupci více než 30 českých firm, detailněji rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Ministerstvo zdravotnictví už dřív uvedlo, že pro občany žádné zdravotní riziko nepředstavuje. V Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské školce. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionu korun. Rodiče požadují veřejné slyšení, jako v případě znásilňované Gisele Pelikotové.
5: Rodiče jsou odvážní, že chtějí veřejné slyšení. Francie se musí probudit. Lidé musí jít do ulice ve všech městech a obcích. Násilí na dětech se děje všude, nejen v Paříži.
6: Popsala českému rozhlasu spoluzakladatelka kolektivu Mýtu Ekol Barka Zerualiová. 36-letý vychovatel čelí obvinění ze zneužití 9 dětí ve věku od 3 do 5 let. Podle jejich výpovědí je hladil, osahával, dával jim předměty do intimních partií. On sám tvrdí, že je nevinný. Přiznal nicméně, že si při kontaktu s dětmi měl dávat větší pozor. Soud má v případu rozhodnout 16. června. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Velká města se přizpůsobují současnému horku. Třeba v Brně městský podnik Veřejná zeleň častěji zalévá, a to jak rostliny ve velkých květináčích, tak i starší stromy. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel Veřejné zeleně Josef Kasala.
7: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to zejména jsou to místa, kde je hodně kameniva v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější. Například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
0: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Duel je na programu ve čtvrtek v 16:20 v Curychu. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na příjezdu do Brna po dálnici D2. Čekejte výraznou kolonu před nájezdem na D1. Popojíždí se zhruba z 9. kilometru, je to až na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 se řeší nehoda za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru. Srazila se 3 osobní auta v levém a prostředním pruhu. Projíždí se jen jedním pruhem, kolona z 12. kilometru je na více než půl hodiny. A na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se za nájezdem z D5 už podařilo dát havarovaná auta mimo jízdní pruhy. Kolony jsou ale stále na okruhu od Karlovarské a na dálnici D5 před okruhem už před Rudnou ze 7. kilometru. Zdržení stále 20 až 25 minut. Dobře, dojeďte. Dnes se opět čekají tropické teploty na jihu Moravy, vystoupají až na 33 stupňů, většinou bude od 25 do 30. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne místy přechodně oblačná a ojediněle se objeví přehánky nebo i bouřka, hlavně na východě Moravy a na jihu Čech, a přechodně bude foukat taky čerstvý vítr, který bude mít místy v nárazech až 55 kilometrovou rychlost. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
8: A posloucháte nás 8 hodin po 7 hodině. Dobré ráno přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. A sledujeme také dál dění na Ukrajině. Krymský poloostrov anektovaný Ruskem v roce 2014 se postupně dostává do izolace. Ukrajinské armádě se i na dálku daří blokovat hlavní komunikace, které Krym spojují s Ruskem. Situaci sleduje náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Martine, jakým způsobem se Ukrajinci snaží ty logistické trasy vedoucí z Ruska na Krym přerušit?
9: Jsou to především velice pokročilé drony americké výroby Hornet, které Ukrajinci začali masově používat a nasazovat právě v této oblasti, a to z několika důvodů, protože například jsou velmi těžko identifikovatelné pro ruské radary, pro protivzdušnou obranu, a prostředky radioelektronického boje jsou velmi autonomní, nemusí se spoléhat například na GPS signál, který se dá odrušit, protože mají v sobě zabudovanou mapu, jsou naprogramované, mají také elektronické oči, které vidí, orientují se v terénu a mohou se samostatně na ty cíle navádět, pokud je tedy uvidí. A těmi cíly jsou především vozidla, nákladňáky, vojenská technika a také logistická doprava, to znamená především cisterny s palivem, které míří po té trase na Krym. Ta silnice, kterou Rusko pomenovalo jako trasa Novorosia, Novorusko, tak vede vlastně od z Ruska přes Mariupol, okupovaná území Melitopolu, až tedy do Simferopolu, je prakticky neprůjezdná, je to trasa smrti, protože ji lemují vraky těch vozidel zasažených ukrajinskou armádou.
8: Nabízí se samozřejmě otázka, v jakých podmínkách teď tedy žijí obyvatelé Krymu.
9: Ta situace se tam neustále zhoršuje právě kvůli tomu, že přestává fungovat plynulé zásobování toho civilního obyvatelstva, ale i těch armádních jednotek. Málo kdo se tam teď vydá po té hlavní trase. Jsou tam možné různé opíšťky, ale i na těch opíšťkách vlastně si ty drony dokážou své cíle najít, takže je to nesmírně nebezpečné. Krymský most, který by mohli použít, tak bývá často uzavřený pro veškerou dopravu právě z možného ohrožení. Další možností je trajektová přeprava z Tamaně, ale ta už byla několikrát zasažená, takže prakticky Rusko nemá plavidla, kterými by mohlo vlastně přepravovat těmi trajekty zásobování potraviny, nějakou munici, vojenskou techniku na Krym, takže pro Rusy je to velice svízelná situace a připouštějí to i samotní Rusové, takzvaní Z-blogeři, Z-zpravodajové, kteří podporují válku na Ukrajině nebo proti Ukrajině, píší o tom velmi otevřeně kritizují vlastně chyby ruského velení.
8: Napjatá je i situace na severu Ukrajiny. Mezi Ukrajinou a Běloruskem vznikla roztržka ohledně přeletů ukrajinských dronů nad běloruským územím. Hrozí, že se do ruské války proti Ukrajině zapojí i Bělorusko?
9: No, zatím běloruský diktátor Alexander Lukašenko se tomu snažil všemožně vyhnout, aby Bělorusko, Bělorusové nebyli přímo zataženi do války proti Ukrajině, i když poskytuje své území Rusku a pořádá s ním například nedávno společné jaderné cvičení, buduje jakési obranné pozice podél nebo útočné pozice, jak se to vezme podél hranice s Ukrajinou, a to právě zneklidňuje ukrajinskou stranu a navíc jí to váže velká vojska, která musí vlastně v podstatě nečinně hlídat, střežit tu dlouhou běloruskou hranici a nemohou potom zasahovat jinde. Teď právě se objevily ty zprávy o přeletech ukrajinských dronů, které míří na ruské cíle, nicméně Bělorusko prohlásilo, že se snaží zasahovat i pohraniční infrastrukturu. Zatím nebyly tyto zprávy nijak potvrzeny z jiných zdrojů, ani z místních například sociálních sítí, jak to v takových případech bývá, a je to dostatečně věrohodné ověřování. Takže si musíme počkat na další vývoj, ale je jisté tedy, že prezident Vladimír Putin Bělorusko v důsledku deficitu vlastních sil se snaží více zapojit do té války proti Ukrajině.
8: Vývoj sledujeme i v další věci. Rusko na začátku týdne ohlásilo systematické útoky na Kyjev. Dokonce vyzvalo zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Jaká je tedy aktuální situace tam a jak na tuto hrozbu Ukrajinci vůbec reagují?
9: No, zahraniční diplomaté Kyjev neopustili, vydali velmi jasná prohlášení, že se nenechají Ruskem vydírat. Ukrajinské ministerstvo zahraničí připomnělo, že Rusko prakticky každý týden Kyjev ohrožuje raketami a drony už více než 4 roky, takže v tomto se ta situace příliš nemění, i když ten víkendový útok byl mimořádně silný, tedy útok na Kyjev a kyjevskou oblast, tak zdá se, že Ukrajinci ani neprchají z Kyjeva, neopouštějí ho. Jsou tady normální dopravní zácpy ráno, večer, když se lidé vracejí z práce. Teď zase vidím dole pode mnou na náměstí Nezávislosti, že lidé chodí z metra do metra, obchody fungují, takže jsou připravení samozřejmě na další ruský útok, který nepochybně přijde, ale žádné stopy paniky nebo chaosu, tedy to, co se Rusko pokusilo vyvolat, tady vidět v žádném případě nejsou.
8: Říká přímo z Kyjeva náš tamní stálý zpravodaj Martin Dorazin. Dávejte na sebe pozor. Naslyšenou.
9: Děkuju, hezký den.
10: Ranní plus posloucháte v 7 hodin a skoro 15 minut. Ve třetím čtení ve sněmovně je návrh zákona o státních zaměstnancích. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě jim se nahradit dosavadní služební zákon. Předkladatelé té nové normy, koaliční poslanci, změnu označují za způsob, jak zefektivnit státní správu. Kritici z řad opozice nebo nevládních organizací se obávají, že může dojít k její větší politizaci. Stanovisko odboru nám teď přiblíží Šárka Homframe, právnička, druhá místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
10: Minister spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc říká, teď ho cituji, chceme výkonnou, flexibilní a moderní státní správu založenou na digitalizaci a na tom, že lze přijímat rychle ty, kteří jsou kvalifikovaní. Konec citátu. Tak tohle by bylo v zájmu státu, ne?
11: Tohle by nepochybně v zájmu státu bylo, ovšem není úplně zřejmé, jak k tomu reálně má pomoci ten návrh nového zákona.
10: Z řad odboru, konkrétně od vašeho kolegy předsedu svazu Pavla Bednáře, jsem zaznamenala obavu, že ten návrh povede k destabilizaci státní služby. Podle jeho vyjádření dochází vlastně k dlouhodobé dehonestaci a platovém podhodnocení těch úředníků a tedy státní správy ve velmi křehkém, neli kritickém stavu. Jaká úprava zákona by tedy pomohla nebo prospěla?
11: Tak na jednu stranu je potřeba si říci, že výběrová řízení, tak jak jsou nastavena v tom aktuálním služebním zákoně, opravdu nejsou úplně nejflexibilnější a nejrychlejší. Tady nějaký prostor pro úpravu vždycky je, byť ta nedávna, asi rok stará novela toho aktuálního zákona se o to pokusila. Nicméně tím hlavním důvodem, proč lidé nevstupují nebo nepřicházejí do státní služby a proč tam nechtějí pracovat, jsou zejména extrémně nízké platy. A to žádný zákon, rozhodně ne ten, který je teď na stole, nespraví. To spraví opravdu jen velký zásah do platového odměňování. Ta norma, která byla načtená, která bude projednávána dnes ve třetím čtení, tak má potenciál té destabilizace zejména proto, že jejím hlavním efektem bude možnost snadnějšího propouštění, a to jak individuálního nebo formou toho, co můžeme označit jako plošné škrty. A vzhledem k tomu, že státní zaměstnanci toto vnímají, je jim to celkem srozumitelné z toho návrhu, tak se pochopitelně obávají toho, co s nimi bude, nebo respektive jestli a jakou budoucnost té státní služby mají. A nové zájemce to určitě nepřiláká.
10: Pokud jde tedy o to nastavení výpovědí státních zaměstnanců, jaké nastavení v zákoně by z vašeho pohledu bylo optimální, nebo jak by se ten zákon mohl vylepšit? A vidíte ještě možnost, že by to vláda upravila?
11: My jsme k tomu návrhu, tak jak byl načten úplně původně, jestli se nepletu 29. prosince, vnesli několik stanovisek. Řada z těch našich připomínek byla zapracována do těch pozměňovacích návrhů, které teď uvidíme vlastně dnes, jestli budou či nebudou přijaty. Takže řekněme, že některé ty z našeho pohledu velmi zásadní problémy té nové normy, doufejme, že z ní vymizí. Ne, ale určitě všechny. Co je velmi problematické, je například možnost výpovědi po dvou nevyhovujících hodnoceních, mezi kterými bude pouze 20-denní odstup. To je velmi krátká doba na to, aby někdo stihl efektivně opravdu zlepšit či výrazně změnit svůj výkon, aby se to dalo prokázat. A je to rozhodně kratší doba, než jak je standardně podle zákoníku práce potřeba v případě takzvaných vytýkacích dopisů. Takže to je jedna věc, která nám tam vadí i nadále. Co se vlastně celkově nebo nějak řekněme principiálně týče toho zákona, tak on oproti té státní službě současné nestojí na tom principu, že když stát přestane člověka potřebovat na jednom konkrétním místě, tak primárně se musí snažit o to, aby ho využil nějak jinak. Ne, aby ho propustil pro nadbytečnost, ale aby předtím, než s ním poměr ukončí, hledal nějaké jiné uplatnění.
10: Ještě prosím krátce, pokud by se ty vaše námitky neuplatnily, jak budete reagovat, jak budou odbory reagovat?
11: Uvidíme. Ten legislativní proces ani po třetím čtení samozřejmě ještě není u konce. Samozřejmě uvidíme, jakým způsobem by to probíhalo v Senátu, jestli bude ještě nějaký prostor pro jednání. My jsme jednání vždy otevřeni, naše připomínky jsou konkrétní a troufneme si říct, že založené na znalosti toho prostředí, takže pokud předkladatelé či jiná část politické reprezentace jim bude chtít naslouchat, tak jsme určitě připraveni o tom dále jednat.
10: Šárka Homfrey, druhá místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací. Děkujeme za rozhovor.
11: Také děkuji, nashledanou.
8: A v 7 hodin a 19 minut přidáme další informace. Členové sněmovního výboru pro obranu dnes ráno projednají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Na jednání byl pozván současný šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který by ho měl v čele armády nahradit. V Chersonu na jihu Ukrajiny byl při ruském ostřelování zabit jeden člověk. V Záporoží bylo při ruských útocích zraněno 15 lidí, v Sumské oblasti 9 lidí, uvedly to dnes ukrajinské úřady. Izraelské údery na jihu Libanonu si vyžádali 31 obětí a nejméně 40 zraněných, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle serveru Time of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí.
10: Bezpečnost vzdušného prostoru, digitalizace a spolupráce univerzit, to jsou témata, o kterých bude jednat prezident Petr Pavel s představiteli Estonska. Program jeho státní návštěvy začal před chvílí, ve spojení jsme s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Dobré jitro.
12: Dobré ráno.
10: Jaký je tedy program prezidenta v Estonsku?
12: Ten program začal tedy před chvílí setkáním prezidenta Petra Pavla s podnikateli, protože součástí té delegace jsou i zástupci některých českých firm. Už za necelou hodinu se ale prezident setká s estonským protějškem Alarem Karisem, dnes se také setká s premiérem Kristenem Mihalem a dalšími představiteli estonských institucí. Naplánované je také jeho vystoupení na mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti a konfliktech SICON, která souvisí s tím, že Estonsko je vlastně dnes lídrem nejen Evropy, ale celosvětově v řešení digitálního prostoru a jeho bezpečnosti. Pokračuje prezident Pavel.
4: Estonsko je pro nás v řadě ohledů inspirativní tím, jak například dokázalo v krátké době digitalizovat nejenom svoji státní správu, ale také modernizovat systém vzdělávání, především pokud jde o základní vzdělávání.
12: Prezident také navštíví vlakové nádraží tady v Tallinnu, protože i do Estonska míří vlakové a trolejbusové vozy vyráběné v České republice. Zítřejší program se pak ve většině bude odehrávat v jiném estonském městě, a sice v Tartu.
10: Velká část prezidentových jednání v Estonsku se budou týkat obrany. V jaké souvislosti?
12: No, protože pobaltské státy tvoří východní křídlo Severoatlantické aliance, sousedí s Ruskem a Běloruskem, což sebou nese bezpečnostní výzvy, pokračuje prezident Petr Pavel.
4: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů, které ohrožují nejenom jejich vzdušný prostor, ale samozřejmě i infrastrukturu.
12: Litvu a Lotyšsko prezident navštívil už v dubnu. Estonsko je tak poslední z těchto tří států, které mimochodem všechny tři pobaltské státy si zakládají velmi na tom, že dodržují závazky NATO a platí aspoň 5% svého HDP na obranu. Estonsko dokonce 5,4%. K tomu také ročně platí 0,25% HDP na humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině. A kvůli těmto skutečnostem ale místní vláda čelí kritice, že není schopná zajistit obranu proti dronům, které narušují estonský vzdušný prostor. Detekce dronů tak právě nabízí možnost spolupráce mezi českými a estonskými, jak už startupy, běžnými společnostmi nebo i institucemi.
10: Kateřina Havlíková, naše zpravodajka, která sleduje prezidentovu návštěvu Estonska. Děkujeme, naslyšenou.
12: Hezký den, naslyšenou.
8: A my se vrátíme v 7:23 do Česka. Odbory lidských práv menšin nebo třeba rovnosti žen a mužů by se měly od července přesunout z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Vláda o tom rozhodla minulý týden. Změny ale vyvolaly kritiku, a to i mezi členy vládních rad. Někteří z nich kvůli tomu nabídli svou podmíněnou rezignaci. Dnes se proto mají sejít se zástupci vlády a o celé situaci jednat. Podrobnosti má Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
13: Dobré ráno. Například většina členů Rady vlády pro rovnost žen a mužů i jejich výborů ke konci června rezignuje, pokud se jejich agenda opravdu přesune pod ministerstvo spravedlnosti. Kritika přichází i od organizací na podporu rovnosti a lidských práv, od asociace poskytovatelů adiktologických služeb nebo think tanku racionální politiky závislostí, a ozvali se i ombudsmani, veřejný ochránce práv Stanislav Křeček i dětský ombudsman Martin Beneš.
8: Proč vidí v přesunu problém?
13: Upozorňují, že lidská práva, menšiny nebo rovnost žen a mužů jsou průřezová témata, která zasahují do práce více ministerstev zároveň, a tak se obávají, že jejich koordinace i prosazování bude po přesunu složitější, vysvětluje Jitka Poláková z Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem, která opouští funkci místopředsedkyně a členky výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
14: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých oddělení se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.
13: A kritizují taky to, že vláda změny předem neprojednala s odborníky ani s lidmi, kterých se přímo týkají. Na dnešní schůzce chtějí tedy jednat o tom, aby vláda rozhodnutí ještě zvrátila.
8: No a jednat mají s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou, ještě s někým dalším?
13: Přesně tak, a má být i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně hnutí ANO Taťána Malá. Původně se měli setkat se zástupci vládních rad, vždy po jednom z každé z nich. Nakonec ale byli přizváni i další členové, včetně těch, kteří už podali rezignaci. Takže podle šéfky vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislavy Marvánové Vargové může dorazit i několik desítek lidí a jednání tak nemusí být úplně koncepční.
8: Jak to vlastně vysvětluje vláda?
13: Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO je prý připravena agendu hájit i pod ministerstvy.
15: Jsem připravená deklarovat to, že skutečně mě na té agendě záleží a že jsem připravená prostě politicky mít politický výtlak v tom smyslu, že si ta témata dokážu politicky obhájit u jednotlivých ministrů, na jejichž ministerstvech ty gesce budou.
13: Na úřadu vlády mají vzniknout dvě kanceláře, a to pro lidská práva a menšiny a pro duševní zdraví a závislosti. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO tím vláda odstraňuje zbytečnou nelogičnost v systému. Chce ho zefektivnit a zároveň tím splní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. V pondělí taky řekl, že se nebudou přesouvat rady, ale úředníci.
8: S informacemi byla ve studiu Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
10: Posloucháte Plus. České vysoké učení technické má novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje. Hlavně tam zkoumají teď kvantové šifrování, ale podle odborníků budou vůbec kvantové technologie brzy stejně důležité jako internet. Ten v Česku před 3 desetiletími začínal mimochodem ve stejné budově.
16: My jdeme až do -2. podlaží. Úplně nejníž, aby byly, řekněme, stabilní z hlediska otřesu.
17: S Jiřím Vodrážkou a dalšími odborníky z ČVUT sestupujeme po schodech Fakulty elektrotechnické v Praze Dejvicích. Kvantová laboratoř totiž pracuje s křehkými částicemi, jednotkami světla, fotony.
18: Tady si stavím ten svůj zdroj hradelných fotonů.
17: Křehké kvantové jevy a fotony se dají prakticky používat jako pomůcka při bezpečném šifrování zpráv. Stačí se na foton jenom podívat a už se to odrazí na jeho vlastnostech. A tím se prozradí každý pokus o odposlouchávání, ukazuje Jiří Weiss.
18: Například teďka Alice kóduje a Bob, tak bude měřit. Padouch začne ovlivňovat signál jdoucí k Bobovi. Podobí se jako zvýšená chyba, razantně zvýšená chyba.
17: Fotony slouží jen jako poslové, kteří nesou šifrovací klíče. Samotné zašifrované zprávy ovšem zatím jdou klasickou cestou, vysvětluje Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické.
19: Král z jednoho království chtěl přenést poklad truhle do druhého. V podstatě jsme uzamkli truhlu, poslali to k tomu druhému království. A v ideálním případě klíč a alternativní cestou.
17: Trasy pro kvantové posly se po Evropě teprve budují. I v Česku, ukazuje na mapě Jiří Weiss.
18: Tato laboratoř by měla být napojená na naší páteřní síť.
20: Z Prahy.
18: Prahy až do
20: Brna,
18: tomu.
20: Přes Olomouc do Ostravy.
18: Česká Třeba Olomouc.
20: Česká Třeba je tady a tady mezi
18: Čáslav
20: a Žďár nad Sázavou. To by člověk neřekl. Že...
18: Oni tam musí být. Ty systémy mají omezený dosah. Ty fotony se prostě ztrácí cestou. Tam
20: to připomíná historii, když se zaváděly poštovní spojení, tak bylo nutné přepřáhat koně.
18: Takhle standardně teda přepřáháme klíče, ano.
17: V budoucnu by Česko mělo být křižovatkou kvantových cest ze severu na jih Evropy a ze západu na východ. Jenže to ještě nějaké roky potrvá. Odborníci to srovnávají s počátky internetu v Česku, které se mimochodem odehrávaly také na Fakultě elektrotechnické.
21: Dřív se vlastně ty linky internetové dělaly pomocí telefonních modemů, jo? Telefonní komunikace.
17: Kvantová komunikace by teď podle odborníků potřebovala například sjednotit standardy. Přístroje pro kvantové šifrování vyrábí více firem a všechny nefungují stejně. Z Fakulty elektrotechnické Martin Srb, Český rozhlas.
2: Interview Plus.
22: Rusko je podle Putinových slov ochotné vyjednávat s Ukrajinci o míru, ale jak by vypadal mír přijatelný pro napadenou zemi a dokáží mír zprostředkovat Spojené státy? Hostem Interview Plus je americký novinář a znalec dění v Rusku a v Ukrajině Simon Schuster.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
8: No a po 7:30 v té další půlhodině uslyšíte například rozhovor s expertem na Blízký východ Gillem Keplem, který učí na prestižní pařížské univerzitě. A bavit se budeme o tom, že Irán označil pondělní americký útok na jihu Iránu za hrubé porušení příměří a samozřejmě dalších souvisejících okolnostech. Tak poslouchejte i po 7:30.
10: A 7:30 právě odbyla, jsou to opět zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus.
0: Pěkné ráno. Prezident Petr Pavel dnes začíná dvoudenní návštěvu Estonska. Setká se tam s estonským premiérem Kristenem Michalem a prezidentem Alarem Karisem. Zúčastní se taky konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem. Členové sněmovního výboru pro obranu se právě teď scházejí, aby projednali návrh na jmenování Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho tento měsíc nominovala vláda. Dnešní dnešního veřejného zasedání by se kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Poslanci by dnes měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týkalo by se to seniorů, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí utrpělo zranění. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další podobné agendy se dnes sejdou s vedením úřadu vlády. Jednat mají o přesunech jejich odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Experti s krokem nesouhlasí a někteří z nich už premiérovi Andreji Babišovi z ANO doručili svou rezignaci z rad vlády. Premiér změny vysvětluje snahou o větší efektivitu. A dnes oficiálně vychází nová videohra s tématikou fiktivního britského agenta Jamesa Bonda s názvem 007 First Light. Stanice BBC podotýká, že hra přichází v přechodném období filmové série. Postavu v posledních filmech stvárňoval britský herec Daniel Craig. Naposledy si zahrál ve snímku No Time to Die, který vyšel v roce 2021. Nový herecký představitel Bonda zatím potvrzený nebyl. Na řadě je doprava na příjezdu do Brna po D2. Čekejte výraznou kolonu před nájezdem na dálnici D1. Popojíždí se od sjezdu na Blučinu z 11. kilometru. Celý úsek je až na 40 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru stojí už havarovaná auta v připojovacím pruhu. Kolona od Velkých Popovic ze 16. kilometru se pomalu rozjíždí. Zdržíte se ale stále kolem půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 začíná kolona u nájezdu z Karlovarské a pomalu se jede až k Ořechu. Kolona je pak také na příjezdu po D5 před sjezdem na okruh od Rudné ze 6. kilometru. Zdržení kolem 25 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes se výjimečně objeví přeháňky nebo i bouřka, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Jinak bude slunečno, místy až oblačno s teplotami od 25 do 30, na jihu Moravy až do 33 stupňů. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
10: Tentokrát se Šárkou Fenikovou a Martinou Maškovou. Ve třetím čtení ve sněmovně zákon o státních zaměstnancích má nahradit stávající služební zákon. Vláda ten nový zákon označuje za krok k větší flexibilitě státní správy. Kritikové změny se obávají, že jde o krok od 30 let zpět, kdy ve státní správě ještě bylo možné působit ze stranických pozic. Změnu, jakou může ten nový zákon přinést, rozebere politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
10: Je z vašeho pohledu důvodná obava kritiku tahle normy, že by zákon dával vládě příliš volné ruce při propouštění státních zaměstnanců?
1: Já se obávám, že opravdu důvodná je, protože ty navrhované změny, které vidíme a které jsou tam přítomné a které dnes tedy budou podléhat hlasování poslanců, tak skutečně povedou k politizaci státní správy. Takže já bych se v tomhle stotožnil s tím, co jste zmínila na začátku. To znamená, že je to krok zpátky, zejména ve srovnání s tím funkčním služebním zákonem, který také byl přijat vládou, ve které zasedal Andrej Babiš a hnutí ANO. Takže je to cesta, jak říkají příznivci toho zákona, k nějaké efektivitě, ale ta se v tom rozhodování v tomto kontextu musí určitě projevit tím, že tam dojde k větší politizaci a ten zákon obsahuje hned několik parametrů, které vedou k tomu, že politici zkrátka můžou mít větší vliv na výběr a propuštění úředníků.
10: Zcela konkrétně, ubude možnost se odvolat k nadřízenému, když tedy ten odvolaný úředník by se chtěl bránit, může se bránit až u soudu zpětně. Může tohle demotivovat zájemce o státní službu?
1: Jsem přesvědčen o tom, že určitě ano, protože to prakticky znamená, že ta nastavení, která nabízel ten dosavadní služební zákon, to znamená takový, řekněme, speciální status těch státních zaměstnanců v tomto typu pracovního poměru, tak prakticky bude zrušen, respektive ti zaměstnanci nebudou tam moc vidět žádné zásadní benefity nebo změny oproti jiným typům pracovního poměru. A samozřejmě je to tak, že pracovat pro stát je pro spoustu lidí ne tak úplně výhodné, když můžou být finančně ohodnoceni například v soukromém sektoru mnohem víc. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je tam ten největší problém, že ten nový zákon, respektive ta novela toho služebního zákona, tak už nenabízí tu výhodu nebo ty pobídky, které by tam byly potřeba.
10: Třeba ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc ale argumentuje tím, že si vládní koalice přeje výkonnou moderní státní správu založenou na digitalizaci, na tom, aby bylo možné rychle přijímat ty, kdo jsou kvalifikovaní. Tento argument podle vás, když se podíváte do toho návrhu zákona, neobstojí?
1: Tak co se týče té kvalifikace, tak je to potom záležitost určitě individuální, respektive týká se nastavení toho přijímání těch úředníků, ale myslím si, že samo o sobě ta změna toho zákona v této podobě určitě tu lepší kvalifikaci i pro to, co jsem říkal v té předchozí odpovědi, to znamená, že tam nebudou ty větší pobídky pro ty kvalifikované lidi, tak si myslím, že to nepřinese. V čem určitě pan ministr pravdu, tak to je to zvýšení flexibility, rychlost, nějaká efektivita vládnutí, ale je otázka, jestli tohle má být ta hodnota, kterou zrovna v té práci ve státních službách bychom měli hledat jako prioritu.
10: Co ještě by pomohlo státní správě, kromě těch finančních záležitostí, co by třeba posílilo její odolnost před korupcí?
1: Tak odolnost před korupcí by určitě posílilo a vylepšilo odpovídající finanční ohodnocení. To je samozřejmě velký problém, když se bavíme právě o té práci ve státních službách, že ti úředníci zkrátka nemají ve srovnání s tím soukromým sektorem tak odpovídající plat tomu, co by odpovídalo jejich schopnostem nebo kvalifikaci. To si myslím, že je poměrně zásadní a je to velmi důležité, aby ten stát dokázal nabízet těm kvalifikovaným lidem vyhovující podmínky pracovní i v tomto ohledu. Takže to si myslím, že je asi to první a zásadní.
10: Míní politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
1: Děkuji a hezký den.
10: Po 8 hodině uslyšíte spolupředkladatelku zákona Zuzanu Ožanovou z hnutí ANO a exministra vnitra za Starosty a nezávislé Víta Rakušana.
3: Je 7 hodin 39 minut a posloucháte Český rozhlas Plus. Česko versus kormorán. Praha se postavila do čela desítky států Evropské unie, které usilují o rozvolnění ochrany tohoto rybožravého ptáka. Kormoráni podle nich působí obrovské škody rybářům ve státech 27, včetně Česka. I tomu se dnes věnují evropská média. Pročítala je bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Zdeňko, tak já si pamatuji tyto ptáky ze svého dětství z novomlýnských nádrží na jihu Moravy a už tehdy se o nich mluvilo hodně emotivně. Tak vypadá to teď, že už to kormoráni v Evropské unii mají tak říkajíc spočítané?
5: No tak nic není zatím rozhodnuto, ale ta skupina desítky zemí je skutečně velmi motivovaná, aby se ta pravidla změnila a kormorán se dostal na seznam lovných ptáků. V úterý na jednání ministrů zemědělství ministři těchto států vyzvali k udržení populace kormorána na ekologicky a ekonomicky přijatelné úrovni, jak informuje například televize France 24. Ministři usilují o celoevropský plán managementu kormorána velkého, jak o tom mluví. Podle českého ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD je třeba zasáhnout proti těmto predátorům přímo v jejich hnízdištích. No a tu českou iniciativu podpořilo například Polsko, Švédsko, Finsko či Dánsko. Proti tomu se ovšem staví ochránci přírody. Média citují například Marion Besolovou, expertku z organizace BirdLife International. Podle ní není možné považovat přírodu za věc, která patří jenom lidem, a s původními predátory zacházet jako s nepřáteli. Prohlásila také, že kormoráni mají stejné právo jíst ryby jako my.
3: Pojďme k belgickým médiím. Ta se dnes soustředí na včerejší neštěstí, při kterém se na severu země srazil vlak a školní autobus. Už víme, co se přesně stalo a kolik má nehoda obětí.
5: Ta příčina se stále vyšetřuje. K té nehodě došlo na železničním přejezdu na severu Belgie ve městě Buchenhout, kde vlak srazil školní autobus. A je to celé velmi nejasné, protože ty závory byly v té době spuštěné a svítila červená světla, ale přesto minibus vjel na ten zabezpečený železniční přejezd. Televize VRT uvádí, že zjistit, jak k té nehodě došlo, bude velmi obtížné, protože nejdůležitější svědci, včetně řidiče toho minibusu, zahynuli. Belgické úřady potvrdily, že zemřeli 4 lidé, včetně 2 dětí ve věku 12 a 15 let, a kromě toho řidiče minibusu také ještě osoba, která ty děti doprovázela. Další děti pak utrpěly vážná zranění a jsou v nemocnici. Belgický premiér Bart De Wever uvedl, že je touto strašlivou nehodou hluboce otřesen, a hluboké pohnutí a soustrast rodinám obětí vyjádřila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
3: A do třetice server Euractiv se věnuje italskému megaprojektu na stavbu mostu mezi pevninskou Itálií a Sicílií. Podle Euractivu může projekt narazit v Bruselu. Proč?
5: Itálie totiž usiluje o obnovu starého projektu na výstavbu mostu přes tu Mesinskou úžinu. Ovšem není jasné, jestli Řím může právě legálně použít znovu tu starou smlouvu, která je stará více než 20 let, a jestli vláda premiérky Giorgi Meloniové může pokračovat bez vypsání nové veřejné zakázky. Protože celkové náklady na ten projekt se od doby, kdy byla ta původní zakázka vypsána, více než strojnásobily. Má jít o skoro 3,5 kilometru dlouhý most, který by spojil Sicílii s pevnickou Itálií, a podle Euractivu by šlo o nejdelší most na světě. Proti využití té staré smlouvy se ovšem staví italský národní protikorupční úřad, podle kterého to může být v rozporu s unijními pravidly. A Euractiv upozorňuje, že negativní hodnocení Evropské komise by mohlo Itálii nakonec donutit k obnovení výběrového řízení, což by celý ten projekt potenciálně zpozdilo o několik let.
3: Široký záběr má naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Děkujeme za pohled do evropských deníků a serverů. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus. My si teď připomeneme aktuální dění, nejnovější zprávy, tak jak vidí zpravodajské agentury. Ve třetím čtení ve sněmovně je zákon o státních zaměstnancích. Vláda ho označuje za krok větší flexibilitě státní správy, ale kritikové změny, zvláště nevládní organizace, se obávají, že dojde k větší politizaci státní správy. Téma probíráme v průběhu celého ranního plusu. Členové sněmovního výboru pro obranu ráno projednají návrh, vlastně už v těchto okamžicích projednávají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Má tam být jak končící šéf armády Karel Řehka, tak jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který by ho měl v čele armády nahradit. Na jihu Ukrajiny v Chersonu byl při ruském ostřelování zabit jeden člověk, v Záporoží bylo zraněno 15 lidí, v Sumské oblasti 9 lidí, všechno uvádějí regionální úřady. Stále pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus, a to téměř ve 7:45. Irán označil pondělní americké útoky na jihu Iránu za hrubé porušení příměří. To platí od 8. dubna. A zároveň Washington a Teherán jednají o mírové dohodě. Iránské revoluční gardy uvedly, že si vyhrazují právo na odvetu. Sestřelili také americký dron, který vnikl do iránského vzdušného prostoru. Alespoň tedy to tvrdí, že to udělali. O situaci v Iránu jsem mluvila s renomovaným expertem na Blízký východ Žilem Keplem, který učí na prestižní pařížské univerzitě Sciences Po. Zeptala jsem se ho nejdřív, jak hodnotí stav vyjednávání o Hormuzském průlivu.
6: Alors bien sûr, Le détroit d'Hormuz est devenu le centre du monde.
7: Hormuzský průliv se samozřejmě stal centrem světa, který se ocitá v patové situaci. V zásadě symbolizoval volný pohyb zboží a především ropy a plynu, které pohánějí světovou ekonomiku. Nejdřív jej zablokoval Irán. Chtěl ho využít k vlastní ochraně, aby donutil USA ukončit bombardování. Ohrozil bohatství amerických spojenců, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty. Chtěli bránit iránským lodím ve vyplutí a tím zničit Irán. Jenže Irán dokáže pokračovat ve válce. Vždy měl obrovské příjmy z vývozu své ropy a plynu, zejména do Číny. A díky americké protiblokádě, kterou zajišťují americké torpedoborce a letadlové lodě v Arabském moři, Spojené státy doufají, že zcela přeruší vztahy mezi Iránem a Čínou. Cílem je tedy oslabit Irán tím, že ho zničí a donutit ho tak ke kapitulaci. A zároveň oslabit Čínu tím, když ji ve střednědobém horizontu připraví o její zdroje ropy a plynu. Ale Čína má prozatím velké zásoby.
10: Jsou to tedy tyto dvě země, které můžou mít největší vliv na vývoj situace na moři?
6: Oui, ce qui est très frappant, c'est que en fait, au départ, on avait un conflit entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre.
7: Ano, velmi zarážející je, že zpočátku šlo vlastně o konflikt mezi Izraelem a Spojenými státy na jedné straně a Iránem na straně druhé. 28. února, kdy došlo k izraelskému útoku, který srazil z trůnu vůdce Islámské republiky Ajatolláha Chameneího a většinu ministrů, se zdálo, že se z toho Irán nevzpamatuje. Irán se však na podobný útok připravoval již velmi dlouho. Rozmístil po svém území tisíce dronů a zároveň přijal systém horizontální obrany. To znamená, že zaútočil na Izrael, ale protože nemohl zaútočit na Spojené státy, tak zaútočil na americké spojence, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Katar a další, aby jim zabránil těžit ropu a plyn a zrujnoval je. Chtěli si tak zajistit, aby tito spojenci vyvíjeli tlak na Spojené státy a tak zastavili ofenzivu. To ale vedlo k patové situaci. Máme za sebou už měsíce války, jejím důsledkem je úplné zničení infrastruktury Iránu, ale i značné škody pro okolní ropné velmoci, které budou velmi trpět. Přitom jde o centrum světového bohatství.
10: Do jaké míry je iránský režim v současné době oslabený?
6: Ano, il a essayé de se bunkériser. Un peu comme le régime hitlérien à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
7: No, pokusil se uzavřít do sebe, podobně jako Hitlerův režim na konci druhé světové války, ale nemůže odolávat do nekonečna, zejména pokud mu dojdou finanční zdroje, což je nyní strategie Spojených států. Pomáhá mu Čína, více či méně i Rusko, ale přijde okamžik, kdy pro Irán nastane hodina pravdy, protože už nebude schopen zajistit fungování společnosti. Spojené státy a Irán závodí s časem, který běží opačným směrem. Irán se chce pokusit vydržet, aby dosáhl vítězství a zachránil tak svůj režim. A Spojené státy chtějí, aby vše šlo co nejrychleji, aby donutili Irán ke kapitulaci a aby Trump a republikáni úplně neprohráli volby. Takže jsme nyní v závodě, který se zhoršil s omezením finančních toků do Iránu, který už nemůže vyvážet svou ropu. Irán se nyní jistě pokusí zasáhnout americké lodě a potopit je. Uvidíme, zda to dokáže. Pokud ano, bude to nepochybně s čínskou nebo ruskou pomocí. A proto hrozí, že se dostaneme na ještě vyšší úroveň konfrontace.
10: Co si myslíte o postojích evropských lídrů k iránskému konfliktu a jejich rezervovaném přístupu k americko-izraelské operaci?
6: C'est une opération qui a été décidée par les États-Unis et Israël.
7: Jedná se o operaci, o které rozhodly Spojené státy a Izrael bez konzultace s Evropou. To představuje problém z pohledu mezinárodního práva. Je pravda, že Irán se mezinárodním právem vůbec neřídí, bere rukojmí, blokuje Hormuzský průliv a podobně. Ale i Spojené státy se zcela vyčlenily z rámce mezinárodního práva. Evropa nemůže ve světovém systému fungovat, pokud není konsenzus v oblasti mezinárodního práva. Stejně jako prezident Chirac ve své době odmítl podpořit operaci George Bushe proti Iráku, tak teď se v podobné situaci nachází celá Evropa.
10: Slyšeli jsme od Británie a Francie, že po válce pomůžou s obnovou Iránu, ale asi je těžké odhadnout, kdy takový čas nastane, že?
6: Oui, bien sûr, parce que les Européens ne veulent pas prendre part
7: Ano, samozřejmě, Evropané se nechtějí účastnit válečných akcí a ostatně už ani nemůžou, protože Francie je jedinou zemí, která ještě disponuje letadlovou lodí a námořnictvem. Co mi přišlo velmi zarážející, že britské královské námořnictvo, které mělo největší vojenskou flotilu už v 19. a 20. století, nedokázalo vyslat ani torpédoborec na Kypr, když britskou základnu na Kypru bombardoval Hizballáh. Evropa má tedy obrovský problém bránit se vojensky. V zásadě pouze Francie pokračuje dlouhodobě v politice vyzbrojování. Německo to moc nedělalo kvůli obavě, že by to mohlo evokovat nacistický režim, i když dnes to už nejde, už to tak není. Německo ale zároveň zbohatlo, protože investovalo jinam než do zbrojení. I toto je třeba přehodnotit v rámci této velké proměny světa, která se odehrává přímo před našima očima.
10: Takže jsme svědky přelomového momentu ve světové politice?
6: Oui, je pense que la situation aujourd'hui est peut-être aussi importante que avec la chute.
7: Ano. Myslím si, že dnešní situace je možná stejně významný zlom, jakým byl pád Sovětského svazu po pádu Berlínské zdi. Byli jsme součástí řádu, který v té době určoval Západ, a dnes vzniká nový světový řád. Ten začal útokem Hamásu na Izrael 7. října roku 2023, což byl krok pravděpodobně podněcovaný Íránem. Tehdy jsme to nevěděli. Ale zpětně to dělá dojem, že se jedná o snahu zničit světový systém založený na západní, americké a evropské hegemonii. A právě to se dnes odehrává a týká se hlavně vztahů mezi Čínou a zeměmi, jako je Irán. Výsledkem této války možná bude posílení vlivu Číny nad světem, nebo to naopak oslabí její postavení. To je naprosto zásadní otázka.
10: Řekl mi Gilles Keppel, expert na Blízký východ, který učí na prestižní pařížské univerzitě Sciences Po.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Rekvalifikace zůstávají jedním z hlavních nástrojů, které pomáhají s přípravou na změnu profese. Loni je využilo asi 63 tisíc lidí. Úřad práce ale nedávno oznámil změny. Cíleně podporovat chce jen takové rekvalifikace, které mají skutečný praktický přínos a zároveň reagují na aktuální vývoj na trhu práce. Téma teď probereme s analytikem portálu jenpráce.cz Michalem Španělem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno i vám.
3: Dá se mluvit o zpřísnění pravidel pro rekvalifikace ze strany úřadu práce?
4: Určitě. Úřad práce teďka nebude chtít tolik podporovat obecnější kurzy, třeba na digitální dovednosti, měl by být více specifické, například se zaměřit na vlastně sociální služby, zaměřit se na technické obory, na oblasti, které jsou více jaksi prakticky propojitelné s nalezením konkrétního typu práce v daném regionu.
3: Úřad práce argumentoval ale tím, že reaguje na zvyšující se míru nezaměstnanosti v některých právě regionech. Meziročně přibylo asi 46 tisíc nezaměstnaných lidí. Nejde to trochu proti logice?
4: Ano, teoreticky by se nabízelo zvažovat, pokud roste nezaměstnanost, i počty rekvalifikací. Na druhou stranu, pokud tu máte rekvalifikace některé, které jsou čistě na ty obecné technické dovednosti, bez třeba propojení na konkrétní profesi, tak to ve výsledku nemusí vždy vlastně tolik pomoci tomu, abyste vůbec tu práci našli. Takže to ministerstvo směřuje právě na to, aby to byly ty konkrétní profese, které se vyanalyzuje, že jsou strategické a kde prostě věří, že ti kandidáti si tu práci najdou velmi rychle.
3: Vy jste tady zmiňoval ty oblasti, já to jenom zopakuji, zdravotní, sociální služby, vzdělávání nebo technické a řemeslné odbory. Odpovídá to podle vás skutečné poptávce zaměstnavatelů?
4: Ano, ta poptávka zaměstnavatelů dlouhodobě v těchto segmentech je, ty technické, to se dlouhodobě firmy stěžují, že nemají dost zaměstnanců, typicky to pak dořešívají i třeba tím, že se zaměstnávají zaměstnance ze zahraničí, protože vlastně na tom lokálním trhu nedokážou získat dostatek uchazečů. Potom tu máme ty vlastně sociální služby, kdy dlouhodobě sociální služby jsou stále více poptávaná oblast, protože populace stárne, vlastně nemocnost tím pádem v populaci je vyšší, takže potřebujete více třeba ošetřovatelů a podobných pomocných profesí. Nicméně zase tam je pak ta druhá strana mince, a to, že ty profese bývají často nepříliš dobře oceňované, což je jeden z důvodů, proč právě na tom trhu je nedostatek lidí, kteří chtějí dělat.
3: Hodně se mluví o umělé inteligenci a jejím ovládnutí. Je právě to rekvalifikace, která je pro českou ekonomiku zásadní?
4: Je to určitě důležitá rekvalifikace. Minulý rok v velké množství právě rekvalifikačních kurzů bylo na tohle zaměřené, některé i obecnější. Stano to byla vlastně vyčleněná podpora z Evropské unie. Tyhle vlastně věci nicméně, oni se vlastně vykrystalizovávají právě teď, kdy z začátku vlastně lidé používat AI, ale pořádně nevěděli, na co bude využitelná tak, aby to skutečně navyšovalo produktivitu, protože ta chybovost těch modelů byla velmi vysoká a tím pádem vlastně často ty lidé přešli na AI, ale nakonec jim to tolik práce neuspořilo. V roce 2026 už jsou ty jaksi příklady využití více čisté, jasné, kde to nejvíce pomáhá. A tím pádem ta AI už je prostě svazatelná s konkrétním profesí a konkrétním uplatněním. Takže vlastně dá se očekávat, že dále ty kurzy na AI budou, a teď už to bude prostě vyloženě třeba kurz AI pro datovou analytiku, kurz AI pro marketing, kurz AI třeba pro programování nějakých výrobních strojů a tak dále, než obecně kurz o AI.
3: Úřad práce nicméně ty podmínky zpřísnil už koncem minulého roku, kdy přestal proplácet digitální kurzy. Teď mluvíme o cílených kurzech na AI.

0: takže zase vyloženě úřad a vlastně práce obecně z ministerstva sociálních věcí by zde z mého pohledu nemělo úplně šetřit, protože přece jenom ono je výrazně levnější to člověka proškolit, než prostě, aby ten člověk pak byl na tom úřadu práce, kdy na jednu stranu dostává ze státního rozpočtu nějaké finance, plus zároveň vlastně neodevzdává daně. Takže zde možná příliš striktní politika nemusí být příliš výhodná. Na druhou stranu, já to beru i teď po tom kontextu, že přišla prostě nová vláda a oni se snaží teďka přizpůsobit tu politiku tomu, co oni sami chtějí udělat. A teď tento rok oni toho moc nestihli. Oni vlastně začali tím, že bylo rozpočtové provizorium, takže první dva měsíce se neschválilo skoro nic ohledně těch rekvalifikačních programů, ale si myslím, že pořád tu strategii ještě nemají dostatečně ucelenou a to, co se bude dít vlastně plně podle jejich programu, víc uvidíme v tom roce 2027.
1: A jak teď motivovat lidi, aby i přesto, že budou mít trošku omezenější manévrovací prostor, jako v jakém oboru se rekvalifikovat, tak aby o tu rekvalifikaci měli zájem?
0: No, ne, třeba se pak uvědomit, že většinou ty rekvalifikační kurzy, pokud je to do limitu 50 000 korun za 3 roky, jsou zdarma. Takže to si myslím, že je jedna ze silných motivací, že člověk si stačí jenom musí si vyřídit dokumentaci, ale vlastně nemusí příliš vlastně přispívat ze svého, zejména pokud on je už tehdy nezaměstnaný, když jde do toho rekolekčního kurzu, tam má i nárok na podporu, takže může brát zároveň podporu a zároveň bude na tom kurzu, takže to beru jako docela atraktivní model a nejlepší začít dříve než později, zejména kvůli tomu limitu, který je právě, který se vyrastartuje za každé 3 roky na těch 50 000 korun. Takže to si myslím, že člověka mohl motivovat, plus velmi často ty rekvalifikační kurzy zaměřené na konkrétní profese mají pak vysokou podle statistik uplatnitelnost.
1: Děkujeme.
0: Takže lidé se pak často tu práci najdou.
1: Analytik Jen práce.cz Michal Španěl byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji.
2: Bylo 8 hodin, ve středu 27. května Ladit raní plus tentokrát s Martinou Maškovou
1: a se Šárkou Fenikovou.
3: Český rozhlas plus.
1: A jaké otázky si budeme klást po 8 hodině? Posílí zákon o státních zaměstnancích flexibilitu státní správy nebo spíš zjednoduší výměnu úředníků podle politického zadání?
2: Útoky na Ukrajinu dál síly, co to vypovídá o mocenských a ekonomických poměrech v Rusku.
1: A jak zabírá nebo nezabírá velký vládní výdajový balík, který měl podpořit německou ekonomiku?
2: Teď si poslechněte zprávy, slovo má Monika Vrchotová.
4: Přeji hezké ráno. Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
5: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A situaci na Ukrajině se budeme v Ranním plusu více věnovat krátce po zprávách. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se za hodinu sejde se zástupci neziskových organizací kvůli sporným přesunům jejich odborů pod různá ministerstva. Týká se to expertů na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agent. Až doteď všechny spadaly pod úřad vlády. Část členů rad v reakci na změny ke konci června oznámila rezignaci. Varují, že plánovaný krok stíží koordinaci i prosazování jejich témat, vysvětluje Jitka Poláková, která opouští funkci místopředsedkyně výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
6: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých oddělení se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.

0: Podle Andreje Babiše tím vláda odstraňuje nelogičnost v systému, zefektivňuje ho a naplňuje slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polsko a Spojené království dnes podepíšou dohodu o spolupráci v obraně. Podle mluvčího polské vlády dokument prohloubí stávající závazky obou zemí v NATO a poskytne základ pro společná vojenská cvičení, sdílení zpravodajských informací a užší bezpečnostní spolupráci. Server veřejnoprávního polského rozhlasu píše, že podpisu se v Londýně zúčastní jak britský premiér Keir Starmer, tak polský premiér Donald Tusk. Sněmovna znovu schválila návrh zákona, podle kterého budou muset výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků hlásit výpadky dodávek do Česka. K úpravě předlohu do dolní komory vrátil Senát. Informace budou výrobci posílat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přes elektronický formulář. Při ohrožení veřejného zdraví taky velkým odběratelům a případně nemocnicím. Zdravotnickými prostředky jsou například obvazy, chirurgické nástroje, berle, implantáty nebo stomatologické výrobky. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Návrh teď dostane k podpisu prezident. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
2: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: A další důležité informace pro ty, kteří se chystají do Chorvatska, přidá náš zpravodaj v následujícím vysílání Ranního plusu. Senátoři se dnes budou zabývat návrhy na státní vyznamenání. Prezidentovi by mohli znovu doporučit třeba svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Masarykovou. Navrhuje to organizační výbor Horní komory, říká předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
3: Celkem tedy 110 návrhů bude posuzovat plénum Senátu. Uvidíme, jak rozhodne. Většinou to bývá tak, že plénum Senátu již akceptuje návrh organizačního výboru, ale samozřejmě změny nelze vyloučit.
0: Návrhy na hrad každý rok posílají Senát i poslanecká sněmovna. Prezident se jimi ale řídit nemusí. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
4: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Teď pohled na dopravu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 čekejte velmi hustý provoz a nesouvislé kolony od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru až k nájezdu od Průhonic na 6. kilometru, kde se v připojovacím pruhu dořešuje nehoda. Celý úsek pojedete 45 až 50 minut. Na Pražském okruhu čekejte výrazné kolony před Ořechem v obou směrech. Na dálnici D1 se popojíždí od Karlovarské a z dálnice D5 od Rudné z 5. kilometru. Směrem na letiště je velmi silný provoz od sjezdu na Vestec, zdržení v obou směrech kolem 25 minut. A v Praze na konci tunelu Blanka směrem na Troju stále blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Kolony jsou proto v tunelu už od výjezdu na Letnou, zdržení až 1/4 hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Středa přinese místy silnější nárazový vítr a také ojedinělé přehánky nebo i bouřku, a to hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Obloha bude jasná až skoro jasná, místy přechodně oblačná a teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů. Na horách bude kolem 20, na Šumavě kolem 24 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
5: Dnes se Šárkou Fenikovou a Martinou Maškovou. Ve sněmovně je ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Podle jeho předkladatelů, poslanců z vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě, přispěje k větší flexibilitě a modernizaci státní správy. Oponenti, hlavně nevládní organizace nebo odbory, se obávají, že zákon může politikům umožnit snadněji ovlivnit státní správu ve svůj prospěch. Ve vysílání mám teď spolupředkladatelku zákona, poslankyni hnutí ANO Zuzanu Ožanovou. Dobrý den.
6: Dobrý den a někomu dobré ráno.
5: A také zdravím Víta Rakušana, bývalého ministra vnitra za nyní opoziční Starosty a nezávislé. Dobrý den i vám.
7: Hezké ráno všem.
5: Paní poslankyně Ožanová, jak chcete ubezpečit úředníky, že vládní koalice nezjednoduší obměnu na ministerstvech, aby lépe vyhovovali jejím politickým barvám?
6: Já bych to řekla možná jednoduše. Je to už zkušenost, kterou mají úředníci obcí a krajů, protože na ně se vztahuje zákon o úřednících samosprávných celků, kterému se nová navrhovaná úprava velmi přibližuje. Takže pokud někdo tvrdí, že to bude velmi jednoduché, že se budou promítat politické tlaky, tak potom říká, že i zákon o úřednicích obcí a krajů umožňuje totéž, umožňuje politické čistky na obcích a krajích. A upřímně, toto jsem v mediálním prostoru nezaznamenala.
5: Ale rozumíte asi tomu, že se třeba někdo obává situace, kdy se úředníci nebudou už moci odvolat k vyšší instanci předem, že můžou dostat výpověď na základě dvou hodnocení nebo být propuštěni hned v případě systemizace?
6: Víte, existuje zákoník práce a domnívám se, že většina občanů České republiky vlastně na ně se vztahuje zákoník práce. Pokud někdo má tento dojem, pak by se musel změnit zákoník práce. Já se nedomnívám, že by zákoník práce umožňoval z důvodu politických názorů někoho propustit. To opravdu ne. A je podle zákoníku práce, já nepovažuji za problém. Já se domnívám, že je to legitimní.
5: Rozumím vašemu argumentu. Pane poslanče Rakušané, jak se díváte vy na to, jak je postaven ten koaliční návrh? A jste-li oponenty, co jiného, nebo jaké prvky jiné by posílily tu žádanou flexibilitu státní správy?
7: Tak ještě jednou dobré ráno. Zaprvé už nesedí argument, který tady říká paní Ožanová. Pokud chce v téhle chvíli třeba hejtman odvolat ředitele krajského úřadu, anebo chce starosta odvolat svého tajemníka, tak v případě hejtmana, respektive ředitele krajského úřadu, to musí podepsat ministr vnitra. Tedy ta ochrana je tady obrovská. Nic takového samozřejmě teď už v zákoně být nebude. V případě odvolání tajemníka obecního úřadu musí souhlasit ředitel krajského úřadu. Ta ochrana a tam je. To tady paralelně ten zákon samozřejmě neobsahuje. A další poznámku, prostě rušit služební komisi, která už v návrhu zákona není, kam se právě ten vrcholní úředník státní správy mohl odvolat, je právě ukázka té politické vůle. Teď prostě politik zatlačí. Milý vrcholní úředníku, udělej to výběrové řízení tak, jak já si přeju, pokud neuděláš, no dobrá, tak tě vyhodíme a potom, jak říká paní poslankyně Ožanová, se můžeš soudit. A ten soud může trvat třeba 5 let, třeba 7 při těch lhůtách, které jsou, protože ze správního soudnictví se dokonce posouváme do obecného. To je v tom návrhu také. A pokud náhodou prohraješ, protože stát má dobré právníky, tak potom budeš platit i náklady soudního řízení. Takže v téhle situaci, milý vrcholný úředníku, vyber si, buď budeš poslušný, anebo tě to bude něco stát.
5: Služební zákon, paní poslankyně, vznikal za vlády. Odpusťte, já vás nechám hned reagovat, dokončím myšlenku. Ten služební zákon vznikal za vlády, kde bylo i vaše hnutí ANO v roce 2014. 2014 za vlády Bohuslava Sobotky a tenkrát vlastně také to souviselo s obavou, že bez něj si Česko ohrozí evropské finance, evropské fondy. Neohrožujeme si příjmy z nich, pokud teď rušíte ten stávající služební zákon.
6: Já se omlouvám, ale napřed budu reagovat na kolegu Rakušana. Je pravdou, že původní návrh tu komisi, která v uvozovkách chránila vedoucí úředníky, neobsahoval. Nicméně ústavní právní výbor přijal pozměňovací návrh, který předložil kolega Radek Vondráček. Já jsem se k němu přihlásila, kdy vlastně tam vkládá poradní komisi. A dokonce kolega Rakušan k tomu našemu pozměňovacímu návrhu dává svůj pozměňovací návrh. A týká se to právě vedoucích úředníků, vedoucích státních zaměstnanců. Takže tato věc tam je. To já jsem potřebovala dopřesnit. Říkám, kolega, k tomu dával i svůj pozměňovací návrh. Já jsem si to ještě včera kontrolovala. Co se týče samozřejmě Evropské unie, tak část našich pozměňovacích návrhů, které jsme dali, opravdu souvisí s výhradami, které byly, a přizpůsobili jsme se tomu, abychom naplnili jejich vize. Nicméně i v rámci Evropy jsou různé způsoby řešení zaměstnávání státních zaměstnanců. A chtěla bych jenom podotknout, protože v mediálním prostoru je velmi rozšířený omyl, že se to vztahuje pouze na ministerstva. Není to prosím pravda. Na ministerstva a 150 správních úřadů, například Úřad pro jadernou bezpečnost.
5: Pane poslanče, také v roce 2022 za vaší koalice byly třeba zrušení odborní náměstci, kteří původně byli tady v tom služebním zákoně, ubrali jste to omezení počtu náměstků. Neoslabilo přece jenom i toto jako sílu toho stávajícího služebního zákona?
7: A já si myslím, že ne. A hlavně ten stávající služební zákon, a to je důležité říct, jsme my v lednu 25 novelizovali. A paní Ožanová a další tři předkladatelé dokonce ani nepočkali na to, až bude analýza toho, jak ten náš návrh zákona z roku 25 funguje. Paní Ožanová, a to se dostávám k vaší otázce ve chvíli, když jsme tehdy tuhle změnu dělali poslaneckým návrhem, tak stála na barikádě. Říkala nám, co to je za hrůzu, že se věci mění poslaneckým návrhem. A ona přichází s obrovsky rozsáhlou normou, poslaneckým návrhem bez připomínkového řízení. Proč? Protože se bojíte odborné diskuze. Proč nepočkají na analýzu, kterou vypracovával tenhle stát? Protože spěchají, aby státní správu měli pod svou vlastní kontrolu. A víte, co je nejlegračnější na tom argumentu paní Ožanové? Ona mi říká, ano, to tam nebylo a teď jsme to tam dali pozměňovacím návrhem. No to je právě ta šílenost, protože tenhle jejich návrh už má teď 30 pozměňovacích návrhů ze strany vládní koalice. Tím oni říkají, a samozřejmě i opozice, my se budeme snažit válčit a bojovat za to, aby státní správa nebyla spolitizována. Takže oni předloží paskvil poslaneckým návrhem, bez odborné diskuze, a teď budou argumentovat tím, že to vlastně vylepšují těmi pozměňovacími návrhy. To je styl odborné práce vlády, která tvrdila, že bude postupovat odborně, manažersky, dobře. Já se tomu opravdu musím jenom smát.
5: Paní poslankyně, například politolog z Masarykovy univerzity Marek Rybář míní, že ta navrhovaná právní úprava neřeší žádný z reálných problémů, kterým čelí státní služba, jako je demotivující systém odměňování nebo omezené expertní kapacity. Dovedete si představit, že byste ještě teď zanesli do té normy nějaké úpravy v tomto směru?
6: Já bych chtěla říct, že v současné době už je to zákon ve třetím čtení a už se nenačítají pozměňovací návrhy. Ale nicméně, to, že se zrychlí ve své podstatě i přijímací řízení a že odborníci, kteří se budou chtít přihlásit do služeb státu, budou rychleji vědět, zda byli vybráni ve výběrovém řízení či nikoli, vede právě k té větší flexibilitě a k tomu, že nebudou čekat 2 až 3 měsíce na to, jestli vyhráli výběrové řízení či nikoli. To je sice drobnost, ale právě u odborníků to vede k tomu, že chtějí co nejdřív vědět, zda se mají ohlížet po jiné pracovní nabídce či nikoliv. A já se musím vrátit k tomu, co říkal kolega Rakušan. Má pravdu, že jsem stála na barikádách a kritizovala jsem předložení poslaneckým návrhem. A pokud ale já si vzpomínám, tak jsem to vždycky podkládala tím, že minulá vláda měla ve svém programovém prohlášení, že tak nebude činit. Já jsem kritizovala rozpor mezi programovým prohlášením a činy. My v programovém prohlášení vlády nemáme, že nebudeme podávat poslaneckým návrhem tyto věci. A prosím vás, tehdy i jednací řád umožňuje podávání poslaneckých návrhů, takže nevím, v čem je problém. A opravdu tehdy jsem kritizovala trošku něco jiného.
5: Paní poslankyně, ještě já jsem směřovala tu otázku spíš na tu motivaci lidí, kteří, aby tady stáli o práci ve státním sektoru. Takže jaké ještě jako nástroje dáte, pokud ten, předpokládám, už ten návrh, který zůstane v té podobě, v jaké je, logicky, protože procedurálně už je ve třetím čtení, tak jaké motivace tady dává vaše vláda, vaše koalice a tenhle návrh, aby někdo vůbec stál o práci ve státní sféře?
6: Já se vás zeptám, jakou motivaci dává zákoník práce. Opravdu nedokážu si představit to, co říkají někteří lidé, že chtějí nějaké škatulky, názvosloví, podobně, jestli je to motivace. No pro mě největší motivací je finanční ohodnocení. A to je potom záležitost vlády, aby se zabývala tabulkami a podobně, systémem odměňování. Ale tyto věci neřeší, prosím, zákony. To se řeší opravdu na vládě. Domnívám se, že flexi... A já počkám, aby kolega mohl reagovat.
5: Přesně tak, pane poslanče, ještě vás poprosím o stručnou reakci, čili ta motivace z vašeho pohledu, co by pomohlo?
7: Moc krát děkuju za tu reakci. No tak třeba my jsme v tom našem zákoně, na jehož analýzu vláda nepočkala, měli třeba manažerskou kariérní linku. To znamená, i mladý člověk, který nechce dělat manažera, má možnost kariérního růstu ve státní správě. Samozřejmě tohle my všechno se snažíme do toho zákona vrátit teď v rámci projednávání, ale oni to tam prostě nedali. Oni říkají, my chceme státní správu jenom pro sebe a je velmi legrační argument, paní Ožanové. Moje poslední věta. Co je divného na poslaneckých návrzích a my jsme přeci řekli, že klidně dělat budeme. No to, že neprojdete odborným připomínkovým řízením, to, že nevycházíte z dat, ale ze svých pocitů a politického zadání, což je celá filozofie toho, jak teď chcete, aby fungovala celá státní správa.
5: Zákon o státních zaměstnancích jsme rozebrali s Zuzanou Ožanovou, poslankyní hnutí ANO spolu předkladatelkou zákona. Paní poslankyně, děkuji.
6: Já vám děkuji za rozhovor a pěkný den.
5: A děkuji také Vítu Rakušanovi, bývalému ministru vnitra, za ní opoziční starosty a nezávislé. Naschledanou.
7: Díky za pozvání do vysílání. Hezký den všem.
4: V 8 hodin a 20 minut přidáme další sledované události. Členové sněmovního výboru pro obranu projednávají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Kandidát na tuto pozici Miroslav Hlaváč na výboru řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit společné spojenecké závazky. Podle jeho slov patří mezi jeho priority mimo jiné těžká brigáda. Izraelská armáda dnes uvedla, že při útoku v pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás, Muhammada Udu. Informovali o tom agentury Reuters a AFP. A Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na ukrajinský Černihiv. Místní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře i podnicích. A na Ukrajinu směřujeme i v tuto chvíli v našem dalším vysílání. Jak už zaznělo, Rusko zintenzivnilo útoky v pondělí, dokonce vyzvalo zahraniční diplomaty i další cizince, aby opustili Kyjev, protože ruská vojska přistupují k systematickým útokům na ukrajinské hlavní město. Tak to tedy zaznělo alespoň z Moskvy a to údajně v odvetě za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týdne. Zahraniční velvyslanectví jsou ale navzdory ruským hrozbám odhodlaná pokračovat ve svých životech a v práci, píše agentura Reuters. Na Ukrajinu do Záporoží teď zdravím politologa Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
8: Dobrý den.
4: Mimo Černihiv, to, co jsme jmenovali Rusko, také v noci na dnešek podle agenturních zpráv vyslalo tedy 122 bezpilotních prostředků na Ukrajinu. V Záporoží bylo zraněno 15 lidí. Jaká je aktuální situace?
8: Tak teďka máte ráno, kdy se hotoví ty vyhotovují ty pravidelné svodky ohledně toho, co se stalo, kolik objektů bylo zasaženo, kdo přitom přišel o život nebo byl zraněn, a z toho si následně můžeme udělat nějaký obrázek, ale sama jste zmínila ten počet 120 dronů za noc, to je s ohledem na to, co Rusové tady páchají a jak masivní ty útoky bývají, spíše noc klidnější, s veškerou výhradou a s veškerou úctou k těm počtům, která jste rovněž zmínila, pokud jde o ty zraněné v Černihovu.
4: Ukrajina ale čelí ruským útokům soustavně. Když teď Moskva vyzvala třeba diplomaty a cizince žijící v Kyjevě k evakuaci, hrozí podle vašich informací nebo informací právě ukrajinské strany něco mimořádného, nebo jde jen o zvyšování psychologického tlaku?
8: Já takové informace samozřejmě nemám, takže mě se to těžko komentuje k tomu samotnému prohlášení a k těm výhruškám. Je potřeba říci, že to samo o sobě je prostě porušením mezinárodního práva, protože mezinárodní právo zakazuje hrozbu silou a Rusové nejenom vyhrožují cizím diplomaticky, myslím, že mohou doznat škod a újmy, ale současně se s tím i hlásí k tomu, že nejsou schopni zasahovat vojenské objekty, to znamená, se tím i přihlašují k tomu, že ta kampaň je skutečně protiprávní, špáchají během těch útoků válečné zločiny, a co to znamená, o tom se můžeme bavit. Je to určitě zvyšování tlaku na západní země, zejména na Evropu, protože Evropa, její pomoc Ukrajině je to, co Rusům brání v tom, aby Ukrajinu mohli zničit, plně ovládnout a dál rozčlenit nad rámec toho, k čemu přistoupili od roku 2014, kdy tu válku rozpoutali. Je to samozřejmě tlačeno nebo nějak neseno, diktováno těmi vnitřními ruskými problémy, protože na frontě se nedaří, roste odpor doma, ekonomika se zadýchává, to znamená, je tady velké volání po nějakém spektakulárním gestu nebo pomstě, a je to samozřejmě i součástí toho informačně-psychologického doprovodu v té válečné kampaně, která pokračuje bez ohledu na to, jestli eskaluje nebo neeskaluje, a bez ohledu na to, jestli Rusové budou se teď víc soustředit na Kyjev, než tomu bylo dřív.
4: BBC píše, že Ukrajina naléhá na Evropskou unii, aby pomohla vyjednat ukončení války. Definitivně tak klesá důvěra ve Spojené státy?
8: Já si myslím, že ano, a že to je dáno tím, že ten přístup, který zvolili Spojené státy, byl od začátku odsouzen nejenom k nezdaru, ale i k tomu, že Spojené státy podkopaly svoji pozici co by kredibilního partnera a spojence. Tím narážím na ty mise pana Witkoffa a pana Kushnera, kde jste nevěděla, jestli je vyjednávají za Spojené státy, za Rusko, nebo za vlastní podnikatelské iniciativy a projekty, které řídí.
4: Musíme přejít k novému formátu rozhovoru s ruskou stranou, cituje BBC ukrajinského ministra zahraničí Sibihu. Údajně se uvažuje o evropském vyjednavači, padají jména jako Angela Merklová, bývalá tedy německá kancléřka, nebo bývalý italský premiér Mario Draghi. Co o tom soudí ukrajinská média? Zaznamenal jste něco takového na Ukrajině?
8: Tak zprávy o tom tady jsou vedeny, ale Ukrajinci v žádném případě nespoléhají na to, že tento konflikt lze ukončit čistě diplomatickou cestou, takže tady samozřejmě Ukrajina má zájem na tom, aby byla vnímána jako ten, kdo skutečně touží po míru, tím pádem samozřejmě se snaží vystupovat maximálně konstruktivně, pokud je o hledání diplomatických cest k možnému urovnání konfliktu, ale Ukrajinci velmi dobře vědí, že tu válku mohou vyhrát pouze silou, to znamená, teď probíhá upotřebovávací válka mezi Ruskem a Ukrajinou a hraje se o to, která z těch stran se zroutí dřív.
4: Říká Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy toho času v Záporoží. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
8: Děkuji.
5: A teď je čas na Plusu nahlédnout na stránky Českých novin a zpravodajských serverů. Vedoucí programu naší stanice Českého rozhlasu Plus Václav Štefan svůj výběr z nich začal článkem v deníku Právo, který se věnuje tomu, že většina mladých lidí si nemůže dovolit vlastní bydlení, končí v drahém nájmu. O čem se tedy v Právu dočteme?
9: Ve zkratce, že ta situace je špatná a dokonce horší než v zahraničí. Text se odkazuje na data poradenské společnosti Deloitte. Ta udělala průzkum, ve kterém většina mladých Čechů odpověděla, že si nákup vlastního bydlení nemůže dovolit. Pořízení bytu označilo za nedostupné 55% mileniálů, to jsou lidé zhruba ve věku mezi 32 a 43 lety, a 59% lidí z generace Z. To jsou ti obecně se říká narození po roce 1995. Deloitte udělal stejný výzkum ve 44 zemích světa, no a v globálním porovnání Česko propadlo. Celosvětově totiž považuje pořízení vlastního bydlení za nedostupný cíl 40% mileniálů a 51% lidí z generace Z. Bohužel ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se ta situace měla v Česku rychle zlepšovat. Uvedl Petr Hána, což je ředitel oddělení nemovitosti a stavebnictví v poradenské společnosti Deloitte.
5: To je tedy pesimistický výhled, přestože o krizi bydlení se v Česku mluví dlouhodobě. S čím to souvisí, že Česko takto propadá i v mezinárodním srovnání?
9: Je to mix několika věcí. Špatnou dostupnost bydlení v Česku ovlivňuje především nedostatečná výstavba, která neodpovídá rostoucí poptávce. Těmito slovy to v deníku Právo okomentoval Jan Hrubý, generální ředitel realitních kanceláří Remax. Problém umocňují taky nižší příjmy v porovnání se západní Evropou a nízké zdanění nemovitostí, což nahrává domácím i zahraničním investorům, uvádí Právo. Růst cen je silný obzvlášť u malých bytů, typicky 1+K, o které mají zájem právě často mladí lidé. Například cena nové pražské garzonky už atakuje 7 milionů korun a je asi o 70% vyšší než v roce 2021. No ale průměrná mzda proti tomu vzrostla jen o třetinu. No a spolu s cenami bytů prudce vzrostly kvůli vyšší poptávce i nájmy.
5: Najdeme v článku nějaká doporučení od zmíněné poradenské společnosti Deloitte, jak situaci zlepšit.
9: Petr Hána z Deloitte říká, že pokud chceme tento trend zvrátit, budeme potřebovat mnohem intenzivnější bytovou výstavbu a současně jednodušší schvalovací procesy. No a nastartovat výstavbu bytů má novela stavebního zákona, kterou se snaží prosadit ve sněmovně současná vláda. Naplno má platit od roku 2028, její efekt se však podle expertů projeví nejdříve 2 roky, poté doplňuje text v deníku Právo.
5: Téma z deníku N, do prezidentských voleb v Česku zbývají 2 roky, ale favorit je jasný, píše deník N s odkazem na průzkum agentury Stemmark. Co stojí z tohoto článku za pozornost?
9: Průzkum vyšel včera odpoledne a favorit je podle něj zatím jen jeden, pokud se tedy nakonec rozhodne kandidovat, je to současný prezident Petr Pavel. Jeho by chtělo za prezidenta 53% lidí. Jiní kandidáti přes polovinu nemají. V závěsu za Petrem Pavlem je premiér Andrej Babiš se 44%. S tím se mimochodem Petr Pavel utkal už při minulé volbě hlavy státu v lednu 2023. Za nimi na třetím místě je Marek Eben, pak Karel Havlíček nebo Alena Schillerová. No a naopak nejodmítanějším kandidátem je bývalý premiér Petr Fiala, toho by nechtělo 80% lidí na Pražském hradě. A hned za ním je se 79% poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Tak či onak, v Česku v tuto chvíli neexistuje nikdo, kdo by měl reálný potenciál vyhrát prezidentské volby už v prvním kole, uzavírá deník N.
5: Výběr českých médií od Václava Štefana, vedoucího programu Českého rozhlasu Plus. Teď si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Český rozhlas Plus.
0: Dobré ráno. Vláda navrhuje jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu od 1. července. Na dnešním jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dosavadní zástupce náčelníka generálního štábu armády Hlaváč členům výboru řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda. Úlomky ukrajinského dronu způsobili požár námořního terminálu v ruském Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety taky na města Taganrog v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krymu útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel utrpělo zranění. Noční úder poškodil i obytné domy. Senátoři dnes nejspíš podpoří odklad digitalizace sociálních dávek a taky stanovení pevné výše předporodní rodičovské. Doporučil jim to sociální výbor. Změny navrhl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj totiž není možné dodržet plánovaný termín digitalizace. Od pevné výše předporodní rodičovské si slibuje předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotné ženy. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují. Ochranné sítě budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle, a to až do konce října. Novocirkusová inscenace Vandr má dnes premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách. Představení, které propojuje akrobaci a fyzické divadlo, zkoumá téma krajiny a vztahu člověka k přírodě. Tvůrci kladou důraz také na udržitelnost. Vystupují bez elektřiny a na představení cestují i s rekvizitami vždy pěšky nebo městskou dopravou. Na Plusu teď míříme na silnice. Na příjezdu do Prahy po D1 čekejte velmi hustý provoz a nesouvislou kolonu od sjezdu na Choceradi z 29. kilometru až k nájezdu od Průhonic na 6. kilometru. Celý úsek pojedete kolem 40 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 popojíždí kolona od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení více než půl hodiny. A na Pražském okruhu čekejte kolony také směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec k Ořechu pojedete přes půl hodiny. A dlouhá kolona je stále na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové. Je to asi na 45 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude jasno až skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se výjimečně objeví přeháňky nebo i bouřka. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů a přechodně může místy foukat silnější nárazový vítr o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus,
5: kterým vás dnes provázejí Šárka Feniková a Martina Mašková. Německá průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,3%. Dosud počítala s růstem o 1%. Dodala, že německé hospodářství se kvůli strukturálním problémům a kvůli negativním dopadům konfliktu na Blízkém východě nachází v dvojité krizi a nálada mezi podniky je podle průzkumu komory nejhorší od pandemie COVID-19. Německo letos spustilo masivní fiskální stimul, přes 2% HDP ročně mají za cíl rozhýbat ekonomiku a mohlo by to pomoci českému průmyslu. Já mám teď ve vysílání Adama Jareše, to je ředitel zahraniční kanceláře Czech Trade Německo v Düsseldorfu. Dobrý den.
10: Hezké ráno z Düsseldorfu.
5: Jak se vlastně na ten fiskální impuls dívá německý biznis? Má pocit, že pomáhá?
10: No zatím to moc vidět není. Ten investiční balíček německé vlády se teprve postupně překlápí do reálné ekonomiky. Ono plánování velkých stavebních a infrastrukturních projektů a investice do obrany jsou většinou předmětem tendrů, které trvají delší dobu, než jsou vysoutěžené, a tak i digitalizační projekty tak mají většinou trošku delší náběh. Takže ten reálný makroekonomický efekt je zatím omezený, ale lze ho očekávat už od konce, respektive přelomu letošního a příštího roku.
5: Zatím je tedy, jak jsme řekli, nálada mezi německými podniky nejhorší od dob pandemie COVID-19. S čím především to souvisí? Co jsou ty hlavní potíže?
10: Tak ta podnikatelská nálada se mění, dá se říct, od měsíce na měsíc, ale Němci jsou zvyklí plánovat a Německo se potýká s dlouhodobou nestabilitou, má slabší poptávku v Evropě a v Číně, zejména v oblasti průmyslu, a Německo dlouhodobě strukturálně boje s vysokou regulatorní a administrativní zátěží. No a také má výrazně vyšší ceny energií oproti USA v Číně, což Německo v tom celkovém globálním kontextu znevýhodně.
5: Teď tedy by mohl pomoci, byť tedy o něco později než tento moment, ten fiskální stimul, o kterém jsme mluvili. Jak z něj případně můžou těšit i české podniky? Jsme velmi provázáni naše ekonomiky.
10: Tak české firmy z něho rozhodně mohou těžit. Přece jenom do Německa plyne pořád kolem 30% českého exportu a jsme velmi, velmi propojení. České firmy můžou těžit v různých komponentech v oblasti stavebnictví nebo energetiky, ale celá řada českých firm se může zapojit i do nově vznikajících dodavatelských řetězců v rámci německého obranného průmyslu. Já kdybych mohl zmínit nějaký příklad, tak my jsme v únoru s společně s ministerstvem průmyslu a obchodu představovali v Düsseldorfu 20 českých firem v oblasti dronových technologií a musím říct, že o české firmy tady byl velký zájem a společně s Němci, tak se Češi mohou dostat do různých nadnárodních a mezinárodních konzorcí.
5: Pomáhají v téhle situaci německým podnikům rezervy? Vyčerpali je nebo je spíš neměli a nebo ještě mají?
10: No, na to není úplně jednoznačná odpověď. Německé firmy tak si podobně jako ty české, evropské musely procházet několika krizemi, už to byl covid nebo energetická krize. Některé firmy v minulosti investovaly a tím, že mají nižší zisky, tak už nemají takový polštář. Některé menší firmy tak jsou spíše opatrní a drží si hotovost, takže celkově platí, že ten polštář likvidity se zmenšil.
5: Vy jste mluvil o tom, jak může případně ten německý fiskální stimul pomoci českým podnikům, ale jaký dopad má ten aktuální stav německé ekonomiky na naši ekonomiku? Kde to případně nejvíc pociťujeme nebo pocítíme?
10: Tak určitě automobilový, automobilový sektor. Zrovna včera jsem dostal e-mail od jedné české firmy, která vyrábí lisované díly pro německé a obecně evropské automobilky a v tom automobilovém průmyslu je evidentní propad zakázek a je potřeba hledat nějaké cesty ven. Na druhou stranu už dávno neplatí to, že když říkalo se, že když Německo, když dostane kašel, takže Česko dostane chřipku, zatímco v loňském roce německá ekonomika spíše stagnovala nebo rostla o 0,2%, tak české ekonomice se dařilo a rostla o 2,5% HDP a český export do Německa se meziročně navýšil o téměř 6%.
5: Existují i české firmy, které jsou úspěšné v Německu, třeba Škoda Auto dobře prodává své výrobky, takže je to opravdu automotiv, který vlastně je na tom momentálně nejhůř, nebo byste označil třeba spíš nějaké další jiné sektory německé ekonomiky, které mají teď větší potíže?
10: No víte, vy jste to krásně zmínila. Takový automotiv je sektor, který nejvíc aktuálně bojuje o nějaké budoucí přežití nebo jeho pozici vlastně v rámci celého globálního obchodu s automobily, ale škodovce se v Německu velmi dobře daří. Je to vlastně za první kvartál letošního roku, tak je to druhá nejprodávanější značka vůbec v celém Německu. Ty sektory, který aktuálně nejvíc bojují, tak jsou to energeticky náročné sektory, hlavně metalurgie a potom určitě chemický průmysl a část průmyslu strojírenského.
5: Takže poprosím o stručnou odpověď. Je momentálně Německo, dává Německo příležitosti investovat pro české firmy?
10: No, stoprocentně. Německo je a zůstane naším nejdůležitějším obchodním partnerem a my to sledujeme, že řada českých firm, které na německý trh doprovázíme, tak zvažuje v Německu zakládat svoje obchodní pobočky, servisní pobočky a v Německu do Německa už nebudeme jezdit pouze prodávat, ale do Německa budeme jezdit i investovat a kupovat firmy.
5: Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře Czech Trade Německo v Düsseldorfu. Děkujeme za rozhovor.
10: Děkuji za pozvání, hezký den.
4: Je 8:41, posloucháte Hraní Plus a mám důležité hlášení. Voda už je skoro na koupání, má 21 stupňů. A jestli jsem teď vzbudila váš zájem a říkáte si tak, a kde? Tak dodávám, že na Jadranu ve Splitu. Už za několik dnů začne na chorvatském pobřeží takzvaná předsezóna. Čas například pro rodiny s předškolními dětmi nebo třeba skupinu kamarádů. Loni Chorvatsko navštívilo podle záznamů chorvatského turistického sdružení 780 tisíc Čechů. 3/4 z nich tam jeli vlastním autem. A právě pro ně má Pavel Novák ze zahraniční redakce důležité informace. Dobré ráno.
11: Pěkné ráno.
4: Jaké novinky čekají řidiče na cestě k moři?
11: Především to, že uvidí, jak se mění systém placení mýta. Teď stále ještě musí počítat s tím, že budou fronty na těch mýtnicích, ale letos by to mělo být naposled. Budou totiž projíždět kolem 212 mýtných bran, které se staví, které se teď vybavují vlastně. Ty budou sloužit pro digitální placení mýta. Zatím se to celé testuje a plně to má fungovat od března 2027.
4: No a jak má takové digitální placení mýta fungovat? Bude to něco jako naše elektronická známka?
11: ani jako naše, ani jako maďarská elektronická známka to nebude. Nebude to tak jednoduché, protože se tam vlastně v Chorvatsku platí za ty projeté úseky. To znamená, že buď bude třeba si koupit takovou tu krabičku, která se umístí před přední sklo, anebo se člověk, řidič, zaregistruje to vozidlo a bude platit na základě té přečtené SPZky, kterou budou tedy ty brány registrovat. Podle ředitele pražské kanceláře Chorvatského turistického sdružení Miodraga Mlačiče to ale bude snadné.
12: Ležerno, dakle, kupiti u svom domu, sve online, pripremiti...
11: Bude to prý jednoduché, všechno se koupí přes internet, z pohodlí domova, pak už se jenom sedne do auta a člověk už se nebude starat o placení těch jednotlivých poplatků. Ale otázka, jak rychle budou ty online registrace z ciziny. Většina Čechů samozřejmě nechá tu koupy té mítné známky na poslední chvíli, ale i na území Chorvatska bude 140 registračních míst, kde bude možné si tu SPZku zaregistrovat nebo si koupit tu krabičku, tak snad tam fronty nebudou.
4: Pavle, a dá se už teď říct, jak drahé budou v Chorvatsku v létě pohonné hmoty?
11: Tak to samozřejmě závisí na tom, jaký bude vývoj cen na těch světových trzích. Závisí to na tom, jak dlouho bude trvat ta americko-izraelská válka, agrese vůči Iránu a situaci v Hormuzském průlivu. Dnes je ale v Chorvatsku benzín a nafta jsou tam levnější než v Česku. Litr benzínu 95, tam stojí necelých 40 korun. Nafta je za 40 korun a 30 haléřů. Také chorvatská vláda, podobně jako ta česká, ta zavedla takovou cenovou regulaci, ale nedělá to denně. Vyhlašuje maximální ceny každé dva týdny, ale pozor, ty cenové stropy neplatí u čerpacích stanic, které jsou na dálnicích. Na to upozorňuje ředitel pobočky Chorvatského turistického sdružení v Praze Miodrag Mlačič.
12: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputevima, nego da točite
11: gorivo. On doporučuje netankovat na dálnicích, ale u lokálních pump vždycky je možné vyjet z té dálnice do nějakého menšího města a tam jsou tedy ty ceny regulované, na dálnicích to tak není.
4: A budou i letos pro české turisty fungovat konzulární služby našich diplomatů?
11: Ano, budou konzulární jednatelství, budou opět ve Splitu, v Rijece v té hlavní sezóně. Navíc je zřízený nový honorární konzulát na Istrii ve městě Labin, což je přibližně naproti ostrovu Cres. Nejen poskytují pomoc v nouzi našim turistům, třeba vystavování náhradních dokladů. Ano, lidé i ztrácejí náhradní doklady. A i když je tedy Chorvatsko od roku 2023 v Schengenu, tak není to úplně legální překračovat hranice zcela bez dokladů. A potom je tam ještě hranice mezi Rakouskem a Českem samozřejmě. Také ale budou třeba nabízet službu ověřování podpisů. Někdy třeba i podnikatel potřebuje něco ověřit, takže taková služba tam také bude na obou dvou těch jednatelstvích. Jak uvedl Tomáš Stolina z konzulárního odboru ministerstva zahraničí, tak je samozřejmě dobré se zaregistrovat do té známé služby Drost. Turisté potom mohou dostat třeba SMS-kou informace o tom, kde jsou lesní požáry nebo jestli jsou nějaká nebezpečí. Výkvy počasí, známá bura, která může způsobit na moři neplechu. On potvrdil také, že bude pokračovat spolupráce mezi chorvatskou policií a českou a letos tam budou na pobřeží české policejní hlídky.
13: Budeme vysílat policisty, respektive ministerstvo vnitra bude vysílat policisty v červenci a v srpnu. Nemění se jejich rozmístění, to zůstává stejné, budou k dispozici na policejní stanici v Omiši, v Šibeníku a ve Vodici.
4: Doteď jsme mluvili hlavně o těch, kteří se do Chorvatska vypraví na vlastní pěst autem. Kdo by se chtěl ještě třeba vydat do Chorvatska z cestovní kanceláří? Jsou ještě k mání zájezdy?
11: Tak jsou ty last minuty, řekněme. Zatím u největšího specialisty na Chorvatsko tam říkají, že prodali přes 60% nasmluvaných kapacit. Je tedy pravda, že vlastně chorvatští ubytovatelé dostali takový neoficiální pokyn ministerstva turistiky, aby snižovali ceny, protože ta ochota teď lidí cestovat je o něco menší. Nevíme, jestli se podle toho zařídí. Samozřejmě není dobré nechávat to všechno na poslední chvíli. Manažerka cestovní kanceláře České Kormidlo pro Chorvatsko Lenka Laus radí, že by tedy si měli už teď vlastně zarezervovat ty pobyty. Platí to hlavně třeba pro více rodin, které by chtěly tu dovolenou trávit nějak pospolu.
14: Pro skupiny vždycky jako doporučujeme, aby ty rezervace probíhaly čím jak nejdřív. Na začátku prázdniny už opravdu třeba pro skupinky velice pozdě.
11: Ale nikdy není pozdě si třeba najít nějaký soukromý apartmán, no a potom tedy tím autem úplně nezávisle vyrazit k moři, nebo také je možné tam jet autobusy, anebo je vlaková linka už ne českých drak, ale polských PKP, která také staví v Ostravě a v Břeclavi.
4: Troufám si říct, že kompletní servis pro všechny, kteří se chystají v létě do Chorvatska, nám nabídl ve vysílání Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
11: Pěkné ráno, naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus. Šetrnější a zároveň vysoce efektivní léčbu bolesti zad lékaři slibují od nové mini-invazivní endoskopické metody, která pomáhá pacientům s výhřezy mezi obratlových platének. Lékaři z neurochirurgické kliniky dětí a dospělých ve fakultní nemocnici Motol a Homolka jako první u nás kombinují tuhle záležitost s technologií takzvané plazmové ablace. Teď si to lépe vysvětlíme s Martinem Bláhou, který je neurochirurg z kliniky dětí a dospělých na druhé lékařské fakultě. Dobrý den.
15: Dobrý den.
5: Můžete prosím popsat nějak pro laiky, co ten mini-invazivní zákrok obnáší pro pacienta, co ho při něm čeká?
15: Tak tomu zákroku, kterému říkáme teda biportální endoskopická operace, čeká pacienta asi jednohodinový zákrok, je to v celkové narkóze, ten zákrok je na břiše, ale pacient o tom samozřejmě neví, protože už předtím je uspaný. A po operaci, když se probudí, tak má v podstatě na zádech dva takové malé tupy, neboli rány, které jsou velké třeba 5 mm každý. Ta výhoda právě je, že používáme dva vstupy. Jedním tím vstupem jsme schopni se dívat přímo do té páteře a druhý vstup je pracovní. Na rozdíl od těch klasických operací vlastně nemusíme pořádně řezat zádové svalstvo, kůži nebo odvrtávat kosti, takže samozřejmě je tam menší poškození těch zad a můžeme pouze vyndat tu ploténku, která překáží. A to zásadní, co je, že se používají dvě ruce.
5: A to souvisí to, že vlastně je to jakoby o něco snadnější a šetrnější k pacientovi, souvisí s využitím té takzvané radiofrekvenční plazmové sondy?
15: Ano, tak tomu také velice přispívá, to je takový velký technologický posun, protože vlastně ta plazmová sonda, co dělá, že je schopna odstraňovat tkáň za velmi nízkých teplot, takže nedochází k poškození těch nervů. Ona vlastně tu tkáň přeměňuje na ionizované částice, které se vymývají při té operaci. Takže tam nevzniká, normálně běžně se to dělá elektrokoagulací a vzniká jizva. Tady u toho ta jizva nevzniká, ta tkáň se přímo jakoby vymývá, takže v pooperačním období je výhodné, že se prostě ty nervy nejizví.
5: Jinými slovy, pacient je i rychlej fit?
15: Pacient je rychlej fit. Ve srovnání s tou klasickou otevřenou operací může vstávat odpoledne po té operaci. Jestliže má třeba operaci ve 12 hodin v poledne, tak již odpoledne třeba ve 3, ve 4 hodiny může začít chodit. V optimálním případě odchází druhý den domů. V zahraničí samozřejmě jsou schopny ty pacienty propouštět i ten samý operační den někdy na večer.
5: Je to dáno i tím, že vlastně pacienti se jako úplně zbaví těch nepříjemných kořenových bolestí?
15: Pokud je to dáno pouze tím výhřezem nebo nějakou stenózou, tak okamžitě ta úleva nastává okamžitě to odpoledne po té operaci. Samozřejmě ta úleva je dlouhodobá. Nemůžeme samozřejmě garantovat, že se v průběhu života neobjeví jiný výhřez, třeba o patro výš v té páteři, takže je důležité, aby pak pacient zůstal v dobré fyzické kondici a udržoval se ve správném životním stylu.
5: Poprosím už jen velmi krátce, plánujete zavést tuhle metodu nebo tento typ výkonu i na dalších pracovištích než v Motole?
15: Určitě, my to děláme, teda my jsme dostali tu mezinárodní certifikaci v roce 2026. Další pracoviště, které to budou dělat, pravděpodobně začnou přes prázdniny, tak budou v Brně a ve Zlíně a je to nutné zavádět, protože ten zájem o tu mininvazivní medicínu a komfort pacientů, to je vlastně priorita moderního zdravotnictví.
5: Martin Blaha z neurochirurgické kliniky dětí a dospělých fakultní nemocnice Motol a Homolka. Děkujeme za rozhovor.
15: Taky děkuju, naschranou.
4: Přelom května a června tradičně uzavírá nejaktivnější část sezóny pro nákup nebo naopak prodej rekreačních nemovitostí. Jenže při nákupu chat a chalup můžete narazit i na řadu pastí v realitním právu. Víte, jak poznat třeba černou stavbu? A co dělat, když k chatě nebo chalupě vede přístupová cesta přes sousedův pozemek? Tak nejen na tyto otázky nám odpoví Dominik Hron. Dobré ráno.
16: Pěkné ráno.
4: Jaká je teď poptávka po rekreačních objektech a kolik průměrně stojí?
16: Záleží vždy na stavu jednotlivé chaty nebo chalupy a taky na tom, kde je. Běžná chalupa mimo turistickou oblast, která ještě bude potřebovat opravit, se dala teď před sezónou sehnat v průměru asi za 3 miliony a 150 tisíc korun. Bylo to o 2% méně než loni ve stejnou dobu, jak říká za portál bezrealitky.cz Jan Broš.
17: U těchto objektů mají i nadále kupující velice dobrou vyjednávací pozici. Na druhou stranu úplně jinak tomu je u prémiových objektů, to znamená chat, chalup, které umožňují třeba celoroční bydlení, jsou po nějaké zásadnější rekonstrukci, a nebo se nachází v lokalitě, která je zařazená mezi takové ty nejžádanější.
16: Jenže právě při koupi je potřeba si ohlídat právě to, jestli na pozemku nejsou třeba stavby, které tam být nesmí. Například nejsou v souladu s územním plánem nebo nedostali stavební povolení a podobně. Předejít problému se dá, pokud si lidé předem zkontrolují údaje uvedené v katastru nemovitostí. Radí to Luděk Lušťák ze společnosti Comfort Group, která se právě legalizací černých staveb zabývá.
18: Na ortomapě jsou vidět zakreslené objekty, označené číslem parcelním, zároveň i číslem vlastně jakoby stavebního pozemku, a objekty, které teda logicky jsou nezakreslené, již můžou spočívat z hlediska posouzení jako nelegální část dostavby.
16: Ať už ke garážím, kulnám nebo pergolám. Problém je, i když samotná chata nemá číslo popisné nebo evidenční. Legalizace černých staveb stojí většinou od 40 až do 120 tisíc korun a pokud ji majitel nezaplatí, tak musí stavbu zbourat. No a na podobné komplikace může člověk narazit, pokud třeba koupí chatu, ke které nevede přístupová cesta.
19: Dominiku, a jak často se to stává? A pokud už se to stane, tak co s tím?
16: Bývá to typický problém hlavně u těch starších chatových osad nebo u lesních pozemků nebo zahrádkářských kolonií. V takovém případě se určitě nevyplatí spoléhat jenom na domluvu se sousedem. Ty vztahy se vyvíjí, sousedé se mění. Mnohem lepší je podle odborníků zvážit spoluvlastnictví nebo odkup pruhu pozemku. V krajním případě pak přichází v úvahu alespoň zajištění věcného břemene. Postup doporučuje třeba advokát ze společnosti Springwalk Jiří Alfery.
20: Důležité je, aby smlouva nebyla napsána jen obecně. Měla by přesně říkat, kudy se chodí nebo jezdí, zda se může jezdit autem, zda právo platí i pro návštěvy, řemeslníky nebo složky integrovaného záchranného systému, kdo cestu udržuje, kdo hradí náklady.
16: Někdy to ani jinak nejde. Banky v Česku totiž většinou bez věcného břemene neposkytnou hypotéku. Platí to třeba v případě UniCredit Bank, která má na podobné případy svého odhadce, dodává jí mluvčí Petr Plocek.
21: Podle jeho vyjádření pak požadujeme například smlouvu o zřízení věcného břemene, včetně potvrzeného návrhu na vklad do katastru nemovitosti, a to zpravidla nejpozději k čerpání úvěru.
16: Pokud není možná dohoda o věcném břemeni, protože s ní soused třeba nesouhlasí, může připadat v úvahu ještě další řešení, a to takzvaná nezbytná cesta. Tam už musí pomoct soud, který zkoumá vždy konkrétní okolnosti, a opět může, ovšem nemusí vyhovět.
19: Na co si dát pozor při koupi chaty nebo chalupy, nás upozornil Dominik Hron z naší ekonomické redakce. Děkujeme.
16: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump má za sebou prohlídku u lékaře. Bílý dům ji původně označil za rutinní výroční kontrolu, ačkoliv prezident takovou prohlídku jenom v uplynulém roce absolvoval 3x. To není jediný důvod, proč se teď o zdraví amerického prezidenta debatuje. Víc nám řekne Dominik Tesa ze zahraniční redakce.
22: Dobrý den.
5: Dobré ráno ještě jednou. Tušíme, jak dopadla ta poslední Trumpova lékařská prohlídka a co prokázaly ty uplynulé?
22: Podle samotného Trumpa dopadlo vše perfektně, o další informace se ale nepodělil. Trump ve svém druhém volebním období absolvoval tedy už 4 oficiální kontroly a výstupy z nich v drtivé většině nešetřily superlativy. Píše se v nich například o vynikajícím kognitivním a fyzickém stavu a o výjimečném zdraví.
5: Byla ke Trumpově zdraví nebo životosprávě některá ze zpráv přece jen kritičtější?
22: No, podle zprávy z loňského července Trump trpí chronickou žilní nedostatečností, projevující se například otoky právě Trumpových oteklých kotníků a podlitin na dlaních překrytých make-upem si už v minulosti všímala média i americká veřejnost. Za modřiny ale podle prezidenta může aspirin, kterého prý bere zhruba 4x tolik, než mu doporučil lékař. Trump totiž pronesl, že aspirin ředí krev a on ji prý chce mít hezkou a štíhlou. Lékaři ale před takovou medikací varují.
5: Spekulací kolem prezidentova zdraví nebo schopnosti vykonávat úřad je ale myslím víc, že?
22: Ano, v poslední době například přibývá záběrů, na kterých prezident nevypadá zrovna bděle. Kamery ho se zamhouřenýma očima zachytily například při schůzkách v ovalné pracovně, audienci u saudského korunního prince Muhammada bin Salmana nebo třeba při pondělní pietě zapadlé americké vojáky. Trump to ale odmítá, v minulosti v rozhovoru pro Wall Street Journal tvrdil, že jen nechal odpočinout oči. Když Trumpa přepadla únava, na vlastní tiskové konferenci zdůvodňoval to s odstupem takto.
2: Poslední tisková konference trvala 3 hodiny a někteří lidi říkali, že jsem přitom zavřel oči. No podívejte se, bylo to velmi nudné.

0: Například i jeho bývalá republikánská spojenkyně Marjorie Taylor Greenová. Sám Trump na pondělním veřejném vystoupení přiznal, že se ho pochybnosti o jeho duševním stavu dotkly. Toho vedlo k absolvování hned několika testů.
1: Mají tam tvrdé otázky. Na té první máte obrázek medvěda, hada, slona a koně. Měl jsem určit koně a já ho určil. Další otázky už jsou těžší a já je všechny trefil. Jeden doktor mi povídal, že to dělá 20 let a nikdy neviděl, že by někdo uhodl všechny odpovědi.
0: Například podle deníku The Independent se ale Trump chlubí výsledky z takzvaného montrealského kognitivního testu. Ten se používá například na rozeznání rané fáze demence. Jeho kritici upozorňují, že je Trump první americký prezident, který tuto proceduru musel podstoupit.
2: Ve studiu byl Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Děkujeme.
0: Pěkný den.
3: Socher slaví 100 let.
4: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
5: A ještě jedny webové stránky, všechno, co chcete vědět o Plusu a doteď jste nevěděli, najdete na plus.rozhlas.cz.
2: O 9. hodině vám dobrý poslech přejí Martina Mašková
5: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
5: A čemu se věnujeme a budeme věnovat i nadále? Ptát se budeme, proč chce vládní koalice zrušit služební zákon a nahradit ho zákonem o státních zaměstnancích.
2: Proč se obce na Vsetínsku rozhodly sami svážet a likvidovat odpad?
5: A co se stane s modrozelenými koženými křesly z hlediště nové scény Národního divadla v Praze?
2: Zprávy dnešní ráno i dopoledne chystá Monika Vrchotová.
6: Přeji pěknou středu. Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agend se právě teď sešli s vedením úřadu vlády. Jednat budou o přesunech odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Část odborníků už premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO doručila svou rezignaci z rad vlády. Kromě šéfky úřadu vlády Tinde Barty a předsedy vlády Babiše se schůzky účastní i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá.
7: Jsem připravena deklarovat to, že skutečně mě na té agendě záleží a že jsem připravena prostě politicky mít politický výtlak v tom smyslu, že si ta témata dokážu politicky obhájit u jednotlivých ministrů, na jejichž ministerstvech ty gesce budou.
6: Rozhodnutí o přesunu oznámil premiér Andrej Babiš minulé pondělí po jednání vlády. Tento týden kabinet rozhodl o některých změnách, jako je zřízení dvou kanceláří při úřadu vlády, a to kanceláře zmocněnce pro lidská práva a menšiny a pro duševní zdraví a závislosti. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
8: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
9: Minimální zálohy na sociální pojistek bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
8: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
10: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
8: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: A právě teď se poslanci schází znovu. Na dnešní schůzi by měli rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít nově seniori, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh skupiny koaličních poslanců reaguje na změnu státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást svého konsolidačního balíčku. Ve sněmovně už je naše reportérka, se kterou se spojíme.

0: Hned po zprávách.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska v Tallinu. S nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
2: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
3: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
2: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Nadále je bez příznaků, potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
4: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
0: Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v pražské nemocnici od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že pro občany muž žádné zdravotní riziko nepředstavuje. Epidemie eboly vypukla v Kongu v polovině května a rozšířila se i do Ugandy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vakcína proti aujeskýho chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let ji vyvíjí terezínská firma Dintec. Virovou nákazu aujeskýho chorobou přenáší divoká prasata a prosavce s výjimkou člověka je smrtelná.
5: Vývoj vakcíny proti aujeskýho chorobě u psů vítá Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
6: Doufáme, že se v brzké době vývoj ukončí a bude moci tato vakcína být použitá.
5: Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, upřesnil, kdy by mohla přijít na trh.
7: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku. Nejdřív.
5: Aktuálně vakcínu výzkumníci testují na zhruba 100 psů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou z druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové. Pokračuje kastelán Vladimír Tregl.
8: Zákupy pro Habsburky nebylo reprezentační sídlo, tady oni se nikdy nepohybovali v těch nádherně zdobených dvorských kočárech, tady prostě to byla chata, chalupa a jezdilo se tady právě spíše v těch sportovních kočárech, v kočárech určených na výlety do okolí a tak dál.
0: Z kočáru přesedneme do auta, máme teď informace pro řidiče na dálnici D2 z Bratislavy na Brno. Čekejte nesouvislou kolonu už za sjezdem na Hustopeče v okolí 20. kilometru. Pomalu se jede až k nájezdu na dálnici D1. V koloně se navíc řeší nehoda 5 aut na 13. kilometru. Celý úsek pojedete až hodinu. Na příjezdu do Prahy po D1 čekejte velmi hustý provoz a nesouvislou kolonu za sjezdem na chodce Rady ze 27. kilometru až k nájezdu od Průhonic na 6. kilometru, celý úsek pojedete kolem 30 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 popojíždí kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení až na 30 minut. A na Pražském okruhu čekejte kolony také směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k Ořechu pojedete asi 35 minut. Dobře, dojeďte. Dnes se ojedinělé objeví přehánky nebo i bouřka, to hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne místy přechodně až oblačná a teploty se vyšplhají na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů. A přechodně může místy foukat silnější nárazový vítr o rychlosti až 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
9: Dnes s Martinou Maškovou a Šárkou Fenikovou. Dobré ráno. Poslanci se zhruba před 10 minutami znovu sešli v jednacím sále. Druhým dnem pokračuje řádná schůze sněmovny. Čeká je hned několik závěrečných hlasování o zákonech a taky volební body. A ve sněmovně už je i naše reportérka Jana Čermáková. Dobrý den.
10: Hezký den.
9: Tak základní otázka je, co se vlastně teď ve sněmovně děje. Už se poslanci dostali k projednávání zákonů?
10: Tak zatím ještě ne. Předsedající, šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD, přečetl omluvy nepřítomných poslanců a teď se chystají schválit program. Poslanci si taky už hlasy koalice schválili, že budou dnes moct jednat až do noci. Právě mluví s přednostním právem šéfka klubu Pirátů Olga Richterová a za chvíli by se měla sněmovna dostat právě k projednávání zákonů ve třetím závěrečném čtení.
9: A o jakých normách se tedy dnes bude jednat nebo hlasovat v těch závěrečných hlasováních?
10: Například o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konzolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
11: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
10: Novelu zákona podporuje například i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
12: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
10: Další normou, která je ve sněmovně v závěrečném třetím čtení, je koaliční návrh zákona o státních zaměstnancích. Podle předkladatelů má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Nahradit má současný služební zákon. Opoziční STAN a Piráti ho navrhují zamítnout. Obávají se politizace státní správy.
9: Třetí čtení zákonu je dnes možné ve sněmovně projednat do 14:00 odpolední. Co bude pak?
10: Volební body. Poslanci by se měli pokusit zvolit posledního místopředsedu sněmovny. Podle interních dohod by mělo křeslo připadnout opozičnímu hnutí STAN. To nominovalo místopředsedkyni svého poslaneckého klubu Barboru Urbanovou. Urbanová už se kvůli své kandidatuře byla představit v některých poslaneckých klubech.
13: Už to všechno mám za sebou. Některé opoziční kluby mě vůbec nepozvaly, protože mě už znají. A koaliční kluby mě nakonec pozvaly úplně všechny. Byla jsem všude, odpovídala jsem na otázky. Myslím si, že to takhle probíhat má.
10: Volba bude tajná. Několikrát v ní už dřív neuspěl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. No a po volebních bodech čeká poslance druhé čtení stavebního zákona. Opozice má k vládnímu návrhu zásadní výhrady. Hlasovat se ale ve druhém čtení ještě nebude. To přijde na řadu až ve čtení třetím.
9: Jednání poslanecké sněmovny dnes bude pro nás sledovat Jana Čermáková. Děkujeme za to. Naslyšenou.
10: Naslyšenou, pěkný den.
6: A teď se detailně dotkneme jednoho ze zmíněných bodů. Ve sněmovně je tady ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Podle předkladatel normy poslanců z vládní koalice ANO, SPD a motoristů přispěje k větší flexibilitě státní správy. Oponenti, hlavně z řad nevládních organizací, se obávají, že politikům ten zákon umožní více ovlivnit státní správu ve svůj prospěch. Jedna z předkladatelek návrhu, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová, na tuto obavu reagovala slovy.
14: Je to už zkušenost, kterou mají úředníci obcí a krajů, protože na ně se vztahuje zákon o úřednících samosprávných celků, kterému se nová navrhovaná úprava velmi přibližuje. Takže pokud někdo tvrdí, že to bude velmi jednoduché, že se budou promítat politické tlaky, tak potom říká, že i zákon o úřednicích obcí a krajů umožňuje totéž, umožňuje politické čistky na obcích a krajích.
6: Bývalý ministr vnitra, dnes poslanec za opoziční Starosty a nezávislé Vít Rakušan, zmíněný argument kolegyně z ANO Zuzany Ožanové odmítl.
15: pokud chce v téhle chvíli třeba hejtman odvolat ředitele krajského úřadu, anebo chce starosta odvolat svého tajemníka, tak v případě hejtmana, respektive ředitele krajského úřadu, to musí podepsat ministr vnitra. V případě odvolání tajemníka obecního úřadu musí souhlasit ředitel krajského úřadu. Tedy ta ochrana je tady obrovská. Nic takového samozřejmě teď už v zákoně být nebude.
16: Způsob, jak je v tomto zákoně nastaveno propouštění státních úředníků, kritizoval v našem vysílání Šárka Homfrey, právnička a druhá místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Ocenila, že vládní koalice do zákona zapracovala některé připomínky odborů. Jiné zásadní vady v něm ale podle jeho vyjádření zůstávají.
17: Například možnost výpovědi po dvou nevyhovujících hodnoceních, mezi kterými bude pouze 20-denní odstup. To je velmi krátká doba na to, aby někdo stihl efektivně opravdu zlepšit či výrazně změnit svůj výkon, aby se to dalo prokázat. A je to rozhodně kratší doba, než jak je standardně podle zákoníku práce potřeba v případě takzvaných vytýkacích dopisů.
16: Navrhovaný zákon může být podle jeho kritiků problematický i tím, že nebude motivovat kvalifikované a schopné lidi, aby pracovali pro stát. Podle exministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN motivaci upravovala aktuálně platná novela služebního zákona, prosazená loni předchozí vládou.
15: Třeba my jsme v tom našem zákoně, na jehož analýzu vláda nepočkala, měli třeba manažerskou kariérní linku. To znamená, i mladý člověk, který nechce dělat manažera, má možnost kariérního růstu ve státní správě. Samozřejmě tohle my všechno se snažíme do toho zákona vrátit teď v rámci projednávání, ale oni to tam prostě nedali.
16: Poslankyně Zuzana Ožanová z vládního hnutí ANO k otázce motivace lidí nechat se zaměstnat ve státní správě řekla následující.
18: Nedokážu si představit to, co říkají někteří lidé, že chtějí nějaké škatulky, názvosloví, podobně, jestli je to motivace. No pro mě největší motivací je finanční ohodnocení. A to je potom záležitost vlády, aby se zabývala tabulkami a podobně systémem odměňování.
16: Váhu finanční motivace jako klíčového faktoru a zpochybnil politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
19: Zaměstnanci nebudou tam moc vidět žádné zásadní benefity nebo změny oproti jiným typům pracovního poměru. A samozřejmě je to tak, že pracovat pro stát je pro spoustu lidí ne tak úplně výhodné, když můžou být finančně ohodnoceni například v soukromém sektoru mnohem víc.
16: Tolik politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
9: 9 hodin a 16 minut, přidáme další informace. Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Všichni členové výboru hlasovali pro. Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na severoukrajinské město Černihiv. Místní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře i podnicích. V Dněpropetrovské oblasti bylo při ruských útocích zraněno 6 lidí. A izraelské údery na jihu Libanonu si vyžádali 31 obětí a nejméně 40 zraněných, uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle serveru Time of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí.
16: 48 obcí z podhůří Bílých Karpat ve Zlínském a Jihomoravském kraji vytvořilo společnost, která bude pro oblast se 60 tisíci obyvateli zajišťovat svoz a likvidaci odpadu. Cílem je ušetřit a také lépe odpady třídit a likvidovat. Podobný postup volí čím dál víc samospráv. Podrobnosti ze Zlínského kraje má reportérka Blanka Kovandová. Blanko, dobrý den, tak jak je to tam nastaveno?
20: Pěkné dopoledne. Tak nezávislý starosta Šumic na Uhersko-Brodsku, které do svazku obcí odpady Bílé Karpady zapojili, Josef Podešť uvedl, že obec snižuje množství komunálního odpadu. Náklady ale přesto neustále stoupají a jsou nyní 3 miliony korun. Společný postup samospráv má právě tyto ceny snížit. Co se týče svozu odpadu, buď si obce v Bílých Karpatech sami pořídili svozová auta, anebo prodlouží smlouvu se společností, která tyto služby služby zajišťuje. V plánu je taky vybudování společného překladiště, kde by se ten směsný odpad komunální lisoval a odvážel do spalovny. A podobný spolek vytvořili také 4 obce mikroregionu Střední Vsetínsko. Centrum obecní odpadové firmy bude v Hošťálkové, kde je v plánu taky vybudování kompostárny na bioodpad. A na konci minulého roku si společné odpadové centrum za 55 milionů korun založilo 6 obcí v mikroregionu Východní Slovácko. A ročně tady tak za svoz a likvidaci odpadu ušetří miliony korun.
16: Tolik ze Zlínského kraje, kolegyně Blanka Kovandová, děkujeme.
20: Naslyšenou.
16: A už téměř rok funguje odpadová společnost, kterou si založili obce ve Šluknovském výběžku. Jak se to osvědčilo? Odpovídá naše další kolegyně reportérka Daniela Pilařová. Dobrý den.
3: Krásné dopoledne. Společná svozová firma začala se 2 auty odvážet odpadky nejprve ze 6 obcí, letos na začátku roku, pak z dalších 5 a ve 2 zbývajících Dolní Poustevně a Starých Křečanech začne působit až příští rok v létě, protože se jim nepodařilo ukončit smlouvy se stávajícími dodavateli. Podle předsedy dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko Jindřicha Jurajdy, který je starostou Jiříkova, jde zatím všechno dobře, lidé si na nové svozové trasy velmi rychle zvykli. O ekonomické stránce zatím Jurajda mluvit nechce, ještě není hotová roční uzávěrka. Já ještě upřesním, že 51% téhle společnosti vlastní Marius Pedersen, který se likvidací odpadků zabývá. I tak mají města a obce přehled o tom, jaké služby v jaké kvalitě nakupují a mohou do celé věci mluvit. A to byl ostatně důvod, proč se svozovou společnost rozhodli založit. Podle Jurajdy se navíc nestalo, že by se lidem zapojeným v zapojených obcích zdražily poplatky za svoz a likvidaci odpadků.
16: Stav likvidace odpadu ve Šluknovském výběžku nám popsala reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
9: A teď se vrátíme k jedné ze zpráv, které jsme také avizovali. Generál poručík Miroslav Hlaváč se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. Před malou chvílí jeho nominaci projednal sněmovní výbor pro obranu. Všichni hlasovali pro. Pojednání ve výboru může nového náčelníka generálního štábu jmenovat prezident Petr Pavel. Ve sněmovně to jednání sledoval i náš reportér Jakub Vik. Dobrý den.
21: Hezké dopoledne z poslanecké sněmovny. Výbor to projednání návrhu po asi hodině a půl dlouhé diskuzi jednomyslně odsouhlasil. Hned na úvod vystoupil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, který Hlaváče poslancům představil. Popsal ho jako jednoho z nejzkušenějších v armádě, jako někoho, kdo má předpoklad vést ji jako náčelník generálního štábu. V armádě totiž Hlaváč slouží od 80. let. Má tuzemské i zahraniční vojenské vzdělání a v kariéře zastával řadu jak velitelských, tak štábních funkcí, hlavně u dělostřelectva a pozemních sil. Sám Miroslav Hlaváč pak představil, na co se chce ve funkci zaměřit. Klíčové je podle něj dokončit výstavbu těžké brigády nebo výrazně posílit protivzdušnou obranu a provázat ji se spojenci. No a důležité taky podle něj bude zlepšit logistiku, tedy přesuny vojáků i materiálu, ať už se, co se týče rychlosti, tak kapacity.
9: No a na co se vlastně poslanci generál poručíka a vlastně současného zástupce náčelníka generálního štábu pana Hlaváče a ministra Jaromíra Zuny za SPD ptali?
21: Ptali se hlavně opoziční poslanci a to často na peníze. Třeba místopředseda výboru Jiří Horák z KDU-ČSL se ptal, jestli jsou ty představené projekty a priority kryté v rozpočtu a v tom rozpočtovém výhledu v dalších letech. No a pokud ne, tak podle něj ambice nejsou tak velkolepé, jak je právě Miroslav Hlaváč předložil. Jasné odpovědi na to ale poslanci od ministra Zuny nedostali. Podle Zuny to teď je totiž v jednání. Armáda a ministerstvo obrany teď dokončují o koncepci armády v dalších letech i financování těch projektů. No a premiér Andrej Babiš, ano, třeba v ní chce v té koncepci posílit nábor nových vojáků. Projednávat tu koncepci by vláda měla podle Zuny začátkem června.
9: No a připomeňme na závěr, jak to vlastně minulý týden bylo s návrhem jmenovat na tuto funkci právě Miroslava Hlaváče.
21: Hlaváč nebyl mezi 4 jmény, která tehdy přinesl na vládu ministr obrany Jaromír Zuna. Ten následně uvedl, že byl jediným členem kabinetu, který hlasoval proti Hlaváčově nominaci. Tehdy to zdůvodnil tím, že vzhledem ke zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Tady na tom místě připomenu ještě ta dnešní slova, která jsem zmínil před chvílí, tedy že Hlaváč je podle Zuny jeden z nejzkušenějších v armádě a má předpoklad jí vést. Každopádně po tom dnešním projednání ve sněmovním výboru pro obranu bude poslední slovo mít prezident, který náčelníka generálního štábu jmenuje. Kancelář prezidenta už dříve uvedla, že Petr Pavel je připravený Hlaváče do funkce jmenovat. Ten by se tak měl stát náčelníkem generálního štábu od července, od kdyby měl být prostor pro předání funkce. Služební poměr jeho předchůdci Karlu Řehkovi pak končí k 31. srpnu.
9: Dnešní jednání sněmovního výboru pro obranu sledoval reportér Jakub Vik. Děkujeme, naslyšenou.
21: Díky, hezký den.
16: Posloucháte Ranní plus. V dětských domovech po Česku dnes žije více než 4300 dětí. Většina z nich má rodiče. Úplných sirotků je podle údajů ministerstva školství jenom 46, to je zhruba procento z nich. Právě životy dětí a dospělých z dětských domovů mapuje časozběrný seriál Radiožurnálu. Sledujeme také Ivo a Michala. Vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dnes jsou manželé.
2: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
4: Ano.
2: 40. Co jste Michale manželce daroval?
22: Zážitek, večeři a kytku.
2: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji.
4: Ano.
2: Můžete zazpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
4: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
2: Michale?
22: To samý.
2: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
22: Ne, asi ne.
2: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
4: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
2: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory, co přesně ta práce obnáší?
4: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
2: A doděláváte si kurz?
4: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
2: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
4: Ne, ne, je to na 6 týdnů.
2: Michale, co u vás nového?
22: Stejný všechno.
2: Máte sluchátka, co posloucháte?
22: Český rap.
2: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
22: No.
2: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
22: Něco v tom stylu, no. To spíš zase rádio.
2: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
22: 16 až 18.
2: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
22: Jo, tak jasný.
2: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
4: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
2: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
4: Nejmladší Kačky.
2: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
4: Teďka, jak už bude teplej, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na kolo, na koloběžku.
2: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
22: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
2: Chodí s váma i dcera?
4: No jo, vytáhne koloběžku a jede s náma. No.
2: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
4: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
2: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
4: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
2: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
4: Jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
2: Michale, co vy, rodiče?
22: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný, maminka umřela.
2: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
4: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
2: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
4: Ne.
22: No, asi tak normálně.
2: To jsou manželé Iva a Michal, vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
9: Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do modrozelených kožených sedaček v hledišti Nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, včetně interiéru. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové věci.
5: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a otrávají.
7: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
5: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
7: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
5: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
7: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.
8: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na které vzpomínám možná víc než na to první.
7: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
23: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
24: Nebudou pohodlný.
23: Strašně pohodlný.
7: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
25: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdyby jsme vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
7: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vznikne nejenom klíčenky nebo kabelky.
26: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
7: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
16: V Senátu je vládní novela, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. O tom bude za okamžik mluvit Lukáš Matoška se svými hosty pro a proti. Za celý tým Ranního plusu za pozornost děkuji Martina Mašková
9: a Šárka Feniková.
0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas plus. Zprávy.
0: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působil jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Návrh skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit bez sankcí ukončit penzijní spoření, by dnes měla schvalovat sněmovna. Možnost ukončit penzijní spoření bez sankcí by měli mít ti důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Polští vědci budou dnes ve Varšavě demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to necelých 1,5% HDP, včetně výdajů ze soukromých zdrojů. Petici s požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky. Bez ohledu na to, jaká je vláda, šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzoru. Na českých polích začíná sezona jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samozběrech. Za kilogram tam lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých řetězcích. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nazbírat taky na polích u Velkých Bílvic na Břeclavsku.
6: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
10: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samozběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
11: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
10: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Následuje aktuální dopravní zpravodajství na dálnici D1 z Brna do Prahy. Opatrně za sjezdem na chodce rady na 28. kilometru stojí po nehodě dodávka označená vozem policie. Vybočuje se do pravého pruhu, ale kolona se netvoří. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh za sjezd na Ořech, zdržení asi půl hodiny. Na Pražském okruhu čekejte kolony také směrem na letiště od sjezdu na Jesenici k Ořechu pojedete asi 25 minut. Pomalu se jede také na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Kolona je od sjezdu na Evropskou k letišti kvůli pracím v Aviatické ulici, zdržení až 15 minut. A výrazná kolona stále popojíždí na okruhu a Štěrboholské spojce od Novopatské k Průmyslové, je to asi na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Středa bude provázená prosluněnou oblohou, i když odpoledne bude místy přechodně až oblačno a hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se ojedinělé objeví přeháňky nebo dokonce i bouřka. Teploty vystoupají na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů a přechodně může foukat silnější nárazový vítr. Tolik zprávy, teď už má slovo Lukáš Matoška, začíná Pro a proti.
12: Očekává se, že Senát odmítne vládní novelu, která rozvolňuje pravidla pro sestavování státních rozpočtů. V horní komoře parlamentu má totiž většinu opozice a ta varuje, že pokud předloha projde, hrozí nekontrolované utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Tvrdí, že podle stávajícího znění zákona už nelze sestavovat rozpočty. Je důvod k přehodnocení rozpočtových pravidel?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den.
13: Dobrý den, díky za pozvání.
12: A ekonom z Akademie věd Robin Majálech. Dobrý den vám.
13: Dobrý den i já děkuji za pozvání.
12: A začněme od vás. Může si Česko dovolit rozvolnit svoje rozpočtová pravidla?
13: Rozpočtová pravidla, tak jak jsou teď nastavená, nám v podstatě nezaručují to, že se bude dělat dobrá rozpočtová politika, ale zároveň ani jejich rozvolnění nám to nezaručí, takže moje odpověď je v tomto taková trošku ambivalentní.
12: Vaše odpověď je jaká, pane Musile?
14: Tak ta rozpočtová pravidla jsou nastavená proto, aby politické elitě, řekněme, vykolíkovala nějaký prostor, kde se ta elita ještě může cítit bezpečně z hlediska nějaké stability veřejných financí. A to, co pozorujeme teďka v posledních týdnech, tak je vymazání těch, faktické vymazání těch bariér a v podstatě téměř vypnutí jakýchkoliv pravidel.
15: Pane Majalehu, tohle říká opozice, že pokud tato novela projde, tak se otevřou stavidla pro ohromné zadlužování státu. Tuhle obavu vy nezdílíte?
13: Ty rozpočtová pravidla tu nejsou věčně a předtím jsme vlastně tohle neviděli, takže teď automaticky tímhle předpokládáme, že se situace nějak změnila od té doby, co tam nebudou rozpočtové pravidla, tak se ty stavidla povolí.
15: No, ona tam budou rozpočtová pravidla, ano, ale budou volnější.
13: Ano, budou volnější. Takhle, já si myslím, že největší problémy české rozpočtové politiky byly vždycky v situacích, kdy se buď to vlastně podsekávaly příjmy toho rozpočtu radikálně, a nebo se přistupovalo k nějaké neuvážené fiskální restrikci. Tohle byly z pohledu historie české politiky, hospodářské, tak to byly ty největší zářezy do rozpočtu. Nikdy to nebylo způsobeno nějakou výdajovou expanzí.
15: Takže to samotné rozvolnění pravidel pro sestavování státních rozpočtů podle vašeho názoru nemusí nutně vést k výrazně většímu zadlužování státu?
13: Nutně k tomu určitě vést nemusí.
15: To byste připustil, pane Musile, a takhle zase na druhé straně to komentuje ministryně financí paní Schillerová. Říká, že samotný ten zákon nepřidává na státním zadlužení ani korunu.
14: No jasně, ale tak jako proč byste si bral holínky, značně nepohodlnou obuv, když byste se nechystali do bláta, jo? Když to takhle zjednoduším.
15: Myslíte si, že paní ministrině se chystá jít do bláta?
14: No ne, tak jako proč by potřebovala si tam ta pravidla tak uvolňovat vlastně v míře takové, že v podstatě nebude téměř nic omezovat, kromě finančních trhů. A právě proto máme rozpočtová nebo fiskální pravidla, abychom měli včas jakýsi, to takový kanárek v dole, bych řekl, který nás varuje před tím, tohle už je prostě nebezpečná mez nějakého zadlužování nebo řekněme příliš expanzivní rozpočtové politiky, a když za tu mez půjdeme, tak potom už jsme jenom vydáni na pospas tomu, jestli věřitelé nám budou půjčovat za stávajících podmínek nebo ne, a pokud si toho kanárka v dole vypneme nebo prostě vyndáme nebo ho zabijeme, tak pak už nám jako jiné varovné světýlko nezbývá.
15: Pane Majalehu, já když se přidržím teď té metafory, kterou použil pan Musil, nezbavuje se vláda toho kontrolního kanárka, který by měl vládu upozornit, že to zadlužení státu už je příliš vysoké a že musí brzdit?
13: To zadlužení státu pro ty parametry, jak jsou nastaveny v tom zákonu o rozpočtové odpovědnosti, to nejsou univerzální parametry pro jakékoliv strukturální nastavení té ekonomiky. Jo? Tyhle ty parametry by byly vhodné pouze v případě nějakého output gapu, nějaké nezaměstnanosti.
15: To nám přeložte, co to znamená?
13: Rozdíl mezi potenciálním a aktuálním produktem, to znamená, tím nepřímo měříme hospodářský cyklus té ekonomiky a podobně. To znamená, že my se můžeme dostat do situace, kdy vlastně ta rozpočtová pravidla, řekněme třeba to zadlužení 55% dluhu vůči HDP, tak pokud třeba ekonomika bude v nějaké nepříznivé situaci, bude se blížit do recese, tak vlastně tohleto rozpočtové pravidlo bude určovat, aby si vlastně v téhle situaci stanovoval vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, což nám tu krizi nebo nějakou neutěšenou hospodářskou situaci ještě zhorší. Jo? To znamená, že tohleto univerzální pravidlo, kdy si dáme nějaký cap na vlastně zadlužení.
15: Nějakou hranici?
13: Tak, ano, nějakou hranici. Tak v podstatě může působit dokonce proticyklicky. Takže z mého pohledu tohle to není záruka odpovědného hospodaření.
15: Takže vy si myslíte, že vláda se chystá rozvolnit pravidla pro sestavování státních rozpočtů z toho důvodu, aby nakopla ekonomiku a aby mohla efektivněji reagovat v případě, že přijde zase nějaká krize?
13: To vůbec si netroufám komentovat za vládu. Já to hodnotím teď čistě z odborného hlediska, kdy hospodářská politika vlastně této země může být ohrožena tím, že se budou dodržovat fiskální pravidla tak, jak jsou nastavená teď.
15: Pane Musile, tak nejsou ta stávající rozpočtová pravidla v Česku, a to i s přihlédnutím k jiným evropským zemím, příliš přísná, příliš těsná a nebudou dusit ekonomiku v případě, že přijde nějaká další krize?
14: Ne, absolutně ne, protože za prvé naše ekonomika už několik let je, řekněme, v solidním stavu. Jak tady kolega zmiňoval, potenciální produkt, což je nějaká dlouhodobá kapacitní možnost té ekonomiky, tak my se vlastně nacházíme blízko ní nebo téměř na ní, čili v žádné krizi nejsme. Co se týče té hrozby, jak by fiskální politika mohla reagovat, kdyby krize přišla, tak na to už stávající legislativa pamatuje. Konkrétně v zákoně o rozpočtových pravidlech je takové ustanovení, že výdajové limity vláda může překročit v případě, že bude zasažena ekonomika nějakou hlubokou krizí, konkrétně je tam pokles o 3% HDP, což vychází mimo jiné z té maastrichtské hranice pro 3% schodek veřejných rozpočtů. A ta tam taky byla implementována proto, aby právě státy mohly reagovat, když ta ekonomika bude procházet nějakými nepříznivými časy. Rozhodně to nemůžeme chápat jako novou nulu, jako něco, k čemu se máme přibližovat, ale je to právě ta rezerva pro případ, kdyby byla zasažena ta ekonomika nějakou krizí. Čili z tohoto pohledu vůbec není nutné, podle mého názoru, ta pravidla nějak rozvolňovat.
15: Pane Majelehu, tak není to tak, že už to stávající nastavení pravidel rozpočtové odpovědnosti umožňuje českým vládám pustit do ekonomiky víc peněz v případě nějaké krize?
13: V případě nějaké krize tam je tohleto ustanovení, který v podstatě se ale je stále opatrný. Jo? To není ustanovení, když vám přijde COVID číslo 2 prostě, jo? Tak budete v nějakém jakoby problému. Takže lze to nějakým způsobem zase řešit, ale podle mě tohleto, jako tím, že si tam jde o samotnou jako ideu toho, že vlastně my si máme jako naivní představu, že si tu hospodářskou politiku odřídíme nějakým algoritmem. Jo, to prostě se domnívám, že možné není, protože oni vám do těch konečných výsledků promlouvají i takové faktory, které jsou těžko měřitelné, které nemáte ve standardní makroanalýze. Takže to
15: jako
13: jsou
15: třeba
13: institucionální zázemí, administrativní výkonnost, důvěra společnosti ve vládu a podobně. Jo, to jsou věci, které potom nakonec se ukazují jako velmi důležitý pro udržitelnost vlastně jak toho zadlužení, tak i vlastně nějaká rezilience vůči obecně nějakým externím šokům. Tam se obávám, že tyhle ty algoritmy, a vidíme to i třeba v případě Německa, prostě vy tam narazíte na určité stropy a v té situaci je pro tu ekonomiku nákladnější se držet toho legislativního rámce, než ho opustit a konat jinak.
15: Když tady pan Majelech připomněl ten příklad Německa, já už jsem to říkal, že některé další evropské země mají ta rozpočtová pravidla nastavena, řekněme, benevolentněji než Česko, tak on je to dneska případ Německa, které před časem rozvolnilo ta svoje pravidla, pane Musile.
14: No, já si myslím, že Německo je přesně ten příklad, podle kterého bychom se neměli řídit, protože ta pravidla mají právě smysl ve chvíli, kdy vás tlačí a vtlačí vás k tomu, abyste je dodržovali. Jo? A ne v momentě, kdy vás začnou tlačit a vy si je rozvolníte, aby vás přestala ta pravidla
15: tlačit.
14: Takže
15: ten příklad Německa je podle vás odstrašující, ne následování hodný?
14: Přesně tak. A ještě bych v tom viděl určité nebezpečí v tom smyslu, že Německo vždycky platilo za fiskálně velmi konzervativní nebo řekněme zodpovědnou nebo střábí zemi a my vlastně sledujeme, že se to tam mění a pokud teda už jako Německo přistoupí na tu hru, že jako rezignuje na rozpočtovou odpovědnost, tak pak už bych řekl, že jsme kompletně ztraceni, ale
15: myslíte si, že to je až takové, že Německo rezignovalo na rozpočtovou odpovědnost?
14: Tak Německo už mělo v loňském roce větší deficit veřejných financí, než jsme měli my. Takže to rozvolnění pravidla zase nesignalizuje nic jiného, než že je ochotno se dále jako fiskálně rozvolňovat nebo pouštět si žilou. A já bych se jenom ještě vrátil k tomu, jaký je tam teda ten manévrovací prostor, protože ta naše fiskální pravidla se odvíjejí od takzvaného strukturálního schodku, což je právě schodek, který odděluje vliv hospodářského cyklu, čili i v tom je obsažena ta flexibilita. Jinými slovy, když naše ekonomika funguje solidně, což je současný stav, kdy jsme na úrovni potenciálního produktu, tak vlastně nedává smysl mít rozpočty ve schodcích, respektive na té trajektorii, aby se schodky prohlubovaly. Naopak, v případě, že ta ekonomika projde nebo bude procházet recesí, tak ta pravidla nám umožňují ten schodek zvýšit, protože právě to pravidlo se odvíjí od strukturálního schodku, který odmýšlí od vlivu hospodářského cyklu. Čili když budeme v krizi, vlastně nic nám nebrání v tom, abychom výdaje zvýšili tak, abychom tu krizi řešili. A pořád budeme splňovat ten strukturální schodek.
15: Rozvíjte tedy ten svůj předchozí argument. Pane Majalehu, je důvod k tomu, aby stát hospodařil s vysokými schodky v období, kdy se ekonomice víceméně dobře daří?
3: Nutné to není. Jako my ty schodky, to já bych tu jako debatu ještě vrátil o ten krok předtím, proč tyhle schodky vlastně jsou. My máme jako strukturální disbalanci mezi příjmy a výdaji. Jo? To znamená, že...
15: Pan Musil kýve hlavou
3: tady. To, že my se tady bavíme teď o těch jako dluhových brzdách a podobně, to je vlastně nějaký návazný krok, kde nemusíme třeba úplně souhlasit s tím. Nebo moje výtka by byla, že vlastně tyhle ty mechanismy v rozpočtové politice vlastně nenahrazují to, že tady máme ten, nebo nějakým způsobem neřeší ten problém na straně příjmů a výdajů. Takže to je první krok, který si myslím, že by se v rámci té fiskální politiky měl udělat, a to je tedy nějakým způsobem sladit příjmy a výdaje toho rozpočtu. A ta moje výtka je, že tyhle ty mechanismy, o kterých se teď bavíme, to vlastně jako neřeší. To je takový jako hašení jako požáru, ale za mě v tom hašení je trošku oleje, jo, trošku. Takže z tohohle...
15: rozpočtových pravidlech je trošku oleje, podle vás.
3: Ano, trošku.
15: Proč?
3: Tak jak jsem to říkal, tam i přesto, že tam máme nějaké ty mechanismy, které, a to se bavíme spíš o míře už, jo, to, že se myslelo na to a jsou tam nějaké mechanismy, které se domníváme, že mohou být dostatečné, pro nějaký šok dostatečné být mohou, pro nějaký šok dostatečné být nemohou, záleží, jestli ten šok bude poptávkový, jestli bude nabídkový, to bude úplně měnit charakter toho šoku a podobně. Takže já se nedomnívám, že těmito mechanismy my podchytíme veškerou mnohost té budoucnosti, která nás vlastně jako může potkat.
15: Pane Musile, tak neměly by se vlády české, ať už jakékoliv, zaměřovat spíš na to, aby tady nebyla nerovnováha mezi příjmy a výdaji, než na to konkrétní nastavení rozpočtových pravidel, a neměly by se zaměřit možná víc na ty příjmy? Pokud se nepletu, tak s tím vy asi budete souhlasit, protože i předseda Národní rozpočtové rady, pan Hampl, se vyjadřuje v tom smyslu, že ta daňová zátěž by se měla vrátit před období covidu, to znamená před zrušení superhrubé mzdy, zjednodušeně řečeno.
14: No přesně tak, já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, protože přesně to vlastně systematické nastavení nerovnováhy mezi příjmy a výdaji vede potom k tomu, že pořád máme strukturální schodek veřejných financí kolem 2% hrubého domácího produktu, což je v dnešních cenách zhruba 180 miliard korun. Mluvím teďka o veřejných financích jako celku. Takže jasně, jako slyšeli jsme tady před volbami 21 i před volbami 25, že vlády budou snižovat výdaje, že v žádném případě nebudou navracet to zdanění před takzvané zrušení superhrubé mzdy, ale vidíme, že vlastně žádná z těch vlád nebyla schopná ty výdaje ořezat natolik, aby se ta systematická rovnováha vrátila. Čili pak už jako v té rovnici nezbývá nic jiného, než se právě podívat na tu příjmovou stranu. Ale to je ve finále vždycky věc té politické elity.
15: Radíte tedy vládám, aby zvážili zvýšení daní i této vládě konkrétně, která to tedy v žádném případě nemá ve svém programovém prohlášení?
14: Pokud chceme zachovat rozsah veřejných služeb a veřejných statků, které nám poskytuje veřejný sektor, a pokud zároveň nechceme zvyšovat zadlužení veřejných financí, tak jako nic jiného nezbyde, než zvýšit příjmy toho rozpočtu. A zvýšit příjmy, tím nemyslím přijmout nějaké opatření, které bude, nebo ten jehož autor bude tvrdit, že bude lépe nebo důsledněji vybírat daně. To, jako se bavíme o nějakých jednotkách miliard. My opravdu potřebujeme řešit stovky miliard, nebo minimálně vyšší desítky miliard korun.
15: Tak tady, pane Majalehu, podle všeho s panem Musilem jste ve shodě, ale neshodnete se s touto ani minulou vládou?
3: Určitě ne, protože vlastně obě vlády šly do toho, že daně zvyšovat nebudou. U té předchozí vlády tam aspoň došlo prozření v tom, že některé daně prostě musely jít nahoru, ale vlastně jako mírně, a určitě to nebyly ty daně, jo, protože my ten daňový mix máme postavený, skoro bych řekl, jako že to někdo pochopil úplně opačně, jo, takže a ty daňové změny, které se udály, šly v tomhle trendu vlastně úplně opačně, takže z mého pohledu by se ty daňové příjmy měly poměrně přeskládat mezi výrobní faktory podle toho, jak vlastně přispívají k výkonu té ekonomiky, protože my se stále soustředíme na výrobní faktor práce, jehož podíl na výkonu ekonomiky klesá, a to z pohledu výběru daní je úplně nesmyslné.
15: Připomenu, že našimi hosty zůstávají ekonom z Akademie věd Robin Majalech a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Pánové, vraťme se ještě prosím k té rozpočtové novele, která prošla sněmovnou a měla by se jí v polovině června zabývat horní komora parlamentu, tedy Senát. Pokud projde, tak mimo jiné vláda bude moct navyšovat výdaje na klíčovou infrastrukturu nad schválený výdajový rámec. Neusnadní to, pane Musile, investice do strategické infrastruktury?
14: Teoreticky usnadní, ale my jako rada to nečteme takto. My to čteme tak, že zkrátka vláda si byla vědoma toho, že pokud by tyto typy výdajů zahrnovala do výdajových rámců, tak bez nějaké konsolidace veřejného rozpočtu státní rozpočet nesestaví. Čili ona přistupuje k tomu, že tyto výdaje chce dát mimo ty výdajové rámce, aby si uvolnila prostor pro
15: zvyšování výdajů běžných výdajů,
14: protože jako vidí, že to tak jinak nepůjde. A i když se podíváte třeba na rozpočtový výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, který už schvalovala tato vláda, tak tam nevidíte žádný výrazný nárůst dotace ze státního rozpočtu směrem k tomuto fondu. Čili my to zase čteme tak, že vláda nechystá žádný investiční boom nebo nějaký velký skok.
15: Na druhé straně dobře víte, že v tom Státním fondu dopravní infrastruktury původně chyběly prostředky na letošní rok a že to vláda už tato musela nějakým způsobem řešit. Vy sami, jakožto Národní rozpočtová rada, jste to ještě loni rozporovali. Tak nerozváže si v tomto ohledu vláda ruce, aby už se nestalo, že v tomto klíčovém fondu nebude dost prostředků?
14: Tak může si tím samozřejmě rozvázat ruce, ale pořád platí to, že pokud jí chyběly peníze na dopravní infrastrukturu, tak to měla řešit tím, že bude prostě škrtat nebo minimálně zpomalovat růst nějakých jiných výdajů nebo hledat nějaké dodatečné příjmy, ale ona zvolí pravděpodobně tu nejsnažší cestu, a to je prostě rozvolnit pravidla v momentě, kdy je tlačí.
15: Pane Majalehu, tak neměla by vláda hledat peníze jinde na ty klíčové projekty? Je to dobře, že si na ně chce půjčovat?
3: Na klíčové infrastrukturní projekty bych neviděl jako problematické, že se půjčuje. Jo? To znamená, jako vydáte desetiletý dluhopis na dlouhodobý infrastrukturní projekt. Za mě to je v pohodě.
15: Dobře, jo?
3: Používáte
15: ale
3: dlouhé peníze na dlouhé projekty a potom ale používáte ty průběžné daňové, to daňové inkaso, a tím ale máte pokrýt zase ty průběžné výdaje. A tohle to tady zase taky nemáme úplně pokryté. Takže z tohohle pohledu by tady mělo být aspoň ten rozpočet učesaný v tom, že vlastně dlouhé investiční projekty, na ty si můžeme půjčit, ale pro běžné výdaje, tak tam by měla být základní ta konsolidace příjmů a výdajů.
15: Nedopadne to tedy tak, jak se obává pan Musil, že vláda si rozváže ruce pro investice třeba do klíčové infrastruktury. Ovšem využije toho jenom k tomu, aby se mohla zadlužit v jiných oblastech státního rozpočtu?
3: No, to samozřejmě může, no.
15: A to je
3: samozřejmě problematické, ano.
15: Pane Musile,
14: já bych tomu ještě jenom dodal, že my tam ještě vidíme jedno riziko, které se tady materializovalo po povodních roce 24, kdy vláda tehdejší zvýšila výdaje s tím, že to mají být výdaje pouze na odstraňování povodňových škod. Ukázalo se, že vlastně část, možná dokonce větší část těch výdajů byla nakonec použita na běžné výdaje. Jo? A my se obáváme, že tenhle ten model by se mohl zopakovat. To znamená, vláda použije, nebo by teoreticky použila výdaje, nebo hypoteticky použila tyhle ty nadlimitní výdaje na běžné výdaje, ale zároveň by si v příštím roce třeba nebo v dalších letech nesnížila ten objem výdajů. To znamená, že by je použila jakoby ještě jednou s udůvodněním, teď my potřebujeme stavět tu dálnici, tu železnici nebo tamhle letiště.
15: Ale s tím, že je možné se i víc zadlužit, když se jedná o klíčové investice, s tím byste souhlasil?
14: No, v zásadě jako ano, jako kdybychom si řekli, teď máme tady jako nějaký obrovský celonárodní plán dostavět klíčovou infrastrukturu, pojďme si na to vydat nějaké třeba zvláštní bondy, třeba, jak tady říkal kolega, s desetiletou splatností a bude tam jasně řečeno, bude tam prostě někdo to opravdu hlídat, aby se to nepoužilo na nic jiného, aby opravdu ta klíčová infrastruktura byla dostavěna, tak asi s tím jako

0: roku 36. No a zase, my jsme byli svědky toho, že vlastně v prvním roce, kdy se ta výjimka měla využít, tak jako byla tak trošku zneužitá, protože se najednou v kapitole ministerstva dopravy objevilo 20 miliard výdajů, které měly být začleněny do těch obraných. Jo? Takže to je prostě další riziko.
1: Pane Majelehu, váš komentář k obraným výdajům, prosím, stručně končíme.
2: Já si myslím, že Česká republika by spíš měla investovat do kvalitní diplomacie.
1: U toho skončíme se dvěma ekonomy, Robinem Majelehem z Akademie věd a ekonomem Petrem Musilem, který je členem Národní rozpočtové rady, jež dohlíží na sestavování rozpočtu v Česku. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas, oběma vám děkuju, že jste přišli.
2: Díky.
0: Díky, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze. Ve funkci byl týden. Senátoři projednají novelu občanského zákoníku. Má zabránit svěřování dětí do problémových rodin. Hezké středeční dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
5: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
3: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Izraelská armáda zabila vojenského velitele Hamásu v Gaze Muhammada Audeho, potvrdil to ministr obrany Israel Katz. Podle palestinských zdrojů zemřeli při náletu i Audeho manželka a synové. Katz dodal, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael před necelými 3 lety.
6: Muhammad Aude stál v čele vojenského křídla Hamásu pouhý týden. Nahradil předchozího velitele Izzudína Haddáda, zabitého rovněž izraelským náletem. Aude byl jedním z posledních živých vůdců teroristického útoku na Izrael 7. října 2023. Stovky jeho pachatelů uvězněných v Izraeli čeká zvláštní tribunál a pravděpodobný trest smrti. Dalších několik tisíc jich zabili izraelští vojáci během samotného útoku a následné války v Gaze. Ministr obrany Israel Katz také oznámil, že Izrael pokračuje s plánem povzbudit obyvatele pásma Gazy k dobrovolné emigraci. Podrobnosti ale nezdělil. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady ohlásily nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře a několika podnicích. Další ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil nejméně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva celkem vyslala více než 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci naopak zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol vystřelila i střely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Úder zranil několik lidí. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
7: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových

0: rodin.
1: Třeba soudce Pavel Kotrady ze Spolku rodině právních a opatrovnických soudů, soudců upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Ještě pohled na silnice na D5 se z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru je provoz svedený kvůli omezení jen do levého pruhu. V kratší koloně se zdržíte několik minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se popojíždí nesouvislá kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Zdržení pro osobní auta 15 až 20 minut. Kamiony se zdrží déle. A na Pražském okruhu popojíždí nesouvislá kolona také směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k Ořechu je to až na 25 minut. Dobře dojeďte. Dnes se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřka, to hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Jinak bude jasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno s teplotami od 25 do 30, na jihu Moravy až do 33 stupňů a místy může přechodně foukat silnější nárazový vítr. A po zprávách už nás čeká další díl pořadu Vinohradská 12.
2: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
3: Stále to není hotové.
2: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
3: A byl by možná šel do důchodu.
2: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Méně cení, paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova. Kde začíná, kde končí? Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
4: Díky za pozvání, dobrý den.
5: Že tu hodnotu nebo cenost určuje trh, ne? Takže
2: někdo je cenný, protože je po něm poptávka, někdo je cenný méně.
5: Někdo je třeba bezcenný, no.
2: Tak, to je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcenný a méně cenný, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny jako synonyma?
4: Nevnímám jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
2: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
4: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebensunwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím mínil lidé třeba s nějakým mentálním postižením a tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří také používali tady ten termín život, který není hodný žití.
2: Nicméně Petr Macinka v České televizi říkal, že si pamatuje ze školy, že nacisti používali i třeba pojem Untermensch, nic takového prý ale nepoužil, žádný podčlověk prý v jeho slovníku není. Jaká je etymologie toho slova méněcenný? Skutečně je fér to srovnávat s něčím tak ohavným, jako byl slovník nacistů?
4: Je to prostě fakt, ta méněcennost používaná ve vztahu ke člověku, tak to slovo pochází z tohohle kontextu, který jsem zmínil a v tom podobném kontextu se teda také objevil i ten zmíněný termín Untermensch nebo podčlověk, který pokud se nepletu původně vytvořili nějací intelektuálové, asi v uvozovkách v rámci Kukluxklanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
2: Petr Macinka poprvé použil to slovo méněcenní lidé na primě, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcennost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
4: Existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list, to znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba že je někdo méně cenný nebo že je to parazit, a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak, jako by kryjete se za ten dodatek pro to fig leaf nebo fíkový list. Dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení, tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list. To znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? Že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak. Za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat, a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
2: Motoristé, nejenom Petr Macenka, nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
5: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
2: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
5: A já se určitě nepolepším.
2: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
4: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů, prostě existují autentičtí bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
2: Ale u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita ta prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků.
4: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená, spíše ty své nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba Židé, ale řeknete Soroš, tomu se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle. Je tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
2: A tu méně cennost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
4: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá, a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
2: Pan ministr ale říká, že provokace, jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macinka.
4: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí, mě. To je docela jednoduché.
2: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
4: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
2: Protože Petr Macinka říká, je to milý výraz.
4: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jde to někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
2: Což souvisí s tím pojmem psí píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
4: Ano, psí píšťalka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soroš nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné Židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o Romy. A třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
2: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
4: Tady jde prostě o to, že tímhle tím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjádří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjádří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyřknutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjádřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně nevěřili, a když to slyší od té autority, tak to mu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
2: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu? A nějakého posilování svalstva těch politiků?
4: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký, řekne, psychologický problém, protože když na někoho zautočíte, tak ho to může šokovat. A když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé, zlé LGBT zlé lidi, Ukrajince, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
2: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV. Na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
0: Jdeme progresivistických, levicových, někdy zelených a někdy různých jiných parazitů.
2: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
0: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
2: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
4: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí.
2: A takže musí podněcovat k nenávisti.
4: Typicky podněcuje k nenávisti a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle rozlišení má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
2: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
4: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
2: Ale oba dva v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
4: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
2: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu, a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
6: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina, nebo že nějak...
2: Co slovo dezolát znamená?
6: To mě prostě stačilo proto, abych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezoláty.
2: A znovu, je to hate speech.
4: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny, přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být Žid, Rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
2: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
4: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah a potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
2: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
4: Je to prostě jako jiný, jazykově za to je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak jakoby morálně problematické, jak jsem řekl,
2: říkal.
4: Ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
2: Ale takže vyvoláváte ji, ne? V podstatě.
4: A je právě jakoby velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká jakoby debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
2: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdyby to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
4: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi antisemickým výrokem a použitím výrazu antivaxer na někoho, kdo popírá vědecký konsenzus ohledně očkování. O to, o co se vede debata, je, jak se vlastně k lidem, kteří třeba právě jako šíří dezinformace, veřejně vyjadřovat, jestli opravdu vůči nim podněcovat nějakou zlobu nebo vyjadřovat zlobu. A já, jak jsem řekl, nějak jakoby chápu někdy tu rozhněvanost, ale asi je také dobré jakoby umět držet emoce na úzdě.
2: Už tu byli tací, jako třeba ex-prezident Miloš Zeman.
7: Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skvěla služební zákon.
2: Ex-poslanec Miroslav Sládek.
8: Myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být, já bych nikomu.
2: Můžeme jmenovat celou řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
9: Nemohl bych napsat Žižkovskému
10: Ne, já jsem ze Smíchova.
2: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
9: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatistější.
10: My jsme kokti, jo.
9: Jste kokti, ale furt jste sympatistější než Jirka Paroubek.
2: Nepranýřujeme teď Macinku Turka, třeba i paní Černochovou, za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
4: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne úplně jakoby expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu. Jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svoji kavárnu.
2: Sudetské Němce tady.
4: Nebo sudetské Němce tady nechci, teďka. Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale také je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli. Takže
2: těch sudeckých Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná, ti v minulosti něco špatného provedli. Takže jestli to tam není.
4: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci.
2: Takže bychom to měli udělat. Jasně,
4: ano, ano. A vyjadřují prostě nějakou vlastně pětu a podobně. Takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto za hranou.
2: Pořád je to hate speech, nebo je to už narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná. Není to trochu něco jiného?
4: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
2: Nebo pozor, oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
4: Přesně tak. A právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevu pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadřujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
2: To je nový level.
4: Je to nový level a velmi úspěšný, a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo tu děsivou řeč.
2: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
4: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svoji kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
2: pár minut.
4: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus z jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylít si hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i s to různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce se danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
2: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
4: Zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře, vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho umlčet.
2: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech a podobně. Jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
4: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu, a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu, a už jenom ten úspěch ve volbách ukázal v průzkumech je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
2: Kdybych vás označil za méně cenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
4: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
2: Já bych vám to neřekl.
4: Protože v tomhle materiálu se brodím docela často, spíš to po mně nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na nalhání nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém čistém prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
2: A vyhraje vám taková slušnost volby?
4: Já naprosto věřím, že jednou ano.
2: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
4: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Závěrem pozvánky a doporučení, jak jste zvyklí, mám tři. Za prvé Katka H. Frank, to je nová dokumentárně publicistická série na Českém rozhlase Plus. Moc jí doporučuju, dělala ji naše bývalá editorka Lucka Korcová. Zároveň další věc, druhá věc, ukončili jsme soutěž na naše plátěné tašky a už jsme i vybrali vítěze. Mrknout se můžete na našem Instagramu, další soutěž určitě plánujeme. A třetí věc, v sobotu jsou zase Kati s Jaroslavem Bílkem, nenechte si je ujít, ale do té doby nás čeká ještě pár epizod. Naslyšenou zítra.
11: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hezké dopoledne, je 10:30.
12: Český rozhlas Plus.
1: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Prezident Petr Pavel dnes začíná dvoudenní návštěvu Estonska. Setká se tam s estonským premiérem Kristenem Michalem a prezidentem Alarem Karisem. Zúčastní se taky konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletí do Kazachstánu. Na návštěvu ho pozval jeho kazachstánský protějšek Kasym Žomart Tokajev. Podle agentury Kazinform by spolu měli jednat o strategickém partnerství mezi Moskvou a Astanou. Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje její možné nezákonné financování, informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policie neposkytla žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik korupčních skandálů, včetně různých vyšetřování klíčových spojenců a rodinných příslušníků. Ve Španělsku se pořádají protesty, které volají po Sanchezově rezignaci. Senát dnes probere návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS senátoři na doporučení organizačního výboru projednají přes 100 jmen. Své návrhy posílá každoročně Senát i sněmovna prezidentovi. Senátoři letos pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Olvin Dita Stejskalová. Podle ní díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy z Bystřete za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 96. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Ve zhruba kilometrové koloně se zdržíte několik minut. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru je provoz svedený kvůli omezení jen do levého pruhu. V kratší koloně se zdržíte několik minut. A na Pražském okruhu popojíždí nesouvislá kolona směrem na Letiště. letiště, od sjezdu na Vestec k Ořechu je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu. Středa přinese místy silnější nárazový vítr a také ojedinělé přehánky nebo i bouřku, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Obloha bude jasná až skoro jasná, místy přechodně oblačná a teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů, naopak na severu bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Teď už má slovo Barbora Tachecí, je tu Osobnost Plus.
12: Nebyl to omyl. Americká armáda veřejně vysílala polohu svých letadel poblíž Kuby na webech pro sledování letů. Zjevně tím chtěla vyslat jasný vzkaz. Spojené státy mají své oči na obloze a tlak na Havanu nepoleví. Spojené státy obvinují Kubu, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Kuba naopak tvrdí, že Američané hledají záminku k vojenské intervenci. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Tomáš Kolvaně, profesor na New York University v Praze, autor knihy Kuba, stručné dějiny konce a také šéf Aspen Institute pro střední Evropu. Vítám vás tady, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
14: Osobnost Plus.
12: Jak může, Tomáše, totálně schudlá a slabolinká Kuba ohrožovat národní bezpečnost Spojených států?
13: Kuba jako taková ne, ale to, že Kuba otevře svoje dveře nepřátelským režimům, například režimu z Pekingu nebo režimu z Moskvy.
12: Nebo z Teheránu.
13: Nebo dokonce z Teheránu. Tak to je jistá hrozba pro americkou národní bezpečnost, i když samozřejmě můžeme debatovat o tom, jak velká ta hrozba je.
12: Když říkáte otevře dveře těmhle mocnostem, co to fakticky reprezentuje? Psalo se o tom v amerických médiích, že třeba íránští poradci působí na Kubě. My máme zase zkušenost tady se sovětskými poradci, takže jak jsou, co vlastně jim radí takhle?
13: Ten Irán, i když se teď bude hodně skloňovat v médiích ze strany americké vlády, není úplně důležitý, protože ta spolupráce mezi režimem v Teheránu a Havanou je mnohem méně důležitá, mnohem méně hrozivá než třeba spolupráce s Čínou, kubánská spolupráce s Čínou, ale Irán spolupracuje s Kubou už několik desítek let. Ti poradci například pomáhají Kubáncům rušit to vysílání stanic z Miami a odinut, tak aby ho jednoduše Kubánci nemohli poslouchat. Radí jim, jak se udržet u moci, když je nespokojenost obyvatelstva na vysoké úrovni.
12: Tohleto, čili represe.
13: Represe, tohleto Iránci dobře umí. Radí jim, jak obcházet sankce. To je vlastně taková iránská specialita, mají v tom jako dlouhodobou zkušenost, to znamená, oni se vyměňují zkušenosti a radí se o tom vzájemně, jakým způsobem obcházet ty mezinárodní sankce. Takže je to spíš pomoc tohoto typu.
12: Rozumím tomu dobře tak, že zatímco v uplynulých dekádách byla Kuba prodlouženou rukou Moskvy, tak dnes je prodlouženou rukou vlastně všech nepřátel Ameriky. Je to tak?
13: Dřív to bylo ideologické, ti komunisté prostě spolupracovali přes hranice a Kuba byla stát, který byl vždycky někým vydržovaný. Nejdřív to byla Moskva, potom Venezuela. Tam byla velká ideologická spřízněnost mezi těmi režimy, ale dneska už ta ideologie nejdůležitá. Kuba prostě chce přežít a otevírá své dveře komukoliv, kdo jí za něco zaplatí.
12: Jasně, a kdyby ji začali platit Američané, tak asi ne, že jo?
13: To asi ne, tam samozřejmě je pořád ten blok ze strany té starší generace kubánských vládců, ale Donald Trump a Marco Rubio sázejí na to, že se jim podaří najít v té kubánské věrchušce ty pragmatiky, tedy především v těch represivních složkách, protože na Kubě dneska nevládne komunistické politbyro, na Kubě vládne armáda a ty represivní složky. Oni mají v podstatě totální kontrolu nad kubánskou ekonomikou v prostřednictvím toho konsorcia GAESA. A tam určitě jsou lidé, kterým jde spíše o peníze a o to zůstat naživu. Takže možná, že tam je možné najít pár lidí, se kterými by mohlo zorganizovat nějaký třeba převrat a la Venezuela.
12: Rozumím tomu a zdá se mi podle vašich slov, Tomáše, že vlastně ta obava Spojených států z Kuby Tedy ze všech těch nepříznivých věcí, které se tam soustředí od nepřátel Ameriky, takže má jakoby svoje opodstatnění, že to není prostě na rozdíl od jiných případů jakoby totálně vylhaný z kapsy důvod, proč tam jít a něco udělat.
13: Tak ono, ani ten Irán nebyl totálně vylhaný.
12: Ne, ten jsem nemyslel.
13: Jasně. Ale ano, nějaký důvod k tomu s Kubou něco udělat existuje, když už teda pomineme ten lidskoprávní, že by bylo hezké konečně ten ostrov osvobodit, když to tady jde.
12: A no, po zkušenostech z Venezuely nevíme, jestli to tak bude fungovat.
13: Ve Venezuele je zjevné, že ta americká vláda příliš se o nějaká lidská práva nebo demokracii nebo svobodnou společnost nezajímá. Tahle ta vláda tam prostě chce nastolit pro americký režim, aby se Kuba otevřela, aby se tam s ní začalo obchodovat, aby tam se začalo investovat, aby se třeba nějakým způsobem napravili ty křivdy, všechno to, co kubánští komunisté Američanům ukradli, tak aby se třeba nějakým způsobem kompenzovalo a tak. Tohle to je hlavní věc.
12: Jasně, takže Americe nutně nejde o to prostě udělat tam nucenou zprávu americkou.
13: No, ono to tak určitě bude muset dopadnout, jo, protože ten stát je v podstatě na kolenou, tam žádná kubánská ekonomika neexistuje. Takže kdo to bude řídit, že jo?
12: Tak si řekněme, co proto ti Američané jsou skutečně schopni a ochotní udělat. To, co se skloňuje ve všech pádech, je vojenská intervence. Připadá něco takového, jak my si představujeme intervenci, to znamená američtí vojáci na půdě Kuby, v úvahu?
13: Já si to nemyslím, protože Trump sází na to, že ten ekonomický tlak, tedy to totální embargo, to, že tam vlastně dneska není benzín, že se tam nedováží ropa ve velkém, že se tam možná dováží benzín pro ty malé firmy, které nějakým způsobem ještě mohou fungovat, ale jinak tam v podstatě není ropa. To znamená, ta kubánská, nebo to, co zbylo z té kubánské ekonomiky, vlastně nemá šanci moc fungovat. Tak on sází na to, že to vyvolá nějakou spouru proti té vládě a že Američané jim potom třeba nějakým způsobem budou moci pomoci prostřednictvím nějakých cílených výsadků a la Caracas, ale nepředpokládám, že by Donald Trump chtěl na Kubu frontálně zaútočit, to v sobě má určitá rizika. I když na druhou stranu Kuba dneska není žádným soupeřem, oni prostě nemají k dispozici armádu, která by mohla dlouhodobě vzdorovat.
12: No, docela legrační je věta Marka Rubia, kterou jsem si přetiskla, protože mě zaujala. Říká, už to mám, Bílý dům dává přednost diplomatickému řešení, ale Trump má právo a povinnost chránit svou zemi před jakoukoliv hrozbou. To je jako totálně jalová věta, která jako po miliontý v řadě nám vlastně neřekne vůbec nic. Jo. Nicméně, když Rubio zmiňuje, že musí chránit svou zemi před jakoukoliv hrozbou Trump, tak si nechává vrátka otevřená k tomu, aby tam ti Američané nakonec mohli vlítnout. Je to,
13: to určitě ano a je to věta, která slouží ke zvyšování tlaku na ten kubánský režim, aby si lidé v Havaně, kteří dneska vládou, nemysleli, že v tuhle chvíli, kdy je Amerika samozřejmě zaměstnaná Iránem, takže Kuba je bezpečná. Ten tlak bude neustále narůstat. K tomu tlaku bude také přispívat jistá nejednoznačnost těch výroků. Jo? To jde samozřejmě interpretovat různými způsoby a začne jít do tuhého až v okamžiku, kdy se do té oblasti začnou stahovat vojska, válečné lodě, letadlové lodě a podobně, tak jak jsme to viděli před zhruba půl rokem ve Venezuele. To tam zatím nehrozí, protože Amerika je plně zaměstnaná tou situací na Středním východě. Ta zatím nevypadá, že by byla nějakým způsobem vyřešena v nejbližších dnech nebo týdnech, ale očekávám, že jednou, možná později tento rok na Kubu dojde.
12: Víte, co by mě zajímalo, jestli ti Kubánci, kteří, mluvím o té skupině, která chodí demonstrovat a vyjadřuje hrubou nespokojenost, jestli nakonec by nebyli ve stádiu, že by americké vojáky přivítali.
13: No to samozřejmě. To jako velká většina Kubánců by dneska přivítala ten výsadek americký. ta situace z té zátoky sviní, že jo, to je ten slavný výsadek v dubnu 1961, který se nepovedl. Byla to taková polovičatá akce, kterou tehdejší Castrův režim, který byl v plné síle, dokázal odrazit a využil ho totálně propagandisticky a využíval ho prostě po desítky let.
12: To už se nemůže mimochodem opakovat, tenhle fiasko.
13: To se nemůže opakovat, zaprvé ta kubánská armáda prostě nemá k dispozici zbraně, které by dneska mohly konkurovat americkým ozbrojeným silám. Možná, že tam mají nějaké iránské drony, které se sakra mohou Američanům znepříjemnit život, ale není to armáda, která by byla schopná dlouhodobě vzdorovat. Ale také ta armáda se nemůže spoléhat na podporu svého vlastního obyvatelstva a to tehdy mohla. Jo. Tam ta revoluce byla vlastně ještě relativně včerstvá. Nebylo úplně jasné, kam to směřuje. Spoustě lidí, řada lidí toho Fidela Castra tehdy podporovala, i když ne tolik, kolik ten Castro potom vykazoval jako podporu v těch různých volbách a v uvozovkách samozřejmě. Dneska ten režim je neskutečně nepopulární a každý si, nebo téměř každý si přeje jeho pád.
12: Takže jak si malý vzpomínám, za Castra byli mnozí Kubánci ochotni položit život. V tuto chvíli mají něco, za co by byli ochotni položit život?
13: Určitě ne. Běžní Kubánci ne. Ti lidé, kteří vládnou na Kubě, jak říkám, ty represivní složky, tedy především ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, vojáci, armáda, to jsou lidé, kteří mají co ztratit, protože až do nedávna to byli lidé, kteří byli znatelně privilegovaní v celé té kubánské hierarchii. Oni měli mnohonásobně vyšší platy, měli přístup k západnímu zboží v těch speciálních obchodech, měli spoustu dalších výhod. To ale začíná jako tyhle ty výhody začínají hodně upadat, protože prostě ten režim na to nemá peníze. A konec konců ti policisté mají stejné problémy jako ostatní Kubánci, protože jim nefunguje klimatizace v noci, nevyspí se, protože tam samozřejmě není žádná ropa a benzín, která by tohleto nějakým způsobem dokázala jako pohánět přes tu elektrickou energii. Takže určitě roste nespokojenost i mezi těmi lidmi, kteří jsou v těch represivních složkách. A na to právě Rubio sází. Rubio je člověk, který na rozdíl od Trumpa se v té situaci na Kubě vyzná dobře. Jeho rodiče pocházejí z Kuby. On to sleduje dlouhodobě a myslím si, že on upřímně chce nastolit demokracii na Kubě. Otázka je, jestli něco takového chce Trump.
12: No a taky ta Kuba, že?
13: No ta Kuba by to možná chtěla, ale nemá tam sílu, jak jste správně řekla, ti lidé, kteří tam jsou dneska disidenty, ti, kteří tam zbyli, protože spousta těch disidentů, jak když jsem na Kubu jezdil tehdy a dělal jsem tam ty programy pro ty disidenty, tak řada z nich dneska už není na Kubě vůbec, jo? Jakože funguje mimo Kubu. A ten disent na Kubě je velmi rozdělený, je fragmentovaný, takže je otázka, která z těch frakcí by začala spolupracovat hlavně s tím exilem v Miami, protože to bude ta rozhodující složka. Exil v Miami, armáda a Amerika.
12: Rozumím tomu, že obdobně rozdělený a neuchopitelný, proto je taky ruský exil. Je to tak?
13: Velmi podobně, ano, velmi podobně. Prostě, protože ti lidé prostě odešli, že jo? Jako řada schopných lidí z toho Ruska odešla, že jo? A zbývají tam lidé, kteří se nějakým způsobem vyrovnají s tou situací.
12: Když jsme zmínili Tomáše toho Castra, tak je to relativně nedávno, co Spojené státy obvinili Raula, bratra Raula Castra z těch vražd, když nechal se střelit údajně dva civilní letouny. A před 30 lety,
13: ano,
12: to je to podstatné. Ano, a teď já se ptám, to je součást toho amerického tlaku na Kubu, nebo je to něco jiného?
13: Je to součást toho tlaku a je to vlastně signál, Havaně můžete dopadnout jako Maduro. Jo, když prostě se nepochlapíte a nebudete s námi spolupracovat, tak my vám prostě uneseme Raula už je napravdě boží, Raula Castra, kterému je nějakých 90, kolik, 4, 6, 5, uneseme vám ho do New Yorku a postavíme ho před soud.
12: Ale myslíte si, že na tomhle by Spojené státy získaly světové sympatie 95-letý muž unesený?
13: To by bylo velmi, velmi ošemetné z hlediska jakéhosi PR, ale kromě toho je to právně pravděpodobně na vodě, jo, protože zaprvé je to 30 let, takže otázka, jestli něco takové vůbec jde udělat. A za druhé, ať si myslíme o těch letadlech, které tam lítaly tehdy a hlavně jejich hlavní cíl tehdy, ty Cessny, které tam lítaly z organizace Hermanos Alreska, to je tedy bratři na záchranu, se tam snažili hlavně zachraňovat ty Kubánce prchající z ostrova na těch různých improvizovaných plavidlech. Oni lítali nad tou úžinou a dávali informace americké pobřežní stráži, kdo kde je, aby je potom dokázala ta pobřežní stráž zachraňovat. Jo. Ale některá ta letadla lítala přímo do kubánského vzdušného prostoru a rozhazovala tam letáky. No a to se pochopitelně kubánským komunistům nelíbilo a tak dvě z těchto letadel sestřelili. Ale já tady už si to nepamatuju do detailu, i když jsem o tom tehdy psal pro česká média ze Spojených států, ale myslím si, že ta letadla byla sestřelena právě v kubánském letovém prostoru. Takže ten právní důvod toho, že prostě se tady Kuba dopustila nějakého zločinu, je opravdu velmi, velmi snadno napadnetelný. Jasně. A je jasné, že to je záminka, že to je přes politický signál Castrovi, tomu jeho synovci a všem těm ostatním lidem, kteří tam dneska vládnou, když jako nebudete spolupracovat, dopadnete jako Maduro.
12: Mimochodem ale jméno Castro na Kubě, jak už jsme naznačili, je prostě stále velikánský tahák, jestli to dobře chápu. A dá se říct, že vlastně ten režim celé ty dekády přežíval jenom kvůli Castrům.
13: Je pravda, že Raul není charismatická postava, byl to vždycky takový ten mladší bratr v ústraní toho velkého Fidela, který byl, ať už si o něm myslíme, co chceme, velká osobnost, byl to prostě inteligentní člověk, který dokázal nějakým způsobem zaujmout nejen Kubánce, ale vlastně celou světovou levici. Tak tohle ten Raul nemá, ale je pravda, že ten mýtus Castro má pořád ještě nějakou odezvu, zejména v Latinské Americe. A nejen v Latinské Americe, ale možná v některých těch levicových kruzích i ve Španělsku. A podle mého názoru jít po Raulu Castrovi 95-letém starci je obrovská chyba. Myslím si, že Američané si měli vybrat někoho jiného, protože tohle to je ještě taková jako z hlediska toho PR věc, kolem které možná může Kuba mobilizovat zbytky těch svých podporovatelů a přátel ve světě.
12: Mimochodem, jak jste naznačil, že světová levice vlastně čerpala od Fidela, to je podobné jako s Che Guevarou. Myslíte si, byť je pojem světová levice neuchopitelný, ale myslíte si, že z nějakých takovýchhle levicových kruhů pak přišlo nějaké, jakože prozřeli?
13: Řada lidí ano, řada lidí, zejména ti, kteří se tady seznámili s tou situací na Kubě, že ten režim, prostě to není tak, že ten režim krachuje posledních pár let. Jo. Ten režim byl vždycky prostě neschopný zajistit Kubáncům normální životní podmínky už v roce 1980, když Fidel furiansky prohlásil, komu se na Kubě neví, může odejít, my mu umožníme odchod a myslel si, že to je jenom takové jako retorické prohlášení, tak z toho ostrova odešlo 125 tisíc lidí. Jo. A to bylo v roce 1980. Jo. Takže ten režim prostě byl hodně nepopulární už vlastně v těch prvních desetiletích, ale samozřejmě ta situace na tom ostrově dneska je absolutně tragická. Tam v podstatě, jak říkám, tam neexistuje ekonomika. Lidé se snaží nějakým způsobem přežívat prostě.
12: Vy říkáte, že tam neexistuje ekonomika, ale jak jsem se dočetla, tak 70% z téhle neexistující ekonomiky je teďko ve správě těch vojenských složek.
13: Ne, tam existuje, tak to, co jako tam existuje nějakým způsobem, z čeho ten režim žije, to je právě tato konsorcium pod kontrolou armády. A to je především turistický ruch. Jo. Oni mají pod kontrolou turistický ruch a všechno to, co se na ten turistický ruch nějak váže, to znamená půjčovny aut, prostě ty hotelové rezorty, že leteckou společnost a tak dále. Problém je, že tam dneska nikdo nejezdí, jo, protože tam prostě nic není. Že jo. Dokonce ani v těch rezortech dneska Kubánci nedokážou zajistit aspoň nějakou solidní životní úroveň těm turistům na 2 týdny. I když ty rezorty byly vždycky takové velmi jako izolované ostrovy, kde se dalo najíst a kde prostě člověk jako neviděl tu nejhorší bídu, když se teda jako nevydal někam jinam, tak i tam je to dneska problém, jo. Takže tohle to jako pořád existuje, pak tam je podezření na obchod s drogami a pochopitelně ten režim se snaží nějakým způsobem přežít prostřednictvím financování z Číny, financování z Ruska, ale Rusko na to dneska nemá peníze a Irán, ale ten na to dneska nemá taky peníze.
12: A teď mi řekněte, když Čína posílá teda peníze zjevně, jako
13: něco
12: jediná,
13: posílají.
12: Něco posílají. Tak komu to tam posílají? Posílají to té armádě, která spravuje tenhle komplex ekonomický?
13: No tak posílají to do státního rozpočtu, který nějak jako ti Kubánci musí dát dohromady, ale ten rozpočet je hlavně pod kontrolou té armády dneska.
12: Už jednou citovaný Marco Rubio řekl, že Kubu v podstatě tenhle komplex vojenský zcela ovládá. Takže to je jakoby doklad toho, že tam vládne vojenská chunta.
13: Víceméně ano. I když je maskovaná tou marxistickou retorikou a tím prezidentem Diazem Canelem, že jo, který je civilista. To je takový, já už jsem to tady někde říkal, to je takový Vasil Mohorita nebo Miroslav Štěpán, že ta poslední generace té kubánské revoluce, která už samozřejmě nezažila tu revoluci, takový ten svazáček, kterého oni si vybrali, protože je totálně loajální a který žádnou reformu neprovede.
12: Co by se stalo, kdyby, a já vím, že je to takové hodně, opět termín nepříliš konkrétní, ale kdyby tenhle režim padl, tenhle režim té vojenské chunty plus vzpomínky na Castro, kdyby to všechno padlo, a co by se tam stalo?
13: No, to je zajímavá otázka. Tady se názory různí. Někteří lidé si myslí, že by tam nastal totální chaos a že by se strašná spousta těch Kubánců tím, jak by se to úplně otevřelo, snažila utéct a prostě Amerika by zažila nějakou další prostě imigrační vlnu, což je možné. Já spíš myslím, že by ten přechod k nějakému novému režimu byl víceméně spořádaný, protože Kubánci by si mohli oddechnout, jo. I kdyby přešli k nějaké mírnější formě diktatury, která by třeba ctila svobodný obchod a svobodnou ekonomiku, no tak jejich život by se samozřejmě zlepšil. Jo. Minimálně by se na ten ostrov vrátila elektrika. Jo. A mohli by podnikat. Že jo. Teď můžou podnikat jenom ve velmi omezené míře, protože jakmile vydělají trošku víc peněz, než jim ten kubánský režim povolí, tak on jim napaří neskutečný daně a nemůžou mít víc než jednu firmu a tak dále. Takže ten život se tam stoprocentně zlepší, jo? Takže si myslím, jako, že ten přechod k nějakému rozumnějšímu režimu by mohl být relativně poklidný, ale hodně by záleželo na tom, kdo by ho řídil.
12: Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli připadá v úvahu, že někdo z té jakoby totálně fragmentované opozice by se chopil moci a nebo by stejně jako ve Venezuele dal Trump přednost nějakému aparáčikovi, který bude poslouchat.
13: V té Venezuele to bylo jednodušší z toho pohledu, že venezuelský exil v Americe není tak silný jako kubánský, nemá takovou tradici, že jo, tam jsou miliony Kubánců na Floridě, kteří mají velkou politickou moc.
12: No plus mají toho člena vlády, že jo.
13: A plus mají toho člena vlády v podobě Marca Rubio, o kterém se mluví, že bude kandidovat na prezidenta. To je velká síla politická. Myslím si, že tohle by byla rozhodující složka toho toho ovládnutí nové Kuby, to znamená, to by přišlo asi z Miami. Tam by jako velmi, a samozřejmě hodně by záleželo, která ta složka v Miami to byla, protože oni nejsou jednotní, že jo? Tam jsou lidé, kteří nejsou příliš demokrati. No? Takže otázka je samozřejmě, kdo by měl navrch. Já si myslím, že to bude nějaký přechod a la Venezuela v kombinaci tedy s těmi pragmatickými složkami té armády, když třeba se tam chopí moci nějaký důstojník, který třeba bude pak ochoten vydat některé ty své nadřízené buď do Washingtonu, nebo možná dokonce i mezinárodnímu tribunálu, tak tohle by byl jako jistý signál. Já si myslím, že Marco Rubio přesto všechny ty kompromisy, které musel s tím Trumpem udělat, opravdu chce demokracii na Kubě. Jo.
12: Ne, a teď vážně. Jsou Kubánci, protože víme, jak to neblaze dopadlo v zemích, které neuměly s demokracií zacházet, tak se ptám, jestli zrovna na té Kubě by se ty demokratické základy daly stavět v pohodě.
13: Jsem velmi skeptický. Jo. Podívejte se, jak tady zápasíme my a máme prostě 35, víc než 35 let po pádu komunistického režimu a ta naše demokracie je pořád velmi křehká. Ty naše instituce nejsou úplně ideální, nejsou prostě tak silné jako někde jinde, třeba ve Skandinávii nebo dokonce i v tom Německu. Myslím si, že na Kubě to bude prostě velmi problematické vybudovat nějakou demokratickou společnost. Spíš bych sázel na nějakou takovou benevolentnější autoritářskou společnost, která teda povolí svobodné podnikání, tím pádem se zlepší život velké většiny Kubánců, ale že by tam byla normální demokracie, přechod prostě k tržnímu hospodářství řízenému prostě normální demokratickou vládou, to si nemyslím.
12: Může se ještě stát, že

0: Otázka je, jestli opravdu bude chtít jako píchat Američany do oka tím ukazovákem a provokovat je tímhle způsobem.
1: Tomáš Kolvaňa, šéf Aspen Institute pro střední Evropu, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
0: Díky za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez pokut, schválila to sněmovna. Šéf české diplomacie Macinka hovořil se svým čínským protějškem. Země chtějí zlepšit své bilaterální vztahy. Chorvatsko bude v turistické sezóně udržovat cenovou regulaci paliv. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Jednání o přesunu některých agend úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu nebo absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. Odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Novým náčelníkem generálního štábu může prezident jmenovat Miroslava Hlaváče. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Do čela české armády vláda navrhla Hlaváče minulý týden. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jako jediný hlasoval proti. Po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
4: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
2: Hlaváč zatím působí jako první zástupce stávajícího šéfa armády Karla Řehky. Tomu služební poměr končí na konci srpna.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Yiem. Mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, i o cestách českých politiků nad Tchaj-wan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tchajvanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Podle šéfa čínské diplomacie chce Peking s Prahou spolupracovat na oživení tradičního přátelství. Ministr Macinka se dnes přesune do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy. Polsko a Spojené království dnes podepíšou dohodu o spolupráci v obraně. Podle mluvčího polské vlády dokument prohloubí stávající závazky obou zemí v NATO a poskytne základ pro společná vojenská cvičení, sdílení zpravodajských informací a užší bezpečnostní spolupráci. Server veřejnoprávního polského rozhlasu píše, že podpisu se v Londýně zúčastní jak britský premiér Keir Starmer, tak polský premiér Donald Tusk. V Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské školce. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionu korun. Rodiče požadují veřejné slyšení, jako v případě znásilňované Giselle Pelikotové.
5: Rodiče jsou odvážní, že chtějí veřejné slyšení. Francie se musí probudit. Lidé musí být do ulice ve všech městech a obcích. Násilí na dětech se děje všude, nejen v Paříži.
6: Popsala Českému rozhlasu spoluzakladatelka kolektivu MeToo Ecole Barka Zerualiová. 36-letý vychovatel čelí obvinění ze zneužití 9 dětí ve věku od 3 do 5 let. Podle jejich výpovědí je hladil.

0: osahával, dával jim předměty do intimních partií. On sám tvrdí, že je nevinný. Přiznal nicméně, že si při kontaktu s dětmi měl dávat větší pozor, méně nosit v náručí a na klíně. Soud má v případu rozhodnout 16. června. Policie vyšetřuje přes 100 školek, jeslí a základních škol v hlavním městě. Paříž odvolala 78 vychovatelů, přes 30 z nich právě kvůli podezření ze sexuálního obtěžování dětí. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
2: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
3: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrak Mlačić doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Hasiči a zdravotníci včera na hoře Ralsko na Českolipsku testovali speciální ochranné masky a obleky. V téměř 30-stupňovém horku v nich vystoupali na vrchol. Čekalo je převýšení zhruba 400 metrů. Ochranné pomůcky vyvinuté firmou z Jablonce nad Nisou tak chtěli vyzkoušet v náročných podmínkách.
4: Normálně bychom to nosili s holinkama, ale pro výstup budou pohodlnější tenisky.
5: Lidi z praxe se seznámí s těmi prostředky a můžou k tomu říct nějakou poznámku, nějaké doporučení, nějaký návrh dalšího vývoje.
6: Říká Čestmír Hilák z Institutu ochrany obyvatelstva. Jak to zatím jde?
7: Výborně.
6: Co bylo nejhorší?
7: Já jsem tak dobře připravený a tohle je tak dobrá věc, že nic.
6: Popisuje dojmy liberecký hasič Roman Kupec. Stejné testování čeká hasiče a další odborníky zase příští rok. Z Ralska Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 96. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona začíná skoro na 101. kilometru, zdrží vás kolem 20 minut. Na D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru je provoz svedený jen do levého pruhu. Ve zhruba 2-kilometrové koloně se zdržíte do 10 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most stojí za nájezdem od Strašnic. Nepojízdné auto v pravém pruhu, kolona začíná před sjezdem na Vršovice a zdrží vás až čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes máme slunečno, místy může být přechodně oblačno, hlavně na východě Moravy a na jihu Čech se výjimečně objeví přeháňky nebo i bouřka. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů, ale na severu bude jen kolem 23 a přechodně může místy foukat silnější nárazový vítr. Tolik zprávy a teď už nás čeká život k nezaplacení.
8: Dobrý den, a kde jsme? Poslanci by dnes měli schvalovat novelu zákona, která umožní důchodcům ukončit spoření na penzi bez sankcí. Jde o důchodce, kterým stát od poloviny roku 2024 přestal vyplácet státní příspěvek na toto spoření a pokud se ho kvůli tomu rozhodli zrušit, stálo je to část peněz. O důchodech, o spoření i o tom budeme mluvit v dnešním rozhovoru z projektu Život k nezaplacení.
9: Život k nezaplacení.
10: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
8: Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research. Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Začněme ale jiným tématem. V aktuálním celoplošném testování dětí z 5. a 9. ročníků se kromě vědomostních úloh z češtiny a matematiky objevily taky otázky třeba na rodinné poměry dětí, na jejich duševní pohodu. Byl, Daniel, hlavní problém v tom, že to zejména rodiče a děti nečekali?
11: Tak evidentně to naštvalo hodně rodičů z těch reakcí, až mi to překvapilo, ale pravděpodobně je to hodně v té komunikaci, protože zejména ty otázky na to, jaká je ta rodina, jaké mají rodiče vzdělání a jak pracují a podobně, tak ty mají svůj smysl, protože oni měří takzvaný ten socioekonomický status a reagují na to, že my máme jedny z největších nerovností ve vzdělávání. A opravdu řadě těch škol se nedaří vzdělávat děti, které jsou z toho nižšího sociálního prostředí. Je to mnohem horší než třeba v Polsku nebo ve Slovensku nebo v Estonsku a podobně. A teďka ta inspekce oprávněně chce zkoumat, jakým školám se to daří, jakým ne. A na to, abyste to zjistil, tak potřebujete právě vědět u těch testů, jaké zázemí mají ty děti. Jo. Protože třeba si můžete najít školy potom, kterým se to daří a zkoumat, co dělají lépe, naopak pomáhat těm, kde se to nedaří a podobně. Takže to má svůj smysl, musíte vysvětlit, proč se na to ptáte. A možná taky zvážit, jestli všechny ty otázky jsou potřeba pro výzkum toho statusu sociálního, protože ten se zkoumá různými způsoby. Jo. Zamítám, že možná až moc do detailů některých věcí.
12: Navzdory tomu náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel říkal ve 20 minutách Radiožurnálu, že se neptali teď třeba na kapesné, dovolené v zahraničí, na vlastnictví auta, což jsou podle něj celkem standardní otázky, které se v těch mezinárodních výzkumech používají, ale jim, že přišli už trochu nad rámec.
11: No, opravdu v těch mezinárodních výzkumech jako PISA je těch otázek takhle hodně a oni to redukovali, je tam to povolání toho rodiče. Myslím si, že toho není tak kontroverzní, když to vysvětlíte, proč se na to ptáte. Je samozřejmě otázka, jestli třeba vzdělání těch rodičů už nevypovídá dost o tom statusu vlastně v Česku. Proč je v Česku vzdělání lidí hodně souvisí s dalšími věcmi, jaký máte příjem, jestli berete dávky a teda. Takže víc než zahraničí to vzdělání určuje ten sociální status. Ale jsou tam jako jiné věci, jo? Třeba jestli to jsou děti migrantů, jo, který mluví jiným mateřským jazykem, to je důležité taky jako vědět jako kontextuální věc. Jestli tyhle děti zvládají tu matematiku a češtinu. Takže trochu mi to mrzí, že to je věc, která jako je potřeba podle mě zkoumat v Česku a špatně se odkomunikovala, jaký má smysl a jak může pomoct těm dětem a těm školám.
12: On se to snaží, Petr Suchomel, vysvětlit i tím, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou těmi otázkami, které už použili v letech 2022 až 2023.
11: Školní inspekce testuje takhle často. Myslím si, že hodně teda to posílilo to, že tam byly taky ty otázky na duševní zdraví. Že kdyby tam nebyly ty citlivé otázky na duševní zdraví, tak ty otázky na ten status, to tak lidi si nějak domyslí, že chtějí pochopit, jakoby, jestli ty děti jsou z chudého nebo bohatého prostředí. Jo. Takže to posílilo ty otázky na to duševní zdraví a možná větší plošnost toho testu taky.
12: Otázky třeba na tu psychickou pohodu letos byly i v těch testech pro žáky pátých tříd, což dřív nebylo, tak možná i to bylo to překvapení.
11: Oni tam používají dotazník, kdyby někdo chtěl se ho najít, tak je to takový psychologický dotazník, který se jmenuje PHQ9 GAD7. Jo, to je sada.
12: Už jenom tohle zbuzuje tíseň.
11: To už tohle zbuzuje tíseň, ale chci tím naznačit, že to je sada otázek, která u níž jako nemá smysl ta jednotlivá otázka. To, nemá smysl se ptát, jenom cítí se podráždění a podobně. Je to sada symptomů, kde když splníte nějaký počet, tak to jakoby ukazuje, že máte nějaké duševní problémy. Nebo můžete mít nějaké symptomy depresí a úzkostí. Jo. Takže vlastně to, co ty rodiče štve, že tam jsou ty jednotlivé citlivé otázky, tak ono to jako ani nesměřuje k té jednotlivé otázce, ale k tomu indexu, který ukazuje, že to dítě má nějaké symptomy úzkostí, depresí. A teďka jsou dvě věci. Ten dotazník má smysl z tohoto hlediska, ale jsou dvě věci na zvážení. Jestli to je podoba duševního zdraví a well-beingu, který má cenu zkoumat v školách. Jo. Jestli spíš neskoumat vztahy, šikanu, věc, kterou ty školy
12: můžou ovlivnit.
11: Oni můžou ovlivnit i tohle trochu, jo, školní psychologové, nebo měli by to vědět, ale možná jsou typy té pohody, které souvisí víc s tou školou. Prostě, jo. To říká třeba David Greger, vědec, já s tím trochu souhlasím, že by možná mohli se zkoumat jiný typ toho duševního zdraví, který souvisí s tou školou, nebo té pohody dětské. A druhá věc je, v tom dotazníku jsou jako fakt citlivé věci, jako jestli jste myslel na sebevraždu. A my, když to třeba používáme, tak i pro dospělé tohle to vyhazujeme, jo? Protože ono to není úplně nutné tam mít v té baterii. Jsou i redukovanější baterie tohoto dotazníku. No a samozřejmě, když se ptáte někoho na takhle citlivou otázku, tak potom by člověk má řešit jako výzkumník, co následuje, když vám řekne člověk ano. Jo. Takže v těch výzkumech často jsou třeba odkazy na tísňové linky, aby jste se jenom nezeptal a nic s tím neudělal prostě, jo. Takže buď to se to vynechává, nebo tam jsou odkazy na nějaké linky pomoci, aby to ten člověk mohl řešit, když to tam jako přizná vlastně, jo, v tom výzkumu. Což je zase těžké udělat, protože ty výzkumy jsou často papírové a podobně, takže možná je otázka, jestli to neredukovat ten dotazník a nezaměřovat se spíš na typy takzvaného toho well-beingu, té pohody, která souvisí se školou. Jako, úplně.
12: Český rozhlas ve spolupráci se společností PAQ Research už několik let na robustním vzorku zkoumá situaci českých domácností. Teď jste přinesli nová data. Vy jste se tam už zabývali i tím testováním?
11: My jsme se zabývali duševním zdravím.
12: Duševním zdravím, to souvisí.
11: To vlastně stejná baterie, kterou používá ta školní inspekce. Byť my ji redukujeme, aby jsme se neptali prostě lidí na tu sebevraždu opakovaně. A to duševní zdraví je velký problém. Pořád v dospělé populaci je to asi 16% lidí, kteří mají ty symptomy. Mezi dětmi a mladými lidmi to je ještě více, podle výzkumů. Což ukazuje, že to má svoje jakoby oprávnění to zkoumat a řešit to, protože my máme málo školních psychologů, málo psychologů pro dospělé, psychiatrů a podobně. A zároveň i ta gramotnost, co dělat s tím duševním zdravím, aby se vám nerozpadalo, tak v Česku jakoby je trošku podceněná a tak. No.
12: Některé školy nedotestovaly, anebo tedy vůbec nezačaly testovat. Budou tedy data chybět za letošek?
11: Asi pravděpodobně ano, protože to už se nestihne. Ale to asi by řekl pan ministr lépe, nebo pan ústřední inspektor. A teďka je důležité, že neměli bychom vylít s tou vaničkou dítě. Jo? A to je to, že my fakt nevíme vůbec, co se děje v těch školách. Ve smyslu, jestli dobře nebo špatně učí. A tohle byla nějaká snaha tam udělat testování matematiky češtiny, aby se vidělo, jaké ty školy se vyvíjejí, jako dokážou naučit ty studenty něco a napojit na to nějaké kontextové ukazatele. A teďka mám obavu, že prostě se zanevře na to testování jako celek. A že se třeba místo toho, my hodně řešíme ten dotazník na ty rodiče a na to duševní zdraví. Ale měli bychom třeba řešit kvalitu toho dotazníku, jestli dobře měří tu matiku a češtinu, jo, protože...
12: Třeba kolik žáků umí na konci první třídy číst?
11: Tak a...
12: A nebo na konci devítky, kolik zvládá třeba běžné početní operace?
11: Přesně, jo, a to vlastně nevíme v Česku, jo, úplně. Protože my máme ty testy toho Cermatu, které jsou používané pro přechod na střední školu. Ale vůbec nepoužíváme ty testy, které nemají ten rozřazovací účel a slouží k tomu, aby jsme měřili, jak si daří těm školám. Aby třeba v těch špatných jsme mohli vyměnit ředitele, aby naopak v těch dobrých se šířila ta jejich dobrá praxe do ostatních škol. Jo. A teďka to vzdělávání pracuje úplně naslepo. Dokonce jsou jako největší problém je, že třeba investujeme i miliardy korun do nějakých opatření. A díky tomu, že nevíme, jak ty školy si vedou ani v té matice češtině, tak vlastně nevíme, jestli to mělo smysl, jestli ty asistenti mají smysl, jestli když učí dva učitele, jestli to má smysl. Takže to je hrozně zmařené energie bez viditelnosti těch dopadů. A tam bych řekl, že by mi bylo líto, kdyby to jako tahle ta kauza zmařila to, co je potřeba. A to je měřit ty výsledky a nejenom pro rozřazování těch dětí, proto aby jsme se dokázali poučit vlastně. Jako.
12: Opusťme tedy teď základní školu a pojďme do důchodu.
9: Život k nezaplacení.
12: Penzijní spoření může být klíčovým zdrojem prostředků ve stáří, v Česku ale není funkční. V čem je problém? Tím bych začal.
11: Problémy jsou asi čtyři. Lidi tam vstupují pozdě. Jsou tam vysoké poplatky, které jako zničí ty velkou část těch úspor. Lidé jsou taky často ve fondech, které nemají dobré výnosy. A potom se taky vybírají jednorázově ty penze. Jo. Takže vlastně ten produkt, který stát podporuje asi 18 miliardami korun, oproti tomu, jak to funguje v zahraničí, tak nefunguje, nebo nefunguje dostatečně k tomu, aby se zabezpečili, aby si přilepšili k tomu důchodu.
12: Proto vy uvádíte reprezentativní výzkum, který ukazuje, jak Češi využívají státem neefektivně nastavený systém a jakou roli hrají jejich znalosti a neznalosti. Což jsou velmi zajímavá data, která se tam objevují. Ono se lze celkově odhadovat, že až 45% aktivní české populace nemá efektivní investice, které by jim doplnily penzi ze státního prvního pilíře. To je hodně.
11: To je hodně. My jsme se ptali, jak si spoří v tom penzíku a potom jsme se ptali, jestli si nějak investují jinak. Jo? A zjistili jsme, že za teda lidé, kteří si efektivně spoří v tom penzijním spoření, to znamená v dobrých fondech, vyšší částky, tak taky samozřejmě, nebo samozřejmě ne, ale investují jinak často, jo. Že ti lidé, kteří si v tom penzijku vůbec nejsou, anebo tam jsou hodně neefektivně, tak nemají ani ty jiné typy těch investic, nemovitosti, nějaké akcie a podobně. Jo. Takže 45% lidí má buď to žádné, nebo úplně neefektivní to penzíko a zároveň vedle toho nemá žádné další jakoby investice a věci, které by je mohly trochu zajistit a přilepšit na ten důchod. Jo. Mají třeba peníze na spořícím účtu a to je všechno. Jo. Kde je to zhodnocení minimální úplně.
12: A je, v čem takže, to je? Je tam cítit třeba obava alespoň trochu riskovat, nebo proč to je takhle slabé?
11: Je tam obava, zátra někteří lidé ty peníze nemají samozřejmě. A zachránilo by je příspěvek zaměstnavatele pro ty nižší příjmové skupiny. To my tam doporučujeme. Jo. Protože ty zaměstnavatele, my v tom výzkumu vidíme, že oni na to penzíko to dávají vysokoškolákům na 40 let nejvíce. Jo. A my potřebujeme, nebo Česko potřebuje, aby to dostávali široká škála zaměstnanců od raného věku. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že se lidé bojí, jak říkáte, protože samozřejmě se spály v té privatizaci, potom po té finanční krizi a podobně. A teďka jako spousta těch úspor v Česku leží na těch běžných a spořících účtech, jo, z minimální, jsou biliony korun těch domácností, kde ty výnosy jsou úplně minimální prostě, jo. Takže řada lidí se bojí prostě těch toho investování a tam právě ten stát musí přijít a udělat nějaký produkt, který je nějak regulovaný prostě a vstupujete do něj automaticky a nemusíte si vybírat, do jaké firmy investujete. To běžný člověk nedokáže udělat samozřejmě.
12: A to zjištění, že nejméně se penzíka, jak říkáte, zúčastní mladí lidé do 35 let je očekávatelné?
11: To víme jakoby z těch tvrdých dat, ale my jako zkoumáme proč a jsou dva důvody. Jedno je ta podpora zaměstnavatelů, která proudí spíš jakoby tomu střednímu věku kvalifikovaným zaměstnancům, protože ti mladí často nejsou tak etablovaní v té práci a nedostávají ještě ten benefit nebo nečerpají ani. Druhá věc je, v Česku neexistuje žádná jakoby podpora na tom vstupu. Tam jsou příspěvky, které čerpáte celý život, ale není tam třeba jednorázová podpora vstupu, když vám je 18 let, jo. A ta podle toho našeho výzkumu, když jsme zkoumali, tak by hodně fungovala. Ty příspěvky zaměstnavatele a ta podpora, větší podpora těch mladých lidí, kde má smysl jim dát více peněz nebo podpořit je více, protože v tom penzíku závisí na tom, jak dlouho tam spoříte. Když tam jste 10 let, tak to má úplně marginální význam. Když tam spoříte 40 let, tak opravdu tam dokážete kumulovat ty úroky a naspořit docela dost. Jako.
12: Když jste mluvil o vysokých poplatcích, je problém nejenom v tom, ale i v tom, do kterých fondů Češi zejména investují?
11: To jsou dva problémy. Hodně těch peněz je v těch nevýkonných fondech. To jsou transformované fondy a konzervativní, které mají ziskovost 1-2%.
12: Proč tedy lidé zůstávají v těch transformovaných fondech?
11: Tak část už je nad 55 let a vlastně to u nich ani tak nevadí. Jakoby, jo. Jsou, prostě chtějí stabilizovat ty úspory. Hodně lidí ale v tom našem výzkumu vlastně jako je v těch konzervativních fondech a v podstatě nám říká ten rizikový profil, nebo ten profil toho, co by chtělo to spoření, odpovídá těm dynamickým fondům. To, oni říkají, mně jsou ty výkyvy jedno, ty meziroční výkyvy, jestli to jedno klesne, jedno stoupne, to je jedno, jde mi o ten dlouhodobý výnos. Jo. A s tímhletím myšlením byste měl být v těch dynamických fondech. To jsou ty fondy, které investují víc do akcí, mají větší výkyvy, ale dlouhodobě mnohem větší zisk. Jo. A to jsou lidé, kteří v minulosti tam vstoupili do těch konzervativních fondů a už to nikdy nezměnili, protože musíte chodit do té banky a podobně. Jako jo. Nebo sbírají prostě jenom ty státní příspěvky a je jim jedno. Berou to jako, ne jako spoření, jako investici, ale jako sběr těch státních příspěvků, prostě, jo, což je špatně. Třetí důvod může být ta neznalost, že lidé hrozně podceňují, jaké jsou rozdíly ve výnosech těch fondů. Jo. Kolik tratí na tom, že nejsou v těch dobrých a že zůstávají třeba v těch transformovaných. Ta neznalost je obrovský faktor u těch poplatků.
12: Má stát nějaké nástroje, jak ten systém zefektivnit?
11: No musí snížit ty poplatky v bank, jo, protože podle studií IDEA v některých těch fondech ty poplatky vám seberou až 50% majetku budoucího. Jo. A teďka 90% lidí podle toho našeho výzkumu ty poplatky nezná nebo podceňuje. To znamená, že tam nefunguje ta konkurence a ten trh to stlačuje úplně minimálně za 13 let. Takže bod jedna snížit poplatky bank, potom podle mého názoru, no podle našeho názoru víc podpořit ty mladé lidi na tom vstupu. a podpořit firmy nějakým daňovým zvýhodněním, aby dávali ty příspěvky mladým lidem ze všech sociálních tříd, jo. Aby ten příspěvek od těch firm nebyl jenom nástroj udržení si těch jakoby kvalifikovaných zaměstnanců, ale aby proudil prostě všem lidem do 35 let, nebo maximum lidí do 35 let. Takže když tohle stát udělá, potom taky jako zkvalitní ty fondy, že bude tu státní podporu podporovat jenom nějaké smysluplné fondy, takzvané fondy životního cyklu, které jsou na začátku dynamické a potom ve stáří vám to zkonzervativní a ochrání ty úspory. Tak když udělá tyhle body, tak může hodně zlepšit využití těch 18 miliard, které tam dává. Jo.
8: Říká Daniel Prokop ze společnosti PAK Research.
9: Život k nezaplacení.
8: Už jsme mluvili o tom, že Český rozhlas a PAK Research společně pracují už několik let na projektu Život k nezaplacení. Na robustním vzorku populace sledujeme různé ukazatele s vysokou vypovídací hodnotou. Dnes máme čerstvá data, k nímž se budeme nejenom v tomto rozhovoru vracet. Jak se tedy vyvíjí ekonomika domácností, Danieli?
11: Teďka vlastně v tom květnu poprvé s klidem můžu říct, že se vrátil ten stav těch domácností do toho roku 2021, že už jako většina těch ukazatelů
8: takzvaně před COVID?
11: Je, no spíš před tu inflační krizi. Jo. Asi lepší než před COVIDem, protože tam ještě rostl trochu situace v roce 2021 a podobně. Takže konečně jsme se dostali do stavu, kdy ty mzdy narostly tak rychle, že třeba i ty domácnosti s dětmi se zlepšil ta životní úroveň, že vidíme, že počet domácností, které jako třeba neušetří nic z té měsíční výplaty, tak je zhruba 24%, bylo to 22%, to už jsou jako velmi podobná čísla. Ty reálné příjmy se prostě vrátily do stavu před tou inflační krizí a vrátily se tam i u těch pracujících. Jo? Já jsem často říkal, že pomohly ty důchody těm seniorům, teďka rostou ty mzdy tak, že poslední třeba rok víc roste životní úroveň pracujících, takže srovnal ta generační ty nůžky, které se trošku rozevřely nám 5 let.
8: Tak to je, řekněme, dobrá zpráva. Je v těch datech ještě něco zaznamenání hodného, nějaký výkyv, ať už pozitivní nebo negativní?
11: Takže
8: nebo trend?
11: Ty ekonomické věci, ty tvrdé ekonomické věci se zlepšují, jo? Reálné příjmy, kolik dáváte na bydlení a na jídlo ze svých příjmů, to taky vlastně je zhruba na úrovni roku 2021 před tou krizí, ale co vidíme teda, že začaly znova stoupat obavy z inflace, což samozřejmě souvisí s tou iránskou krizí a s tím, že asi přijde větší inflace a může se zpomalit ekonomika a podobně. Což samozřejmě ty obavy z inflace potom jakoby mění chování lidí, že mohou začít šetřit trošku, což oslabí ekonomiku a podobně. Proto je samozřejmě důležité chování té vlády, aby trochu redukovali obavy z té inflace, které jsou silnější u těch spodní příjmové poloviny.
8: Je to úkol i centrální banky zřejmě?
11: Centrální banky taky prostě... Určitě centrální banky s těmi úroky, tak ta skrotí jakoby tu reálnou inflaci, nebo může skrotit, jo, to vám asi řekne někdo jiný, jestli často dělat nebo není, ale vlastně i u té vlády ty obavy stoupají u té spodní příjmové poloviny, která se vždycky pohoršila v Česku v těch krizích výrazně. A záleží i na té komunikaci, že jsou připravena ta vláda případně dělat opatření, které pomůžou té spodní polovině zaměstnanců a podobně.
8: A z toho můžou pramenit i některé obavy, které se týkají už zmíněného duševního zdraví, o kterém jste mluvil.
11: Tak to hodně souvisí a pořád souvisí s tou ekonomikou. Ono samozřejmě souvisí i s nejistotou, s těmi válkami, s dalšími věcmi, ale jako silně ty symptomy depresí a úzkostí mají lidé z té chudší poloviny obyvatel. A tam zase jako důležité, aby to vláda řešila, protože teďka hodně na úřadu vlády byly rozmetány takové ty meziresortní týmy. Toho týmu duševního zdraví se to naštěstí asi netýká, ale je to věc, která prostupuje třeba to duševní zdraví i ty závislosti, která s tím souvisí napříč rezorty. Jo. Takže nedá se říct, že to je jenom věc ministerstva zdravotnictví a podobně.
8: U mikrofonu byl Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Děkuju za další rozhovor, hezký den.
11: Díky.
9: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Ženy na frontě.
13: Eva Kočanová se na východní frontě podílela na sestřelení 9 nepřátelských letadel. Mezi našimi protiletadlovými dělostřelkyněmi byla nejlepší. Její cesta do Sovětského svazu byla přitom dost složitá.
14: Byl článek, že v Sovětském svazu je raj, lidi studují, pracují, no tak jsem chtěla ten raj poznat. No a přešla jsem hranice nezákonně, tak nás zavřeli.
13: Vzpomínala Eva Kočanová.
9: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu.
1: Pěkné dopoledne, je 11:30.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili. Někteří odborníci popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady ohlásily nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře a několika podnicích. Další ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil nejméně 6 lidí. Ukrajina v noci naopak zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol vystřelila i střely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Úder zranil několik lidí. Používání národního geoportálu územního plánování bude pravděpodobně povinné až od 30. června 2027. Roční odklad dnes Senát schválil v rámci novely stavebního zákona. Odklad podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové za hnutí ANO nepředstavuje zrušení ani omezení geoportálu, ale má zajistit čas na jeho dostatečné otestování a zavedení do praxe. Novelu teď dostane k podpisu prezident. Izraelská armáda zabila vojenského velitele Hamásu v Gaze Muhammada Audeho, potvrdil to ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských zdrojů zemřeli při náletu i Audeho manželka a synové. Katz dodal, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael před necelými 3 lety. A pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, měří 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 101. kilometru vjedete do kolony, která se postupně rozjíždí po ukončeném omezení na 96. kilometru. Zdržíte se do 10 minut. Na D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru se jede jen levým pruhem. Ve zhruba 2-kilometrové koloně se zdržíte několik minut. A na pražském okruhu čekejte nesouvislou kolonu směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici se popojíždí k Ořechu a je to až na půl hodiny. A ještě nesouvislá kolona popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce od Novopatské k Průmyslové. Je to zhruba na 20 minut. Dobře, dojeďte. Dnes se výjimečně objeví přehánky nebo bouřka, a to hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Jinak bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno s teplotami od 25 do 30, na jihu Moravy až do 32 stupňů. Naopak na severu území bude jen kolem 23 a přechodně může foukat čerstvý vítr, místy s nárazy o rychlosti až 55 km za hodinu. Ze zprávy to vše, teď už začíná Interview Plus.
15: Kdy a jak skončí válka na Ukrajině? Rusko je připravené vyjednávat s Ukrajinci o míru, naznačil nedávno prezident Putin. Berou to Ukrajinci jako výzvu nebo jen další léčku? A jak by vypadal mír, aby byl pro napadenou zemi přijatelný? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
16: Interview Plus.
15: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster, který byl hostem nedávné mezinárodní konference o budoucnosti Ukrajiny a Evropy, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Přijel jste do Prahy mluvit o budoucnosti Ukrajiny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v tomto pořadu nedávno řekl, že před jakoukoliv debatou o budoucnosti je třeba napřed ukončit válku. Není tedy na takovou debatu příliš brzy?
17: I think that's a fair statement, and when I talked to President Zelensky about this, this is also his position.
18: Myslím, že to je férový pohled. V podstatě totéž mi řekl prezident Zelensky. Když se ho zeptáte na jeho politickou budoucnost, na volby a podobné věci, jeho obvyklá odpověď zní, že teď se musíme soustředit na dosažení spravedlivého a férového míru, s nímž budou Ukrajinci schopni žít. A o zbytku se rozhodne potom.
15: Český prezident Petr Pavel řekl, že válka pravděpodobně skončí zamrzlým konfliktem, podobně jako v Koreji nebo rozdělením Berlína na východ a západ. Sdílíte jeho skepsi?
17: Well, I trust his view. So that was in, I believe, 2025.
18: Důvěřuju jeho názoru. Myslím, že to říkal někdy v roce 2025, už je to tedy nějaký čas, ale předpokládám, že jeho pohled zůstává stejný. Mluvil jsem s Petrem Pavlem znovu letos v únoru na Mnichovské bezpečnostní konferenci a podle mě se na to dívá pořád stejně. Díky své vojenské zkušenosti rozumí válce mnohem lépe než já. Uvažuje o možném výsledku mírového procesu právě skrze historické paralely. Poenta je v tom, že když se podíváte na 38. rovnoběžku v Koreji, na berlínskou zeď nebo třeba na okupaci pobaltských států Sovětským svazem, vidíte, že Spojené státy a jejich spojenci okupaci těchto území nikdy neuznali. Západ nikdy neuznal obsazení Pobaltí a vůči Sovětům léta proto uplatňoval sankce, ačkoliv to fakticky byla realita.
17: The occupation of the Baltic states was not recognized by the West, but it was a fact.
15: To je, řekněme, právní realita, ale co by to znamenalo pro současnou Ukrajinu jako stát?
17: I think the point that President Pavel was trying to make quite clearly is that there may be
18: Prezident Pavel tím snad chtěl říct, že by mohlo dojít k situaci, kdy Ukrajina fakticky přijde o část území a bude s tím muset nějakou dobu žít. Ale zároveň by zůstala dlouhodobá perspektiva tato území získat zpět. Diplomací, sankcemi nebo jinými prostředky, které budou Ukrajině a jejím spojencům k dispozici.
15: Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že v téhle válce nejde o území ani o členství v Evropské unii, že jde o něco mnohem zásadnějšího, že je to buď my nebo oni. Žádné ústupky nejsou možné. Ve hře je samotná podstata existence dvou států. Souhlasil byste?
17: That's a fair point. That's certainly, you know, the way that Ukrainians feel and the way that their message has been consistently since the beginning of the
18: war. To je legitimní názor a přesně takhle to Ukrajinci od začátku války vnímají a takhle to také konzistentně komunikují. Podle nich nejde o spor o nějakou pohraniční oblast na okraji Evropy. Je to civilizační střet, ve kterém Ukrajina nebrání jenom své vlastní území a evropskou bezpečnost, ale také hodnoty demokracie, svobody, územní integrity a podobně. Mám ovšem pocit, že v Evropě a určitě i ve Spojených státech, zejména ve Washingtonu, tento pocit postupně slábne. V západní Evropě je podle mě čím dál silnější tendence chápat to jako konflikt kdesi na periférii, který by lidé nejraději neřešili. A Ukrajina pořád připomíná, že ne. Týká se to nás všech a našich hodnot.
15: Při nedávných oslavách Dne vítězství Putin řekl, že je připraven s prezidentem Zelenským jednat. Vyslovil příjmení ukrajinského prezidenta, což nedělá běžně. Nemluvil o banditech a narkomanech. Je to jen další Putinova lest?
17: You know, I've noticed this in Putin's rhetoric. There was also a moment when Russia was arguably at its weakest point in the war. This was September 2022.
18: Všiml jsem si toho. Už jednou se něco podobného v Putinově retorice objevilo. V září 2022, kdy byli Rusové asi v nejslabší pozici. Prohráli bitvu o Kyjev, utrpěli porážku u Charkova a přišli o Cherson. A Putin tehdy začal mluvit jinak. Dokonce jednou řekl moji ukrajinští partneři. Přestal mluvit o ukrajinském vedení jako o nacistech, narkomanech nebo teroristech. To byla významná změna tónu. A že to dělá teď znovu, je podle mě známka slabosti.
15: Komu tím vysílá signál? Ukrajincům, Evropanům, ruské veřejnosti nebo Pekingu, kde se dnes spolu vytváří geopolitické uspořádání světa?
17: He knows that all of those players are listening. I think the message is mainly for Ukraine there and for
18: Putin dobře ví, že ho poslouchají všichni. Myslím ale, že hlavní vzkaz směřuje do Spojených států a k ukrajinským spojencům ve snaze rozjet nějaký ten mírový proces. Nemyslím si ale, že Putin skutečně usiluje o mírovou dohodu, která by byla pro Ukrajince přijatelná. Chce spíš, aby nějaký proces prostě běžel, protože mu to umožňuje regulovat teplotu válečného konfliktu. A v tom smyslu je to pro něj strategický nástroj víc než zájem doopravdy vyjednávat.
15: No, takže spíš zdržovací taktika?
17: Yeah, I think so. I think it's a delay tactic. This is the way he's used the negotiating process.
18: Tak nějak. Putin používá vyjednávání v podstatě po celou válku jako nástroj k oddalování anebo zmírňování protiruských sankcí. Klíčový moment nastal třeba ve chvíli, kdy prezident Trump uvalil sankce na Lukoil a Rosneft, dvě velké ruské ropné společnosti. Tehdy bylo najednou z Moskvy slyšet, že je potřeba mírový proces. Bylo zjevné, jak je to pro Rusko citlivé. Pak ale Trump sankce zmírnil a udělil výjimky. A teď, v souvislosti s válkou v Iránu a vysokými cenami ropy na světových trzích i ve Spojených státech, byly mnohé sankce proti Rusku v podstatě oslabeny anebo staženy. Rusové tedy momentálně nemají důvod být z něčeho nervózní. Ale ten okamžik ukázal, jak je otázka energetických příjmů pro Rusko zásadní.
15: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster.
16: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Deník Financial Times nedávno publikoval text varující před představou Putinovy slabosti, kde je naše přání, řekněme, otcem myšlenky. Už skoro 5 let si říkáme, že je Putin slabý, Rusko technologicky zaostává, že není schopné držet ve válce krok a tak dál.
17: Yeah, I think that is a very dangerous trap for many in the West. You probably remember.
18: Ano, a to je velmi nebezpečná past, zejména pro Západ. Vzpomínáte si, jak v roce 2022 kolovaly spekulace o Putinově zdraví, že je vážně nemocný, že každou chvíli může umřít. Podobné věci se pravidelně tvrdí o ruské ekonomice. Ale moje zdroje v Rusku naznačují, že to asi není pravda. Za prvé, nic nepotvrzuje, že Putin je vážně nemocný. Za druhé, ruská ekonomika má pořád značnou odolnost. Z dlouhodobého hlediska by pro Rusy byl vážnou hrozbou zásah do příjmu z ropy. Ekonomicky i politicky by to znamenalo velké nebezpečí i pro samotného Putina.
15: Alexander Lukašenko prohlásil, že jeho Bělorusko je připraveno vstoupit do války. Co tím myslí?
17: Yeah, I interviewed Lukashenko in August of last year, and yes, it was very clear that he sees himself as a partner.
18: Dělal jsem s Lukašenkem rozhovor loni v srpnu a bylo mi úplně jasné, že sám sebe vnímá jako partnera Ruska ve velké civilizační válce. a mluví pořád stejně. Vidí svět jako rozdělený do soupeřících bloků. Jeho místo je na straně Ruska, Iránu, Severní Koreje a Číny. Bělorusko je prakticky přívěskem Ruska. Lukašenko se vnímá jako součást tohoto tábora. Na protější straně podle něj stojí západní demokracie, což je i Putinův pohled na svět. Myslím, že Putin už na tu válku vsadil tolik, že ji vnímá jako konflikt, který povede až do konce svých dnů.
15: Ukrajina je ale úspěšná ve vývoji obranných technologií. Prezident Zelenský nedávno v zemích Perského zálivu nabízel know-how otestované ve válce. Marco Rubio, americký ministr zahraničí, řekl, že ukrajinská armáda je momentálně nejsilnější a nejschopnější armádou v Evropě. Má už Ukrajina v ruce více karet?
17: Yes, definitely. It was amazing to hear Secretary Rubio say that. I mean, it's comforting and it's good.
18: Rozhodně. Bylo fascinující slyšet ministra Rubia. Je uklidňující vědět, že i v Trumpově administrativě jsou lidé, kteří vidí situaci realisticky. A něco podobného nedávno řekl armádní ministr Driscoll, když před kongresem ocenil inovace ukrajinských ozbrojených sil a upozornil, že některé technologie, které Ukrajina ve válce vyvinula, americká armáda nemá, zejména v oblasti využití umělé inteligence. Podle Driscolla by Spojené státy o takové technologie měly dokonce zájem. A to ukazuje, že Ukrajina má mimořádné schopnosti. Jedním z jejich hlavních přínosů je, že se frontová linie zastavila a Rusové mají stížený postup. A snad ještě důležitější jsou útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. To, čemu Ukrajinci říkají kinetické sankce. Dálkové údery na ruská ropná a energetická zařízení pomocí ukrajinských dronů a stále častěji i raket.
15: Takže ta Trumpova výtka Zelenskému, že nemá v ruce žádné trumfy, ta už neplatí?
17: I don't know if Trump regrets saying that. I think he should, because it just was not true. I mean, also.
18: Myslím, že ani nikdy neplatila. Netuším, jestli Trump svého výroku lituje, ale myslím, že by měl. Prostě to nebyla pravda. Když vezmete v úvahu, co dnes říká Marco Rubio o Ukrajině, neodpovídá to tak docela Trumpově reakci ve chvíli, kdy Ukrajina nabídla Spojeným státům pomoc v konfliktu s Íránem. Ukrajinci tehdy řekli, máte problém se šáhidy, íránskými drony? My s nimi bojujeme a sestřelujeme je už roky. Máme na to technologii a můžeme pomoci. Trumpova veřejná reakce byla, nepotřebujeme pomoc, zvládneme to sami. A to mi nepřipadá moc prozíravé.
15: Ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov je původně specialista v IT a také ministr digitální transformace. Je jeho jmenování signálem, že budoucnost války se testuje právě na Ukrajině a že tahle budoucnost je digitální.
17: Yeah, I think so, right. Yeah, so he was the minister of digital transformation. I met him.
18: Myslím, že ano. Setkal jsem se s ním asi tak rok před začátkem plnohodnotné invaze, když pracoval na systému digitální identity a plateb. V podstatě na takové super aplikaci pro ukrajinský stát, přes kterou by občané komunikovali s vládními úřady. Mohli by přes ní volit, spravovat bankovní účty, vyřizovat dokumenty a tak dále. V projektu digitálního státu byl Fedorov velmi úspěšný. Budoval ho společně se soukromými partnery a bankami. Fungovalo to dobře. Ve Spojených státech nic podobného nemáme. Kéž bychom měli. Když mi Ukrajinci předvádějí, jak i přes jednu aplikaci řeší dokumenty, daně, hlasování, no v podstatě všechno, je to působivé. Své schopnosti, způsob uvažování a technologickou mentalitu Fedorov přenesl do obrany. Zpočátku ho armáda moc vážně nebrala, ještě v roce 2022-2023 někteří velitelé měli sklon dívat se na drony jako na nějaké hračky. O rok později už uznali, že drony mají budoucnost. A myslím, že právě Fedorovovo jmenování na ministerstvo obrany potvrzuje, že měl pravdu od začátku.
15: Pokud se nemýlím, právě o tom píšete v knize, kterou dokončujete, je to tak?
17: Right, yeah, I'm working on a book about how the lessons of Ukraine are changing warfare globally and how different countries are responding to it or trying to learn from it.
18: Ano, popisuji, jak zkušenosti z Ukrajiny mění podobu válčení po celém světě a jak se z nich jednotlivé země snaží poučit. Vrátil jsem se z Tchaj-wanu, kde jsem strávil zhruba polovinu dubna. Zkoumal jsem, jak by Tchaj-wan mohl některé ukrajinské zkušenosti využít k odstrašení případného útoku ze strany Číny. Válka na Ukrajině zásadně proměnila způsob, jakým lidé, vojáci i strategové přemýšlejí o válce, jaký plánují, jaké zbraně nakupují, jak chtějí strukturovat ozbrojené síly. Je to obrovská válečná laboratoř a inovace, které přicházejí z Ukrajiny, budou měnit styl válčení ještě na mnoho let.
15: No a co říkáte lidem, kteří tvrdí, že budoucnost téhle války se rozhoduje v Pekingu?
17: Yeah, that's an important thing to keep in mind. You know, when you look at Ukraine's innovation in drone warfare, very impressive.
18: To je vážná připomínka. Když se díváte na ukrajinské inovace, zejména v oblasti dronů, je to působivé, ale pokud sledujete, co dělá Čína, získáte ještě jinou perspektivu. Mluvil jsem s ukrajinskými veliteli dronových jednotek a ti říkali, Simone, když vidíme videa čínské technologie, třeba humanoidních robotů, které Čína předvádí, říkáme si, bože, my proti tomu nemáme vůbec nic. Oni jsou úplně jinde. A je to pravda. Jedna jediná čínská firma DJI vyrábí přes 80% malých dronů na světě, včetně komponentů, které se používají při výrobě dronů jak v Rusku, tak na Ukrajině. Čína prodává oběma stranám a velmi na tom vydělává.
15: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster. Vraťme se k Ukrajině. Blízký spolupracovník prezidenta Zelenského Andrej Jermak je podezřelý z korupce. Na kauci 3 milionů dolarů byl propuštěn z vazby. Kolik dnes na Ukrajině vlastně takové korupce je?
17: Yeah, it's hugely sensitive to the Ukrainian public. You know, also given the history of corruption in the country.
18: Pro ukrajinskou veřejnost to je mimořádně citlivé. Už vzhledem k historii korupce v zemi. Revoluce v roce 2014, která svrhla prezidenta Janukoviče, byla v jádru revoltou proti korupci. Ukrajinci za snahu tenhle problém překonat draze zaplatili krví, nestabilitou i promarněným potenciálem. A byl to také jeden z hlavních slibů Volodymyra Zelenského, když v roce 2019 kandidoval na prezidenta. V zásadě měl dva hlavní závazky. Ukončit válku s Ruskem a bojovat s korupcí. Takže je to extrémně citlivé téma. Myslím, že v tomto směru udělal určitý pokrok a poměrně úspěšně se distancoval od skandálu, který poslal šéfa jeho kanceláře za mříže. Přesto to Zelenského výrazně zasahuje. Má to dopad na jeho popularitu a je to pro něj politicky nebezpečné.
15: Pro člověka zvenčí je skoro těžké uvěřit, že lidé jako Timur Mindič po telefonu v zákulisí rozhodují, kdo dostane jakou pozici, která firma získá zakázku a kdo si z toho kolik vezme. Opravdu tam systém stále ještě funguje takhle.
17: Yeah, I think Ukraine never managed to create the kinds of institutions of government and democracy that exist in many Western countries. Things are still done.
18: Ukrajině se, myslím, nikdy nepodařilo vybudovat tak silné instituce veřejné správy a demokracie, na jaké jsme zvyklí v západních zemích. Příliš mnoho se pořád řeší osobně, telefonátem, přes známé. Koho znáte, komu můžete zavolat, s kým si můžete zajít na večeři. Ne skrz jasné právní procesy a fungující instituce. A to je problém, na který opakovaně upozornili třeba i američtí velvyslanci v Kyjevě. To je slabina ukrajinského systému, která se nikdy nevyřešila. A dnes je to podle mě velký problém i pro ukrajinské ambice při vstupu do Evropské unie.
15: Trumpova mírová jednání jsou teď, řekněme, ve slepé uličce. Měl Trump vůbec skutečný zájem konflikt na Ukrajině vyřešit?
17: Yeah, definitely. He really wanted to. That was a big promise when he ran for president again.
18: Rozhodně měl. Byla to jedna z jeho velkých předvolebních ambicí, když kandidoval po druhé na prezidenta. A i po nástupu do úřadu to pro něj bylo velké téma. Chtěl to skutečně dotáhnout. Podle mě věřil, že tohle by mu mohlo pomoci získat Nobelovu cenu za mír, která je pro něj evidentně velice důležitá. Možná to zní úsměvně, ale je to tak. Vnímá ji jako potvrzení svého významu, svého historického odkazu a velice ho frustrovalo, že se mu nepodařilo obě strany přimět ke kompromisu. Upřímně si nemyslím, že by ho příliš zajímalo, jaká dohoda by to byla, kolik území by Ukrajina ztratila. Chtěl prostě dohodu, kterou by mohl ukázat v oválné pracovně a říct, podívejte, dokázal jsem to. To se nestalo a to hluboce frustruje.
19: No a není to tedy tak, že Trump vnímá Zelenského neústupnost jako překážku? Je to ten důvod, proč to mezi těmi dvěma nefunguje?
17: Yeah, that's right. I think he never saw Zelensky as an equal partner.
18: Přesně, je to přesně tak. Trump nikdy nevnímal Zelenského jako sobě rovného partnera. Z nějakého důvodu vnímá autoritářské lídry, jako je Xi Jinping nebo Putin, jako své protějšky, jako lidi na své úrovni, partnery. Zelenský pro něj takový protějšek nikdy nebyl. A přitom jedna z věcí, které jsem si při psaní Zelenského biografie brzy všiml, je, že Zelenský trvá na tom, aby s ním druzí jednali jako s rovnocenným partnerem. Když jste s ním v místnosti, chová se stejně i k vám. A to je zajímavá součást jeho osobnosti, jeho komunikačních schopností. Máte pocit, že jste si rovni. Nemluví svrchu, jako to dělá řada politiků, třeba Lukašenko nebo Putin. Jenže Trump Zelenského tímto způsobem nikdy neuznával a nejspíš ho nikdy uznávat nebude.
19: No a jak tedy Zelenský podle vás vnímá Trumpa?
17: It's changing. I think in the beginning of Trump's.
18: To se časem mění. Na začátku Trumpova současného mandátu, tedy zhruba před rokem, Ukrajinci měli poměrně jasnou strategii. Musíme Američanům ukázat, že jsme otevření míru a že nejsme žádnou překážkou v jednání. Ať už navrhnou, co chtějí, jednat v Abu Dhabi, v Ženevě, kdekoliv, budeme připraveni přijet, jednat a brát to vážně. Jejich sdělení směrem do Washingtonu bylo. Problém není na naší straně, problém je Putin. Rusko nechce mír. A to opakovali velmi důsledně. V posledních týdnech, nebo možná spíš měsících, Zelenský přestal věřit, že to funguje. Začal být vůči Trumpovi otevřeně kritičtější, vůči tomu, jak válku řeší, i vůči tónu jeho komunikace s Putinem. Jejich vzájemný vztah podle mě nefunguje. Myslím, že Zelenský postupně ztrácí naději, že by Trump mohl být užitečný a že by válku ukončil způsobem pro Ukrajince přijatelným.
19: No a s jakými světovými lídry si Zelenský naopak rozumí?
17: There have been a lot. So he's now been in office for a good 6 years, right? Even more.
18: Těch by bylo víc. Ve funkci už je 6 let, víc než 6, takže se mezi tím v Evropě vystřídala řada politických lídrů. S Emmanuelem Macronem měl velmi dobrý vztah. Myslím ale, že vůbec nejbližší vztah měl s Borisem Johnsonem, jenže ten už je pryč. Od té doby podle mě v Evropě podobně blízkého spojence nemá. Dobré vztahy má třeba s prezidentem Pavlem nebo s dánskou premiérkou Mette Frederiksen, která je silnou zastánkyní Ukrajiny. Bohužel evropští lídři se mění až příliš rychle.
19: A když mluvíme o změnách, zůstane Zelenský po válce u moci?
17: I had this conversation with him once, and I was really determined to get an answer from him.
18: Na to jsem se ho jednou ptal a chtěl jsem od něj jasnou odpověď. Nedostal jsem jí. Řekl v podstatě to, co jsme řekli na začátku rozhovoru. Nejdřív ukončit válku, uzavřít mír a teprve potom se můžeme bavit o politické budoucnosti a o volbách. Ale nevyloučil, že znovu kandidovat bude. Myslím, že to je jeho záměr, že chce zůstat.
19: V nedávném rozhovoru pro nás Zelenský řekl, že kandidaturu skutečně zvažuje. Jako autor jeho biografie a člověk, který ho dobře zná, co ho vlastně pohání? Jaká je jeho motivace?
18: Láska a uznání publika. Myslím, že to souvisí s jeho minulostí baviče, komika, showmana. Nakonec i moje kniha se jmenuje Showman. Zelenský potřebuje podporu lidí, ocenění a potlesk. Právě za to pořád bojuje. Nechce přijmout dohodu nebo kompromis, kvůli kterým by ho většina Ukrajinců po zbytek života nenáviděla. Chce z války vyjít jako osobnost, kterou budou lidé na Ukrajinu.

0: Česko padla rekordní výhra v loterii, sázející vyhrál skoro 3 miliardy korun.
1: Je dlouhodobým zákazníkem Olvín Česko, je online zákazníkem.
0: Čeští hokejisté se v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa utkají s Finskem. Na dálnici D1 v Brně překáží nehoda směrem na Prahu a bude skoro jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 30 stupňů. Je středa 27. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Couserysovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací. Schůzku označili za smutnou, nedůstojnou a za absurdní divadlo. O přesunu agent na ministerstvo rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Před úřadem vlády je reportérka Daniela Brichtová.
3: Schůzka skončila zhruba před 15:45. Například bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková řekla, že předsedovi vlády předali 3 návrhy řešení, jak dál postupovat. Podle současné vládní zmocněnkyně Taťány Malé z hnutí ANO teď bude úřad vlády jednat o dalším postupu a případně v pondělí vláda rozhodne o konkrétních změnách. Ministři, kteří přišli schůzku okomentovat, ujišťovali, že zůstane zachována nadrezortnost a naopak se jednotlivé agendy posílí. Někteří odborníci ale jednání upustili předčasně s tím, že nešlo o jednání, ale přednášku a ujišťování, proč to bude fungovat lépe a nebyl dostatečný prostor pro dialog. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tchaj-wan.
4: Zajímalo to, jestli to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale já jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tchajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani to předchozí, a tak to asi i zůstane.
0: Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá. Na 13 let do vězení poslal soud v Německu bývalou členku levicové teroristické organizace RAF. 67-letá Daniela Kleteová si podle obžaloby financovala život loupežnými přepadeními. U soudu se k tomu přímo nepřiznala. V závěrečné řeči před 2 týdny vyjádřila účast lidem, které přepadení mohla traumatizovat.
5: U soudu v dolnosaském Verdenu nebyl žádný svědek, který by potvrdil, že Daniela Kleteová byla ve vyloupených supermarketech nebo u dodávek převážejících peníze. 13 podobných případů, ten poslední 10 let starý, jí obžaloba připisovala na základě stop DNA a taky většího obnosu peněz i zlata, které policie zajistila při jejím zadržení před 2 lety v berlínském bytě. Kleteová žila v ilegalitě přes 30 let. 2 její údajné komplice při loupežích policie nedopadla. Jsou stíhaní na útěku jako poslední 2 členové organizace RAF, která ukončila činnost na konci 90. let. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
6: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
1: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
6: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou přeje vyplacení srážkovou daní.
6: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Radiožurnál.
0: Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
8: Návrh prošel hladce. Reaguje přitom na zrušení státní podpory, která byla součástí konsolidačního balíčku. Nakolik vyjdou kompenzace, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
9: 60 milionů korun ze státního rozpočtu.
8: Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob s normou sice souhlasil, navrhoval ale vypustit kompenzace pro ty, kdo už ze systému vystoupili.
10: Je správné, aby stát zpětně přebíral odpovědnost

0: odpovědnost za každé individuální ekonomické rozhodnutí?
1: Jeho návrh neprošel. Teď poslanci projednávají koaliční návrh zákona o státních zaměstnancích. Má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Opozice ho odmítá. Obává se politizace státní správy. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Na polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samosběrech. Za kilogram tam lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nasbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
3: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
4: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
5: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
4: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
2: Začala rekonstrukce hlediště Pražského národního divadla. Jevištní technici kvůli zlepšení akustiky mění i stovky divadelních křesel. Kožené potahy předají studentům uměleckých škol, kteří z nich vytvoří propagační předměty.
6: Tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat.
7: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
6: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovovaly, proto sedačky budou jiné.
7: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
8: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Trenér Radim Lulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Norskem.
9: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
8: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu v 18 hodin, přivítají Slovácko. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. A 5 českých tenistů se dnes představí na Roland Garros ve druhém kole singlu. Už za pár minut bude Sára Bejlek hrát se světovou trojkou Polkou Švjontekovou. Odpoledne se představí ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová.
10: Nehoda na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 komplikace teď v Brně směrem do Prahy. V omezení na 196,5 kilometru se srazily a 2 nákladní auta. Blokují 1 jízdní pruh, dálnice je špatně průjezdná a kolona směrem do Prahy se prodlužuje. Aktuálně od sjezdu na Svitavy asi na 15 minut. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu se táhne už od 20. kilometru. Na dálnici D1 vázne provoz taky na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony v pravém pruhu od Čestlic až na jižní spojku. Tam stojí u Zahradního města nepojízdný kamion v pravém pruhu. Ucpává se taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Většinou je polojasno, odpoledne místy čekáme oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty kolem 30 stupňů, na jihu Moravy můžeme naměřit i kolem 33. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
12: Co se zástupci poradních orgánů vlády dozvěděli o přesunu lidskoprávních a protidrogových agent z úřadu vlády a proč někteří účastníci ze schůzky s premiérem odcházeli předčasně? Které postavy iránského režimu mají aktuálně hlavní slovo v mírových jednáních s Trumpovou administrativou? A jak se nezbláznit z miliardové výhry v loterii a proč to vždycky není jenom radost? Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad dopoledne jednali s premiérem o plánovaném přesunu svých agent z úřadu vlády pod ministerstva. Většina z nich s takovým krokem nesouhlasí. Vláda ho obhajuje efektivnějším fungováním. Úřad vlády pozval desítky zástupců organizací, někteří z nich ale opustili jednání předčasně s tím, že bylo smutné a nedůstojné. Podle nich nešlo o vyjednávání, ale o přednášku. Na jednání byla i čtveřice ministrů, kteří mají agendy převzít, a vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá. Jak řekla, ještě před dnešní schůzkou je připravená agendu hájit i pod ministerstvy.
13: Jsem připravená deklarovat to, že skutečně mě na té agendě záleží a že jsem připravená prostě politicky mít politický výtlak v tom smyslu, že si ta témata dokážu politicky obhájit u jednotlivých ministrů, na jejichž ministerstvech ty gesce budou.
12: Zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá a vládní rady mají zůstat pod úřadem vlády, jejich úředníci se mají přesunout pod ministerstva. Jde asi o 60 míst. Ve vysílání je teď Matěj Holan, ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Vy jste na té schůzce byl, ale tuším, jste odešel předčasně. Proč?
14: Ta schůzka v tom formátu, jak byla, tak nedávala prakticky žádný smysl. Původní formát, který svolala nebo požádala o něj pana premiéra, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, bylo, že se sejde 6-7 lidí s premiérem a budou jednat o té lidskoprávní agendě. Včera odpoledne jsme se dozvěděli, že tam máme přijít všichni, kdo jsou v jakýchkoliv radách vlády, takže tam byl Václav Krása za zdravotně postižené, které seděl vzadu. My jsme tam někde seděli v koutě. K té naší agendě tam možná pan ministr Vojtěch řekl 4 nějaká slova. Ten formát prostě nebyl vůbec adekvátní tomu, jak se dá o takto vážných věcech jednat. A ten náš sektor protidrogový má na starosti desítky tisíc klientů. Jsme sociální a zdravotní služba. Tímto způsobem se nedá nastavovat dialog a nedá se jednat v chumlu asi 70 lidí, co tam bylo.
12: A nedá se to brát jako nějaký úvod jednání, aby vám úřad vlády a premiér představili konkrétně to, co chystají?
14: Oni to ale nepředstavovali. Oni řekli tedy konkrétně vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta, že se takto rozhodla a že to oznamuje. A není to taky žádný začátek jednání, protože do příštího pátku se to celé má zprocesovat. Odbory na úřady vlády jsou povinny dodat všechny čísla, soupisy lidí a tak, a příští pátek se to podepisuje. Takže to není žádné diskutování. Ona, paní Tinde Bárta, minulý týden taky v médiích řekla, že to udělala záměrně tajně, protože to o tom odmítla diskutovat.
12: No, vy máte samozřejmě výhrady. Ta hlavní je asi ta, že ty agendy jsou nadrezortní, jdou napříč ministerstvy, a proto bylo dobré, že byly pod úřadem vlády a ne pod jedním ministerstvem. Dozvěděli jste se na té schůzce tedy aspoň to, proč, jak premiér a šéfka úřadu vlády tohle chtějí řešit?
14: Tvrdí, že to chtějí řešit tím, že zůstává jí pozice koordinátorů a zmocněnců vždycky s jedním a konkrétně jako jedním úředníkem v ruce na úřadě vlády a že tímto způsobem se to bude koordinovat, což je úplná parodie, jako ve dvou lidech nemůžete koordinovat vůbec nic.
12: No, ale ona také řekla, že budete mít dál k ruce ten aparát, který ale bude pod tím ministerstvem, plus, že můžete mít k ruce i ty další úředníky, kteří na tom třeba na tom ministerstvu pracují.
14: To je nepravda, tak toto neprobíhá, to je jejich kouřová clona. Nikdy to takhle v historii nefungovalo a nefunguje. Z úřadu vlády nemůžete nijak řídit úředníky, které jsou v nějakém třetím stupni hierarchie nějakého ministerstva. To nejde. Ty patří pod svého náměstka, svého šéfa vrchní sekce a něco takového. To je jako absurdní myšlenka, kterou oni ví, když představí, že to není pravda. Ale u té naší oblasti, té protidrogové, dochází k tomu, že po SNSC vyhodili národního protidrogového koordinátora Pavla Béma. A ta agenda se má slučovat pod paní Ditu Protopopovou dohromady s duševním zdravím, ale paní Protopopová o nějakých detailech toho, jak jsou dneska nové cesty amfetaminu, jak funguje fentanyl, černý trh s tabákem, černý trh s hazardem, neví vůbec nic, protože se o to o tom nikdy nevzdělávala, nikdy se tím nezabývala. Nemůže to koordinovat tu agendu pro naší oblast, to znamená jako likvidaci, to, co oni představili.
12: Zase na druhou stranu, abychom si to dovedli představit, tak pro příklad to ministerstvo zdravotnictví už dnes dělá nějakou agendu drog a duševního zdraví. Proč je podle vás ten problém to propojit s tou protidrogovou agendou na úřadu vlády s tím, že tam přejdou ti lidé, kteří dělají dnes pod úřadem vlády a budou tam dál provozovat to, co dělali doteď?
14: Řeknu to velmi jednoduše. Česko je na té pozitivní špici ve světě v oblasti nelegálních drog. Ty dopady nelegálních drog jsou u nás velmi malé. Ty komunity jsou podchycené. HIV se tam šíří minimálně, nešíří se do majority. Ty nejhorší typy žloutenek také ne, protože je to dobře obhospodařované. Když si vezmeme vůči tomu alkohol, který je pod ministerstvem zdravotnictví, tak tam jsme na té negativní špici. Chlastá se u nás šíleně moc a ministerstvo zdravotnictví s tím nic nedělá. S tím, co patří pod ministerstvo zdravotnictví v oblasti drog, tak je to naopak a námi dlouhodobě kritizované, je to naopak děláno strašně. Takže ten přístup, že by to, co funguje na tom úřadu vlády a kde jsme uváděni jako svět, to vzor se dalo na ten nejhorší fungující úřad a budeme se tvářit, že tam teďka nějak zázračně začne fungovat a že oni to na tom ministerstvu pochopí, jak se dobře dělá prevence a harm reduction, je absurdní. My proto navrhujeme jako konstruktivní řešení, aby se přijal adiktologický zákon, který zavede speciální úřad, nějakou agenturu, která bude adiktologické služby financovat, bude to vyčleněno jak z ministerstva zdravotnictví, tak z úřadu vlády a bude to fungovat samostatně. Ten zákon nechal
12: premiér Babiš. Ale vždy to musí být pod někom, pod kým by to bylo, jako samostatně, ano, ale pod kým?
14: Navrhujeme, aby to vyšlo pod tím úřadem vlády, protože je to ta nadrezorní věc, ale jako samostatná organizace. Ano, každá taková organizace má nějaký ten nadřízený orgán státní správy, to by měl být úřad vlády, ale chovalo by se to samostatně. Ten zákon je kompletně napsaný a pan Babiš s paní Tinde Barta to ve svém prvním období nechali připravit a v mašličkách leží na úřadu vlády. Dá se teď hned vytáhnout a teď přijmout a to je to, co chceme. My jsme doufali, že to udělá
12: Fialová vláda. A byla nějaká reakce na ten váš návrh? Teď?
14: Zatím ne, já jsem se tam nebylo ani možné se dostat ke slovu, já jsem odešel ve chvíli, kdy už tam po sobě začala paní Barta s kolektivem těch lidí z lidskoprávních organizací řvát, protože tam začal uvádět už jako úplné nepravdy a ty lidi to nevydrželi, začali tam po ní křičet a v takovémto formátu nelze jednat potom o takto odborné agendě. My budeme chtít a navrhovat panu premiérovi, ať se na to potkáme normálně a zkusíme se domluvit na konstruktivním řešení, které by jim odlehčilo. Nebylo to na tom úřadu vlády, zároveň ten sektor, který obhospodařuje desítky tisíc lidí, by to stabilizovalo a zajistilo.
12: Matěj Holan, ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Naslyšenou.
14: Naslyšenou.
12: Je nepravděpodobné, že by se během diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem obnovila válka, ale Irán je připraven čelit novému útoku. Uvedlo předpolednem vedení iránských revolučních gard. Příměří mezi USA a Iránem platí od 8. dubna, Washington a Teherán od té doby neúspěšně jednají o mírové dohodě. Americká armáda v noci oznámila, že na jihu Iránu útočila na raketová odpalovací stanoviště a iránské lodě, které se podle ní pokoušely klást miny, a tuto akci označili Američané za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech uvedl, že dohoda s Iránem je stále možná. Víc si řekneme s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Matoušem Horčičkou. Dobrý den.
15: Dobrý den i vám.
12: Tak dá se na základě toho, co víme, odhadovat, jestli ta mírová jednání Washingtonu a Teheránu uvázla na mrtvém bodě nebo stále někam směřují?
15: Tak já bych řekl, že na základě toho tady, co víme, tak je to takový jako možná opakující se kruh zatím, kde jako k těm průlomům asi neúplně dochází, nebo mám pocit, že samozřejmě pracuje se na nějakém rámci, ta jednání se zdá se jako posouvají, aspoň na nějakých dílčích bodech, samozřejmě často se mluví o tom, že ty aspekty, zejména obohacování uranu nebo uranových zásob, nebo zásob obohaceného uranu v Iránu, vlastně to jsou nějakým tím předmětem, který je prostě potenciálně stále něčím, co tu dohodu jak si oddaluje. Samozřejmě mám pocit také, že do té dohody samozřejmě vstupují ty různé právě, ať už buď diplomatická, nebo respektive spíš nediplomatická prohlášení, ať už třeba Donalda Trumpa, který občas mám pocit, že se v nějakých těch vyjádřeních pohybuje jako slon v porcelánu a vlastně kazí tu práci těch diplomatů, kteří vlastně, mám pocit, pak někdy musí žehlit některá ta jeho vyjádření nebo nějakým způsobem zase jakoby stabilizovat ta jednání, ať už na nějaké ty diplomatické úrovni, nebo pak samozřejmě i ta určitá eskalace zase těch jako útoků nebo prostě té vojenské odpovědi, tak to samozřejmě také těm jednáním nepřispívá, byť se zdá, že to je něco, co alespoň teď ta jednání nevykolejilo, ale to neznamená, že prostě to nemůže tu situaci komplikovat.
12: Když se podíváme na tu druhou stranu, kdo teď fakticky vede Irán, kdo tam má rozhodující slovo minimálně při těch vyjednáváních, je už to jasnější?
15: Řekl bych, že ještě samozřejmě nemáme úplně přesný obraz toho, jak to vypadá, to znamená, máme samozřejmě nějaká, jako některá ta jména, která samozřejmě do těch jednání vstupují. Teoreticky nebo systémově by měl být tou hlavou systému Mojtaba Chamenei, který je nejvyšším vůdcem, ale jak už jako často zaznívá a jako po právu, tak se dá říci, že Mojtaba Chamenei je zatím v uvozovkách v jakémsi vleku islámských revolučních gard, které ho jakoby do jisté míry dosadili k moci, které mu pomohlo jakoby ho výměnou za tu moc, za nějaké jako udržení nějakého ekvilibria mocenského uvnitř Iránu, kde prostě třeba rod Chamenei, nebo prostě který ať už byl spojen vlastně jako s vládou jeho otce, tak vlastně teď s Mojtaby a vlastně výměnou prostě za nějaké jako stabilní mocenské uspořádání v Iránu, tak samozřejmě pak do toho vstupují ty islámské revoluční gardy, které mají skrze právě Mojtabu, jako skrze ty formální mechanismy silnější přístup nebo významnější přístup moci, takže určitě lze říci, že třeba lidé jako Ahmad Vahidi, který je tedy jako náčelníkem islámských revolučních gard, nebo třeba Mohsen Rezai, který je poradcem Mojtaby Chameneiho, který je opět také blízko islámským revolučním gardám, nebo Mohammad Baker Kalibaf, který vyjednává teď v Dauha o sankcích, nebo respektive o sankční úlevě, tak vlastně ten také opět má vlastně vazby k islámským revolučním gardám. To znamená, bavíme se o nějakém centru režimu, které momentálně vlastně jak si dominuje v té mocenské spletitosti toho režimu.
12: No a revoluční gardy v minulosti vždycky prosazovaly jednoznačně tvrdou linii vůči Spojeným státům, tak platí to i teď při těch mírových jednáních?
15: Tak určitě platí, že islámské revoluční gardy nejsou žádní jednorožci, to znamená, jsou to prostě, je to tvrdá linie toho režimu, aspoň ideologicky. Ale zase bych řekl, že zrovna v těch gardách bude nepochybně částečně probublávat určitý pragmatismus navzdory nedůvěře k vyjednávání se Spojenými státy nebo obecně nějakým jako ideologickým rozporům a tak dále. Tak přece jen bych řekl, že je nezbytné vnímat to, jakým způsobem vlastně gardisté nějakým způsobem ta jednání ovládli a vlastně baví se o právě třeba o těch sankcích a tak dál. Vlastně je to jakoby hlavně jejich téma, tak bych řekl, že vlastně pragmaticky celá řada z nich bude nepochybně navzdory tomu, že bude ideologicky nebo respektive vokalizovat jakoby nějaké jako ideologické narrativy, jako nějakého nepřátelství ke Spojeným státům, tak zároveň na druhé straně, ale oni z toho mají zejména ty benefity v momentě, kdy dojde k úlevě sankcí, tak jako do iránské společnosti jako nějak obecně se to spíš nepropíše nebo velmi, velmi bídně nebo prostě v malém rozměru. Zatímco jako gardisté, ať už prostě v nějakých třeba petrochemickém průmyslu, který oni ovládají nebo prostě v nějakém jako mezinárodním obchodu, tak oni vlastně z toho budou mít ty benefity. To znamená, jako pro gardisty je to samozřejmě jako ideologicky jako složité si to vyargumentovat, ale samozřejmě vlastně, nebo možná ano, možná ne, ale vlastně jakoby určitě z toho
12: jedna věc je retorika, druhá věc je praxe. Matouš Horčička, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, naslyšenou.
15: Děkuji a taky naslyšenou.
12: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Na výběr výhry má rok. Raduje se nejen on, ale i český stát, protože na daní získá téměř 437 milionů korun. Sadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích. Co s člověkem udělá velká výhra? I o tom teď budu mluvit s psychoterapeutem Lucianem Kantorem. Dobrý den.
16: Krásný den všem.
12: Tak co se teď asi odehrává v hlavě výherce?
16: Jo, to opravdu já nevím, ale většinou je to mnoho velkých pocitů, emocí. Je to velké zaplavení, někdy i úzkost, protože ti lidé najednou se jim změní od základu život, nebo mají ten pocit, že se jim změní život. Takže je mnoho jako lidí, kteří klientů, jako kteří vlastně nespí, jo, mají úzkosti, paradoxně vlastně. To jsou lidi, kteří jsou plní euforie a radosti a plných zítřků. Každý to máme jinak.
12: No a co by měl tedy takový člověk udělat, aby se s tou výhrou srovnal?
16: Víte co, nejdůležitější je nemít svůj dosavadní život. Minimálně měsíce. Měsíce žít tak, jak jsem žil doposud, protože ve chvíli, kdy udělám radikální změnu, tak na ní nejsem připraven nebo připravená. To znamená opravdu měsíce fungovat tak, jak jsem fungovala, nechat ty emoce sednout a začít vytvářet dlouhodobý horizont jako plán na 20-30 let při této částce vlastně na několik generací dopředu, jak s těmi financemi naložím. Protože jako je to něco, peníze jsou vždycky jenom prostředkem. To peníze nejsou cíl. Ve chvíli vím, jak ten prostředek mohu použít, tak mi slouží. Ve chvíli, kdy vlastně finance beru jako cíl, tak je to závaží, které mě stahuje do hlubin vlastně negativních emocí.
12: Ono asi první, co člověka napadne, že nejlepší bude o tom nikomu neříkat, aby měl klid, ale jde tohle vůbec před okolím utajit?
16: Víte co, nejde ani o to, jako to utajit, protože utajit je něco, že se začínám chovat jinak.
12: Nebo možná to je, jak to komunikovat do toho okolí?
16: Jo, tam je spíš o to minimalizovat vlastně změny, které jsou vidět na venek. Znamená nikomu to vlastně jako neříkat. Je zbytečné to někomu sdělovat. Protože ve chvíli, kdy já si vytvořím nějaký plán, nebo ta rodina si vytvoří nějaký plán a ty změny jsou postupné, tak to sociální okolí, v kterém já žiju, si na to zvyká a vlastně mě i tak přijímá. Ve chvíli ta jako změna je radikální, tak se to všecko rozsype, kdo mečík z karet. Nemůžu se snažit utajit, protože v té chvíli vlastně vytvářím prostor pro to, aby tam vznikaly dohady. Jo? Ale je dobrý to minimalizovat vlastně to, co já pouštím na venek.
12: O některých výhercích se psalo, že tu výhru takzvaně neunesli. Co si tedy pod tím představit? Člověk, který to nezažil, se říká, co může mít pro boha člověk, který vyhrál 3 miliardy za problémy.
16: Oni jsou to velké problémy, protože ve chvíli, kdy vy máte možnost jako přestoupit z jedné sociální skupiny do druhé, a je to otázka, jestli to chcete, jo? Tak vlastně vám přicházejí otázky, které jste si předtím nepokládala. Jo? Třeba otázka, jak já ochráním svoje děti. Protože dokud já jsem byl běžným občanem, tak o mé děti se nikdo nezajímal. Ve chvíli, kdy se bude vědět, že já mám peníze, tak moje děti jsou v nebezpečí, protože vlastně můžu být předmětem únosu. Jo? A to jsou vlastně spousta negativních emocí a proto já jako doporučuji, aby vlastně člověk, který vyhrál takovouhle výhru, se vlastně postavil na tři pilíře. Aby nejdřív vlastně tu svou situaci zkonzultoval s nějakým koučem, terapeutem, s někým, kdo vlastně ty peníze nevyhrál, není v tom sociálním poli a vlastně pomůže mu ucítit myšlenky, jak s těma penězma naložit.
12: Říká psychoterapeut Lucian Kantor, jsou tady zprávy. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
16: Naschledanou.
17: Na 12 hodin 30 minut.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů. Ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil minimálně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva vyslala celkem přes 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci zaútočila na několik ruských měst. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by mohl nastoupit od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle ní díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa strany armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši rodičovské před porodem, která by měla být 15 000 korun měsíčně. Horní komoře to doporučil jí sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje ostrov za jednu ze svých provincií, Taipei to odmítá. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Jeho fotografii najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují. Oranžové ochranné sítě zůstanou na Sněžce i kolem bývalé obří boudy pravděpodobně do konce října. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky počítejte s kolonou z kilometru 207. Pokračuje na kilometr 197, tam se po srážce dvou kamionů jede jedním pruhem. Fronta je asi na půl hodiny. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice čekejte kolonu z 28. kilometru kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se asi 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Opatrně pravý pruh se zastavuje za sjezdem na Jesenici. Osobními auty počítejte s 15 minutami navíc za sjezd na Ořech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude jasné až polojasné, místy přechodně až oblačné, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. A nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání Názoru a argumentů.
18: Quo vadis, státní rozpočtová politiko? Evropská komise nezdílí Babišův názor ohledně vyřešení jeho konfliktu zájmů. Kam vystřelí SpaceX? Začal rozklad českých adiktologických služeb? A ještě kancléř Merz ztratil trpělivost ohledně přijímání Ukrajiny do Evropské unie. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
11: Názory a argumenty.
18: Nejprve ale armádní aktualita. Sněmovní výbor pro obranu projednal vládní návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu a tím pádem ho může prezident na post instalovat. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny od 1. července, přičemž dosavadní náčelník generálního štábu Karel Řehka skončí 1. srpna, takže je dost času na předání nejvyšší vojenské funkce v zemi. Dodávám, že Hlaváč je od srpna 2023 Řehkovým prvním zástupcem. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
19: Dobrý den.
18: Ale ku podivu, budoucí náčelník nebyl mezi původními kandidáty, které projednával ministr Zuna s prezidentem. Takže jak to vlastně celé vzniklo? Jak se stalo, že nakonec Hlaváč přece jenom bude poctěn touto funkcí?
19: Jednoduše. Zvolila ho vláda na základě návrhu premiéra Babiše. A co už je známo, ano, ministr obrany Zuna tehdy hlasoval proti. Jak ovšem dnes vysvětlil, bylo to spíše z toho důvodu, ne, že by nevěřil Hlaváčovi, zdůraznil, že spolu už dříve spolupracovali, byli v jednom praporu a že vůbec žádný problém mezi sebou nemají, ale že prostě navrhli jiné lidi. A samozřejmě v tomto ohledu ho premiérův návrh úplně asi nepotěšil. Poté vysvětloval šéf SPD Okamura, že vlastně Zuna postupoval podle stranických not, ale stejně vláda se rozhodla, tím pádem všechno je v pohodě a koalici to nedělá žádný problém.
18: Nicméně komentátoři to posuzovali tak, že vlastně pan premiér ukázal, kdo je tady pánem.
19: Ano, to bezesporu ukázal a o tom konec konců nepochybujeme. A vidíme, že neustále ovšem tam určité, dejme tomu, nedorazy jsou, protože pár dní na to premiér skritizoval koncepci armády, kterou mu ministr obrany Zuna předložil. Jak ovšem právě dnes ministr vysvětloval, také to vše nebylo úplně přesně tak, jak to v uvozovkách na první pohled vypadalo. Podle něho údajně premiérovi pouze vadila malá ambice v náboru nových vojáků. Podle premiéra by armáda, aby mohla plnit úkoly NATO, měla být početnější. Ostatně dosavadní náčelník generálního štábu Řehka mluvil o tom, že je potřeba 37,5 tisíce vojáků pro splnění úkolů NATO. Podle Hlaváče ta současná ambice je 32 tisíc do roku 2030. Ovšem připomeňme si, že nyní vlastně ta armáda má necelých 20 tisíc vojáků. Takže pořád ta ambice je opravdu značně veliká. Jak ovšem doplnil Zuna, to se týká pouze armády, ne ovšem dalších složek, kde jsou také vojáci, které je potřeba samozřejmě započítat. A to je vojenské školství, zpravodajství a tak dále. Celkově tedy už nyní těch vojáků je mnohem více. Ovšem podle Zuny v té nové koncepci právě výrazně je posílen prvek aktivních záloh a systém mobilizačního doplňování, což by mělo dohromady vytvořit celek, který právě cíle NATO personálně naplní. Padla také otázka logicky, protože o tom se mluví v některých evropských zemích na povinnou vojnu. Uh-huh. To podle náčelníka generálního štábu, budoucího náčelníka generálního štábu Hlaváče, ovšem vůbec u nás není na stole.
18: Příští náčelník generálního štábu také jistě hovořil o svých prioritách, ne?
19: Ano, patří mezi ně těžká brigáda, což mimochodem zrovna včera v diskusi v institutu CEVRO s dosavadním náčelníkem generálního štábu Řehkou zdůraznil i vrchní velitel sil NATO v Evropě Grinkevič. Těžká brigáda opravdu je potřeba její modernizace. Dále je to příprava pro letouny F-35, navýšení schopností protivzdušné obrany. Součástí by měla být i protidronová obrana a to samozřejmě v dnešní době je velice důležité.
18: Ve studiu byl Petr Švárd, díky.
19: Naslyšenou.
18: Balík zákonů uvolňující rozpočtová pravidla už dorazil do Senátu. No a nabízí se otázka, co ministryně financí Alena Schillerová tímto souborem opatření sleduje a kam by české finance měly podle jejího plánu zamířit. Nad čímž se dnes zamýšlí publicista Petr Holub v komentáři nazvaném Quo Vadis, rozpočtová politiko.
20: Není to vůbec jasné, jak by se snad stálo na první pohled. Ministrně potřebuje podle vlastních slov rozpočtová pravidla uvolnit, protože není schopna snižovat rozpočtový schodek tempem o 0,5% hrubého domácího produktu ročně, jak předepisuje dosavadní zákon. Těžko však šetřit, když stát podle jejich slov nutně potřebuje investovat do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu, dopravní i energetické infrastruktury. Pravidla proto není třeba dodržovat, stačí prý, když schodek zůstane pod 3% HDP, jak od členů Evropské unie vyžadují maastrichtská kritéria. Nutno připustit, že rozpočtová pravidla se uvolňují natolik, že deficit klidně může limity z Maastrichtu přeskočit. Rozhodující však nejsou procenta, ale odpověď na otázku, kde ministryně Schillerová a tím i celá vláda pod vedením hnutí ANO berou odvahu takovým způsobem investovat. Bylo to rovněž za vlády ANO v roce 2020, když se ministryně poprvé rozhodla uvolnit rozpočtová pravidla, aby bylo možné výrazněji navýšit schodek. Tehdy to v důsledku znamenalo, že deficit překročil 400 miliard korun. A co bylo ještě horší, od té doby se ho už nepodařilo vrátit trvale ani pod 300 miliard. Jak naposled upozornili experti Národní rozpočtové rady, za posledních 5 let vyrostl tuzemský státní dluh kvůli tomu nejvíc v Evropě, po Rumunsku a Finsku. A nebýt úspor minulé vlády, bylo by to prý ještě horší. Existuje ovšem i politická rovina problému. 400 miliardový deficit roku 2021 vyděsil značnou část tuzemské populace, když téměř polovina Čechů dotázaných v průzkumu Eurobarometru označila státní zadlužování za jeden ze dvou hlavních problémů země. Stav rozpočtu po uvolnění pravidel se stal dost pravděpodobně hlavním důvodem, proč ANO prohrálo volby. Je pravda, že v loňských volbách už bylo vše odpuštěno. Andrej Babiš a jeho lidé dostali druhou příležitost vládnout a jako svůj první důležitý krok zvolili právě uvolnění rozpočtových pravidel. Zadlužování z doby před 5 lety nebylo možné obhájit nutností bojovat s pandemií, když největší zářez do rozpočtu, vysoko přes 100 miliard, znamenalo takzvané zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z převodu nemovitostí i další zásahy do daňového i sociálního systému. S covidem ani podporou ekonomického zotavení to nemělo nic společného, spíš šlo o předvolební rozhazování, které se stalo spouštěčem vysoké inflace. Tentokrát má navýšený deficit zajistit nezbytné investice. Jenže kdo ví, jestli to neskončí jako minule. Není třeba jasné, co dává Aleně Schillerové jistotu, že jí kolegové ministři opět neprosadí málo efektivní rozdávání peněz voličům a vládním klientům. Při vyšších vládních výdajích může opět hrozit vysoká inflace, stejně tak se mohou znovu propadnout preference vládních stran. Ministryně a její kolegové z vlády se vydali na minové pole, dalo by se říct. Třeba si ale všechna rizika uvědomují a budou si s nimi po nedávných zkušenostech vědět rady. To se dozvíme ve chvíli, až publikují první návrh rozpočtu na příští rok.
21: To byl Petr Holub. Evropské komisi nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy, které se týkaly možného střetu zájmu Andreje Babiše, a dala české straně měsíc na zpracování dalších otázek. A ovšem, než se premiérův střet zájmu bezproblémově vyřeší, nebude komise proplácet firmám spojeným s českým premiérem žádné evropské dotace. A slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
22: Andrej Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a tím vyřešil střet zájmu nad rámec českých i evropských zákonů. Alespoň český premiér je o tom přesvědčen. Na základě právní analýzy stejný názor zastává Státní zemědělský intervenční fond. Andrejem Babišem zvolené řešení je podle fondu v souladu s národní i evropskou legislativou. Proto nic nebrání tomu, aby firmy z holdingu Agrofert nyní čerpaly dotace. Evropská komise v této záležitosti nemá jednoznačně jasno. Naopak se opakovaně vyptává na různé okolnosti a má pochybnosti o tom, zda český premiér skutečně není i nadále ve střetu zájmů. Než budou definitivně rozptýleny, neměly by být z evropských peněz propláceny dotace firmám z koncernu Agrofert. Pokud budou i nadále ze státního rozpočtu poskytovány, hrozí České republice, že takto vynaložené finance jí Evropská unie neuhradí. Podobnou zkušenost už země zažila v době, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Tehdy nasměroval akcie Agrofertu do poněkud jinak konstruovaného svěřenského fondu a tvrdil, že tím konflikt zájmu vyřešil. Opíral se také o tuzemské právní analýzy a firmy z holdingu měly čerpat dotace. Rovněž tenkrát se pohled Evropské komise lišil. Proto nebyly některé dotace z evropských fondů zpětně proplaceny. A protože zatím nebyly tyto peníze od dotčených firem vymoženy, zaplatili je de facto daňoví poplatníci, chcete-li státní rozpočet. Postoj úředníků k řešení konfliktu zájmů nebyl stále stejný. Záleželo na tom, zda byl Andrej Babiš premiérem. Není překvapení, že k němu byli vstřícnější v momentu, kdy byl a je u moci. Což názorně dokresluje, že střet zájmu je pojem daleko širší a nevztahuje se pouze na vlastnictví akcií. V některých ohledech jde spíše o záležitosti morální a etické. O těch právních, což se týká vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu, může autoritativně rozhodnout pouze soud. Potom záleží na tom, jak silná je vůle jeho verdikt respektovat. V neposlední řadě je zřejmé, že z pohledu čerpání peněz z evropských fondů je rozhodující postoj Evropské komise. Pokud nebude považovat střet zájmu Andreje Babiše za uspokojivě vyřešený, dotace firmám z holdingu Agrofert zpětně proplácet nebude. A protože se nejrůznějších dotací a účasti na veřejných zakázkách nehodlají firmy z holdingu vzdát, je v zájmu České republiky a hlavně daňových poplatníků uvést postoj ke konfliktu zájmu Andreje Babiše do souladu s názorem Evropské komise. Dosavadní způsob komunikace vládních politiků a části státních úředníků zatím nepřispívá k tomu, aby se rozpory pokud možno rychle odstraňovaly. Názorně to potvrzuje nejnovější dopis Evropské komise, ve kterém žádá o další informace týkající se konfliktu zájmu Andreje Babiše, což potvrzuje, že ho v tuto chvíli, na rozdíl od českého premiéra, nepovažuje za uspokojivě vyřešený.
21: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Pokud dojde k rozkladu českých adiktologických služeb, ponese následky celá společnost a varuje předtím Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
0: Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vláda minulé pondělí oznámila, že chystá převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví. Na další ministerstva se podobně zčista jasná a bez pochopitelného záměru přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv lidí s postižením. Jde o nevídaný a zcela bezprecedentní krok, který bude mít dalekosáhlé následky. Konkrétně protidrogová politika přichází od června i od svého hlavního styčného důstojníka pro vyjednávání s vládou. Na pozici národního protidrogového koordinátora končí totiž Pavel Bém. Nahradit ho má dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Prototopová. Ta je přitom nechvalně spojená s kauzami kolem Babišova mladšího syna. Podle všech informací stojí za nečekaným obratem vlády hlavní Babišova spojenkyně, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Představa, že lze komplexní protidrogovou a obecně adiktologickou politiku jednoduše přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, je odborně chybná. Závislosti nejsou pouze lékařský problém. Týkají se sociálních služeb, školství, prevence, vězeňství, bezpečnostní politiky, hazardu, alkoholu, tabáku, nelegálních trhů, daní, bydlení, chudoby i práce s lidmi v akutní sociální krizi. Právě proto měla česká protidrogová politika dlouhodobě nadrezortní ukotvení a těšila se velkému mezinárodnímu renomé. To teď padá. Na poslední tiskové konferenci Babiš znovu prokázal nekompetentnost a zdá se, že kopíruje policejně represivní narrativy kolem drog a jejich užívání. To je zásadní krok zpět. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila má koordinace z úřadu vlády logiku, protože jde o oblast v objemu za bilion korun a zdaleka nejde jen o zdravotnictví. Je to o to horší, že podle zdrojů zevnitř adiktologických služeb nepředcházela tak razantní změně žádná odborná diskuze. Té se vláda reálně a asi záměrně vyhnula. Nejtvrdší výtky přicházejí od poskytovatelů adiktologických služeb. Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim varovala před nejistotou ve financování a dopady na klienty. Bude konec roku a nebudeme vůbec vědět, co bude v roce 2027. Vezmeme si naše klienty za rukojmí? Už teď jsou čekací lhůty v ambulacích 3 měsíce, uvedla. Reorganizace tak přichází ve chvíli, kdy systém nemá žádnou velkou rezervu. Ambulance mají čekací lhůty, služby každoročně řeší nejisté financování a část péče stojí na lidech, kteří dlouhodobě pracují pod tlakem a za peníze, které vůbec neodpovídají náročnosti jejich práce. Do adiktologických služeb nepatří jen léčba, ale i terénní programy, kontaktní centra, substituce, doléčování, prevence nebo práce s lidmi v sociální nouzi. Po rozpadu koordinace bude nejasné, kdo služby zaplatí, kdo vypíše dotační řízení a kdo zajistí návaznost péče mezi zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, vnitrem a spravedlností. A to je doslova hazard s lidmi v závislosti i s těmi, kteří se jim snaží pomáhat. Konec konců, předtím varuje i odcházející koordinátor Pavel Bem, se kterým se dle jeho slov vláda rozloučila SMS zprávou. Je to nejen nedůstojné, ale také zcela neuvážené. A následky tohoto rozkladu ponese celá společnost.
21: To byla Apolena Rychlíková. A na závěr dva pohledy do světa. Elon Musk se už před časem pasoval za největšího žijícího vizionáře dneška a jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jenom potvrzuje. Na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců, jak aspoň říká autorka následujícího komentáře Tereza Zavadilová, má ale Musk peníze, moc a sílu aspoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran například vylíčil kosmickou budoucnost. No a jak už bylo řečeno, to je téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
1: Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro 2 biliony dolarů. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry je osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Muskova snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuální.
21: Hovořila Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Německý kancléř Friedrich Merz napsal Evropské komisi a také premiérovi Kypru, totiž ten momentálně předsedá Radě Unie, aby se v případě Ukrajiny proces přijímání netradičně spružnil a zrychlil. A to ze zcela jasných důvodů, pokračuje publicista Ivan Štern.
3: Zpočátku půjde víc o symbolické gesto, než o pokus o plnohodnotné členství. Ukrajina má získat komisaře bez hlasovacího práva, ale s možností účastnit se vrcholových jednání. Už tento netradiční krok by mohl povzbudit Ukrajince, mimochodem bojujícím proti Rusku i za celou Evropu. Navrhovanou netradiční vstřícností Unie upozorní Moskvu, že Kyjev rozhodně neopouští. Naopak stojí stále pevně při něm. Škarohlíd v tom však vidí jisté riziko. Ještě výraznější přimknutí se k Ukrajině si Moskva může vyložit jako konečný projev nepřátelství vůči Rusku a podle toho se bude následně vůči Evropě chovat. Popravdě řečeno, prakticky se Unie v daném postavení dávno nachází. O to víc je to zřetelné ve chvíli, kdy postupně americká pomoc Ukrajině ochabuje a upadá. V zásadě Moskva nemůže ani jinou evropskou reakci čekat. Škarohlídi argumentují i rozsahem finanční pomoci, již se od Evropské unie Ukrajině dostává, byť ve formě úvěrů. Poukazují na to, že tolik peněz od Unie ještě nedostala žádná kandidátská země v době její kandidatury. Zcela ale pomíjejí, že jde o peníze především na obranu, navíc o peníze, které generují synergické efekty díky šikovnosti a nápaditosti ukrajinských inženýrů a promítají se i do růstu kvality evropských obranných systémů. Spolupráce mezi Německem a Ukrajinou v tomto ohledu je doslova učebnicová. Jistou oprávněnou nespokojenost u škarohlídu lze nacházet v souvislosti s kandidátskými zeměmi Západního Balkánu a Moldávie. Mercův návrh, pokud by se měl naplnit, jak kancléř předpokládá, zcela ostentativně předbíhá Moldávii a balkánské země, které trpělivě kandidují už 20 let bez nějakého výrazně viditelnějšího výsledku. Toto nejvíc mrzí Rakušany, hlavní mluvčí ve prospěch balkánských zemí. I zde totiž hraje roli strategická karta, pod čí vliv se tyto země dostanou. Zda se konečně ocitnou v kulturním okruhu Evropské unie, anebo zůstanou, jakým mnohým velí historická tradice, příznivci ruské rádoby civilizační misie. Nakonec vzor všemu Mercova iniciativa může přinést spoustu dobrého i pro Balkán. Tak jak si zdejší země, stejně jako Ukrajina, budou plnit domácí úkoly a za to dostanou možnost intenzivněji pronikat na vnitřní evropský trh nejen zbožím, ale i lidmi a kapitálem, budou stále silněji do Unie vrůstat, ruský vliv tak vyvane. Jediné, čeho je třeba se obávat, aby to, co je dobře míněno, nedopadlo jako obyčejně.
21: Příspěvkem Ivana Šterna končí středeční názory a argumenty, čili publicistický každodenní pořad Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád. Radiokniha.
2: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka zvyklá na život v přepichu neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez

0: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišli.
1: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly, normu teď dostane k posouzení Senát.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Maďarsko zůstane členem Mezinárodního trestního soudu, v parlamentu o tom rozhodli poslanci vládní strany TISA. Zvrátili tak záměr předchozí maďarské vlády expremiéra Viktora Orbána, která soud označila za spolitizovaný. Tribunál soudí jednotlivce obviněné například z válečných zločinů nebo genocidy.
3: Nový maďarský premiér Péter Maďar vysvětlil, že je absolutně nezbytné hnát pachatele nejzávažnějších mezinárodních zločinů k odpovědnosti, proto Maďarsko instituci neopustí. Viktor Orbán odchod z Mezinárodního soudu ohlásil loni poté, co tribunál vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za údajné zločiny spáchané během války v Gaze. Při následné návštěvě Netanyahua v Budapešti ho maďarské úřady navzdory vůli soudu nezadržely. Maďarsko mělo ze soudu trvale vystoupit příští měsíc. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Polsko a Spojené království dnes podepíšou dohodu o spolupráci v obraně. Podle mluvčího polské vlády dokument prohloubí stávající závazky obou zemí v NATO a poskytne základ pro společná vojenská cvičení, sdílení zpravodajských informací a užší bezpečnostní spolupráci. Server veřejnoprávního polského rozhlasu píše, že podpisu se v Londýně zúčastní jak britský premiér Keir Starmer, tak polský premiér Donald Tusk. Povodí Labe dnes oficiálně dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. A původní 120 let stará hráz přehrady byla stavěna na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10 000letou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho. A průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, říká generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta.
4: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče, a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu, do toho chybí 2 metry.
1: A ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Rídl.
5: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
1: Jedničce z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov z kilometru 209 a zůstává kolona do omezení na kilometr 197. Tam navíc stojí porouchaný kamion, je to na půl hodiny v levém pruhu, kamiony postojí déle. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice čekejte kolonu z 28. kilometru, kvůli dopravnímu omezení zdržíte se asi 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čestlice z 8. kilometru počítejte se silným provozem a popojíždějící kolonou hlavně v pravém pruhu a provoz brzdí stojící auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné a nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Hysterie kolem sjezdu sudeckých Němců v Brně, rozdělení české společnosti, únos Libky svaté Zdislavy, varování papeže před umělou inteligencí, hrdinský čin členů skupiny Anthropoid anebo s Volintegem prezidentem, to všechno jsou témata, kterých se odláme dotknout. Hostem, jak to vidí, je spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
6: Ze srazu sudeckých Němců pozvaných do Brna stala událost, která se musela probrat na půdě sněmovny.
7: No, zdravému rozumu se to vysvětlení příčí. No, někteří politici bohužel se opět zmocnili historicky.

0: toto bývá velice často neštěstí, když si historická témata politici berou do úst, poněvadž oni z podstaty věci nejsou objektivní, oni se pohybují ve světě moci, potřebují získat voliče na svou stranu, tak hledají témata, která jim v tom pomůžou. No a část politiků uvažuje tak, že neustálým vytahováním tady těch starých reminiscencí něco získají. Mě to líto, protože já, jak asi víte, tak já jsem velkým zastáncem a obdivatelem té česko-německé deklarace z roku 1997. Neřeknu nic novýho, Jiří Gruša a další tehdy to geniálně prostě vymysleli právě proto, aby se politici neměli tu záminku nebo důvod navždycky dohadovat a neotravovali tím normální lidi, tak řekli, my se o tom nebudeme hádat do nekonečna, až tam nevidíme smysl, ale svěříme to historikům, budeme doufat, že oni nejsou pitomí, že v tom budou bádat, budou psát, budou publikovat, my to budeme číst a budeme se z toho snažit poučit, aby se to neopakovalo. Jenomže se ukazuje, že část lidí právě na tom nekonečným repetitivním opakování má nějaký zájem nebo důvod, že prostě nejsou schopní se posunout dopředu.
1: A funguje to, že někdo vytáhne tohle téma a někam posune?
0: No tak, jak jsme se přesvědčili, tak ten sjezd nic špatného nespůsobil, ti lidi se tam prostě popovídali, něco snědli, jako potkali se, já si myslím, že proto...
1: Zaposlouchali se do folkloru nebo do plechovky.
0: Mě bylo líto, že jsem tam nemohl být, protože si myslím, že to Brno fakt zažilo několik hezkých a pro sebe cených dní. Oni vědí, jakou to město historii má, že byla z velké části německá a byla škoda, že v těch posledních desetiletích ta německá stopa se projevovala hlavně za totáče jenom v tom jejich tak řečeném Hantecu, což je teda překabátěná brněnská němčina, dejme tomu. No tak teďka to dostává zase širší dimenze. Možná, že se někteří lidi na základě těch Okamurových prohlášení opravdu chvíli báli, ale myslím, že na základě tý akce zjistili, že k strachu nebyl důvod a příště už se bát nebudou.
1: A dá se mluvit přinejmenším o dvou přístupech v minulosti?
0: No samozřejmě, ano, no tak jeden je, hele, tak odpuštění, když někdo tvrdohlavě říká, že ne a ne a není ho schopen, no tak to není možný dát někomu za úkol, nebo ne, jo, to je prostě věc každýho, ale když se teda oháníme občas tím svým evropanstvím a křesťanským prapůvodem evropské civilizace, no tak k tomuto odpuštění tak nějak patří, ne? A já nevím, jestli kdyby ti lidi nad tím přemýšleli, jestli jim opravdu dobře, když teda mají možná v životním programu až do smrti zatínat zuby nebo cenit zuby na někoho, koho se rozhodli jednou pro vždycky pokládat za svýho nepřítele. Prostě ta představa, že člověk zodpovídá za svý předky, to samo o sobě se vymyká zdravýmu rozumu. No.
1: A co nám ty reakce tedy říkají o nás samotných, nebo proč nejsme ani po víc než 80 letech evidentně schopni se vyrovnat s tím, co se dělo těsně po válce?
0: Ale tak my většinově toho jsme. Jo? To já jsem fakt přesvědčený, že to třeštění tam, že se týkalo jenom menšiny. No a zřejmě jsou to teda lidi, nebo já to tak aspoň chápu, kteří nejsou schopni si to rozebrat svým vlastním autonomním úsudkem, sami si to odargumentovat tak, aby zatím pak byli schopni stát. Já, co jsem tak zaslechl vyjádření tam těch lidí s těma píšťalkama, nebo co to bylo, tak to jsou lidi, kteří spíš si činí svůj názor tak, že ho přebírají od někoho jiného. A v tom je právě teda zlá vina některých těch politiků, že oni udají tón a to jejich mužstvo nebo ten jejich elektorát na tohle to namlně zabere. No.
1: Kdybychom si položili otázku, jací jsme, jak pojmenoval slavnou esej Ferdinand Peroutka, jak bychom si asi odpověděli, nebo takhle, koho myslíme, když říkáme my?
0: No to je kardinální věc a kdybych odpověď na tuto otázku znal, tak se mi žije podstatně lépe. Jako když to slovo používá Andrej Babiš třeba, tak já mám často pocit, že on tím myslí víceméně já. Jo? A zase, když třeba zůstanu u těch politiků, tak je velký rozdíl, jestli oni tím my myslejí celou tu společnost, myslím teď politiky třeba u moci. To znamená, že chtějí reprezentovat jak ty, kteří je volili, tak ty, kteří nevolili, že to chtějí prostě obsáhnout všechno, což by mě přišlo normální. Tady žijeme všichni, ať už jsme volili kohokoliv, ale mnozí z těch politiků, a týká se to i toho tématu, o kterém teď mluvíme, tak vlastně pořád mluví jenom ke svým voličům, ti druzí, jako kdyby neexistovali, takže to naše našem my je úplně jiný než v některých jiných společnostech. Já si v žádném případě neidealizuju, já nevím, společnosti, dejme tomu skandinávské, mají tam problémy s imigrací a všude mají všichni problémy se vším, ale jako není možný jako přehlídnout, že například ta Skandinávie nebo Benelux, že tam ty světy jednotlivých států, jednotlivých společností jsou přece jenom soudržnější, že tam ti lidi cítí jakýsi všeobecný pocit souvislosti. Ono historicky se to projevuje, já nevím, Dánové na mátku. To je křišťálový čistý případ, který vlastně celý novodobý dějiny mají tímto, touto ideou toho vědomí pospolitosti protknutý. Vem si jenom tu slavnou historii, jak v roce 43 zachránili Židy. Oni prostě, když nacisti chtěli za války odsunout také dánské Židy, no tak oni způsobili, že byli na lodích převezeni všichni do těsně sousedního Švédska. My jsme nebyli něčeho takového schopni. Můžeme si říkat, že to nešlo, protože protektorát a tak dále, ale já jenom konstatuju, že například třeba ta dánská společnost se starala o někoho, o pospolitost, o který zase někdo jiný by mohl říct, no, teď ty Židi se nás netýkají, to jsou Židi, no. A tam, jo, čili jenom konstatuju, že jsou různé míry té obecné integrace a my ji teda máme velmi problematickou.
2: Jak to vidí?
1: Dnes je to 84 let, kdy Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Heydricha.
0: Ano, sláva jim.
1: No, právě docenujeme dnes význam jejich hrdinského činu.
0: Tak to bych snad řekl, že i ano, poněvadž na něm, řekl bych, není nic nezrozumitelného, nebo...
1: Pořád se říká spáchali atentát,
0: to
1: zní zvláštně.
0: To je retorika, to mě neuráží. Jo? I ten sekvenců film se tak jmenoval, dá se to nazvat samozřejmě přesněji a lépe, ale já zase v tomhle tom nejsem pedantický slovíčkář.
1: Za těmi dvěma jmény a vůbec skupinou Anthropoid jsou a možná, jasně, tisíce lidí, těch taky hrdinů, kteří vlastně za ně často položili životy. A to si myslím, tak tam se možná směřoval, že se málo připomíná, že jsme málo hrdí na to, že mezi našimi předky byli taky takový lidé.
0: To je pravda, ale lepší se to pomalu, ale jistě. Jiří Perevěc tam podává své známé velkolepé výkony a nejenom on, loni například vyšla senzační velká podrobná monografie Vojtěcha Šestka, což je z mého pohledu možná vůbec největší znalec tady téhleté etapy našich dějin. Zabývají se tím další baratele, jako kdo chce a jenom trochu má zájem, tak najde prostě desítky titulů, který má smysl číst a který ho posunou vývojově někam dál.
1: Když jsme u toho data na dnešek 27. květen, připadá také dvojí zvolení tagem prezidentem. Mm. To bylo v letech 1920 a 1927, to byla náhoda?
0: Asi ne, to se nemůže takhle stát jako náhoda. Já jsem tím byl taky zaskočen, když jsem si to před pár dny uvědomil. No, já vždycky vzpomínám na toho starého pána, který na jednu stranu samozřejmě té republice chtěl sloužit a sloužil do roztrhání těla, na druhou stranu oni ho při té prezidentské funkci přidrželi ještě vlastně v letech pozdějších. On pak kandidoval ještě jednou v roce 34 a už i jako vážně nemocný člověk, takže tam spíš je, za připomínku stojí jakýsi velmi silný vztah odpovědnosti toho člověka k té zemi, kde nešetřil sám sebe, nešetřil svůj věk. A zase zároveň to otvírá otázku, jestli někdy tahle ta společnost vlastně toho prezidentského úřadu nezneužívá, nebo jestli nemá tendenci do něho si promítat takový ty, jak se říká, monarchistický tendence. To už bylo za té první republiky, kdy se říkalo, a i někteří vlivní politici, jako Antonín Švehla, říkali, že Masaryk výborný, fajn, ale další jeho prezidentský nástupce už by neměl tak plout nad těmi vodami a být v takových výškách, ale měl by to být prostě nejvyšší státní úředník a sedět možná i dole někde ve městě v nějakým nemocnostním paláci. A tak, no, to víme, že se dodnes neprosadilo, ale dneska nemám chuť proti tomu brojit, to dneska není to, co nás asi nejvíc trápí.
1: 27. května 1923 se v Německu narodil politolog a bývalý americký poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger, mimochodem dožil se 100 let.
0: Ano.
1: Co by asi tak říkal té dnešní zahraniční politice Spojených států?
0: No asi by žasl. Ona je otázka, jestli termín zahraniční politika Spojených států, jestli se dá použít.
1: Jak jsem to vyslovil, tak mě to napadlo.
0: Já když vidím ten výraz Marka Rubia, já tomu říkám komorník, jo. On chudák, on, já nevím, do jaké míry je spolu viník, určitě je, protože tam s nima peče v těch nejvyšších výškách Bílého domu, ale prostě nečekal jsem a už ani nemá vlastně smysl o tom mluvit, takovouhle jako sebevraždu nebo sebezahnobení té donedávna velmoci v přímém přenosu před zraky světa. My tady v Evropě to vnímáme intenzivně prostřednictvím toho rozchodu tedy amerického s námi, ale to ještě možná není ta nejsilnější strana toho. Já si myslím, že nejvíc to ta Amerika odskákala a odskákává si dál v Asii nebo prostě tam v těch zemích, který na rozdíl Evropy, od Evropy, která tak plus minus stagnuje, bych řekl, ekonomicky i politicky, tak tam, kde to jde hodně rychle dopředu, tak tam z té Ameriky mají opravdu velkou legraci. No. Z toho, že si to oni sami takhle působí. No.
1: Člověk se ale klade otázku, jak je možné, že v čele takové mocnosti zůstává někdo, kdo evidentně přinejmenším fyzicky už tu funkci nezvládá, se o tom zrovna píše znovu a znovu.
0: Ano.
1: Ostatně otazníky zůstávají i na tou psychickou kondici.
0: No já ti to nezodpovím. No, tak to, co jsme zažívali vždycky v Sovětském svazu, že jo, jak se tam, jak Brežněv, Andropov, Černěnko, jak to šlo rychle za sebou do hrobu, no tak teď to máme teda na opačné hemisféře. No, ještě k tomu Kissingerovi, já jsem ho strašně rád čet, on byl psavý a vydal hodně knih, mnohé vyšly česky a nedalo se s ním ve spoustě věcí souhlasit, poněvadž on velmi často ty americký zájmy zastával tak tvrdě, že...
1: Dá se říct, že byl pragmatik?
0: Velký a jako mnoho z těch, že on byl třeba průkopník té letající diplomacie, jako do té doby, než by diplomati necestovali, ale on zavedl to, že vlastně téměř permanentně seděl v letadle někde mezi Blízkým východem a Spojenými státy, nebo Čínou a Spojenými státy a tak dál a tím tak jako... No, jakýmsi způsobem, i když ty výsledky byly často sporný, tak určitě ten svět se mu podařilo rozhýbat. Ale já na něm mám nejradši ty knihy, kde on jako esejista, kde analyzoval mezinárodní politiku, byl možná ještě lepší než jako ten politik, protože to přemýšlení, to byla vlastně jeho doména, to on studoval a on měl takový hezký termín pro mezinárodní rovnováhu, kterou se neustále zabýval. On rád používal slovo equilibrium a mně se to líbí. To je takový jako šelest motýlík křídel, jo? Že takový ty jemný věci, které musí dodržovat, má-li ta rovnováha být, no tak dneska je po ekvilibriu samozřejmě, no. Ale tak ne navždy, že všechno se vyvíjí, třeba nás čekají šťastné časy ekvilibria, ale nesmíme přehlédnout, kdyby se začali rýsovat, abychom nepropásli příležitost tomu návratu pomoct.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Ještě jedno výročí přidám. Tohoto dne v roce 1703 založil Petr I. Petrohrad. Proč se tehdy zrodil mýtus o proevropském směřování Ruska?
0: On se asi nezrodil tehdy, on se možná zrodil zpětně a ono to tak mohlo vypadat, poněvadž on skutečně, já jsem rád, že si řekl Petr I. a ne Petr Veliký, jak se někdy říká, protože on tam začal zvát ty Němce a Francouze, jednak inženýry, aby mu postavili to město a aby postavili něco dalšího. A vytvořil vlastně novou metropoli, která aspoň navenek vypadala evropsky, rozhodně ve srovnání s Moskvou, teda ano, ale ti povolaní, zprvu vědci, pak i humanitní intelektuálové, kteří zase uvedli do chodu, dejme tomu, ruskou literaturu, všechny ty Lermontovy, Puškiny, Gogoly a tak dále, tak jako jejich posláním z hlediska toho panovníka nebylo to, co v tom četli někteří Evropané. On sice tam zaváděl evropské zvyklosti, ale proto, aby vytvořil společnost vnitřně zorganizovanou k tomu, aby vygenerovala armádu o řádově 100 000 mužích, která bude bojovat zpětně s tím západem. Tohle byl ten záměr. On chtěl protože když on začínal, tak ten svět byl mocensky evropský, strukturovaný, jinak než dnes, tehdy měl velké patálie, zejména se Švédskem, a to po Baltí bylo velmi riskantním koutem Evropy, takže on tady toto dokázal odvrátit, no a pak začali odvracet těch věcí víc a víc a začali pronikat do té Evropy hloub a hloub, no a nevěděli, kdy přestat, a vrcholilo to v tom 20. století, to jsme vlastně zažili.
1: Hostem, jak to vidí, je spisovatel Pavel Kosatík.
2: Jak to vidí?
1: Když se ponoříme ještě hlouběji do minulosti, vlastně, ale je to současné téma. Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století, v roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. Za svatou. Patronka rodiny českého národa, mimo jiné, se dočkala, myslím, nečekaného PR. Co jsme to nedávno sledovali za příběh?
0: No, já, když se to stalo, když došlo k té krádeži, tak moje první reakce byla po zhlédnutí té neobyčejně rozmazané fotky pachatele. Zaobával jsem se, že to bude na dlouho nebo možná navždy, že prostě špatný. A vlastně jsem byl zaskočen a jsem rád, že mám tady příležitost říct, že všecko zafungovalo vlastně skvěle. Během 48 hodin byl pachatel dopaden a zdá se z toho mála, co jsme vyzvěděli o těch vyšetřovacích metodách, tak ho vyspovídali takovým velmi inteligentním způsobem, že vlastně, že se s ním dorozuměli, o co mu jde, a dokázali ho přesvědčit, aby odvrátil ty poslední důsledky toho. Dokonce vlastně i to odbetonování té lebky, jak jsem se dočetl, bylo provedeno bez zbytečného odkladu za pouhých 16 hodin, takže ta rychlost, jak to bylo v maximální míře uvedeno do původního stavu, tam mi přišla až nečeská. A tak jsem z toho měl radost, že prostě instituce fungují. No ale obecně to asi leckoho pobízí k zamýšlení nad tím, jak vůbec se tady s těmi svatými ostatky zachází a co to vlastně v dnešní době znamená a nakolik je to důležitý. Já tohleto nemám kompetenci rozhodnout, od toho jsou jiní. Já jenom si říkám, když my jako normální lidi uctíváme památku svých předků nebo příbuzných, no tak k tomu žádný předměty nepotřebujeme, prostě na toho hřbitově nebo v urnovém háji prostě uctíváme prostě tu památku a ne hmotu, takže tu hmotu ani už nevidíme a to, v tom bych viděl ten smysl, který bych skoro doporučoval i té církvi. Já jsem kdysi měl kamaráda kněze, který mě vzal do kostela, kde těch ostatků bylo uschováno hodně, a řekl, že mi to předvedou. Tak jsme tam přišli do sakristie, byla tam velká dubová skříň, stará, možná renesanční. Teď oni otevřeli obě ty křídla a tam bylo naštosováno krabicema, bylo to jak u bati. A byly tam taky takový předměty, které vypadaly jako helmy pilotů Formule 1 nebo motorkářský helmy. Jo. A ten ministrant, který to tam hospodařoval, tak mě chtěl víc říct, tak řekl, tak čím začneme. A já jsem pochopil, že oni, když mají volnou chvíli, tak se tam těma kostma probírají. A tak jsem řekl, že o to nemám zájem. A jako svým způsobem mě to fascinuje, tady ten kult. A byl, navrhoval bych, aby v 21. století se od něj ustoupil.
1: Takže vítáte to, že ta lebka bude naposledy vystavena teď, myslím, v sobotu nebo v neděli při té slavnosti a pak by se měla vrátit zpátky do hrobu.
0: Já si myslím, že určitě na to, co si o Zdislavě myslíme a že ji chováme v úctě a lásce, tak to, jestli vidíme nebo nevidíme její lebku, tak nemá vliv.
1: Myslím, že stihneme ještě jedno téma. Papež Lev 14. vydal varovnou encykliku proti AI, já nevím, jestli to takhle můžu říct, ale jak tomu rozumět?
0: No, on to staví, on to hlavní nebezpečí, on je vidí v mnoha rovinách, jednak teda v nezodpovědném zacházení, že si prostě hrajeme s ohněm a neznáme důsledky, a nejsilnější to nebezpečí vidí v souvislosti s válkou, v souvislosti s aplikací tady těchto nových, nevím, jestli to nazvat technologií, prostě v rozvíjejícím se válečným umění, protože tam fakt bude asi velký nepoměr mezi státy, které jsou technologicky napřed a všemi ostatními. A prostě je to hra s ohněm. Jo? Je to takový asi milionkrát sofistikovanější Rabilev se svým golemem, ale ani ten Rabilev vlastně nezvládl působení svého nesouměřitelného výtvoru, takže my jsme v podobné situaci. Ono to vlastně imituje situaci stvoření. Stvoření vlastně v životě lidském není nic tak strašně výjimečného, poněvadž každý, kdo má dítě, tak je stvořitelem, by se dalo říct. No, ale toto je trošku jiný druh. Tady zdá se, že se zrodí něco tedy kvalitativně od nás teda se lišícího a možná na vyšším vývojovém stupni. A já si říkám, jestli nepoužít teda metaforu s biblickým stvořením, kde taky vlastně boží výtvor Adam s Evou první, co udělali, vybavení tou svobodnou vůlí, takže neposlechli. A ono vlastně to svádí k takové kacířské myšlence, tak jak my se obáváme, jak ta umělá inteligence s námi naloží na základě té své svobody, tak tady máme vlastně jakýsi vodítko. Můžeme přemýšlet o tom, jestli Bůh vůbec přežil to lidské řádění, poněvadž to, jak svět vypadá, tak mnohé nasvědčuje tomu, jako by ten Bůh ani skoro nebyl. No, nebo, no jo, čili my spoléháme na to, někteří, že to, co do té umělé inteligence vložíme, tak bude buď kladné nebo záporné, ona se bude chovat podle toho, ale bude-li vybavena svobodou, tak to, co jsme do ní vložili, tak nebude určující.
1: Já jsem se na tohle chtěl ptát, protože když jste připomněl tu legendu o Golemovi, tak Šem je hebrejské jméno a možná pojmenováváme to, o čem teď mluvíme, nesprávně umělá inteligence, protože věci ve většině, bych řekl, stále tvrdí, že jde o strojové učení a že bychom ho neměli přeceňovat, že právě ta takzvaná umělá inteligence, že může být jenom to, co do ní vložíme, takže vy si myslíte, že se to může někde zvrtnout.
0: No tak s člověkem to evidentně bylo tak, že ty rybičky a prvoci a tyranosauři v jisté chvíli učinili kvalitativní skok, dodnes nevíme, čím přesně byl podmíněn a najednou ten mozek začal fungovat úplně jiným způsobem a to, čemu dnes nepřesně říkáme inteligence, se zrodilo. No tak pokud jako recyklujeme tento moment...
1: Mohl to být omyl?
0: Pardon?
1: Mohl to být omyl zrození inteligence?
0: Těžko se to dovíme. Tak zase mějme sebeúctu a nenazývejme sami sebe omylem.
1: No, dá se ten překotný vývoj, ať už budeme AI nazývat jakkoliv, když nezastavit, tak aspoň zpomalit, přebrzdit?
0: Neřekl bych, poněvadž ti, kdo to mají v ruce, tak jak se zdá, tak nevynikají odpovědností. Jsou to prostě vývojářské firmy, organizované podle kapitalistického způsobu a ty vždycky fungují víceméně jedním způsobem, že se teda spěje k tomu produktu, k tomu zisku a všechno ostatní jde tak trošku stranou.
1: Takže můžeme nad tím mudrovat, ale regulovat se to asi nedá.
0: No ale to mudrování je strašně důležitý, poněvadž pak je naděje, že pokud něco reflektujeme, tak máme pořád ještě aspoň tu naději a to zase není tak špatný.
1: Je tedy důvod se toho nekontrolovatelného rozvoje AI bát?
0: Ten papež to říká a není to žádný mluvka, takže jistě více říká. No znova, prostě mají to v rukou lidi, o kterých nic nevíme, kteří nám nic neslíbili, o jejich pocitech odpovědnosti nám nejsou známé žádné věci, takže no, tak.
1: Jenom krátce, využíváte ji vy sám?
0: Já ji využívám, ale takovým tím jako krátkým způsobem, to znamená, že s ní komunikuju jako při práci, švindluje mě strašně. Je to jako s maturantem, prostě, který si není jist odpovědí, ale má to smysl určitě. Je to jiný, než když člověk na Google zadával klíčová slova. Ty umělé inteligence, já se můžu ptát, je pravděpodobné, že v březnu 1929 se ten a ten setkal s tím a tím a ona vždycky něco vyprodukuje a já na základě toho si můžu dávat věci.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes spisovatel Pavel Kosatík. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuju taky a taky nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 13 hodin 30 minut. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X. Podle nich se jedná o cizince. A policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Česko a Estonsko by měli investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí. Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezení obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce třeba zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou taky úpravy pravidel pro interpelace, vedení sněmovny nebo širší možnosti projednávat naléhavá témata. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí, informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Jeho fotografii najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A archeoskanzen v Modré na Uhersko-Hradišťsku dnes otevírá nové záchytné parkoviště. Vejde se tam až 99 aut, 6 autobusů a jeho součástí bude i točna. Sloužit má taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Vybudování parkoviště stálo 16,5 milionu korun, část pokryla dotace. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov nadále čekejte kolonu z kilometru 211. Pokračuje do omezení na kilometr 197. Tam stojí porouchaný kamion, je to na půl hodiny v osobních autech. Na D1 v Brně směrem do Ostravy zesílil provoz. Popojíždí se od sjezdu na výstaviště do omezení u sjezdu na Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu trvá obousměrně silný provoz před sjezdy na Ořech. Frontu máme hlášenou od Vesce v opačném směru od dálnice D5. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, místy přechodně až oblačné a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už začíná repríza diskuzí z naší konference.
4: Evropa dnes řeší otázku, kterou se už dlouho nemusela klást. Jak si zajistit vlastní bezpečnost v době neustálé nejistoty? Jak hlubokou změnu přinesla válka na Ukrajině? A co se změnilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu? O tom jsem na konferenci Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas Plus, mluvil s americkým novinářem Simonem Schustrem a polským analytikem a sociologem Slavomírem Širakovským.
5: Speciál Českého rozhlasu Plus.
4: Simone, začnu otázkou na vás. Stojí Amerika v tuhle chvíli na straně Ukrajiny, nebo ne?
6: Co vám mohu říct, je celkový dojem ukrajinských vyjednavačů, kteří se účastní toho vyjednávacího procesu, toho mírového procesu, který prezident Trump zahájil krátce po návratu do Bílého domu. Nemají pocit, že by Spojené státy stály na jejich straně v klíčových otázkách, které jsou pro Ukrajinu tak zásadní, zejména pokud jde o územní otázky na Donbasu a na východě země. Nemají pocit, že by Trumpově administrativě nebo prezidentu Trumpovi osobně příliš záleželo na tom, co se s těmi regiony a územími stane. A ze svých rozhovorů s Rusy, stejně jako z rozhovorů s Trumpovy vyslanci, si Ukrajinci odnášejí dojem, že se Spojené státy v těchto klíčových otázkách a také v některých dalších staví na stranu Ruska.
7: Nakolik ta americká podpora Ukrajiny závisí na, řekněme, osobní chemii mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Zelenským?
6: Ano, myslím, že je to důležité, ale já prostě nemám dojem, že by prezident Trump někdy vnímal prezidenta Zelenského jako sobě rovného. Do pohledu na svět nezapadá jednat s ukrajinskou hlavou státu jako s rovnocenným partnerem. Myslím, že chce budovat vztahy spíš s autoritářskými lídry, které z nějakého důvodu více obdivuje a mluví o nich mnohem pochválněji. A myslím, že Ukrajinu i jejího lídra, prezidenta Zelenského, v mnoha ohledech vnímá jako překážku pro takovou mírovou dohodu, jakou si on, tedy prezident Trump, představuje.
7: Recently, Trump called Zelensky a tricky guy.
8: Trump nedávno označil Zelenského za lišáka, zároveň ale řekl, a teď taky cituju, líbí se mi. Může to znamenat, že se situace zlepšuje?
7: Should that be a sign of an improvement?
6: Ne, to si nemyslím. To si fakt nemyslím. Myslím, že prezident Zelenský ukázal, že si umí stát za svým, a to i při setkání s prezidentem Trumpem, který dokáže působit velmi zastrašujícím dojmem a podobně vypjaté situace si umí dobře zrežírovat. Viděli jsme to zhruba před rokem, vlastně už před více než rokem, při té známé hádce v oválné pracovně, kde se prezident Zelenský dokázal prosadit. Myslím, že si tím získal velký respekt mezi Ukrajinci a také mezi Američany. Co si ale nemyslím, je, že by si při tom setkání získal podobný respekt u svých protějšků v Bílém domě.
8: Tak to byla spíš taková americká otázka pro Simona. Pro vás, Slavomíre, mám evropštější otázku. Jak dlouho bude podle vás Evropa ještě podporovat Ukrajinu?
9: Dokud budou Ukrajina nebo Evropa existovat.
8: Are you sure? Jste si tím jistý?
9: Well, I hope. Doufám, že ano, a není jiná možnost. Už není cesty zpět.
10: Thank you.
9: Myslím, že všechno závisí na chemii mezi Donaldem Trumpem a Donaldem Trumpem. A řečeno jazykem zpravodajských služeb, tohle není jen nejistý odhad. Naopak, říkám to s vysokou mírou jistoty. Takže ano, souhlasím, že s Donaldem Trumpem se jedná velmi těžko, zvlášť pokud jste politik. Pro Evropu je to ale zároveň určitá příležitost se probudit. Myslím, že Evropa už se probudí, ale pořád ještě nevylezla z postele. A samozřejmě platí, že čím blíž jste Rusku, tím víc zvyšujete výdaje na NATO a na obranu. Podívejte se na Polsko, které dává 5%. Trump se snaží vybírat si konkrétní politiky a pomáhat jim ve volbách. Jednoho si vybral i v Polsku, což tedy není pro Polsko zrovna nejlepší vizitka Polska. Hlavně proto, že polský prezident je zajímavá postava a jeho životopis mu v polských volbách vlastně hodně pomohl. Protože dokud dráždíte elity, jste náš člověk.
8: What about Poland itself? Ale co samotné Polsko? Nejsme svědky toho, že polská podpora Ukrajiny slábne?
10: Depending on what dimension you talk about.
7: Presidential?
9: Záleží, o jaké úrovni se bavíme.
8: Té prezidentské?
10: Yeah, for sure.
9: Ano, určitě. Víte, polský prezident očekával, že Zelenský přijede jako první, což podle diplomatického protokolu nebylo v pořádku. A zatímco Zelenský přijel, polský prezident mu návštěvu Kyjeva nikdy neoplatil. To je pro Polsko ostuda. On je ostatně pro Polsko ostudou obecně, takže to není až takové překvapení. A pokud jde o zbraně a finanční podporu, nemyslím si, že dnes země ještě veřejně oznamují, co všechno pro Ukrajinu dělají. Vím, tím, že velká část ukrajinských zbrojních továren sídlí v Polsku. Ale samozřejmě to není něco, o čem by se mělo veřejně diskutovat. V Polsku je taky logistické centrum, které je pro Ukrajinu velmi důležité. A mezi polskými, řekněme, vzdělanými lidmi pořád platí pravidlo číslo jedna. Bez nezávislé Ukrajiny nebude nezávislé Polsko. Vy jste v úvodu říkal, že se objevila nová otázka, že ruská otázka by měla být něco nového. Pro Polsko to tak není. Z posledních 300 let bylo Polsko 250 let součástí Ruska nebo jeho satelitem. Takže nevidím žádný důvod, proč by na Polsko zapomněli. Na pobaltské státy určitě nezapomněli. Tím jsem si jistý.
10: So I don't find any reason why they forgot about Poland, they forgot about Baltic countries. For sure they didn't.
11: Simone, jak silná je dnes podle vás Severoatlantická aliance? Jak silná a jak jednotná?
12: Strong and united.
10: I think it's a deep crisis.
6: Myslím, že dnes prožíváme opravdu hlubokou krizi jednoty NATO. Mám na mysli to, že si nyní v mnoha evropských hlavních městech i v Bruselu představujeme a aktivně diskutujeme o možnosti, že by Spojené státy v NATO nebyly, ať už by to znamenalo cokoliv. Je totiž těžké si představit NATO bez Spojených států ve svém středu. Myslím tedy, že jde o hlubší krizi, než jakou jsme v rámci aliance kdy zažili.
11: Opravdu je to takhle zlé? Nedávno jsem totiž četl rozhovor našich kolegů z Respektu s finským prezidentem Alexandrem Stubem a ten tvrdí pravý opak, že když se na věc podíváme s odstupem, NATO je vlastně podle něj poměrně silné. Říkal, že bychom měli zachovat chladnou hlavu a taky dodal, že bychom měli častěji zajít do sauny, abychom k situaci přistupovali s větší otevřeností a viděli je v širších souvislostech. Do aliance vstoupily dvě velmi silné země, dvě vojensky silné země. Je to tedy opravdu tak špatné?
12: Very strong countries, militarily strong. So is it that bad?
6: Ano, myslím, že má smysl vést debatu o tom, jaké NATO by mohlo vzniknout v jakémsi postamerickém světě, v postamerické Evropě. Zároveň si ale myslím, že musíme brát prezidenta Trumpa velmi vážně, když pronáší hrozby podobné těm, které zazněly po začátku války v Iránu, americko-izraelské války v Iránu v únoru. Tehdy zcela otevřeně vyhrožoval a říkal, že je NATO špatná dohoda. Tohle ostatně říkal už předtím, než vstoupil do politiky. Vždycky to patřilo k jeho politické filozofii, pokud tedy nějakou má. Jde o představu, že je NATO pro státy nevýhodné, že země NATO jsou závislé na americké bezpečnosti a že USA dotují evropskou bezpečnost. Já si myslím, že takhle skutečně uvažuje. Určitě existují nějaké pojistky, které mu brání podle těch impulzů jednat.
11: A jak silné tyto pojistky jsou?
12: How strong are they?
10: They seem to be holding up.
6: Zdá se, že zatím drží, ale pomalu, ale jistě se začínají hroutit. A mluvím o kongresu i o americké armádě. Myslím, že když má tyhle impulzy, když vydává taková prohlášení, naráží na odpor jak veřejně, tak v zákulisí ze všech stran americké politické elity. A zatím jako pojistky drží. Myslím, že prezident Stubb je velmi dobrým příkladem toho, čemu v amerických médiích říkáme zaříkávač Trumpa. Někdo, kdo s ním dokáže najít společnou řeč, uklidnit ho a snížit napětí.
11: Říká se, že na něj Trump dá.
6: No, kvůli golfu, přesně.
11: Slavomire, jak silná je Severoatlantická aliance podle vás v současnosti?
9: To je strašně obecná otázka. Samozřejmě tu existuje určitá nejednotnost. Do určité míry dochází k rozpadu. Ale výsledek pořád závisí na nás. I když se Amerika stahuje, nezáleží na tom, jestli to oficiálně oznámí nebo ne. Musíme na to být připraveni. A to je vlastně dobře, ne? Europeizace NATO je pozitivní proces. Je to něco, co nám doteď chybělo. Trump nastoupil do svého druhého funkčního období a druhé období populistů bývá obvykle úplně jiné než to první. Na třetí období už nečekají.
11: Podle ústavy by žádné třetí ani být nemělo, ne?
9: Může být, vždycky může být. A ve druhém období má svým způsobem strategii šílence. Říká, bojte se, protože nevíte, co udělám. A ono to funguje, jen to má určitou trvanlivost. A myslím, že ta právě končí. Stačí se podívat, jaké důsledky má Trumpovo jednání. Vnitrozemské i mezinárodní. Pro země, které pravděpodobně sledujete. Na domácí scéně dnes platí, že když Trump někoho koho ve volbách podpoří, je ten člověk v háji, třeba Orbán. A když se podíváte, jak to funguje navenek, vezměte si Hormuz. Írán neměl jadernou zbraň, teď ji má a jmenuje se Hormuz. Írán ví, že ho může kdykoliv uzavřít a tím získává obrovskou páku na celou světovou ekonomiku, a tedy i na světovou politiku. A nejen to, může kdykoliv zaútočit na arabské země, to je další jaderná zbraň. Co se snažím říct, nechte ho dělat si, co dělá, a Evropa tím pravděpodobně zesílí. Bohužel spolu s ní zesílí i Írán. Dnes bych byl raději Trumpovým nepřítelem než jeho údajným spojencem.
11: Simone, souhlasil byste s tím, že Trumpovi teď tahle strategie přestává fungovat? Abych použil Slavomírův výraz, že jí právě končí trvanlivost?
6: Ne, to si nemyslím. Vždyť uplynulo teprve asi rok a pár měsíců z jeho druhého funkčního období. Má před sebou ještě poměrně dlouhou dobu. Je možné, že po listopadových volbách budou ty pojistky silnější a kongres, nebo alespoň americká sněmovna reprezentantů, bude mít větší prostor omezit jeho pravomoci. Ale pořád toho může udělat opravdu hodně, zejména pokud jde o NATO. Podívejte se na signály, které vysílá spojencům na tolika úrovních tím, že stahuje zatím tedy omezený počet vojáků. Způsob, jakým se rozhodl stáhnout tyto jednotky právě z Polska, alespoň to zatím vypadá, že to udělá, je nesmírně rozporuplný a pro mnoho spojenců velmi matoucí. Polsko totiž udělalo přesně to, co po něm chtěl. Vydává na obranu téměř 5% HDP a přesto Spojené státy aktivně oslabují svou pozici v Polsku. Velmi podobnou situaci vidím, i když mimo rámec NATO, u Tchaj-wanu, zvlášť po Trumpově návštěvě Číny minulý týden. Otevřeně řekl, že Tchaj-wan je vyjednávací žeton a zpochybnil, zda budou Spojené státy dál prodávat zbraně, které Tchaj-wanu pomáhají se bránit. Tchaj-wan vydává na obranu velkou část svého HDP, v mnoha ohledech je to přesně ten modelový spojenec, o jakém Trump tvrdil, že ho chce ve světě vidět. A přesto je trestán, Trump jeho bezpečnost oslabuje. Jaký signál to tedy vysílá ostatním spojencům o tom, co vlastně Američané od svých spojenců chtějí? To už opravdu není jasné.
11: A dokázal byste nám na to odpovědět vy jako Američan? You should tell us as an American.
6: Řekl bych, že Američané, respektive americký názor, se ne vždy shoduje s názorem prezidenta Trumpa a velmi často je úplně jiný. Jak jsem říkal, Trump má dost zvláštní a neortodoxní představy o NATO, které podle mě většina americké politické elity nezdílí. Zároveň má ale pořád velkou moc jednat podle svých impulzů a podle svých představ o spojenectvích i o tom, jaké dohody chce uzavírat se spojenci i s tradičními protivníky, jako jsou Rusko a Čína.
11: Slavomire, vy jste k tomu chtěl něco dodat?
9: Mohl bych tu vyjmenovat řadu zemí, které Trump spíš posílil, než oslabil. Třeba Čínu, nebo dokonce globální ekonomiku. Podívejte se, jak odolná se nakonec ukázala být. Pro Ameriku je to samozřejmě všechno velmi škodlivé. Takže pokud se něčeho bojím, není to nutně NATO, ale spíš Amerika a Američani. Stačí se podívat, co se děje na amerických univerzitách, v muzeích, galeriích, v občanské společnosti, s imigranty. Prvními oběťmi Trumpa jsou podle mě Američané. A dokud Ukrajinci bojují, a za to bychom jim měli být nesmírně vděční, máme čas se připravit. A dokud bojují, ruská ekonomika, ruská armáda i ruská společnost dál slábnou. Samozřejmě nemám radost z toho, že ruská společnost slábne, ale pokud má ruská společnost z Trumpa radost, pak mi na tom příliš nezáleží.
11: Let me remind you that our guests are Slavomír Širokovský and Simon Schuster. Směřuje tedy Evropa k tomu, že bude schopna zajistit si vlastní bezpečnost, Slavomír?
9: Je to stále v pohybu. A samozřejmě, když se díváme na Ukrajinu, obvykle mám pocit, že jde hlavně o Ukrajinu. A v určitém smyslu samozřejmě také o nás z dlouhodobého hlediska. Ale pokud jde o Ukrajinu, není to hra s nulovým součtem. Ukrajina má totiž nejsilnější armádu v Evropě a nejzkušenější armádu na světě. A také nejinovativnější. Inovativní přímo v terénu. Ne u počítačů, že? Ne v projektech. zemích. Takže pokud Ukrajina vstoupí do NATO, budou to Ukrajinci, kdo bude učit vojáky Severoatlantické aliance. Ne naopak. Blok, ke kterému se Ukrajina připojí, bude tedy mnohem silnější. A blok, proti kterému bude Ukrajina stát, bude mnohem slabší. Chci tím říct, že bychom měli mít zájem na to, aby Ukrajina byla v NATO i v Evropské unii. Nejen kvůli ukrajinským schopnostem, ale taky proto, aby tyto schopnosti nezískalo Rusko.
11: But is it likely? Je to ale pravděpodobné, že by se Ukrajina v dohledné době k alianci připojila, Simone. Dokážete si to představit, že by s tím prezident Trump souhlasil?
6: Ne, bohužel si nemyslím, že je to pravděpodobné a podle mě je to pro NATO obrovská škoda. Naprosto s vámi souhlasím, že Ukrajina se rychle mění z dovozce bezpečnosti, z příjemce pomoci a podpory ve vývozce bezpečnosti, zejména v oblasti technologií. Velmi jasně se to ukázalo po vypuknutí války v Iránu, kdy se řada zemí, včetně státu Perského zálivu, obrátila na Ukrajinu s žádostí o pomoc při sestřelování dronů Šáhid. Myslím tedy, že pro europeizované NATO by bylo velmi cenné obracet se na Ukrajinu pro pomoc a technologie. Navštívil jsem na Ukrajině továrny na drony i další vojenské podniky, které mají značnou volnou kapacitu. Nevyrábějí naplno. Vyrábějí to, co potřebuje ukrajinská armáda, ale zároveň si nechávají prostor i pro vývoz technologií a dronů. Nedávno jsem ale vedl opravdu pozoruhodný rozhovor s Arminem Papergerem, šéfem Rheinmetallu, největšího německého výrobce zbraní. Možná se ten rozhovor viděli. O ukrajinském vojenském průmyslu se vyjadřoval velmi přezíravě. Řekl, že jsou jako hospodyňky, které si v kuchyni vyrábějí drony na 3D tiskárnách. To velmi jasně ukázalo staré způsoby uvažování, staré instituce, staré finanční vazby mezi evropskými výrobci zbraní, vojenským průmyslem a evropským politickým vedením. A právě to bude velká zátěž, která bude brzdit europeizaci NATO i rozvoj vlastních evropských bezpečnostních struktur.
13: Of Europe's own security structures.
12: Okay, so in your view,
10: well, for sure, Germans produce better helmets than drones.
12: Okay.
10: Seriously.
9: Tak Německo určitě vyrábí lepší přilby než drony, ale teď vážně. Když mluvíme o vstupu do NATO, uvažujeme v jedničkách a nulách, binárně. A samozřejmě, pokud jde o formální stránku věci, a možná i o článek 5, máme pravdu. Ale do Evropské unie nebo do jakéhokoliv multilaterálního bloku se vždy vstupuje postupně, den po dni. Tím, že měníte zákony, tím, že vytváříte partnerství, vývozem a dovozem a obchodem jako takovým, tím, že přijímáte nové standardy prakticky ve všech oblastech společenského života. A ten proces probíhá, že na jeho konci je článek 5 a věřím, že Ukrajina k tomu to členství v Severoatlantické alianci určitě dospěje. A vlastně teď my to dnes potřebujeme víc než Ukrajinci. A pak přichází článek 5. Když si ho přečtete, je nesmírně vágní. Když si ho opravdu přečtete, tak v článku 5 není nic, co by vaši zemi zavazovalo vyslat armádu. Nic. Můžete poslat komisi, která za půl roku přijede zjistit, co se tam vlastně děje. A pak jsou tu zase země, a tady bych zaspoužil slovo, které se do rádia nehodí. Ale pak prostě chci říct, že i článek 5 závisí na vašich vlastních schopnostech, na vašich spojenectvích, na zkrátka všem, co si dokážete předem zajistit. Proto si myslím, že tohle binární uvažování o Ukrajině a Severoatlantické alianci každou analýzu dost pokřivuje. Pokud tedy Ukrajina nemůže do NATO vstoupit formální cestou, usilujeme o to, aby byla součástí nějakého NATO plus nebo čehokoliv podobného, ale aby byla co nejblíž. A to je pořád velmi ambiciózní cíl.
12: Simon.
11: Simone, je tohle podle vás realistické, takové postupné začleňování Ukrajiny do Severoatlantické aliance?
6: Ano, myslím, že ano. Zároveň je ale podle mě důležité mít na paměti, že snaha Ukrajiny přiblížit se k NATO a integrovat se do Severoatlantické aliance narazí na odpor, a to nejen ze strany Trumpa a lidí, kteří s ním souhlasí. Existují také hráči, a velmi důležití hráči uvnitř Evropy, kterým se nelíbí představa, že se Ukrajina po válce stane silnou, nezávislou vojenskou mocností s nejsilnější armádou v Evropě. A z rozhovoru s prezidentem Zelenským a jeho týmem vím, že mají značné obavy konkrétně z vaší země, z Polska, které by se mohlo stavět proti vzniku takové mocnosti na své východní hranici. A také proti tomu, že by tato mocnost mohla zpochybnit postavení Polska v Evropě jako určitého těžiště bezpečnosti a ekonomiky.
9: Záleží na tom, kterého Polska se ptáte, protože máme dvě.
6: Samozřejmě vám to nevyčítám, ale je to něco, víte, polskému politickému kontextu rozumím jen velmi omezeně. Ale vím, že si s tím Ukrajinci dělají velké starosti. Vidí to, když se dívají za hranice války, když přemýšlejí o své budoucnosti a o roli, kterou budou v Evropě hrát. Viděli jsme to samozřejmě už dříve během války a dodnes se to projevuje na ekonomické frontě, v zemědělství, v polském odporu vůči dovozu pšenice a dalšího zboží z Ukrajiny přes Polsko do Evropy. Polsku se to nelíbilo. A myslím, že pokud se Ukrajina stane významnějším vývozcem bezpečnosti a možná i zbraní, může to narazit na odpor i u některých dalších mocností v NATO, nejen ve Spojených státech.
7: Tak to byl záznam z části debaty amerického novináře Simona Schustra a polského analytika a sociologa Slavomíra Širakovského z konference Křehká bezpečnost. Tu pořádal Český rozhlas Plus. Plnou verzi i záznam dalších pořadů najdete na našem YouTubeovém kanálu a taky na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Zaostřeno. Pouť usmíření připomíná jednu z nejbolestnějších kapitol česko-německých dějin. Letos měla mimořádný rozměr. Vydala se na cestu z Pohořelic do Brna právě ve dnech, kdy moravská metropole historicky poprvé hostila sudetoněmecký sjezd. Jak tu neobvyklou chvíli vnímali účastníci, organizátoři i odpůrci? Zaostřeno pro vás přímo na místě natočil Vít Pohanka. Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž čtyři knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Preis, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
14: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
15: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
16: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
17: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
15: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
18: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
16: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
19: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
17: prosím vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
15: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
16: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
20: Začíná středeční odpolední plus s datem 27. května a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
21: Český rozhlas Plus.
20: Jak funguje, či spíše nefunguje Rada míru založená Donaldem Trumpem, jež měla konkurovat OSN? Izraelské útoky na Libanon pokračují a i Hizbalách nadále ostřeluje sever Izraele. V jaké fázi teď tato válka je? Sázející v Eurojackpotu trefil 7 čísel a vyhrál tak skoro 3 miliardy korun. Přihlásí se? A jaký je ještě prostor pro jednání o přesunu nadresortních agend z úřadu vlády? Tomu všemu se budeme věnovat v následujícím vysílání. Nejdřív si ale poslechněte zprávy dnes v podání Martina Matějky.

0: jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku a stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X. Podle nich se jedná o cizince a policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Novým náčelníkem generálního štábu může prezident jmenovat Miroslava Hlaváče. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu, nikdo nebyl proti. Do čela České armády vláda navrhla Hlaváče minulý týden. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jako jediný hlasoval proti a po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
2: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
1: Hlaváč zatím působí jako první zástupce stávajícího šéfa armády Karla Řehky, tomu služební poměr končí na konci srpna. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé také žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení přislíbil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let a nebo některé firmy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Na 13 let do vězení poslal soud v Německu bývalou členku levicové teroristické organizace RAF. 67-letá Daniela Kleteová si podle obžaloby financovala život v ilegalitě loupežnými přepadeními. U soudu se k ním přímo nepřiznala. V závěrečné řeči před 2 týdny vyjádřila účast lidem, které mohla přepadení traumatizovat.
4: U soudu v dolnosaském Verdenu nebyl žádný svědek, který by potvrdil, že Daniela Kleteová byla ve vyloupených supermarketech nebo u dodávek převážejících peníze. 13 podobných případů, ten poslední 10 let starý, jí obžaloba připisovala na základě stop DNA a taky většího obnosu peněz i zlata, které policie zajistila při jejím zadržení před 2 lety v berlínském bytě. Kleteová žila v ilegalitě přes 30 let. 2 její údajné komplice při loupežích policie nedopadla. Jsou stíhaní na útěku jako poslední 2 členové organizace RAF, která ukončila činnost na konci 90. let. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Izraelská armáda zabila vojenského velitele Hamásu v Gaze Mohameda Audeho, potvrdil to ministr obrany Israel Katz. Podle palestinských zdrojů zemřeli při náletu i Audeho manželka a synové. Katz dodal, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael před necelými 3 lety.
5: Muhammad Aude stál v čele vojenského křídla Hamásu pouhý týden. Nahradil předchozího velitele Izzudína Haddáda, zabitého rovněž izraelským náletem. Aude byl jedním z posledních živých vůdců teroristického útoku na Izrael 7. října 2023. Stovky jeho pachatelů uvězněných v Izraeli čeká zvláštní tribunál a pravděpodobný trest smrti. Dalších několik tisíc jich zabili izraelští vojáci během samotného útoku a následné války v Gaze. Ministr obrany Israel Katz také oznámil, že Izrael pokračuje s plánem povzbudit obyvatele pásma Gazy k dobrovolné emigraci. Podrobnosti ale nezdělil. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
6: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí, zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
7: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
6: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: U výher loterií a tombol se zdaní rovnou při vyplacení srážkovou daní.
6: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle,

0: Český rozhlas.
1: A mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu dnes představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez nutnosti invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu, říká Jan Vychytil z výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
2: Ten přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče, což vlastně pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalů pánevního dna.
1: V jedničce z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov zůstává kolona z kilometru 211,5. Pokračuje do omezení na kilometr 197, tam stojí porouchaný kamion, je to na více než půl hodiny v osobních autech. Dejte pozor, plná je i souběžná silnice před Rohlenkou. Na jedničce z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 185 pojedete v koloně do omezení ke sjezdu na Bratislavu a tam pojedete 25 minut, kamion je o něco déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, místy přechodně až oblačné a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: A s publicistikou navazujeme 8 minut po druhé hodině. Zdraví vás Lucie Vopálenská. Rada míru je bez peněz. Orgán, který založil americký prezident Donald Trump a přizval do něj země z celého světa, zatím nemá žádné výsledky. A teď se zdá, že ani žádné finance. Stálé členství v mírovém klubu bylo přitom podmíněno vstupním poplatkem ve výši 1 miliardy dolarů. Proč se projektu nedaří, o tom teď budeme mluvit s Pavlínou Nečáskovou ze zahraniční redakce. Pavlíno, vítej.
5: Dobrý den.
4: Tak informace o Radě míru přinesl deník Financial Times. Zjistili jeho redaktoři, kam se poděly peníze členských států?
5: Ono to vypadá, jako kdyby nikdo žádné peníze neposlal. Přinejmenším na fond zřízený Světovou bankou, schválený OSN, nepřišlo vůbec nic. Zástupce rady deníku řekl, že těch způsobů, jak vložit peníze do fondu, je hned několik a že určité finance přišly skrze účet u banky JP Morgan. Takže taková je možnost, ale tento účet neposkytuje žádnou formu transparentnosti. Povinností fondu u Světové banky bylo informovat donory a členské státy rady o tom, jak se s financemi nakládá, kam směřují. Takové možnosti ale účet u JP Morgan nenabízí.
4: No ale přesto, pokud do fondu nějaké peníze přišly, jak se to projevuje na aktivitách Rady míru? Projevuje se to vůbec nějak?
5: No ona, Rada míru, vznikla před 4 měsíci, není to tedy tak dlouhá doba zatím, ale přesto její projekty se nějak, můžeme říct, ani tak říkajíc nerýsují, jak se zdá. Jim hlavním projektem a hlavním cílem měla být obnova poválečné Gazy. No a zatím to vypadá tak, že ty peníze, které země už věnovaly, což bylo například Maroko, nebo Spojené arabské emiráty, šly především na kanceláře vysokého představitele pro poválečnou Gazu, na technokratický výbor vytvořený pro budoucí správu Gazy, ale další finance, které měly být určeny třeba pro výcvik bezpečnostních jednotek na místě, které měly pomáhat v Gaze, tak tento projekt ještě ani nebyl započatý, stejně jako řada další. Vyhlásila se výběrová řízení na rekonstrukční práce, ale žádný z projektů nebyl vybrán a podle Financial Times se v tomto ohledu přímo na místě v Gaze neděje vůbec nic. Ale ono to může vypovídat také o celkové situaci v pásmu Gazy. Donald Trump sice před půl rokem slavnostně oznámil příměří mezi Izraelem a Hamásem, ale ta oznámená a oslavovaná dohoda stanovovala 3 fáze, a to odzbrojení Hamásu, stažení izraelských jednotek a rekonstrukce celého území. Nic z toho nenastalo a vypadá to, že k tomu ani není nakročeno.
4: No a pojďme, Pavlíno, ještě závěrem dodat kontext. Připomeň, proč vůbec Donald Trump Radu míru založil, když, jak jsem zmínila v úvodu, to bylo prezentováno jako svým způsobem konkurence k OSN.
5: Přesně tak, a on je to takový klasický megalomanský projekt, který má americký prezident rád. Ovšem jeho fungování už v počátku provázela a možná ještě prováží řada nejasností. V podstatě to není orgán založený na nějaké volbě či demokratickém rozhodování, jako je tomu u OSN. Donald Trump má zajištěné doživotní předsednictví Radě míru. V její dozorčí radě jsou jemu blízcí lidé, včetně rodinných příbuzných, jako třeba zetě Jareda Kushnera. Kushnera, je tam také Steve Witkoff nebo někdejší britský premiér Tony Blair. Podmínkou členství, jak už si zmiňovala, je miliarda dolarů. Ono těch členů není málo. Je tam ale, co můžeme říct, málo západních demokratických zemí nebo evropských států. Členy jsou například Izrael, Maďarsko, Bahrajn, Vietnam, Argentina, Kuwait, Kambodža, Kazachstán, Mongolsko, Uzbekistán, Turecko a řada dalších. Evropské státy se spíše zdržely, nepovažovaly to za právě vhodnou alternativu k OSN, kterou Trump sliboval, ale drží si určitý pozorovatelský status. Některé z nich, to je případ i České republiky. Řada zemí vnímá tu radu spíše jako politickou věc, příležitost asi navázat dobré vztahy s americkou administrativou, než výkonný orgán, který bude něco měnit.
0: No, když bychom to měli uzavřít, tak v podstatě Rada míru zatím vůbec nefunguje.
5: Je to tak.
0: Kolegyně Palína Nečásková ze zahraniční redakce, díky za informace a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: No a na Blízkém východě a v sousedství Izraele zůstaneme i v dalším příspěvku. Po úterních, tedy včerejších izraelských útocích na Libanon zemřelo podle tamních úřadů nejméně 31 lidí. Do armádních operací se podle premiéra Benjamina Netanyahua zapojil velký počet pozemních sil, které operovaly za takzvanou žlutou linií příměří. Dopoledne pak zněly sirény i na severu Izraele, kam mířilo několik projektilů vypálených libanonským Hizbaláhem. Právě z Libanonu se tento týden vrátila reportérka deníku N Dominika Píhová, kterou teď srdečně vítám ve vysílání Odpoledního plusu. Hezký den.
6: Hezký den.
0: Paní Píhová, o jak rozsáhlých izraelských útocích, včetně tedy pozemních operací za onou zmíněnou žlutou linií, se tady vlastně bavíme?
6: Bavíme se opravdu o velkém zintenzivnění těch útoků. Připomenu, že pořád jsme v čase, kdy platí teda dohoda o klidu zbraní, o příměří. Ty útoky, ke kterým došlo v posledních hodinách nebo dnech, se netýkají jenom jihu Libanonu, který je vlastně dlouhodobě okupován, ale týkají se také východu země, specificky údolí Bika, kde, když se podíváme do těch posledních týdnů nebo měsíců, tam tolik těch úderů nebylo. A v posledních 24 hodinách jich je tam hlášených několik, je tam také hlášených 12 mrtvých z jedné vesnice, která byla zasažena více než 10krát z pondělí na úterý, takže se bavíme o jakémsi geografickém rozšíření těch útoků a z intenzivnějších úderech. Myslím, že to bylo spočítáno libanonskými médii asi na 120 úderů v posledním dni, což je opravdu výrazná eskalace oproti tomu, co jsem tam zažívala já v těch posledních týdnech.
0: No, asi bychom mohli říci, že izraelská armáda aktuálně de facto jižní část Libanonu ovládá, protože má tam armádu, nemůže tam být libanonská armáda. Řekněte, jak to ovlivňuje, jaký to má dopad na tu humanitární situaci v zemi. Obyvatelé té jižní části Libanonu jsou v podstatě rozptýleni do dalších částí země?
6: Je to tak, nadále zůstávají tisíce Libanonců mimo své domovy, když se bavíme o té takzvané nárazníkové zóně, kde je tedy ta žlutá linie, jinými slovy tedy té jednostranně deklarované zóně, kde působí izraelská armáda na libanonském území, tak opravdu jde o až 5 až 10 kilometrů široký pás dovnitř libanonského území. Uvnitř něj jsou desítky obcí, měst a vesnic, takže tam všude lidé stále se nevrátili do svých domovů, nemůžou se navrátit, zůstávají někde v těch veřejných azylových domech, které jsou většinou přeměněné veřejné školy, takové prozativní bydlení, zároveň také odchází do nějakých okolních vesnic, posunuli se například nad tu linii na sever od řeky Litány, která byla takovým geografickým dělícím mostem mezi tím, kde ta izraelská tady armáda působí a kde už ne, ale každopádně od pondělí i toto se mění. Izraelská armáda se posouvá, jak podle informací izraelských médií, tak podle politiků tamních, a posouvá se dál nad tu řeku, takže on se ten perimetr toho těch evakuací a míst, odkud se lidé musí znovu rychle zabalit a opustit svoje domovy, neustále také rozšiřuje, což se samozřejmě potom projevuje také v situaci humanitární, protože čím více stupňů výhrušky, tím více stupňuje vysídlení a nesmíme zapomínat na to, že ty krize v Libanonu se vrství. Nejde tedy jenom o tuto válku, která vysídlila přes 1 200 000 lidí, ale také o tu předešlou v roce 2023-2024, předtím finanční krizi, předtím dozvuky dopadu covidu a tak dále.
0: No, když se ještě vrátíme k té aktuální situaci, izraelská média ty údery spojují i s pokračujícím jednáním mezi Spojenými státy a Iránem a zmiňovali jsme onu žlutou linii. Izraelci tedy útočí i za ní a můžete možná dodat, jaký je vlastně smysl té žluté linie?
6: Tak ta žlutá linie měla být právě tím jako pomyslným ohraničením toho, v rámci jakého perimetru se bude izraelská armáda pohybovat na libanonském území s cílem zneškodnit pozice Hizbaláhu, tak aby nemohl útočit na sever Izraele. Je to, jak už jsem říkala, jednostranně vlastně nakreslená linie, kterou nyní ale tedy sám Izrael překročil. Nejdříve nebylo úplně zřejmé, kde přesně se to stalo, nebo kde k tomu dochází. Později k tomu přišla i nějaká veřejná prohlášení ze strany izraelských představitelů, včetně premiéra Benjamina Netanyahu, který to tedy argumentoval s tím, že jde o snahu zneškodnit pozice Hizbaláhu. Izraelská armáda v posledních týdnech čelí útokům levných dronů ze strany Hizbaláhu. Má velké ztráty, nedaří se jí vlastně s tím pracovat, jako vidíme ostatně i na jiných válečných frontách, nejenom tedy na Blízkém východě. Takže jeden z těch cílů toho překročení je právě snažit se bojovat s tímto. Jedním z příkladů může být teď evakuační příkaz pro město Nabatije, které leží právě mimo tu nárazníkovou zónu severně od řeky Litání a teď momentálně tady všichni se musí vystěhovat.
0: Mluví se o desítkách útoků ze strany Hizbaláhu na Izrael. Můžete ještě zmínit, jaké cíle vlastně ti libanonští radikálové nebo to ozbrojené hnutí, teroristické hnutí Hizbaláh také, když vezmeme tu vojenskou část, zasáhnou?
6: Je tedy jedna z věcí, o kterou se chlubí, dejme tomu nejvíc, hnutí Hizbaláh, je samozřejmě cílení na pozice izraelské armády uvnitř Libanonu. To, když se koukáte na tu komunikaci, kterou zveřejňují, kterou dávají ven, tak to je tam velice často. Izraelská armáda zároveň přiznává také ztráty na své straně, takže je to potvrzené, dejme tomu, z obou dvou stran. A potom samozřejmě dalším cílem, tedy často bez větších škod nebo obětí, je sever Izraele, což je další důvod, proč izraelští představitelé chtějí aktivně bojovat s Hizbaláhem, aby tedy nějakým způsobem zabezpečili sever Izraele. Nicméně izraelští komentátoři teď často opakují a tedy zdůrazňují, že ta strategie se i po těch týdnech bojů nezdá jako příliš úspěšná.
0: Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pro tuto chvíli vám moc děkuji. To byla Dominika Píhová, reportérka deníku N, která se vrátila z Libanonu. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
0: A na Plusu přišel čas na zprávy z ekonomiky. Německé hospodářství letos vzroste jen o 0,5%. Ve svém výhledu to dnes uvedla takzvaná Rada moudrých, poradní grémium německé vlády pro hospodářství. Vedra mohou některé stavební práce zpomalit. Firmy s tím ale dopředu počítají a přizpůsobují tomu svůj harmonogram. A Čína povoluje vývoz močovinového hnojiva. Vydala na něj vývozní kvóty, uvádějí zdroje agentury Reuters. Miliardářem přes noc. V Česku padla včera večer rekordní výhra v loterii. Sázející v Eurojackpotu trefil 7 čísel a vyhrál tak skoro 3 miliardy korun. O část peněz ještě kvůli zdanění přijde. Nicméně i přesto výherce překonal dosavadní rekord z roku 2015. Zatím se však o částku nepřihlásil. A detaily teď přidá redaktor Vítek Andrle. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Vítku, co tady zatím víme o výherci rekordní částky v loterii?
7: No, není toho moc, pouze, že jde o Čecha, který je dlouhodobým zákazníkem společnosti Allwyn a má u ní internetový účet. To znamená, že výši výhry už zná, ale sázková společnost mu ji ještě nemůže poslat. Podle mluvčí Dity Stejskalové totiž takovou částku Allwyn nemá a musí počkat, až ji pošlou provozovatelé Eurojackpotu.
8: pak, když je dostaneme, existují určité lhůty s tím, že v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů, což by velmi pravděpodobně mohl být i tento případ, protože se jedná o velmi vysokou částku.
7: Jen dodám, že Eurojackpot je mezinárodní číselnou loterii, která funguje v 19 zemích a konkrétně v Česku od října 2014. Včera ale v případě českého sázejícího nešlo o jedinou vysokou výhru. Druzí se umístili jeden člověk z Norska a čtyři z Německa a každý z nich získal víc než 98 milionů korun.
0: Wow, no ale už jsme také zmínili, že český výherce bude muset odvést určitou daň, konkrétně 15%.
7: Je to tak, v přepočtu je to zhruba 437 milionů korun. V Česku podléhají této dani veškeré výhry v loterii nad 50 tisíc korun. Mluvčí finanční správy Patrik Madle řekl, že povinnost odvést daň je na provozovateli loterie, tedy v tomto případě společnosti Allwyn. Daň musí podle Madleho odvést svému příslušnému finančnímu úřadu, a to do konce následujícího měsíce po výplatě výhry.
9: Po skončení roku je pak povinen podat na finanční úřad vyúčtování daně vybírané srážkou, a to do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. To je v tomto konkrétním případě do 1. dubna 2027.
7: Podle právníka Ondřeje Projse z právnické fakulty Univerzity Karlovy tak k odvodu daně nepotřebují výherci v loterii žádnou speciální právnickou pomoc, můžou ale podle něj využít asistenci při rozhodování o výhře, tedy jaký třeba budou sázející investovat.
10: Takhle vysoká suma samozřejmě může vést k nějakému tlaku ze strany okolí. Tam se často řeší i otázka, jestli vlastně se bude zveřejňovat jméno výherce.
7: Mluvčí Allwynu Dita Stejskalová řekla, že společnost bude dbát na zachování anonymity výherce a zároveň mu nabídla kromě právního poradenství taky finanční konzultace nebo psychologickou pomoc. Tady je taky dobré dodat, že ministerstvo financí dlouhodobě varuje před tím, že sázení a hazard obecně můžou být návykové.
0: No a můžeme ještě pro kontext říci, jak časté jsou vůbec takto vysoké výhry při nejmenším v Česku?
7: Tak miliardáře z loterie Eurojackpot má zatím Česko 3, kromě včerejšího vítěze ještě sázkaře z roku 2015, který ještě do včerejška držel rekord a vyhrál tehdy 2 miliardy a 466 milionů korun. O peníze se přihlásil po 26 dnech. Tehdy výhru nemusel danit, ale i tak ho včerejší výherce o několik milionů překonal. A třetí sázející vyhrál v roce 2019 přes 1 miliardu a 400 milionů korun, ten tehdy vsadil přes internet na stránkách loterijní společnosti. Víc běžné jsou ale milionové výhry, třeba loni Allwyn zaznamenal mezi sázejícími 593 takových výherců.
0: Dodává Vítek Andrle z domácí redakce. Moc krát děkuji, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
0: A na domácí půdě zůstáváme. Přes 2 hodiny dnes jednali experti na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševního zdraví či protidrogovou politiku na úřadu vlády. I když slovo jednali je možná nadsazené. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu s šéfkou úřadu Tinde Bartou se snažili členům jednotlivých rad vlády vysvětlovat, proč kabinet schválil přesun jednotlivých agent pod určitá ministerstva. Někteří odborníci však schůzku opustili dřív a označili ji za absurdní divadlo. Jednání sledovala kolegyně Daniela Brichtová. Pěkné odpoledne.
11: Krásné odpoledne.
0: Danielo, tak jaké jsou závěry té dnešní schůzky?
11: Premiér Andrej Babiš do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku. Do pondělí chce pak oznámit výsledek. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO se o tom ještě poradí právě s Tinde Bartou a mělo by být na něm, aby poté oznámil definitivní výsledek. Taťána Malá sama celou situaci ohledně přesunu agent na ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví, spravedlnosti a kultury hodnotí tak, že v tom je potřeba vidět příležitost.
12: Můžu lomit rukama, brečet, křičet, anebo se k tomu můžu postavit čelem jako k příležitosti a já jsem zvolila tuhle cestu.
11: Ministři všech zmíněných resortů se schůzky také účastnili a podle nich se vše připravuje na přesun. Zároveň ujišťovali, že i přes změny zůstane zachována nadrezortnost těchto témat a neoslabí to práci jednotlivých rad a zmocněnců.
0: Nicméně trvá i nadále požadavek členů rad na zachování toho současného stavu.
11: Ano, odborníci právě na tom dál trvají. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. V něm žádají právě o přehodnocení rozhodnutí o přesunu, o zachování nadrezortní koordinace lidskoprávní politiky nebo aby vláda vedla o budoucnosti těchto agent otevřený dialog. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
13: Ta agenda má být z principu nadrezortní, musí stát nad jednotlivými ministerstvy. Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
11: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
0: Někteří odborníci ale během schůzky odcházeli. My jsme v polední publicistice mluvili s Matějem Holanem z Asociace adiktologických služeb, ale co se dozvěděla dalšího? Z jakých důvodů?
11: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vlastně vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
14: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad přesunout tyto agendy na jednotlivá ministerstva.
11: Vládní zmocněnkyně Malá to komentovala tak, že někteří asi o vysvětlení nestáli a proto odešli téměř okamžitě.
0: Reportérka Daniela Brichtová sledovala zmiňované jednání na úřadu vlády. Děkujeme za informace, hezký den.
11: Krásné odpoledne.
0: Posloucháte Odpolední plus, 2 minuty před 14:30. Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil svůj areál o nový pavilon s centrem prevence rakoviny. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené například fotonovým CT, magnetickou rezonancí, mamografy s technologiemi, umělé inteligence pro rychlejší detekci nádorů. Nemocnice se chce zaměřit na rychlejší zavádění nových metod a personalizovanou medicínu. Práce na pavilonu a jeho vybavení stály dohromady 740 milionů korun.
15: V přízemí máme vlastně dedikované pracoviště pro primární prevenci, to znamená odvykání kouření, pohybová aktivita, nácvik správných pohybových stereotypů, mentální cvičení a tak dál.
16: Popisuje náměstek pro odbor léčebné preventivní péče Igor Kiš. V pavilonu je 7 pracovišť. Další se věnují třeba časné diagnostice nádorových onemocnění.
15: Nakonec vlastně i pacienti, kteří ukončí onkologickou léčbu úspěšně, tak vlastně jsou v tomto pavilonu sledováni, aby se včas dala identifikovat třeba druhá malignita v průběhu života toho člověka.
16: Pavilon umožní rozšířit služby a navýšit kapacity.
15: Náběh, kdy budeme mít větší kapacitu, bude postupný, protože naše limitace jsou samozřejmě personální. A vlastně ta prevence má nejlepší léčebné výsledky pro stát. Je to ta nejlevnější investice. Je to mnohem levnější, jak onkologického pacienta léčit.
16: Podle ředitele Marka Svobody otevření pavilonu znamená začátek nové éry.
17: Dokážeme nejenom přenést ty naše stávající provozy, ale rozšířit je a hlavně propojit je dohromady. Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu a ještě současně třeba začíná mít nadváhu, anebo má špatnou životosprávu, my můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci i v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
16: Na podzim spustí ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou program prevence na předpis.
17: Jsme vytipovali 2 takové nejrizikovější stavy, které nebolí, ale přitom, když se zanedbají, mohou vést k vážným nemocím a těm nemocím mohou způsobovat vyšší riziko rakoviny. Je to prediabetes a zároveň nadváha. A je známo, že pohyb a když změníte životosprávu, tak tyto rizikové faktory v této fázi ještě dokáže změnit a vy nemusíte onemocnit.
16: Nemocnice vytvořila kvůli novému pavilonu asi 40 pracovních pozic a další zaměstnanci nejspíš ještě přibudou. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Bylo 14:30 a jsou tu další zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas plus.
1: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun 16 haléřů, to je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv, tamní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů. Ruský úder v Dněpropetrovsku Dněpropetrovské oblasti zranil minimálně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva vyslala celkem přes 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci zaútočila na několik ruských měst. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by mohl nastoupit od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle ní díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši rodičovské před porodem, která by měla být 15 000 korun měsíčně. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny. Bo se hledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje ostrov za jednu ze svých provincií, Tajpej to odmítá. Na D10 z Turnova do Prahy před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru havarovalo nákladní auto. Je otočené do protisměru a vysypaly se z něj balíky sena, projíždí se pomalu pouze odstavným pruhem. Kolona začíná na 23. kilometru zpoždění asi přes 20 minut. Opatrně, některé balíky přeletěly do protisměru, dejte pozor tedy i ve směru do Turnova na 21. kilometru. A na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov zůstává kolona z kilometru 211,5, pokračuje do omezení na kilometr 197. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, místy přechodně až oblačné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
18: Očekává se, že Senát odmítne vládní novelu, která rozvolňuje pravidla pro sestavování státních rozpočtů. V horní komoře parlamentu má totiž většinu opozice a ta varuje, že pokud předloha projde, hrozí nekontrolované utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Tvrdí, že podle stávajícího znění zákona už nelze sestavovat rozpočty. Je důvod k přehodnocení rozpočtových pravidel?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den.
19: Dobrý den, díky za pozvání.
18: A ekonom z Akademie věd Robin Majálech. Dobrý den vám.
19: Dobrý den, i já děkuji za pozvání.
18: A začněme od vás. Může si Česko dovolit rozvolnit svoje rozpočtová pravidla?
19: Rozpočtová pravidla, tak jak jsou teď nastavená, nám v podstatě nezaručují to, že se bude dělat dobrá rozpočtová politika, ale zároveň ani jejich rozvolnění nám to nezaručí, takže moje odpověď je v tomto taková trošku ambivalentní.
18: Vaše odpověď je jaká, pane Musile?
20: Tak ta rozpočtová pravidla jsou nastavená proto, aby politické elitě, řekněme, vykolíkovala nějaký prostor, kde se ta elita ještě může cítit bezpečně z hlediska nějaké stability veřejných financí. A to, co pozorujeme teďka v posledních týdnech, tak je vymazání těch, faktické vymazání těch bariér a v podstatě téměř vypnutí jakýchkoliv pravidel.
18: Pane Majalehu, tohle říká opozice, že pokud tato novela projde, tak se otevřou stavidla pro ohromné zadlužování státu. Tuhle obavu vy nezdílíte?
19: Ty rozpočtová pravidla tu nejsou věčně a předtím jsme vlastně tohle neviděli, takže teď automaticky tímhle předpokládáme, že se situace nějak změnila od té doby, co tam nebudou rozpočtové pravidla, tak se ty stavidla povolí.
18: No, tam budou rozpočtová pravidla, ano, ale budou volnější.
19: Ano, budou volnější. Takhle, já si myslím, že největší problémy české rozpočtové politiky byly vždycky v situacích, kdy se buď to vlastně podsekávaly příjmy toho rozpočtu radikálně, a nebo se přistupovalo k nějaké neuvážené fiskální restrikci. Tohle byly z pohledu historie české politiky hospodářské, tak to byly ty největší zářezy do rozpočtu. Nikdy to nebylo způsobeno nějakou výdajovou expanzí.
18: Takže to samotné rozvolnění pravidel pro sestavování státních rozpočtů podle vašeho názoru nemusí nutně vést k výrazně většímu zadlužování státu?
19: Nutně k tomu určitě vést nemusí.
18: To byste připustil, pane Musile, a takhle zase na druhé straně to komentuje ministryně financí paní Schillerová. Říká, že samotný ten zákon nepřidává na státním zadlužení ani korunu.
20: No jasně, ale tak jako proč byste si bral holínky, značně nepohodlnou obuv, když byste se nechystali do bláta, jo? Když to takhle zjednoduším.
18: Myslíte si, že paní ministrině se chystá jít do bláta?
20: No ne, tak jako proč by potřebovala si tam ta pravidla tak uvolňovat vlastně v míře takové, že v podstatě nebude téměř nic omezovat, kromě finančních trhů. A právě proto máme rozpočtová nebo fiskální pravidla, abychom měli včas jakýsi, to takový kanárek v dole, bych řekl, který nás varuje před tím, tohle už je prostě nebezpečná mez nějakého zadlužování nebo řekněme příliš expanzivní rozpočtové politiky, a když za tu mez půjdeme, tak potom už jsme jenom vydáni na pospas tomu, jestli věřitelé nám budou půjčovat za stávajících podmínek nebo ne, a pokud si toho kanárka v dole vypneme nebo prostě vyndáme nebo ho zabijeme, tak pak už nám jako jiné varovné světýlko nezbývá.
18: Pane Majelehu, já když se přidržím teď té metafory, kterou použil pan Musil, nezbavuje se vláda toho kontrolního kanárka, který by měl vládu upozornit, že to zadlužení státu už je příliš vysoké a že musí brzdit?
19: To zadlužení státu pro ty parametry, jak jsou nastaveny v tom zákonu o rozpočtové odpovědnosti, to nejsou univerzální parametry pro jakékoliv strukturální nastavení té ekonomiky. Jo? Tyhle ty parametry by byly vhodné pouze v případě nějakého output gapu, nějaké nezaměstnanosti.
18: To nám nějaké, přeložte, co to znamená?
19: Rozdíl mezi potenciálním a aktuálním produktem, to znamená, tím nepřímo měříme hospodářský cyklus té ekonomiky a podobně. To znamená, že my se můžeme dostat do situace, kdy vlastně ta rozpočtová pravidla, řekněme třeba to zadlužení 55% dluhu vůči HDP, tak pokud třeba ekonomika bude v nějaké nepříznivé situaci, bude se blížit do recese, tak vlastně tohleto rozpočtové pravidlo bude určovat, aby si vlastně v téhle situaci stanovoval vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, což nám tu krizi nebo nějakou neutěšenou hospodářskou situaci ještě zhorší. Jo? To znamená, že tohleto univerzální pravidlo, kdy si dáme nějaký cap na vlastně zadlužení.
18: Nějakou hranici?
19: Tak, ano, nějakou hranici. Tak v podstatě může působit dokonce proticyklicky. Takže z mého pohledu tohle to není záruka odpovědného hospodaření.
18: Takže vy si myslíte, že vláda se chystá rozvolnit pravidla pro sestavování státních rozpočtů z toho důvodu, aby nakopla ekonomiku a aby mohla efektivněji reagovat v případě, že přijde zase nějaká krize?
19: To vůbec si netroufám komentovat za vládu. Já to hodnotím teď čistě z odborného hlediska, kdy hospodářská politika vlastně této země může být ohrožena tím, že se budou dodržovat fiskální pravidla tak, jak jsou nastavená teď.
18: Pane Musile, tak nejsou ta stávající rozpočtová pravidla v Česku, a to i s přihlédnutím k jiným evropským zemím, příliš přísná, příliš těsná a nebudou dusit ekonomiku v případě, že přijde nějaká další krize?
20: Ne, absolutně ne, protože zaprvé naše ekonomika už několik let je, řekněme, v solidním stavu. Jak tady kolega zmiňoval, potenciální produkt, což je nějaká dlouhodobá kapacitní možnost té ekonomiky, tak my se vlastně nacházíme blízko ní nebo téměř na ní, čili v žádné krizi nejsme. Co se týče té hrozby, jak by fiskální politika mohla reagovat, kdyby krize přišla, tak na to už stávající legislativa pamatuje. Konkrétně v zákoně o rozpočtových pravidlech je takové ustanovení, že výdajové limity vláda může překročit v případě, že bude zasažena ekonomika nějakou hlubokou krizí, konkrétně je tam pokles o 3% HDP, což vychází mimo jiné z té maastrichtské hranice pro 3% schodek veřejných rozpočtů. a ta tam taky byla implementována proto, aby právě státy mohly reagovat, když ta ekonomika bude procházet nějakými nepříznivými časy. Rozhodně to nemůžeme chápat jako novou nulu, jako něco, k čemu se máme přibližovat, ale je to právě ta rezerva pro případ, kdyby byla zasažena ta ekonomika nějakou krizí. Čili z tohoto pohledu vůbec není nutné, podle mého názoru, ta pravidla nějak rozvolňovat.
2: Pane Majelehu, tak není to tak, že už to stávající nastavení pravidel rozpočtové odpovědnosti umožňuje českým vládám pustit do ekonomiky víc peněz v případě nějaké krize?
21: V případě nějaké krize tam je tohleto ustanovení, který v podstatě se ale je stále opatrný. Jo? To není ustanovení, když vám přijde COVID číslo 2 prostě, jo? Tak budete v nějakém jakoby problému. Takže lze to nějakým způsobem zase řešit, ale podle mě tohleto, jako tím, že si tam jde o samotnou jako ideu toho, že vlastně my si máme jako naivní představu, že si tu hospodářskou politiku odřídíme nějakým algoritmem. Jo? To prostě se domnívám, že možné není, protože oni vám do těch konečných výsledků promlouvají i takové faktory, které jsou těžko měřitelné, které nemáte ve standardní makroanalýze. Takže to
2: jako
21: jsou
2: třeba
21: institucionální zázemí, administrativní výkonnost, důvěra společnosti ve vládu a podobně. Jo, to jsou věci, které potom nakonec se ukazují jako velmi důležitý pro udržitelnost vlastně jak toho zadlužení, tak i vlastně nějaká rezilience vůči obecně nějakým externím šokům. Tam se obávám, že tyhle ty algoritmy, a vidíme to i třeba v případě Německa, prostě vy tam narazíte na určité stropy a v té situaci je pro tu ekonomiku nákladnější se držet toho legislativního rámce, než ho opustit a konat jinak.
2: Když tady pan Majelech připomněl ten příklad Německa, já už jsem to říkal, že některé další evropské země mají ta rozpočtová pravidla nastavena, řekněme, benevolentněji než Česko, tak on je to dneska případ Německa, které před časem rozvolnilo ta svoje pravidla, pane Musile.
20: No, já si myslím, že Německo je přesně ten příklad, podle kterého bychom se neměli řídit, protože ta pravidla mají právě smysl ve chvíli, kdy vás tlačí a vtlačí vás k tomu, abyste je dodržovali. Jo? A ne v momentě, kdy vás začnou tlačit a vy si je rozvolníte, aby vás přestala ta pravidla
2: tlačit.
20: Takže
2: ten příklad Německa je podle vás odstrašující, ne následování hodný?
20: Přesně tak. A ještě bych v tom viděl určité nebezpečí v tom smyslu, že Německo vždycky platilo za fiskálně velmi konzervativní nebo řekněme zodpovědnou nebo střábí zemi a my vlastně sledujeme, že se to tam mění a pokud teda už jako Německo přistoupí na tu hru, že jako rezignuje na rozpočtovou odpovědnost, tak pak už bych řekl, že jsme kompletně ztraceni, ale
2: myslíte si, ještě, že to je až takové, že Německo rezignovalo na rozpočtovou odpovědnost?
20: Tak Německo už mělo v loňském roce větší deficit veřejných financí, než jsme měli my. Takže to rozvolnění pravidla zase nesignalizuje nic jiného, než že je ochotno se dále jako fiskálně rozvolňovat nebo pouštět si žilou. A já bych se jenom ještě vrátil k tomu, jaký je tam teda ten manévrovací prostor, protože ta naše fiskální pravidla se odvíjejí od takzvaného strukturálního schodku, což je právě schodek, který odděluje vliv hospodářského cyklu, čili i v tom je obsažena ta flexibilita. Jinými slovy, když naše ekonomika funguje solidně, což je současný stav, kdy jsme na úrovni potenciálního produktu, tak vlastně nedává smysl mít rozpočty ve schodcí, respektive na té trajektorii, aby se schodky prohlubovaly. Naopak, v případě, že ta ekonomika projde nebo bude procházet recesí, tak ta pravidla nám umožňují ten schodek zvýšit, protože právě to pravidlo se odvíjí od strukturálního schodku, který odmýšlí od vlivu hospodářského cyklu. Čili když budeme v krizi, vlastně nic nám nebrání v tom, abychom výdaje zvýšili tak, abychom tu krizi řešili. A pořád budeme splňovat ten strukturální schodek.
2: Rozvíjte tedy ten svůj předchozí argument. Pane Majalehu, je důvod k tomu, aby stát hospodařil s vysokými schodky v období, kdy se ekonomice víceméně dobře daří?
21: Nutné to není. Jako my ty schodky, to já bych tu jako debatu ještě vrátil o ten krok předtím, proč tyhle schodky vlastně jsou. My máme jako strukturální disbalanci mezi příjmy a výdaji. Jo? To znamená, že...
2: Pan Musil kýve hlavou
21: tady? To, že my se tady bavíme teď o těch jako dluhových brzdách a podobně, to je vlastně nějaký návazný krok, kde nemusíme třeba úplně souhlasit s tím, nebo moje výtka by byla, že vlastně tyhle ty mechanismy v rozpočtové politice vlastně nenahrazují to, že tady máme ten, nebo nějakým způsobem neřeší ten problém na straně příjmů a výdajů. Takže to je první krok, který si myslím, že by se v rámci té fiskální politiky měl udělat, a to je tedy nějakým způsobem sladit příjmy a výdaje toho rozpočtu. A ta moje výtka je, že tyhle ty mechanismy, o kterých se teď bavíme, to vlastně jako neřeší. To je takový jako hašení jako požáru, ale za mě v tom hašení je trošku oleje, jo, trošku. Takže z tohohle...
2: V těch rozpočtových pravidlech je trošku oleje, podle vás.
21: Ano, trošku.
2: A proč?
21: Tak jak jsem to říkal, tam i přesto, že tam máme nějaké ty mechanismy, které, a to se bavíme spíš o míře už, jo, to, že se myslelo na to a jsou tam nějaké mechanismy, které se domníváme, že mohou být dostatečné, pro nějaký šok dostatečné být mohou, pro nějaký šok dostatečné být nemohou, záleží, jestli ten šok bude poptávkový, jestli bude nabídkový, to bude úplně měnit charakter toho šoku a podobně. Takže já se nedomnívám, že těmito mechanismy my podchytíme veškerou mnohost té budoucnosti, která nás vlastně jako může potkat.
2: Pane Musile, tak neměly by se vlády české, ať už jakékoliv, zaměřovat spíš na to, aby tady nebyla nerovnováha mezi příjmy a výdaji, než na to konkrétní nastavení rozpočtových pravidel, a neměly by se zaměřit možná víc na ty příjmy? Pokud se nepletu, tak s tím vy asi budete souhlasit, protože i předseda Národní rozpočtové rady, pan Hampl, se vyjadřuje v tom smyslu, že ta daňová zátěž by se měla vrátit před období covidu, to znamená před zrušení superhrubé mzdy, zjednodušeně řečeno.
20: No přesně tak, já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, protože přesně to vlastně systematické nastavení nerovnováhy mezi příjmy a výdaji vede potom k tomu, že pořád máme strukturální schodek veřejných financí kolem 2% hrubého domácího produktu, což je v dnešních cenách zhruba 180 miliard korun. Mluvím teďka o veřejných financích jako celku. Takže jasně, jako slyšeli jsme tady před volbami 21 i před volbami 25, že vlády budou snižovat výdaje, že v žádném případě nebudou navracet to zdanění před takzvané zrušení superhrubé mzdy, ale vidíme, že vlastně žádná z těch vlád nebyla schopná ty výdaje ořezat natolik, aby se ta systematická rovnováha vrátila. Čili pak už jako v té rovnici nezbývá nic jiného, než se právě podívat na tu příjmovou stranu. Ale to je ve finále vždycky věc té politické elity.
2: Radíte tedy vládám, aby zvážili zvýšení daní i této vládě konkrétně, která to tedy v žádném případě nemá ve svém programovém prohlášení?
20: Pokud chceme zachovat rozsah veřejných služeb a veřejných statků, které nám poskytuje veřejný sektor, a pokud zároveň nechceme zvyšovat zadlužení veřejných financí, tak jako nic jiného nezbyde, než zvýšit příjmy toho rozpočtu. A zvýšit příjmy tím nemyslím přijmout nějaké opatření, které bude, nebo ten jehož autor bude tvrdit, že bude lépe nebo důsledněji vybírat daně. To jako se bavíme o nějakých jednotkách miliard. My opravdu potřebujeme řešit stovky miliard nebo minimálně vyšší desítky miliard korun.
2: Tak tady, pane Majalehu, podle všeho s panem Musilem jste ve shodě, ale neschodnete se s touto ani minulou vládou?
21: Určitě ne, protože vlastně v obě vlády šly do toho, že daně zvyšovat nebudou. U té předchozí vlády tam aspoň došlo k prozření v tom, že některé daně prostě musely jít nahoru, ale vlastně jako mírně, a určitě to nebyly ty daně, jo, protože my ten daňový mix máme postavený, skoro bych řekl, jako že to někdo pochopil úplně opačně, jo, takže a ty daňové změny, které se udály, šly v tomhle trendu vlastně úplně opačně, takže z mého pohledu by se ty daňové příjmy měly poměrně přeskládat mezi výrobní faktory podle toho, jak vlastně přispívají k výkonu té ekonomiky, protože my se stále soustředíme na výrobní faktor práce, jehož podíl na výkonu ekonomiky klesá, a to z pohledu výběru daní je úplně nesmyslné.
18: Připomenu, že našimi hosty zůstávají ekonom z Akademie věd Robin Majalech a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Pánové, vraťme se ještě prosím k té rozpočtové novele, která prošla sněmovnou a měla by se jí v polovině června zabývat horní komora parlamentu, tedy Senát. Pokud projde, tak mimo jiné vláda bude moct navyšovat výdaje na klíčovou infrastrukturu nad schválený výdajový rámec. Neusnadní to, pane Musile, investice do strategické infrastruktury?
20: Teoreticky usnadní, ale my jako rada to nečteme takto. My to čteme tak, že zkrátka vláda si byla vědoma toho, že pokud by tyto typy výdajů zahrnovala do výdajových rámců, tak bez nějaké konsolidace veřejných rozpočtu státní rozpočet nesestaví. Čili ona přistupuje k tomu, že tyto výdaje chce dát mimo ty výdajové rámce, aby si uvolnila prostor pro
18: zvyšování výdajů běžných výdajů,
20: protože jako vidí, že to tak jinak nepůjde. A i když se podíváte třeba na rozpočtový výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, který už schvalovala tato vláda, tak tam nevidíte žádný výrazný nárůst dotace ze státního rozpočtu směrem k tomuto fondu. Čili my to zase čteme tak, že vláda nechystá žádný investiční boom nebo nějaký velký skok.
18: Na druhé straně dobře víte, že v tom Státním fondu dopravní infrastruktury původně chyběly prostředky na letošní rok a že to vláda už tato musela nějakým způsobem řešit. Vy sami, jakožto Národní rozpočtová rada, jste to ještě loni rozporovali. Tak nerozváže si v tomto ohledu vláda ruce, aby už se nestalo, že v tomto klíčovém fondu nebude dost prostředků?
20: Tak může si tím samozřejmě rozvázat ruce, ale pořád platí to, že pokud jí chyběly peníze na dopravní infrastrukturu, tak to měla řešit tím, že bude prostě škrtat nebo minimálně zpomalovat růst nějakých jiných výdajů nebo hledat nějaké dodatečné příjmy, ale ona zvolí pravděpodobně tu nejsnažší cestu, to je prostě rozvolnit pravidla v momentě, kdy je tlačí.
18: Pane Majalehu, tak neměla by vláda hledat peníze jinde na ty klíčové projekty? Je to dobře, že si na ně chce půjčovat?
21: Na klíčové infrastrukturní projekty bych neviděl jako problematické, že se půjčuje. Jo? To znamená, jako vydáte desetiletý dluhopis na dlouhodobý infrastrukturní projekt, za mě to je v pohodě.
18: Dobře, jo?
21: Používáte
18: ale
21: dlouhé peníze na dlouhé projekty a potom ale používáte ty průběžné daňové, to daňové inkaso a tím ale máte pokryt zase ty průběžné výdaje. A tohle to tady zase taky nemáme úplně pokryté, takže z tohohle pohledu by tady mělo být aspoň ten rozpočet učesaný v tom, že vlastně dlouhé investiční projekty, na ty si můžeme půjčit, ale pro běžné výdaje, tak tam by měla být základní ta konsolidace příjmů a výdajů.
18: Nedopadne to tedy tak, jak se obává pan Musil, že vláda si rozváže ruce pro investice třeba do klíčové infrastruktury. Ovšem využije toho jenom k tomu, aby se mohla zadlužit v jiných oblastech státního rozpočtu?
21: No, to samozřejmě může, no.
18: A to je
21: samozřejmě problematické, ano.
18: Pane Musile,
20: já bych tomu ještě jenom dodal, že my tam ještě vidíme jedno riziko, které se tady materializovalo po povodních roce 24, kdy vláda tehdejší zvýšila výdaje s tím, že to mají být výdaje pouze na odstraňování povodňových škod. Ukázalo se, že vlastně část, dokonce větší část těch výdajů byla nakonec použita na běžné výdaje. Jo? A my se obáváme, že tenhle ten model by se mohl zopakovat. To znamená, vláda použije, nebo by teoreticky použila výdaje, nebo hypoteticky použila tyhle ty nadlimitní výdaje na běžné výdaje, ale zároveň by si v příštím roce třeba nebo v dalších letech nesnížila ten objem výdajů. To znamená, že by je použila jakoby ještě jednou s udůvodněním, teď my potřebujeme stavět tu dálnici, tu železnici nebo tamhle letiště.
18: Ale s tím, že je možné se i víc zadlužit, když se jedná o klíčové investice, s tím byste souhlasil?
20: No, v zásadě jako ano, jako kdybychom si řekli, teď máme tady jako nějaký obrovský celonárodní plán dostavět klíčovou infrastrukturu, pojďme si na to vydat nějaké třeba zvláštní bondy, třeba jak tady říkal kolega s desetiletou splatností a bude tam jasně řečeno, bude tam prostě někdo to opravdu hlídat, aby se to nepoužilo na nic jiného, aby opravdu ta klíčová infrastruktura byla dostavěna, tak asi s tím jako nebudu mít problém. Ale já se obávám, že takhle celý ten příběh nestojí.
2: Jak vnímáte ten příběh vy, pane Majalehu?
21: Já vůbec nevidím do rozhodovacích mechanismů této vlády, takže si netroufám to vůbec hodnotit, ale to riziko, ta obava, že se k tomu zachovají jako ta minulá vláda v případě těch peněz na odstranění škod po povodních, tak to je samozřejmě důvodné.
2: Novela taky počítá s tím, že vláda bude moct navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce. K tomu byste měl podobný komentář jako k té infrastruktuře, pane Musile?
20: Tak tato výjimka už tam byla implementovaná za minulé vlády.
2: Prodlužuje se.
20: Teď se jenom prodlužuje do roku 36. No a zase, my jsme byli svědky toho, že vlastně v prvním roce, kdy se ta výjimka měla využít, tak jako byla tak trošku zneužitá, protože se najednou v kapitole ministerstva dopravy objevilo 20 miliard výdajů, které měly být začleněny do těch obraných. Jo? Takže to je prostě další riziko.
2: Pane Majalehu, váš komentář k obraným výdajům, prosím, stručně končíme.
21: Já si myslím, že Česká republika by spíš měla investovat do kvalitní diplomacie.
2: U toho skončíme se dvěma ekonomy, Robinem Majalehem z Akademie věd a ekonomem Petrem Musilem, který je členem Národní rozpočtové rady, jež dohlíží na sestavování rozpočtu v Česku. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas, oběma vám děkuju, že jste přišli.
21: Díky.
20: Díky, hezký den.
2: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radiokniha.
4: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Mariel Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Co je to populismus?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Populismus je komunikační a politická strategie, která proti sobě staví lid a elity, které podle populistů nereprezentují zájmy obyčejných lidí. Není to ideologie jako komplexní světonázor, ale různé hodnoty z klasických ideologií využívá podle toho, jaký konflikt mezi lidem a elitami odráží. Najdeme ho tedy jak v pravicovém, tak levicovém hávu. Pravicově populistická hnutí slibují zachování nebo návrat starých pořádků a využívají hodnoty konzervativního myšlení, jakou je například rodina a suverénní stát. Levicově populistická hnutí nabízí kompletní proměnu společenského řádu a mluví o hodnotách socialistických, jako je solidarita pracujících a lidová suverenita. Cílovou skupinou populistů jsou lidé, kteří mají pocit, že ztrácí jistoty v současném světě. A těchto lidí dnes není málo. Informační a technologická revoluce spolu s ekonomickou globalizací totiž způsobují, že se svět velmi rychle mění a lidé se obrací k hodnotám, kterým rozumí. Populisté dnes posilují jak v Evropě, tak třeba i ve Spojených státech.
0: 15 hodin. Posloucháte Odpolední Plus a dnes vás jím provází Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus.
0: Jaká je budoucnost České muniční iniciativy, kterou teď podle Petra Pavla finančně podporuje jen asi 9 zemí? Co přinese Evropě Super El Niño, které se podle meteorologů formuje v Tichém oceánu? Maďarsko nakonec zřejmě neopustí Mezinárodní trestní soud. A Evropská komise chce zefektivnit humanitární pomoc v krizových oblastech. To jsou naše titulky pro další půl hodinu. Nejprve má ale slovo Martin Matějka, jsou tu další zprávy.
1: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
6: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
1: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce v armádě, slouží od 80. let. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzín

0: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil jí založení před několika týdny.
1: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
0: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatku a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let a nebo některé firmy.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu, rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci sídlící v nizozemském Hágu označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. Mezinárodní trestní soud stíhá osoby obviněné z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
3: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
0: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil jí otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Podobnou změnu zákona připravili také senátoři, návrhy spolu ale nesouvisí. Ministr Tejc řekl, že je možné, aby je sněmovna projednala společně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Českému rozhlasu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 u Únhoště na Kladensku kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Richterová už dřív potvrdila, že ve voze byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Zatím nebyl nikdo obviněn. A kvůli zadržení metropolity si ruské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě. Dálnice D5 z Prahy do Razvadova je u Plzně za tunelem Valík neprůjezdná a provoz zastavila nehoda na 78,5 kilometru, srazila se dvě auta, jedno s vlekem, tunel je uzavřený, poslední volný sjezd je na 73. kilometru. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Měřín se na kilometru 127 srazila dodávka a osobní auto, a to stojí napříč, jede se stoupacím pruhem, je tam více než kilometrová kolona asi na 15 minut. Na D10 z Turnova do Prahy před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru havarovalo nákladní auto, je otočené do protisměru a vysypaly se z něj balíky sena, projíždí se pomalu pouze odstavným pruhem, kolona začíná na 25. kilometru a zpoždění je 35 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně s kupovitou oblačností a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: A to 6 minut po 15. hodině. Jak jste slyšeli ve zprávách, českou armádu nejspíš povede Miroslav Hlaváč, současný zástupce náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Návrh vlády na jeho jmenování dnes ráno projednal a schválil sněmovní výbor pro obranu. Teď tak Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel.
5: Pro 16 proti 0, zdrželo se 0. Gratuluji panu generálovi ke 100% shodě.
6: Koaliční i opoziční poslanci ve sněmovním výboru pro obranu se tentokrát jednomyslně shodli a schválili tak vládní návrh na nového šéfa armády.
7: Generálporučík Miroslav Hlaváč patří k nejzkušenějším důstojníkům armády České republiky. Jeho profesní zkušenosti, dlouholetá velitelská praxe i dosavadní působení ve vrcholových funkcích armády České republiky představují plnohodnotné předpoklady pro výkon funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky.
6: Představil Miroslava Hlaváče poslancům ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, ačkoliv minulý týden pro něj najedná

0: Ani vlády sám nehlasoval. Tehdy řekl, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí by si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Hlaváč pak výboru pro obranu popsal svoje priority. Za klíčové považuje podle dohody s NATO dokončit výstavbu těžké brigády.
1: A to zejména zavedením hlavního bojového tanku, bojového vozidla pěchoty a děla NATO. Nejde přitom pouze o pořízení nové techniky, ale o vybudování připravených jednotek, které budou plně v souladu s požadavky a standardy aliance. Personální naplnění, systematickou přípravu a výcvik a jejich integraci do aliančních obranných plánů.
0: Další prioritou pro armádu podle Hlaváče bude posílení protivzdušné obrany, to znamená přípravy na přijetí letounů F-35 a taky vybudování protidronové obrany.
1: Mým cílem bude zahájit budování účinného, vícevrstvého a propojeného systému, který dokáže včas hrozby detekovat, vyhodnotit a rychle na ně reagovat. Za zásadní považuji jeho integraci do aliančního systému protivzdušné obrany, aby byl schopen fungovat v rámci kolektivní obrany, která bude zároveň bránit území České republiky.
0: S prioritami poslanci z výboru souhlasili. Opoziční členové se ptali hlavně na financování všech zamýšlených vojenských projektů. Třeba Jana Černochová z ODS.
2: Obracím se na pana ministra, jakým způsobem zajistí pan ministr Zuna, aby ty věci, které tady byly zmíněny, tak aby byly realizovány. Jakým tempem vy chcete, aby se do rezortu ministerstva obrany přidávaly finanční prostředky na to všechno?
0: Podle Zuny to zatím není jasné. Armáda a ministerstvo obrany teď dokončují koncepci rozvoje armády v dalších letech a s ní i plán pro financování projektů.
3: Příští měsíc bude předložena jak finální verze té koncepce, bude rozhodnuto o té trajektorii financování obrany do roku 2035.
0: Teď bude moct Hlaváče jmenovat náčelníkem generálního štábu prezident. Hrad už dříve uvedl, že Petr Pavel k tomu je připravený. Hlaváč by tak mohl Karla Řehku vystřídat v čele armády na začátku července. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: A já ještě dodám, že Miroslav Hlaváč je podle svých vlastních slov připraven s ministrem Jaromírem Zunou spolupracovat. Připraveni jsou podle něj oba. Jaké úkoly teď před armádou a ministerstvem obrany stojí a jaká je budoucnost české muniční iniciativy, o které prezident Petr Pavel mluvil s deníkem Financial Times? Naším hostem je teď Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Tak jmenování Miroslava Hlaváče prezidentem tedy nestojí nic v cestě. Jak bude podle vás fungovat Hlaváčova spolupráce s ministrem obrany Zunou, který je jeho nadřízeným a na vládě pro něj nehlasoval? Najdou podle vás tihle dva, co by profesionálové vojáci ve věcech obrany státu, konsenzus a společnou řeč?
5: Já jsem přesvědčen o tom, že ano, protože jak jsem měl možnost oba poznat, tak jsou to výsostní profesionálové, kteří desítky let veškerou svoji kariéru dedikovali službě naší zemi. Takže neviděl jsem prostě nikdy ani náznak toho, že by tam u kohokoliv z naší armádní elity byly nějaká nedisciplinovanost nebo nějaké projevy, které by mohly blokovat efektivní řízení ministerstva obrany a armády.
4: No ale je mimochodem vám známo, co panu Zunovi na panu Hlaváčovi mohlo vadit, či vadí, pokud bylo, nebo je něco takového?
5: Ne, to mi známo není, to mě stavím.
4: Za své priority Miroslav Hlaváč označil například dokončení výstavby těžké brigády schopné bojového nasazení, což je náš závazek v rámci NATO, zahájení modernizace a výstavby střední brigády nebo rozvoj vícevrstevné protivzdušné a protidronové obrany. Poslanci obraného výboru byli, zdá se, z toho, co víme, spokojeni. Jsou to správné a potřebné priority i podle vás?
5: Jednoznačně jsou to priority, na kterých se shodlo několik minulých vlád, několik minulých náčelníků generálního štábu a velení armády, protože jsou to priority, které vychází z naší úlohy v rámci NATO. Jsou to priority, které jsou naším hlavním úkolem v rámci plnění schopnostních cílů, tedy toho, čím budeme přispívat ke kolektivní obraně celé aliance, celé Evropy, v době, kdy to Evropa a členské státy na to potřebují více než kdykoliv předtím. Hmm.
4: No ano, třeba protivzdušná obrana je naprosto klíčová, ale teď se ptám za laiky, jakým jsem i já. Když se mluví o bojových tancích, bojových vozidlech, pěchoty, tak neukazuje se ale víc a víc, může se nám to tak z médií zdát, že spíše než tanky potřebujeme a celé NATO potřebuje podpořit výrobu či nákupy různých typů dronů?
5: Tak je pravda, že samozřejmě ukrajinské bojiště ukazuje, že to, co drží linii ruského postupu a někdy naopak ještě poslední vlastně měsíce pomáhá Ukrajincům získávat více území, než ztrácí, tak jsou právě nasazení dronů, ale nejenom dronů. To je to, co vidíme, že působí nejvíc ztrát na životech a technice. Ale drony by nefungovaly, kdyby nebyly podporovány velmi silným robustním systémem elektronického boje, kdyby nebyly podporovány právě protivzdušnou obranou, a to nejenom tedy pro té frontové linii, ale pro celé zázemí Ukrajiny. A nefungovalo by to, kdyby nebyly schopné ty jednotky dělat i nějaké výpady a držet tu linii i proti mechanizovaným jednotkám, tedy těm, které používají těžkou techniku, jako jsou právě tanky. Takže ten komplex vedení války, jakkoliv v té mediální zkratce, anebo i v těch konkrétních výsledcích někdy vypadá, že je opravdu jenom o dronech, tak ten komplex prostě nepostavíte jenom na takhle jednoduše a jednosměrně zaměřené koncepci.
4: Rozumím. Pojďme k muniční iniciativě, o které prezident Petr Pavel mluvil z Financial Times. Odešla z ní, z této iniciativy, podle něj řada zemí, kterých konkrétně nebylo specifikováno, a zůstalo jich teď asi 9. Některé země totiž podle prezidenta považují za podivné platit za něco, co ani není řádně podporováno vládními politiky vedoucí země, tedy tím myšleno České republiky. Nakolik je tím ohrožena mezinárodní pomoc Ukrajině, a ptám se vás jako bývalého vládního zmocněnce pro rekonstrukci této země, co to znamená pro Ukrajinu, když slábne podpora muniční iniciativy?
5: K tomu řekl dvě věci. Za prvé je vždy výsostným rozhodnutím každého donora, zdali chce pokračovat v podpoře Ukrajiny a zdali se zrovna touto cestou. To, že se zhruba polovina z těch donorů rozhodla nepokračovat skrz tedy tu českou iniciativu, tak ano, je určitě reflexí toho, že tady nevidí už to lídrovství, kterým byla Česká republika vyhlášená, ale na druhou stranu, kdyby chtěli podporovat prostě nadále nějak jako významně, tak tohle je ten nejefektivnější a nejvýznamnější způsob, jak to dělat, protože v loňském roce, kdy Ukrajina spotřebovala 4 miliony kusů velkorážové munice, tak Česká republika dodala přes polovinu z nich. Za druhé, ti, kteří zůstali, tak to jsou ti nejvýznamnější donoři. Takže pokud se ptáte, jak to dopadne na Ukrajinu, tak ta odpověď je, dopadne to na ní, ale uvidíme, až to posčítáme. Možná nakonec letošek bude ještě úspěšnější než ten loňský rok, protože ti velcí zkrátka zůstali.
4: Uvidíme. To, co říkáte, zní dobře nebo logicky, ale platí tedy, že tu iniciativu nelze nijak snadno nahradit, anebo už fungují alternativní cesty, které ji de facto obcházejí, protože hlavní zbrojař český, pan Michal Strnad pro Financial Times, vlastně zmínil, že sice ta iniciativa ještě není mrtvá, ale je docela slabá.
5: No, je pravda, že ta česká muniční iniciativa fungovala na bázi propojování těch, kteří chtěli pomáhat Ukrajině, a těch, kteří byli schopni tu munici nebo další techniku dodat. A to pokračuje. To, co se stalo teď, poslední dobou, je, že spoustu těch donorů třeba navázalo, nebo někteří z těch donorů navázali už přímé vztahy s těmi dodavateli, s těmi firmami. Myslím si, že o tom referuje právě pan Michal Strnad. Takže vlastně v tomto ohledu je to naděje plné z hlediska toho, co reálně pocítí Ukrajina. To, že prostě Česko přestalo být lídrem, to je zjevné, ale jak jsem říkal, některé státy toho budou využívat nadále, některé se naopak vlastně už nebudou obracet na vládu České republiky, aby to propojení udělala, ale třeba využijí služeb jenom českého soukromého sektoru.
4: Přestali jsme být lídrem té iniciativy, viditelným nebo jasným lídrem. Přestali jsme být také důvěryhodnou a čitelnou zemí ve věci podpory Ukrajiny.
5: No, To si nejsem jistý, jako rozhodně jsme přestali být lídrem. Já myslím, že pořád jsme důvěryhodnou zemí, protože z hlediska toho, co je naplánovaného v rozpočtu, například na tu rekonstrukční civilní pomoc, tak to nejsou vůbec špatná čísla, naopak v některých aspektech třeba i překonají ta loňská. Myslím si, že v některých aspektech není česká zahraniční politika čitelná, ať už kvůli rostoucím tenzím v rámci prostě vztahu mezi našimi ústavními činiteli, mezi vládou, ministrem zahraničí, premiérem a prezidentem. Myslím, že toto může být jako lehce znepokojící, ale na druhou stranu drtivá většina představitelů NATO i dalších státníků žije v demokraciích, ví, že to prostě je většinou skladba často protichůdných názorů, které musí dohromady dát nějakou koalici, nějakou koexistenci. Takže já myslím, že v NATO velmi dobře vnímají, že prostě Česká republika je partner, na kterého je pořád spolehnutí, a to, že potřebujeme občas jemně popostrčit, tak beru jako normální věc.
4: Uzavírá Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Moc děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
5: Já děkuju, naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. V Tichém oceánu se podle meteorologů rychle formuje výjimečně silné El Niño. Experti ho označují jako super El Niño. Globální teplota by při něm mohla vzrůst až o 3 stupně Celsia. Klimatický jev přispívá k extrémním projevům počasí po celém světě, jako jsou záplavy, sucha nebo vlny veder. Podle vědců tento klimatický jev v historii přispěl i k úpadku civilizace, hladomorům nebo stal na počátku velké francouzské revoluce. Jak se projeví ve střední Evropě tentokrát a jaké dopady může mít přímo na Česko? Teď to proberu s meteoroložkou České televize Taťanou Míkovou. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Můžete říct si, paní Míková, proč se letos očekává právě to super El Niño, opravdu jako nejsilnější nebo velmi silné El Niño?
6: Tak samozřejmě po světě existuje velká spousta meteorologických modelů, které počítají předpověď počasí a podnebí pro následující sezóny opravdu s několika měsíčním předstihem, a většina těch modelů se shoduje na tom, že to El Niño, které přijde v letošním roce, nebude jen tak nějaké průměrné. Ono o El Niño mluvíme už, když se v té, řekněme, východní a centrální části Tichého oceánu teplota vody zvýší o 0,5 stupně nad dlouhodobý průměr, ale když se bavíme o super El Niño, pak to zvýšení musí být o celé 2 stupně. No a většina těch modelů se právě shoduje na tom, že ty 2 stupně překonáme.
4: No a jaké faktory se vlastně na tom podílejí? Co rozhoduje o té síle El Niño?
6: Tak samozřejmě těch faktorů je obrovská spousta, ale principiálně se mluví o tom, že vlastně když zeslábnou pasáty v oblasti Tichého oceánu, dochází k oteplení vody, která přiléhá spíš k Jižní Americe a v té centrální části Tichého oceánu. Normálně se ta nejteplejší voda v Tichém oceánu drží v západní části, no a to většinou způsobuje právě monzunové srážky v oblasti třeba Jižní Asie nebo Jihovýchodní Asie, nebo potom to má vliv samozřejmě i na to, jak se vyvíjí počasí v oblasti Austrálie. No a pro tuhle část světa to znamená docela zásadní posun v počasí, které se bude vyvíjet nejenom, jak si my to vidíme ze dne na den, ale to bude několik sezon, které to bude v počasí ovlivňovat.
4: No a jaká území, jaké oblasti světa jsou vlastně teď nejvíce ohrožené?
6: No tak musím říct, že už ta zmíněná třeba jihovýchodní Asie, tam by mohlo být veliké sucho, podobně třeba čekají sucho v Austrálii při rozvinutí El Niño. Naopak třeba Jižní Amerika, hlavně to její západní pobřeží, by mělo mít velice silné deště, a možná si někteří pamatují, jak při těch posledních El Niñech, řekněme v období 2015 až 2016, byl právě tenhle kout světa zasažen silnými záplavami a sesuvy půdy. Ono prostě, když ty Andy na svém nejzápadnějším okraji zasáhnou silné deště, které jsou, musíme si to představit jako opravdu přívaly vody. To jsou lijáky, jaké ve střední Evropě málo kdy registrujeme. A když se to tam stane na těch příkrých svazích, tak ta půda prostě se sune okamžitě všude dolů.
4: No a teď tedy na závěr ta podstatná otázka, jaké dopady může mít toto Super El Niño pro střední Evropu a pro Česko?
6: No tak ono se o tom hodně spekuluje. Někteří vědci tvrdí, že na Českou republiku má El Niño dopady. Do jisté míry registrujeme třeba v zimním období více srážek, ale my samozřejmě nemůžeme předem říci, jestli ty srážky budou sněhové nebo dešťové. Pro hory, pokud budou sněhové, pak by to mohla být docela příjemná sněhová zima. Na druhou stranu, pokud se teploty jenom trochu zvýší, a to u nás při současném vývoji klimatu nemůžeme vyloučit, tak by se jednalo o srážky dešťové a samozřejmě takové srážky od nás rychle odtečou, ale může to znamenat samozřejmě i intenzivnější deště.
4: Tak uvidíme. Tolik meteoroložka České televize Taťána Míková. Mějte se krásně a děkujeme. Naslyšenou.
6: Těším se na to. Příjemný den.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Maďarsko nakonec z Mezinárodního trestního soudu nejspíše nevystoupí. Iniciativu expremiéra Viktora Orbána dnes zastavil maďarský parlament, a to hlasy poslanců vládní strany TISA. Mezinárodní tribunál má pravomoc soudit jednotlivce například za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocidu. Zatykač vydal i na ruského prezidenta Vladimira Putina nebo izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Více si teď povíme s redaktorem a kolegou Ladislavem Novákem. Vítej.
8: Hezký den.
4: Připomeň prosím, proč vůbec chtěla předchozí vláda Viktora Orbána vystoupit z Mezinárodního trestního soudu?
8: Viktor Orbán Maďarsko do instituce převedl už v roce 2002 za své první vlády, ale po letech dospěl k názoru, že instituce je spolitizovaná. Rozbuškou k tomu odchodu se stalo právě vydání zatykače na zmíněného izraelského premiéra Netanyahua v roce 2024. Orbán v ten stejný den oznámil, že Netanyahua navzdory zatykači zve k návštěvě Budapešti a ujistil ho, že zatčený nebude. O pár měsíců později taková návštěva skutečně proběhla. Stejný postup Orbán sliboval, pokud by k mírovým jednáním do Budapešti dorazil Vladimír Putin. Ten proces vystoupení členské země trvá celý jeden rok a v případě Maďarska současný parlament zasáhl na poslední chvíli. Ten termín by totiž vypršel už příští týden.
4: No, nový parlament sestavený na základě dubnových voleb dnes tedy ten proces odchodu, jak říkáš, na poslední chvíli zastavil. Znamená to ovšem, že Maďarsko bude řádným členem Mezinárodního trestního soudu? Jaká je tam ta procedura?
8: Mělo by to tak být, ale musím ještě chviličku počkat. Parlament to vystoupení zrušil ve zrychlené proceduře, ale ještě zbývá počkat na podpis prezidenta Tamáše Šujoka, kterého do funkce jmenoval Fidesem ovládaný parlament, a teprve uvidíme, jestli bude nové vládě v těch zásadních otázkách klást překážky. Nový premiér Péter Maďar setrvání v tribunálu zdůvodnil tím, že pro zachování mezinárodního míru je, cituji, absolutně nezbytné hnát pachatele nejzávažnějších mezinárodních zločinů k odpovědnosti, konec citace, a proto tedy Maďarsko zůstává členem. A zajímavé je, že sám Maďar také pozval izraelského premiéra Netanyahua na návštěvu, ale můžeme spekulovat, možná šlo jenom o formalitu, protože zároveň Maďar v obecné rovině novinářům potvrdil, že člověk hledaný mezinárodním tribunálem by byl na maďarském území zatčený.
4: Maďarský parlament v novém složení teď zasedá v rámci své vůbec první schůze. Na programu má i takzvaný Lex Orbán. Můžeš vysvětlit, o co jde?
8: To je, tak opoziční strana Fides říká předložené reformě ústavy, jednomu z těch zásadních kusů, které nová vláda předkládá. Maďarova vládní strana TISA tím chce omezit pravomoci premiéra, ten by nově směl být v čele země maximálně na dvě volební období. A tím Maďar omezuje možnost možnou délku nejen své vlastní vlády, ale zároveň tím zabraňuje, aby v Maďarsku kdykoliv v budoucnosti mohl znovu vládnout Viktor Orbán. Ten už totiž má za sebou mandáty 4 a počítat se to bude desítky let, asi zhruba 30 let do minulosti. Podle poslance Zatisu Martona Meletej Barny, ale nejde o pomstu Orbánovi, podle něj jde o součást rekonstrukce maďarské demokracie. Omezení pravomocí premiéra má prý být mimo jiné garancí, že republika bude vždy silnější než jakýkoliv jednotlivý politický lídr.
4: A tolik Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme za informace, hezký den.
8: Díky.
4: Téměř 240 milionů lidí na světě potřebuje ke svému přežití humanitární pomoc. A každé páté dítě žije ve válečné zóně nebo z ní prchá. To je celkem 500 000 000 dětí. Evropa proto podle eurokomisařky pro rovnost a krizové řízení Hadži Lahbibové musí zefektivnit svou pomoc. Uvedla to v Bruselu, kde dnes představila plán na posílení evropské humanitární pomoci. A podrobnosti teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, hezký den.
9: Dobrý den.
4: Tak jak významně se podle Evropské komise v poslední době zhoršila ta humanitární situace v krizových oblastech?
9: Opravdu dramaticky. Ještě před 20 lety bylo na humanitární pomoci závislých 30 milionů lidí na světě a dnes je to množství podle Evropské komise osminásobné. Hadža Lahbibová uvedla, že pokud by všech těch 240 milionů lidí tvořilo jeden národ, tak by to byl pátý největší národ na světě. V současnosti je také na světě přibližně 130 aktivních konfliktů. To je více než dvojnásobek oproti době před 15 letům. No a skoro 120 milionů lidí bylo jen v loňském roce nuceno opustit své domovy. To je podle eurokomisařky situace, kterou jsme neviděli od druhé světové války.
4: No a jak tedy Evropská komise plánuje zefektivnit svou pomoc?
9: Hadža Lahbibová mluvila o tom, že je nutná skutečně revoluce v humanitární pomoci. Ta musí být efektivnější a rychlejší. Evropská komise se chce intenzivněji zaměřit na přístup k humanitární pomoci, to znamená bránit humanitární právo, ať už je ohrožené kdekoliv. Protože v poslední době v konfliktech například sledujeme různé snahy o blokování humanitární pomoci pod různými záminkami, ale podle Lahbibové se ta pomoc musí dostat vždy k lidem zoufalé situace bez překážek a bez výjimek. Komise také plánuje za tímto účelem zintenzivnit svoji humanitární diplomaci a zkrátka využít své vyjednávací páky ke zmírnění utrpení civilistů. Komise se také podle eurokomisařky Lahbibové zaměří na ochranu nejzranitelnějších lidí.
10: Navštívila jsem mnoho uprchlických táborů a viděla utrpení mnoha žen a dětí. V každém konfliktu jsou ženy a děti vždy prvními oběťmi, vždy platí tu nejvyšší cenu. Spouštíme tedy nástroj Shield, abychom zlepšili přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči v krizových situacích a posílili podporu pro oběti genderově podmíněného násilí.
9: Komise chce také zefektivnit humanitární dodavatelské řetězce, protože samotná logistika tvoří 60 až 80% všech těch výdajů na humanitární pomoc. A cílem je tedy omezit plýtvání a šetřit peníze. Lahbibová uvedla, že většina humanitárních organizací má v současné době vlastní dopravu, vlastní sklady, vlastní dodavatele. A tato duplicita stojí peníze a potažmo tedy i životy. Komise tedy plánuje těm organizacím pomáhat se společnými nákupy, se združováním skladů a celkově efektivnějším postupům, tak, aby se ty peníze šetřily a mohly místo na logistiku směřovat přímo na tu hmatatelnou pomoc.
4: No a paní Lahbibová mluvila také o podpoře humanitárních pracovníků. Co podle ní nebo podle Evropské komise jejich práci nejvíc komplikuje?
9: Tak největší problém je, že strany konfliktu často páchají násilí přímo i na humanitárních pracovnicích, což jsme také mohli sledovat v uplynulém období, například v pásmu Gazy. Lahbibová uvedla, že jen loni bylo více než 300 humanitárních pracovníků zabito, dalších téměř 200 zraněno a přes 100 uneseno, z nichž drtivá většina byli místní zaměstnanci. Pokračuje Lahbibová.
10: Humanitární pracovníci nejsou terče. Jsou to tiší hrdinové a musí být respektováni a chráněni. Potkala jsem tyto muže a ženy. Naposledy to byli pracovníci libanonského Červeného kříže v Bejrútu, kteří pracují nepřetržitě, zatímco kolem nich padají bomby. Více než 100 zdravotníků už tam bylo zabito a další stovky zraněny.
9: Evropská komise chce také více podporovat finanční humanitární pomoc na místo pomoci v naturálích, protože to je podle ní efektivnější a důstojnější.
4: Tak tolik Zdeňka Trachtová, bruselská zpravodajka, která uzavřela tuto půl hodinu. Díky za to, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
4: No a po půl čtvrté jsou tu další zprávy Martina Matějky.
7: Český rozhlas Plus.
11: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku, informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta a pro řidiče bude k dispozici od jara. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot. Kvůli izraelsko-americké válce s Íránem stouply na celém světě. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabatea k evakuaci. Následně zahájila bombardování oblasti. Podle deníku L'Oréal Jour jeden z úderů zasáhl místo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hezbollah zároveň pokračují ve vesnici Zautar aš-Sharqiyya. Na dálnici D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech. Směrem z Vyškova se jede pomalu z kilometru 211 ve směru z Prahy. Zpomalíte za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Levé pruhy jedou rychleji. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 127. Následky nehody odklidily do stoupacího pruhu. Kolona začíná na 132. kilometru a je zatím na 20 minut. A na D10 z Turnova do Prahy před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru havarovalo nákladní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno na severu a východě během dne přechodně s kupovitou oblačností a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview Plus Petra Viziny.
12: Kdy a jak skončí válka na Ukrajině? Rusko je připravené vyjednávat s Ukrajinci o míru, naznačil nedávno prezident Putin. Berou to Ukrajinci jako výzvu nebo jen další léčku? A jak by vypadal mír, aby byl pro napadenou zemi přijatelný? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
12: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster, který byl hostem nedávné mezinárodní konference o budoucnosti Ukrajiny a Evropy, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Přijel jste do Prahy mluvit o budoucnosti Ukrajiny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v tomto pořadu nedávno řekl, že před jakoukoliv debatou o budoucnosti je třeba napřed ukončit válku. Není tedy na takovou debatu příliš brzy?
13: Myslím, že to je férový pohled. V podstatě totéž mi řekl prezident Zelenský. Když se ho zeptáte na jeho politickou budoucnost, na volby a podobné věci, jeho obvyklá odpověď zní, že teď se musíme soustředit na dosažení spravedlivého a férového míru, s nímž budou Ukrajinci schopni žít. A o zbytku se rozhodne potom.
12: Český prezident Petr Pavel řekl, že válka pravděpodobně skončí zamrzlým konfliktem, podobně jako v Koreji nebo rozdělením Berlína na východ a západ. Sdílíte jeho skepsi?
14: Well, I trust his view. So that was in, I believe, 2025.
13: Důvěřuji jeho názoru. Myslím, že to říkal někdy v roce 2025, už je to tedy nějaký čas, ale předpokládám, že jeho pohled zůstává stejný. Mluvil jsem s Petrem Pavlem znovu letos v únoru na Mnichovské bezpečnostní konferenci a podle mě se na to dívá pořád stejně. Díky své vojenské zkušenosti rozumí válce mnohem lépe než já. Uvažuje o možném výsledku mírového procesu právě skrze historické paralely. Poenta je v tom, že když se podíváte na 38. rovnoběžku v Koreji, na berlínskou zeď nebo třeba na okupaci pobaltských států Sovětským svazem, vidíte, že Spojené státy a jejich spojenci okupaci těchto území nikdy neuznali. Západ nikdy neuznal obsazení Pobaltí a vůči Sovětům léta proto uplatňoval sankce, ačkoliv to fakticky byla realita.
14: The occupation of the Baltic states was not recognized by the West, but it was a fact.
12: To je, řekněme, právní realita, ale co by to znamenalo pro současnou Ukrajinu jako stát?
14: I think the point that President Pavel was trying to make quite clearly is that there may be
13: Prezident Pavel tím snad chtěl říct, že by mohlo dojít k situaci, kdy Ukrajina fakticky přijde o část území a bude s tím muset nějakou dobu žít. Ale zároveň by zůstala dlouhodobá perspektiva tato území získat zpět. Diplomací, sankcemi nebo jinými prostředky, které budou Ukrajině a jejím spojencům k dispozici.
12: Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že v téhle válce nejde o území ani o členství v Evropské unii, že jde o něco mnohem zásadnějšího, že je to buď my nebo oni. Žádné ústupky nejsou možné. Ve hře je samotná podstata existence dvou států. Souhlasil byste?
14: That's a fair point. That's certainly, you know, the way that Ukrainians feel and the way that their message has been consistently since the beginning of the war.
13: To je legitimní názor a přesně takhle to Ukrajinci od začátku války vnímají a takhle to také konzistentně komunikují. Podle nich nejde o spor o nějakou pohraniční oblast na okraji Evropy. Je to civilizační střet, ve kterém Ukrajina nebrání jenom své vlastní území a evropskou bezpečnost, ale také hodnoty demokracie, svobody, územní integrity a podobně. Mám ovšem pocit, že v Evropě a určitě i ve Spojených státech, zejména ve Washingtonu, tento pocit postupně slábne. V západní Evropě je podle mě čím dál silnější tendence chápat to jako konflikt, kde si na periférii, který by lidé nejraději neřešili. A Ukrajina pořád připomíná, že ne. Týká se to nás všech a našich hodnot.
12: Při nedávných oslavách Dne vítězství Putin řekl, že je připraven s prezidentem Zelenským jednat. Vyslovil příjmení ukrajinského prezidenta, což nedělá běžně. Nemluvil o banditech a narkomanech. Je to jen další Putinova lest?
14: You know, I've noticed this in Putin's rhetoric. There was also a moment when Russia was arguably at its weakest point in the war. This was September 2022.
13: Všiml jsem si toho. Už jednou se něco podobného v Putinově retorice objevilo v září 2022, kdy byli Rusové asi v nejslabší pozici. Prohráli bitvu o Kyjev, utrpěli porážku u Charkova a přišli o Cherson. A Putin tehdy začal mluvit jinak. Dokonce jednou řekl moji ukrajinští partneři. Přestal mluvit o ukrajinském vedení jako o nacistech, narkomanech nebo teroristech. To byla významná změna tónu. A že to dělá teď znovu, je podle mě známka slabosti.
12: Komu tím vysílá signál? Ukrajincům, Evropanům, ruské veřejnosti nebo Pekingu, kde se dnes spolu vytváří geopolitické uspořádání světa?
14: He knows that all of those players are listening. I think the message is mainly for Ukraine there and for
13: Putin dobře ví, že ho poslouchají všichni. Myslím ale, že hlavní vzkaz směřuje do Spojených států a k ukrajinským spojencům ve snaze rozjet nějaký ten mírový proces. Nemyslím si ale, že Putin skutečně usiluje o mírovou dohodu, která by byla pro Ukrajince přijatelná. Chce spíš, aby nějaký proces prostě běžel, protože mu to umožňuje regulovat teplotu válečného konfliktu. A v tom smyslu je to pro něj strategický nástroj víc než zájem doopravdy vyjednávat.
12: No, takže spíš zdržovací taktika?
14: Yeah, I think so. I think it's a delay tactic. This is the way he's used the negotiating process.
13: Tak nějak. Putin používá vyjednávání v podstatě po celou válku jako nástroj k oddalování anebo zmírňování protiruských sankcí. Klíčový moment nastal třeba ve chvíli, kdy prezident prezident Trump uvalil sankce na Lukoil a Rosneft, dvě velké ruské ropné společnosti. Tehdy bylo najednou z Moskvy slyšet, že je potřeba mírový proces. Bylo zjevné, jak je to pro Rusko citlivé. Pak ale Trump sankce zmírnil a udělil výjimky. A teď, v souvislosti s válkou v Iránu a vysokými cenami ropy na světových trzích i ve Spojených státech, byly mnohé sankce proti Rusku v podstatě oslabeny anebo staženy. Rusové tedy momentálně nemají důvod být z něčeho nervózní. Ale ten okamžik ukázal, jak je otázka energetických příjmů pro Rusko zásadní.
12: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: Deník Financial Times nedávno publikoval text varující před představou Putinovy slabosti, kdy je naše přání, řekněme, otcem myšlenky. Už skoro 5 let si říkáme, že je Putin slabý, Rusko technologicky zaostává, že není schopné držet ve válce krok a tak dál.
14: Yeah, I think that is a very dangerous trap for many in the West. You probably remember.
13: Ano, a to je velmi nebezpečná past, zejména pro Západ. Vzpomínáte si, jak v roce 2022 kolovaly spekulace o Putinově zdraví, že je vážně nemocný, že každou chvíli může umřít. Podobné věci se pravidelně tvrdí o ruské ekonomice. Ale moje zdroje v Rusku naznačují, že to asi není pravda. Za prvé, nic nepotvrzuje, že Putin je vážně nemocný. Za druhé, ruská ekonomika má pořád značnou odolnost. Z dlouhodobého hlediska by pro Rusy byl vážnou hrozbou zásah do příjmu z ropy. Ekonomicky i politicky by to znamenalo velké nebezpečí i pro samotného Putina.
12: Alexander Lukašenko prohlásil, že jeho Bělorusko je připraveno vstoupit do války. Co tím myslí?
14: Yeah, I interviewed Lukashenko in August of last year, and yes, it was very clear that he sees himself.
13: Dělal jsem s Lukašenkem rozhovor loni v srpnu a bylo mi úplně jasné, že sám sebe vnímá jako partnera Ruska ve velké civilizační válce a mluví pořád stejně. Vidí svět jako rozdělený do soupeřících bloků. Jeho místo je na straně Ruska, Iránu, Severní Koreje a Číny. Bělorusko je prakticky přívěskem Ruska. Lukašenko se vnímá jako součást tohoto tábora. Na protější straně podle něj stojí západní demokracie, což je i Putinův pohled na svět. Myslím, že Putin už na tu válku vsadil tolik, že ji vnímá jako konflikt, který povede až do konce svých dnů.
12: Ukrajina je ale úspěšná ve vývoji obranných technologií. Prezident Zelenský nedávno v zemích Perského zálivu nabízel know-how otestované ve válce. Marco Rubio, americký ministr zahraničí, řekl, že ukrajinská armáda je momentálně nejsilnější a nejschopnější armádou v Evropě. Má už Ukrajina v ruce více karet?
14: Yes, definitely. It was amazing to hear Secretary Rubio say that. I mean, it's comforting and it's good.
13: Rozhodně. Bylo fascinující slyšet ministra Rubia. Je uklidňující vědět, že i v Trumpově administrativě jsou lidé, kteří vidí situaci realisticky. A něco podobného nedávno řekl armádní ministr Driscoll, když před kongresem ocenil inovace ukrajinských ozbrojených sil a upozornil, že některé technologie, které Ukrajina ve válce vyvinula, americká armáda nemá, zejména v oblasti využití umělé inteligence. Podle Driscolla by Spojené státy o takové technologie měly dokonce zájem. A to ukazuje, že Ukrajina má mimořádné schopnosti. Jedním z jejich hlavních přínosů je, že se frontová linie zastavila a Rusové mají stížený postup. A snad ještě důležitější jsou útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. To, čemu Ukrajinci říkají kinetické sankce. Dálkové údery na ruská ropná a energetická zařízení pomocí ukrajinských dronů a stále častěji i raket.
12: Takže ta Trumpova výtka Zelenskému, že nemá v ruce žádné trumfy, ta už neplatí?
14: I don't know if Trump regrets saying that.
13: Myslím, že ani nikdy neplatila. Netuším, jestli Trump svého výroku lituje, ale myslím, že by měl. Prostě to nebyla pravda. Když vezmete v úvahu, co dnes říká Marco Rubio o Ukrajině, neodpovídá to tak docela Trumpově reakci ve chvíli, kdy Ukrajina nabídla Spojeným státům pomoc v konfliktu s Íránem. Ukrajinci tehdy řekli, máte problém se šáhidy, íránskými drony? My s nimi bojujeme a sestřelujeme je už roky. Máme na to technologii a můžeme pomoci. Trumpova veřejná reakce byla, nepotřebujeme pomoc, zvládneme to sami. A to mi nepřipadá moc prozíravé.
12: Ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov je původně specialista v IT a také ministr digitální transformace. Je jeho jmenování signálem, že budoucnost války se testuje právě na Ukrajině a že tahle budoucnost je digitální.
14: Yeah, I think so, right. Yeah, so he was the minister of digital transformation. I met him.
13: Myslím, že ano. Setkal jsem se s ním asi tak rok před začátkem plnohodnotné invaze, když pracoval na systému digitální identity a plateb. V podstatě na takové super aplikaci pro ukrajinský stát, přes kterou by občané komunikovali s vládními úřady. Mohli by přes ní volit, spravovat bankovní účty, vyřizovat dokumenty a tak dále. V projektu digitálního státu byl Fedorov velmi úspěšný. Budoval ho společně se soukromými partnery a bankami. Fungovalo to dobře. Ve Spojených státech nic podobného nemáme. Kéž bychom měli. Když mi Ukrajinci předvádějí, jak i přes jednu aplikaci řeší dokumenty, daně, hlasování, no v podstatě všechno, je to působivé. Své schopnosti, způsob uvažování a technologickou mentalitu Fedorov přenesl do obrany. Zpočátku ho armáda moc vážně nebrala, ještě v roce 2022-2023 někteří velitelé měli sklon dívat se na drony jako na nějaké hračky. O rok později už uznali, že drony mají budoucnost. A myslím, že právě Fedorovovo jmenování na ministerstvo obrany potvrzuje, že měl pravdu od začátku.
12: Pokud se nemýlím, právě o tom píšete v knize, kterou dokončujete, je to tak?
14: Right, yeah, I'm working on a book about how the lessons of Ukraine are changing warfare globally and how different countries are responding to it or trying to learn from it.
13: Ano, popisuji, jak zkušenosti z Ukrajiny mění podobu válčení po celém světě a jak se z nich jednotlivé země snaží poučit. Vrátil jsem se z Tchaj-wanu, kde jsem strávil zhruba polovinu dubna. Zkoumal jsem, jak by Tchaj-wan mohl některé ukrajinské zkušenosti využít k odstrašení případného útoku ze strany Číny. Válka na Ukrajině zásadně proměnila způsob, jakým lidé, vojáci i strategové přemýšlejí o válce, jaký plánují, jaké zbraně nakupují, jak chtějí strukturovat ozbrojené síly. Je to obrovská válečná laboratoř a inovace, které přicházejí z Ukrajiny, budou měnit styl válčení ještě na mnoho let.
12: No a co říkáte lidem, kteří tvrdí, že budoucnost téhle války se rozhoduje v Pekinku?
14: Yeah, that's an important thing to keep in mind. You know, when you look at Ukraine's innovation in drone warfare, very impressive.
13: To je vážná připomínka. Když se díváte na ukrajinské inovace, zejména v oblasti dronů, je to působivé, ale pokud sledujete, co dělá Čína, získáte ještě jinou perspektivu. Mluvil jsem s ukrajinskými veliteli dronových jednotek a ti říkali, Simone, když vidíme videa čínské technologie, třeba humanoidních robotů, které Čína předvádí, říkáme si, bože, my proti tomu nemáme vůbec nic. Oni jsou úplně jinde. A je to pravda. Jedna jediná čínská firma DJI vyrábí přes 80% malých dronů na světě, včetně komponentů, které se používají při výrobě dronů jak v Rusku, tak na Ukrajině. Čína prodává oběma stranám a velmi na tom vydělává.
12: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster. Vraťme se k Ukrajině. Blízký spolupracovník prezidenta Zelenského Andrej Jermak je podezřelý z korupce. Na kauci $3 milionů byl propuštěn z vazby. Kolik dnes na Ukrajině vlastně takové korupce je?
14: Yeah, it's hugely sensitive to the Ukrainian public. You know, also given the history of corruption in the country.
13: Pro ukrajinskou veřejnost to je mimořádně citlivé. Už vzhledem k historii korupce v zemi. Revoluce v roce 2014, která svrhla prezidenta Janukoviče, byla v jádru revoltou proti korupci. Ukrajinci za snahu tenhle problém překonat draze zaplatili krví, nestabilitou i promarněným potenciálem. A byl to také jeden z hlavních slibů Volodymyra Zelenského, když v roce 2019 kandidoval na prezidenta. V zásadě měl dva hlavní závazky. Ukončit válku s Ruskem a bojovat s korupcí. Takže je to extrémně citlivé téma. Myslím, že v tomto směru udělal určitý pokrok a poměrně úspěšně se distancoval od skandálu, který poslal šéfa jeho kanceláře za mříže. Přesto to Zelenského výrazně zasahuje. Má to dopad na jeho popularitu a je to pro něj politicky nebezpečné.
12: Pro člověka zvenčí je skoro těžké uvěřit, že lidé jako Timur Mindič po telefonu v zákulisí rozhodují, kdo dostane jakou pozici, která firma získá zakázku a kdo si z toho kolik vezme. Opravdu tam systém stále ještě funguje takhle?
14: Yeah, I think Ukraine never managed to create the kinds of institutions of government and democracy that exist in many Western countries. Things are still done.
13: Ukrajině se, myslím, nikdy nepodařilo vybudovat tak silné instituce veřejné správy a demokracie, na jaké jsme zvyklí v západních zemích. Příliš mnoho se pořád řeší osobně, telefonátem, přes známé. Koho znáte, komu můžete zavolat, s kým si můžete zajít na večeři. Ne skrz jasné právní procesy a fungující instituce. A to je problém, na který opakovaně upozornili třeba i američtí velvyslanci v Kyjevě. To je slabina ukrajinského systému, která se nikdy nevyřešila. A dnes je to podle mě velký problém i pro ukrajinské ambice při vstupu do Evropské unie.
12: Trumpova mírová jednání jsou teď, řekněme, ve slepé uličce. Měl Trump vůbec skutečný zájem konflikt na Ukrajině vyřešit?
14: Yeah, definitely. He really wanted to. That was a big promise when he ran for president again.
13: Rozhodně měl. Byla to jedna z jeho velkých předvolebních ambicí, když kandidoval po druhé na prezidenta. A i po nástupu do úřadu to pro něj bylo velké téma. Chtěl to skutečně dotáhnout. Podle mě věřil, že tohle by mu mohlo pomoci získat Nobelovu cenu za mír, která je pro něj evidentně velice důležitá. Možná to zní úsměvně, ale je to tak. Vnímá ji jako potvrzení svého významu, svého historického odkazu a velice ho frustrovalo, že se mu nepodařilo obě strany přimět ke kompromisu. Upřímně si nemyslím, že by ho příliš zajímalo, jaká dohoda by to byla, kolik území by Ukrajina ztratila. Chtěl prostě dohodu, kterou by mohl ukázat v oválné pracovně a říct, podívejte, dokázal jsem to. To se nestalo a to hluboce frustruje.
12: No a není to tedy tak, že Trump vnímá Zelenského neústupnost jako překážku? Je to ten důvod, proč to mezi těmi dvěma nefunguje?
14: Yeah, that's right. I think he never saw Zelensky as an equal partner.
13: Přesně, je to přesně tak. Trump nikdy nevnímal Zelenského jako sobě rovného partnera. Z nějakého důvodu vnímá autoritářské lídry, jako je Xi Jinping nebo Putin, jako své protějšky, jako lidi na své úrovni, partnery. Zelenský pro něj takový protějšek nikdy nebyl. A přitom jedna z věcí, které jsem si při psaní Zelenského biografie brzy všiml, je, že Zelenský trvá na tom, aby s ním druzí jednali jako s rovnocenným partnerem. Když jste s ním v místnosti, chová se stejně i k vám. A to je zajímavá součást jeho osobnosti, jeho komunikačních schopností. Máte pocit, že jste si rovni. Nemluví svrchu, jako to dělá řada politiků, třeba Lukašenko nebo Putin. Jenže Trump Zelenského tímto způsobem nikdy neuznával a nejspíš ho nikdy uznávat nebude.
12: No a jak tedy Zelenský podle vás vnímá Trumpa?
14: It's changing. I think in the beginning of Trump's
13: to se časem mění. Na začátku Trumpova současného mandátu, tedy zhruba před rokem, Ukrajinci měli poměrně jasnou strategii. Musíme Američanům ukázat, že jsme otevření míru a že nejsme žádnou překážkou v jednání. Ať už navrhnou, co chtějí, jednat v Abu Dhabi, v Ženevě, kdekoliv, budeme připraveni přijet, jednat a brát to vážně. Jejich sdělení směrem do Washingtonu bylo: problém není na naší straně, problém je Putin. Rusko nechce mír. A to opakovali velmi důsledně. V posledních týdnech, nebo možná spíš měsících, Zelenský přestal věřit, že to funguje. Začal být vůči Trumpovi otevřeně kritičtější, vůči tomu, jak válku řeší, i vůči tónu jeho komunikace s Putinem. Jejich vzájemný vztah podle mě nefunguje. Myslím, že Zelenský postupně ztrácí naději, že by Trump mohl být užitečný a že by válku ukončil způsobem pro Ukrajince přijatelným.
12: No a s jakými světovými lídry si Zelenský naopak rozumí?
14: Yeah, there have been a lot. So he's now been in office for a good 6 years, right? Even more.
13: Těch by bylo víc. Ve funkci už je 6 let, víc než 6, takže se mezi tím v Evropě vystřídala řada politických lídrů. S Emmanuelem Macronem měl velmi dobrý vztah. Myslím ale, že vůbec nejbližší vztah měl s Borisem Johnsonem, jenže ten už je pryč. Od té doby podle mě v Evropě podobně blízkého spojence nemá. Dobré vztahy má třeba s prezidentem Pavlem nebo s dánskou premiérkou Mette Frederiksen, která je silnou zastánkyní Ukrajiny. Bohužel evropští lídři se mění až příliš rychle.
12: A když mluvíme o změnách, zůstane Zelenský po válce u moci?
14: I had this conversation with him once, and I was really determined to get an answer from him.
13: Na to jsem se ho jednou ptal a chtěl jsem od něj jasnou odpověď. Nedostal jsem ji. Řekl v podstatě to, co jsme řekli na začátku rozhovoru. Nejdřív ukončit válku, uzavřít mír a teprve potom se můžeme bavit o politické budoucnosti a o volbách. Ale nevyloučil, že znovu kandidovat bude. Myslím, že to je jeho záměr, že chce zůstat.
12: V nedávném rozhovoru pro nás Zelenský řekl, že kandidaturu skutečně zvažuje. Jako autor jeho biografie a člověk, který ho dobře zná, co ho vlastně pohání? Jaká je jeho motivace?
14: His main...
13: Láska a uznání publika. Myslím, že to souvisí s jeho minulostí baviče, komika, showmana. Nakonec i moje kniha se jmenuje Showman. Zelenský potřebuje podporu lidí, ocenění a potlesk. Právě za to pořád bojuje. Nechce přijmout dohodu nebo kompromis, kvůli kterým by ho většina Ukrajinců po zbytek života nenáviděla. Chce z války vyjít jako osobnost, kterou budou lidé na Ukrajině dlouhodobě respektovat a mít rádi. Jako vůdce, o kterém se v dějinách jeho země bude psát, že pro ní udělal to, co udělat měl.
12: Hostem Interview Plus byl americký novinář Simon Schuster. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Pokračuje odpolední vysílání, kterým vás dnes provází Lucie Vopálenská.
7: Český rozhlas Plus.
4: Sněmovna by si dnes mohla zvolit svého posledního místopředsedu, respektive místopředsedkyni. Co dalšího mají poslanci na programu? Co si zástupci neziskového sektoru slibují od premiéra a jeho pravé ruky, šéfky úřadu vlády, ohledně přesunu nadresortních agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva? Jak chce francouzský prezident Macron urychlit elektrifikaci své země? A britský velvyslanec v Česku Matt Field vydal knihu nazvanou Jsem tu novej. Budeme o ní mluvit před půl pátou. To je to, co probereme tedy podrobněji. Teď jsou ale na řadě další zprávy a má je Martin Matějka.
11: Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici iránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Televize dodala, že pokud by byla konečná dohoda uzavřená do 60 dnů, mohla by být schválena jako závazná rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let a nebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.

0: operačních programech 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
1: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
2: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
1: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. A Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince. Stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok, pokračuje Vinčálek.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
0: Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku se svým čínským protějškem Wangem Yi a mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže i o cestách českých politiků na Tchaj-wan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tchajwanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Podle šéfa čínské diplomacie chce Peking s Prahou spolupracovat na oživení tradičního přátelství. Petr Macinka se dnes přesune do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plzeňská Škoda jaderného strojírenství ze skupiny ČEZ bude dodávat společnosti Rolls-Royce komponenty na malé modulární reaktory. Výběr dodavatelů potvrdila britská společnost dnes odpoledne. Podle generálního ředitele Škody jaderné strojírenství Karla Bednáře a bude plzeňská továrna vyrábět reaktorové soustavy, včetně tlakových nádob.
5: Britský Rolls-Royce buduje dodavatelský řetězec a pro tento dodavatelský řetězec je klíčová dodávka hlavních komponent primárního okruhu a ve velmi dlouhém a složitém výběru Škodovka dokázala uspět, že dneska je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžkých komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě.
0: První tři malé modulární reaktory s využitím dílů od Škody JS postaví Rolls-Royce v severním Walesu. V Česku by měl první malý modulární reaktor vzniknout nedaleko jaderné elektrárny Temelín. Zoologická zahrada v Liberci začne příští týden s přípravnými pracemi na budování údolí ohrožené divočiny. Samotná stavba by mohla začít v roce 2029. První velká expozice by měla patřit tygrům usurijským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů, plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Co dalšího v nové části návštěvníci uvidí, říká ředitel ZOO David Nejedlo.
6: Od expozice Tigra dojdou na místo otočky té hlavní cesty, kde bude občerstvení a tam se budou se rozhodnout, jestli už to otočí zpátky amfiteátru, nebo si vyjdou doprava nahoru, kde budou další menší expozice, anebo jestli vystoupají kolem obor kopytníků, nedaleko budoucího výběhu medvědů.
0: Výstavba bude rozdělená na etapy, náklady na první etapu budou do 300 milionů korun. Dálnici D10 z Turnova do Prahy před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru projedete po nehodě pouze odstavným pruhem. Fronta z 26. a 5. kilometru je na 50 minut. Dejte pozor, souběžná silnice je uzavřená, dá se jet přes Slivno nebo Lysou z exitu 27. Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech. Směrem z Vyškova se jede pomalu z kilometru 211 ve směru z Prahy a zpomalíte za sjezdem na Domašov na kilometru 176. Levé pruhy jedou rychleji. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 počítejte s kolonou z 80. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno.

0: až polojasno, na severu a východě během dne přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší čtvrteční teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
2: A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Jednodušší propouštění i zaměstnávání státních úředníků. To by měl přinést služební zákon, který dnes ovšem sněmovna ve třetím čtení nestihla projednat. Teď odpoledne by se poslanci měli vrátit ke sporné novele stavebního zákona anebo si zvolit svého posledního místopředsedu. A další podrobnosti z Dolní komory teď přidá naše reportérka Adéla Burešová. Pěkný den, Adélo.
3: Hezké odpoledne, schůze byla ještě před malou chvílí přerušená zhruba na hodinu a půl. Teď už ale předseda volební komise Martin Kolovratník z Hnutí ANO představuje výsledky těch jednotlivých volebních bodů. Poslanci v pauze volili třeba nového ombudsmana, teď už víme, že do druhého kola volby postupují Eva Kostolanská, Klára Šimáčková, Laurenčíková. Pak volili taky toho zmíněného posledního místopředsedu Dolní komory. Jedinou kandidátkou je místopředsedkyně klubu starostů Barbora Urbanová, která se před tou samotnou volbou před poslanci představila takto.
4: Tam nahoře na takzvaném Empireu chci být konstruktivní a věcnou političkou, která schůzi řídí, kultivuje a dbá na spravedlivý přístup ke každému z nás. Tady dole u mikrofonu, ale vždy budu poslankyně za starosty a nezávislé, Barbora Urbanová. Jsem přesvědčená, že se tyto dvě role nevylučují, naopak, že poctivý politický souboj může jít ruku v ruce s nestranným a férovým řízením schůze.
3: I tato volba je dvoukolová a před chvílí Martin Kolovratník řekl, že Barbora Urbanová tedy nedosáhla toho potřebného kvóra hlasů a postupuje tedy do druhého kola volby.
2: Volba členů Rady České televize se dnes tedy nekonala?
3: Přesně tak, nekonala. Tuto volbu sněmovna odložila po dohodě na grémiu už včera. Důvodem je opětovná kandidatura dvou současných členů rady, Pavla Matochy a Romana Bradáče. V dubnu se totiž v médiích objevila nahrávka, na které Bradáč údajně říká Matochovi, že ještě nedostal 500 000 korun za blíže neurčenou volbu. No a k tomuto hlasování právě tedy do Rady České televize, tak poslanci nemají přistoupit, dokud se možná korupce na té nahrávce neprošetří.
2: No a co tedy poslanci dnes už stihli projednat, kdybychom to shrnuli?
3: Sněmovna už dopoledne schválila změny v penzijním spoření. Návrh skupiny koaličních poslanců počítá s tím, že by seniori, kteří od spoření odstoupili předčasně, mohli získat kompenzaci. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
5: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření. A pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
3: Náklady na státní rozpočet budou podle ní zhruba 60 milionů korun a na závěr ještě připomenu, že na programu je dnes taky koaliční novela stavebního zákona. Ta počítá se vznikem centralizované státní stavební správy. Podle opozice má ale novela usnadnit legalizaci černých staveb. Předloha je ve druhém čtení a poslanci tak tedy můžou dnes předkládat pozměňovací návrhy.
2: Z poslanecké sněmovny se přihlásila reportérka Adéla Burešová. Díky za to, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
2: Za nedůstojné šaškárnu anebo absurdní divadlo označili dnešní jednání o přesunu agent někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad. Odešli z jednání předčasně. Přítomní byli i premiér Andrej Babiš, vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a čtveřice ministrů. Podle nich nadresortní vedení údajně zůstane a experti z vládních rad by měli v novém uspořádání dokonce lepší podmínky pro práci. Experti ovšem záměr ostře kritizují a navrhují zřídit samostatnou vládní sekci, pod kterou by spadaly odbory a oddělení lidských práv, národnostních menšin, rovnosti žena mužů pro romské záležitosti či pro zdravotně postižené. A protidrogové experti. Ti zase prosazují vznik samostatné národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury. Zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců Hnutí ANO Taťána Malá uvedla, že Babiš návrhy expertů k agendám ještě posoudí a do pondělí oznámí výsledek. Naším hostem ve vysílání Plusu je teď Martina Břeňová, ředitelka nadace Open Society Fund a členka Rady vlády pro neziskové organizace. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za přizvání.
2: Tak paní Břeňová, vy jste také byla mezi těmi, kdo dnešní jednání s premiérem opustili předčasně, případně proč, vadil vám víc obsah nebo forma?
6: Tak já jsem, jak už jsem uvedla dřív, já jsem dneska na to jednání cíleně nešla a vysvětlím to. My jsme samozřejmě, nutno říct, že ta situace se mění každým dnem a my se mezi sebou vzájemně i s ostatními členy Rady vlády pro neziskové organizace a dalšími radami, tak jsme samozřejmě ve spojení a snažíme se o konstruktivní dialog a vedení
2: a proč jste tam nešla?
6: Společného řešení. Dneska my jsme naopak měli původně, tam neproběhlo samozřejmě jenom to setkání, které se teď skloňuje v médiích. Ten původní půdorys toho jednání bylo, že jsme zpracovali naše argumenty nebo naše doporučení, naše nějaké věcné připomínky k těm navrhovaným změnám, který všichni známe týden. A samozřejmě jsme stanovili koordinovanou skupinu zástupců všech rad vlád, to znamená, že i za naši radu jsme nominovali místopředsedu rady Aleše Sedláčka, aby za radu pro neziskový sektor se zúčastnil schůzky právě i s premiérem vládní zmocněnky. Tohle je za mě vlastně velmi nějaký efektivní postup, který my samozřejmě upřednostňujeme. Připomínám, že jsme ještě měli před dvěma týdny standardní zasedání Rady vlády pro neziskový sektor za účastní zmocněnkyně. Pan premiér, který je předsedou Rady vlády, se omluvil, kde jsme se i samozřejmě ptali a dotkli tématu, jak bude vypadat složení nebo vůbec struktura.
2: A to bylo tedy před dvěma týdny a to jste ještě tedy u žádných změnách neslyšeli před těma dvěma týdny.
6: My jsme to s paní zmocněnkyní otevřeli a vlastně nás i zajímalo, jak to bude dál vypadat, jestli se neplánují třeba nějaké změny, byla to spíš taková rutinní otázka, ale paní zmocněnkyně sama říkala, že ta otázka vlastně, že v tuhle chvíli žádné informace nemá, že by k nějakým změnám mohlo dojít, je možné, že se budou revidovat statuty, ale vlastně v tuhle chvíli, dobře, že tam nic plánovaného není. A dneska musím říct, že vedle ještě toho setkání proběhla nakonec i ta schůzka původně plánovaná. Takže
2: teď, pokud jste nám nevypadla, mluvím s Martinou Břeňovou. Ano, teď jsme vás chvilku neslyšeli, můžete prosím zopakovat, co jste řekla v posledních větách.
6: Tak jenom, že ta dnešní schůzka byla o tom, že se vlastně pozvali lidé, kteří rezignovali nebo se nějakým způsobem už spojili nebo vyjádřili nahlas nějaký svůj názor. Tak je pan premiér potom spontánně během těch posledních dvou dnů pozval a to bylo vlastně to dnešní setkání, které bylo určitě nějaká oboustranná snaha si vyměnit názory.
2: Fajn, tak přejdeme teď, to jste popsala, jak si pozadí té situace, jak to vidíte vy svýma očima, ale jak se teď stavíte třeba vy konkrétně za Open Society Fund ke slibu premiéra, že návrhy expertů ještě posoudí? Berete to jako pozitivní signál, jako nějakou naději, že se ta situace ještě může nějak pozměnit a že třeba návrhy vašich kolegů, ať už z oblasti protidrogové politiky nebo z oblasti lidských práv, že budou vzaty vážně, anebo máte za to, že je už prostě hotovo, že se úřad vlády, Tinde Barta a pan premiér rozhodli a už na tom nic nezmění?
6: Já budu chtít věřit, že ještě to není uzavřený a určitě vítám, že i když bych třeba čekala ještě jiný způsob té komunikace nebo nějak víc konstruktivně, tak zároveň vítám, že je tu snaha ještě se tedy vzít ty zpětné vazby. Dneska k tomu pak ještě došlo v rámci dalších schůzek na úřadu vlády i za účasti Tinde Barta.
2: A co jste se tady dozvěděli pozitivního?
6: Takže teď padly několik scénářů, my jsme měli i před chvíli k tomu nějakou koordinační schůzku, padlo několik scénářů a my sami čekáme upřímně a právě do toho pondělka, což souhlasí, že bychom se měli dozvědět, jaký bude výsledek.
2: A když mluvíte o několika scénářích, můžete zmínit, co tedy padlo?
6: Jeden scénář, který jsme diskutovali, protože vždycky se snažíme hledat nějaký určitý nějaký racionální i kompromis, ale zároveň pojmenovala ty hranice, je, že by se vlastně pro nás je klíčový, aby vládní zmocněnkyně a aby celková lidskoprávní agenda zůstala na úřadu vlády a zůstaly tam i, co se týká úředníků a zástupců ze strany úřadu vlády, aby tam zůstali kompetentní lidi, experti. Aby vlastně i ta restrukturalizace, která je, aby nepřinesla to, že ty lidi odejdou i z úřadu vlády, protože nebudou cítit, že mají vliv. Co se skloňuje, že by se na jednotlivá ministerstva u nás naší rady vlády se týká naší agendy neziskových organizací, se týká přesun pod ministerstvo spravedlnosti, takže by se tam vlastně přesunuli týmy, které mají na starost ty dotační programy, což může být nějaká větší část lidí, která dneska působí na úřadu vlády, může to přinést určitou úsporu, kterou...
2: No a věříte tomuto vysvětlení, protože vlastně neříkáte nic nového, co by už se nějak neobjevilo v médiích. Ano, kabinet tvrdí, že přesun agent pod jednotlivé resorty zefektivní vlastně fungování lidí, jako jste vy nebo vašich kolegů, a že resorty už se na to připravují. Takže vy tomu věříte, chápu vás dobře.
6: Ne, já neříkám, že tomu věřím, já teď říkám tu informace, který máme a my sami nevíme, s čím přijdou a budeme řešit další kroky. Pro mě to není uzavřený. Znovu opakuju, že bych vlastně čekala, že od pozice vládní zmocněnkyně obecně, že bude ten, kdo nám přinese ty relevantní informace, kdo je ten, kdo vlastně je pro nás jako partnerem, pokud máme poradní orgány, kde my jsme v té roli poradních poradců vlády a premiéra a vládní zmocněnkyně, takže už na radě vlády bychom se o tomhle mohli bavit. Tam, kde já vnímám opravdu rezervy, je, že tahle debata, kterou tu teď řešíme v emocích a probíhají, tak se to mělo řešit už dávno a mělo se to opravdu řešit na nějaký důstojný úrovni vzájemný a ten prostor byl. Na ty rady vlády chodíme právě proto a nejsou to jenom rady vlády, ale jsou to výbory, já jsem členkou výboru pro legislativu, financování další, kde byl prostor otevřít jakýkoliv změny a vést s námi nějaký partnerský rozhovor. To znamená, že pokud týden před těmi změnami my máme informace, že se nic neděje, tak vlastně je otázkou, čemu pak dál člověk může věřit.
2: Říká Martina Břeňová, ředitelka nadace Open Society Fund a členka Rady vlády pro neziskové organizace. Tak uvidíme, jak to dopadne do pondělí. Mějte se hezky, díky za váš čas. Naslyšenou.
6: Tak děkuju, naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: A v 16 hodin 20 minut míříme do zahraničí. Více dobíjecích stanic, víc elektromobilů i tepelných čerpadel. Francie upřesňuje své plány na rychlejší elektrifikaci země v reakci na válku na Blízkém východě a vysoké ceny benzínu a nafty. Prezident Emmanuel Macron přivítal v Elizejském paláci šéfy velkých společností, které ohlásily miliardové investice do snížení závislosti na fosilních palivech. A detaily už má z Paříže náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Martine, pěkné odpoledne.
7: Taky zdravím, hezké odpoledne.
2: Tak Francie je, jak víme, jediná vlastně evropská jaderná velmoc, ale velmoc ve vojenské i civilní oblasti. Nakolik je dnes pořád závislá na dovozu plynu a ropy?
7: Je to tak, jak jsi říkala, ta fosilní paliva stále ve Francii hrají výraznou roli, tvoří zhruba 60% spotřebované energie. Cílem je tento podíl snížit na 30%, tedy na polovinu. Francie stále dováží ropu z Afriky, když se podíváme konkrétně, tak je to z Alžírska, Libie, Nigérie, pak taky ze Spojených států, Kazachstánu i Norska. Pokud jde o Norsko, tak to je taky velkým dodavatelem plynu, stejně tak jako Spojené státy. Premiér Sebastian Lecornu v těch uplynulých dnech několikrát zopakoval, že fosilní paliva jsou jakýmsi vodítkem, které Francouze škrtí, zatímco elektřina, ten samotný proces elektrifikace, tedy podle něj představuje svobodu. V podobném duchu ostatně mluvil i prezident Emmanuel Macron v Elizejském paláci, když právě vítal těch 90 šéfů velkých společností, firem a desítky dalších představitelů organizací v oblasti energetiky, ale taky dopravy a bydlení.
8: Mluvit o elektrifikaci naší země znamená mluvit o nezávislosti, dekarbonizaci, konkurenci, schopnosti a vytváření pracovních míst v průmyslu.
7: Francouzská vláda se chce v tomto procesu elektrifikace samozřejmě opřít o ten svůj jaderný park, to znamená 650 reaktorů, dalších 6 chce Francie v následujících letech postavit. Je tady taky velký rozdíl v té současné situaci oproti roku 2022, kdy francouzský jaderný park se potýkal s velkými problémy, s odstávkami některých reaktorů kvůli technickým problémům, korozi. Samozřejmě chce Francie využít taky svou devízu geografii, obnovitelné zdroje, větrné parky na moři. Loni pro představu Francie vyvezla 90 terawatt hodin elektřiny. Pro srovnání Temelín stabilně ročně vyrábí přes 15 terawatt hodin.
2: No a jak chce, Martine, Francie elektrifikovat dopravní síť a jak tomu pomohou soukromé společnosti?
7: Například automobilka Stellantis ohlásila investice v přepočtu přes 24 miliard korun do výroby nové generace elektrických vozidel ve své továrně na východě Francie v Milhouzách. Ta produkce by měla začít v roce 2029 této řady, nebo té nové generace. Jedna britská společnost zase postavila elektrický traktor, který má taky velký úspěch u vinařů. Tuším, že jeden pracuje v oblasti nebo u těch vinic nedaleko Remeše. Francie chce taky urychlit stavbu dobíjecích stanic, z těch současných 180 tisíc je chce postavit nebo navýšit ten počet na 400 tisíc toho do roku 2030. Podílet se na to mají finančně soukromé společnosti, tedy konkrétně i supermarkety, ale další taky firmy, taky energetická společnost EDF ohlásila příspěvky ve výši skoro 2000 korun na vybudování domácích elektrických nabíjecích stanic, ať už doma, v obytném domě a tak dále.
2: No možná navážeme a poprosím o stručnější odpověď, jaké cíle má francouzský kabinet v elektrifikaci bydlení?
7: Konkrétně cílem je do roku 2050 ve 2 milionech sociálních bytů vyměnit typ vytápění, přejít z plynu na elektriku. Kabinet chce taky nainstalovat 1 milion tepelných čerpadel do roku 2030. Tady je velká společnost Velké Británie, která chce právě vybudovat novou společnost ve Francii, teda novou fabriku ve Francii, která by měla vyrábět tyto tepelná čerpadla. A taky, už jsme se bavili o energetické společnosti EDF, tak chce taky podpořit instalaci a nákup těchto tepelných čerpadel.
2: Martin Balucha přispěl do Odpoledního plusu z Paříže. Díky. Naslyšenou.
7: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den všem.
2: Britský nadhled, odzbrojující otevřenost hledání nových domovů. O tom všem píše britský velvyslanec Matt Field ve své knize nazvané Jsem tu novej. A to podle videa, kterým se v Česku uvedl, a také v knize mu zůstává nakažlivý zájem o místo nového působiště. Kateřina Svátková s ním natáčela nejen o jeho vztahu k Česku.
9: Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej.
10: Zasněžená zimní Praha, trochu uměřený výraz ve tváři, padnoucí černý kabát, aktovka v ruce a čeština, kterou si Matt Field během prvního dne svojí české diplomatické mise získal srdce tisíců Čechů. Z věty Jsem tu novej se stal hashtag na sítích a diplomatova osobní poznávací značka. Nakonec i název knihy. Co pro něj pojem novej znamená dnes?
11: Novej jsem se tu cítil první den, kdy jsem přijel, ale cítím se tak vlastně doteď. Pořád něco dělám poprvé, což je moc fajn a pořád z toho mám radost. Zároveň ale musím říct, že jsem tu od prvního dne jako doma. Až tady skončí moje funkční období, bude mi strašně líto se s tím vším rozloučit. Je to vlastně pořád směsice dvou pocitů. Až do samotného konce budu objevovat nové a nové věci. A cítím tu hodně vřelé přijetí. Ostatně právě tohle se, doufám, promítlo do mojí knížky.
10: Zásadní částí vaší diplomatické mise je ale politika. Nastoupil jste sem už vlastně dávno po Brexitu. Zároveň jste ale tady obklopen ostrovem Evropské unie, to když se tak podívám na blízkost s ostatními ambasádami tady v Praze. Změnila se podle vás diplomacie ve vašem vnímání právě po odchodu Velké Británie z Evropské unie?
11: Rozhodně ano. V době Brexitu jsem byl britským velvyslancem v Sarajevu, tady v Bosně a Hercegovině. Tehdy to úplně proměnilo všechno, co jsme dělali. A to je to země mimo Unii. Byl jsem tedy na další post připravený. Když jsem v Praze začínal, byl to pořád dost výrazný faktor, který ovlivňoval spoustu věcí. Pro Čechy, kteří chtěli studovat ve Velké Británii, se to výrazně prodražilo, administrativně zkomplikovalo. A totéž platí pro obchodní výměnu, zejména na trhu s potravinami. A pak samozřejmě vědecká spolupráce. Zpětně viděno mě ale těší, že jsme měli aspoň pár let na to, abychom překonali ty bezprostřední komplikace spojené s Brexitem. Ve skutečnosti bylo nutné vybudovat nové vztahy. Postupem času už to začíná vypadat přece jen trochu jinak. Nedávno jsme se znovu připojili k programu Horizont Evropa, což je velký program vědecké spolupráce. Od příštího roku se vrátíme do programu Erasmus+. To je velká věc i pro řadu českých studentů. Obchod se vrátil v podstatě na úroveň před Brexitem. Z mého pohledu je ten vývoj pozitivní, ale za cenu daleko tvrdší práce než před odchodem z EU.
10: No a jak se profese diplomata promítá do spisovatelské role? My vás známe ze sociálních sítí, jenže napsat knihu je samozřejmě něco jiného, než vyeditovat minutové video. Kolik sebekontroly psaní vyžaduje?
11: No, byla to rozhodně nová zkušenost, velká výzva. A samozřejmě jsem v tom nezůstal sám. Mohl jsem se držet redaktorských rad, názoru svých kolegů, upřímné zpětné vazby. Tu knížku jsem psal s vědomím, že do ní opravdu dávám velký kus sebe sama. Je to kniha o diplomacii. Snažím se trochu víc zpřístupnit naší práci, chod velvyslanectví. Ale je to taky kniha o mně osobně. Uvědomil jsem si díky tomu i spoustu osobních detailů, které nemusí každému diplomatovi vyplynout automaticky. Zároveň jsem si opravdu užíval proces psaní. Někdo napíše knihu a ví, že další už nebude. Mě to tedy neodradilo. A mám samozřejmě radost z toho, jak vypadá obálka, jak to celé dopadlo. Teď doufám, že čtenáři v ní najdou něco zajímavého. A ten zajímavý tedy nejsem já. Myslím si, že to je hlavně diplomacie a svět, ve kterém žijeme. Snad tedy přináší i nějaký nový pohled.
10: Ona, ta kniha, je přístupná, může, myslím, pomoct proměnit pohled na diplomacii obecně. Často totiž tak docela nevíme, co diplomaté na vysokých pozicích dělají, jaké je jejich poslání, a vy to popisujete do úplných detailů. Jedna věc je psát o sobě, co ale psaní o jiných lidech?
11: Podle mě to tak mám obecně nastavené. Chci maličko poodhalit oponu za naší prací. A to říkám vědomě, jako někdo, kdo se stal diplomatem před víc než 20 lety a ještě v den, kdy jsem vstoupil na půdu našeho ministerstva zahraničí, jsem nechápal, o co v té práci jde. Nevěděl jsem, co budu dělat, a vím, že mě samotného to vždycky zajímalo. Tak to snad bude zajímat i ostatní. My se o tom snažíme komunikovat se všemi, koho naše práce zajímá. Chceme být otevření a transparentní. Samozřejmě, že k diplomacii patří jednání za zavřenými dveřmi, jenže mám pocit, že můžeme vždycky udělat aspoň o krok víc, abychom osvětlili, co tahle práce obnáší na mezinárodní úrovni. A přesně tohle je věc, která neplatí jen pro diplomaty, ale pro kohokoliv, kdo se zajímá o současné dění. Mezinárodní situace je momentálně složitá. Doufejme, že každý z nás může nějak přispět k řešení problému. A to přesně je přece definicí diplomacie.
10: Česká mise Metafield se uzavře na konci roku 2026 a pokud kniha odpovídá realitě jeho pracovního tempa, má už plán snad na každý den až do prosince. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
2: Bylo 5:30 a na Plusu vám nabízíme další zprávy s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus.
0: Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabat k evakuaci. Následně zahájila bombardování oblasti. Podle deníku L'Orient Le Jour jeden z úderů zasáhl místo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hezbalah zároveň pokračují ve vesnice Zautar až Sharkia. Vesnice je mimo takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje Izraelem okupované libanonské území podél hranic. Seniori budou mít možnost ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. A ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Novela zákona teď míří do Senátu. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé taky žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení slíbil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. A maximální ceny pohonných hmot zítra mírně klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvíc za 44 korun a 16 haléřů, to je o 40 haléřů méně než dnes, a cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov začíná kolona na kilometru 176 a pokračuje do omezení v Brně osobními auty, je to celé na zhruba 40 minut. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Čestlice z 8. kilometru zůstává dlouhá kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most, jen k jižní spojce je to asi na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší čtvrteční teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání mediálních novel. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií a také žádají vytvořit pracovní skupinu, kterou premiér přislíbil už před několika týdny. A podrobnosti teď do studia přinesla Tereza Hybšrová z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Tak můžeš prosím rozvést, k čemu vůbec generální ředitelé obou médií veřejné služby premiéra vyzývají?
12: Mají tři hlavní body. První je, aby se zastavilo projednávání poslanecké novely zákona, která odpouští poplatky lidem nad 75 let a nebo některým firmám. Stejný požadavek, tedy stažení návrhu, se týká i návrhu zákona Ministerstva kultury, který má zrušit poplatky pro všechny a převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Podle vedení obou médií je návrh nekvalitní a neakceptovatelný. A třetím bodem je zřízení odborné pracovní skupiny.
2: Což tedy, jak jsme zmínili, přislíbil premiér Babiš před několika týdny. Co se v tom posouvá?
12: Neposouvá se zhola nic. Třeba podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala žádná pozvánka ke společnému jednání zatím nepřišla. Zástupci vedení médií přitom měli být podle slov premiéra Babiše součástí této skupiny.
2: No a ředitelé v tom otevřeném dopise varují před ohrožením fungování médií. Jaká rizika zmiňují?
12: Hlavně oslabení dosavadního stabilního a předvídatelného systému financování, který je založený na poplatcích. Pokud by ho nahradil model financování ze státního rozpočtu, obávají se, že by se více otevřel politickým rozhodnutím a vlivu aktuální vlády. Proto zmiňují možné snížení nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň upozorňují, že oba legislativní návrhy omezují rozpočty obou médií, aniž by byl výpadek financí jakkoliv plnohodnotný. plnohodnotně nahrazen. A tím pádem podle mluvčího České televize Michala Pleskota i redukují rozsah služeb, které média teď poskytují.
13: A to, co vlastně k čemu se jak Český rozhlas, tak Česká televize zavázalo, nehledě na to, že obě dvě tyto instituce plánují ve velkém výhledu dopředu, takže jsou uzavřeny již smlouvy, které by byl problém s jejich realizací a vůbec i třeba následnou výpovědí a tak dále. To jsou obrovské jako změny.
2: No a Terezo, jakou reakci asi ředitelé těch veřejnoprávních médií očekávají teď od premiéra?
12: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral by uvítal, kdyby s nimi Andrej Babiš začal jednat.
14: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
12: Andrej Babiš zatím na naše dotazy nereagoval a předkladatel poslaneckého návrhu Patrik Nacher z hnutí ANO se k výzvě ředitelů taky nevyjádřil. Odepsal mi, že vše už vysvětlil dříve. V souvislosti s financováním zdůrazňoval hlavně to, že média by přicházela o poplatníky postupně.
15: Cílem je tedy ta změna financování, tak aby to nedopadlo driáčnicky na Českou televizi, Český rozhlas, tak ta náběhová křivka je postupná, to znamená poplatník nad 75 přestává být poplatníkem, ale aby neplatil, tak se musí proaktivně přihlásit.
12: Na dotazy neodpověděl zatím ani ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a jeho stranický a taky vládní kolega Boris Šťastný řekl, že kabinet projednávání rušit nebude a pracovní skupina vznikne. Vláda tedy nejspíš dál počítá se zrušením poplatků pro všechny a převedením obou médií pod státní rozpočet. A mezi krokem má být odpuštění poplatků části plátců.
2: Shrnuje a dodává Tereza Hybčerová z domácí redakce. Děkujeme za informace, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
2: No a v tématu budeme pokračovat ve vysílání odpoledního plusu. Teď vítám mediálního analytika Filipa Rožánka. Hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne.
2: Tak pane Rožánku, jaké šance dáváte vy sám tomu otevřenému dopisu generálních ředitelů televize a rozhlasu?
16: Já myslím, že vláda v tuto chvíli, jak naznačilo třeba to, ty výsledky koaliční rady pondělní, tak myslím si, že vláda je odhodlána pokračovat s tím, co ohlásila, tedy s tím, při nejmenším s tím vládním návrhem ministra kultury Otto Klempíře. Tudíž se nedomnívám, že by otevřený dopis nějak otřásl jejich záměrem tuto legislativu prosadit a pokračovat v ní. Myslím si, že rozhodující spíše než ten otevřený dopis může být podoba té pracovní skupiny a argumenty, které budou padat v rámci jejich zasedání.
2: A mimochodem tedy 8 miliard navíc pro státní rozpočet, to myslím ani ministryně Schillerová by neviděla úplně ráda. To nemůže být argument, aby premiér zastavil, řekněme, projednávání těch zmiňovaných návrhů?
16: Mě překvapilo, že právě ani argumenty ministerstva financí příliš nezabraly, protože ministerstvo v těch připomínkách argumentovalo i některými zcela praktickými věcmi, proč se to nedá stihnout od ledna 2027, mimo jiné třeba zákonem o účetnictví, který se projednává, který má platit nejdříve od roku 28 a pravděpodobně i později. A zazněl tam třeba ten argument, kromě tedy, když bychom odhledli od těch financí, tak že není spravedlivé vystavovat tak velké instituce, jako jsou Česká televize, Český rozhlas, tomu, že by museli měnit účetnictví krátce po sobě, protože tam ten zákon přinese určité významné změny. Ale pokud jde o tu samotnou částku, tak tam ta argumentace zjevně nezaznívá ani tak z hlediska objemu té částky, ale ta námitka zněla, ze které kapitoly státního rozpočtu to tedy vzít. A nakonec to tedy vypadá, že to bude Ministerstvo kultury, A zajímavé potom pondělním vyjádření po koaliční radě je také to, že tam nezaznělo, zda se ta kapitola Ministerstva kultury o tu částku navýší, anebo zda se to vezme z toho stávajícího rozpočtu Ministerstva kultury, což by byla dost velká rána.
2: No z toho všeho, co říkáte a co už jsme i slyšeli od kolegyně Hipšerové, vyplývá, že vláda pod vedením Andreje Babiše si tedy zatím, čeho chce dosáhnout, stojí a že o to bude nadále usilovat. Je ale dostatečně zřejmě a dostatečně jasně odůvodněno, proč a co je vlastně skutečným cílem. Vidíte ta různá vysvětlení, která se objevují jako konzistentní, protože jednou slyšíme, že je zastaralý poplatkový systém, jindy zase slyšíme, že se plní sliby voličům.
16: To je zajímavé právě i při čtení těch připomínek, které padaly v mezirezortu, protože řada z nich se od těch odborných aparátů různých ministerstev týkala právě těch důvodových zpráv, nebo respektive té důvodové zprávy, ať už k tomu, jak má být vůbec zvolen finanční model, nebo k tomu, proč se k těm změnám přistupuje. A ty výhrady se opakovaly. Říkali, že ta důvodová zpráva často k mnoha věcem mlčí, nebo že vůbec některé věci nevysvětluje adekvátně a podrobně. A když se podívám teď třeba na ten návrh poslance Patrika Nachera, tak pokud se začtu do jeho důvodové zprávy, tak každá důvodová zpráva k zákonu má pasáž, kde musí vysvětlit nezbytnost té navrhované právní úpravy. A v této části se třeba u Patrika Nachera dočteme, proč by k tomu mělo dojít, ale nikoli v to, proč je to nezbytné udělat, nebo právě tam chybí ta argumentace zkrátka a dobře. Změny, které vláda chystá, ať už tím poslaneckým nebo vládním návrhem, nejsou podle mě dobře zdůvodněné, podložené, vyargumentované a mimo jiné to také je důsledkem toho, že třeba k tomu vládnímu zákonu o to klempíře nevzniklo to povinné hodnocení dopadů regulace, které u vládních zákonů má být a právě z takovéhle analýzy by totiž vzešlo, jestli je to teda reálně potřebné, jestli by se to nedalo řešit jinak a tak podobně.
2: Rozumím. Vy jste sám zmínil tu odbornou pracovní skupinu jako ještě i možnou cestu, jak by se třeba dalo něčeho docílit. Podporujete její vznik?
16: Já myslím, že takto rozsáhlé změny se bez expertních názorů dělat nedají, protože i kdyby byli politici v tématu ponořeni sebevíc, tak minimálně některé praktické aspekty těch změn a praktické aspekty fungování těch institucí třeba nemusí vůbec dohlédnout. A dokonce mají být vlastně dvě pracovní skupiny, jednu ohlásil tedy pan premiér, další vzniká v Senátu, která má být pokračováním té sněmovní zřízené a posléze zrušené pracovní skupiny. Takže myslím, že alespoň ta premiérská pracovní skupina by mohla si některé argumenty vyříkat a vyjasnit.
2: Tak tolik mediální analytik Filip Rožánek. Díky za váš komentář a mějte se hezky, naslyšenou.
16: Děkuji, naslyšenou.
2: U domácí politiky ještě zůstáváme. Senát se totiž dnes začne zabývat novelou občanského zákoníku, která má podle předkladatelů posílit ochranu dětí při rozhodování soudů o rozvodech rodičů. S návrhem přišla skupina senátorů a pod novelu se podepsali zástupci všech klubů. Podrobnosti teď probereme s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem, který jednání horní komory sleduje. Vítej ve vysílání, dobrý den.
17: Dobré odpoledne z Valštejnského paláce.
2: Vojto, tak co přesně by se mělo u svěřování dětí do péče změnit?
17: Předkladatelé té novely říkají, že chtějí silnější ochranu dětí třeba před domácím násilím. Opatrovnické soudy by podle nich například neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Vysvětluje to senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
18: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
17: Opatrovnický soud by podle novely měl při rozhodování o svěření dítěte do péče výslovně zohlednit jeho bezpečí a taky ochranu před všemi formami násilí. Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudců ale upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně, že už teď tedy posuzují to, zda je péče obou rodičů žádoucí. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu tedy nemusí přinést žádné pozitivní změny. Zdrženlivý byl dnes ráno na tiskové konferenci před jednáním Senátu taky kolega Hany Kordové Marvanové, shodou okolností, tedy předseda klubu ODS a TOP 09, Zdeněk Nytra.
19: Zatím to spíše směřuje k tomu, že bychom to vrátili k dopracování. Těch důvodů je několik. Jednak ty stanoviska vlastně odborné veřejnosti, to je jedna věc. Druhá věc, že vlastně ta novela, která dneska platí, de facto není v běhu ani 5 měsíců a už chceme zase něco měnit.
17: Tím tedy Nitra připomněl tu takzvanou rozvodovou novelu. No a jako třetí důvod pak uvedl to, že s něčím podobným teď přichází taky ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Ten změny shodou okolností představil právě dnes.
20: Soudy budou muset povinně posoudit, zda omezí rodičovskou zodpovědnost v případě, kdy jeden z rodičů je násilníkem. A stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
2: Slyšíme se, Vojto?
17: Už se slyšíme.
2: Ano, slyšíme, výborně.
17: Ministr Tejc avizoval, že návrh co nejdřív předloží jako poslaneckou novelu.
2: No a co tedy bude s tou senátní novelou?
17: Tím, že ji předkládají senátoři, musela by každopádně tady v horní komoře projít 2 čteními. Dnes to bude teprve první kolo projednávání, takže uvidíme, jak to bude vypadat, budeme to sledovat.
2: No a protože si dnes ve službě v horní komoře, tak řešili senátoři ještě něco dalšího?
17: Už dopoledne vyhověli ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové z hnutí ANO a odložili fungování online systému územního plánování, takzvaného geoportálu. Ten měl od července fungovat povinně, kvůli tomu, aby šlo všechno hladce, se ale politici dohodli na ročním odkladu. Senátoři se dnes taky ještě budou zabývat návrhy na státní vyznamenání. Prezidentovi by mohli znovu doporučit třeba svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, anebo taky zakladatelku Československého červeného kříže Alici Masarykovou. Ty návrhy na hrad každý rok posílají jak Senát, tak taky poslanecká sněmovna. Připomínám ale to zásadní, prezident má poslední slovo, řídit se těmi doporučeními nemusí.
2: No a poslední věc se týká v podstatě i nás. Dostalo se nakonec i na volbu radního Českého rozhlasu?
17: Dostalo, Senát ovšem ani na třetí pokus nikoho nevybral. Nejvíc hlasů v tajných volbách získala mediální analytička Jitka Adamčíková, která při březnové volbě člena rady skončila až třetí. Spolu s ní se v dalším kole tedy znovu utkají finalisté březnové volby, tedy bývalý místopředseda rady Marek Pokorný a někdejší ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina, dostali shodný počet hlasů. To další kolo by mělo být ještě dnes, respektive ono už je. Zastihla se mě Lucie zrovna v momentě, kdy je přestávka a senátoři právě teď volí. Takže ty výsledky bychom se měli dozvědět po 17. hodině.
2: Tak tolik pro tuto chvíli, Vojtěch Tomášek ze Senátu. Děkujeme za informace a naslyšenou.
17: Naslyšenou, hezký den.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Česká republika a Estonsko by měly dál spolupracovat v oblasti vývoje dronů, protidronové obrany i systémů založených na umělé inteligenci. Řekli to prezidenti Petr Pavel a jeho estonský protějšek Alar Karis po společném jednání v Tallinnu. Podle prezidenta Pavla by si Česko mohlo vzít příklad z estonského přístupu k digitalizaci. No a tuto státní návštěvu sleduje naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Katko, vítej.
21: Dobré odpoledne.
2: Tak téma bezpečnosti bylo určitě to hlavní během všech jednání Petra Pavla, ať už se estonským prezidentem, premiérem, nebo i při návštěvě parlamentu. Takže co zaznělo?
21: Zaznělo například to, že přístup k bezpečnosti jak České republiky, tak Estonska definuje podobná společná historická zkušenost s Ruskem. Prezident Petr Pavel řekl, že Rusko navíc stále zůstává hlavní bezpečnostní hrozbou pro pobaltské státy, ale i další státy ve východním křídle NATO a že Estonsko na téměř denní bázi zažívá hybridní hrozby, ať už v podobě třeba narušení vzdušného prostoru, kybernetických útoků nebo v podobě přeletů neznámých dronů. Pokračuje prezident Petr Pavel.
4: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
21: Estonsko z toho důvodu vynakládá na obranu více než 5% svého hrubého domácího produktu a otevřeně vlastně na všech summitech prosazuje, aby to dělaly i jiné členské země aliance. Zároveň ale třeba požaduje, aby byla větší spojenecká přítomnost v regionu a aby se air policingová mise proměnila v misi obranou. Mise NATO pro dohled na vzdušný prostor pobaltských států je mise, které se účastní i Česká republika, což dnes estonský prezident Alarkaris také ocenil.
2: Tak mluvíme zatím hlavně o obraně, ale podle obou prezidentů už dobře funguje estonsko-česká spolupráce v oblasti vývoje technologií. Jak daleko došla a jak je to se spoluprací v oblasti digitalizace?
21: Ano, oni například řekli, že jak Česká republika, tak Estonsko už spolupracují na úrovni vzdělávacích institucí, technologických společností i institucí zabývajících se odhalováním kybernetických hrozeb, ale že by se Česká republika mohla od Estonska ještě mnohému naučit. Estonsko je třeba velmi daleko v digitalizaci státní správy, ale také civilního sektoru, vlastně se o Estonsku mluví jako o postdigitální zemi. Zmiňovali také spolupráci Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, tedy českou instituci a estonskou národní kybernetickou národní kybernetické bezpečnostní centrum. Oba státy pokračují ve spolupráci těchto dvou institucí a ta instituce dál pokračuje. Zmiňovali, že by měla pokračovat určitě i do budoucna. Nyní to také začalo fungovat tady v Estonsku e-občanství, což například usnadňuje zakládání firm v Estonsku. No a prezidenti také mluvili například o potřebě spolupráci ve vývoji takových technologií, které by s pomocí umělé inteligence dokázaly chránit hraniční prostor, sledovat ho, analyzovat data a vyhodnocovat bezpečnostní situaci.
2: Katko, dotkla se jednání českého a estonského prezidenta i muniční iniciativy, už jsme ji i v našem dnešním odpoledním vysílání zmiňovali.
21: Ano, v Estonsku poměrně silně totiž dnes rezonoval článek Financial Times, že českou muniční iniciativu opouští někteří účastníci, mimo jiné proto, že své vlastní iniciativy vytváří i jiné státy, třeba Lotyšsko vytvořilo společně s Velkou Británií dronovou alianci, Estonsko zase podporuje Ukrajinu přímo ze svého rozpočtu, ročně vynakládá 0,25% HDP na humanitární a vojenskou pomoc pro Ukrajinu. Podle prezidenta Petra Pavla je ale také problém, že Česká republika v současnosti poskytuje své organizační know-how ve vedení iniciativy, ale sama do iniciativy finančně nepřispívá. Nová vláda tím podle něj vysílá špatný signál do světa.
2: Uzavírá naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme za příspěvek a pěkné odpoledne.
21: Já také děkuji, naslyšenou.
2: 16 hodin, téměř 54 minuty a přesouváme se do Německa. Na 13 let do vězení by tam totiž měla jít bývalá členka teroristické organizace Frakce Rudé armády, RAF, Daniela Kleteová. Zatím nepravomocně o tom rozhodl zemský soud v Dolním Sasku, který ji uznal vinou ze série loupežných přepadení. Dnes už 67letá žena si tím měla financovat svůj život v ilegalitě. A více poví náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, vítej.
5: Dobrý den, pěkné odpoledne.
2: Tak soud v tom dolnosaském Verdenu projednával případ zhruba rok. Jak to tam vypadalo dnes v den vynesení rozsudku?
5: Ten případ se projednával v takové soudní místnosti, která je ve skutečnosti jezdeckou halou, která byla jen pro případ tohoto soudu jaksi předělaná. A dnes tam bylo poměrně rušno, při vynášení rozsudků se ozývaly výkřiky jako svobodu pro Danielu, čili v té soudní místnosti bylo dost jejich stoupenců asi 50, kteří potom ten sál museli opustit. Obhajoba obratem označila ten proces, což ale říkala už dlouhodobě za politicky motivovaný, proti Daniele Kleteové podle ní nebyly žádné přímé důkazy, což je fakt. U toho soudu nevystoupil žádný svědek, který by Danielu Kletovou přímo identifikoval a řekl, že ona byla na místě kteréhokoliv toho loupežného přepadení. To se nestalo, ale soud i nakonec na základě řetězce nepřímých důkazů, jako bylo zlato, zbraně nalezené u ní doma nebo části SPZ-ek, které měly auta, ve kterých lupiči měli odjíždět, ji uznal za vinou v 6 případech přepadení supermarketů nebo dodávek převážejících peníze. Byly to případy hlavně na severozápadě Německa a všechny v letech 1996 až 2016.
2: Těmi přepadeními si měla paní Kletová a její dva kumpáni, kteří ovšem zůstávají na útěku, přijít v přepočtu prý na víc než 60 milionů korun. Znamená to ale, že co by členka RAF, Kletová teď vlastně není souzená nebo nebyla souzená ani vyšetřovaná za žádné politické vraždy?
5: Je to tak, to je třetí a zároveň poslední generaci RAF, ke které měla Daniela Kletová patřit, se přičítá 10 vražd. Vůbec poslední obětí této organizace byl v dubnu 1991 šéf státní spolkové agentury, která privatizovala podniky v bývalém východním Německu. A tím, že ta třetí generace působila na rozdíl od svých předchůdkyň dřívějších vln už docela dost izolovaně, odděleně například i od širšího levicového hnutí, tak se o ní vlastně málo ví. Policie zná například pachatele jen jedné z těch 10 vražd a obecně má málo jmen těch, kdo tehdy ještě v RAF vlastně byli. Nejsou veřejně známé informace, tedy že by Daniela Kletová měla mít s kteroukoliv z těch 10 vražd něco společného. Nicméně může jí čekat další proces, a to zhruba za ty přečiny, kvůli kterým už na začátku 90. let přešla do ilegality. Byl to podíl na dvou bombových útocích, jednom podařeném na nově postavené vězení u Frankfurtu a na jednom nezdařeném, to bylo na budovu Deutsche Bank, a potom taky účast na střelbě na takové nahodilé zvenčí na americké velvyslanectví v Bonnu v roce 1991, to bylo kvůli válce v zálivu. Obžalobu v souvislosti s těmito činy proti Kletové letos v únoru vznesla spolková prokuratura, ale ještě se čeká na to, jestli přijme soud ve Frankfurtu.
2: Daniela Kletová žila vlastně až do svého předloňského zadržení víc než 30 let v ilegalitě. Ona se celou dobu někde ukrývala? Je známo, kde vlastně?
5: No to je na tom celém případu vlastně poměrně pikantní, kromě toho tedy, že v něm jde o frakce Rudé armády a o levicový terorismus. Ukázalo se totiž, že posledních víc než 20 let Daniela Kletová žila v podstatě normálním životem v Berlíně, v jednom paneláku v Kreuzbergu. Chodila například na autorská čtení nebo pořádala kurzy capoeiry, dokonce cestovala, což jí umožnil falešný pas italský. Ona navštívila například Brazílii na tento cestovní doklad. Doteď vlastně přesně nevíme, co ji prozradilo, není úplně jasné, možná to byli autoři podcastu, kteří se zaměřovali na to, že pátrali po dlouho hledaných osobách a dělali to tak, že vlastně na sociální sítě aplikovali software na rozeznávání tváří, ale jestli to vedlo k jejímu dopadení, to nevíme. Jistě víme jenom to, že ten, kdo dal tip policii, tak si odnesl v přepočtu asi 500 000 korun jako odměnu.
2: A ona tedy vystupovala celých těch 30 let pod jiným jménem, ano? Chápu to dobře.
5: Ano, je to tak.
2: Podle německých médií dnes Daniela Kletová přijala ten rozsudek s vážnou tváří a zachovala dekorum. Dá-li se to tak říci, asi před 2 týdny měla u soudu obsáhlou závěrečnou řeč. Můžeš připomenout nebo uvést, co v ní vlastně pověděla?
5: No, jak jsi správně řekla, tak ta řeč je opravdu obsáhlá, je to v podstatě
2: dá se
5: taková
2: to v několika osobní, větách, ve dvou, ve třech.
5: Osobní biografie vpletená do dějin levicového protestního hnutí od přelomu 60. 70. let minulého století. Daniela Kletová v té závěrečné řeči pronesené tedy asi před 2 týdny docela vlastně zajímavě vzpomíná na svoje dětství, na školní docházku, jaký učitelky ve školách, kde se neučilo o nacismu, odrazovali od toho se kamarádit třeba s dětmi přistěhovalců, zatímco v ulicích už tehdy se demonstrovalo proti válce ve Vietnamu a proti iránskému režimu, popisuje, jak v ní zrála chuť bojovat za lepší svět, který by se nezakládal
2: na konkurenci. Tak víc už se nám nevejde. Děkujeme. Tolik Tomáš Havlín. Naslyšenou.
5: Škoda, snad ještě bude příležitost. Hezký den.
0: A bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. 8 lidí bylo zraněno při dnešních ruských útocích na Oděsu a poslanci nezvolili v prvním kole nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Zprávy a Martin Matějka. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. A ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
0: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly, normu teď dostane k posouzení Senát. Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. V Kyjev v noci mířil například na rostovskou oblast Krymský Sevastopol a na přístav Tuapse v ruském Krasnodarském kraji. Několik lidí je zraněných. Moskva dnes útočila hlavně na sever a jih Ukrajiny. Úřady v Oděse hlásí 8 zraněných.
6: Rusko nepilotovanými letouny zaútočilo na jedno z oděských nákupních center, které podle záběrů telegramového kanálu Odessa Info začalo hořet. Poškozeny byly také bytové domy, pošta, obchody a zaparkovaná auta. Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že mezi zraněnými je i 12-letý chlapec a zdravotní stav dvou zraněných osob je vážný. Rusko také silně útočilo na Černihiv na severu Ukrajiny, kde přišel o život jeden člověk a několik lidí bylo zraněno. Úřady v Doněcké oblasti Ukrajiny potvrdily, že včera v Mykolajivce u Kramatorsku zahynulo 5 lidí a 2 utrpěli zranění. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale aspoň 85.

0: lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
1: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novým náčelníkem generálního štábu může prezident jmenovat Miroslava Hlaváče. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu, nikdo nebyl proti. Do čela České armády vláda navrhla Hlaváče minulý týden. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jako jediný hlasoval proti. Po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
2: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
0: Hlaváč zatím působí jako první zástupce stávajícího šéfa armády Karla Řehky a tomu služební poměr končí na konci srpna. A policie pátrá po pohřešované 80-leté Haně Hofrichtrové z Pardubic. Seniorka dnes odpoledne odešla z bytu a dosud se nevrátila. Žena má šedé vlasy, je hubené postavy a chodí v předklonu. Je vysoká asi 155 cm. Na sobě by měla mít bílou bundu, šátek přes krk a kabelku. Žena trpí demencí a nemá u sebe mobilní telefon. Pokud máte jakékoliv informace, tak se obraťte na linku 158. Dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Čestlice z 8. kilometru zůstává dlouhá kolona táhnoucí se až na jižní spojku za Lanový most. Jen k jižní spojce je to asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou v obou směrech fronty před Ořechem, směrem na letiště od Vestce na půl hodiny. Podobně ve směru na D1 brzdí se za dálnicí D6 na 24. kilometru. V Praze je teď největší komplikací stojící auto ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Ucpává se Smíchov, Plzeňská, Duškova, Radlická z Valtrovky, stojí se v Dobříšské před Mrázovkou. Počítejte s větším zpožděním. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno na severu a východě během dne přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší čtvrteční teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli z dnešního jednání s premiérem Babišem, vedoucí úřadu vlády, předčasně. Co se na vládních zásazích nezdá odborářům z Agentury pro sociální začleňování, proč chtějí stávkovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Václav Nikl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Náš rozhovor natáčíme v 15:30. Někteří vaši kolegové popsali jednání s premiérem jako smutné a nedůstojné. Vy jste se osobně nezúčastnil, máte informace, co se tam dělo?
4: Nezúčastnil jsem se, kuse informace se ke mně dostaly.
3: No, jak to vnímáte?
4: Vnímám to tak, že z mojí zkušenosti seznávám, že se toto stává standardem.
3: Není ta odmítavá reakce na pokus o jednání důkazem, že se dohodnout vaši kolegové nechtějí?
4: Myslíte kolegy z oboru? To si nemyslím. Naopak právě v rámci složení, co jsem vyrozuměl kolegů, kteří tam byli, tak tam byly skutečně kapacity, měli připravené své podklady velice pečlivě. A naopak na místo debaty či diskuze, jak jsem vyrozuměl, protože říkám, nebyl jsem tam, ale jak jsem vyrozuměl, tak se odehrála frontální přednáška, kterou teda vzhledem k profesionalitě a práce ve státní správě považuji za nedůstojnou. Když jdu na jednání, očekávám jednání, kdybych chtěl na přednášku, jdu na přednášku.
3: Ale například zmocenkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková na té dnešní schůzce byla a seděla na pódiu. Neznamená to, že někteří z těch, kteří pomáhají ve vyloučených lokalitách, a je to téma, ke kterému se hned dostaneme, vládní postup schvalují?
4: Nedovolím si soudit, jestli paní zmocněnkyně Fuková pomáhá ve vyloučených lokalitách, a nedovolím si soudit, na které straně paní zmocněnkyně je.
3: Na 1. června jste v Agentuře pro sociální začleňování vyhlásili jednodenní stávku. Proč?
4: Ta situace je taková, že dlouhodobě jednání zaměstnavatelů

0: učitele podle nás neodpovídá tomu, jaké by mělo být. A pro nás vlastně ten varovný signál nastal už 1.1., respektive v prosinci, kdy se projednávala systemizace, to je ta organizační změna k 1., že od nového roku. A už tam ty procesy za nás nebyly úplně jako v pořádku, jak by měly být.
1: Dobře, tak to říkáte obecně, můžete být konkrétní?
0: Tak konkrétně jde o to, že v rámci projednávání máme představu za nás takovou, že by mělo být dostatečně dopředu předány podklady, že by na jednání mělo být dostatek prostoru klást a odpovídat dotazy. A případně, že to není, tak jsme zaslali dotazy e-mailovou formou a do dneška ani na tu prosincovou, ani na tu dubnovou systemizaci jsme žádné odpovědi neobdrželi.
1: Jak se konkrétně
0: to projednání, jo?
1: Jasně, je mi to jasné, chcete, aby s vámi komunikovali, ale na co jste se třeba ptali a na co jste zatím nedostali odpověď?
0: Tak pro nás je teda klíčová ta systemizace, ta změna od 1. dubna, kdy vlastně ministerstvo vykonalo několik zásadních kroků, kde mimo jiné byly zrušeny odbory pro sociální začleňování, odbor bydlení a byly sloučeny do jednoho odboru rozvoje bydlení a soudržnosti, či jak se to jmenuje. Ale věc se má tak, že ta změna nebyla nijak zásadně, respektive nebyla nijak vydiskutována s ani s odborou organizací a dochází k naprosto zásadní změně struktury vedení těch dvou odborů. A ministerstvo to obhajovalo argumenty o zvýšení efektivity, zrušení duplicit, snížení byrokracie. A doptávali jsme se na ty podklady, jestli bychom je mohli dostat, protože samozřejmě zvýšení efektivity je jako jedna věc, to se hodnotí manažersky, ale chtěli ušetřit peníze. Že jo? A jestli chceme ušetřit peníze, tak se navyšovaly tabulky. Že jo? A mě by zajímalo, samozřejmě, jestli na ty platy máme. Čistě praktická otázka, jo, a ponechám bokem také ty ostatní. Ale na žádnou z těchto odpovědí jsme odpověď nedostali. S tím, že teda budou předloženy úřadu vlády, ale jak jsem vyrozuměl později, ta změna nemá žádnou důvodovou zprávu. Je se takto významná změna v tolika agendách, které se dotýkají zákona o podpoře bydlení, naplňování závazků vůči Evropské unii a nemá to důvodovou zprávu, to mně přijde z mého pohledu jako nepřijatelné.
1: Už dříve jste prohlásil, že vyhlášení stávky vnímáte jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem opakovaně zahnáni do bezvýchodné situace. Můžete to vysvětlit?
0: Můžu. Jedna z těch věcí, které se toho týká jako přímo, a to je taková trošku jako analogie už z antiky z mileckého dialogu, silní dělají, co chtějí a slabí strpí, co musí. A my teď trpíme, co musíme, protože de facto každá z těch změn, být nezákonná, je platná. A teď neříkám, že nezákonná je nebo není, to aby to posoudil někdo jiný.
1: Ale i kdyby byla nezákonná, chcete říct.
0: Tak je nadále platná.
1: Ano.
0: A veskrze se tady z mého pohledu, zase z mého laického pohledu, obchází zákonník práce, zákon o státní službě, protože pokud chcete někoho vyhodit, změníte organizační strukturu, jeho místo vyřadíte a rázem ho můžete propustit bez udání důvodu. To je přímo proti smyslu zákonníku práce i zákona o státní službě, s tím, že děje se to systematicky už jako i za minulých období se to dělo samozřejmě, že takhle si obcházely ty zákony. A teď to za mě dochází do stavu, který už je veskrze nepřijatelný a veskrze jakákoliv revize zákona o státní službě či zákonníku práce tomu absolutně jako nepomáhá. Takže je tady nejistota o tom, že kdokoliv bude klást odpor nebo bude mít nějaký svůj názor, který neladí s názorem někoho jiného, může se mu stát, že mu zruší místo, anebo že mu neprodlouží smlouvu. Protože stále u nás máme kolegy, kteří mají opakovaně prodlužované smlouvy, více než jako třikrát, a zákonník práce hovoří jasně, že čtvrté prodloužení má být na dobu neurčitou. I přesto nadále jsme v rámci termínovaných smluv, a některým kolegům končí smlouvy teď v červnu. A nadále ty smlouvy nemají ani na stole.
1: Jo, a proto skutečně je ta stávka 1.6? Nebo má to nějaký důvod?
0: Ten důvod je chronologický, protože my jsme vlastně od toho dubna apelovali na jednání s paní ministryní, nakonec se za nějakých podivných okolností jedno setkání stalo, nevedlo to nikam k žádnému věcnému výstupu.
1: V čem ty okolnosti byly podivné?
0: Byly podivné v tom, že se to stalo zřejmě na apel pana ministerského předsedy přes kolegu Lukáše Houtka přes SMS-kou diplomaci. Jo? Zase věci, které já jako nerozumím a nedovolím si jako soudit. Ale to jednání veskrze nikam nevedlo. Podklady stále nemáme žádné důvody, nemáme žádné jako vysvětlení. Mm-hmm. A postupně jsme pracovali na tom, že situace se třeba uklidní, třeba se změní přístup zaměstnavatele a ten se veskrze nezměnil. A teď se kumulují další problémy, které si týkají nejenom práce naší. Protože samozřejmě tím, že jsme se začali dívat jinde, zjistili jsme, že ty problémy, jimi trpí de facto všechny rezorty. trpí s nimi samozřejmě i veřejná služba.
1: Takže máte podporu dalších odborářů ze státní správy?
0: Ano. Jsme v kontaktu s jinými kolegy s tím, že já se musím podívat, abych to řekl adekvátně.
1: Hledáte s kým?
0: Tak. S tím, že aktuálně teda jsme v komunikaci s menší desítkou odborových organizací. Aha. Konkrétně spolupracujeme teď s MŽP, Ministerstvem životního prostředí, s úřadem vlády, s odbory Národního muzea, s odborovým svazem média a očekáváme, že se přidají i další kolegové. S tím, že teda tím jádrem toho problému je, že vidíme, že se tady dějou změny ve státní správě, změny v fungování veřejné služby. A je to jeden z těch termínů, který vlastně akceleroval to naše, nebo urychlil to naše rozhodování, jestli stávkovat, tak ten termín vhodný je teď. A ještě druhým bodem, který s tom váže, je plánovaná změna služebního zákona.
1: Jakou bude mít stávka podobu?
0: Bude to symbolická jednodenní stávka, kde chceme se potkat v Žižkostele, v komunitním centru, a budeme tam mít panel právě s kolegy z jiných odborových organizací a případně jiných jako významných kolegů a chtěli bychom se bavit o tom, jaká má být podoba veřejné služby, případně státní služby a jak bychom si to představovali z té naší strany, co je k tomu potřeba.
1: Jak na činnost agentury dopadly ty změny zavedené od 1. dubna? Co se změnilo především?
0: Tak změnilo se především to, že na místo dvou odborů, kde jeden odbor bydlení a jeden začleňování, máme jeden odbor, jednoho ředitele.
1: Nezní tak nelogicky, má se šetřit.
0: Tím začínáme, místo 11 vedoucích máme 5 a vznikla nám oddělení, kde máme vedoucí, který má pod sebou přes 40 lidí. Jo, podle mě nelze efektivně vést jako 40 lidí. A samozřejmě to je ta směr jako vedení. Že? A prakticky aktuálně v lokalitách se nemění nic zásadního, kromě toho, že nám odcházejí kolegové, což znamená, že služba v lokalitě se musí buď to utlumit, nebo nahradit někým jiným. Odchází nám odborné kapacity, takže pokud jsme poskytovali službu odborného rázu, kolega nám odešel, my nikoho jiného nemáme, nemůžeme tu službu poskytovat logicky v tu chvíli. Že jo?
1: A proto říkáte, že ta reorganizace agendu vlastně paralyzovala?
0: Mimo jiné ano, protože tak vlastně udržujeme tu práci, kterou máme, ale samozřejmě byť se stávající pověřené vedení velice snaží a já jsem rád, že vzali věc za svou a chtějí tu agendu udržet. Podle mě nelze nahradit jako práci tolika lidí, kteří předtím byli odejti tím týmem, který to převzal a případně s tím, že nám se ten tým jako snižuje. A s tím, že někteří kolegové odešli de facto i hned, někteří si aktivně hledají zaměstnání a jakmile budou moci, tak odejdou v tu chvíli.
1: No a jak tedy teď funguje spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj?
0: To spolupráci máme korektní, troufám si říct. Můžeme se de facto obrátit jako se vším, nadále fungují jako ty standardní kanály, avšak pokud jde o ty organizační změny, tak tam to za nás je stále jako nedostatečné v tomto kontextu, kdy podklady chodí na poslední chvíli, nechodí k ním zdůvodnění, de facto za mě se nejedná o projednání, ale o informování, což jsou zase takové jako právní jako výrazy. A ministerstvo volí postupně jako rétoriku, která za nás není úplně jako přijatelná ve stylu, že si došlápne na některé problémové zaměstnance a to mi nepřijde, že by situaci jakkoliv jako uklidňovalo, proto i ta rétorika byla součástí těch našich požadavků, aby jsme k sobě hovořili o něco jinak.
1: Předseda odboru agentury pro sociální začleňování Václav Nykl je hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008, pomáhá ve vyloučených lokalitách řešit segregaci ve školství, nezaměstnanost, prevenci kriminality, zadluženost nebo v posledních letech také narůstající problémy s dostupným bydlením, kde všude?
0: To je těžká otázka, těch obcí je skutečně mnoho. Konkrétní výčet máme na webu, to můžu říct, ale je to od Aše až po ten nejvýchodnější kus republiky. My spolupracujeme s obcemi, které s námi spolupracovat chtějí. Je to na dobrovolné bázi formou memorand, že já jsem nejvíc pohybuji v Ústeckém kraji, který zároveň je i jedním z těch nejvíc zatížených jako regionů a tam těch obcí máme i nejvíce, jako logicky. Ale jsou to desítky obcí v rámci intenzivního přístupu a potom menší jednotky obcí či menší desítky obcí v rámci jako poradenství.
1: Bývalý minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty pro server Romea.cz označil postup vedení ministerstva za destruktivní. Plán je podle něj jasný, zničit agenturu pro sociální začleňování, která má v mnoha regionech jako jediná potřebné znalosti i síti lidí a snaží se řešit situaci tam, kde už ostatní rezignovali. Tak to jsou jeho slova. Proč by ale měl mít stát na něčem takovém zájem?
0: Tak těch důvodů je několik. Jo. A jedna z nich je ryze praktický, protože vlastně bývalá agentura, protože vlastně dneska už nesmíme říkat slovo agentura. Mm-hmm. To bylo zakázáno první, že slovo agentura se používat nesmí. Takže
1: odbor bydlení.
0: To si zapíšme za uši, přesně.
1: Tedy odbor rozvoje bydlení a soudržnosti.
0: A nebo bývalá agentura, jak tomu chceme říkat, pomáhá obcím a partnerům v tom, aby se lépe vypořádali se situací, která se u nich vyskytla konkrétně na té obci. Hmm. Takže máme nějaké přímou podporu pro obce, které se potýkají s tím strukturálním problémem, který je velice komplexní a obtížný. De facto není v republice jiný aktér, který by byl schopný poskytnout tuhle šíři služeb, tuhle šíři poradenství, tuhle šíři sítí, která je schopná ty obci nabídnout reálné a ověřené fungující modely, jak se s tím může vypořádat. Případně jsme, doufám, že nadále, kompetentní k tomu upozornit na legislativní změny a díry v zákonech, jak by ty věci bylo možné dělat o něco jinak. Hmm. To je jako ryze praktický k obcím. Vedle toho máme jako sekundární cílovou skupinu, jako těch, které se dotýká nepřímo. My nepracujeme s cílovou skupinou, to je důležité jako zmínit, my nezačleníme konkrétní lidi, ale ta naše činnost a ta spolupráce s obcí a zvýšení efektivity té obce může vést k tomu a často vede k tomu, že ti lidé najdou bydlení. Tedy bydlí levněji, jasně, že chodí do práce, rozumím, když platí daně.
1: Rozumím tomu, jaké máte cíle a úkoly, ale otázka směřovala k tomu, proč by to, co popsal Ivan Bartoš, mělo být v zájmu státní správy destruovat takový systém, který podle všeho funguje.
0: Takhle, proč by měl být v zájmu, to k tomu já nerozumím, popravdě. Nejsem si jistý, proč by zájmem mělo být tu agendu snižovat, protože de facto to je věcné kritiky, která na nás je, úplně to jako není. Spíše to kritika, která se týká způsobu financování, způsobu fungování a jsou tady naprosto rozdílné směry, kde někteří by si přáli, aby práce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Logicky obce nechtějí, aby spolupráce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Takže spíše tady není úplně shoda o tom, jak by to mělo vypadat.
1: Například podle aktivisty Miroslava Brože agentura v té dosavadní podobě nedokázala dostatečně naplňovat ty své cíle ani prosazovat systémové změny, které by vedly ke zlepšení situace v sociálně vyloučených komunitách. Připouštíte to?
0: S tím si dovolím nesouhlasit a o tom dobře hovoří evaluace a vyhodnocení, která na nás byla jako zpracována i externími partnery. Znám několik konkrétních příkladů, se to velice dobře daří, ale zase já jsem rámován mým kontextem a tím, co jsem já zažil. Nedovolím si hodnotit systémově, od toho máme ty externí evaluace.
1: Ředitel platformy Romano.net Michal Miko upozornil, že přítomnost agentury v sociálně vyloučených lokalitách ještě neznamená automaticky efektivní pomoc. Souhlasíte?
0: Naprosto. Protože my jsme vázaní tím memorandem. Memorandum je de facto měkký právní akt, který se jednostranně vypoví kdykoliv. Vždy záleží na vůli konkrétní obce, konkrétních partnerů a my jsme schopni je v tom podpořit a případně jim přinést jak prostředky, tak odborné znalosti, tak další podporu, aby se jim to dařilo dělat efektivněji. Případně jim přinášíme úplně nové modely pro ně, jakým způsobem se vypasovat s konkrétním problémem. Jsme schopni ten problém zmapovat, navrhnout řešení, uvést do realizace, podpořit ve vyhodnocení.
1: Ředitelka Ergo Network Gabriela Hrabaňová upozornila, že je zásadní, aby stát respektoval zkušenosti Romů a zapojoval je do rozhodování, které se jich přímo týká. To se dosud nedělo?
0: Nedovolím si soudit. Zástupci romské národnosti jsou členy mnoha orgánů, včetně monitorovací výboru agentury, když teda, těžko říct, si můžeme říkat agentury dneska, když tak se ten orgán jmenuje. Hmm. Případně jsou členy i samozřejmě samospráv, jsou členy zastupitelstev, jsou členy skupin pracovních i odborných. V kolektivu máme několik zástupců národnosti. Nejsem si jistý, jak bych tohle jako hodnotil, tedy konkrétně. Samozřejmě nejlepší bylo podívat se, kolik reálně bylo zasláno přihlášek o zaměstnání u nás.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je Václav Nykl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž ta bývalá agentura pro sociální začleňování spadala, nedávno propustilo 8 vedoucích pracovníků agentury, včetně jejího dosavadního ředitele Martina Šimáčka. Ten důvod byl jaký? To, o čem jsme mluvili na počátku, úspora?
0: Deklarované důvody, duplicity, úspora, zvýšení efektivity, snížení byrokracie.
1: A je pravda, že se to dozvěděli den předtím, než jim skončil pracovní úvazek?
0: Pokud je mi známo, a já ten kontext nemám úplně přesně, pan ředitel s tím byl obeznámen o něco dříve, než to bylo ukončeno, ovšem mám kolegy, u kterých mám doloženo, že to věděli ten den, kdy k tomu došlo. A ještě v samotném dokumentu těch změn byly chyby. že kolegové měli být přesunuti někam, kam přesunuti být neměli, špatná čísla pozic, špatné číslo odboru a podobně.
1: Kontinuita agendy i rozpracované projekty, jak tedy tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj, budou pokračovat?
0: Tak já jsem přesvědčen, že ano. Projekty, jak o tom hovoří vedení ministerstva, projekty budou pokračovat, projekty budou ukončeny, projekty budou uzavřeny. A to si myslím, že když to vyposlechneme do detailu, odpovídá realitě. Samozřejmě zde riziko, že se nepodaří naplnit milníky některých projektů a ty projekty budou ukončeny dříve. S tím, jak kolegové odchází, to riziko samozřejmě roste. Takže nevidím vůli ministerstva v tom, že by chtělo agendu projektu ukončit. Ovšem jsou zde rizika, že se to možná ukončí sama anebo doběhne bez nějakého jakéhokoliv jako následného pokračování.
1: Ten nově vytvořený odbor bydlení a soudržnosti má teď 116 zaměstnanců, má správné informace?
0: Má 16 systemizovaných míst. Konkrétní počet zaměstnanců vám bohužel nemůžu říct, protože ho nevím.
1: A kolik tady z nich je organizováno v odborech?
0: My v naší odborové organizaci, protože na ministerstvu jsme dvě odborové organizace, je tam státní v rámci odboru státních zaměstnanců, OSSOO, pardon, kolegům, zapomněl jsem vaši zkratku. A konkrétně u nás máme, pokud se nemýlím, 50 zaměstnanců v odborech, kteří jsou zároveň zaměstnáni na ministerstvu.
1: A jaký je tedy konkrétní cíl vaší stávky 1.6.?
0: Tak my jsme ty cíle popsali vlastně v rámci toho požadavku, ale konkrétně bychom byli rádi, pokud by se změnil ten systém organizačních změn a pokud by bychom mohli pracovat v nějaké, řekněme, větší jistotě. Protože aktuálně práce na ministerstvu, jak se dříve říkalo ve státním správě, tam sice jsou menší peníze, za to je jistota, tak menší peníze je pravda a ta jistota pravda není. My jistotu práce nemáme. A velice rádi bychom tu jistotu práce měli, protože podstatná část kolegů tu agendu dělá, protože baví, zajímá, chtějí pracovat pro stát, baví je ta agenda.
1: Navzdory tomu, že třeba ty platy jsou menší než...
0: Navzdory tomu, jasný.
1: Dobře, ale já se ptám na nějaké hmatatelné výsledky. Pokud jich nedosáhnete, co potom?
0: Tak ta jednodenní symbolická stávka je první z série, pokud se ty věci nezmění v systémové rovině. Takže samozřejmě my chceme nasát i zkušenosti jiných odborových organizací a jejich kolegů a pokud možno koordinovaně pracovat na tom, aby státní správa a veřejná služba v naší republice skutečně měla svou hodnotu, aby zaměstnanci měli své jistoty, aby byla profesionální, zodpovědná, předvídatelná a aby pro ten stát skutečně odváděla tu práci, kterou ten stát potřebuje. To jsou ty jako rámcové cíle, ale my potřebujeme naprosto prakticky vědět, že to zaměstnání, co mám na dobu určitou či neurčitou, že mě organizačně nezměněj, nevyloučí mě z toho zaměstnání, případně, že budeme dodržovat zákoník práce a po třetím prodloužení budeme mít na dobu neurčitou.
1: Stávkujete i proti oslabování práv zaměstnanců. Proč se obáváte chystaných změn služebního zákona?
0: Protože usnadňuje celkově odchody těch zaměstnanců ze státní správy. Jo, to aktuálně, já teda nejsem ve službě, to je potřeba jako předsunout, já jsem v pracovním poměru, takže mě konkrétně se to netýká, ale kolegů ve službě se to týká velice, protože aktuálně, pokud vám místo zruší, spadáte takto do bazénu, následně vám zaměstnavatel musí nabízet jiné alternativní pozice a je zde jistá systémová šance na to, že ten odborník v té státní správě zůstane a nadále bude poskytovat tu jeho odbornost. V případě, že ten systém zjednodušíme, tak skutečně z seznamu zaměstnanců je trhací kalendář. A kdo se nám nelíbí nebo nějakým způsobem nevyhovuje, tak se jednoduše zbavíme. A jediný, kdo to doplatí, bude stát a samozřejmě občané.
1: Vláda sice oznámila přesun většiny odborných týmů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, ale v posledních dnech plán upravuje. Víte jak?
0: Nemám jediné ponětí a nejsem si jistý, že autor z něj neví jak.
1: A je jasné, kdo tedy rozhoduje, jaký vliv má přitom vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha?
0: To je těžká otázka, na kterou bohužel odpověď nemám. Co jsem načerpal, změny pochází z úřadu vlády, ale kdo rozhoduje, na základě čeho, jestli k tomu nějaký podklad, předpokládám, že není, je absolutně jako neznámé.
1: Takže stále přes všechny ty apely, o kterých jste mluvil a žádosti, ta nekomunikace trvá?
0: To je to komplikované. Komunikace trvá, ovšem ta komunikace nemá ten obsah, který my potřebujeme. Jo, to, že se s námi sejdou a zopakují nám ty fráze, které nám řekli, a že nám řeknou opět, že to je zvýšení efektivity, ale nadále nemáme žádný podklad, žádnou analýzu, důvodovou zprávu, jakékoliv vyhodnocení dopadů, to prostě neexistuje. Takže dostáváme prázdné fráze, komunikace běží, za mě je vyprázdněná a možná je to pěkné pro Reelska či média, že hezky komunikujeme ven, ale nemá to tu hloubku a my tu hloubku potřebujeme. Děláme profesionální odbornou práci, že jo?
1: No to ten nový odbor rozvoje bydlení a soudržnosti má být efektivnější, má přinést finanční úspory, asi 5 milionů korun, jestli jsem správně četl, a zruší ty duplicitní pozice, kdybyste o tom mluvil. Připouštíte, že to tak může být, že to skutečně přinese tento efekt?
0: V teorii ano. V praxi už teď vím, že u některých kolegů ministerstvo, dneska se to říká, uspořilo inverzní částku, tedy, že za to ukončení de facto ještě státní rozpočet zaplatí víc, než kdyby tomu bylo jako v jiném případě. Takže těžko se mi to soudí, těžko se mi to odhaduje zároveň, protože neexistuje žádný podklad. A to je přesně ten důvod. Každý máme svoji perspektivu. A já jakožto předseda odborové organizace, jedna z těch mých požadavků je, abych já měl ty podklady, abych mohl vyhodnotit, jestli to je pravda, nebo není pravda, jestli bude na platy, jestli bude na odměny, jestli máme očekávat další propouštění. Protože jestli nemáme na platy do konce roku, je evidentní, že někdo musí z kola ven, že jo. A otázka je, jak se tomu postaví zase zaměstnavatel. A o efektivitě si nedovolím soudit, protože ilustrace podle mě nemůže jeden vedoucí vést 40 lidí efektivně. To prostě není možný.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Václavem Niklem, předsedou odborů Agentury pro sociální začleňování. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji. 1.6. Jiří Kostel, kdyby se nudili, přijďte za námi.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin 30 minut. Český rozhlas Plus. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovaném prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Moskva zároveň hrozí novou vlnou úderů na metropoli Kyjev. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábí Spojené státy. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít, počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici iránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by mohl nastoupit od 1. července na sněmovním výboru pro obranu, to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Američan v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci a Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. A muž, který působil jako lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, to je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu. Rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. Španělský premiér Pedro Sánchez odmítl výzvu opozice k předčasným volbám. Zároveň znovu vyjádřil podporu expremiérovi za své socialistické strany Josému Luisi Zapaterovi, který čelí od minulého týdne obvinění ze zneužívání vlivu a praní špinavých peněz. Zapatero obvinění odmítá. Španělská policie dnes prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Podle španělských médií zřejmě razie souvisí s kauzou dvou bývalých politiků. Dálnici D10 z Turnova do Prahy před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru projedete po nehodě pouze odstavným pruhem. Kolona stojí z 27. kilometru, dejte pozor, souběžná silnice je uzavřená. Dá se jet přes Slivno nebo Lysou nad Labem z exitu 27. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Rosice zůstává kolona táhnoucí se do omezení v Brně osobními auty. Je to asi na půl hodiny. A na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Čestlice ze 7. kilometru zůstává dlouho kolona táhnoucí se až na jižní spojku za Lanový most. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A zítra čekejte jasno až polojasno a teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Nebyl to omyl. Americká armáda veřejně vysílala polohu svých letadel poblíž Kuby na webech pro sledování letů. Zjevně tím chtěla vyslat jasný vzkaz. Spojené státy mají své oči na obloze a tlak na Havanu nepoleví. Spojené státy obvinují Kubu, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Kuba naopak tvrdí, že Američané hledají záminku k vojenské intervenci. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Tomáš Klvaně, profesor na New York University v Praze, autor knihy Kuba, stručné dějiny konce a také šéf Aspen Institute pro střední Evropu. Vítám vás tady, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
3: Jak může, Tomáše, totálně schudlá a slabolinká Kuba ohrožovat národní bezpečnost Spojených států?
4: Kuba jako taková ne, ale to, že Kuba otevře svoje dveře nepřátelským režimům, například režimu z Pekingu nebo režimu z Moskvy.
3: Nebo z Teheránu.
4: Nebo dokonce z Teheránu. Tak to je jistá hrozba pro americkou národní bezpečnost, i když samozřejmě můžeme debatovat o tom, jak velká ta hrozba je.
3: Když říkáte otevře dveře těmhle mocnostem, co to fakticky reprezentuje? Psalo se o tom v amerických médiích, že třeba íránští poradci působí na Kubě. My máme zase zkušenost tady se sovětskými poradci, takže jak jsou, co vlastně jim radí takhle?
4: Ten Irán, i když se teď bude hodně skloňovat v médiích ze strany americké vlády, není úplně důležitý, protože ta spolupráce mezi režimem v Teheránu a Havanou je mnohem méně důležitá, mnohem méně hrozivá než třeba spolupráce s Čínou, kubánská spolupráce s Čínou, ale Irán spolupracuje s Kubou už několik desítek let. Ti poradci například pomáhají Kubáncům rušit to vysílání stanic z Miami a odinut, tak aby ho jednoduše Kubánci nemohli poslouchat. Radí jim, jak se udržet u moci, když je nespokojenost obyvatelstva na vysoké úrovni.
3: Tohleto, čili represe.
4: Represe, tohle to Iránci dobře umí. Radí jim, jak obcházet sankce. To je vlastně taková iránská specialita, mají v tom jako dlouhodobou zkušenost, to znamená, oni se vyměňují zkušenosti a radí se o tom vzájemně, jakým způsobem obcházet ty mezinárodní sankce. Takže je to spíš pomoc tohoto typu.
3: Rozumím tomu dobře tak, že zatímco v uplynulých dekádách byla Kuba prodlouženou rukou Moskvy, tak dnes je prodlouženou rukou vlastně všech nepřátel Ameriky. Je to tak?
4: Dřív to bylo ideologické. Ti komunisté prostě spolupracovali přes hranice a Kuba byla stát, který byl vždycky někým vydržovaný. Nejdřív to byla Moskva, potom Venezuela. Tam byla velká ideologická spřízněnost mezi těmi režimy, ale dneska už ta ideologie je nejdůležitá. Kuba prostě chce přežít a otevírá své dveře komukoliv, kdo jí za něco zaplatí.
3: Jasně, a kdyby začali platit Američané, tak asi ne, že jo?
4: To asi ne, tam samozřejmě je pořád ten blok ze strany té starší generace kubánských vládců, ale Donald Trump a Marco Rubio sázejí na to, že se jim podaří najít v té kubánské věrchušce ty pragmatiky, tedy především v těch represivních složkách, protože na Kubě dneska nevládne komunistické politbyro, na Kubě vládne armáda a ty represivní složky. Oni mají v podstatě totální kontrolu nad kubánskou ekonomikou v prostřednictvím toho konsorcia GAESA. A tam určitě jsou lidé, kterým jde spíše o peníze a o to zůstat naživu. Takže možná, že tam je možné najít pár lidí, se kterými by mohlo jít zorganizovat nějaký třeba převrat a la Venezuela.
3: Rozumím tomu a zdá se mi podle vašich slov, Tomáše, že vlastně ta obava Spojených států z Kuby, tedy ze všech těch nepříznivých věcí, které se tam soustředí od nepřátel Ameriky, takže má jakoby své opodstatnění, že to není prostě na rozdíl od jiných případů jakoby totálně vylhaný z kapsy důvod, proč tam jít a něco udělat.
4: Tak ono, ani ten Irán nebyl totálně vylhaný.
3: Ne, ten jsem nemyslela.
4: Jasně. Ale ano, nějaký důvod k tomu s Kubou něco udělat existuje, když už teda pomineme ten lidskoprávní, že by bylo hezké konečně ten ostrov osvobodit, když to tady jde.
3: A no, po zkušenostech z Venezuely nevíme, jestli to tak bude fungovat.
4: Ve Venezuele je zjevné, že ta americká vláda příliš se o nějaká lidská práva nebo demokracii nebo svobodnou společnost nezajímá. Tahle ta vláda tam prostě chce nastolit proamerický režim, aby se Kuba otevřela, aby se tam s ní začalo obchodovat, aby tam se začalo investovat, aby se třeba nějakým způsobem napravili ty křivdy, všechno to, co kubánští komunisté Američanům ukradli, tak aby se třeba nějakým způsobem kompenzovalo a tak. Tohle to je hlavní věc.
3: Jasně, takže Americe nutně nejde o to prostě udělat tam nucenou správu americkou.
4: No, ono to tak určitě bude muset dopadnout, jo, protože ten stát je v podstatě na kolenou, tam žádná kubánská ekonomika dneska neexistuje. Takže kdo to bude řídit, že jo?
3: Tak si řekněme, co proto ti Američané jsou skutečně schopni a ochotní udělat. To, co se skloňuje ve všech pádech, je vojenská intervence. Připadá něco takového, jak my si představujeme intervenci, to znamená američtí vojáci na půdě Kuby, v úvahu?
4: Já si to nemyslím, protože Trump sází na to, že ten ekonomický tlak, tedy to totální embargo, to, že tam vlastně dneska není benzín, že se tam nedováží ropa ve velkém, že se tam možná dováží benzín pro ty malé firmy, které nějakým způsobem ještě mohou fungovat, ale jinak tam v podstatě není ropa. To znamená, ta kubánská, nebo to, co zbylo z té kubánské ekonomiky, vlastně nemá šanci moc fungovat. Tak on sází na to, že to vyvolá nějakou spouru proti té vládě a že Američané jim potom třeba nějakým způsobem budou moci pomoci prostřednictvím nějakých cílených výsadků a la Caracas, ale nepředpokládám, že by Donald Trump chtěl na Kubu frontálně zaútočit, to v sobě má určitá rizika. I když na druhou stranu Kuba dneska není žádným soupeřem, oni prostě nemají k dispozici armádu, která by mohla dlouhodobě vzdorovat.
3: No, docela legrační je věta Marka Rubia, kterou jsem si přetiskla, protože mě zaujala. Říká, už to mám, Bílý dům dává přednost diplomatickému řešení, ale Trump má právo a povinnost chránit svou zemi před jakoukoliv hrozbou. To je jako totálně jalová věta, která jako po miliontý v řadě nám vlastně neřekne vůbec nic. Jo. Nicméně, když Rubio zmiňuje, že musí chránit svou zemi před jakoukoliv hrozbou Trump, tak si nechává vrátka otevřená k tomu, aby tam ti Američané nakonec mohli vlítnout. Je to tak?
4: To určitě ano a je to věta, která slouží ke zvyšování tlaku na ten kubánský režim, aby si lidé v Havaně, kteří dneska vládou, nemysleli, že v tuhle chvíli, kdy je Amerika samozřejmě zaměstnaná Iránem, takže Kuba je bezpečná. Ten tlak bude neustále narůstat. K tomu tlaku bude také přispívat jistá nejednoznačnost těch výroků. Jo? To jde samozřejmě interpretovat různými způsoby a začne jít do tuhého až v okamžiku, kdy se do té oblasti začnou stahovat vojska, válečné lodě, letadlové lodě a podobně, tak jak jsme to viděli před zhruba půl rokem ve Venezuele. To tam zatím nehrozí, protože Amerika je plně zaměstnaná tou situací na Středním východě. Ta zatím nevypadá, že by byla nějakým způsobem vyřešena v nejbližších dnech nebo týdnech, ale očekávám, že jednou, možná později tento rok na Kubu dojde.
3: Víte, co by mě zajímalo, jestli ti Kubánci, kteří, mluvím o té skupině, která chodí demonstrovat a vyjadřuje hrubou nespokojenost, jestli nakonec by nebyli ve stádiu, že by americké vojáky přivítali.
4: No to samozřejmě. To jako velká většina Kubánců by dneska přivítala ten výsadek americký. ta situace z té zátoky sviní, že jo, to je ten slavný výsadek v dubnu 1961, který se nepovedl. Byla to taková polovičatá akce, kterou tehdejší Castrův režim, který byl v plné síle, dokázal odrazit a využil ho totálně propagandisticky a využíval ho prostě po desítky let.
3: To už se nemůže mimochodem opakovat, tahle fiasko.
4: To se nemůže opakovat, zaprvé ta kubánská armáda prostě nemá k dispozici zbraně, které by dneska mohly konkurovat americkým ozbrojeným silám. Možná, že tam mají nějaké iránské drony, které se sakra mohou Američanům znepříjemnit život, ale není to armáda, která by byla schopná dlouhodobě vzdorovat. Ale také ta armáda se nemůže spoléhat na podporu svého vlastního obyvatelstva a to tehdy mohla. Jo. Tam ta revoluce byla vlastně ještě relativně včerstvá. Nebylo úplně jasné, kam to směřuje. Spoustě lidí, řada lidí toho Fidela Castra tehdy podporovala, i když ne tolik, kolik ten Castro potom vykazoval jako podporu v těch různých volbách a v uvozovkách samozřejmě. Dneska ten režim je neskutečně nepopulární a každý téměř každý si přeje jeho pád.
3: Takže, jak si malý vzpomínám, za Castra byli mnozí Kubánci ochotni položit život. V tuto chvíli mají něco, za co by byli ochotni položit život?
4: Určitě ne. Běžní Kubánci ne. Ti lidé, kteří vládnou na Kubě, jak říkám, ty represivní složky, tedy především ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, vojáci, armáda, to jsou lidé, kteří mají co ztratit, protože až do nedávna to byli lidé, kteří byli znatelně privilegovaní v celé té kubánské hierarchii. Oni měli mnohonásobně vyšší platy, měli přístup k západnímu zboží v těch speciálních obchodech, měli spoustu dalších výhod. To ale začíná jako tyhle ty výhody začínají hodně upadat, protože prostě ten režim na to nemá peníze. A konec konců ti policisté mají stejné problémy jako ostatní Kubánci, protože jim nefunguje klimatizace v noci, nevyspí se, protože tam samozřejmě není žádná ropa a benzín, která by tohleto nějakým způsobem dokázala jako pohánět přes tu elektrickou energii. Takže jako určitě roste nespokojenost i mezi těmi lidmi, kteří jsou v těch represivních složkách. A na to právě Rubio sází. Rubio je člověk, který na rozdíl od Trumpa se v té situaci na Kubě vyzná dobře. Jeho rodiče pocházejí z Kuby. On to sleduje dlouhodobě a myslím si, že on upřímně chce nastolit demokracii na Kubě. Otázka je, jestli něco takového chce Trump.
3: No a taky ta Kuba, že?
4: No ta Kuba by to možná chtěla, ale nemá tam sílu, jak jste správně řekla, ti lidé, kteří tam jsou dneska disidenty, ti, kteří tam zbyli, protože spousta těch disidentů, jak když jsem na Kubu jezdil tehdy a dělal jsem tam ty programy pro ty disidenty, tak řada z nich dneska už není na Kubě vůbec, jo? Jakože funguje mimo Kubu. A ten disent na Kubě je velmi rozdělený, je fragmentovaný, takže je otázka, která z těch frakcí by začala spolupracovat hlavně s tím exilem v Miami, protože to bude ta rozhodující složka. Exil v Miami, armáda a Amerika.
3: Rozumím tomu, že obdobně rozdělený a neuchopitelný, proto je taky ruský exil. Je to tak?
4: Velmi podobně, ano, velmi podobně. Prostě, protože ti lidé prostě odešli, že jo? Jako řada schopných lidí z toho Ruska odešla, že jo? Zbývají tam lidé, kteří se nějakým způsobem vyrovnají s tou situací.
3: Když jsme zmínili Tomáše toho Castra, tak je to relativně nedávno, co Spojené státy obvinili Raula, bratra Raula Castra z těch vražd, když nechal se střelit údajně dva civilní letouny. A před 30 lety,
4: ano,
3: to je to podstatné. Ano, a teď já se ptám, to je součást toho amerického tlaku na Kubu, nebo je to něco jiného?
4: Je to součást toho tlaku a je to vlastně signál, Havaně můžete dopadnout jako Maduro. Jo, když prostě se nepochlapíte a nebudete s námi spolupracovat, tak my vám prostě uneseme Fidel už je napravdě boží, Raula Castra, kterému je nějakých 90, kolik, 4, 6, 5, Uneseme vám ho do New Yorku a postavíme ho před soud.
3: Pardon, ale myslíte si, že na tomhle by Spojené státy získaly světové sympatie 95-letý muž unesený?
4: To by bylo velmi, velmi ošemetné z hlediska jakéhosi PR, ale kromě toho je to právně pravděpodobně na vodě, jo, protože zaprvé je to 30 let, takže otázka, jestli něco takové vůbec jde udělat. A za druhé, ať si myslíme o těch letadlech, které tam lítaly tehdy, a hlavně jejich hlavní cíl tehdy, ty Cessny, které tam lítaly z organizace Hermanos Alreska, to je tedy bratři na záchranu, se tam snažili hlavně zachraňovat ty Kubánce prchající z ostrova na těch různých improvizovaných plavidlech. Oni lítali nad tou úžinou a dávali informace americké pobřežní stráži, kdo kde je, aby je potom dokázala ta pobřežní stráž zachraňovat. Jo. Ale některá ta letadla lítala přímo do kubánského vzdušného prostoru a rozhazovala tam letáky. No a to se pochopitelně kubánským komunistům nelíbilo a tak dvě z těchto letadel sestřelili. Ale já tady už si to nepamatuju do detailu, i když jsem o tom tehdy psal pro česká média ze Spojených států, ale myslím si, že ta letadla byla sestřelena právě v kubánském letovém prostoru. Takže ten právní důvod toho, že prostě se tady Kuba dopustila nějakého zločinu, je opravdu velmi, velmi snadno napadnetelný. Jasně. A je jasné, že to je záminka, že to je přes politický signál Castrovi, tomu jeho synovci a všem těm ostatním lidem, kteří tam dneska vládnou, když jako nebudete spolupracovat, dopadnete jako Maduro.
3: Mimochodem ale jméno Castro na Kubě, jak už jsme naznačili, je prostě stále velikánský tahák, jestli to dobře chápu. A dá se říct, že vlastně ten režim celé ty dekády přežíval jenom kvůli Castrům.
4: Je pravda, že Raul není charismatická postava, byl to vždycky takový ten mladší bratr v ústraní toho velkého Fidela, který byl, ať už si o něm myslíme, co chceme, velká osobnost, byl to prostě inteligentní člověk, který dokázal nějakým způsobem zaujmout nejen Kubánce, ale vlastně celou světovou levici. Tak tohle ten Raul nemá, ale je pravda, že ten mýtus Castro má pořád ještě nějakou odezvu, zejména v Latinské Americe. A nejen v Latinské Americe, ale možná v některých těch levicových kruzích i ve Španělsku. A podle mého názoru jít po Raulu Castrovi 95-letém starci je obrovská chyba. Myslím si, že Američané si měli vybrat někoho jiného, protože tohle to je ještě taková jako z hlediska toho PR věc, kolem které možná může Kuba mobilizovat zbytky těch svých podporovatelů a přátel ve světě.
3: Mimochodem, jak jste naznačil, že světová levice vlastně čerpala od Fidela, to je podobné jako s Che Guevarou. Myslíte si, byť je pojem světová levice neuchopitelný, ale myslíte si, že z nějakých takovýchhle levicových kruhů pak přišlo nějaké, jakože prozřeli?
4: Řada lidí ano, řada lidí, zejména ti, kteří se tady seznámili s tou situací na Kubě, že ten režim, prostě to není tak, že ten režim krachuje posledních pár let. Jo. Ten režim byl vždycky prostě neschopný zajistit Kubáncům normální životní podmínky už v roce 1980, když Fidel furiansky prohlásil, komu se na Kubě neví, může odejít, my mu umožníme odchod, a myslel si, že to je jenom takové jako retorické prohlášení, tak z toho ostrova odešlo 125 tisíc lidí. Jo. A to bylo v roce 1980. Jo. Takže ten režim prostě byl hodně nepopulární už vlastně v těch prvních desetiletích, ale samozřejmě ta situace na tom ostrově dneska je absolutně tragická, tam v podstatě, jak říkám, tam neexistuje ekonomika. Lidé se snaží nějakým způsobem přežívat prostě.
3: Vy říkáte, že tam neexistuje ekonomika, ale jak jsem se dočetla, tak 70% z téhle neexistující ekonomiky je teďko ve správě těch vojenských složek.
4: Ne, tam existuje, tak to, co jako tam existuje nějakým způsobem, z čeho ten režim žije, to je právě tato konsorcium pod kontrolou armády. A to je především turistický ruch. Jo. Oni mají pod kontrolou turistický ruch a všechno to, co se na ten turistický ruch nějak váže, to znamená půjčovny aut, prostě ty hotelové rezorty, že leteckou společnost a tak dále. Problém je, že tam dneska nikdo nejezdí, jo, protože tam prostě nic není. Že jo. Dokonce ani v těch rezortech dneska Kubánci nedokážou zajistit aspoň nějakou solidní životní úroveň těm turistům na 2 týdny. I když ty rezorty byly vždycky takové velmi jako izolované ostrovy, kde se dalo najíst a kde prostě člověk jako neviděl tu nejhorší bídu, když se teda jako nevydal někam jinam, tak i tam je to dneska problém, jo. Takže tohle to jako pořád existuje, pak tam je podezření na obchod s drogami a pochopitelně ten režim se snaží nějakým způsobem přežít prostřednictvím financování z Číny, financování z Ruska, ale Rusko na to dneska nemá peníze a Irán, ale ten na to dneska nemá taky peníze.
3: A teď mi řekněte, když Čína posílá teda peníze zjevně, jako něco posílají, tak komu to tam posílají? Posílají to té armádě, která spravuje tenhle komplex ekonomický?
4: No tak posílají to do státního rozpočtu, který nějak jako ti Kubánci musí dát dohromady, ale ten rozpočet je hlavně pod kontrolou té armády dneska.
3: Už jednou citovaný Marco Rubio řekl, že Kubu v podstatě tenhle komplex vojenský zcela ovládá. Takže to je jakoby doklad toho, že tam vládne vojenská chunta, chápu to dobře?
4: Víceméně ano. I když je maskovaná tou marxistickou retorikou a tím prezidentem Diazem Canelem, že jo, který je civilista, to je takový, já už jsem to tady někde říkal, to je takový Vasil Muhorita nebo Miroslav Štěpán, že ta poslední generace té kubánské revoluce, která už samozřejmě nezažila tu revoluci, takový ten svazáček, kterého oni si vybrali, protože je totálně loajální a který žádnou reformu neprovede.
3: Co by se stalo, kdyby, a já vím, že je to takové hodně, opět termín nepříliš konkrétní, ale kdyby tenhle režim padl, tenhle režim té vojenské chunty plus vzpomínky na Castro, kdyby to všechno padlo, co by se tam stalo?
4: No, to je zajímavá otázka. Tady se názory různí. Někteří lidé si myslí, že by tam nastal totální chaos a že by se strašná spousta těch Kubánců tím, jak by se to úplně otevřelo, snažila utéct a prostě Amerika by zažila nějakou další prostě imigrační vlnu, což je možné. Já spíš myslím, že by ten přechod k nějakému novému režimu byl víceméně spořádaný, protože Kubánci by si mohli oddechnout, jo. I kdyby přešli k nějaké mírnější formě diktatury, která by třeba ctila svobodný obchod a svobodnou ekonomiku, no tak jejich život by se samozřejmě zlepšil. Jo. Minimálně by se na ten ostrov vrátila elektrika. Jo. A mohli by podnikat. Že jo. Teď můžou podnikat jenom ve velmi omezené míře, protože jakmile vydělají trošku víc peněz, než jim ten kubánský režim povolí, tak on jim napaří neskutečný daně a nemůžou mít víc než jednu firmu a tak dále. Takže ten život se tam stoprocentně zlepší, jo? Takže si myslím, jako, že ten přechod k nějakému rozumnějšímu režimu by mohl být relativně poklidný, ale hodně by záleželo na tom, kdo by ho řídil.
3: Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli připadá v úvahu, že někdo z té jakoby totálně fragmentované opozice by se chopil moci a nebo by stejně jako ve Venezuele dal Trump přednost nějakému aparáčikovi, který bude poslouchat.
4: V té Venezuele to bylo jednodušší z toho pohledu, že venezuelský exil v Americe není tak silný jako kubánský, nemá takovou tradici, že jo, tam jsou miliony Kubánců na Floridě, kteří mají velkou politickou moc.
3: No plus mají toho člena vlády, že jo.
4: A plus mají toho člena vlády v podobě Marca Rubio, o kterém se mluví, že bude kandidovat na prezidenta. To je velká síla politická. Myslím si, že tohle by byla rozhodující složka toho ovládnutí nové Kuby, to znamená, to by přišlo asi z Miami. Tam by jako velmi... A samozřejmě hodně by záleželo, která ta složka v Miami to byla, protože oni nejsou jednotní, že jo? Tam jsou lidé, kteří nejsou příliš demokrati. Jo? Takže otázka je samozřejmě, kdo by měl navrch. Já si myslím, že to bude nějaký přechod a la Venezuela v kombinaci tedy s těmi pragmatickými složkami té armády, když třeba se tam chopí moci nějaký důstojník dělník, který třeba bude pak ochoten vydat některé ty své nadřízené buď do Washingtonu, nebo možná dokonce i mezinárodnímu tribunálu, tak tohle by byl jako jistý signál. Já si myslím, že Marco Rubio přesto všechny ty kompromisy, které musel s tím Trumpem udělat, opravdu chce demokracii na Kubě. Jo.
3: Ne, a teď vážně, jsou Kubánci, protože víme, jak to neblaze dopadlo v zemích, které neuměly s demokracií zacházet, tak se ptám, jestli zrovna na té Kubě by se ty demokratické základy daly stavět v pohodě.
4: Jsem velmi skeptický. Jo. Podívejte se, jak tady zápasíme my a máme prostě 35, víc než 35 let po pádu komunistického režimu a ta naše demokracie je pořád velmi křehká. Ty naše instituce nejsou úplně ideální, nejsou prostě tak silné jako někde jinde, třeba ve Skandinávii nebo dokonce i v tom Německu. Myslím si, že na Kubě to bude prostě velmi problematické vybudovat nějakou demokratickou společnost. Spíš bych sázel na nějakou takovou benevolentnější autoritářskou společnost, která teda povolí svobodné podnikání, tím pádem se zlepší život velké většiny Kubánců, ale že by tam byla normální demokracie, přechod prostě k tržnímu hospodářství řízenému prostě normální demokratickou vládou, to si nemyslím.
3: Může se ještě stát, že dají peníze, hlavy a úsilí dohromady nepřátelé Ameriky a Kubu pro sebe v úvozovkách zachrání?
4: Já v to nevěřím. Rusko na to nemá peníze a nemá na to vlastně ani sílu dneska vojenskou. A podle mě na to nemá ani jako politické odhodlání něco takového udělat. Irán to též.
3: No ale takže bylo by to strategické tam mít opět svoji zemi, že?
4: No to oni tam ji teď mají, že? Jako ano. No. Takže přichází úvahu jedině Čína, která to samozřejmě na to má peníze a má na to i schopnost to vytvořit. Otázka je, jestli opravdu bude chtít jako píchat Američany do oka tím ukazovákem a provokovat je tímhle způsobem.
3: Tomáš Kolvaňa, šéf Aspen Institute pro střední Evropu, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
4: Díky za pozvání.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nelíbí, nesouhlasí s chystanými změnami.
8: Pro mě to nemělo vůbec žádný smysl a vůbec se mi to nelíbilo, špatný, odcházíme.
7: Ministr životního prostředí Červený jedná v Bruselu o uvolnění emisních pravidel pro těžký průmysl.
9: Železárny si musíme udržet, chemický průmysl si musíme udržet. Češi jako takový, naše země byla přece vždycky vyspělá v této oblasti.
7: Fotbalisti brněnského Artisu a Slovácka rozehráli ligovou baráž. Dlouhá kolona zůstává po nehodě na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu za Benátkami a čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Středa 27. května a její hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje dobrý večer.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jen nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří experti odešli z jednání na úřadě vlády předčasně.
10: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
11: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
10: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
12: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
10: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Iránská státní televize představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američani uvolnit blokádu iránských přístavů. Washington po několika hodinách pravost představeného dokumentu popřel.
13: Na zprávu iránské televize o obsahu memoranda reagovaly světové trhy poklesem cen ropy přibližně o 5%. Dokument prý mimo jiné počítá s tím, že provoz v Hormuzské úžině bude společně řídit Irán a Oman. O tom, že memorandum je z velké části hotové, psal o víkendu také americký prezident Donald Trump. Teď ale Bílý dům označil zveřejněné body za naprostý výmysl. Jednání o memorandu, které má otevřít cestu k plnohodnotné mírové smlouvě, mohou zkomplikovat i obnovené izraelské útoky na Libanon. Izrael dnes vyzval k evakuaci dalších oblastí na jihu země a včera izraelská armáda podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabila v zemi přes 30 lidí. Ondřej Himer, Radiožurnál.
7: Jak ochránit těžký průmysl v Evropě? O tom dnes jedná v Bruselu minister životního prostředí Igor Červený z motoristů s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
14: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství,

0: evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a taky zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
2: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
3: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
2: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Senát i ministerstvo spravedlnosti chystají změny v ochraně dětí při rozvodech rodičů. Skupina senátorů předložila novelu, podle které by měly soudy důkladně zohlednit ochranu dítěte před násilím. Horní komora ho má projednat ještě dnes.
5: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu jsou svěřovány do rodin, kde je domácí násilí.
6: Říká senátorka Hana Kordová-Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly rovnou předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Pavel Rady ze spolku rodině právních soudců se obává, že novela pozitivní změny nepřinese. Soudy to totiž podle něj dělají už teď. Zdrženlivý je i šéf klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.
7: Těch důvodů je několik. Jednak ty stanoviska odborné veřejnosti. Druhá věc, že ta novela, která dneska platí, de facto není běhu ani 5 měsíců a už chceme zase něco měnit.
6: Mezitím podobné změny představil i ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
8: Soudy budou muset povinně posoudit, zda omezí rodičovskou zodpovědnost v případě, kdy jeden z rodičů je násilníkem.
6: Ministr chce změny poslat do sněmovny co nejdřív. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení obou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
9: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
10: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků expertů.
9: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
11: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
9: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Taky dnes dosáhly teploty na některých místech tropických hodnot. 30 stupňů naměřili i v Lednici nebo v Brodu nad Dyjí. Horko může zatěžovat zejména seniory. Třeba v domově seniorů v Klášterci nad Ohří se tomu snaží sociální pracovníci předcházet.
12: Zvýšený pitný režim je v horkém počasí základ. Podle Denisy Podmanické z domova pro seniory pomáhá i klimatizace a vlažné koupele.
13: Na pokojích klienti mají větráky. Při péči může být častější hygiena, aby se klient osvěžil v těch horkých dnech.
12: V domově se starají celkem o 120 klientů a někteří si podobně jako paní Holanová teplé počasí pochvalují.
14: Trošku takhle to polední slunce, kdybych tam měla být, musím mít něco na hlavě, pak je to dobrý.
12: Z Klášterce nad Ohří Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
15: Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka hrají úvodní utkání baráže o šance ligu. Úvodní minuty sleduje David Nekvinda.
16: 9. minuta zápasu Artis Brno, Slovácko 0-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
15: A odveta baráže je na programu v neděli na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti. Slovinský fotbalový záložník Daniel Šturm přestupuje z Olomouce do pražské Slávie. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v šancelize. Tenista Jakub Menšík hraje na antukovém Roland Garros o postup do třetího kola s Argentincem Navonem. V Paříži je u toho David Prouza.
17: 9-9 v super tiebreaku pátého setu. Jakub Menšík nevyužil v super tiebreaku dva matchboly, předtím další dva, už čtyři příležitosti měl, žádnou nakonec nedokázal dotáhnout a také to teď 9-9 servíruje na volné. Koncovku nabízíme ve vysílání.

0: Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Druhé kolo zvládla i Marie Bousková, Sára Bejlek naopak z Grand Slamu vypadla. Do programu v Paříži dnes zasáhnou ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč.
2: Na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu po nehodě před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru už odklidili následky, provoz je obnovený už bez omezení, rozjíždí se zbytek kolony kolem exitu Benátky mezi 28. a zhruba 23. kilometrem, ještě je to asi do 20 minut, krátí se to. Na D1 před Brnem směrem z Prahy stále vzniká kolona kamionů, před omezením u D2 začíná kolem exitu 182 popůvky, tam teď krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 před Prahou od exitu 6 průhoní zůstává kolona kamionů v pravém, případně středním pruhu až do sjezdu s Pořilovskou na jižní spojku. Osobní auta už v levém jedou plynule. A v Praze ze Strahovského tunelu směrem nahoru na Břevnov odtáhli porouchané auto. Kolona se ještě rozjíždí před Mrazovkou, je z jižní spojky od sjezdu na Pankrác a ještě je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. To byly hlavní zprávy. A teď publicistika s Věrou Štechrovou.
5: Co si ředitelé České televize a Českého rozhlasu slibují od otevřeného dopisu, který poslali premiérovi kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií? Může kauza čínského občana obžalovaného v Česku ze špionáže nějak zásadně ovlivnit vztahy obou zemí? A jak by podle amerického úřadu NASA měla vypadat první základna astronautů na měsíci? O tom všem budeme mluvit. V otevřeném dopise vyzvali generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral premiéra Andreje Babiše z ANO k zastavení projednávání návrhu zákonu o médiích veřejné služby. Vláda by měla v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury Otty Klempíře, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Vedle toho vznikl návrh poslanců, který osvobozuje od placení poplatků domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Oba ředitelé žádají zřízení pracovní skupiny, rozhodnutí o budoucnosti ČT a Českého rozhlasu podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku. Ve vysílání je teď ředitel divize programu a digitálních služeb České televizi Milan Fridrich. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Tak premiér Babiš slíbil vznik pracovní skupiny s jeho účastí, která měla začít pracovat po 15. květnu po skončení připomínkového řízení. To tedy skončilo. Máte nějaké informace o svolání této skupiny?
6: Nemáme žádné informace a ten dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu je vlastně reakcí na všechny ty tři věci, co jste zmiňovala. Za prvé, že žádná pracovní skupina, o které mluvil premiér po setkání s Hynkem Chudárkem, nevznikla. Nikdo s náma se nezačal o ničem bavit a místo toho, aby nějaká diskuze byla, tak se načetl ten poslanecký návrh, který by znamenal pro nás velkou finanční zátěž a ztrátu. A na druhou stranu ten zákon, který připravilo Ministerstvo kultury a který byl strhán jak legislativním odborem úřadu vlády, tak i spousty jiných ministerstev současné koaliční vlády, tak vlastně žije dál a nikdo neví, co se s ním bude dít a zda nějaká diskuze mezi námi a současnou vládní koalicí bude.
5: Mluvčí vlády Karla Mráčková teď dala médiím vyjádření, že jakmile proběhne diskuze v rámci koalice, tak budou k jednání přizváni i ředitelé České televize a Českého rozhlasu a diskuze bude pokračovat v širším formátu. S čím ředitel České televize na tu schůzku půjde, pokud je dopředu deklarováno, že Česká televize i Český rozhlas odmítá oba ty návrhy? Máte připravené nějaké kompromisní řešení?
6: Kompromisní řešení pro nás je teď velmi špatně představitelné, protože my vlastně jak my nevíme, jak se věci vyvinou. V tuhletu chvíli je to tak, že poslanecký návrh je načten ve sněmovně do procesu a měla by o něm jednat vláda. O tomhletom poslaneckém návrhu s náma vůbec nikdo nemluvil tak, že bychom ho mohli nějak připomínkovat. My jsme vznášeli vůči tomu argumenty, že by to pro Českou televizi znamenalo, že přijdeme až o 1,4 miliardy ročně, což by bylo z krátkodobého hlediska likvidační, protože i kdybychom propouštěli lidi, vypověděli smlouvy, tak bychom museli platit odstupné smluvní pokuty a spoustu dalších věcí. A tohle to je pro nás naprosto zničující a uvědomujeme si, že by takovýhle krok byl velmi, velmi špatný pro tu instituci. A z druhé strany ten návrh ministra Klempíře samozřejmě bereme, že jsme otevřeni tomu bavit se o připomínkách, které zaslala Česká televize, ale i spousta ministerstev a Český rozhlas a tak podobně, ale čekáme na tom, na jakém půdorysu tohle to všechno bude. Kompromis může být ve chvíli, kdyby ta jednání, která jsou, byla vedená v dobré víře, že všichni chtějí, aby budoucnost veřejnoprávních médií v České republice byla předvídatelná, stabilní, aby se udržel ten úspěšný model, který u nás máme a závidí nám ho ve spoustě zemí Evropy.
5: Abychom to rozdělili a orientovali se v tom, tak nejdřív k tomu poslaneckému návrhu. Poslanci říkají, že ten jejich návrh chce ulevit nízkopříjmovým voličům, mluví o lidech nad 75 let. Já předpokládám, že pokud půjdete na to jednání, tak aby tam nebyla jen negace, tak je tu nějaký kompromis, který by tohle řešil a přitom by obě média nepřišla o tak podstatnou část příjmu a tak rychle?
6: Pokud by neměla přijít o podstatnou část příjmu, tak si dokážu představit, a bavili jsme se o tom s oběma generálními řediteli, že pokud přichází takovýhle návrh, který by během několika měsíců měl připravit o miliardu až vyšší stovky milionů korun obě veřejnoprávní média, tak z našeho pohledu seriózní by bylo, že minimálně v nějakém horizontu několika let by to kompenzoval stát a umožnil těm institucím se připravit na restrukturalizaci a na to, jak když se bude vyvíjet debata o veřejné službě jako takové v České republice, aby se mohli nějakým způsobem adaptovat na tu novou realitu. Ale nám nikdo nedává čas adaptovat se na novou realitu v tuhletu chvíli. Říkají pouze, my vám rychle vezmeme peníze. A my říkáme OK, když je takováhle, řekněme, vládní vůle, tak nám kompenzujte výpadek příjmů v krátkodobém horizontu, abychom se mohli adaptovat. Že Česká televize má dlouhodobé závazky. U sportu až do roku 2032 máme rozvěrobenou dramatiku do roku 2029, 2030. A to jsou závazky, které i když vypovíme, tak ty peníze musíme zaplatit. To je pro nás, proto říkám, tohle to je pro nás zničující, že necháte nám závazky a vezmete nám peníze.
5: Jakou vizi televize představíte na té případné schůzce premiérovi Babišovi, pokud by prošel ten poslanecký návrh a televize přišla o miliardu, 2 miliardy korun, aby viděl konkrétně, co se ve vysílání i pro jeho voliče změní?
6: To by se dramaticky změnilo úplně všechno, protože takovéhle peníze jsou skutečně jedna čtvrtina, možná jako jedna třetina reálného rozpočtu mimo to, co musíme zaplatit. Stejně budeme muset provozovat areál na Kavčích horách. Tam máte mandatorní výdaje. Stát se ohání tím, když dělá rozpočet, jak obrovské má mandatorní výdaje. Česká televize má taky mandatorní výdaje. Není to o tom, že najednou najdeme miliardu, jakože je volná my ji prostě neutratíme, tak to nefunguje. Máme spoustu mandatorních videů, které musíme tak jako tak představit. Pokud by došlo k něčemu takovému, tak teprve Česká televize se na to musí adaptovat, což znamená, že my teďko nemáme na stole návrh, co budeme dělat, kdyby nebyla miliarda, protože tohle to je pro nás věc, která je stará měsíc nebo dva a my stále věříme, že se podaří a ze zákulisních informací na nás vyplynulo, že třeba prostě ta suma nebude taková, ale celý problém té diskuze, která tady je taková. Že jeden den se řekne tohle, druhý den se řekne, no ono to nebude úplně tak, nebojte se, třetí den se načte návrh, čtvrtý den se řekne, ne, nebojte se, to nebude tolik peněz, co vy si říkáte a jsme trošku ve zmatku v tom, co tedy platí. Protože, jak jste zmiňovala sama, po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriální seriózní vůči veřejnoprávním médiím. A to je důsledek toho, proč dnes generální ředitel České televize a Českého rozhlasu poslali premiérovi otevřený dopis, protože naši vlastní lidé na nás tlačí, co budeme dělat, protože se obávají o budoucnost. A tohle to opravdu není legrace, protože ta budoucnost je extrémně nejistá. Nervozita mezi zaměstnanci je obrovská. A já nevím, jestli se prostě managementu podaří v takovémhle, jakoby mírně řečeno, chaosu informačním udržet ty lidi, aby prostě fungovali a nebáli se toho, co bude zítra.
5: Milan Fridrich, ředitel divize programa digitální služby v České televizi. Děkuju, naslyšenou.
6: Děkuju, naslyšenou.
5: Ministr zahraničí za motoristy sobě Petr Macinka včera vystoupil na jednání Rady bezpečnosti OSN a v New Yorku se sešel i se šéfem čínské diplomacie Wang Yiem. Ten se zajímal mimo jiné o případ čínského občana, který byl v Česku počátkem roku zadržen pro podezření ze špionáže pro čínské tajné služby. Pražský zpravodaj čínského deníku Kuanmingzhipo čeká na soud na základě poměrně nového paragrafu trestního zákoníku neoprávněné činnosti pro cizí moc. Naším hostem je David Gardáš, sinolog a analytik projektu Synopsis. Dobrý den.
7: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
5: Představuje ta kauza zadrženého čínského občana nějaký výrazný rušivý moment v těch aktuálních vztazích Prahy a Pekingu?
7: Tak určitě můžeme říci, že pro Peking není ta situace úplně ideální, respektive pro reputaci a obraz Čínské lidové republiky a jejich aktivit na evropské půdě, ale současně si troufnu tvrdit, že to není nikterak fatální záležitost, která by měla nabourat jak už komunikaci mezi oběma ministry, tak případně i nějaký další rozvoj, případně jeho absenci v těch vzájemných bilaterálních vztazích. To možná tam jsou nějaké jiné okamžiky, respektive konkrétní body, které se takto mohou promítat do těch bilaterálních vztahů, ale řekl bych, že tento nemusí být zcela fatální.
5: No, ministr Macinka v rozhovoru s čínským ministrem odkázal na nezávislou justici v České republice a že bude na soudu, jak v této kauze rozhodne. Jak se zatím přistupovalo k čínským občanům, kteří byli podezřelí ze špionáže?
7: Tak dost často to probíhá v podstatě za uzavřenými dveřmi skrze diplomatické nóty a nějaké jednání v zákulisí. Nyní to bylo právě i díky novému paragrafu poněkud otevřenější a právě probíhá ten proces, řekněme, s dohledem veřejnosti, s jejím zapojením, řekněme. A samozřejmě pak také otázka, jak konkrétně tedy soud rozhodne, zda bude nějak výrazně prodloužen pobyt, omezení na svobodě i po vazbě jako takové, či případně vazba postačí, následně bude deportován a celkově, jak se bude vyvíjet tento vztah.
5: Podle ministra Macinky má Čína zájem na tom, aby vztahy mezi oběma zeměmi byly normální a podle něj normální nějakou dobu nebyly v důsledku toho, jaký přístup měla vůči Číně minulá vláda. Tak jak konkrétně mění přístup tato vláda?
7: Tak tady možná ta logika trošku obrácená, respektive ta normálnost vztahu byla poněkud nabourána už Pekingem a některými čínskými subjekty, které tady působily před vládou Petra Fialy, konkrétně tady například společnost CFC a její předseda Ye Jianming, který působil dokonce jako poradce prezidenta Miloše Zemana, načež se tato společnost zhroutila kvůli korupčnímu skandálu na půdě Organizace spojených národů, kde tady nyní pan ministr zahraničí působil a povídal právě na pozvání čínské strany. Ale když se podíváme i na ten vývoj, řekněme, česko-tajvanský, který samozřejmě v tom trojúhelníku vzájemných vztahů figuruje také velmi často, tím, že po nějakou dobu Česká republika figurovala jako nejdůležitější spojenec nejen v Evropě, ale možná mezi dalšími demokratickými zeměmi, tak pochopitelně i to je důležitý faktor, který má své ekonomické a pragmatické opodstatnění a tam často dochází už na některá ostřejší vyjádření z té čínské strany a možná mě poněkud překvapilo, že tentokrát tomu tak nemělo být z té čínské strany.
5: Ano, já jenom doplním, že šéf čínské diplomacie slovy Petra Macinky řekl, že se mu úplně nelíbí tyto cesty některých českých politiků. Tak jak ostrá výhrada to z hlediska Číny je?
7: No, to bylo přeci jenom asi podle všeho o něco ostřejší, ale co se týče nějakého prohlášení čínského ministerstva zahraničí, tak tam měli apelovat více na dodržování takzvaného principu jedné Číny, kdy vlastně jediným subjektem, jedinou Čínou má být Čínská lidová republika a současně s tím její součástí má být i Tchaj-wan, zatímco jednotlivé státy mají takzvanou politiku, tedy ne princip jedné Číny a ta nikterak nereaguje nebo nereflektuje vlastně postavení Tchaj-wanu vůči Čínské lidové republice, takže v tomto ohledu je to vlastně nějaká kontinuita a řekněme neutrální postoj k otázce Tchaj-wanu v tom mezinárodním uspořádání.
5: No a vidíte tam teda nějaké konkrétní kroky, které dělá tato vláda, aby změnila přístup k Číně?
7: Zatím spíše symbolické, asi nejviditelnější je neumožnění využití vládního letadla pro předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který tedy letí tuto neděli právě nad Tchaj-wan s početnou obchodní delegací, snad se 30 členy, což opět dokládá, že to není pouze nějaká hodnotová vágní diplomacie, ale skutečně jsou tam reálné přínosy jak pro českou ekonomiku, české podnikatele, náš průmysl. Ale spolu s tím je otázka, jak se budou vyvíjet ty vztahy s Čínskou lidovou republikou, které mají vlastně svůj vlastní samospád, kolikrát nejsou tolik ovlivněny jednotlivými špičkami nebo prezidenty od Václava Havla přes Václava Klausa, Miloše Zemana, byly samozřejmě velmi odlišné jejich přístupy k Číně, k lidským právům, ale dost často privátní sektor nacházel své partnery a odbytiště v Číně bez ohledu na to, kdo byl zrovna na hradě či případně na vládě a podobně.
5: David Gardáš, synolog a analytik projektu Synopsis. Děkuji naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání. Hezký den.
5: Americká kosmická agentura NASA už ví, jak bude vypadat základna na měsíci a dnes zveřejnila podrobnosti. Stát by měla do 10 let a má být opravdu veliká, stovky čtverečních mil. Vyrůst by měla nedaleko jižního polu měsíce, hlavně proto, že právě na tomto místě se nachází spousta vody ve formě ledu. My o tom budeme mluvit podrobněji s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz, spolupracovníkem Hvězdárny a Planetária Brno. Dobrý den.
8: Krásný den.
5: Tak 10 let na vybudování základny tam, kde se bude trvale žít a tam, kde teď není vůbec nic, to mi nepřijde jako příliš dlouhá doba.
8: Je to mimořádně smělý časový horizont a teprve až další roky ukáží, jestli je to jenom takové plácnutí do vody, které se hezky poslouchá, anebo jestli je to skutečně plán, který se propíše do reality. Já si zatím zachovávám trošičku takový ten skeptický přístup, ale pokud se to podaří, tak budu jedině rád.
5: Jak má ta základna tedy vypadat? Z čeho bude a co všechno tam má být? Víme to už?
8: Zase takhle podrobně rozpracované ty návrhy prozatím nejsou. NASA zatím ví, že chce vybudovat, přesně jak už zaznělo, základnu u jižního pólu měsíce, aby mohla využívat místní zdroje, ale jak velké budou třeba ty obytné moduly nebo z čeho konkrétně se bude ta základna skládat, bude tam samozřejmě muset být nějaký zdroj elektrické energie, ubytovací kapacity, pracovní místa, kde by ti vědci prováděli třeba nějaké experimenty nebo pozorování měsíčního povrchu a tak podobně, ale není to rozpracováno ještě do takovýchto detailů, na to si budeme muset ještě chviličku počkat.
5: A jak si představit ty, kteří tam tu základnu postaví? Pokud to má být do 10 let, tak předpokládám, že už teď musí trénovat, tak budou to nějací astronauti a zároveň stavbaři?
8: Předpokládá se, že jednak část práce budou muset odvést sami astronauti, ale nepředpokládá se, že by byly trénované nějaké speciální oddíly astronautů, stavařů. Budou to muset zvládnout astronauti klasičtí, ale zároveň se hodně počítá s tím, že to nebude všechno ležet pouze na jejich bedrech, ale budou se používat i, řekněme, stavební stroje, které budou na základě, řekněme, vozítek, která budou dopravena na povrch měsíce, aby to všechno astronauti nemuseli dělat sami.
5: No a vozítka většinou potřebují nějakou silnici nebo cestu, tak tohle se na měsíci určitě nevyskytuje, naopak jsou tam krátery a podobně, tak o jaký typ vozítek jde, co tam vlastně může fungovat?
8: Ta vozítka budou různých druhů, některá budou vozit astronauty, jiná budou spíše určená pro náklad. NASA počítá s tím, že tato vozítka dodají soukromé firmy, přičemž teď zrovna byly oznámeny dva kontrakty společnosti Astrolab a Lunar Outpost. Dostali od NASA zakázky v hodnotě nějakých 220 milionů dolarů pro každou z nich. No oni mají za úkol dokončit návrh vozítek a dopravit je na povrch měsíce. Jsou to zatím takové ty prvotní testy hardwareu, jestli to vůbec bude fungovat v tom reálném prostředí, aby se mohlo postupně ten design doladit k těm opravdu už provozním, které budou sloužit tomu účelu budování základny.
5: Ta základna má být u jižního pólu měsíce, protože tam je ta zmrzlá voda. Proč právě tam se nachází tolik zmrzlé vody?
8: Je to tím, že my na Zemi jsme zvyklí, že se nám střídají roční období. Je to kvůli tomu, že osa zemské rotace je skloněná vůči rovině, po které Země obíhá kolem Slunce. Jenže měsíc nic takového nemá. Osa jeho rotace je prakticky kolmá na rovinu, po které obíhá. A to znamená, že u severního a jižního pólu jsou krátery, do kterých nikdy nezasvítí přímo slunce. A protože na měsíci není atmosféra, tak se v ní ani nemohou rozptylovat sluneční paprsky. To znamená, že stín na měsíci je skutečně černý jako noc, a díky tomu se v těch trvale zastíněných kráterech může zachovat vodní led, protože jsou tam teploty velmi hluboko pod nulou.
5: No, znamená to, že tam sice na té základně bude voda, ale zase tam bude obrovská zima a tma, je to tak?
8: Ne tak docela, protože ta základna má být velká a NASA počítá s tím, že by část byla, řekněme, těžební, automatická, kde by probíhala těžba toho ledu a jeho zpracování, a na nějakých místech, která jsou naopak třeba na okrajích kráteru, které bývají většinou vyzdvižené, tak tam by mohly být třeba nějaké fotovoltaické panely, protože tyto oblasti jsou naopak velmi dlouho osvětleny sluncem, ne non-stop, ale dlouhodobě. No a ta základna, kde budou lidé žít, tak ta už může být umístěna někde, řekněme, mezi těmito dvěma extrémy. To znamená, nemusí to nutně být tak, že by lidé tam žili v neustálém stínu. Tam bude probíhat pouze ta automatická těžba.
5: Jen prosím opravdu jednou větu. Je jasné, za jak dlouho se na měsíci opravdu začne budovat?
8: Dojdu si pro křišťálovou kouli. Nevíme. Bude strašně záležet na tom, jak se budou dařit testy, kolik na to NASA dostane peněz v příštích letech, takže zatím tuhle otázku nechávám otevřenou, ale řekněme tak kolem roku 2030 by to možná mohlo začít se dávat do pohybu.
5: Budeme tenhle unikátní projekt dál sledovat i s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz. Díky naslyšenou.
8: Krásný den.
5: Teď už jsou tady zprávy. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6. Richterová už dřív potvrdila, že u sebe měl 3 sáčky s neznámou bílou látkou. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabatija k evakuaci. Následně zahájila bombardování oblasti. Podle deníku L'Orient Le Jour jeden z úderů zasáhl místo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hizbalah zároveň pokračují ve vesnici Zautar až Sharkia. Vesnice je mimo takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje Izraelem okupované libanonské území podél hranic. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 ze 168 odevzdaných hlasů. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. A dnes oficiálně vyšla nová videohra s tématikou fiktivního britského agenta Jamese Bonda s názvem 007 First Light. Stanice BBC podotýká, že hra přichází v přechodném období filmové série. Postavu v posledních filmech stvárňoval britský herec Daniel Craig. Nástupce ještě není známý. Craig si naposledy agenta zahrál ve snímku No Time to Die, který vyšel v roce 2021. Fotbalisti Artisu Brno a Slovácka bojují v prvním zápase baráže o šance ligu. Je u toho David Nekvinda.
9: 32. minuta zápasu, Artis Brno vede nad Slováckem 1-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: A tenista Jakub Menčík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Navona z Argentíny porazil po skoro 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla i Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí.
2: Kolony, hlavně kamionů, na D1 před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně pozvolna krátí kolona kamionů před omezením u D2. Ještě je pravý pruh plný za Popůvkami ze 185. kilometru. Tam chvílemi ještě krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 v Brněnské za Průhnicemi se teď brzdí kolem 4. kilometru. Kamiony v pravém pruhu tvoří kolonu, osobní auta zpomalují, výrazněji pak hlavně kolem sjezdu na Chodov na 2. kilometru. Kamiony se pak různě pomalu vlečou Vltavskou dolů i Spořilovskou a následně i jižní spojkou na Lanový most. Na jižní spojce opačně směrem na Smíchov čekejte kolonu od sjezdu na Pankrác na Barandovský most, i dál se potom jede velmi pomalu do Dobřížské předmrázovku, ještě regulují vjezd do tunelu po dřívějších už dořešených problémech s porouchaným autem ve Strahovském tunelu, celé je to asi na čtvrt hodiny. A D10 z Boleslavy na Prahu už je i kolem exitu 27 Benátky průjezdná, plynulé kolona se zcela rozjela, původní příčina, nehoda u exitu 21 Tuřice je úplně dořešená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Quo vadis, státní rozpočtová politiko? Evropská komise nezdílí Babišův názor ohledně vyřešení jeho konfliktu zájmů. Kam vystřelí SpaceX? Začal rozklad českých adiktologických služeb a ještě kancléř Merz ztratil trpělivost ohledně přijímání Ukrajiny do Evropské unie. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
10: Nejprve ale armádní aktualita. Sněmovní výbor pro obranu projednal vládní návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu a tím pádem ho může prezident na post instalovat. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny od 1. července, přičemž dosavadní náčelník generálního štábu Karel Řehka skončí 1. srpna, takže je dost času na předání nejvyšší vojenské funkce v zemi. Dodávám, že Hlaváč je od srpna 2023 Řehkovým prvním zástupcem. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: Ale ku podivu, budoucí náčelník nebyl mezi původními kandidáty, které projednával ministr Zuna s prezidentem. Takže jak to vlastně celé vzniklo? Jak se stalo, že nakonec Hlaváč přece jenom bude podstěn touto funkcí?
11: Jednoduše. Zvolila ho vláda na základě návrhu premiéra Babiše. A co už je známo, ano, ministr obrany Zuna tehdy hlasoval proti. Jak ovšem dnes vysvětlil, bylo to spíše z toho důvodu, ne, že by nevěřil Hlaváčovi, zdůraznil, že spolu už dříve spolupracovali, byli v jednom praporu a že vůbec žádný problém mezi sebou nemají, ale že prostě navrhli jiné lidi. A samozřejmě v tomto ohledu ho premiérův návrh úplně asi nepotěšil. Poté vysvětloval šéf SPD Okamura, že vlastně Zuna postupoval podle stranických not, ale stejně vláda se rozhodla, tím pádem všechno je v pohodě a koalici to nedělá žádný problém.
10: Nicméně komentátoři to posuzovali tak, že vlastně pan premiér ukázal, kdo je tady pánem.
11: Ano, to bezesporu ukázal a o tom konec konců nepochybujeme. A vidíme, že neustále ovšem tam určité, dejme tomu, nedorazy jsou, protože pár dní na to premiér skritizoval koncepci armády, kterou mu ministr obrany Zuna předložil. Jak ovšem právě dnes ministr vysvětloval, také to vše nebylo úplně přesně tak, jak to v uvozovkách na první pohled vypadalo. Podle něho údajně premiérovi pouze vadila malá ambice v náboru nových vojáků. Podle premiéra by armáda, aby mohla plnit úkoly NATO, měla být početnější. Ostatně dosavadní náčelník generálního štábu Řehka mluvil o tom, že je potřeba 37,5 tisíce vojáků pro splnění úkolů NATO. Podle Hlaváče ta současná ambice je je 32 tisíc do roku 2030. Ovšem připomeňme si, že nyní vlastně ta armáda má necelý 20 tisíc vojáků. Takže pořád ta ambice je opravdu značně veliká, jak ovšem doplnil Zuna. To se týká pouze armády, ne ovšem dalších složek, kde jsou také vojáci, které je potřeba samozřejmě započítat, a to je vojenské školství, zpravodajství a tak dále. Celkově tedy už nyní těch vojáků je mnohem více. Ovšem podle Zuny v té nové koncepci právě výrazně je posílen prvek aktivních záloh a systém mobilizačního doplňování, což by mělo dohromady vytvořit celek, který právě cíle na to personálně naplní. Padla také otázka logicky, protože o tom se mluví v některých evropských zemích, na povinnou vojnu. Uh-huh. To podle náčelníka generálního štábu, budoucího náčelníka generálního štábu Hlaváče, ovšem vůbec u nás není na stole.
10: Příští náčelník generálního štábu také jistě hovořil o svých prioritách, ne?
11: Ano, patří mezi ně těžká brigáda, což mimochodem zrovna včera v diskusi v institutu CEVRO s dosavadním náčelníkem generálního štábu Řehkou zdůraznil i vrchní velitel sil NATO v Evropě Grinkevič. Těžká brigáda opravdu je potřeba její modernizace. Dále je to příprava pro letouny F-35, navýšení schopností protivzdušné obrany. Součástí by měla být i protidronová obrana, a to samozřejmě v dnešní době je velice důležité.
10: Ve studiu byl Petr Švárd, díky.
11: Naslyšenou.
10: Balík zákonů uvolňující rozpočtová pravidla už dorazil do Senátu. No a nabízí se otázka, co ministryně financí Alena Schillerová tímto souborem opatření sleduje a kam by české finance měly podle jejího plánu zamířit. Nad čímž se dnes zamýšlí publicista Petr Holub v komentáři nazvaném Quo Vadis, rozpočtová politiko.
12: Není to vůbec jasné, jak by se snad stálo na první pohled. Ministerně potřebuje podle vlastních slov rozpočtová pravidla uvolnit, protože není schopna snižovat rozpočtový schodek tempem o 0,5% hrubého domácího produktu ročně, jak předepisuje dosavadní zákon. Těžko však šetřit, když stát podle jejich slov nutně potřebuje investovat do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu, dopravní i energetické infrastruktury. Pravidla proto není třeba dodržovat, stačí prý, když schodek zůstane pod 3% HDP, jak od členů Evropské unie vyžadují maastrichtská kritéria. Nutno připustit, že rozpočtová pravidla se uvolňují natolik, že deficit klidně může limity z Maastrichtu přeskočit. Rozhodující však nejsou procenta, ale odpověď na otázku, kde ministryně Schillerová a tím i celá vláda pod vedením hnutí ANO brou odvahu takovým způsobem investovat. Bylo to rovněž za vlády ANO v roce 2020, když se ministryně poprvé rozhodla uvolnit rozpočtová pravidla, aby bylo možné výrazněji navýšit schodek. Tehdy to v důsledku znamenalo, že deficit překročil 400 miliard korun. A co bylo ještě horší, od té doby se ho už nepodařilo vrátit trvale ani pod 300 miliard. Jak naposled upozornili experti Národní rozpočtové rady, za posledních 5 let vyrostl tuzemský státní dluh kvůli tomu nejvíc v Evropě, po Rumunsku a Finsku, a nebýt úspor minulé vlády, bylo by to prý ještě horší. Existuje ovšem i politická rovina problému. 400 miliardový deficit roku 2021 vyděsil značnou část tuzemské populace, když téměř polovina Čechů dotázaných v průzkumu Eurobarometru označila státní zadlužování za jeden ze dvou hlavních problémů země. Stav rozpočtu po uvolnění pravidel se stal dost pravděpodobně hlavním důvodem, proč ANO prohrálo volby. Je pravda, že v loňských volbách už bylo vše odpuštěno. Andrej Babiš a jeho lidé dostali druhou příležitost vládnout a jako svůj první důležitý krok zvolili právě uvolnění rozpočtových pravidel. Zadlužování z doby před 5 lety nebylo možné obhájit nutností bojovat s pandemií, když největší zářez do rozpočtu, vysoko přes 100 miliard, znamenalo takzvané zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z převodu nemovitostí i další zásahy do daňového i sociálního systému. S covidem ani podporou ekonomického zotavení to nemělo nic společného, spíš šlo o předvolební rozhazování, které se stalo spouštěčem vysoké inflace. Tentokrát má navýšený deficit zajistit nezbytné investice. Jenže kdo ví, jestli to neskončí jako minule. Není třeba jasné, co dává Aleně Schillerové jistotu, že jí kolegové ministři opět neprosadí málo efektivní rozdávání peněz voličům a vládním klientům. Při vyšších vládních výdajích může opět hrozit vysoká inflace, stejně tak se mohou znovu propadnout preference vládních stran. Ministrině a její kolegové z vlády se vydali na minové pole, dalo by se říct. Třeba si ale všechna rizika uvědomují a budou si s nimi po nedávných zkušenostech vědět rady. To se dozvíme ve chvíli, až publikují první návrh rozpočtu na příští rok.
10: To byl Petr Holub. Evropské komisi nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy, které se týkaly možného střetu zájmu Andreje Babiše, a dala české straně měsíc na zpracování dalších otázek. A ovšem, než se premiérův střet zájmu bezproblémově vyřeší, nebude komise proplácet firmám spojeným s českým premiérem žádné evropské dotace. A slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
13: Andrej Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a tím vyřešil střet zájmu nad rámec českých i evropských zákonů. Alespoň český premiér je o tom přesvědčen. Na základě právní analýzy stejný názor zastává Státní zemědělský intervenční fond. Andrejem Babišem zvolené řešení je podle fondu v souladu s národní i evropskou legislativou. Proto nic nebrání tomu, aby firmy z holdingu Agrofert nyní čerpaly dotace. Evropská komise v této záležitosti nemá jednoznačně jasno. Naopak se opakovaně vyptává na různé okolnosti a má pochybnosti o tom, zda český premiér skutečně není i nadále ve střetu zájmů. Než budou definitivně rozptýleny, neměly by být z evropských peněz propláceny dotace firmám z koncernu Agrofert. Pokud budou i nadále ze státního rozpočtu poskytovány, hrozí České republice, že takto vynaložené finance jí Evropská unie neuhradí. Podobnou zkušenost už země zažila v době, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Tehdy nasměroval akcie Agrofertu do poněkud jinak konstruovaného svěřenského fondu a tvrdil, že tím konflikt zájmu vyřešil. Opíral se také o tuzemské právní analýzy a firmy z holdingu měly čerpat dotace. Rovněž tenkrát se pohled Evropské komise lišil. Proto nebyly některé dotace z evropských fondů zpětně proplaceny. A protože zatím nebyly tyto peníze od dotčených firem vymoženy, zaplatili je de facto daňoví poplatníci, chcete-li státní rozpočet. Postoj úředníků k řešení konfliktu zájmů nebyl stále stejný. Záleželo na tom, zda byl Andrej Babiš premiérem. Není překvapení, že k němu byli vstřícnější v momentu, kdy byl a je u moci. Což názorně dokresluje, že střet zájmu je pojem daleko širší a nevztahuje se pouze na vlastnictví akcií. V některých ohledech jde spíše o záležitosti morální a etické. O těch právních, což se týká vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu, může autoritativně rozhodnout pouze soud. Potom záleží na tom, jak silná je vůle jeho verdikt respektovat. V neposlední řadě je zřejmé, že z pohledu čerpání peněz z evropských fondů je rozhodující postoj Evropské komise. Pokud nebude považovat střet zájmu Andreje Babiše za uspokojivě vyřešený, dotace firmám z holdingu Agrofert zpětně proplácet nebude. A protože se nejrůznějších dotací a účasti na veřejných zakázkách nehodlají firmy z holdingu vzdát, je v zájmu České republiky a hlavně daňových poplatníků uvést postoj ke konfliktu zájmu Andreje Babiše do souladu s názorem Evropské komise. Dosavadní způsob komunikace vládních politiků a části státních úředníků zatím nepřispívá k tomu, aby se rozpory pokud možno rychle odstraňovaly. Názorně to potvrzuje nejnovější dopis Evropské komise, ve kterém žádá o další informace týkající se konfliktu zájmu Andreje Babiše, což potvrzuje, že ho v tuto chvíli, na rozdíl od českého premiéra, nepovažuje za uspokojivě vyřešený.
10: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pokud dojde k rozkladu českých adiktologických služeb, ponese následky celá společnost a varuje předtím Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
14: Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vláda minulé pondělí oznámila, že chystá převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví. Na další ministerstva se podobně zčista jasná a bez pochopitelného záměru přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv lidí s postižením. Jde o nevídaný a zcela bezprecedentní krok, který bude mít dalekosáhlé následky. Konkrétně protidrogová politika přichází od června i od svého hlavního styčného důstojníka pro vyjednávání s vládou. Na pozici národního protidrogového koordinátora končí totiž Pavel Bem. Nahradit ho má dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Prototopová. Ta je přitom nechvalně spojená s kauzami kolem Babišova mladšího syna. Podle všech informací stojí za nečekaným obratem vlády hlavní Babišova spojenkyně, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Představa, že lze komplexní protidrogovou a obecně adiktologickou politiku jednoduše přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, je odborně chybná. Závislosti nejsou pouze lékařský problém. Týkají se sociálních služeb, školství, prevence, vězeňství, bezpečnostní politiky, hazardu, alkoholu, tabáku, nelegálních trhů, daní, bydlení, chudoby i práce s lidmi v akutní sociální krizi. Právě proto měla česká protidrogová politika dlouhodobě nadrezortní ukotvení a těšila se velkému mezinárodnímu renomé. To teď padá. Na poslední tiskové konferenci Babiš znovu prokázal nekompetentnost a zdá se, že kopíruje policejně represivní narrativy kolem drog a jejich užívání. To je zásadní krok zpět. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila má koordinace z úřadu vlády logiku, protože jde o oblast v objemu za bilion korun a zdaleka nejde jen o zdravotnictví. Je to o to horší, že podle zdrojů zevnitř adiktologických služeb nepředcházela tak razantní změně žádná odborná diskuze. Té se vláda reálně a asi záměrně vyhnula. Nejtvrdší výtky přicházejí od poskytovatelů adiktologických služeb. Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim varovala před nejistotou ve financování a dopady na klienty. Bude konec roku a nebudeme vůbec vědět, co bude v roce 2027. Vezmeme si naše klienty za rukojmí? Už teď jsou čekací lhůty v ambulacích 3 měsíce, uvedla. Reorganizace tak přichází ve chvíli, kdy systém nemá žádnou velkou rezervu. Ambulance mají čekací lhůty, služby každoročně řeší nejisté financování a část péče stojí na lidech, kteří dlouhodobě pracují pod tlakem a za peníze, které vůbec neodpovídají náročnosti jejich práce. Do adiktologických služeb nepatří jen léčba, ale i terénní programy, kontaktní centra, substituce, doléčování, prevence nebo práce s lidmi v sociální nouzi. Po rozpadu koordinace bude nejasné, kdo služby zaplatí, kdo vypíše dotační řízení a kdo zajistí návaznost péče mezi zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, vnitrem a spravedlností. A to je doslova hazard s lidmi v závislosti i s těmi, kteří se jim snaží pomáhat. Konec konců, předtím varuje i odcházející koordinátor Pavel Bem, se kterým se dle jeho slov vláda rozloučila SMS zprávou. Je to nejen nedůstojné, ale také zcela neuvážené. A následky tohoto rozkladu ponese celá společnost.
10: To byla Apolena Rychlíková. A na závěr dva pohledy do světa. Elon Musk se už před časem pasoval za největšího žijícího vizionáře dneška a jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jenom potvrzuje. Na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců, jak aspoň říká autorka následujícího komentáře Tereza Zavadilová, má ale Musk peníze, moc a sílu aspoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran například vylíčil kosmickou budoucnost. No a jak už bylo řečeno, to je téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
15: Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro 2 biliony dolarů. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry je osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Muskova snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuální. Dění.
10: Hovořila Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Německý kancléř Friedrich Merz napsal Evropské komisi a také premiérovi Kypru, totiž ten momentálně předsedá Radě Unie, aby se v případě Ukrajiny proces přijímání netradičně spružnil a zrychlil. A to ze zcela jasných důvodů, pokračuje publicista Ivan Štern.
16: Zpočátku půjde víc o symbolické gesto, než o pokus o plnohodnotné členství. Ukrajina má získat komisaře bez hlasovacího práva, ale s možností účastnit se vrcholových jednání. Už tento netradiční krok by mohl povzbudit Ukrajince, mimochodem bojujícím proti Rusku i za celou Evropu. Navrhovanou netradiční vstřícností Unie upozorní Moskvu, že Kyjev rozhodně neopouští. Naopak stojí stále pevně při něm. Škarohlíd v tom však vidí jisté riziko. Ještě výraznější přimknutí se k Ukrajině si Moskva může vyložit jako konečný projev nepřátelství vůči Rusku a podle toho se bude následně vůči Evropě chovat. Popravdě řečeno, prakticky se Unie v daném postavení dávno nachází. O to víc je to zřetelné ve chvíli, kdy postupně americká pomoc Ukrajině ochabuje a upadá. V zásadě Moskva nemůže ani jinou evropskou reakci čekat. Škarohlídi argumentují i rozsahem finanční pomoci, již se od Evropské unie Ukrajině dostává, byť ve formě úvěrů. Poukazují na to, že tolik peněz od unie ještě nedostala žádná kandidátská země v době její kandidatury. Zcela ale pomíjejí, že jde o peníze především na obranu, navíc o peníze, které generují synergické efekty díky šikovnosti a nápaditosti ukrajinských inženýrů a promítají se i do růstu kvality evropských obranných systémů. Spolupráce mezi Německem a Ukrajinou v tomto ohledu je doslova učebnicová. Jistou oprávněnou nespokojenost už karohlídu lze nacházet v souvislosti s kandidátskými zeměmi západního Balkánu a Moldávie. Mercův návrh, pokud by se měl naplnit, jak kancléř předpokládá, zcela ostentativně předbíhá Moldávii a balkánské země, které trpělivě kandidují už 20 let bez nějakého výrazně viditelnějšího výsledku. Toto nejvíc mrzí Rakušany, hlavní mluvčí ve prospěch balkánských zemí. I zde totiž hraje roli strategická karta, pod čí vliv se tyto země dostanou. Zda se konečně ocitnou v kulturním okruhu Evropské unie, anebo zůstanou, jak jim mnohým velí historická tradice, příznivci ruské rádoby civilizační misie. Nakonec vzor všemu Mercova iniciativa může přinést spoustu dobrého i pro Balkán. Tak jak si zdejší země, stejně jako Ukrajina, budou plnit domácí úkoly a za to dostanou možnost intenzivněji pronikat na vnitřní evropský trh nejen zbožím, ale i lidmi a kapitálem, budou stále silněji do Unie vrůstat, ruský vliv tak vyvane. Jediné, čeho je třeba se obávat, aby to, co je dobře míněno, nedopadlo jako obyčejně.
10: Příspěvkem Ivana Šterna končí středeční názory a argumenty, čili publicistický každodenní pořad Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Na dostupné nájemní bydlení má jít dalších 6 miliard korun. Na západě USA dál pohřešují lidi po havárii v papírně. Fotbalisti Artisu Brno hrají se Slováckem úvodní duel ligové baráže. Kolona kamionů se rozjíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a čekáme jasno až polojasno teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Peníze našlo v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce výzvu otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
17: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
4: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince. Stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok, pokračuje Vinčálek.
18: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
4: Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě, hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Záchranáři v americkém státě Washington stále pohřešují 9 lidí. Včera se v papírně ve městě Longview zbortila obří nádrž s miliony litrů korozivní kapaliny. Zemřel nejméně jeden zaměstnanec továrny. 9 lidí je zraněných, někteří z nich vážně. Naděje na záchranu pohřešovaných podle úřadu téměř není. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie. Zlínský filmový festival letos nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. V hlavní soutěži se objeví taky dva české snímky. Jedná se o filmy Tajemství křišťálové planety a Máma a táta jsou boží, které budou mít ve Zlíně světovou premiéru. Festival zároveň nabídne i několik filmových novinek ještě před jejich uvedením do kin, říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
19: Mezi těmi je třeba také oceňovaný britský snímek, který se jmenuje Přísahám, že za to nemohu, a to je zároveň zakončovací film festivalu, taková jako novinka.
4: 66. ročník Zlín Film Festivalu začíná zítra a potrvá až do středy 3. června.
1: Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka hrají úvodní zápas baráže o šance ligu. Duel vidí David Nekvinda.
9: Právě začal druhý poločas, Artis Brno, Slovácko 1-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby české ligy. Šturm podepsal v Edenu smlouvu do roku 2030. Tenista Jakub Menšík prošel do třetího kola Roland Garros, na antukovém grandslamu vyřadil Navona z Argentiny po skoro 5 hodinách poměrem 3-2 na sety. Do třetího kola postoupila i Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí, stejně jako světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ta překvapivě podlehla 1-2 na sety Ukrajince Starodubcevové.

0: 16 z Mladé Boleslavy na Jičín u odbočky na Plazi v kruhovém objezdu se srazilo osobní auto s motorkou, vznikají kolony obousměrně, delší je ta směrem z Boleslavy, chvílemi už skoro od odbočky na Řepov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty 11 až 6 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
4: Stále to není hotové.
3: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
4: A byl by možná šel do důchodu.
3: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Méněcení, paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova. Kde začíná, kde končí? Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
5: Díky za pozvání, dobrý den.
6: Že tu hodnotu nebo cenost určuje trh, ne? Takže
3: někdo je cený, protože je po něm poptávka, někdo je cený méně.
6: Někdo je třeba bezcený, no.
3: To je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcený a méně cený, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny jako synonyma?
5: Nevnímám je jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
3: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
5: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebensunwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím mínil lidé třeba s nějakým mentálním postižením a tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří také používali tady ten termín život, který není hodný žití.
3: Nicméně Petr Macinka v České televizi říkal, že si pamatuje ze školy, že nacisti používali i třeba pojem Untermensch, nic takového prý ale nepoužil, žádný podčlověk prý v jeho slovníku není. Jaká je etymologie toho slova méněcení? Skutečně je fér to srovnávat s něčím tak ohavným, jako byl slovník nacistů?
5: Je to prostě fakt. Méněcennost používaná ve vztahu ke člověku, tak to slovo pochází z tohohle kontextu, který jsem zmínil a v tom podobném kontextu se teda také objevil i ten zmíněný termín Untermensch nebo podčlověk, který pokud se nepletu původně vytvořili nějací intelektuálové asi v uvozovkách v rámci Kukluxklanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
3: Petr Macinka poprvé použil to slovo méněcení lidé na Primě, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcennost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
5: Víte, existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list, to znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba že je někdo méně cený nebo že je to parazit, a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak, jako by kryjete se za ten dodatek
3: pro to
5: fig leaf nebo fíkový list. Dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení, tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list. To znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak.

0: za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
1: Motoristé nejenom Petr Macenka nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
2: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
3: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
2: A já se určitě nepolepším.
3: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
0: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů, prostě existují autentičtí bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
3: Ale u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků.
0: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená spíše ty svoje nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba Židé, ale řeknete Soroš, to se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak jako mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle. Je tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
3: A tu méně cenost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
0: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
3: Pan ministr ale říká, že jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macenka.
0: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takovým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tím, s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální, zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí, mě. To je docela jednoduché.
3: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
0: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
3: Protože Petr Macenka říká, je to milý výraz.
0: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jdete někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
3: Což souvisí s tím pojmem psí píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
0: Ano, psí píšťalka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soroš nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné Židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o Romy. A třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
3: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
0: Tady jde prostě o to, že tímhletím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjadří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjadří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyřknutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjadřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně oni nevěřili, a když to slyší od té autority, tak to mu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
3: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu a nějakého posilování svalstva těch politiků?
0: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký psychologický problém, protože když na někoho zaútočíte, tak ho to může šokovat. Když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé LGBT lidi, Ukrajince, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
3: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV. Na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
4: Řekněme, probíde se dnešních levicových, někdy zelených a někdy různých jiných parazitů.
3: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
4: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem, díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
3: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
0: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí.
3: A takže musí podněcovat k nenávisti.
0: Ta hate speech typicky musí podněcuje k nenávisti a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle rozlišení má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
3: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
0: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
3: Ale oba v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
0: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
3: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
5: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina nebo že nějaký...
3: Co slovo dezolát znamená?
5: To mě prostě stačilo proto, abych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezoláty.
3: A znovu, je to hate speech.
0: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny. Přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být Žid, Rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
3: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
0: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah a potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správně správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být i nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
3: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
0: Je to prostě jako jiný, jazykově za to je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání jakoby nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak jakoby morálně problematické, jak jsem řekl, ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
3: Ale vyvoláváte ji, ne? V podstatě.
0: A je právě jakoby velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká jakoby debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
3: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdyby to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
0: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi antisemickým výrokem a použitím výrazu antivaxer na někoho, kdo popírá vědecký konsenzus ohledně očkování. O to, o co se vede debata, je, jak se vlastně k lidem, kteří třeba právě jako šíří dezinformace, veřejně vyjadřovat, jestli opravdu vůči ním podněcovat nějakou zlobu nebo vyjadřovat zlobu. A já, jak jsem řekl, nějak jakoby chápu někdy tu rozhněvanost, ale asi je také dobré jakoby umět držet emoce na úzdě.
3: Už tu byli tací, jako třeba ex-prezident Miloš Zeman.
6: Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zkubila služební zákon.
3: Exposlanec Miroslav Sládek.
7: Myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být, já bych nikomu.
3: Můžeme jmenovat celou řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
8: Nemohl bych napsat Žižkovskému ho.
9: Já jsem ze Smíchova.
3: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
8: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatistější.
9: My jsme kokti, jo.
8: Jste kokti, ale furt jste sympatistější než Jirka Paroubek.
3: Nepranýřujeme teď Macinku, Turka, třeba i paní Černochovou za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
0: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne úplně expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu. Jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svoji kavárnu.
3: Sudecké Němce tady
0: nebo sudecké Němce tady nechci, teďka. Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale taky je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli. Takže
3: těch sudeckých Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná, ti v minulosti něco špatného provedli, takže jestli to tam není.
0: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci. A vyjadřují prostě nějakou vlastně pětu a podobně. Takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto zahrana.
3: Pořád je to hate speech, nebo je to už, narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná. Není to trochu něco jiného?
0: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
3: Nebo pozor, oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
0: Přesně tak. právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevu pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadřujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
3: To je nový level.
0: Je to nový level a velmi úspěšný a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo děsivou řeč.
3: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
0: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svoji kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
3: pár minut.
0: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylít si hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i 100 různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce se danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
3: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
0: Zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře, vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho umlčet.
3: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech a podobně. Jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
0: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu, a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu, a už jenom ten úspěch ve volbách ukázalo se v průzkumech je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
3: Kdybych vás označil za méně cenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
0: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
3: Já bych vám to neřekl.
0: Protože v tomhle materiálu se brodím docela často, spíš to po mně nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na lhaní nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém čistším prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
3: A vyhraje vám taková slušnost volby?
0: Já naprosto věřím, že jednou ano.
3: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
0: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Naslyšenou zítra.
10: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčili muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Mariel Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Poslední místo předsednické místo ve sněmovně dál zůstává neobsazené. Poslanci dnes do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze Starostů. V tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Šanci bude mít Urbanová znovu ve druhém kole. Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co předseda Starostů Vít Rakušan neuspěl 4x. Poslanci by mohli znovu hlasovat o křesle místo předsedy sněmovny v příštím týdnu. 5 lidí uváznutých už víc než týden v zaplavené jeskyni v Laosu je naživu. Po posledních dvou se stále pátrá. Informovali o tom laoští záchranáři. Do záchranné operace se zapojil i finský instruktor potápění působící v Thajsku. Podle něj je pětice mužů zdravá a v dobré náladě. Vyproštění z jeskyně ale prý nebude snadné. Skupina vesničanů se do jeskyně ležící ve středu Laosu vypravila zřejmě hledat zlato. Bleskové povodně jim ale zablokovaly východ. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. A Plzeň dokončila nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové ze STAN město nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích. První obyvatelé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo v červenci. Fotbalisti brněnského Artisu hrají v baráži o šance ligu se Slováckem. První střednutí dvojzápasu sleduje David Nekvinda.
12: 74. minuta utkání a Slovácko se právě v Brně dostalo do vedení 3-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
13: Překážka na D2 za Hustopečemi a nehody na 35 u Jeřmanic i 16 u Plazů. Na dálnici D2 ve směru z Brna na Bratislavu pozorně za Hustopečemi na 28. kilometru. Hlásíte tam v odstavném pruhu světelnou šipku a hlavně kamion, kterému zřejmě zahořely brzdy. Zatím se projíždí bez potíží.
14: Odstavený kamion začalo hořet u pravého zadního kola.
13: Na tahu 35 z Turnova na Liberec spozorněte za sjezdem na Jeřmanice. Stojí tam dvě auta po nehodě, kolem se jede plynule. Na silnici 16 za Mladou Boleslaví na Jičín u odbočky na Plazy u kruhového objezdu havarovala motorka a osobní auto. Provoz řídí Kyvadlově, kolony obousměrně, skoro od Řepova a téměř od Židněvsi, zdržení 5 až 10 minut. Na silnici 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou na Sušici došetřují kolizi dvou osobních aut, provoz omezený, ale slabý bez kolon. A v Ostravě ve sjezdu z Místecké ze směru z přívozu na Halasovu ve Vítkovicích nabourala dvě osobní auta. Tvoří se chvílemi kratší fronta ve sjezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Evropa dnes řeší otázku, kterou se už dlouho nemusela klást. Jak si zajistit vlastní bezpečnost v době neustálé nejistoty? Jak hlubokou změnu přinesla válka na Ukrajině? A co se změnilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu? O tom jsem na konferenci Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas Plus, mluvil s americkým novinářem Simonem Schustrem a polským analytikem a sociologem Slavomírem Širakovským.
16: Speciál Českého rozhlasu Plus.
15: Simone, začnu otázkou na vás. Stojí Amerika v tuhle chvíli na straně Ukrajiny, nebo ne?
17: Co vám mohu říct, je celkový dojem ukrajinských vyjednavačů, kteří se účastní toho vyjednávacího procesu, toho mírového procesu, který prezident Trump zahájil krátce po návratu do Bílého domu. Nemají pocit, že by Spojené státy stály na jejich straně v klíčových otázkách, které jsou pro Ukrajinu tak zásadní, zejména pokud jde o územní otázky na Donbasu a na východě země. Nemají pocit, že by Trumpově administrativě nebo prezidentu Trumpovi osobně příliš záleželo na tom, co se s těmi regiony a územími stane. A ze svých rozhovorů s Rusy, stejně jako z rozhovorů s Trumpovy vyslanci, si Ukrajinci odnášejí dojem, že se Spojené státy v těchto klíčových otázkách a také v některých dalších staví na stranu Ruska.
15: Nakolik ta americká podpora Ukrajiny závisí na, řekněme, osobní chemii mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Zelenským?
17: Ano, myslím, že je to důležité, ale já prostě nemám dojem, že by prezident Trump někdy vnímal prezidenta Zelenského jako sobě rovného. Do pohledu na svět nezapadá jednat s ukrajinskou hlavou státu jako s rovnocenným partnerem. Myslím, že chce budovat vztahy spíš s autoritářskými lídry, které z nějakého důvodu více obdivuje a mluví o nich mnohem pochválněji. A myslím, že Ukrajinu i jejího lídra, prezidenta Zelenského, v mnoha ohledech vnímá jako překážku pro takovou mírovou dohodu, jakou si on, tedy prezident Trump, představuje.
15: Recently Trump called Zelensky a tricky guy. Trump nedávno označil Zelenského za lišáka, zároveň ale řekl, a teď taky cituju, líbí se mi. Může to znamenat, že se situace zlepšuje?
18: Should that be a sign of an improvement?
17: Ne, to si nemyslím. To si fakt nemyslím. Myslím, že prezident Zelensky ukázal, že si umí stát za svým, a to i při setkáních s prezidentem Trumpem, který dokáže působit velmi zastrašujícím dojmem a podobně vypjaté situace si umí dobře zrežírovat. Viděli jsme to zhruba před rokem, vlastně už před více než rokem, při té známé hádce v oválné pracovně, kdy se prezident Zelensky dokázal prosadit. Myslím, že si tím získal velký respekt mezi Ukrajinci a také mezi Američany. Co si ale nemyslím, je, že by si při tom setkání získal podobný respekt u svých protějšků v Bílém domě.
15: Tak to byla spíš taková americká otázka pro Simona. Pro vás, Slavomíre, mám evropštější otázku. Jak dlouho bude podle vás Evropa ještě podporovat Ukrajinu?
19: Dokud budou Ukrajina nebo Evropa existovat.
15: Are you sure? Jste si tím jistý?
19: Well, I hope. Doufám, že ano, a není jiná možnost. Už není cesty zpět.
20: Thank you.
19: Myslím, že všechno závisí na chemii mezi Donaldem Trumpem a Donaldem Trumpem. A řečeno jazykem zpravodajských služeb, tohle není jen nejistý odhad. Naopak, říkám to s vysokou mírou jistoty. Takže ano, souhlasím, že s Donaldem Trumpem se jedná velmi těžko, zvlášť pokud jste politik. Pro Evropu je to ale zároveň určitá příležitost se probudit. Myslím, že Evropa už se probudí probudila, ale pořád ještě nevylezla z postele. A samozřejmě platí, že čím blíž jste Rusku, tím víc zvyšujete výdaje na NATO a na obranu. Podívejte se na Polsko, které dává 5%. Trump se snaží vybírat si konkrétní politiky a pomáhat jim ve volbách. Jednoho si vybral i v Polsku, což tedy není pro Polsko zrovna nejlepší vizitka Polska. Hlavně proto, že polský prezident je zajímavá postava a jeho životopis mu v polských volbách vlastně hodně pomohl. Protože dokud dráždíte elity, jste náš člověk.
20: Ale co samotné Polsko? Nejsme svědky toho, že polská podpora Ukrajiny slábne?
21: Depending on what dimension you talk about.
20: Presidential?
19: Záleží, o jaké úrovni se bavíme.
20: Té prezidentské?
21: Yeah, for sure. For sure.
19: Ano, určitě, určitě. Víte, polský prezident očekával, že Zelenský přijede jako první, což podle diplomatického protokolu nebylo v pořádku. A zatímco Zelenský přijel, polský prezident mu návštěvu Kyjeva nikdy neoplatil. To je pro Polsko ostuda. On je ostatně pro Polsko ostudou obecně, takže to není až takové překvapení. A pokud jde o zbraně a finanční podporu, nemyslím si, že dnes země ještě veřejně oznamují, co všechno pro Ukrajinu dělají. Vím, že velká část ukrajinských zbrojních továren sídlí v Polsku, ale samozřejmě to není něco, o čem by se mělo veřejně diskutovat. V Polsku je taky logistické centrum, které je pro Ukrajinu velmi důležité. A mezi polskými, řekněme, vzdělanými lidmi pořád platí pravidlo číslo jedna. Bez nezávislé Ukrajiny nebude nezávislé Polsko. Vy jste v úvodu říkal, že se objevila nová otázka, že ruská otázka by měla být něco nového. Pro Polsko to tak není. Z posledních 300 let bylo Polsko 250 let součástí Ruska nebo jeho satelitem. Takže nevidím žádný důvod, proč by na Polsko zapomněli. Na pobaltské státy určitě nezapomněli. Tím jsem si jistý.
21: So I don't find any reason why they forgot about Poland, they forgot about Baltic countries. For sure they didn't.
20: Why? Simone, jak silná je dnes podle vás Severoatlantická aliance? Jak silná a jak jednotná?
18: Strong and united.
22: I think it's a deep.
17: Myslím, že dnes prožíváme opravdu hlubokou krizi jednoty NATO. Mám na mysli to, že si nyní v mnoha evropských hlavních městech i v Bruselu představujeme a aktivně diskutujeme o možnosti, že by Spojené státy v NATO nebyly, ať už by to znamenalo cokoliv. Je totiž těžké si představit NATO bez Spojených států ve svém středu. Myslím tedy, že jde o hlubší krizi, než jakou jsme v rámci aliance kdy zažili.
20: Opravdu je to takhle zlé? Nedávno jsem totiž četl rozhovor našich kolegů z Respektu s finským prezidentem Alexandrem Stubem a ten tvrdí pravý opak, že když se na věc podíváme s odstupem, NATO je vlastně podle něj poměrně silné. Říkal, že bychom měli zachovat chladnou hlavu a taky dodal, že bychom měli častěji zajít do sauny, abychom k situaci přistupovali s větší otevřeností a viděli je v širších souvislostech. Do aliance vstoupily dvě velmi silné země, dvě vojensky silné země. Je to tedy opravdu tak špatné?
18: Very strong countries, militarily strong. So is it that bad?
17: Ano, myslím, že má smysl vést debatu o tom, jaké NATO by mohlo vzniknout v jakémsi postamerickém světě, v postamerické Evropě. Zároveň si ale myslím, že musíme brát prezidenta Trumpa velmi vážně, když pronáší hrozby podobné těm, které zazněly po začátku války v Iránu, americko-izraelské války v Iránu v únoru. Tehdy zcela otevřeně vyhrožoval a říkal, že je NATO špatná dohoda. Tohle ostatně říkal už předtím, než vstoupil do politiky. Vždycky to patřilo k jeho politické filozofii, pokud tedy nějakou má. Jde o představu, že je NATO pro státy nevýhodné, že země NATO jsou závislé na americké bezpečnosti a že USA dotují evropskou bezpečnost. Já si myslím, že takhle skutečně uvažuje. Určitě existují nějaké pojistky, které mu brání podle těch impulzů jednat.
20: A jak silné tyto pojistky jsou?
18: How strong are they?
22: They seem to be holding up.
17: Zdá se, že zatím drží, ale pomalu, ale jistě se začínají hroutit. A mluvím o kongresu i o americké armádě. Myslím, že když má tyhle impulzy, když vydává taková prohlášení, naráží na odpor jak veřejně, tak v zákulisí ze všech stran americké politické elity a zatím jako pojistky drží. Myslím, že prezident Stubb je velmi dobrým příkladem toho, čemu v amerických médiích říkáme zaříkávač Trumpa. Někdo, kdo s ním dokáže najít společnou řeč, uklidnit ho a snížit napětí.
20: Říká se, že na něj Trump dá.
17: No kvůli golfu, přesně.
1: Because of golf,
20: yes. Slavomire, jak silná je Severoatlantická aliance podle vás v současnosti?
21: It's a question like, you know,
19: to je strašně obecná otázka. Samozřejmě tu existuje určitá nejednotnost. Do určité míry dochází k rozpadu, ale výsledek pořád závisí na nás. I když se Amerika stahuje, nezáleží na tom, jestli to oficiálně oznámí nebo ne. Musíme na to být připraveni. A to je vlastně dobře, ne? Europeizace NATO je pozitivní proces. Je to něco, co nám doteď chybělo. Trump nastoupil do svého druhého funkčního období a druhé období populistů bývá obvykle úplně jiné než to první. Na třetí období už nečekejte.
20: Podle ústavy by žádné třetí ani být nemělo, ne?
21: Může
19: být, vždycky může být. A ve druhém období má svým způsobem strategii šílence. Říká, bojte se, protože nevíte, co udělám. A ono to funguje, jen to má určitou trvanlivost. A myslím, že ta právě končí. Stačí se podívat, jaké důsledky má Trumpovo jednání. Vnitrozemské i mezinárodní. Pro země, které pravděpodobně sledujete. Na domácí scéně dnes platí, že když Trump někoho ve volbách podpoří, je ten člověk v háji, třeba Orbán. A když se podíváte, jak to funguje navenek, vezměte si Hormuz. Irán neměl jadernou zbraň, teď ji má a jmenuje se Hormuz. Irán ví, že ho může kdykoliv uzavřít a tím získává obrovskou páku na celou světovou ekonomiku a tedy i na světovou politiku. A nejen to, může kdykoliv zaútočit na arabské země, to je další jaderná zbraň. Co se snažím říct, nechte ho dělat si, co dělá, a Evropa tím pravděpodobně zesílí. Bohužel spolu s ní zesílí i Irán. Dnes bych byl raději Trumpovým nepřítelem, než jeho údajným spojencem.
20: Simone, souhlasil byste s tím, že Trumpovi teď tahle strategie přestává fungovat? Abych použil Slavomírův výraz, že jí právě končí trvanlivost.
17: Ne, to si nemyslím. Vždyť uplynulo teprve asi rok a pár měsíců z jeho druhého funkčního období. Má před sebou ještě poměrně dlouhou dobu. Je možné, že po listopadových volbách budou ty pojistky silnější a kongres, nebo alespoň americká sněmovna reprezentantů, bude mít větší prostor omezit jeho pravomoci. Ale pořád toho může udělat opravdu hodně, zejména pokud jde o NATO. Podívejte se na signály, které vysílá spojencům na tolika úrovních tím, že stahuje zatím tedy omezený počet vojáků. Způsob, jakým se rozhodl stáhnout tyto jednotky právě z Polska, alespoň to zatím vypadá, že to udělá, je nesmírně rozporuplný a pro mnoho spojenců velmi matoucí. Polsko totiž udělalo přesně to, co po něm chtěl. Vydává na obranu téměř 5% HDP a přesto Spojené státy aktivně oslabují svou pozici v Polsku. Velmi podobnou situaci vidím, i když mimo rámec NATO, u Tchajvanu, zvlášť po Trumpově návštěvě Číny minulý týden. Otevřeně řekl, že Tchajvan je vyjednávací žeton a zpochybnil, zda budou Spojené státy dál prodávat zbraně, které Tchajvanu pomáhají se bránit. Tchajvan vydává na obranu velkou část svého HDP, v mnoha ohledech je to přesně ten modelový spojenec, o jakém Trump tvrdil, že ho chce ve světě vidět. A přesto je trestán, Trump jeho bezpečnost oslabuje. Jaký signál to tedy vysílá ostatním spojencům o tom, co vlastně Američané od svých spojenců chtějí? To už opravdu není jasné.
20: A dokázal byste nám na to odpovědět vy jako Američan?
18: You should tell us as an American.
17: Řekl bych, že Američané, respektive americký názor, se nevždy shoduje s názorem prezidenta Trumpa a velmi často je úplně jiný. Jak jsem říkal, Trump má dost zvláštní a neortodoxní představy o NATO, které podle mě většina americké politické elity nezdílí. Zároveň má ale pořád velkou moc jednat podle svých impulzů a podle svých představ o spojenectvích i o tom, jaké dohody chce uzavírat se spojenci i s tradičními protivníky, jako jsou Rusko a Čína.
20: Slavomire, vy jste k tomu chtěl něco dodat?
19: Mohl bych tu vyjmenovat řadu zemí, které Trump spíš posílil, než oslabil. Třeba Čínu, nebo dokonce globální ekonomiku. Podívejte se, jak odolná se nakonec ukázala být. Pro Ameriku je to samozřejmě všechno velmi škodlivé. Takže pokud se něčeho bojím, není to nutně NATO, ale spíš Amerika a Američani. Stačí se podívat, co se děje na amerických univerzitách, v muzeích, galeriích, v občanské společnosti, s imigranty. Prvními oběťmi Trumpa jsou podle mě Američané. A dokud Ukrajinci bojují, a za to bychom jim měli být nesmírně vděční, máme čas se připravit. A dokud bojují, ruská ekonomika, ruská armáda i ruská společnost dál slábnou. Samozřejmě nemám radost z toho, že ruská společnost slábne, ale pokud má ruská společnost z Trumpa radost, pak mi na tom příliš nezáleží.
18: Let me remind you that our guests are Slavomir Shirakovsky and Simon Schuster.
20: Směřuje tedy Evropa k tomu, že bude schopna zajistit si vlastní bezpečnost, Slavomir?
19: Je to stále v pohybu. A samozřejmě, když se díváme na Ukrajinu, obvykle mám pocit, že jde hlavně o Ukrajinu. A v určitém smyslu samozřejmě také o nás z dlouhodobého hlediska. Ale pokud jde o Ukrajinu, není to hra s nulovým součtem. Ukrajina má totiž nejsilnější armádu v Evropě a nejzkušenější armádu na světě. A také nejinovativnější. Inovativní přímo v terénu. Ne u počítačů, že? Ne v projektech. Takže pokud Ukrajina vstoupí do NATO, budou to Ukrajinci, kdo bude učit vojáky Severoatlantické aliance. Ne naopak. Blok, ke kterému se Ukrajina připojí, bude tedy mnohem silnější. A blok, proti kterému bude Ukrajina stát, bude mnohem slabší. Chci tím říct, že bychom měli mít zájem na to, aby Ukrajina byla v NATO i v Evropské unii. Nejen kvůli ukrajinským schopnostem, ale taky proto, aby tyto schopnosti nezískalo Rusko.
20: But is it likely? Je to ale pravděpodobné, že by se Ukrajina v dohledné době k alianci připojila, Simone. Dokážete si to představit, že by s tím prezident Trump souhlasil?
17: Ne, bohužel si nemyslím, že je to pravděpodobné a podle mě je to pro NATO obrovská škoda. Naprosto s vámi souhlasím, že Ukrajina se rychle mění z dovozce bezpečnosti, z příjemce pomoci a podpory ve vývozce bezpečnosti, zejména v oblasti technologií. Velmi jasně se to ukázalo po vypuknutí války v Iránu, kdy se řada zemí, včetně státu Perského zálivu, obrátila na Ukrajinu s žádostí o pomoc při sestřelování dronů Šáhid. Myslím tedy, že pro europeizované NATO by bylo velmi cenné obracet se na Ukrajinu pro pomoc a technologie. Navštívil jsem na Ukrajině továrny na drony i další vojenské podniky, které mají značnou volnou kapacitu. Nevyrábějí naplno. Vyrábějí to, co potřebuje ukrajinská armáda, ale zároveň si nechávají prostor i pro vývoz technologií a dronů. Nedávno jsem ale vedl opravdu pozoruhodný rozhovor s Arminem Papergerem, šéfem Rheinmetallu, největšího německého výrobce zbraní. Možná se ten rozhovor viděli. O ukrajinském vojenském průmyslu se vyjadřoval velmi přezíravě. Řekl, že jsou jako hospodyňky, které si v kuchyni vyrábějí drony na 3D tiskárnách. To velmi jasně ukázalo staré způsoby uvažování, staré instituce, staré finanční vazby mezi evropskými výrobci zbraní, vojenským průmyslem a evropským politickým vedením. A právě to bude velká zátěž, která bude brzdit europeizaci NATO i rozvoj vlastních evropských bezpečnostních struktur.
18: Of Europe's own security structures.
20: Okay, so in your view,
21: well, for sure, Germans produce better helmets than drones.
20: Okay.
21: Seriously.
19: Tak Německo určitě vyrábí lepší přilby než drony, ale teď vážně. Když mluvíme o vstupu do NATO, uvažujeme v jedničkách a nulách, binárně. A samozřejmě, pokud jde o formální stránku věci, a možná i o článek 5, máme pravdu. Ale do Evropské unie nebo do jakéhokoliv multilaterálního bloku se vždy vstupuje postupně, den po dni. Tím, že měníte zákony, tím, že vytváříte partnerství, vývozem a dovozem a obchodem jako takovým, tím, že přijímáte nové standardy prakticky ve všech oblastech společenského života. A ten proces probíhá, že na jeho konci je článek 5. A věřím, že Ukrajina k tomu to členství v Severoatlantické alianci určitě dospěje. A vlastně teď my to dnes potřebujeme víc než Ukrajinci. A pak přichází článek 5. Když si ho přečtete, je nesmírně vágní. Když si ho opravdu přečtete, tak v článku 5 není nic, co by vaši zemi zavazovalo vyslat armádu. Nic. Můžete poslat komisi, která za půl roku přijede zjistit, co se tam vlastně děje. A pak jsou tu zase země, a tady bych zaspoužil slovo, které se do rádia nehodí. Ale pak prostě chci říct, že i článek 5 závisí na vašich vlastních schopnostech, na vašich spojenectvích, na zkrátka všem, co si dokážete předem zajistit. Proto si myslím, že tohle binární uvažování o Ukrajině a Severoatlantické alianci každou analýzu dost pokřivuje. Pokud tedy Ukrajina nemůže do NATO vstoupit formální cestou, usilujme o to, aby byla součástí nějakého NATO plus nebo čehokoliv podobného, ale aby byla co nejblíž. A to je pořád velmi ambiciózní cíl.
20: Simone, je tohle podle vás realistické, takové postupné začleňování Ukrajiny do Severoatlantické aliance?
17: Ano, myslím, že ano. Zároveň je ale podle mě důležité mít na paměti, že snaha Ukrajiny přiblížit se k NATO a integrovat se do Severoatlantické aliance narazí na odpor, a to nejen ze strany Trumpa a lidí, kteří s ním souhlasí. Existují také hráči a velmi důležití hráči uvnitř Evropy, kterým se nelíbí představa, že se Ukrajina po válce stane silnou, nezávislou vojenskou mocností s nejsilnější armádou v Evropě. A z rozhovoru s prezidentem Zelenským a jeho týmem vím, že mají značné obavy konkrétně z vaší země, z Polska, které by se mohlo stavět proti vzniku takové mocnosti na své východní hranici. A také proti tomu, že by tato mocnost mohla zpochybnit postavení Polska v Evropě jako určitého těžiště bezpečnosti a ekonomiky.
19: Záleží na tom, kterého Polska se ptáte, protože máme dvě.
17: Samozřejmě vám to nevyčítám, ale je to něco, víte, polskému politickému kontextu rozumím jen velmi omezeně. Ale vím, že si s tím Ukrajinci dělají velké starosti. Vidí to, když se dívají za hranice války, když přemýšlejí o své budoucnosti a o roli, kterou budou v Evropě hrát. Viděli jsme to samozřejmě už dříve během války a dodnes se to projevuje na ekonomické frontě, v zemědělství, v polském odporu vůči dovozu pšenice a dalšího zboží z Ukrajiny přes Polsko do Evropy. Polsku se to nelíbilo. A myslím, že pokud se Ukrajina stane významnějším vývozcem bezpečnosti a možná i zbraní, může to narazit na odpor i u některých dalších mocností v NATO, nejen ve Spojených státech.
20: Tak to byl záznam z části debaty amerického novináře Simona Schustra a polského analytika a sociologa Slavomíra Širakovského z konference Křehká bezpečnost. Tu pořádal Český rozhlas Plus. Plnou verzi i záznam dalších pořadů najdete na našem YouTubeovém kanálu a taky na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Radiokniha. Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před dvěma lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
23: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
24: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
5: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
25: Nic nemáme, lidi, mějte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
26: Ježišmarja.
25: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
0: Nevěřte mu, chce všechno začeknovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
3: Paničko, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
6: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
7: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
3: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
8: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
6: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
8: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
9: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
26: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, samozřejmě inkognito.
7: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce, tak říkají, zlomil vlas.
6: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
3: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Opatrovnické soudy by mohly přitvrdit proti násilníkům. Vojenský velitel Hamásu je mrtvý, ve funkci byl týden. Fotbalisti Slovácka na úvod ligové baráže zvítězili v Brně nad Artisem 4-1 a čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
2: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
1: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování plnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za Hnutí ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
3: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
1: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamas potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy, Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izaidina Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
4: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
5: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
6: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
5: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Crp, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šance ligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16:20 do něj nastoupí proti Finům v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnes se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střed s výraznými hráči zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlu nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.

0: kilometrů 9,5 stojí motorka. Dejte pozor na řidiče.
1: Má větší poruchu, je tam prostě člověk v podstavném pruhu, bude tam někde pobíhat po té krajnici.
0: A u Mladé Boleslavy jsou stále komplikace na silnici 16 do Jičína. U obce Plazy u odbočky se u kruhového objezdu střetlo osobní auto s motorkou. Projíždí se kivadlově a v obou směrech jsou kolony zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Účastníky letošní poutě usmíření vítali v Pohořelicích u Brna spoluobčané, kteří pro tuhle akci měli mírně řečeno pramalé pochopení.
5: Osvoboditel vám vadí a vrahy tady uctíváte, ale jo.
4: Jenže protestující tvořili sice velmi slyšitelný, ale ve srovnání s počtem účastníků poutě velmi malý hlouček. Blanka Návratová, bývalá programová ředitelka festivalu Meeting Brno, jehož je pouť usmíření tradiční součástí, si tak mohla pochvalovat.
6: Si kolegové z meetingu si nemohli nakonec přát lepší PR.
4: A v podobném duchu mluví také spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: Jsem velmi vždycky rád, když ti odpůrci přijdou, protože aspoň přesto, že jako jsou proti, tak tam aspoň můžou zahlédnout ty tváře těch sudeckých Němců.
4: Festival Meeting Brno 2026 ještě pokračuje, ale jeho nesporným vrcholem byl sudetoněmecký sjezd na brněnském výstavišti a také zmíněná sobotní pouť usmíření, které se zúčastnil rekordní počet 4,5 tisíce Čechů, Moravanů, Slezanů a také sudeckých Němců. Dnešní zaostřeno, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka, vám tuhle bez nadsázky historickou událost v následujících minutách přiblíží.
2: Zaostřeno.
8: Je zhruba 8 hodin ráno, jsme v Brně na Mendlově náměstí, sedíme v autobusu, který nás odveze do Pohořelic a já tady sedím s...
9: Michalem Kolářem.
10: Veronika Svobodová.
8: A odkud jste?
9: Tady z Brna.
8: Já se vás zeptám úplně naivně, proč sedíme s vámi právě v tomhle autobuse, kam jedeme a proč?
9: Jedeme na pouť smíření, konané v rámci meetingu Brno už od roku 2015, jestli se nepletu. A jedeme do Pohořelic, aby jsme se vrátili zpátky do Brna, to znamená proti proudu celkem smutného, tragického putování vyhnaných brněnských národnostně jazykově Němců po druhé světové válce. A jsme to zažili podobným způsobem, jen obráceně.
8: A měli byste pochopení i pro ty lidi, kterým se ta akce nelíbí, nebo respektive se jim nelíbí ten fakt, že sem dostali koná světoněmecký sjezd? A co byste jim třeba řekli? Proč si myslíte, že to není špatný nápad?
10: Protože nějaký jako smíření obecně je strašně důležitý v životě a že si myslím, že je to taková jako obecná vlastně věc a že je prostě důležitý jako... dělat nějaký tady ty smířlivý kroky, i když je to jako těžký mnohdy.
5: Osvoboditel vám vadí a vrahy tady uctíváte, ale jo. Čemu se chcete usmířovat, když ještě žijou pamětníci?
4: Slova o tom, že to může být opravdu těžké, se potvrzují hned po vystoupení z autobusu na malé loučce u Pohořelic. Místa, kde byl v roce 1945 narychlo zřízený tábor pro vyhnané brněnské Němce, ve kterém zemřelo, hlavně na nemoci a podvýživu, mnoho žen a dětí.
8: Ono se to může zdát být na bílední, ale zeptám se vás přesto, proč považujete za důležité tady dneska být?
11: Protože oni tady nemají co dělat. Teď nás vraždili, 360 tisíc našich občanů povraždili. My jsme přijeli ze severu Čech, z okresu Česká Lípa, z Kravař, aby jsme přišli demonstrovat proti fašistům.
4: Když se teď snažím vést dialog s některými protestujícími, kteří sem vážili cestu z docela velké dálky, sklouzne debata někam úplně jinam, než k otázce usměřování nebo neusměřování se sudeckými Němci.
11: Český rozhlas, Česká televize, už vás dávno měli zrušit. Překrucujete, říkáte všechno v obráceně, když se na vás nikdo nechce dívat.
8: Co například?
11: Co například všechno?
12: Proč my máme platit vaše...
8: Přesně, tak,
12: ale to je platy.

0: nablití.
1: Když, to je ale trošičku jiná
2: debata. Když nám je z vás nablití, pane.
3: Jeden z protestujících se pak snaží znemožnit zahajovací ceremoniál s malou přenosnou sirénou. Ale brzy je pořadateli a jestli vidím dobře, tak také za asistence antikonfliktního policejního týmu, sice důrazně, ale bez fyzického násilí vykázán do větší vzdálenosti a projevy pořadatelů a místních i celonárodních německých politiků můžou zaznít.
4: Brno učinilo v roce 2015 velký krok, protože jako první a jediné město uznalo vyhnání sudetských Němců a vydalo se cestou smíření.
3: Jenže spíš než ta jejich už tak trošku obligátní slova o lítosti nad tím, co se dělo v minulosti, že jsme tady, abychom se setkávali a poznávali a zbližovali, na mě dělá, musím říct, dojem, opravdu vydatná účast. Průvod jde přes Pohořelice v jednom místním pruhu, projíždějící auta troubí, těžko říct, jestli na znamení podpory nebo naopak protestu. Je slyšet němčina, čeština i angličtina.
5: Joachim Stingel. Stingel. And what do you do?
3: Joachim Stingel je poštovní úředník ve Vídni. Dorazil jsem s dcerou a jejím přítelem.
5: Near Olmutz. My mother and my father are born in Chep.
3: Jejich předci pocházeli z Olomoucka a i když už všichni tři prožili své životy nejdřív v Německu a pak v Rakousku, považují moravské kořeny za součást své identity.
5: I was so technoschlag, it's like 1990.
3: Joachim už byl mimochodem na jednom sudetoněmeckém sjezdu v 90. letech minulého století v Norimberku.
5: It's a little bit different, so I'm surprised.
3: And why is it for... Tady v Brně už prý vypadají účastníci úplně jinak. Starší generaci, která odsun z Československa ještě zažila na vlastní kůži, postupně vystřídali generace jejich potomků. Ale je prý dobře, že se tradice udržuje.
6: So I'm from Germany.
7: Mm-hmm. And my name is Eric.
6: And which part of Germany?
7: Southern Germany, Bavaria.
3: Student Eric z Bavorska nese logo s motem letošního sjezdu.
6: Alles Leben ist Begegnung, which basically means that all your life is meeting and interacting with other people.
3: Život je setkávání. A na hlavě má kšiltovku se státním znakem České republiky, kterou si prý koupil v Praze. Jeho prarodiče pocházeli z Brna.
6: It's amazing that this event is possible, so I'm really thankful to meeting Brno and the city of Brno that they are making that possible, that they...
3: A Erik je vděčný organizátoru Meeting Brno, že se takové akce může zúčastnit. A teď si jdu promluvit s někým zase česky.
8: Blanka Navratová, překladatelka, germanistka. Bývalá programová ředitelka Meeting Brno a Českého centra Mnichov ředitelka.
9: Jak to tak od toho roku 2015, jak se to postupně měnilo, ta organizace nebo zlepšovala, prohlubovala?
8: Tak dnes je to mimořádné v tom, jak je to velké. Odhadem tak 10x tolik lidí, než v těch posledních letech to chodilo, to pouť smíření. A obdivuju kolegy z meetingu, jak je to právě profesionálně už za ty roky zorganizované, že je postaráno o ty účastníky.
9: Rozdávala se tady voda.
8: Přesně tak, rozdávala se voda, je tady, jsou tady zdravotníci všude, perfektní spolupráce s policií. I to umožňuje, aby to bylo opravdu krásná, příjemná akce. No.
9: A řekněte mi, když jste začala spolupracovat s Meeting Brno, co vás k tomu vedlo? Proč?
8: Vedlo mě k tomu to, že... Mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy. Provázela jsem, co mě k tomu vlastně konkrétně přivedlo, úplně bylo to, že jsem provázela německé turisty v České republice a oni mě nutili k tomu dívat se na naši zemi a na tu historii jinak, než jsem byla zvyklá. Kladli mě otázky, nad které jsem se sama musela nejdřív zamýšlet. A vlastně mě to přinutilo jako... Opravdu, dospěla jsem k tomu zájmu o tady tu naši česko-německou historii a pak jsem měla velkou radost, když jsem na začátku sledovala, že vznikl Meeting Brno a tady ta pouť smíření a přidala jsem se nejdřív jako dobrovolnice a pak tedy jako nakonec programová ředitelka nějakou dobu.
9: A teď jste teda účastnit?
8: Teď jsem tady účastnice, podporuji kolegy samozřejmě dle možností, ale oni všechno zvládají bez problémů sami.
9: A vystudovala jste germanistiku, tak učíte nebo provázíte? Ještě zmiňovala jste, že jste provázela?
8: Možná teď se k tomu možná zase opět vrátím, tomu provázení, překládám. Jsem přeložila komiks o Sophie Scholl, takže to je takový můj taky příspěvek a zasadila jsem se jeho vydání, tak to je takový můj příspěvek taky k tomu česko-německému tématu teď aktuální.
9: A žijete v Brně teda?
8: Žiju zase v Brně teď, ano.
9: Vy jste říkala, že těch lidí byla tak, dejme tomu, plus minus desetina v těch jiných ročnících. A já si tak kladu otázku, jestli té účasti hodně nepomohl právě celý ten rozruch okolo sudetoněmeckého sjezdu tady.
8: A to jsem si jistá, že tomu pomohl, a se kolegové z meetingu si nemohli nakonec přát lepší PR, než se stalo. Jako, bylo to hrozná doba, ta doba těch útoků a ta nenávist, jak se rozmíchávala. Bylo to jako strašně náročné i pro mě, i když jsem nebyla jako v tom jako organizačním týmu, který byl ještě samozřejmě pod daleko větším tlakem, ale vlastně se to potom změnilo tady aspoň pro mě, a myslím si, že i právě pro ten organizační tým celý, že se změnilo tady to pocitově, ta vlna podpory, že převážila tu nenávist.
9: Víte, a já teď neříkám, že člověk by se měl ohlížet vždycky na průzkumy veřejného mínění, ale co si nechal udělat průzkum teďka bleskový Český rozhlas, tak z toho vyplývá, že asi 60% lidí v České republice je ne proti pouti usmíření, ale proti tomu sjezdu Landsmannschaftu. Co vy na to?
8: Zrovna jsme se o tom včera večer bavili s kolegy, co se dlouhodobě pohybují taky v česko-německé oblasti, a říkali jsme si, že taky hodně je to dáno určitě tím v jaké době tady ty průzkumy teďka se dělají, že to bylo v té rozjitřené době. A potom taky jde o to, jak jsou položené ty otázky. Kdyby tam byla nějaká možnost, je mi to jedno, a položila by se tato otázka jako před tím, než se tady zvedlo celé, vlastně uměle takhle vytvořila ta atmosféra strachu, tak já jsem si docela jistá, že jako drtivá většina společnosti by odpověděla, je mi to jedno.
0: Ne, právě, že vůbec nevím, jak to mám dát do nějaký normální polohy.
3: To mám. Rozloučil jsem se s Blankou Návratovou a v Rajhradu po nějakých 17 kilometrech nasedl do zvláštního autobusu, který mě odváží do Brna.
10: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Tady těsně před Mendlovým náměstím za několik hodin zase protestující, a teď už jich je víc, opravdu hodně vehementně, obrazně řečeno, vítají čelo průvodu, ke kterému se na poslední symbolický kilometr připojilo pár desítek prominentních osobností, včetně senátorů a jejich předsedy Miloše Vystrčila. Já ale počkám, až skončí oficiální proslovy, abych si mohl trochu stranou v parku v augustiánském klášteře popovídat s člověkem, který stál u zrodu myšlenky festivalu Meeting Brno, a hlavně pozvání sudeckých Němců, aby svůj letošní sjezd uspořádali právě tady.
11: Já se jmenuji David Macek, jsem tady z Brna, šťastně tady žijí celý život s výjimkou nějakého studia v zahraničí, a to, co mě v posledních letech nějak, čemu věnuji nejvíc času, energie, kromě svého vztahu s Bohem a s rodinou, tak je kromě jiného Meeting Brno festival, který je založený právě na osobním setkání. Já jsem strávil mládí v politice, ale rozhodl jsem se právě po zkušenosti návštěvy sudetoněmeckého dne a několika dalších zkušenostech v roce 2015 politiku opustit, protože jsem si uvědomoval, že tady jsou neuzdravené záležitosti v naší společnosti, v takovém kolektivním vědomí, které tak nějak dřímají a vždycky se projevily v nejméně vhodnou chvíli, třeba když se rozhodovalo druhé kolo prezidentských voleb. A bylo zřejmé, že s těmito věcmi se dá pohnout spíše, když člověk se zapojí do občanské společnosti, než když zůstanu ve stranické politice. A ten dnešek je pro mě takovou radostí, protože se zdá i díky tomu odporu, který proti nám povstal, a díky tomu, že to někteří politici přenesli na půdu poslanecké sněmovny, tady celou tu naši záležitost, festival smíření, je vidět, že ta metoda lidi oslovuje, že sdílejí přitom svoje příběhy, putují s námi, a přijde mi, nakolik tu atmosféru pozoruji, že ti lidé září, přináší naději, otevírají se.
9: My se k tomu ještě dostaneme, ale jestli můžu zpátky k tomu roku 2015, a to teď nechci nějak hniropišit, ale proč zrovna Meeting Brno, proč ne třeba setkání v Brně nebo něco takového, proč ten anglický název, když se to konec konců týká česko-německých vztahů?
11: To je samozřejmě provokativní, ten fakt, že vlastně jde o anglické slovíčko. My jsme tady, my sedíme spolu v zahradě augustinianského kláštera na Starém Brně a přesně tady 30. května 2015 končila pouť smíření, při které primátor četl oficiálně přijatou deklaraci smíření a společné budoucnosti. Poprvé a zatím vlastně naposledy nějaké české nebo moravské město vyslovilo lítost nad poválečnou odvetou vůči německým mluvícím našim spoluobčanům. A to byl pro mě natolik silný zážitek, že jsem se spojil, respektive oslovila mě na konci léta Kateřina Tučková, spisovatelka, se kterou jsme se už tou dobou znali, a říkala mi, sedíme tady v Brně, organizátoři pouti smíření, a přemýšlíme, to bylo přece tak silné, že by to chtělo nějak pokračovat, aby to nebylo jednorázové gesto. A ptala se mě, jestli bych neměl nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat, to pokračování. No a zachytila mě vlastně, když jsem jel z Meetingu Rimini, což je festival v italském Rimini svého druhu asi největší na světě. Oni tam mají během 6 dnů asi 800 tisíc účastí na všech těch akcích. Je to místo, kde se pro mě nějak dotýká nebe země, protože tam skutečně jezdí vzácní hosté, nositelé Nobelových cen, premiéři, prezidenti, duchovní vůdci z celého světa a setkávají se spolu v takových poctivých diskuzích za účasti velice, velice širokého publika mezinárodního. A to, co mě tam vždycky fascinovalo, tak čím déle se ten dialog vede, tím více vynikají odlišnosti mezi těmi lidmi navzájem, ale zároveň tam roste mezilidská blízkost. A tohle je podle mě něco, co v dnešním světě globalizovaném potřebujeme. Potřebujeme si každý být vědom vlastní identity, odkud vycházíme, kým vlastně jsme, ale potřebujeme, aby ta identita byla otevřená a aby, když poznáváme někoho jiného, tak mezi náma zkrátka rostla ta blízkost, která podle mě v dnešním světě chybí.
9: A ta angličtina teda? Jak se do toho dostává?
11: No, ono se to jmenuje Meeting Rimini, podtitul Meeting přátelství mezi národy, to nám dříve narozeným zní trošku proflákle, ale je to opravdu krásné místo, letos se tam chystám znovu.
9: A tak jste to převzali?
11: Převzali jsme to prostě Meeting Brno. S vědomím toho, že to slovo setkání je mezinárodní. My jsme totiž ten festival zakládali až poté, co došlo k těm gestům smíření, takže já jsem ho nepromýšlel jako něco česko-německého. Ostatně, když se podíváte do našeho programu, tak tam zdaleka nejsou jenom česko-německá témata. My jsme naopak chtěli, aby ten festival byl místem, kde středoevropská veřejnost bude moci se setkávat s těmi, které moc nezná, se kterých má možná kvůli tomu také strach. A předpokládali jsme, že když ty lidi budeme sem vozit a naši čeští a moravští spoluobčané se s ním budou moc osobně setkávat, tak zjistí, že jsou to taky jenom lidé, jak se říká, a bude možné, že bude klesat napětí ve společnosti a naopak bude se posilovat sounáležitost.
9: Jak to potom pokračovalo? Teďka po vás nechci nějaké detailní počty nebo tak, ale od toho roku 2015, jaké byly třeba takové hlavní fáze, jestli se to tak dá říct?
11: To bude nejlépe poznat, když vypíchnu ty body, ke kterým se nejčastěji, nejraději vracíme, alespoň dva, tři. V roce 2017 jsme pozvali do Brna potomky brněnských rodin Tugendhatů, Lefbérů a Šťastných, tedy brněnských židovských rodin, po kterých nám tady zůstaly krásné vily a kteří se lvým podílem podíleli na růstu industriálního Brna, jakožto moravského Manchesteru v 19. století. A světe div se, ze všech světadílů se nám sjelo 120 potomků na rodinné setkání Tugendhatů, Lefbérů a Šťastných, což bylo něco fantastického. A my s nimi, s některými stále udržujeme kontakt, například jeden z nich, Daniel Lefbér, tak si koupil zpět fabriku v Brněnci, která patřila po desetiletí v 19. a začátku 20. století rodině Lefbérů, byla to druhá největší textilní fabrika v Evropě. A když přišli nacisté a sebrali to Lefbérovi, tak to svěřili do péče jistému Oskaru Schindlerovi. Takže to je místo, které zná celý svět díky filmu Schindlerův seznam. Bylo víceméně v ruinách. Daniel Lefbér si to po svém dědečkovi vlastně koupil zpátky a dneska už je tam otevřeno Muzeum přeživších holokaustu na Moravě. A to místo znovu mimochodem dává také práci lidem z toho regionu na pomezí Českomoravském, kde je to docela potřeba, aby tam byly pracovní příležitosti. A tohle mě obzvlášť těší, když z touhy po setkání, což může někomu vypadat, že to je nějaké snílkovství, se to nakonec přetaví do něčeho hmatatelného. Že tam je nová instituce, chodí tam školy, dozvídají se tam, co je potřeba, aby ta paměť historická se nerozmělňovala. A zároveň to místo dává práci lidem okolo. Tak to byl rok 17, potom samozřejmě v roce 2023, když bylo 30. výročí rozdělení Československa a my jsme měli nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, tak protože se rádi dotýkáme míst, která jsou symbolem rozdělení nebo něčeho negativního a přetváříme je právě tím setkáním v místa, kde začíná nový příběh nebo se vydáváme doslova ti symbolicky na pouť smíření, tak jsme do zahrady vili Tugendhat pozvali Petra Pavla a Zuzanu Čaputovou, slovenskou prezidentku tehdejší. Posadili jsme je na stejné místo, kde Václav Klaus a Vladimír Mečel rozhodli o rozdělení Československa a byli tak laskaví, že se nechali ode mě hodinu doslova vyslýchat otázkami, které nebyly nějaké politické, ale šli vlastně trošku do toho lidského jádra. Ptal jsem se jich, která setkání pro jejich život byla a jsou určující. No a tímto způsobem pracujeme i s těmi výročími, takže když bylo 80. výročí konce druhé světové války v loni a také bohužel 80. výročí těch poválečných událostí tady v našich zemích, které jsou z velké části zatím v naší zemi nepřiznané, neví se o nich, tak jsme si říkali, že protože nám sem 10 let jezdí z naši sudetoněmečtí přátelé, chodíme s nimi tuto pouť smíření, míváme bohoslužbu smíření, tak jsme si řekli, že prostě zkusíme pozvat, aby sem nejezdilo třeba jenom 4 autobusy, ale aby to své hlavní zhromáždění, které mají vždycky o letnicích, o svatodušních svátcích, to u nás se moc neví, co je, tak ho prostě uspořádali tady u nás. A já jsem moc rád, že se to děje, protože to má obrovskou hodnotu a pro mě takovou jakousi takové splněné přání. Já jsem byl na svém prvním sudetoněmeckém dnu v roce 2015, to té doby tam jezdím každý rok. A jel jsem tam tehdy ještě právě jako v nějaké politické funkci, byť už jenom regionální. A trošku mě hryzalo takové to národní svědomí, jestli nezrazuju svůj národ, když jedu na sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A teď jsem tam přijel a viděl jsem tu atmosféru plnou krojů a barev a jídla a pití a písní a tanců. A zbíhali se ke mně prostě babičky, dědečkové, vyprávěli mě příběhy, jak jsou tady z Vyškovského jazykového ostrůvku a podobně z jižní Moravy. A potom jsem v neděli seděl po bohoslužbě, když začínaly ty projevy také tehdejšího bavorského premiéra a říkal jsem si, jako to snad není možný. Tohle je ten sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Populističtí, nacionalističtí politici nám představují tu událost minimálně od roku 90, jakože se tady vlastně děje v nějaké ohrožení jako českých zájmů a tak dál, jako kde to jsme. A vzal jsem telefon a napsal jsem facebookový status, který je do dneška k dohledání, proč se naši krajané dávno po otevření, po pádu železné opony, nostalgicky schází v Bavorsku a vzpomínají na starou vlast, proč je nepozveme k nám do Česka, třeba do Brna, třeba na výstaviště, když to by dávalo všechen smysl. A tak jsem rád, že se tahle touha právě dneska naplnila.
9: My si tady povídáme teď tady jenom nějakých 200 metrů od místa, kde ten průvod musel projít takovou nehezkou uličkou, nebo nehezkou, řekl bych, uličkou lidí, kteří s vámi mírně řečeno nesouhlasí. Je to něco, co jste čekal, s jakými pocity ty lidi pozorujete, posloucháte?
11: My jsme na to především zvyklí, protože takhle proti nám demonstrují fakt každý rok komunisté, nacionalisté, ty jsme dokázali spojit komunisty a nacionalisty tady brněnské vlastně už při prvním nebo druhém ročníku demonstrovali proti nám společně. Letos jich tam bylo samozřejmě víc, ale nás bylo letos také podstatně víc. Ona ta vlna odporu sem přivála, já ani nevím kolik, ale to bylo možná 20 senátorů, což když si vezmete, že tě vůbec nezajímají nějací Brňané tady, protože jsou třeba z Ústí nad Labem, čili zatím ani není nějaký kalkul, prostě sem chtěli přijet. Takže pro mě je to znamení toho, že žijeme ve svobodné společnosti. Jsem velmi vždycky rád, když ti odpůrci přijdou, protože aspoň přestože jako jsou proti, tak tam aspoň můžou zahlédnout ty tváře těch sudetských Němců. Já před už asi 7 nebo 8 lety, to nás šlo jako méně a těch odpůrců taky bylo méně, tak jsem na ně zakřičel, pojďte s námi raději na pivo. A oni poté, co poctivě oddemonstrovali, přehráli Internacionálu, tak skutečně se začali trousit a stoupili si tady při projevech na zahradu. A já jsem z toho měl obrovskou radost, protože jsem mohl brněnské komunisty seznamovat se svými sudetoněmeckými přáteli. Tak to byl taky takový meeting a takový třeba zárodek něčeho pěkného, anebo prostě alespoň se potkali jednou tváří v tvář a už to pro ně není, teď myslím, komunisty brněnské, jenom nějaký jako abstraktní Trautenberg, ale viděli, že jsou to prostě úplně normální lidi z masa a kostí. No. Takže jsem za ty demonstranty vlastně vděčný a pořád mi zní v hlavě, čím Bernd Posselt začal na hlavním nádraží při pietě za brněnské oběti holokaustu, kdy ty demonstranty přivítal a konstatoval, že je to znamení toho, že žijeme ve svobodné společnosti, protože za komunismu by takhle protestovat nešlo.
9: Co bude příští rok?
11: Příští rok, pokud máme informaci, tak se sudeto německé dny budou konat v Norimberku, čili znovu v Bavorsku. Dostávají se ke mně dosti relevantní hlasy minimálně z Ústí nad Labem a z Liberce, které si tak jako hrají s myšlenkou, jestli by příště nemohli hostit sudeto německý den oni. Ale to jsou všechno v tuto chvíli naprosto jako nezávazné sny. Ovšem sám mám zkušenost, že i co člověk plácne v nějaké bezprostřední reakci, tak se o 11 let později může stát realitou. Takže třeba se to povede.
3: Řekl mi David Macek, spoluzakladatel festivalu Meeting Brno. Nakonec pro úplnost dodám, že se den po našem rozhovoru v neděli 24. května sešla v Brně na Dominikánském náměstí další, tentokrát početnější demonstrace, jejíž účastníci se proti konání sudetoněmeckého sjezdu ostře postavili. Promluvili na ní mimo jiné bývalý prezident Miloš Zeman, šéfka českých komunistů Kateřina Konečná a také bývalý premiér Jiří Paroubek. Podle státní policie bylo účastníků asi 2500, podle městské policie 4000. Kromě slovních potyček a jedné strkanice k žádným vážným incidentům nedošlo. Sudetoněmecký sjezd pak skončil v pondělí dopoledne pietním aktem a připomínkou obětí nacismu u Kounicových kolejí. Dnešní Zaostřeno končí, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje a k poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
10: Pro a proti. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně toho, jak měl premiér Andrej Babiš vyřešit svůj střet zájmu. Česko musí zodpovědět další otázky. Premiér Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec českých i evropských zákonů. Podle opozice tomu tak ale není. Hrozí Česku problémy? Zeptám se europoslanců Jana Farského z Hnutí STAN a Ondřeje Knotka z Hnutí ANO. Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ondřej Soukup,
13: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Kremlu, jehož dlouholetý vládce Vladimír Putin čelí nejenom poklesu popularity, ale taky řadě dalších problémů. Vznikají proto logické otázky. Nechýlí se dlouhá éra Putinovy vlády ke konci?
12: Lidé, kteří Rusko znají velké opatrnosti, nabízíme vám pohled exkluzivního hosta, slavného ruského spisovatele Borise Akunina, žijícího v exilu. Už delší dobu mapuje fungování Kremlu v kontextu ruských dějin.
13: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
14: Boris Akunin patří k nejúspěšnějším ruským spisovatelům posledních 30 let. Slávu si získal sérií detektivních románů o soukromém detektivovi Erastu Fandorinovi z dob před první světovou válkou, bojujícímu nejen proti zločincům, ale také revolučním teroristům, zahraničním špionům a skorumpovaným carským nebo vládním činovníkům. Právě obraz čestného a vlasteneckého vyšetřovatele, který se snaží odvrátit katastrofu, ale nakonec je poražen, se stal v Rusku hitem. Akuninových knih se tam prodalo přes 30 milionů a mnohé z nich byly také zfilmovány. Sám autor žije od roku 2014 v Evropě, nejnověji v Londýně.
13: Ondro, už jsme tady měli nejrůznější hosty, ale teroristu a extrémistu asi ještě ne. Nebojte se, neděláme nic nezákonného, ale tohle mě teda zaujalo v životopisu Borise Akunina. O co jde?
12: tak on byl zařazen právě na seznam extremistů teroristů v Rusku, byl odsouzen ke 14 letům těžkého žaláře
15: za
12: podporu teroristických aktivit, což znamenalo, že podporoval ukrajinskou armádu. Slovně prohlašoval, že Ukrajina musí zvítězit, aby Rusko se mohlo stát normálním státem.
15: Jestli to chápu dobře, tak v tom širokém spektru těch neputinovských Rusů, kteří nesouhlasí s tou válečnou operací na Ukrajině, představuje Akunin takový ten nejjasněji formulovaný proud. Ta válka je nejenom špatně, je to zločin a je potřeba podporovat aktivně Ukrajinu v jejím odporu. Tak tomu rozumím.
12: Přesně tak. A zařazení na ten seznam teroristů, což může vypadat jako bizarní truc ze strany Kremlu, tak ono to má dopady, protože tím pádem, když budete chtít cestovat, tak se vám prostě může stát, že v nějakém státě, většinou mimo Evropu, tady už asi jako víme, o co jde, tak vás prostě zadrží, protože se řeknou, podívejte se, tady ono je na nějakém seznamu.
15: Jak moc vlivná figura Boris Akunin je, kdyby si to měl přirovnat k nějakému českému spisovateli, spisovatelce, kdo by to asi byl?
12: No, já se obávám, že on to nejde asi úplně srovnat, možná Milan Kundera, ale oproti němu Boris Akunin je mnohem masovější. Jo? On vydal vlastně nejslavnější byly ty detektivky s Erastem Fandorinem. A co bylo podstatné, že on dával tu naději, že podívejme se do dějin, vždyť to nemuselo dopadnout takhle špatně. A nemusela být ta revoluce, ty miliony mrtvých a tak dále. Kdyby bylo více těch slušných, inteligentních, odvážných lidí. Takže lidé to samozřejmě hltali jako detektivku, je to výborně napsané, ale současně jim to dávalo i takovou tu naději na to, že Rusko se může stát normální zemí, že ta bolševická revoluce, že to byl exces prostě vyvolaný válkou a tak dále. No ale, jak ukazují osudy samotného Borisa Akunina, asi to úplně exces nebyl.
15: Sečteno, podtrženo, spisovatelská celebrita, vyjadřující se od jisté doby, tedy konkrétně od roku 2014, tedy od počátku ruské intervence na Ukrajině, i k politice a společenskému dění, zahnaná do exilu, a je to jako člověk, který samozřejmě má vliv a vstupuje do nějaké té ruské debaty. O tom, jak moc, to si ještě řekneme. Ondro, kdy se podařilo ti Akunina ulovit, předpokládám, že mluvit s ním není úplně samozřejmost.
12: To tedy opravdu není, protože já myslím, že jsem poprvé se snažil s ním kontaktovat někdy snad kolem roku 2004, protože moje máma překládala ty detektivky do češtiny, vyšlo jich asi 5, tak jsem říkal, tak uděláme. Bohužel nemám čas, tady teďka Le Monde jako a já moc neposkytuji rozhovory novinářům, a to je pravda, on působil vždycky jako docela introvertně, ale teďka to vyšlo kvůli vlastně českému překladu toho posledního dílu série Dějiny ruského státu, který vyšel česky, takže on říkal, dobře, tak já to samozřejmě se s vámi popovídám.
15: Já teda, když si vzpomínám na svůj pobyt v Moskvě 2006 až 10, tak si vybavím jména právě jako Akunin, Pelevin, jako ty spisovatelské celebrity, na které táhly davy a jejich knihy se vydávaly ve statisících, veřejná čtení, další a další věci, ale rozhodně Akunin nepůsobil dojmem politicky angažovaného člověka. Píšu si své knížky, je to zajímavé, jistě, je v tom řada symbolů nebo nějakých takových nepřímých vyjádření, ale že by vystupoval otevřeně a veřejně a mluvil k politice, to si myslím, že nebylo pravidlem. Pokud vím, tak se to změnilo někdy kolem toho Bolotného náměstí protestů proti Putinovi
16: 2011-12. Já si myslím, že volby v našem městě musí být provedeny znovu.
12: Je to tak, to byly protesty vyvolané tím, že se najednou Vladimir Putin rozhodl, že se vrátí do prezidentského křesla, že s Dmitrijem Medvěděvem provedou tu slavnou rošádu.
17: Tisícovky Rusů vyšly do ulic, aby protestovali proti vítězství premiéra Vladimira Putina v nedělních prezidentských volbách.
18: My budeme vycházet!
19: Ruská policie pozatýkala několik set účastníků protivládních demonstrací.
20: Aby v Rusii změnila vlast, aby v Rusii nebyla diktatura.
12: pro zejména tu střední třídu ve velkých městech byl šok. Jako, proč vlastně se nás nikdo vůbec neptá?
15: Pro kontext připomeňme, že tehdy byl Dmitrij Medvěděv vnímán jako ta liberálnější část toho režimu, že to byl údajný reformátor. Ve světle toho, jak se projevuje Medvěděv dnes, tak je to opravdu úsměvné. Nicméně asi tam ta liberálnější část ruské společnosti začala mít pocit poměrně intenzivní, že je to všechno jenom hra na venek a že pevně za nitky tahá nadále Vladimír Putin.
12: A vlastně ty protesty organizovala koordinační rada opozice, kde byly nejrůznější lidé od Alexeje Navalného, Borise Němcova, po nějaké ruské nacionalisty, nějaké levicové politiky. A dost mě právě překvapilo, že ten introvert, který jako dával i tak trošku najevo, že ta politika, to je taková ta špína, která jako není hodná jeho intelektuální úrovně, tak najednou tam vstoupil.
16: Ну и напоследок все-таки два слова писательских. Свободу политзаключенным это даже не обсуждается, это в любом случае.
15: Pro mě ještě připomeňme, Boris Akunin je umělecké jméno, Grigory Čchartyšvili je původní jméno, gruzínský, židovský původ, je to vlastně tak trošku jako imperiální člověk, tak jak to ruské imperium nasávalo ty nejrůznější národnosti, takže najednou vyhranit se vůči tomu, co vás někam přineslo až do centra dění, jako bylo určitě pro něj zajímavé a neúplně samozřejmé. Co ti vlastně k těm protestům řekl?
12: On právě vysvětloval, že co by vystudovaný historik měl pocit, že to je jasný, že prostě ten vývoj de facto marxistický, kdy se nejdřív musíte nahrabat nějaké ty peníze, potom když ty peníze máte, tak budete tlačit na vládu a tak dále. A říkal, že to pro něj byl jako absolutní šok, když ty protesty byly potlačeny.
1: Já исходил из того, что вот в России в 90-х
21: Předpokládal jsem, že v Rusku v 90. letech 20. století vznikla primitivní, divoká a necivilizovaná demokracie, ale že to je normální a přirozené. Pak měl přijít vývoj podle zákonů kapitalismu. V zemi se měla vytvořit střední třída, nejprve ve velkých městech, a ta měla postupně růst, požadovat více práv a zapojovat se do veřejné správy.
15: No a jestli to dobře chápu, tak on k tomu dodává, že vlastně skrze to potlačení těch protestů taky pochopil, že ta struktura ruského státu, kterou jako historik začal mapovat poměrně intenzivně zhruba od tohoto období, aby si to sám tak trochu ozřejmil, tak že je takzvaně hordovní, co to jako znamená?
12: To je jeho hlavní teze celé té série. Připomeňme, že to, co vyšlo česky, to Rusko, Leninovo, Stalinovo, tak to už je 10. svazek. A on právě mi říkal, já když jsem se do toho pouštěl, tak bylo mým cílem odpovědět si na otázku, proč to zase dopadlo takhle.
21: Musel jsem přijít na to, že vlastní zemi ve skutečnosti nechápu.
12: No a on říká, že už od doby konce mongolského područí, které skončilo až v 15. století, my to často máme pocit, že tyhle ty kočovníci, že to byl nějaký jako raný středověk a ono to bylo prostě v době, kdy v Itálii vám začíná renesance, tak říká, že bylo potřeba vymyslet ten model pro řízení územně krajině rozsáhlé, ale jako fragmentární říše sestávající z řady menších států a národů. No a ten hordovní princip je, že ten stát musel být supercentralizovaný a uspořádaný do podoby dokonalé vertikály. Ten stát musel být zboštěn jako princip, kterému se podřizuje vše. Žádný člověk není nad stát. Za třetí musel být zboštěn sám vladař, no a za čtvrté administrativní moc musí platit víc než zákon. Tak. Když ten car nařídí, tak to je úplně jedno, že je to proti zákonu.
15: Čímž pádem tedy se dostáváme k tomu, že Akunin už někdy v roce 14-15 tedy ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat. No a teď to pojďme posunout jako k směrem k té realitě. Vladimír Putin, tak jak na začátku taky vypadal, že má závany demokratizace a že s tím Západem nechce být soupeřem, tak strašně rychle zapadl do té kategorie, kterou jsme si právě popsali. Tvrdá ruka, tak trošku jako sakralizovaný vládce, což je teď viditelnější a viditelnější. Dostává se nyní pod poměrně zajímavý tlak. Ta už pátým rokem pokračující intervence na Ukrajině, která začala už v roce 2014, ale viditelnější začala být tou plošnou invazí 2022, ho dostává pod tlak. Ekonomicky, ale i ta nespokojenost společnosti týkající se vypínání internetu, vlastně takové jako zvláštní únavy, deziluze, nikam se to nehýbe, tak ta začíná být viditelnější. Jo. Vyvozovat z toho lze ledacos. Já bych byl v těch vývodech o tom, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, byl bych velmi opatrný, ale vlastně něco se děje. Jo. Ty pomyslní buldoci pod kobercem, což je oblíbené rčení, které nám vždycky připomíná naše editorka Daniela, že ho používáme dost často. Jo, řekl bych, že je příznačné, protože spoustu věcí nevidíme v Rusku a jsou tam silové skupiny, tak to všechno teď najednou vytváří určité pnutí. Vzniká otázka, jak pevný je ten putinovský režim, případně i v kontextu toho, co vlastně Akunin říká.
12: Tak když se podíváme na ty čtyři principy, supercentralizace státu platí. Stát je zbuštěný. Často z Kremlu zaznívá, my Rusové právě jsme ochotni obětovat se za ten vyšší princip, tedy ten stát. No jo, ale pak už tam začíná ten problém s tím zbuštěním samotného vůdce. Jo, ten kult Vladimira Putina, který ještě prostě někdy před 10 lety vlastně vypadal jako velmi nedotknutelně. A ještě dokonce před pár lety.
2: To hlavní příčina všech problémů, které jsou sice v naší straně, je to ani...
12: Tak dneska i ti Z-blogeři už ho nazývají dědečkem.
2: Je to Vladimir Putin, je to očividné, to všichni znají.
12: To není zbuštěný vládce, že jo? Takže tam prostě něco probíhá. Alexander Baunov, takový jako zajímavý politický myslitel, tak používá metaforu, že se vyměnilo ovzduší, že se vyměnil vzduch. Prostě je to pořád ta stejná Moskva, tady máte Rudé náměstí, Spasskou bránu a tak dále, ale ten vzduch okolo je najednou úplně jiný.
15: Já dost často připomínám, že nejde jenom o to, co se reálně děje, ale že jde vlastně i dost často o psychologii. Jo? Jako ti lidé musí tomu věřit a najednou ten Putin je pod tlakem mimo jiné tím, že prostě nevypadá dobře ta situace, kterou psychologicky vytváří. Být na té přehlídce 9. května. Nejezdit tam technika a vlastně vnímat tu atmosféru kolem, že se všichni tak trošku furt ohlíží, jestli náhodou nepřiletí ten ukrajinský dron. A do toho ukrajinský prezident Zelenský vydává zvláštní dekret, kterým přikazuje ukrajinským ozbrojeným silám neútočit na přesně vymezený perimetr Rudého náměstí. No to je psychologicky jako strašně ponižující a blbě. Takže to nevypadá dobře.
12: A ale... je to ztráta toho zboštění, protože najednou prostě král je nahý.
15: Ale platí tam A i B, že ten režim se může vlastně vnitřně zhroutit strašně rychle, může to být zítra, ale právě i to B, že to je nepředvídatelné, že ta sakralizace znamená obrovskou míru nepředvídatelnosti, která může znamenat jako ještě další roky podobné vlády, jenom připomínám, že jestli se někdy putinovský režim takzvaně otřásal v základech, tak to byl ten rok 2011-12, který jsme připomněli, že vstoupil Akunin do té politické debaty. No a od té doby uplynulo řadu let a vlastně se nic nezměnilo. Co k tomu ten Akunin říká?
12: Akunin vlastně říká, že změna nepřijde z exilu. V žádném případě v dějinách ti revolucionáři neuspěli. Ale říká, že ta největší hrozba je vlastně z režimu samotného.
4: Chudší vrak diktatury, sama diktatura.
22: Nejhorším nepřítelem diktatury je diktatura. Vždy se sama zničí nedostatkem kontroly, konkurence, špatným výběrem kádrů, když se na vrchol dostanou ti nejšikovnější, nejpřizpůsobivější lidé, ale nikoli v ti nejlepší. Podívejte se na Putinovu elitu. Je to sbírka v podstatě absolutních nul. Putin prostě netoleruje chytré lidi kolem sebe. Tito lidé dělají chyby, a to zásadní, a dělají je trvale. Je velmi pravděpodobné, že v určitém okamžiku, stejně jako poslední carská vláda, učiní osudovou chybu, po které se všechno rozpadne. I takový scénář je úplně reálný.
15: A pokud on teda říká, i takový scénář, to znamená, že udělá Putin osudovou chybu, po které se všechno rozpadne, tak co to otevírá za scénáře? Já se vždycky se vybavím svoje ruské novinářské přátele, kteří se mi smáli už někdy v roce 2010 a říkají, proč vy, západáci, pořád předpokládáte, že po nějaký změně režimu i třeba toho Putinova přijde v Rusku něco lepšího. Jo? Vy si to furt malujete, jako jak se to teda zhroutí a jak to najednou bude západní lepší. Proč to předpokládáte? Všechny dosavadní události v tomto prostoru spíš naznačují, že to bude horší. Tím neříkám, že tohle není špatné a že to nedosahuje nějakého jako kataklizmatu, ale ty scénáře, které můžou nastat po případném pádu Putina, nemusí být vůbec veselé. Myslím si, že úplně posledním, co by si asi všichni přáli, je chaotický rozpad obrovské země s jadernými chemickými zbraněmi, taková druhá Jugoslávie krát 10, občanská válka, všechno, tak toho se všichni chtějí vyvarovat, toho se asi bojí Západ i kdokoliv jiný úplně nejvíc, konec konců teda se toho bojí asi i Čína, takže i ta tak trošku je opatrná, no ale co to jako bude znamenat pro ty samotný lidi, kteří jsou v obrovským proválečným laufun, ne, že by ta podpora té agrese vůči Ukrajině byla velká, ale ty nacionalistické nálady, ta poptávka po krvi je obrovská. No a co to s tou společností by případně udělalo, vlastně moc nevíme.
5: To je sice pravda, ale já jsem vlastně vždycky na tady ten argument, že to může být ještě mnohem horší, jakože přijde ještě nějaký další nacionalista, nebo já nevím kdo, a budeme vzpomínat s láskou na Vladimira Putina, co by umírněného imperialistu, tak já jsem ale říkal, taky to není vložený. Naopak zase spíš třeba příklad vývoje po smrti Josefa Stalina, že v 50. letech, tak ukazuje, že ten systém má tendence vlastně potom tyhle ty excesy nějakým způsobem zmírňovat. No a Akunin ovšem mě vlastně šokoval tím, že říká, ne, to jsou takové vaše teorie, protože ve skutečnosti ten problém je právě v té struktuře státu.
15: To znamená v té hordovní.
5: V té hordovní, ne? A říká, ono, kdyby my totiž jsme v tom roce 2011-2012 vyhráli a stal by se Alexej Navalny třeba ruským prezidentem, tak by po nějaké době se ocitl před dilematem, jestli zůstane demokratem, anebo zůstane prezidentem.
4: Demokratickým obrazem Rusii upravlet nevazno.
6: Protože Rusko nelze řídit demokratickými metodami. A to není kvůli ničí zlé vůli. Je to objektivní fyzika. Existují v podstatě jen dva způsoby, jak vládnout obrovské patchworkové zemi, jako je Rusko. Buď ji ovládat silou a strachem z centrálního bodu, nebo ji transformovat v konfederaci, v něco jako Spojené státy Eurázie, kde bude každý region žít po svém a spojí je jen nějaký společný zájem. Druhou cestu nikdy nikdo do pravdy neskusil. Je složitá a riskantní. Pokaždé, když země prošla liberalizací, to novou vládu po chvíli vystrašilo a začala se obávat, že se stát rozpadne. Tak ho začala znovu stavět jako jednotný a nedělitelný. Aby se Rusko stalo demokratickou zemí, musí se vzdát hypercentralizace.
4: Ona должна отказаться от гиперцентрализации.
15: Tak to není úplně pozitivní a optimistická vize, kterou nám Akunin líčí, ale je dobré se nad ní zamýšlet, protože ty scénáře skutečně můžou být všelijaké. Není to absolutně obhajoba Vladimira Putina a jeho krvavého režimu, ale je to spíš přemýšlení nad tím, co reálně je možné čekat po té, co třeba tento režim se zhroutí. A je potřeba počítat i s variantami, které nebudou úplně podle našich předpokladů. Já jenom připomínám opět tu společnost. My se furt bavíme o Putinovi a jeho nejbližších, ale celý ten jeho režim je vystavený na pozadí toho takzvaného kolektivního Putina. Spousta těch skupin obyvatelstva z celého toho režimu vlastně benefituje, nebo až donedávna benefitovala. Teď ale zároveň se dostává jako nahoru další sociální skupina, ty chudší regiony, lidé, ke kterým se dostali velké peníze jako bonusy za válku na Ukrajině, to znamená ty kontrakty a další věci, to teče do těch rodin, to taky je samozřejmě připoutává k tomu režimu. Ta celá smrtonomika, o které mluví ekonom Inozemcev, to jsou jako obrovské peníze, téměř 3% ruského HDP, už jsme to tady několikrát zmiňovali. Další věc je redistribuce majetku, že jo? Ten režim vždycky předhodil ten kus masa nějaké nové skupině a ta se dostala k moci, ta se nebude chtít úplně směřovat s tím, že najednou jako to odevzdá nebo něco. Takže to všechno vytváří docela nepřehledný systém, uvidíme, kam to půjde. Myslím si, že speciální pozornosti zaslouží i stav ruské opozice nebo kritiků Vladimira Putina. Tam už jsme teda zpátky v tom zahraničí, vůči kterému je Akunin, byť sám, že je v Londýně poměrně skeptický.
5: Ano, ale on teda vlastně říká, že tuhle tu jeho tezi, že Rusko musí být konfederací, konečně začali chápat i ti opoziční politici, včetně třeba, nevím, Michaila Chodorkovského a dalších. Nejsem si jistý, jestli tyhle plány jsou realistické, ale určitě je to nějaký směr, kudy se dá přemýšlet.
15: Tím naše povídání o Borise Akuninovi a jeho pohledu na současné Rusko končíme. Ještě vás chceme pozvat na festival Slunovrat, který se koná v druhé polovině června v Opavě. Jedeme tam povídat v rámci podcastu Na východ, tak se těšte, nejenom podcast Na východ, ale i další pořady Plusu tam budou zastoupené. Bude to velmi zajímavé, do Opavy už se těšíme. My tam budeme 19. června večer. A zároveň pro vás taky chystáme výstupy z Mezinárodní konference Plusu, která se konala ve středu 20. května ve Vzletu. Byli tam exkluzivní hosté, spoustu toho uslyšíte i tady v rámci podcastu. Si některé věci ještě projdeme ve větším detailu, nabrali jsme spoustu zajímavých věcí. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
15: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.
7: Fotba i v době válečných konfliktů přinášela radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
8: Vládní rady pro pomoc znevýhodněným občanům, obětem závislostí nebo národnostním menšinám pracují na úřadu vlády mnoho let. Vláda Andreje Babiše je chce odsunout na ministerstva. Experti, kteří v radách působí, hrozí rezignacemi. Co udělají lidé, kteří jsou na pomoci státu závislí? Hostem Petra Viziny bude Petr Třešňák, novinář a předseda organizace Děti úplňku, sdružující rodiny s autisty.
7: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Encyklopedie.
23: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
24: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
23: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
24: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
23: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
24: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
23: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
24: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
23: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
3: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nesouhlasí s chystanými změnami. Po ruském útoku na Oděsu je 8 zraněných. Tenista Macháč hraje na Roland Garros se světovou trojkou Zverevem. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadě vlády předčasně.
10: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu.
11: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
10: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
14: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
10: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
9: Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. Kyjev v noci mířil například na rostovskou oblast Krymský Sevastopol a například na přístav Tuapse v ruském Krasnodarském kraji. Několik lidí je zraněných. Moskva dnes útočila hlavně na sever a jih Ukrajiny. Úřady v Oděse hlásí 8 zraněných.
25: Rusko nepilotovanými letouny zaútočilo na jedno z oděských nákupních center, které podle záběrů telegramového kanálu Odessa Info začalo hořet. Poškozeny byly také bytové domy, pošta, obchody a zaparkovaná auta. Náčelník Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že mezi zraněnými je i 12-letý chlapec a zdravotní stav 2 zraněných osob je vážný. Rusko také silně útočilo na Černihiv na severu Ukrajiny, kde přišel o život 1 člověk a několik lidí bylo zraněno. Úřady v Doněcké oblasti Ukrajiny potvrdili, že včera v Mykolajivce u Kramatorsku zahynulo 5 lidí a 2 utrpěli zranění. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Povodí Labe dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hráz z přehrady byla stavěná na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10-tisíciletou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho. Průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, říká generální ředitel Povodí Labe Marian Čebesta.
26: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu. Do toho chybí 2 metry.
1: Fotbalisté druholigového Artisu Brno prohráli na úvod baráže o šance ligu se Slováckem 1-4. Tým z Uherského Hradiště bude moct stvrdit prvoligovou příslušnost v nedělní odvetě na svém hřišti. Tenista Tomáš Macháč hraje na Roland Garros druhé kolo. Jeho souboj se světovou trojkou Němcem Zverevem vidí v Paříži David Prouza.
13: Tomáš Macháč na centrálním dvorci Filipa Chatriera bojuje s Alexandrem Zverevem, ztrácí 3-4 v prvním setu, teď je na podání Němec a krásným backendovým úderem získává první 15 tohoto gemu servisového. Karolína Muchová už rozehrála svůj zápas s Rachimovovou, která hraje za Uzbekistán a vyhrála první svůj servisový gem a tak vede 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Do třetího kola už dnes postoupili Jakub Menšík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak na Antukovém Grand Slamu končí.
16: Nehody na D1 za chodce Rady a také u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už se za odbočkou na chodce Rady jezdí kolem nehody na 26. kilometru dvěma pruhy. V pruhu pro pomalá vozidla pokračuje vyšetřování nehody několika vozidel. Kolona se zkrátila, má už necelý kilometr, zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou do Lysé nad Labem. Na kilometru 15,5 pojedete kolem stojícího osobního auta s poruchou. Po dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce vezou nadměrný náklad. Zabírá celý pravý pruh a provoz je o něco pomalejší.
17: Tady je jeden nadměr a jede tak 90.
16: A u Uherského Brodu na silnici 50 do Uherského Hradiště překážejí následky nehody se zvířeti.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Po celý květen vám na Českém rozhlasu Plus ve speciálu portrétu s názvem Ženy na frontě nabízíme profily zajímavých a odvážných žen, které prošly bojovými liniemi druhé světové války na její východní frontě. A jako bonus si teď poslechněte příběhy neméně odvážných mužů. V následující hodině na vás čekají reprízy pořadu Portréty s historikem Janem Adamcem. V tom prvním hovoří o legendárním hrdinovi bitvy o Kyjev Josefu Buršíkovi, ve druhém nabídne příběh odvážného tankisty Antonína Sochora.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
1: Byla by to dobrá otázka do nějaké vědomostní soutěže. Jak se jmenoval poslední žijící Čech, který za hrdinství ve druhé světové válce obdržel titul Hrdina Sovětského svazu? Správná odpověď: Josef Buršík. Když v roce 2002 zemřel, byl už opravdu posledním z Čechů, kteří toto nejvyšší sovětské vyznamenání dostali za bezpříkladnou odvahu. Ve speciální řadě portrétů s názvem Velitelé pozdějšího generálmajora Josefa Buršíka připomene historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje i David Hertl.
0: Velitelé.
1: Honzo, jsem moc rád, že jsi tady zase ve studiu. Já teďko ti trochu vezmu vítr z plachet a to důležité řeknu na začátek sám. Josef Buršík se narodil, to je hezké datum, 11.9.1911, samé jedničky a devítky, v Postřekově, nedaleko Domažlic. Absolvoval nižší průmyslovou školu v Plzni a pracoval jako stavební asistent. A v letech 1933 až 35 absolvoval vojenskou službu. Poté mimo jiné se podílel na budování našich vojenských opevnění na Náchodsku. V září 1938 byl mobilizován, on působil na Sokolovsku a když tedy bylo naše pohraničí připojeno k nacistickému Německu, tak se vrátil do rodné obce. A to je dobré téma, protože on se sice vracel do rodné obce, ale nikoliv do Čech, ale do Bavorska.
2: Byla to vlastně jedna z mála obcí, která byla přičleněna k Třetí říši po Mnichovu. A přestože tam vlastně byly intenzivní kontakty s Bavorskem, jeho otec pracoval v Bavorsku a tam zřejmě na tom pohraničí to nebylo nic ojedinělého, tak to bral velmi trpce. Už jeho otec, který měl na něho velký vliv, tak mu vlastně vštěpoval, že je nejenom hrdý Čech, ale hlavně hrdý Chod. A tahle ta chodská identita tam hraje velmi důležitou roli pak v jeho vyprávění a vůbec v tom vnímání vlastenectví a toho, co má v tu kterou chvíli udělat. Takže pak pro něj byla jednoznačná volba z toho, chtěl jsem říct protektorátu, ale v tomhle případě z té Třetí říše uprchnout a absolvovat tu již známou anabázi přes Polsko a po porážce Polska do Sovětského svazu, tam strávit mnoho měsíců na let v těch internačních táborech a pak se vlastně na začátku roku 1942 dostat do toho výcvikového tábora v Buzuluku a být součástí, no být v tom jádru už v těch nižších důstojníků, kteří pak tvořili základ toho československého praporu, respektive armádního sboru později.
1: Josef Buršík byl tím, kteří také byli poprvé nasazeni u Sokolova v březnu roku 1943. Dočetl jsem se, že on byl dokonce snad jedním z posledních, kteří viděli živého Otakara Jaroše.
2: On byl velitelem čety v té Jarošově rotě a opravdu byl jedním z posledních, který ho viděl a on sám s několika málo muži přežil tu bitvu u Sokolova. A pak hlavní ostruhy a hlavní svoji vojenskou slávu získal při tom slavném dobývání Kyjeva, kdy se ty české jednotky trošku náhodou vlastně dostaly do pozice, kdy pronikly do centra a byly mezi prvními jednotkami, které se dostaly do centra Kyjeva a to jim vlastně pak přineslo nehynoucí slávu a společně s Richardem Tesaříkem a s Antonínem Sochorem byli vyznamenáni těmi nejvyššími sovětskými vyznamenáními.
1: To jsme v listopadu 1943 a teď poprvé otevřeme knížku Josefa Buršíka Nelituj oběti, která vyšla v roce 1992. Jsou to nádherné vzpomínky, je dobře, že se podařilo je vydat, že Josef Buršík je stihl sepsat. To, co si budeme teď citovat, tak to je shodou okolností vzpomínka nikoli samotného Buršíka, ale velitele samostatné čety automatčíku 2. pěšího praporu brigády Oldřicha Kvapila. Jak to tedy bylo u Kyjeva?
3: My se probili ke středu Kyjeva z jiného směru, ale Buršíkovi a Tesaříkovi tankisté tam byli před námi. První chtěli být ve městě tankisté generálporučíka Kravčenka, kteří měli útočit od západu. Nebyli. První se do města probili Čechoslováci. Sotva vyjel první tank na náměstí, ozval se výbuch miny a současně výstřel z německého tankového kanónu. Tank hořel.

0: Stejně dopadl i další tank, který se pokusil proniknout na náměstí velkou rychlostí. Generál Kravčenko pak dal přisunout houfnici a nařídil veliteli děla přímou palbou rozstřílet nárožní domy ulice ústící na náměstí a zničit za nimi ukryté německé tanky. Dělostřelci úkol splnili, jeden německý tank dokonce zapálili. Ostatní nacistické tanky a samohybná děla odjeli. Celé zdržení představovalo jen krátkou dobu, sovětští vojáci se činili. Generál se pak s námi rozloučil, nebyl si jistý, s jakými hodnostáři se domlouval, ale zachoval se opravdu rytířsky, to je třeba konstatovat. Celá tanková armáda, desítky a desítky tanků, pak zahájila další postup.
1: Ono se často mluví o tom, že Čechoslováci doslova prolétli s těmi svými tanky Kyjevem, tak s tím létáním to asi tak jednoduché nebylo. Bitva o Kyjev trvala 16 hodin, ale opravdu Čechoslováci tam byli první. Já bych jenom chtěl říct, že už teď si na webu Českého rozhlasu můžete prohlédnout fotku u portrétů věnovaných Richardu Tesaříkovi a je to ta legendární fotka, na které jsou Richard Tesařík, Josef Boršík a Antonín Sochor. Ta fotka se stala slavnou proto, že později byla tedy různým způsobem cenzurována a upravována, protože Josef Boršík, a to vám teď neřeknu, to se dozvíte za chvíli, zkrátka měl takový malý problém ve vztahu k tomu komunistickému režimu. Tak to byl Kyjev, potom přišla Dukla. Začátkem roku 1944 byl Boršík jmenován velitelem 2. tankového praporu a v této funkci se tedy bojů na Dukle účastnil. Možná si nejprve opět ocitujeme z té jeho knížky. Ono se ví, že Boršík byl k tomu, co se na Dukle dělo, velmi kritický.
0: Nedovedu pochopit, kdo dal rozkaz, aby do boje byly nasazeny všechny naše tanky, když se předtím o něčem takovém na poradě velitelů vůbec nehovořilo. Veliteli naší brigády Jankovi jsem navrhoval nepoužívat tanky najednou, ale v menších skupinách a za podpory dělostřelectva. Před námi byl lesnatý, kopcovitý, složitý a náročný terén. Tady musí mít velitelé dokonalý přehled o situaci, aby mohli útočící skupiny řídit. Němci se houževnatě bránili. Zaminovali každou sjízdnou i schůdnou píč země, mosty, cesty, prostě všechno, co mělo nějaký význam pro obranu. Na některou z kót se útočilo až 10x. Ztráty na naší i sovětské straně byly značné, dosáhly až 70% původního stavu bojových jednotek. Těžkou překážku nepředstavovaly jen zátarasy, minová pole nebo palba nepřítele, ale i zima, dlouhé deště a neschůdný terén. Sovětské ztráty na relativně malém úseku fronty dosahovaly obrovských počtů. Na 85 tisíc mrtvých a raněných. 6,5 tisíce Čechoslováků zaplatilo karpatské tažení svým zdravím a životy.
1: Honzo, Josef Boršík později řekl, že takovým problémem bylo, že sovětský generální štáb plánoval tu dukelskou operaci s ohledem na politické a nikoli na, řekněme, vojensko-strategické cíle. Je to tak?
2: Tam je potřeba říci, že ona nevyšla, ta původní myšlenka, to znamená, ten vojenský útok přes ty Karpaty měl následovat poté, co v rámci Slovenského národního povstání se podaří získat na stranu Slovenského národního povstání slovenskou armádu. A ta armáda obsadí tu Duklu, obsadí ty kopce a tím pádem vlastně otevře to Slovensko té armádě. A ta armáda pak nebude dobývat tu Duklu, ale vjede do Slovensko a tam teprve bude bojovat. Pokud by bylo s kým. To se ale nevyplnilo a Němci ještě takřka v předvečer začátku povstání začali obsazovat Slovensko a odzbrojili velkou část těch slovenských divizí. Některé s Němci bojovali, některé ne, ale hlavně Němci obsadili tu Duklu, takže pak ta Rudá armáda a ten československý armádní sbor útočili do Plných, což nebylo v tom původním plánu. Problémem byl, že se ta operace neodvolala, zůstala naplánovaná a oni i ti sovětští velitelé věděli, že to bude, myslím, že tam zaznamenán výrok jednoho z těch nejvyšších velitelů, že to bude pěkný bor. Protože to nebylo dostatečně připravené, přesto se v tom pokračovalo a výsledek byl takový, jaký byl, ale to je prostě válka, která se tímhle způsobem na té východní frontě vedla.
1: Hodně se mluví o tom, že už v Sovětském svazu se Buršík dostal do hledáčku tehdy ještě tajné komunistické organizace u československých jednotek na východní frontě. Zmiňuje se jméno pochopitelně Bedřicha Rajcina. Buršík prý opakovaně kritizoval to propagování komunistických myšlenek u jednotky. Armáda podle něj měla být apolitická. Je to ten okamžik, kdy se na něj komunisté zaměřili?
2: Určitě Buršík patřil společně s dalšími k takzvané té oranské skupině, což byli ti důstojníci, kteří byli primárně nekomunisticky naladění a velmi kritizovali, velmi nelibě nesli, že tam ta komunistická menšina podle Buršíka v těch pamětích rozkládá morálku té jednotky, snaží se jí indoktrinovat komunistickými myšlenkami. A Buršík tam jednoznačně píše, že je pravdou, že většina toho sboru, většina těch jednotek byli nekomunisté. A několikrát se dostal i do konfliktu právě s těmi takzvanými hvězdáři, což byli příslušníci té komunistické skupiny, napojení také na sovětské tajné služby, na NKVD, že jo, hlavně Bedřich Rajcin, ale i třeba Jaroslav Procházka. A problém byl v tom, že oni si pak vždycky stěžovali Ludvíku Svobodovi a údajně Ludvík Svoboda se vždycky přiklonil na stranu těch hvězdářů v zájmu zachování dobré kooperace se Sověty. Ta jeho pozice taky nebyla úplně jednoduchá a Buršík si tam stěžuje, že ho několikrát vlastně kázeňsky trestal za to, že se třeba snaží namísto těch pro komunistických politických setkání organizovat nebo účastnit se nějakých nekomunistických politických setkání, což ti hvězdáři strašně nelibě nesli. Zároveň už z rodiny od otce byl politicky směřoval k sociální demokracii, což se pak projevilo i po válce, že se angažoval v sociální demokracii i aktivně, nechal se zapsat i na kandidátku sociální demokracie ve volbách v roce 1946 a tam vlastně na něj vzniká, dalo by se říct, jako spis, a je už sledován tou tajnou službou, později tedy OBZ a Rajcinem. A Rajcin ho má na tom seznamu lidově demokratickému režimu nepřátelských důstojníků, které se nepodařilo dostat ke KSČ v těch letech 45 až 48 během té třetí republiky. Ale Buršík měl obrovskou výhodu, podobně jako Tesařík a další, že je chránila to nejvyšší sovětské vyznamenání.
1: Důležité datum 6. říjen 1944. Josef Buršík byl u toho, když u obce Vyšný Komárník českoslovenští vojáci poprvé překročili během té války hranice státu a vstyčili státní vlajku. Jenom bych rád upozornil, ono se o tom opravdu hodně mluví, že Buršík byl vždy vlastně tak trochu v té první linii. Během 2,5 roku bojů byl 9krát raněn. No, ta jeho jednotka od Dukly pokračovala přes Polsko, potom přes ty boje o Ostravu 30. dubna 45 a do Prahy Buršík dorazil 9. května 45 odpoledne. Po návratu do vlasti byl jmenován velitelem tankové brigády v Ostravě.
3: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A z rady slavných velitelů si dnes připomínáme Josefa Buršíka. Ve studiu jsou David Hertl a historik Jan Adamec. Honzo, už jsme se dostali tedy do období po druhé světové válce, ty už to malinko naznačil. V roce 1946 kandidoval Josef Buršík za sociální demokraty. Jak se to všechno seběhlo, o tom si opět můžeme ocitovat z jeho pamětí.
0: Už za první republiky jsem se hlásil k politice sociálních demokratů a jejich myšlenky jsem podpořil v posledních svobodných volbách v roce 1946 tím, že jsem za tuto stranu kandidoval za Ostravský kraj. To se pochopitelně nehodilo komunistům, hrdina Sovětského svazu a nebije se za program komunistické strany. Na kandidátce jsem byl hned za Jankovcovou, pozdější ministryní komunistického režimu. Byl jsem prvním náhradníkem pro případ, kdyby se některý z navrhovaných poslanců voleb vzdal nebo zemřel. Na kandidátku jsem se nechal zapsat proto, abych demonstroval, že v československé armádě a v důstojnickém sboru nejsou výlučně komunisté. Zúčastňoval jsem se veřejných shromáždění, hovořil o zkušenostech z války i o tom, jak by to mělo vypadat u nás. Pochopitelně docházelo stále častěji ke sporům v mém blízkém vojenském okolí. Chodili za mnou agitátoři, abych vstoupil do komunistické partaje, ale já vždy odpovídal, že jsem nenasazoval život ani životy kamarádů kvůli nějaké straně, ale kvůli svobodné republice. Jedno z nich se musel ze svého bytu doslova vyhodit 3krát.
1: Když teď malinko ukročíme stranou, tak kromě těchto velkých událostí prožíval Josef Buršík i své, řekněme, osobní štěstí. V září 1947 se oženil, brzo se jim narodila první dcera. Zároveň měl i problémy zdravotní, ta válka se na něm hodně podepsala. Léčil si tuberkulózu, což velmi zkomplikovalo jeho studia na sovětské válečné škole. Dozvěděl jsem se, že nějakým způsobem po únoru 1948 se zapojil nesnad rovno do nějakého protikomunistického odporu, ale že zkrátka věděl něco o tom, že se cosi chystá.
2: No, on tam popisuje, že ho vlastně kontaktoval někdo z okruhu Milady Horákové a nabídl mu, jestli nechce být součástí jakéhosi odboje protikomunistického jako vojenský velitel, což on tady odmítal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. On i podle svých slov uvažoval, že odejde z armády právě kvůli tomu zdravotnímu stavu a té neúplně dobře léčené tuberkulóze. A zřejmě i ta atmosféra v armádě po únoru 1948 ho přiměla k těm úvahám, že by z té armády úplně odešel a vrátil se do rodného kraje a tam začal nějak působit a najít si nějakou civilní kariéru. Nicméně v té době byl velmi intenzivně sledován právě vojenskou kontrarozvědkou a to vedlo vlastně až k tomu osudnému dni 11. listopadu 1949, kdy byl tedy zatčen a začíná se ten jeho druhý život.
1: V té době působil v Ostravě, byl navštíven jedním ze svých nadřízených a bylo mu sděleno, že se má dostavit na jednání na generální štáb. A co bylo dál? O tom opět Buršíkovi vzpomínky.
0: Cesta do Prahy proběhla v relativní pohodě. Já měl ale v hlavě hotový kolotoč. Netušil jsem, oč šlo. Zašera jsem zahlédl siluetu Hradčan. Společníkům jsem sdělil, že je pozdě, na ministerstvu se už neúřaduje a tak přenocuji u známých. Následující den se k služebnímu jednání dostavím. Kapitán Kosy na plný ochoty mě začal zvát do svého davidského bytu. Ráno to prý budu mít na ministerstvo jen skok. Nechal jsem se uchlácholit a naše společnost pokračovala v cestě ulicemi Prahy. To už jsme byli v těsné blízkosti Hradčan. Auto uhánělo stále rychleji, proplétalo se starými hradčanskými uličkami a doslova se řítilo k neznámému cíli. Napětí vrcholilo. Vypálil jsem na Kosinu ironicky, kde to prosím tě bydlíš? Odpověď jsem dostal v příští chvíli. Prudce jsme zastavili před velkými železnými vraty, která za námi v zápětí zarachotila. Auto bylo na nádvoří vojenské věznice. První rychle vyskočil Kosina. Levou rukou vytáhl z kapsy zatykač, který ho tam pálil několik hodin. Připadal jsem si jako ve snu. Copak jsem nějaký zločinec? Najednou byl okolo mě půlkruhový kordon. S Kosinovou pistolí na mě mířila ústí několika automatů. Neudržel jsem se a zařval. Vy jste horší pakáš než gestapáci.
1: Vojenská věznice, do které dorazili, to byl ten později neblaze proslulý hradčanský domeček nedaleko Lorety. Tam se odehrála spousta hrozných věcí, nicméně Josef Buršík v těch pamětech uvádí, že jemu samotnému se snad veškeré to fyzické nebo tělesné mučení vyhnulo.
2: On tam píše, že tady nebyl mučen nebo nebyl nějak drasticky týrán, jako se to stalo jiným, ale to nic vlastně neměnilo na tom jeho pozdějším osudu, kdy byl tedy odsouzen k 10 letům podle paragrafu 231 a hlavním tím důkazem měla být ty kontakty, ta příprava údajného spiknutí nebo ta velezrada a propadly mu všechna občanská práva. Zajímavé bylo, že se pak na jaře 1950 odvolal, tak mu ten trest ještě zvýšili o 4 roky. No a čekal by ho pravděpodobně jako osud podobných vězňů. Uvažuje o tom, že mu nedali trest smrti nebo doživotí právě kvůli tomu, že měl tu tuberkulózu a očekávalo se, že brzy v tom vězení zemře. Je otázka, co by se s ním stalo po roce 1954, kdyby přežil po té slavné Chruščevově návštěvě, při níž se ptal na osudy těch bývalých hrdinů Sovětského svazu a těch hrdinů od Kyjeva a Sokolova, jestli by kdyby žil, jestli by ho propustili a vrátili ho do armády, nebo jestli ta obvinění byla natolik závažná, že by to před Chruščovem zapřeli nebo nějakým způsobem ho označili opravdu za těžkého zrádce. Každopádně ten jeho osud vzal opravdu ještě jeden další nečekaný obrat, který není zase tak častý v těle těch příbězích, a to je, že utekl, že se mu podařilo dostat nejenom z té věznice, respektive z té nemocnice, kam byl převezen a kde fingoval s pomocí přátel a sympatizujících lékařů těžkou nemoc, takže ho vlastně převezli do blízké nemocnice nedaleko toho Mírova a odtud dokázal utéct a dostat se až vlastně přes hranice. Je to útěk takřka neuvěřitelný a mě vlastně na něm zaujalo ta síť pomáhajících, díky nimž to bylo možné. To nebyl útěk, kdyby se nějaký jeden Superman probil skrze stráže, ale byl to pečlivě naplánovaný útěk nemocného člověka, ve kterém bylo zapojena celá řada lidí, a pak později z těch hlášení té vězeňské zprávy i té STB vidíme, jak z toho byli naštvaní, jak pak nešetřili kárnými postihy a jak bylo vůbec něco možného, že takovýhle člověk, kdyby to byl jen nějaký jako bezvýznamný vězeň, ale prostě ten bývalý hrdina Sovětského svazu takhle dokázal uprchnout a dostat se mimo dosah komunistických orgánů.
1: Ono to zní hezky, Honzo, ale tam je důležité říci, že utíkali manželé Boršíkovi, ale nechávali tady doma něco hodně důležitého.
2: Ano, to byla vlastně pro něj největší ztráta a nejtěžší cena, kterou vlastně musel zaplatit za tu svobodu, že tu museli nechat své velmi malé dcery. Oni překročili ty hranice v roce 1950 a shledali se s nimi až v roce 1963, kdy byli po velkém diplomatickém nátlaku Velké Británie, ty dcery se mohly dostat na západ. A Buršík to tam popisuje, že pro něj to bylo těžké, ale ještě těžší to vlastně bylo pro jeho ženu, protože ona tady vlastně musela nechat své dvě malé děti a ten přechod i vlastně vůbec se s tím smířit bylo velmi, velmi těžké pro ně.
1: Ty už si to řekl, Velká Británie, on se tam dostal v roce 1955, do té doby byl v západním Německu, kde se musel podrobit několika velmi složitým operacím, při kterých mu bylo odebráno 6 žeber a celá jedna plíce. Nakonec tedy té tuberkulózy se už definitivně zbavil. A když jsme řekli Velká Británie, pojďme ještě říct dvě věci. Nejprve 50. léta, Československo v té době dělá jakousi kampaň za návrat emigrantů a Buršík dostává zajímavý dopis od svého bývalého kamaráda.
2: V roce 1955 přes Československou ambasádu je mu předán dopis, který tam ve svých pamětech cituje, a není to úplně bez hořkosti, kde ho vlastně takovým velmi kamarádským a žoviálním tónem láká zpátky jeho frontový kamarád a jeho nejbližší bojovník, kterého v těch pamětech předtím tituluje jako Ríša, a to je právě Richard Tesařík. Je otázka, do jaké míry to formuloval sám Tesařík, do jaké míry to byla práce rozvědky nebo STB, jestli třeba Tesařík o tom vůbec věděl, nebo jestli prostě zneužili jen jeho jméno. Každopádně Tesařík v té době byl ve velmi prekérní situaci, také vlastně bojoval o svůj návrat do armády po tom trestu a taky asi zřejmě byl vydíratelný. A je otázka, jestli to opravdu formuloval, protože Buršík všechno mu Tesaříkovi odpustil, i vlastně tenhle dopis, že ho poslal, že byl určitě pod tlakem, ale velmi hořce tam kvituje poslední větu, kde vlastně vlastně Tesařík upomíná, že má doma stále ty dvě malé děti. A to bylo evidentně jako velmi citlivé místo. A tohle zanechalo i po těch letech, i když jinde u Tesaříkovi hovoří jenom pozitivně, tak tohle v něm nechalo jako velmi negativní a hořkou stopu, že tam ty děti byly takhle zmíněny.
1: Já ještě řeknu, že Buršík po 21. srpnu 68 uspořádal s krajany a s některými britskými přáteli demonstraci proti okupaci Československa. Potom odešel na sovětské velvyslanectví a tam se oficiálně zřekl všech sovětských válečných vyznamenání. On to nejvyšší vyznamenání už fyzicky neměl, protože mu bylo zabaveno ano. V těch 50. letech ano, při nějaké domovní prohlídce státní bezpečnosti.
2: Myslím, že ano, on byl jako oficiálně jako zbaven i z hlediska toho výroku soudu a tam mě vlastně jedině napadlo, že Richard Tesařík zemřel v roce 1967, už tedy jako byl z armády. Jak by asi reagoval Tesařík na ten srpen 1968? Jestli by vlastně se takhle dvě zcela rozdílné postavy, Buršík racionálně a Tesařík podle mě možná emocionálně nerozhodli pro to samé a jestli by Richard Tesařík také nevrátil ta vyznamenání na protest proti té zradě 21. srpna 1968, ale to se bohužel už nedozvíme.

0: Léčení ve Velké Británii bylo evidentně dobré, protože Josef Buršík se dožil požehnaných 90 let, zemřel v červnu 2002 v Northamptonu ve střední Anglii a byl pohřben v generálské uniformě v československé sekci britského vojenského hřbitova v Brookwoodu vedle našich slavných letců. V říjnu 2006 mu prezident Václav Klaus propůjčil in memoriam řád Bílého lva první třídy. A to je už poslední informace z dnešních portrétů věnovaných slavným velitelům, ve kterých hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Iva Podzimková a Adam Cejnar, dramaturgem byl Stanislav Winter. No a David Hertl je tím posledním, kdo vás pořadem provázel a už teď se těším na setkání u dalších portrétů věnovaných slavným velitelům.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Legendární velitel našich samopalníků na východní frontě druhé světové války Antonín Sochor byl muž, který mnohokrát prokázal neskutečnou odvahu. Vždyť po jedné z bojových akcí mu z těla vyoperovali přes 200 střepin. O to víc zaráží, co se v jeho životě dělo po konci války. A to včetně smrti v 36 letech. Smrti, která dodnes nepostrádá jistý nádech záhady. O tom všem bude teď ve speciální řadě portrétů s názvem Velitelé hovořit historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A spolu s ním vás zdraví také David Hertl.
2: Velitelé.
0: Honzo, když se dívám do životopisu Antonína Sochora, tak hned na samém začátku mě zaujalo to, že se v červnu 1914 narodil v Lóberku, v takové vesničce v severním Poríní ve Vestfálsku. Tak to je zvláštní začátek pro hrdinu Sovětského svazu. Jak se tam ocitl?
1: To souviselo s povoláním jeho otce, který byl horník a vzhledem k tomu, že nenašel práci v Rakousko-Uhersku, tak vzhledem k tehdejší globalizované Evropě odešel za prací do Německa. Tam se tady Antonín narodil a když vypukla válka, tak ale jako podaný Františka Josefa I. tak později narukoval a Sochorova matka se vlastně vrátila do Duchcova, které bylo jejím rodným místem a tam vlastně Antonín Sochor vyrůstal a Duchcov je spojen i s tou jeho ranou vojenskou kariérou.
0: Kvůli hospodářské krizi se nepodařilo mladému Antonínovi dokončit obchodní akademii v Teplicích. Ty si teď říkal o vojenské kariéře. V říjnu 1936 nastoupil prezenční službu v Trenčíně. To už za sebou má dokonce vstup do sociální demokracie v roce 1934, tedy ve 20 letech. Na té vojně následovala poddůstojnická škola, zažil pochopitelně i mobilizaci v září 1938, to byl na Slovensku. A on pak zůstal v armádě jako déle sloužící důstojník, nicméně po vzniku protektorátu, tedy armáda postupně se likviduje. Antonín Sochor se vrací domů, do Duchcova, ale Duchcov to už nejsou Čechy v tuhle chvíli.
1: Duchcov už patří k třetí říši, takže podobně jako u Josefa Buršíka, tak vlastně on se vrací jako velký vlastenec, ale musí se vrátit do Německa. U něj je to vlastně ještě komplikované tím, že se tam dostává i hned do konfliktů s místními Němci, výrazně se jako angažuje. Samozřejmě Češi na území třetí říše to měli nesmírně složité, zvláště národně smýšlející, takže postupem času v něm dozrává myšlenka odejít. Navíc je to v podstatě profesionální voják, který nemá uplatnění, ale ta jeho cesta je komplikovaná i v tom, že je nakonec internován v jednom pracovním táboře u Lipska a vlastně jako jedinou možností, jak se dostat ven, je formálně zažádat o vstup do Wehrmachtu a pak vlastně z toho utíká, dostává se tou cestou přes severní Čechy do Polska a tam se vlastně zařazuje a stává se součástí toho polského legionu a brzy i díky svým schopnostem je i pak vytipován jako jeden z klíčových důstojníků a součástí toho jádra, z něho se pak tvoří ta Československá brigáda a později ten armádní sbor.
0: Musím tady dodat, že v těch zápisech jsem si přečetl, že to nebyl úplně typický vysoký voják, měřil jenom 164 cm. Je to tak, jak jsi říkal, po tom vzniku prvního československého samostatného praporu byl jmenován v únoru 1942 velitelem výcvikové čety, převzal velení čety průzkumníků a poprvé nasazen byl v březnu 1943 u Sokolova. To je bitva, o které už jsme v portrétech věnovaných velitelům mnohokrát hovořili. Co zažil u Sokolova Antonín Sochor. O tom si můžeme přečíst z knížky Karla Richtera Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora.
3: Samopalníci ve štiplavém čoudu hořících chalup směřují do nejohroženějších míst. V mračnech prachu a dýmu se přibližují k najíždějícím tankům, občas hodí samopalník granát, podpás nebo zápalnou láhev na korbu. Jejich rtuťovitý velitel Sochor teď právě vrhl granát a transportér definitivně skončil svou jízdu. Ve štiplavém dýmu se podporučík srazil s vysokým Němcem. Stojí krok od sebe, jeden na druhého míří samopalem. Rozhodnou zlomky vteřin. Sochor chce blesku rychlým úderem pažby vyrazit Němci zbraň z rukou. Soupeř stačil stisknout spoušť. Třeskla krátká dávka. Sochor ucítil palčivou bolest v levé paži. Kdo si z jeho průzkumníku přiskočil a srazil Němce pažbou k zemi. Sochor tiskne krvácející levičku k boku, v pravé ruce samopal a pálí. Další Němec se svíjí, dávka provrtala břicho. Než Sochor přeběhl od jedné chalupy k druhé, levý rukáv je nasáklý krví. Jeho samopalníci naléhají, aby se dal ošetřit. To nic, je to jen průstřel. Nedal znát, že rána bolí, jako kdyby měl ruku na maděru. Doktor se mi na to pak podívá, uklidňoval vojáky. Teď musíme ke kostelu, tam se to začíná vařit.
0: Se zraněním byl Sochor převezen do nemocnice v Charkově. A zase ta ukázka takového jeho hrdinství, odvahy nebo statečnosti. Charkov byl po třech dnech dobyt německou armádou a Sochorovi se podařilo z toho nacisty obsazeného města uniknout a nejen to, ještě z něj vyvedl další dva Čechy. Takže byl vyznamenán za statečnost. A teď se rychle přesuneme do podzimu 1943. I to je věc, o které už jsme v portrétech hovořili, to je ta slavná bitva nebo spíš osvobození Kyjeva, na kterém českoslovenští vojáci měli rozhodující podíl. Sochor byl v té době velitelem motorizované roty první československé samostatné brigády. To byli ti samopalníci, kteří jezdili na tancích a seskakovali z tanku, když bylo zapotřebí tedy řešit nějakou operaci jiného typu. Co se tam odehrálo, o tom opět z knížky Karla Richtera.
3: Pěchota se zvedá do útoku. Tankový prapor už pronikl daleko dopředu. Náhle se jeho postup zastavil. Pláň protíná hluboký protitankový příkop. Sesednout, křičí Sochor. Jeho hlas stěží proniká vřavou. Chraňte tanky! Samopalníci i ženisté se skákali. Tanky manévrují mezi výbuchy. Jejich kanóny vytrvale duní. Lehké kulomety pomáhají blokovat nepřátelská palebná ohniska. A už vybuchují nálože, kterými ženisté prorážejí průchody. I samopalníci se rozhánějí lopatami a krumpáči. Vladimír Beneš vzpomínal. Najednou vidím periskopem před sebou široký protitankový příkop. V prvním okamžiku věřím, že můj tank tu překážku zdolá, že nebude tak hrozná. 10 metrů před příkopem však musím zastavit. Příkop je asi 5 metrů široký a 2, možná 2,5 hluboký. To je přes příliš. Okamžitě se na nás snáší hustá palba protitankových střel. Na rozkaz velitelů vyrážejí dopředu samopalníci a ženisty strhávají břeh příkopu, aby naše stroje mohly projet. Spolupráce byla výtečná. Sochorovi samopalníci nenechali ani jednoho hitlerovce, aby se k nám přiblížil. Plně jsem ocenil jejich odvahu a obětavost.
0: Honzo, Antonín Sochor je jedním z těch, kteří dostali z těch tří, tedy společně s Tesaříkem a Boršíkem, kteří dostali to vyznamenání Zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Ono se to tak jako trošku propojuje, protože byli dekorováni v době, kdy prezident Beneš v Moskvě podepisuje tu smlouvu o spolupráci se Sovětským svazem. Aniž bych se chtěl jakkoliv dotýkat naprosto nespochybnitelného hrdinství těch našich vojáků, neměl to být také jakýsi sovětský dárek k té smlouvě?
1: No, můžeme to tak vnímat jako jakési podtržení nebo diplomatické vyjádření to vyvrcholení těch jednání, protože pro Sověty ta smlouva byla nesmírně důležitá. Byla to vlastně první smlouva, kterou takhle podepsali během druhé světové války se státy toho budoucího východního bloku a pro ně to mělo nesmírný význam, možná větší než pro Československo v tomto smyslu. A sovětská diplomacie se vždy vyznačovala tím, že velmi využívala symboliku a dokázala tímhle způsobem podpořit své diplomatické nebo strategické kroky. Takže můžu já spíše spekulovat, že to tam mohlo hrát roli i z těch propagandistických důvodů, bez ohledu samozřejmě na ty skutečné činy, kteří ti vojáci vykonali.
0: Ještě než se dostaneme na Duklu, protože to bude poslední ukázka toho opravdu jasného hrdinství a odvahy Antonína Sochora, tak taková malá vsuvka. Historka z války, kterou jsem se dočetl, Sochor našel u jednoho Němce, kterého v boji zastřelil, knížku a tam byl na lístku takový malý vzkaz s adresou dívky z Duchcova a Sochor si při čtení uvědomil, že jde o dívku, kterou pochopitelně zná a že tedy v boji své sousedce zastřelil jejího milence, jejího přítele. I takovéhle situace válka nejspíš přinášela. A teď tedy už Dukla, kde se Sochor opět tedy předvedl.
3: Tonda Sochor byl neuvěřitelně odvážný. Vzpomínám si, bylo to někdy 12. září 1944, když začaly těžké boje o kótu 534. Ráno jsem byl s velitelem brigády za horou pod Kotou. Přijeli jsme jeepem. Sovětští vojáci nás zastavili, kam přijedeme, že na Kotě jsou Němci. Pod kopcem stál domek. Došli jsme k němu, ale hitlerovci spustili palbu. Barák začal hořet. Vyběhli jsme a kryli se pár metrů za domkem. Němci po nás začali práskat z minometu. Najednou se objevil Tonda Sochor s 15 svými rozvědčíky, rozhlížel se, kde jsou Němci, a hned, že na ně půjdou. Útočil jsem s nimi. Křičeli jsme hurá a hnali se do svahu. Ze Sochorových rváčů šel strach. Němci začali utíkat. Dobili jsme vrcholek, ale oni se zachytili v zákopu pod ním a sekali po nás kulometem. Tonda najednou vyskočil a obrátil se ke svým klukům. Dejte mi granáty. Nacpal si jimi kapsy, zkontroloval zásobník a než jsme stačili pochopit, co má v úmyslu, rozběhl se dolů proti Němcům. Zasypal jejich zákop granáty, jen se prášilo. Když hodil poslední, pokropil je ze samopalu. Vyprázdnil celý zásobník. Pak se otočil a klidným krokem se vracel k nám. Zbylí Němci v zákopu byli tak šokováni, že se celou dobu, než došel k nám, nezmohli na jediný výstřel. Sochorovi samopalníci řvali nadšením. Byli na svého velitele, jak se patří, hrdí.
2: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A tím dnešním hrdinou, tím dnešním velitelem je Antonín Sochor. Povídám si o něm s historikem Janem Adamcem. Dobrý poslech přeje také David Hertl. To, co jsme teď slyšeli, tedy tu vzpomínku na Duklu, ta pocházela od pozdějšího generála Miroslava Šmoldase. U té Dukly ještě jednu větu. Při jednom z útoků na Dukle v září 1944 byl Sochor opravdu velmi těžce zraněn. V nemocnici mu operovali 218 střepin z těla. 3 měsíce se potom léčil a potom do léčení už zůstal ve štábních funkcích. Válku zakončil v hodnosti štábního kapitána. Honzo, teď nás čeká druhá, nepoměrně kratší a možná nepoměrně zajímavější část toho příběhu, Antonín Sochor po válce. Co s takovýmhle skvělým člověkem, řekl bych skvělým samopalníkem, bojovníkem, co s ním?
1: Samozřejmě využít jeho schopností. Hned po osvobození přijal studium na Vysoké škole válečné a pak vlastně sloužil na velitelství. Od července 1948 sloužil na hlavním štábu a on vlastně má takovou zvláštní charakteristiku, když ho vidíme nebo posloucháme ty vzpomínky v těch bojích, tak on skoro jakoby byl předurčen k velení takzvaných zvláštních operací. To znamená takových těch tajných operací, kde musíte vycvičit zkušené bojovníky v nejrůznějších způsobech boje. On byl také hodně jazykově vybavený, kromě ruštiny ovládal samozřejmě němčinu a také angličtinu. A možná i to byl důvod, proč ho vlastně zástupce náčelníka generálního štábu Drgáč pověřil speciálním úkolem a od léta do konce roku 1948 velel výcviku několika stovek dobrovolníků, kteří pak z velké části i přesídlili, ale hlavně měli bojovat za rodící se stát Izrael. A to byla mimořádně tajná mise, která vyžadovala vlastně jako komplexní velení, utajení a výcvik v nejrůznějších způsobech boje. Ti budoucí vojáci tam prodělávali nejrůznější typy výcviku a souviselo to vlastně s tím unikátním krátkým obdobím, kdy Československo podporovalo nejenom vojenskými dodávkami, ale právě i výcvikem dobrovolníků, což je třeba připomenout, byli českoslovenští občané, kteří se rozhodli z velké části, že odejdou do rodícího se státu Izraela, stanou se jeho občany, nebo za něj budou bojovat, většinou to byli českoslovenští občané židovského původu. To je velmi vlastně specifická, unikátní historie, okamžik československých dějin i těch vztahů mezi Československem a Izraelem.
0: Tady by se asi mělo říct, to bylo takové jako okénko v dějinách, protože Sovětský svaz očekával hodně od toho rodícího se izraelského státu a i ta zklamání, tedy pohledem Sovětského svazu, byla potom velmi rychlá, takže ta pomoc ustala zase.
1: Došlo k tomu, že Stalin očekával, že rodící se stát Izrael bude jakýmsi sovětským trojským koněm na středním východě, který byl arabský a v němž měl silný vliv Velká Británie, ty tradiční koloniální velmoci, které vzniku toho státu Izrael víceméně bránili. Takže předpokládal, že i vzhledem k tomu, že nemalá část Izraelců nebo těch budoucích Izraelců se zdála být levicově naladěna, takže tam Sovětský svaz bude mít příznivé přijetí, ovšem to se neukázalo. Tam hrál i roli, že Stalin velmi brzy zahájil velmi ostrou antisemickou čistku i uvnitř Sovětského svazu vzhledem k vnitropolitickým důvodům, takže pro izraelská politika Sovětský svaz ji velmi rychle ukončil, ale mezi tím už stačil ten stát Izrael se ustavit, obhájit svoji existenci v té první arabsko-izraelské válce. Byť teda je nutno připomenout, že ta brigáda vycvičená v Československu přímo do těch bojů už nezasáhla, protože oni se vlastně dostali do Izraele až v době, kdy už ta horká část první války skončila. Přesto oni tam sloužili, bojovali. On to byl také problém v tom, že Izraelci nechtěli tu brigádu jako takovou začlenit do těch izraelských ozbrojených sil. Oni se snažili spíš rozpustit, že tam panovaly obavy z komunistické infiltrace a z toho, že v té brigádě můžou být nějací českoslovenští špioni, kteří budou působit proti státu Izrael. Byla to poměrně jako komplikovaná historie, ale to nic nemění na tom, že na území Československa probíhal ten výcvik a že mu velel Antonín Sochor.
0: Když tahle mise skončila, tak v září 49 je jmenován profesorem pěchotního učiliště v Milovicích u Prahy a současně velitelem školy středních velitelů. V červenci 1950 je povýšen na podplukovníka a v srpnu 1950 umírá po dopravní nehodě. Říkám to tak rychle proto, že spousta věcí, které potom se během té nehody nebo při jejím vyšetřování zvažovaly, o kterých se mluví, tak my je zpětně čteme asi pod dopadem právě toho Izraele a toho všeho, co se tam stalo. Tak zase, měli bychom říci, že po tom vyšetřování v roce 2003, které prováděl Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, bylo konstatováno, že nehoda, kdy došlo ke srážce dvou aut a kdy zahynul jediný Sochor, tak s největší pravděpodobností nebyla nějakým způsobem nainscenovaná, že to byla opravdu nešťastná náhoda ve vojenském prostoru, kde prostě rychle jela dvě auta, patrně nečekala, že se tam nějaké další auto vojenské objeví. A pak najednou vyvstaly takové ty pochybnosti, že když se Sochor vracel z Izraele, tak na jeho letadlo stříleli. Že když se Sochor pohyboval po vojenském prostoru, tak dvakrát mu stříleli do jeho auta, že prý už chodil jenom sám s nabitým samopalem. Je podle tebe nějaká pravděpodobnost, že by byla snaha odstranit Sochora?
1: No to je otázka, protože tyhle ty incidenty, které údajně i sám Sochor zaznamenal, to také mohlo vést k domněnce, že mohl na něj být spáchán atentát nebo nějaký útok a jeho smrt být využita v rámci nějaké provokace. To nemusela být nutně jako akce proti Sochorovi z hlediska, že by byl souzen a odsouzen, ale že by mohl být zabit a jeho smrt pak nějakým způsobem využita v nějaké jiné provokační akci. Těch akcí v téhle té době bylo poměrně hodně. Jiná věc je, jak by Sochor přežil ten partisionistický podton těch právě se rozdížejících procesů, jestli by třeba nebyl zařazen do toho protistátního spikleneckého centra nebo do nějakého procesu, v němž vlastně hrála důležitou roli ta antisionistická protiizraelská linka, protože jako velitel té brigády by se to nabízelo. Na druhou stranu samozřejmě tady byl ten status hrdiny Sovětského svazu a v určitém smyslu jakási nedotknutelnost z hlediska těch procesů, zvlášť kdyby to měl být veřejný proces, tak by to vytvářelo neuměrnou propagandistickou komplikaci, protože nejprve by musel být poměrně komplikovanou cestou toho vyznamenání zbaven, a to ze sovětské strany, než by vlastně mohl být souzen. My jsme tady v těch minulých dílech viděli, jaký problém vlastně dělalo československé armádě zakročit proti Tesaříkovi a jak kolem něho museli i přes zjevné kázeňské přestupky a zjevnou snahu se Tesaříka zbavit, jak jim dělalo problém, jak museli našlapovat opatrně před tím statusem hrdiny Sovětského svazu a pořád se ohlížet na Moskvu. Takže z tohohle pohledu myslím, že Sochor byl celkem v uvozovkách kryt a s tím asi souviselo i jeho politické nastavení. On byl znám tím, že se nechtěl příliš angažovat politicky a byl přesvědčen, že armáda má být apolitická, což je v dobrých dobách jako pozitivní věc, ale v těch špatných to úplně tak být nemusí. On vstoupil do sociální demokracie, ale pak v některých materiálech je uváděno, že byl členem KSČ, takže je otázka, kdy se vlastně tím členem KSČ stal, jestli to bylo v rámci nějaké až administrativní akce po násilném sloučení KSČ se sociální demokracií a do jaké míry vlastně on proti tomu protestoval, nebo byla to z jeho strany nějaká vědomá věc. Jsou samozřejmě známé taky, a to hodně přispělo k těm spekulacím o cílené smrti Antonína Sochora, byly jeho spory s Bedřichem Rajcinem a jeho vlastně otevřená kritika Alexeje Čepičky a dalších představitelů armády. V tomhle tom smyslu on zvlášť k Rajcinovi podle mě vystupoval jako frontový kolega. To byli prostě lidé z prostředí, byť se nemuseli, tak vlastně prošli nějakou frontou a tam zřejmě ta otevřenost byla mnohem větší, než kdyby to bylo na nějaké jiné úrovni.
0: Honzo, ty zmiňuješ Bedřicha Rajcina, možná by byla dobrá tady další ukázka z té knížky Karla Richtera Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora, protože ta nás zavede už do roku 1949. Téma nebyl jen Izrael, to, co se všechno dělo v politice, v armádě, to pochopitelně Antonína Sochora velmi znepokojovalo.
3: Přičiněním sovětských poradců na Ministerstvu národní obrany i vnitra bylo rozpoutáno zatýkání, útrpné výslechy, věznění a dokonce popravy nevinně odsouzených účastníků vojenského odboje. Sochor byl rozhořčen. Frontovému kamarádovi, podplukovníku Větvičkovi, s nímž prožil celou cestu od Buzuluku až do Prahy, se svěřoval se svým nesouhlasem. Za tohle jsme, Juro, přece nebojovali. Sochor svůj kategorický nesouhlas s represáliemi vmetl do tváře i samotnému Rajcinovi. Jak si mohl dovolit, aby popravili píku a uvěznili Frantu Skokana, tvýho frontovýho kamaráda, zasloužilé odbojáře? To je svinstvo. Rajcin prý zrudl. Dej si pozor na hubu, Tondo, abys nelitoval. Nemysli si, že si jako geroj můžeš dovolit všecko. Podplukovník Sochor ztrácel dobrou náladu. Mnozí jeho frontoví kamarádi se dostávali do potíží.
1: Právě Rajcin je zmiňován negativně v souvislosti s tou Sochorovou smrtí, že údajně neposkytl těžce zraněnému Sochorovi dostatečné ošetření nebo údajně zdržel povolání špičkového neurochirurga, který by byl býval mohl Sochora zachránit, ale to jsou spíše spekulace.
0: To vyšetřování po roce 2003 tohle vyvrátilo s tím, že ta zranění byla takového charakteru, že i dnes by možná bylo nemožné je léčit.
1: Jako myslím, že u té Sochorovy smrti můžeme konstatovat několik podezřelých okolností, ale zároveň musíme konstatovat, že nemáme žádný přímý důkaz ani z nějakých jako dokumentů nebo z nějakých jiných svědectví, že by tam byl nějaký cílená snaha Sochora zabít. Ale musíme zase říct, že v takových případech neexistují vlastně písemné dokumenty. Tohle všechno se dělá na úrovni ústních rozkazů a pokud nějaké dokumenty jsou nebo svědci jsou, tak ty dokumenty se ničí a svědci se likvidují.
0: Já ještě tady zopakuji jednou, že to bylo 16. srpna 1950, kdy Antonín Sochor umírá v nemocnici v Jablonem v Podještědí, je mu 630 let. Ani po smrti neměl moc klidu, ta urna s jeho popelem byla nejprve památníku přímo na místě nehody. Když byl v roce 55 posmrtně povýšen, tak byla urna přenesena do Národního památníku na Žižkově. Po jeho zrušení v roce 1990 se ocitla v takovém zvláštním společném hrobě významných osobností KSČ na Olšanských hřbitovech. A až v roce 94 syn Ludvík uložil popel Antonína Sochora do rodinného hrobu na Dobříši. Jako jeden z mála našich předních protifašistických bojovníků nebyl Sochor už po roce 1990 vyznamenáván anebo povýšen. To je vše z těch dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Lenka Čurdová a Jitka Procházková, dramaturgem byl Stanislav Winter a na setkání u dalších portrétů věnovaných slavným velitelům se těší David Hertl. Vzpomínky na naše vojáky v letech druhé světové války na východní frontě teď doplníme zajímavou výpravou do rozhlasového archivu. První vojenské vystoupení našich vojáků na východní frontě u ukrajinského Sokolova bylo natolik zásadní, že se ho svým způsobem chopila i nacistická propaganda v protektorátu. Redaktor protektorátního rozhlasu Antonín Jaromil Kožíšek natočil pořad o českých vojácích zajatých nacisty právě u Sokolova.
4: Nyní bychom se zeptali desátníka Šmolíka, jak to vypadalo u Sokolovky. Snad by nám ještě mohl předtím říct, jak se dostal do československé vojenské jednotky. Šmolíku, kdybyste nám něco o tom pověděl, jak jste se tam vlastně dostal, jak jste byl zařazen, jestli jste tam šel dobrovolně, jestli jste se sám hlásil, jak jste se o tom dověděl, že existuje československá vojenská jednotka.
5: Při svém pobytu na Sibíři byl jsem vyzván ruskými.
4: Jak jste se dostal na Sibíř?
5: Na Sibíř jsem se dostal jako vrah národa.
4: Kdo je to vrah národa? Komu tak říkají v Sovětském svazu?
5: V Sovětském svazu je každý bohatší člověk vrah národa.
4: A byl jste bohatý?
5: My jsme bohatí nebyli, neměli jsme ani zem, ale matka měla podíl na továrničce, na hospodářské stroje a za to jsme byli vyvezeni na Sibir.
4: A to stačilo, abyste byli vyvezeni
5: to stačilo,
4: na Sibir?
5: Vyvezeni na Sibir.
4: Na Sibiři jste pracoval jako vězeň nebo v nějakém pracovním táboře?
5: Na Sibiři jsme pracovali, bylo to jako pracovní tábor. Byli tam Poláci, byli jsme tam my, byli tam už předtím přivezení iránští Turci.
4: Kolik vás tam bylo?
5: Vás bylo moc.
4: No několik set nebo tisíc?
5: Ne, několik set.
4: Několik set. A tam jednoho dne pro vás přišli, abyste...
5: Jednoho dne jsem dostal pozvání na vojenský komisariát ruský, abych se dostavil, tak jsem tam hned jel. Tam se zjistilo, že mám vlastně národnost českou, takže se do polské armády nehodí. Tenkrát začali...
4: Vy jste se hlásil do polské armády, nebo?
5: Tenkrát formovali polskou armádu.
4: Formovali polskou armádu a...
5: A všechny Poláky stahovali a mě jako polského příslušníka pozvali taky.
4: Pozvali taky.
5: Protože jsem byl rázem s Polákami vyvezen. A potom zjistili, vlastně, že jsem se přihlásil jako Čech.
4: A protože jste se hlásil v české národnosti, přestože jste měl polskou státní příslušnost,
5: tak mě poslali zpátky.
4: Poslali zpátky.
5: A řekli, že budou strojit českou armii, čili českou jednotku, ve které mě potom pozvěl.
4: Věděl jste, že jde o nějakou armádu, která má určité cíle, za které bojuje. Vysvětlili vám, oč jde?
5: Původně jsem nevěděl nic.
4: Vůbec nic.
5: protože tam ještě nikdo dohromady nebyl. Já jsem tam přišel skoro na začátku.
4: To bylo v které době?
5: To bylo v 42. roce na jaře.
4: Až v 42. roce na jaře?
5: Ano.
4: Teď, když jste přijel do Buzuluku?
5: Do Buzuluku, tak jsem probyl 14 dní v karanténě, to je oddělení, aby jsme nezanesli břišní tyfus.
4: Který tam byl asi hodně rozšířen? Rozšířen.
5: A potom jsme byli přiděleni v jednotce. Původně to mělo být veliké, protože to mělo několik rot. Byla tam motocyklová rota, potom tam bylo několik rot pěších, protitanková, kulometná.
4: To tam všechno mělo být, ale...
5: To tam všechno mělo být, v každé té rotě bylo několik lidí.
4: Bylo několik lidí.
5: A čekalo se, že jich bude víc.
4: Že jich bude více.
5: No, ale...
4: To bylo v dubnu 1942.
5: No, to v dubnu...
4: A co jste dělali až do doby, kdy byl boj u Sokolovky?
5: Prodělali jsme usilovný výcvik.
4: V čem spočíval ten výcvik?
5: V těžkých pochodech. Potom v různém vycvičování se s atrapami zbraní.
4: Atrapami zbraní. Zbraně jste dostali teprve kdy?
5: Zbraně jsme dostali až v zimě už. Asi dva měsíce před odjezdem.
4: Dva měsíce před odjezdem na frontu.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vztahy ve sněmovně se vyostřují, strany se navzájem obvinují z obstrukcí i porušování dohod. Cesty autem do Chorvatska budou jednodušší, země na Jadranu zruší mýtné brány. Tenisti Macháč a Muchová hrají na Roland Garros o postup do třetího kola dvouhry. A čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vztahy mezi koaličními a opozičními poslanci se dál vyostřují. Opozice obvinuje koalici z toho, že nedodržuje už schválené dohody a chce vést sněmovnu prakticky bez nich. Do funkcí volených sněmovnou se dnes nedostal žádný z jejich zástupců. Poslanci vládních stran naopak opozici vyčítají časté obstrukce. Sněmovna podle předsedkyni klubu vládního ANO Taťány Malé opakovaně jedná do noci kvůli opozičním poslancům, kteří pravidelně blokují plénum.
7: Situace je taková, že lidé v našich klubech už jsou opravdu naštvaní z toho důvodu, jakým způsobem probíhá jednání poslanecké sněmovny. To načítání toho programu téměř každé úterý je do pozdních večerních hodin a to je pro nás prostě neakceptovatelné.
6: Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných bránách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
8: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
9: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Radiožurnál.
6: V archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou víc než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Jde o jednu z nejstarších známých dřevěných konstrukcí v Evropě. Experimentální archeologové studnu částečně zahloubili dobovými nástroji, říká archeodidaktik Aleš Panáček.
10: ať už to bylo štípání, ať už to bylo sekání těch drážek a podobně, i kopání nějaké části té jámy. Takže se to dá nějakým způsobem, řekněme, dopočítat, jo? Ale kdybychom to dělali jako celý takhle postaru, tak by to trvalo hodně dlouho.
6: Fotbalisti Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šance ligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Tenista Tomáš Macháč hraje ve druhém kole Roland Garros se světovou trojkou Němcem Zverevem. Karolína Muchová nastoupila proti Rachimovové z Uzbekistánu. Výkony Čechů sleduje David Prouza.
11: Tomáš Macháč bojuje, co mu síly stačí, ale zatím to na Zvereva nestačí. 4-6, 2-6 a 1-2 navíc na servis půjde po výměně stran Alexander Zverev, který je výrazně blíže postupu do třetího kola Roland Garros. Na druhém kurtu, kde tady je to s českou účastí, tam to vypadá o poznání lépe. Karolína Muchová vede 1-0 na sety, ten získala 6-2, v tom druhém vede 3-1, servíruje, ale čelí breakballu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Do třetího kola už prošli Jakub Menčík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak vypadla. A basketbalisti Pardubic si poprvé zahrají finále Národní ligy. V semifinále vyřadili Brno poměrem 4-2 na zápasy. Šesté utkání vyhráli na palubovce soupeře 98-87. O titul se utkají s Nymburkem.
12: Překážka na D1 za Koberovicemi a omezení v tunelu na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Humpolcem. Za nájezdem od Koberovic na kilometru 73,5 stojí porouchané vozidlo. Čekejte ho v pruhu pro pomalá vozidla. Na D1 z Brna do Prahy překážejí následky nehody za Chocerady. Na 26. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla, vybočuje se doleva, teď už bez kolony. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se ale plynule. A na D5 z Plzně do Prahy vyšetřují nehodu v Berouně. Její následky překážejí ve sjezdu a nájezdu na 18. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Domov je jako maják, z nějž dohlédneme i do největších dálek, aniž by se nám zatočila hlava. Tento citát z obrázku z domova Karla Čapka dal na

0: přijde mi extrémně důležité a zajímavé, že některé pasáže prostě jako kdyby Čapek psal v dnešní době a týkají se nejen cestování, ale také samozřejmě nějaké politické kultury, etiky a tak dále. A tak vznikl ten nápad, kde se ta prolíná teda v té době. A ještě jenom jeden postřeh. Karel Čapek pro mě jakožto fotografa, pro tátu jako výtvarníka je zajímavá osobnost, protože Čapek sám maloval i fotografoval černobíle nádherně a spousta jeho knížek nese vizuální nájem, obrázky z domova, které jste zmínil. Takže vlastně se to prolíná i ten pohled výtvarní a ten spisovatelský.
1: Hostem je Jan Svatoš, příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
2: Hovory.
1: Knížka začíná citátem z Italských listů. To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. Vy jste si teď Apeninského poloostrova užil. Kolik jste za 3 týdny po souši najeli kilometrů?
0: Bylo to přes 5700 kilometrů, poměrně slušně. Já jsem to odřídil a byla to neuvěřitelná zkušenost i po té stránce. Já mám rád to pravidlo poutnické, že je potřeba se přibližovat pomalu, než kdyby člověk tam letěl, aby ušetřil čas, ale po cestě jsme se stavili i v Pompejích, při cestě zpátky v Herkulánu v Neapoli. A já jsem si extrémně Sicílii užil.
1: No a proč jste zamířili na Sicílii?
0: Tak obdobně, já mám rád, když někam vyrážím, tak vždycky, když si dělám nějakou rešerši nebo mě něco třeba inspiruje, tak tady v tomhle případě takovým mentorem byl Johann Wolfgang Goethe, který když se na Sicílii vydal v 18. století, tak to prý měl jako takový restart, že chtěl uniknout tady těm dvorským záležitostem, odpoutat se, a on sám prohlásil, že Sicílie je klíčem k celé Itálii. Pokud máte rádi Itálii, tak ještě lépe ji pochopíte přímo na Sicílii. Mm-hmm. Tak to byl jeden z těch důvodů, a jednak já miluju antiku a se, že vlastně pokud člověk nemůže dojet do Řecka, tak mnoho antických staveb třeba antického Řecka se nachází právě v Agrigentu, v Selinunte, v Segestě, takže i tohle byl důvod a to jsem si splnil vrchovatě.
1: A četl jste knížku Italské cesty nebo Italská cesta?
0: Italské cesty i výlet do Španěl, aha. Čapka, to byly vlastně moje první knihy, které jsem já jako malý dokonce měl a právě mě zaujal i Čapkův cestovatelská strategie, že u něj třeba je zajímavé, on dává návody vysloveně, on říká, že člověk nemá cestovat rychle, že mu začnou unikat detaily. On třeba tradoval jak v Italských listech, tak v tom výletu do Španěl nebo i v těch dalších cestovatelských knihách, že si všímá detailů, jako třeba jsou kliky na dveřích, okenic nebo laviček, mm-hmm. Pozoruje. On říkal vlastně, že není cestovatel, že je pozorovatel, a to je něco, s čím velmi souzním, protože si myslím, že ten svět kolem nás extrémně kvapí a já na cestování hledám pravý opak, já se tam chci zastavit. A to malování mi to docela umožňuje, protože tam člověk musí zpomalit.
1: No, říkám si, kde na to berete čas a hlavně kde na to brali čas? GT, to bylo víc než rok, přeci ta cesta trvala.
0: Ona mu trvala rok, protože on vyjížděl z Karlových Varů a mířil do Neapole, z Neapole potom plul do Palerma a potom putoval, nebyly tam dálnice tehdy pochopitelně, musel si vzít nějakou mulu a asi to bylo ještě mnohem pomalejší, než my jsme měli. Ale pravda, že když se vydáte na Sicílii autem, tak když jsem se vrátil, tak se píšu vždycky deníky a jedna z těch kapitol, kterou jsem si ručně napsal, tak je nějaké silniční desatero sicilského provozu nebo pravidel sicilského silničního provozu, kde teda ty pravidla se spíš nerespektují, než respektují. Aha. A jedno z nich je, že člověk, když tam vidí dálnice, které jsou postavené, tak jsou plné děr a nebo nesmyslných značek, které omezují rychlost ze stovky najednou na 40 nebo 30, potom znovu na 60, pak na 30. Takže člověk neví, na čem je, všude je kontrolo elektriko veličita, to znamená, že to, tam je tam kamera, která s ním má případné přestupky. A já jsem si hledal odpověď na to, proč, a on člověk, když potom zpomalí, tak se může lépe rozlížet po té krajině, takže to jsem si užíval.
1: To vidíte, že Sicílie je továrna na legendy, v jakém smyslu?
0: Tak to jsem zmínil i s tou antikou, protože třeba teď má přijít filmový epos Christophera Nolana Odysseus, já miluji Iliádu, Odysseu, z bráchu vždycky o tom vyprávíme, cestujeme po antice, ale Sicílie toho je plná. Můžeme zmínit třeba, že od jakživa Sicílie byla domovem toho antického boha Hefajsta, Etna, jakožto sopka, která byla stále aktivní, tak když byly erupce, tak se říkalo, že to je ten měch kovářský a tam, že se kujou Hefajstovi, že slouží obři. Mimochodem Kyklopové právě vystupují v tom eposu Odysea a byly umístěni pravděpodobně přímo na Sicílii. Tam jedna zajímavost, oni starověcí Řekové našli na Sicílii sloní lebky, jakých miniaturních slonů. A když si posluchači vybaví lebku, tak má díru uprostřed čela. Mm-hmm. A oni se domnívali, že to je díra po jednom jediném oku, tak i tady ta legenda má nějaký konkrétní vlastně reálný základ. Nemluvě třeba, když člověk jde

0: z Messíny, nebo teda do Messíny z Villa San Giovanni trajektem, tak tam byl umístěn ten pověstný vír Skylla a Charybdis, které komplikovaly plavbu a malým lodím v době teda Homera.
1: No a když jsme u těch legend, prý až tam se zaběhla kapitolská vlčice, tedy ne až na Sicílii, ale do Pompeji. Jenom připomnu, že odkojila Romula Rema, ale jak se to vlastně přihodilo, nebo jak zní ta legenda?
0: Ta legenda, to, co jste zmínil pochopitelně, tak to je ten příběh, kde ty, vlastně Romulus a Remus jsou odkojeni tou vlčicí, oni tam byli dodáni až v renesanci, že to ale, je už jako pozdější ilustrace, přesně tak. Traduje se, že teda vlčice našla, odkojila a oni díky tomu přežili. My, když jsme byli v Pompejích, tak tam jsem slyšel od lokálních archeologů a historiků jinou legendu, která říká, to člověk pochopí, jednak teda latinský lupa znamená vlčice. V Pompejích bylo více než 30 nevěstinců a říká se jim lupanary. A nevěstkám se říkalo lupa jako vlčice. A jeden z těch výkladů říká, že pravděpodobnější verze je to, že Romula Rema odkojila prostě nějaká
1: vlčice.
0: Povětrná nějaká vlčice v pravém slova smyslu, což dává opět jako logiku, možná ten příběh se odehrál tímto způsobem a potom se to jenom hodilo na vlčici. Je pravda, že vlčice byla důležitá pro Etrusky, pro Říman, jakožto posvátné zvíře a v době křesťanství se to potom asi lépe hodilo, než potom ta povětrná ženština.
1: No, platí o Pompejích, že stále je ještě co objevovat?
0: Tak u nás je více než čtvrtina města není objevená, nemluvě o nějakých příměstských vilách, těch informací se objevuje obrovské množství dnes a denně, tam nedávno před 2 rokama bylo objeveno, oni to přezdívají antické Lamborghini, to byl vůz, který měl obrovské detaily, mu tam byl kůň, který byl vlastně osedlán a byl připraven kůňku, nestihlo se to, takže je pravda, že tam neustále získáme nové informace, takový poslední zajímavý detail je, že se uvádí, že ten Vezuv v roce 79 vybuchl v srpnu, když se nalezly teďka nějaké poslední amfory s vínem, tak se předpokládá, že konkrétní plodiny byly zralé třeba až v září, takže je možné, že ten výbuch nastal až o 3 měsíce později, než my víme. Těch informací je pochopitelně málo, i když Plinius, ten synovec toho slavného Plínia, co napsal zápisky o přírodě, tak ten zanechal takový to nejznámější svědectví o tom, jak vypadala ta zkáza těch 5 pompejských měst.
1: No, při výbuchu Vesuvu zaniklo mimo jiných také antické město Herkuláneum, které už jste zmínil, že jste se tam zastavili při návratu ze Sicílie. Proč zůstává ve stínu Pompejí?
0: Tak pochopitelně Pompeje jsou velký magnet, myslím, že to jsou 3 až 4 miliony lidí ročně, to obrovské číslo, v létě se tam nedá nejen být díky těm teplotám. A to Herkuláneum je taktéž město, ale je více ukryto, protože prostě většinou lidé na ní nemají čas, ale ono se to vyplatí, ono má úplně jednak jiný charakter, když tam člověk je. Pompeje jsou rozlehlé, byly zasypány mnohem delší dobu tou pemzou a tím popelem. Pro archeology to je snadnější, protože kopnou a rozdrolí se ta láva a jsou téměř u těch archeologických památek 4 až 5 metrů. Kdežto Herkuláneum mělo díky příznivému větru asi o 12 hodin ještě čas navíc, aby ty lidé utekli, než se potom ten pyroklastický proud otočil a fakticky během hodiny ty lidi tam prostě zlikvidoval, oni se udusili, protože to vysálo veškerý kyslík a hlavně ten pyroklastický proud má mocnost zhruba nějakých 20 metrů. A zajímavé, když tam člověk jako přijede, tak vy vlastně vidíte moderní město Herkuláneo a potom je tam taková obrovská prohlubeň, minus 20 metrů teda dolů a tam jenom vidíte, že to moderní město vlastně sedí na té lávě z toho roku 79. Je to neuvěřitelný pocit. A hlavně tady se našlo obrovské množství třeba koster, tam je ta slavná starověká pláž, kde vlastně ženy a děti postupovali dolů, čekali na záchranu a evakuaci lodí. To zachoval i Plinius, ale už to nestihli. A mnohonásobně zajímavá třeba byla potom vila papíru a svitku, která vlastně patří na, vlastně k pupeční šňurouk, k Herkulánu. To bylo místo, které bylo neskutečně zajímavé i významem z hlediska vědomostí.
1: Hostem hovoru je Jan Svatoš.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Děsím se davu je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Nacházím na 27. stránce knížky Domov jako maják, slova Karla Čapka. Až si člověk říká to, co jste řekl v úvodu, že je napsal náš současník.
0: Je to pravda, nebo jiný jeho citát říká, Jaké by to bylo, jaké by bylo ticho, kdyby lidé si
1: mohli
0: říct...
1: Představ si to ticho.
0: Představ si to ticho, kdyby lidé řekli jenom to, co vědí.
1: Mám taky v oblibě tenhle citát, ale čím je inspirativní způsob Čepkova cestování? Tím zájmem o ty detaily, jak jste o tom mluvil?
0: Tak bezesporu tohle a potom asi i výběrem těch míst, nebo mě baví pochopitelně potom jeho korespondence mezi bratrem Josefem, který byl vlastně výborný malíř. A je to taková filozofie. Mně přijde, že vlastně v těch citátech, mimochodem mě velkou práci dalo to, že když člověk zadá citát Karla Čapka, tak dost často na internetu vědou některé, a teďka bylo zajímavé, když jsme to ověřovali, tak mnoho z nich absolutně, buď to je poupraveno, nebo je někdo recitoval, tak my jsme se dali tu práci, že já jsem se vrátil ke svým původním knížkám, které jsem měl rád v dětství, nebo co měl táta, nebo sourozenci. My si rádi potrháváme, když je něco významného tuškou, pochopitelně, takže jsme se vrátili vlastně přímo k primárním zdrojům. To je teda jednak k tomu cestování, tohle je inspirace. A inspirace potom je to, že Čapek vlastně velmi čile komunikoval i ze čtenáři. My jsme do té knížky třeba umístili poslední dopis Čapku, který vyšel před jeho smrti, jakožto odpověď jedné čtenářky na význam kultury a etiky, a to mně přijde extrémně důležité v dnešní době. A potom možná jistý sarkazmus, protože ty citáty, které jste zmínil, je to určitý nadhled a humor, Aha. který tam patří k tomu.
1: No, když se zaměříme na to současné cestování, co máte na mysli, když mluvíte o digitální kalamitě?
0: To je téma, které jsem si vymyslel při přednáškách o umělé inteligenci. Je to asi rys, který mě velmi připomíná Noé, zažil velkou potopu světa, my čelíme něčemu obdobnému ve smyslu, nebo tu metaforu bych použil na záplavu digitálních obrazů, ať už digitálních fotografií nebo upravených generovaných obrazů.
1: Topíme se v jejich přemíře.
0: Trochu bych řekl, že jo, nebo respektive my potřebujeme dobré stěrače, abychom si nějak proklestili tu cestu, protože ano, výhoda je taková, že ta AI hodně pomáhá nám i tvůrcům, pochopitelně něčeho dosáhnout, něco si upravit, mít nějaký meziprodukt, ale ono to napadne dalších 100 000 lidí a na sociálních sítích vidíme už tu přemíru videí, je to extrémně náročné na pozornost a trošku otupujeme, alespoň to říkají vizuální antropologové.
1: No jak tedy podle vás ta záplava generovaných obrazů pomocí AI může ovlivňovat naše vnímání?
0: Tak ono ho ovlivňuje už teď. Jeden z těch rysů je třeba to, že dochází k takovému zajímavému efektu, že ti lidé se více emočně chytají na ty upravené obrázky, protože jsou velmi líbivé, takže přilnete k nějaké destinaci většinou, ale ty generované obrázky ještě velebí to, co už netřeba velebit. A při toho je to, vzniká overturism. Dokonce tam je potom jev, který teďka poslední 2-3 roky je sledován v Americe na univerzitách, kdy lidé, kteří se vrátí a jsou namlsáni nějakými AI obrázky, tak se vrací a jsou trošku jako zklamaní, že to tam nebylo tak hezké, že tam bylo obrovské množství lidí. A to už je vlastně přímý dopad. Nemluvě na tom, že vlastně třeba přes platformu Booking, kterou dost často lidé používají pro ubytování, tak už i tady jsou vlastně různí šmejdi, kteří využívají a zneužívají důvěryhodnost lidí, takže vznikají umělé obrázky neexistujících míst, ale s reálným číslem účtu, takže přibývá i lidí, kteří někam jedou na dovolenou, mají pocit, že mají ubytování, dojedou tam, kam je dovede ta navigace a zjistí, že třeba vila neexistuje. A to se děje nejen třeba v Dalmácii, ale třeba i v Londýně nebo v Barceloně je velký tlak na ubytování, takže já opravdu jako nějakým způsobem posledních 10 let hodně intenzivně přemýšlím, když člověk sám je umělec a cestovatel, tak aby nedával nějaký jednoduchý návod na to. Mám rád místa, která právě trošku jsou v tom stínu, jako jste zmínil to Herkuláneum, aby tam nacházel věci, které jsou třeba jako méně pozornost, aby nedělal takové ty návody, které tomu místu potom škodí. Jde to dost těžko, ale jsou metody.
1: No, co je epidemie instagramového moru? To je taky váš termín?
0: To je, myslím, že terminus technicus, který se používá, a to je vlastně to, co jsem říkal, že vlastně lidé dají hashtag nebo dokonce GPS souřadnici a vysloveně dávají klasický trpitel nebo oběť instagramového moru je třeba Trolltungen, což je trolý jazyk v Norsku, kde se všichni lidé rádi fotí vlastně na tom skalním výspu toho fjordu a je tam obrovská fronta v létě, tam člověk třeba čeká na tu svoji fotku 2-3 hodiny, to je prostě neuvěřitelný efekt, který vzniká vlastně jako i díky Instagramu. No a potom je tady ještě druhý jev, super selfie nebo super narcisové a vlastně dneska, když se lidé tím zabývají, proč cestujeme, tak vlastně dost často lidé chtějí to selfiečko a ty památky vzadu nebo ty krajiny fungují jenom jako takový background a jim nejde o nějakou historii, o nějakou postatu, ale potřebujete svůj obličej a zatím teda něco nového, aby to bylo.
1: Tak to se dá asi pořídit z domova dneska to... díky AI, nikam se nemusíte trmácet.
0: No, to by možná byl dobrý příklad toho, jak může AI pomoct.
1: No a čím je pro vás domov, když se tady obloukem vrátím k vaší knížce Domov jako moje?
0: Tak on to říkal Čapek, mi se strašně líbí, jak on tam zmínil, aby se nám nezatočila hlava, protože já cestování milu, je to pro mě něco, co rozšiřuje obzory, mám rád setkávání s lidmi, možná dělám i rád, proto mám rád Karla Čapka, když čtete právě třeba Italské listy nebo Výlet do Španěl, tak on víc než do muzeí rád chodil do kaváren. My třeba s manželkou, když cestujeme, tak chodíme rádi ne do těch turistických kaváren, ale vybíráme si takové ty v Itálii, ty podniky, ty bary, taverny, které prostě využívají místní. Většinou to poznáte podle toho, že tam je Ital, který si čte noviny. A baví mě jenom pozorovat prostě svět kolem a nasávat takový ten obyčejný život a mám pocit, že jsem potom někde blízko toho, co vlastně chci poznat. A to mě vyhovuje.
1: A to jsme ale utekli od toho domova.
0: No a domov je pochopitelně, že člověk se vrátí a potom se kam se vracet, že vlastně si ceníte i toho, poznáte. Já jsem třeba poznal díky dopravě na Sicílii, že relativně asi mám rád, že jsme hodně asi blízký spíš Německu z hlediska jako pravidel silničního provozu. Byť pravda je, že třeba vždycky se mě lidé ptali, když jsem se teďka vrátil, jestli jsem se nebal, nebo jaké bylo to řízení, a já jsem se tam o život nebal, byť je to jeden obrovský chaos, ale vždycky se pravidelně bojím na D1, když se právě vracím k tomu domovu a tak tam zrůstá ta hodnota. Jako to jsou dvě, jako světlo a stín, tak to cestování asi, nebo ten domov nemůže být bez toho cestování, aby člověk prožil ten strach z toho odloučení, to je pro mě asi ten domov.
1: V jakém smyslu splácíte dluh Praze?
0: Tak to je věc, která je takový jako velký pilíř mé tvorby, kromě právě toho cestování, protože na druhou stranu, když to převrátíme, tak Praha je důvod, proč obrovské množství lidí, nejen z Čech, ale i ze zahraničí míří do České republiky, protože to je mimořádně nádherné město, které mělo to štěstí, že nebylo tak důležité v 20. století, třeba jako Vídeň, která potom prožila to bourání toho starého města. A rád právě učím tu Prahu poznávat a záleží mi na tom právě, abych se vyhýbal těm turistickým stálicím. A hodně mě v tom vlastně do toho zasvětil táta. Já jsem zpočátku vůbec nechápal, jako malíř Prahy a grafik Prahu miluje a maluje víc než půl století. A když mě poprvé ukázal knihovnu Pragenzi, tak já jsem si klepal na čelo, chtěl jsem nějaký májovky nebo knížky o Africe. Teď už jsem to pochopil, že možná i ten domov je právě pro mě Praha, ve které žiju už taky několik let. A baví mě, já pořádám takzvané fotovolky. Je to něco jiného než procházka s průvodcem, protože opět v sobě kombinuju to, že jsem umělec a možná výtvarník. S tátou děláme občas nějaké procházky Prahou a snažíme se ukazovat právě prvky, které lidé přehlíží a je to takový neotřelý pohled na to, na ty města nebo dokonce jednotlivé čtvrti.
1: No a tak nevím, do jaké míry chcete prozradit ta místa, ale která unikají, myslím, teď v hlavním městě průvodcům?
0: Tak úplně třeba, kdybych měl první, co mě napadlo, táta vyrůstal v Košířích, což je unikátní čtvrť, která je vysloveně na západě Prahy směrem na Plzeň, jak známe všichni Plzeňskou. A to je neuvěřitelné, Segra o ní nedávno napsala úžasnou knihu. A ta čtvrť je plná lidí, kteří jsou lokální patrioti, jsou to Košířani v pravém slova smyslu, jsou na to hrdí a je tam obrovské množství historie, ale i třeba zajímavých míst, konkrétně od Kotlářky, Kavalírky, Šmukýřky, Parku Cibulka, kde se proháněly historie. Moje oblíbená pasáž je tady proběhl třeba první odposlech v dějinách českých zemí v době odboje proti Rakousko-Uhersku. To je nádherný příklad, který nechci prozrazovat, ale člověk to nezná, to mě na tom také baví. Víš, že některá ta místa, ale pochopitelně mám rád třeba Nové Město pražské, které naštěstí má třeba tu výhodu, že nemá tolik monumentů jako Staré Město a tam těch lidí je míň, protože trvá delší dobu, než pochopíte některé věci, které jsou jako neviditelné a to je vždycky jako výzva i pro toho člověka.
1: No a jak se mapují neexistující místo Prahy?
0: Tak to je, narážíte na náš poslední filmový projekt, který je taky rozpracován už několik let, protože pravidelně ho natáčíme. No, se bylo dobré se zeptat manželky kameramanky, ta to má velmi těžké, protože já po ní chci natočit něco, co neexistuje. Tak z toho jsem se trošku vylhal, ale musím pochopitelně jako tvůrce, režisér pomáhat. Jsou to místa, ten projekt by měl být teďka už ho stříhám, ale ještě se zároveň něco dotáčí. Měl by právě mapovat místa, která zmizela z povrchu Prahy, anebo nejsou na první pohled viditelná, ale ovlivňují tu Prahu, vysvětlují z Prahy nějakou část historie, která je důležitá pro to pochopit její DNA nebo pochopit, proč Praha se jmenuje třeba Praha, jak významná ta místa byla třeba i pro Karla IV. A přijde mi, že to rozhodně není jenom Orloj, Karlův most nebo Staroměstské náměstí, to, co vlastně kam, nebo Golem, kterého všichni turisté jako tady chodí hledat a obdivovat, ale ty důležité věci třeba na ně se hůř dělá i reklama marketingová, protože prostě jako nemají tu fyzikální podobu a to jsem si vzal teďka jako cíl filmařský dokument. dokumentaristický, ten film bude jako dokument, ale opět bude netypickou formou. S pomocí boží doufám, že letos na podzim by to mělo být hotové.
1: V čem cítíte magičnost Prahy?
0: Tak Praha je, možná jsem to teďka řekl, že to jsou věci, které jsou tady dosud neobjevené, že člověk může popojit někam dál a ukázat lidem úplně jinou epochu, že to je vrstevnatost. Mně se třeba líbí, že se říká, že Řím má to antické období, to baroko, Praha baroko má taky úžasné, antiku tady nemáme, ale Praha je unikátně i z hlediska přírodovědných podmínek. Je tady obrovské množství rezervací, které dokonce třeba nějakým způsobem jsou symbioze s Divoká Šárka, Prokop údolí, Pražská Ostrožna, Podolí, i těch míst, jsou tady paleontologické lokality. To je vlastně obrovské množství různých vrstev, které mě baví pozorovat. A třeba když dělám ty fotovolky, tak když jsme udělali ten film o Přemyslu druhém Otakarovi až za Hřbelev, tak jeden z těch důvodů, proč vznikly ty fotovolky, že té rešerše bylo hodně a udělal jsem třeba typickou procházku jenom po stopách Přemysla druhého Otakara, což je postava velká, historická, mnohem méně známá než Karel IV. Nebo Rudolf II. A lidem otvírám oči tím, že tam mám třeba nějaké filmové artefakty a všichni žasnou a mám z toho radost, baví mě to hodně těm lidem ukazovat věci, které jim nedojdou.
1: Chystáte se teď znovu na cesty?
0: Teď já ještě potřebuji strávit tu Sicílii. Je pravda, že výsledkem té cesty je, že bychom se tam chtěli se příští rok vrátit opět na 3 týdny, podobně jako Goethe. A budu z toho ještě hodně dlouho žít a nějak poslední dobou vždy vyžaduju, aby mezi tou cestou a potom tím, jak člověk spadne do pracovního procesu, byla ještě jako nějaká nárazníková doba, kde člověk stráví. Tak teďka chystám výstavu skic z mých cest právě z té Sicílii u nás Galerie Art Francesco, tak k tomu se ještě vrátím. A potom určitě v létě mě čekají nějaké drobné cesty, asi Vídeň určitě a možná něco na podzim.
1: Hostem hovoru byl moderátor Nočního mikrofora, dokumentarista, režisér, fotograf, výtvarník a cestovatel Jan Svatoš. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Rozlučme se citátem našeho oblíbeného Karla Čapka. Šťastní dospělí, kteří si hrají. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: Czechia should be responsible and spend more on defense, President Petr Pavel said today during a visit to Estonia, where he met his Estonian counterpart Alar Karis. According to him, the Czech Republic should increase spending primarily not to meet NATO requirements, but to ensure its own security. 6 EU member states, including the Czech Republic, have called on the European Union to protect their heavy industry from costs linked to carbon emissions. According to them, climate policy must reflect the new reality, especially current geopolitical crisis and extremely high energy prices. In a so-called non-paper, the countries call, for example, for maintaining the current level of free allocation of emission allowances that allow industrial companies to emit within the EU ETS system. Some representatives of human rights and anti-drug organizations and government councils left a meeting on the transfer of government agendas early after talks with Prime Minister Andrej Babiš, head of the government office Tunde Barta, and 4 ministers. They described the meeting as sad, undignified, a farce, and absurd theater. The government approved the transfer of agendas last Monday.
2: Weather.
3: On Thursday, clear or mostly clear skies are expected, with temporarily partly cloudy conditions in the northeast. Daytime highs between 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Czech Foreign Minister Petr Macinka told the United Nations Security Council that smaller nations need an international order in which great powers accept limits to their own power. Petr Macinka warned that the world is suffering from a breakdown in communication between rival states. Vít Pohanka has more.
4: Foreign Minister Petr Macinka said that countries like the Czech Republic have a historic, deeply rooted understanding of what happens when the international order begins to break down.
5: Central Europe knows very well what a world looks like when rules between major powers cease to apply. In this world, in which smaller states cease to be subjects of history and become merely the space through which history passes.
4: He acknowledged that the United Nations organization is far from perfect and that its structures still largely reflect the geopolitical realities of 1945 rather than today's world. But he argued strongly that abandoning or sidelining the UN would be a dangerous mistake.
5: The alternative to an imperfect United Nations may not be a better world. It may be a return to a new concert of great powers, a world in which most nations will not sit at the table, but will themselves become items of the menu.
4: A major theme of the speech was what Petr Maczinka described as a growing breakdown in communication between rival powers. The Security Council, he said, must not become a place where countries simply deliver prepared speeches past each other.
5: History teaches us that major conflicts do not begin only with aggression. They also begin with miscalculation, with the loss of communication, and with the conviction then that others no longer need to be listened to. As great powers need allies, but great powers also need to hear how the rest of the world perceives their actions.
4: Petr Maczinka also warned against ideological certainty and the temptation for powerful states to believe they alone represent the correct path for humanity. Drawing on Central Europe's own historical experience, he suggested that unchecked power, whether military or ideological, eventually leads to coercion rather than cooperation. At the same time, Petr Maczinka challenged the assumption, often heard in international debates, that a so-called multipolar world is automatically a safer or fairer one.
5: Small states are not seeking a world without great powers. What smaller nations seek is a world in which even great powers are capable of accepting limits to their own power.
4: So, Czech Foreign Minister Petr Maczinka didn't single out any particular country by name in his speech, but his message was clear. For countries like the Czech Republic, diplomacy, restraint and functioning international rules are not abstract diplomatic concepts. They remain essential safeguards in a world where history can still be shaped by power.
3: Vít Pohanka with that report. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Očekává se, že Senát odmítne vládní novelu, která rozvolňuje pravidla pro sestavování státních rozpočtů. V horní komoře parlamentu má totiž většinu opozice a ta varuje, že pokud předloha projde, hrozí nekontrolované utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Tvrdí, že podle stávajícího znění zákona už nelze sestavovat rozpočty. Je důvod k přehodnocení rozpočtových pravidel?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den.
7: Dobrý den, díky za pozvání.
6: A ekonom z Akademie věd Robin Majálech. Dobrý den i vám.
7: Dobrý den, i já děkuji za pozvání.
6: A začněme od vás. Může si Česko dovolit rozvolnit svoje rozpočtová pravidla?
7: Rozpočtová pravidla, tak jak jsou teď nastavená, nám v podstatě nezaručují to, že se bude dělat dobrá rozpočtová politika, ale zároveň ani jejich rozvolnění nám to nezaručí. Takže moje odpověď je v tomto taková trošku ambivalentní.
6: Vaše odpověď je jaká, pane Musile?
8: Tak ta rozpočtová pravidla jsou nastavená proto, aby politické elitě, řekněme, vykolíkovala nějaký prostor, kde se ta elita ještě může cítit bezpečně z hlediska nějaké stability veřejných financí. A to, co pozorujeme teďka v posledních týdnech, tak je vymazání těch, faktické vymazání těch bariér a v podstatě téměř vypnutí jakýchkoliv pravidel.
6: Pane Majalehu, tohle říká opozice, že pokud tato novela projde, tak se otevřou stavidla pro ohromné zadlužování státu. Tuhle obavu vy nezdílíte?
7: Ty rozpočtová pravidla tu nejsou věčně a předtím jsme vlastně tohle neviděli, takže teď automaticky tímhle předpokládáme, že se situace nějak změnila od té doby, co tam nebudou rozpočtové pravidla, tak se ty stavidla povolí.
6: No, ona tam budou rozpočtová pravidla, ano, ale budou volnější.
7: Ano, budou volnější. Takhle, já si myslím, že největší problémy české rozpočtové politiky byly vždycky v situacích, kdy se buď to vlastně podsekávaly příjmy toho rozpočtu radikálně, a nebo se přistupovalo k nějaké neuvážené fiskální restrikci. Tohle byly z pohledu historie české politiky hospodářské, tak to byly ty největší zářezy do rozpočtu. Nikdy to nebylo způsobeno nějakou výdajovou expanzí.
6: Takže to samotné rozvolnění pravidel pro sestavování státních rozpočtů podle vašeho názoru nemusí nutně vést k výrazně většímu zadlužování státu?
7: Nutně k tomu určitě vést nemusí.
6: To byste připustil, pane Musile, a takhle zase na druhé straně to komentuje ministryně financí paní Schillerová. Říká, že samotný ten zákon nepřidává na státním zadlužení ani korunu.
8: No jasně, ale tak jako proč byste si bral holínky, značně nepohodlnou obuv, když byste se nechystali do bláta, jo? Když to takhle zjednoduším.
6: Myslíte si, že paní ministryně se chystá jít do bláta?
8: No ne, tak jako proč by potřebovala si tam ta pravidla tak uvolňovat vlastně v míře takové, že v podstatě nebude téměř nic omezovat, kromě finančních trhů. A právě proto máme rozpočtová nebo fiskální pravidla, abychom měli včas jakýsi, to takový kanárek v dole, bych řekl, který nás varuje před tím, tohle už je prostě nebezpečná mez nějakého zadlužování nebo řekněme příliš expanzivní rozpočtové politiky, a když za tu mez půjdeme, tak potom už jsme jenom vydáni na pospas tomu, jestli věřitelé nám budou půjčovat za stávajících podmínek nebo ne, a pokud si toho kanárka v dole vypneme nebo prostě vyndáme nebo ho zabijeme, tak pak už nám jako jiné varovné světýlko nezbývá.
6: Pane Majelehu, já když se přidržím teď té metafory, kterou použil pan Musil, nezbavuje se vláda toho kontrolního kanárka, který by měl vládu upozornit, že to zadlužení státu už je příliš vysoké a že musí brzdit?
7: To zadlužení státu pro ty parametry, jak jsou nastaveny v tom zákonu o rozpočtové odpovědnosti, to nejsou univerzální parametry pro jakékoliv strukturální nastavení té ekonomiky. Jo? Tyhle ty parametry by byly vhodné pouze v případě nějakého output gapu, nějaké nezaměstnanosti,
6: co to znamená?
7: Rozdíl mezi potenciálním a aktuálním produktem, to znamená, tím nepřímo měříme hospodářský cyklus té ekonomiky a podobně. To znamená, že my se můžeme dostat do situace, kdy vlastně ta rozpočtová pravidla, řekněme třeba to zadlužení 55% dluhu vůči HDP, tak pokud třeba ekonomika bude v nějaké nepříznivé situaci, bude se blížit do recese, tak vlastně tohleto rozpočtové pravidlo bude určovat, aby si vlastně v téhle situaci stanovoval vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, což nám tu krizi nebo nějakou neutěšenou hospodářskou situaci ještě zhorší. Jo? To znamená, že tohleto univerzální pravidlo, kdy si dáme nějaký cap na vlastně zadlužení.
6: Nějakou hranici?
7: Nějakou hranici. Tak v podstatě může působit dokonce proticyklicky. Takže z mého pohledu tohle to není záruka odpovědného hospodaření.
6: Takže vy si myslíte, že vláda se chystá rozvolnit pravidla pro sestavování státních rozpočtů z toho důvodu, aby nakopla ekonomiku a aby mohla efektivněji reagovat v případě, že přijde zase nějaká krize?
7: To vůbec si netroufám komentovat za vládu. Já to hodnotím teď čistě z odborného hlediska, kdy hospodářská politika vlastně této země může být ohrožena tím, že se budou dodržovat fiskální pravidla tak, jak jsou nastavená teď.
6: Pane Musile, tak nejsou ta stávající rozpočtová pravidla v Česku, a to i s přihlédnutím k jiným evropským zemím, příliš přísná, příliš těsná a nebudou dusit ekonomiku v případě, že přijde nějaká další krize?
8: Ne, absolutně ne, protože za prvé naše ekonomika už několik let je, řekněme, v solidním stavu. Jak tady kolega zmiňoval, potenciální produkt, což je nějaká dlouhodobá kapacitní možnost té ekonomiky, tak my se vlastně nacházíme blízko ní nebo téměř na ní, čili v žádné krizi nejsme. Co se týče té hrozby, jak by fiskální politika mohla reagovat, kdyby krize přišla, tak na to už stávající legislativa pamatuje. Konkrétně v zákoně o rozpočtových pravidlech je takové ustanovení, že výdajové limity vláda může překročit v případě, že bude zasažena ekonomika nějakou hlubokou krizí, konkrétně je tam pokles o 3% HDP, což vychází mimo jiné z toho maastrichtského, z té maastrichtské hranice pro 3% schodek veřejných rozpočtů. A ta tam taky byla implementována proto, aby právě státy mohly reagovat, když ta ekonomika bude procházet nějakými nepříznivými časy. Rozhodně to nemůžeme chápat jako novou nulu, jako něco, k čemu se máme přibližovat, ale je to právě ta rezerva pro případ, kdyby byla zasažena ta ekonomika nějakou krizí. Čili z tohoto pohledu vůbec není nutné, podle mého názoru, ta pravidla nějak rozvolňovat.
6: Pane Majelehu, tak není to tak, že už to stávající nastavení pravidel rozpočtové odpovědnosti umožňuje českým vládám pustit do ekonomiky víc peněz v případě nějaké krize?
7: V případě nějaké krize tam je tohleto ustanovení, který v podstatě se ale je stále opatrný. Jo? To není ustanovení, když vám přijde COVID číslo 2 prostě, jo? Tak budete v nějakém jakoby problému. Takže lze to nějakým způsobem zase řešit, ale podle mě tohleto, jako tím, že si tam jde o samotnou jako ideu toho, že vlastně my si máme jako naivní představu, že si tu hospodářskou politiku odřídíme nějakým algoritmem. Jo, to prostě se domnívám, že možné není, protože oni vám do těch konečných výsledků promlouvají i takové faktory, které jsou těžko měřitelné, které nemáte ve standardní makroanalýze. Takže to
6: jako
7: jsou
6: třeba
7: institucionální zázemí, administrativní výkonnost, důvěra společnosti ve vládu a podobně. Jo, to jsou věci, které potom nakonec se ukazují jako velmi důležitý pro udržitelnost vlastně jak toho zadlužení, tak i vlastně nějaká rezilience vůči obecně nějakým externím šokům. Tam se obávám, že tyhle ty algoritmy, a vidíme to i třeba v případě Německa, prostě vy tam narazíte na určité stropy a v té situaci je pro tu ekonomiku nákladnější se držet toho legislativního rámce, než ho opustit a konat jinak.
6: Když tady pan Majelech připomněl ten příklad Německa, já už jsem to říkal, že některé další evropské země mají ta rozpočtová pravidla nastavena, řekněme, benevolentněji než Česko, tak on je to dneska případ Německa, které před časem rozvolnilo ta svoje pravidla, pane Musile.
8: No, já si myslím, že Německo je přesně ten příklad, podle kterého bychom se neměli řídit, protože ta pravidla mají právě smysl ve chvíli, kdy vás tlačí a vtlačí vás k tomu, abyste je dodržovali. Jo? A ne v momentě, kdy vás začnou tlačit a vy si je rozvolníte, aby vás přestala ta pravidla
6: tlačit.
8: Takže
6: ten příklad Německa je podle vás odstrašující, ne následování hodný?
8: Přesně tak. A ještě bych v tom viděl určité nebezpečí v tom smyslu, že Německo vždycky platilo za fiskálně velmi konzervativní nebo řekněme zodpovědnou nebo střábí zemi a my vlastně sledujeme, že se to tam mění a pokud teda už jako Německo přistoupí na tu hru, že jako rezignuje na rozpočtovou odpovědnost, tak pak už bych řekl, že jsme kompletně ztraceni, ale
6: myslíte si, ještě, že to je až takové, že Německo rezignovalo na rozpočtovou odpovědnost?
8: Tak Německo už mělo v loňském roce větší deficit veřejných financí, než jsme měli my. Takže to rozvolnění pravidla zase nesignalizuje nic jiného, než že je ochotno se dále jako fiskálně rozvolňovat nebo pouštět si žilou. A já bych se jenom ještě vrátil k tomu, jaký je tam teda ten manévrovací prostor, protože ta naše fiskální pravidla se odvíjejí od takzvaného strukturálního schodku, což je právě schodek, který odděluje vliv hospodářského cyklu, čili i v tom je obsažena ta flexibilita. Jinými slovy, když naše ekonomika funguje solidně, což je současný stav, kdy jsme na úrovni potenciálního produktu, tak vlastně nedává smysl mít rozpočty ve schodcí, respektive na té trajektorii, aby se schodky prohlubovaly. Naopak, v případě, že ta ekonomika projde nebo bude procházet recesí, tak ta pravidla nám umožňují ten schodek zvýšit, protože právě to pravidlo se odvíjí od strukturálního schodku, který odmýšlí od vlivu hospodářského cyklu. Čili, když budeme v krizi, vlastně nic nám nebrání v tom, abychom výdaje zvýšili tak, abychom tu krizi řešili. A pořád budeme splňovat ten strukturální schodek.
9: Rozvíjte tedy ten svůj předchozí argument. Pane Majalehu, je důvod k tomu, aby stát hospodařil s vysokými schodky v období, kdy se ekonomice víceméně dobře daří?
7: Nutné to není. Jako my ty schodky, to já bych tu jako debatu ještě vrátil o ten krok předtím, proč tyhle schodky vlastně jsou. My máme jako strukturální disbalanci mezi příjmy a výdaji. Jo? To znamená, že...
9: Pan Musil kýve hlavou
7: tady? To, že my se tady bavíme teď o těch jako dluhových brzdách a podobně, to je vlastně nějaký návazný krok, kde nemusíme třeba úplně souhlasit s tím, nebo moje výtka by byla, že vlastně tyhle ty mechanismy v rozpočtové politice vlastně nenahrazují to, že tady máme ten, nebo nějakým způsobem neřeší ten problém na straně příjmů a výdajů. Takže to je první krok, který si myslím, že by se v rámci té fiskální politiky měl udělat, a to je tedy nějakým způsobem sladit příjmy a výdaje toho rozpočtu. A ta moje výtka je, že tyhle ty mechanismy, o kterých se teď bavíme, to vlastně jako neřeší. To je takový jako hašení jako požáru, ale za mě v tom hašení je trošku oleje, jo, trošku. Takže z tohohle...
9: rozpočtových pravidlech je trošku oleje, podle vás.
7: Ano, trošku.
9: A proč?
7: Tak jak jsem to říkal, tam i přes to, že tam máme nějaké ty mechanismy, které, a to se bavíme spíš o míře už, jo. To, že se myslelo na to a jsou tam nějaké mechanismy, které se domníváme, že mohou být dostatečné, pro nějaký šok dostatečné být mohou, pro nějaký šok dostatečné být nemohou, záleží, jestli ten šok bude poptávkový, jestli bude nabídkový, to bude úplně měnit charakter toho šoku a podobně. Takže já se nedomnívám, že těmito mechanismy my podchytíme veškerou mnohost té budoucnosti, která nás vlastně jako může potkat.
9: Pane Musile, tak neměly by se vlády české, ať už jakékoliv, zaměřovat spíš na to, aby tady nebyla nerovnováha mezi příjmy a výdaji, než na to konkrétní nastavení rozpočtových pravidel, a neměly by se zaměřit možná víc na ty příjmy? Pokud se nepletu, tak s tím vy asi budete souhlasit, protože i předseda Národní rozpočtové rady, pan Hampl, se vyjadřuje v tom smyslu, že ta daňová zátěž by se měla vrátit před období covidu, to znamená před zrušení superhrubé mzdy, zjednodušeně řečeno.
8: No přesně tak, já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, protože přesně to vlastně systematické nastavení nerovnováhy mezi příjmy a výdaji vede potom k tomu, že pořád máme strukturální schodek veřejných financí kolem 2% hrubého domácího produktu, což je v dnešních cenách zhruba 180 miliard korun. Mluvím teďka o veřejných financích jako celku. Takže jasně, jako slyšeli jsme tady před volbami 21 i před volbami 25, že vlády budou snižovat výdaje, že v žádném případě nebudou navracet to zdanění před takzvané zrušení superhrubé mzdy, ale vidíme, že vlastně žádná z těch vlád nebyla schopná ty výdaje ořezat natolik, aby se ta systematická rovnováha vrátila. Čili pak už jako v té rovnici nezbývá nic jiného, než se právě podívat na tu příjmovou stranu. Ale to je ve finále vždycky věc té politické elity.
9: Radíte tedy vládám, aby zvážili zvýšení daní i této vládě konkrétně, která to tedy v žádném případě nemá ve svém programovém prohlášení?
8: Pokud chceme zachovat rozsah veřejných služeb a veřejných statků, které nám poskytuje veřejný sektor, a pokud zároveň nechceme zvyšovat zadlužení veřejných financí, tak jako nic jiného nezbyde, než zvýšit příjmy toho rozpočtu. A zvýšit příjmy tím nemyslím přijmout nějaké opatření, které bude, nebo ten jehož autor bude tvrdit, že bude lépe nebo důsledněji vybírat daně. To, jako se bavíme o nějakých jednotkách miliard. My opravdu potřebujeme řešit stovky miliard, nebo minimálně vyšší desítky miliard korun.
9: Tak tady, pane Majalehu, podle všeho s panem Musilem jste ve shodě, ale neshodnete se s touto ani minulou vládou?
7: Určitě ne. Určitě ne, protože vlastně v obě vlády šli do toho, že daně zvyšovat nebudou. U té předchozí vlády tam aspoň došlo prozření v tom, že některé daně prostě musely jít nahoru, ale vlastně jako mírně, a určitě to nebyly ty daně, jo, protože my ten daňový mix máme postavený, skoro bych řekl, jako že to někdo pochopil úplně opačně, jo, takže a ty daňové změny, které se udály, šly v tomhle trendu vlastně úplně opačně, takže z mého pohledu by se ty daňové příjmy měly poměrně přeskládat mezi výrobní faktory podle toho, jak vlastně přispívají k výkonu té ekonomiky, protože my se stále soustředíme na výrobní faktor práce, jehož podíl na výkonu ekonomiky klesá, a to z pohledu výběru daní je úplně nesmyslné.
9: Připomenu, že našimi hosty zůstávají ekonom z Akademie věd Robin Majalech a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pánové, vraťme se ještě prosím k té rozpočtové novele, která prošla sněmovnou a měla by se jí v polovině června zabývat horní komora parlamentu, tedy Senát. Pokud projde, tak mimo jiné vláda bude moct navyšovat výdaje na klíčovou infrastrukturu nad schválený výdajový rámec. Neusnadní to, pane Musile, investice do strategické infrastruktury?
8: Teoreticky usnadní, ale my jako rada to nečteme takto. My to čteme tak, že zkrátka vláda si byla vědoma toho, že pokud by tyto typy výdajů zahrnovala do výdajových rámců, tak bez nějaké konsolidace veřejného rozpočtu státní rozpočet nesestaví. Čili ona přistupuje k tomu, že tyto výdaje chce dát mimo ty výdajové rámce, aby si uvolnila prostor pro
9: zvyšování výdajů běžných
8: výdajů, protože jako vidí, že to tak jinak nepůjde. A i když se podíváte třeba na rozpočtový výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, který už schvalovala tato vláda, tak tam nevidíte žádný výrazný nárůst dotace ze státního rozpočtu směrem k tomuto fondu. Čili my to zase čteme tak, že vláda nechystá žádný investiční boom nebo nějaký velký skok.
9: Na druhé straně dobře víte, že v tom Státním fondu dopravní infrastruktury původně chyběly prostředky na letošní rok a že to vláda už tato musela nějakým způsobem řešit. Vy sami, jakožto Národní rozpočtová rada, jste to ještě loni rozporovali. Tak nerozváže si v tomto ohledu vláda ruce, aby už se nestalo, že v tomto klíčovém fondu nebude dost prostředků?
8: Tak může si tím samozřejmě rozvázat ruce, ale pořád platí to, že pokud jí chyběly peníze na dopravní infrastrukturu, tak to měla řešit tím, že bude prostě škrtat nebo minimálně zpomalovat růst nějakých jiných výdajů nebo hledat nějaké dodatečné příjmy, ale ona zvolí pravděpodobně tu nejsnažší cestu, to je prostě rozvolnit pravidla v momentě, kdy je tlačí.
9: Pane Majalehu, tak neměla by vláda hledat peníze jinde na ty klíčové projekty? Je to dobře, že si na ně chce půjčovat?
7: Na klíčové infrastrukturní projekty bych neviděl jako problematické, že se půjčuje. Jo? To znamená, jako vydáte desetiletý dluhopis na dlouhodobý infrastrukturní projekt, za mě to je v pohodě.
9: Dobře,
7: používáte
9: ale
7: dlouhé peníze na dlouhé projekty a potom ale používáte ty průběžné daňové, to daňové inkaso, a tím ale máte pokrýt zase ty průběžné výdaje. A tohle to tady zase taky nemáme úplně pokryté. Takže z tohohle pohledu by tady mělo být aspoň ten rozpočet učesaný v tom, že vlastně dlouhé investiční projekty, na ty si můžeme půjčit, ale pro běžné výdaje, tak tam by měla být základní ta konsolidace příjmů a výdajů.
9: Nedopadne to tedy tak, jak se obává pan Musil, že vláda si rozváže ruce pro investice třeba do klíčové infrastruktury. Ovšem využije toho jenom k tomu, aby se mohla zadlužit v jiných oblastech státního rozpočtu?
7: No, to samozřejmě může, no.
9: A to je
7: samozřejmě problematické, ano.
9: Pane Musile,
8: já bych tomu ještě jenom dodal, že my tam ještě vidíme jedno riziko, které se tady materializovalo po povodních roce 24, kdy vláda tehdejší zvýšila výdaje s tím, že to mají být výdaje pouze na odstraňování povodňových škod. Ukázalo se, že vlastně část, dokonce větší část těch výdajů byla nakonec použita na běžné výdaje. Jo? A my se obáváme, že tenhle ten model by se mohl zopakovat. To znamená, vláda použije, nebo by teoreticky použila výdaje, nebo hypoteticky použila tyhle ty nadlimitní výdaje na běžné výdaje, ale zároveň by si v příštím roce třeba nebo v dalších letech nesnížila ten objem výdajů. To znamená, že by je použila jakoby ještě jednou s udůvodněním, teď my potřebujeme stavět tu dálnici, tu železnici nebo tamhle letiště.
9: Ale s tím, že je možné se i víc zadlužit, když se jedná o klíčové investice, s tím byste souhlasil?
8: No, v zásadě jako ano, jako kdybychom si řekli, teď máme tady jako nějaký obrovský celonárodní plán dostavět klíčovou infrastrukturu, pojďme si na to vydat nějaké třeba zvláštní bondy, třeba, jak tady říkal kolega, s desetiletou splatností a bude tam jasně řečeno, bude tam prostě někdo to opravdu hlídat, aby se to nepoužilo na nic jiného, aby opravdu ta klíčová infrastruktura byla dostavěna, tak asi s tím jako nebudu mít problém. Ale já se obávám, že takhle celý ten příběh nestojí.
9: Jak vnímáte ten příběh vy, pane Majalého?
7: Já vůbec nevidím do rozhodovacích mechanismů této vlády, takže si netroufám to vůbec hodnotit. Ale to riziko, ta obava, že se k tomu zachovají jako ta minulá vláda v případě těch peněz na odstranění škod po povodních, tak to je samozřejmě důvodné.
9: Novela taky počítá s tím, že vláda bude moct navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce. K tomu byste měl podobný komentář jako k té infrastruktuře, pane Musile?
8: Tak tato výjimka už tam byla implementovaná za minulé vlády.
9: Prodlužuje se.
8: Teď se jenom prodlužuje do roku 36. No a zase, my jsme byli svědky toho, že vlastně v prvním roce, kdy se ta výjimka měla využít, tak jako byla tak trošku zneužitá, protože se najednou v kapitole ministerstva dopravy objevilo 20 miliard výdajů, které měly být začleněny do těch obraných. Jo? Takže to je prostě další riziko.
9: Pane Majalehu, váš komentář k obraným výdajům, prosím, stručně končíme.
7: Já si myslím, že Česká republika by spíš měla investovat do kvalitní diplomacie.
9: U toho skončíme se dvěma ekonomy, Robinem Majalehem z Akademie věd a ekonomem Petrem Musilem, který je členem Národní rozpočtové rady, jež dohlíží na sestavování rozpočtu v Česku. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas. Oběma vám děkuju, že jste přišli.
7: Díky.
8: Díky, hezký den.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Radiokniha.
10: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
12: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
11: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
12: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
11: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Velká Británie a Polsko podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Slovácko vykročilo za udržením v Šancelize výhrou 4-1 na hřišti Artisu Brno. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce resort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
1: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
0: Premiéři Velké Británie a Polska Donald Tusk a Keir Starmer podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se dnes v Londýně shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. Starmer dohodu označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci. 5 lidí uváznutých už více než týden v zaplavené jeskyni v Laosu je naživu. Do posledních 2 ze skupiny se stále pátrá. Informovali o tom laoští záchranáři. Do záchranné operace se zapojil i finský instruktor potápění působící v Thajsku. Podle něj je 5 mužů zdravá a v dobré náladě. Vyproštění z jeskyně ale prý nebude snadné. Vakcína proti aujeského chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let je vyvíjí terezínská firma Dintec. Virovou nákazu aujeského chorobou přenášejí divoká prasata a prosavce s výjimkou člověka je smrtelná. Kdyby očkovací látka mohla přijít na trh, upřesnil vedoucí testu Daniel Zeller.
2: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci státní autoritě, což je pro nás USKVBL v Brně pro veterinární přípravky. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
0: Vakcína je dvousložková, jedna se aplikuje na sliznice, tedy do čenichu, a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat 1 za 0,5 roku. Fotbalisté Slovácka vstoupili do baráže o šance ligu výhrou v Brně nad domácím Artisem 4-1. Odveta se bude hrát v neděli. Nejvyšší soutěž vybojuje tým s lepším součtem gólů z obou zápasů. A tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros do 3. kola. Argentince Navoneho porazil po více než 4,5 hodinách ve vedru 3-2 na sety. Po využitém matchballu Menšík padl vyčerpáním na zem a potřeboval pomoc lékařů.
3: Od 4. setu jsem nebyl schopen díky těm podmínkám do sebe vlastně dostat skoro žádnou tekutinu, protože mi bylo těžko a víceméně bych to ani v sobě neudržel, tak logicky po těch 2 hodinách, co jsem vlastně nepil tady v tomhle vedru, tak přišla dehydratace a díky tomu ty křeče přišly.
0: 3. kolo dvouhry si zahraje taky Karolína Muchová a Marie Bousková. Vypadly naopak Sára Bejlek a Tomáš Macháč.
4: Překážka na D5 u Plzně a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova pozor na překážku u Plzně. Před sjezdem na Domažlice a Stot na 88. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Jihlavu. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se ale plynule. V Praze začala úplná noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli taktickému cvičení budou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda za Slaným. U Kutrovic havarovalo osobní auto a převrátilo se na bok. V místě se zpomaluje v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Quo vadis, státní rozpočtová politiko? Evropská komise nezdílí Babišův názor ohledně vyřešení jeho konfliktu zájmů. Kam vystřelí SpaceX? Začal rozklad českých adiktologických služeb? A ještě kancléř Merz ztratil trpělivost ohledně přijímání Ukrajiny do Evropské unie. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
6: Nejprve ale armádní aktualita. Sněmovní výbor pro obranu projednal vládní návrh na jmenování generálporučíka Miroslava

0: vyjednával ministr Zuna s prezidentem. Takže co, jak to vlastně celé vzniklo? Jak se stalo, že nakonec Hlaváč přece jenom bude poctěn touto funkcí?
1: Jednoduše. Zvolila ho vláda na základě návrhu premiéra Babiše. A co už je známo, ano, ministr obrany Zuna tehdy hlasoval proti. Jak ovšem dnes vysvětlil, bylo to spíše z toho důvodu, ne, že by nevěřil Hlaváčovi, zdůraznil, že spolu už dříve spolupracovali, byli v jednom praporu a že vůbec žádný problém mezi sebou nemají, ale že prostě navrhli jiné lidi. A samozřejmě v tomto ohledu ho premiérův návrh úplně asi nepotěšil. Poté vysvětloval šéf SPD Okamura, že vlastně Zuna postupoval podle stranických not, ale stejně vláda se rozhodla, tím pádem všechno je v pohodě a koalici to nedělá žádný problém.
0: Nicméně komentátoři to posuzovali tak, že vlastně pan premiér ukázal, kdo je tady pánem.
1: Ano, to bezesporu ukázal a o tom konec konců nepochybujeme. A vidíme, že neustále ovšem tam určité, dejme tomu, nedorazy jsou, protože pár dní na to premiér skritizoval koncepci armády, kterou mu ministr obrany Zuna předložil. Jak ovšem právě dnes ministr vysvětloval, také to vše nebylo úplně přesně tak, jak to v uvozovkách na první pohled vypadalo. Podle něho údajně premiérovi pouze vadila malá ambice v náboru nových vojáků. Podle premiéra by armáda, aby mohla plnit úkoly NATO, měla být početnější. Ostatně dosavadní náčelník generálního štábu Řehka mluvil o tom, že je potřeba 37,5 tisíce vojáků pro splnění úkolů NATO. Podle Hlaváče ta současná ambice je 32 tisíc do roku 2030. Ovšem připomeňme si, že nyní vlastně ta armáda má necelých 20 tisíc vojáků. Takže pořád ta ambice je opravdu značně veliká. Jak ovšem doplnil Zuna, to se týká pouze armády, ne ovšem dalších složek, kde jsou také vojáci, které je potřeba samozřejmě započítat. A to je vojenské školství, zpravodajství a tak dále. Celkově tedy už nyní těch vojáků je mnohem více. Ovšem podle Zuny v té nové koncepci právě výrazně je posílen prvek aktivních záloh a systém mobilizačního doplňování, což by mělo dohromady vytvořit celek, který právě cíle na to personálně naplní. Padla také otázka logicky, protože o tom se mluví v některých evropských zemích na povinnou vojnu. Uh-huh. To podle náčelníka generálního štábu, budoucího náčelníka generálního štábu Hlaváče, ovšem vůbec u nás není na stole.
0: Příští náčelník generálního štábu také jistě hovořil o svých prioritách, ne?
1: Ano, patří mezi ně těžká brigáda, což mimochodem zrovna včera v diskusi v institutu CEVRO s dosavadním náčelníkem generálního štábu Řehkou zdůraznil i vrchní velitel sil NATO v Evropě Grinkevič. Těžká brigáda opravdu je potřeba její modernizace. Dále je to příprava pro letouny F-35, navýšení schopností protivzdušné obrany. Součástí by měla být i protidronová obrana, a to samozřejmě v dnešní době je velice důležité.
0: Ve studiu byl Petr Švárd, díky.
1: Naslyšenou.
0: Balík zákonů uvolňující rozpočtová pravidla už dorazil do Senátu. No a nabízí se otázka, co ministryně financí Alena Schillerová tímto souborem opatření sleduje a kam by české finance měly podle jejího plánu zamířit, nad čímž se dnes zamýšlí publicista Petr Holub v komentáři nazvaném Quo Vadis, rozpočtová politiko.
2: Není to vůbec jasné, jak by se snad zdálo na první pohled. Ministrně potřebuje podle vlastních slov rozpočtová pravidla uvolnit, protože není schopna snižovat rozpočtový schodek tempem o 0,5% hrubého domácího.

0: domácího produktu ročně, jak předepisuje dosavadní zákon. Těžko však šetřit, když stát podle jejich slov nutně potřebuje investovat do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu, dopravní i energetické infrastruktury. Pravidla proto není třeba dodržovat, stačí prý, když schodek zůstane pod 3% HDP, jak od členů Evropské unie vyžadují maastrichtská kritéria. Nutno připustit, že rozpočtová pravidla se uvolňují natolik, že deficit klidně může limity z Maastrichtu přeskočit. Rozhodující však nejsou procenta, ale odpověď na otázku, kde ministryně Schillerová a tím i celá vláda pod vedením hnutí ANO brou odvahu takovým způsobem investovat. Bylo to rovněž za vlády ANO v roce 2020, když se ministryně poprvé rozhodla uvolnit rozpočtová pravidla, aby bylo možné výrazněji navýšit schodek. Tehdy to v důsledku znamenalo, že deficit překročil 400 miliard korun. A co bylo ještě horší, od té doby se ho už nepodařilo vrátit trvale ani pod 300 miliard. Jak naposled upozornili experti Národní rozpočtové rady, za posledních 5 let vyrostl tuzemský státní dluh kvůli tomu nejvíc v Evropě, po Rumunsku a Finsku, a nebýt úspor minulé vlády, bylo by to prý ještě horší. Existuje ovšem i politická rovina problému. 400 miliardový deficit roku 2021 vyděsil značnou část tuzemské populace, když téměř polovina Čechů dotázaných v průzkumu Eurobarometru označila státní zadlužování za jeden ze dvou hlavních problémů země. Stav rozpočtu po uvolnění pravidel se stal dost pravděpodobně hlavním důvodem, proč ANO prohrálo volby. Je pravda, že v loňských volbách už bylo vše odpuštěno. Andrej Babiš a jeho lidé dostali druhou příležitost vládnout a jako svůj první důležitý krok zvolili právě uvolnění rozpočtových pravidel. Zadlužování z doby před 5 lety nebylo možné obhájit nutností bojovat s pandemií, když největší zářez do rozpočtu, vysoko přes 100 miliard, znamenalo tzv. Zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z převodu nemovitostí i další zásahy do daňového i sociálního systému. S covidem ani podporou ekonomického zotavení to nemělo nic společného, spíš šlo o předvolební rozhazování, které se stalo spouštěčem vysoké inflace. Tentokrát má navýšený deficit zajistit nezbytné investice. Jenže kdo ví, jestli to neskončí jako minule. Není třeba jasné, co dává Aleně Schillerové jistotu, že jí kolegové ministři opět neprosadí málo efektivní rozdávání peněz voličům a vládním klientům. Při vyšších vládních výdajích může opět hrozit vysoká inflace, stejně tak se mohou znovu propadnout preference vládních stran. Ministrině a její kolegové z vlády se vydali na minové pole, dalo by se říct. Třeba si ale všechna rizika uvědomují a budou si s nimi po nedávných zkušenostech vědět rady. To se dozvíme ve chvíli, až publikují první návrh rozpočtu na příští rok.
1: To byl Petr Holub. Evropské komisi nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy, které se týkaly možného střetu zájmu Andreje Babiše, a dala české straně měsíc na zpracování dalších otázek. A ovšem, než se premiérův střet zájmu bezproblémově vyřeší, nebude komise proplácet firmám spojeným s českým premiérem žádné evropské dotace. A slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Andrej Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a tím vyřešil střet zájmu nad rámec českých i evropských zákonů. Alespoň český premiér je o tom přesvědčen. Na základě právní analýzy stejný názor zastává Státní zemědělský intervenční fond. Andrejem Babišem zvolené řešení je podle fondu v souladu s národní i evropskou legislativou. Proto nic nebrání tomu, aby firmy z holdingu Agrofert nyní čerpaly dotace. Evropská komise v této záležitosti nemá jednoznačně jasno. Naopak se opakovaně vyptává na různé okolnosti a má pochybnosti o tom, zda český premiér skutečně není i nadále ve střetu zájmů. Než budou definitivně rozptýleny, neměly by být z evropských peněz propláceny dotace firmám z koncernu Agrofert. Pokud budou i nadále ze státního rozpočtu poskytovány, hrozí České republice, že takto vynaložené finance jí Evropská unie neuhradí. Podobnou zkušenost už země zažila v době, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Tehdy nasměroval akcie Agrofertu do poněkud jinak konstruovaného svěřenského fondu a tvrdil, že tím konflikt zájmu vyřešil. Opíral se také o tuzemské právní analýzy a firmy z holdingu měly čerpat dotace. Rovněž tenkrát se pohled Evropské komise lišil. Proto nebyly některé dotace z evropských fondů zpětně proplaceny. A protože zatím nebyly tyto peníze od dotčených firem vymoženy, zaplatili je de facto daňoví poplatníci, chcete-li státní rozpočet. Postoj úředníků k řešení konfliktu zájmů nebyl stále stejný. Záleželo na tom, zda byl Andrej Babiš premiérem. Není překvapení, že k němu byli vstřícnější v momentu, kdy byl a je u moci. Což názorně dokresluje, že střet zájmu je pojem daleko širší a nevztahuje se pouze na vlastnictví akcií. V některých ohledech jde spíše o záležitosti morální a etické. O těch právních, což se týká vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu, může autoritativně rozhodnout pouze soud. Potom záleží na tom, jak silná je vůle jeho verdikt respektovat. V neposlední řadě je zřejmé, že z pohledu čerpání peněz z evropských fondů je rozhodující postoj Evropské komise. Pokud nebude považovat střet zájmu Andreje Babiše za uspokojivě vyřešený, dotace firmám z holdingu Agrofert zpětně proplácet nebude. A protože se nejrůznějších dotací a účasti na veřejných zakázkách nehodlají firmy z holdingu vzdát, je v zájmu České republiky a hlavně daňových poplatníků uvést postoj ke konfliktu zájmu Andreje Babiše do souladu s názorem Evropské komise. Dosavadní způsob komunikace vládních politiků a části státních úředníků zatím nepřispívá k tomu, aby se rozpory pokud možno rychle odstraňovaly. Názorně to potvrzuje nejnovější dopis Evropské komise, ve kterém žádá o další informace týkající se konfliktu zájmu Andreje Babiše, což potvrzuje, že ho v tuto chvíli, na rozdíl od českého premiéra, nepovažuje za uspokojivě vyřešený.
1: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pokud dojde k rozkladu českých adiktologických služeb, ponese následky celá společnost. A varuje předtím Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
4: Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vláda minulé pondělí oznámila, že chystá převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví. Na další ministerstva se podobně z čista jasna a bez pochopitelného záměru přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv lidí s postižením. Jde o nevídaný a zcela bezprecedentní krok, který bude mít dalekosáhlé následky. Konkrétně protidrogová politika přichází od června i od svého hlavního styčného důstojníka pro vyjednávání s vládou. Na pozici národního protidrogového koordinátora končí totiž Pavel Bem. Nahradit ho má dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Prototopová. Ta je přitom nechvalně spojená s kauzami kolem Babišova mladšího syna. Podle všech informací stojí za nečekaným obratem vlády hlavní Babišova spojenkyně, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Představa, že lze komplexní protidrogovou a obecně adiktologickou politiku jednoduše přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, je odborně chybná. Závislosti nejsou pouze lékařský problém. Týkají se sociálních služeb, školství, prevence, vězeňství, bezpečnostní politiky, hazardu, alkoholu, tabáku, nelegálních trhů, daní, bydlení, chudoby i práce s lidmi v akutní sociální krizi. Právě proto měla česká protidrogová politika dlouhodobě nadrezortní ukotvení a těšila se velkému mezinárodnímu renomé. To teď padá. Na poslední tiskové konferenci Babiš znovu prokázal nekompetentnost a zdá se, že kopíruje policejně represivní narrativy kolem drog a jejich užívání. To je zásadní krok zpět. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila má koordinace z úřadu vlády logiku, protože jde o oblast v objemu za bilion korun a zdaleka nejde jen o zdravotnictví. Je to o to horší, že podle zdrojů zevnitř adiktologických služeb nepředcházela tak razantní změně žádná odborná diskuze. Té se vláda reálně a asi záměrně vyhnula. Nejtvrdší výtky přicházejí od poskytovatelů adiktologických služeb. Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim varovala před nejistotou ve financování a dopady na klienty. Bude konec roku a nebudeme vůbec vědět, co bude v roce 2027. Vezmeme si naše klienty za rukojmí? Už teď jsou čekací lhůty v ambulacích 3 měsíce, uvedla. Reorganizace tak přichází ve chvíli, kdy systém nemá žádnou velkou rezervu. Ambulance mají čekací lhůty, služby každoročně řeší nejisté financování a část péče stojí na lidech, kteří dlouhodobě pracují pod tlakem a za peníze, které vůbec neodpovídají náročnosti jejich práce. Do adiktologických služeb nepatří jen léčba, ale i terénní programy, kontaktní centra, substituce, doléčování, prevence nebo práce s lidmi v sociální nouzi. Po rozpadu koordinace bude nejasné, kdo služby zaplatí, kdo vypíše dotační řízení a kdo zajistí návaznost péče mezi zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, vnitrem a spravedlností. A to je doslova hazard s lidmi v závislosti i s těmi, kteří se jim snaží pomáhat. Konec konců, předtím varuje i odcházející koordinátor Pavel Bem, se kterým se dle jeho slov vláda rozloučila SMS zprávou. Je to nejen nedůstojné, ale také zcela neuvážené. A následky tohoto rozkladu ponese celá společnost.
1: To byla Apolena Rychlíková. A na závěr 2 pohledy do světa. Elon Musk se už před časem pasoval za největšího žijícího vizionáře dneška a jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jenom potvrzuje. Na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců, jak aspoň říká autorka následujícího komentáře Tereza Zavadilová, má ale Musk peníze, moc a sílu aspoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran například vylíčil kosmickou budoucnost. No a jak už bylo řečeno, to je téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
5: Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro 2 biliony dolarů. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry je osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Muskova snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuální. Dění.
1: Hovořila Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Německý kancléř Friedrich Merz napsal Evropské komisi a také premiérovi Kypru, totiž ten momentálně předsedá Radě Unie, aby se v případě Ukrajiny proces přijímání netradičně spružnil a zrychlil. A to ze zcela jasných důvodů, pokračuje publicista Ivan Štern.
6: Zpočátku půjde víc o symbolické gesto, než o pokus o plnohodnotné členství. Ukrajina má získat komisaře bez hlasovacího práva, ale s možností účastnit se vrcholových jednání. Už tento netradiční krok by mohl povzbudit Ukrajince, mimochodem bojujícím proti Rusku i za celou Evropu. Navrhovanou netradiční vstřícností Unie upozorní Moskvu, že Kyjev rozhodně neopouští. Naopak stojí stále pevně při něm. Škarohlíd v tom však vidí jisté riziko. Ještě výraznější přimknutí se k Ukrajině si Moskva může vyložit jako konečný projev nepřátelství vůči Rusku a podle toho se bude následně vůči Evropě chovat. Popravdě řečeno, prakticky se Unie v daném postavení dávno nachází. O to víc je to zřetelné ve chvíli, kdy postupně americká pomoc Ukrajině ochabuje a upadá. V zásadě Moskva nemůže ani jinou evropskou reakci čekat. Škarohlídi argumentují i rozsahem finanční pomoci, již se od Evropské unie Ukrajině dostává, byť ve formě úvěrů. Poukazují na to, že tolik peněz od unie ještě nedostala žádná kandidátská země v době její kandidatury. Zcela ale pomíjejí, že jde o peníze především na obranu, navíc o peníze, které generují synergické efekty díky šikovnosti a nápaditosti ukrajinských inženýrů a promítají se i do růstu kvality evropských obranných systémů. Spolupráce mezi Německem a Ukrajinou v tomto ohledu je doslova učebnicová. Jistou oprávněnou nespokojenost u škarohlídu lze nacházet v souvislosti s kandidátskými zeměmi Západního Balkánu a Moldávie. Mercův návrh, pokud by se měl naplnit, jak kancléř předpokládá, zcela ostentativně předbíhá Moldávii a balkánské země, které trpělivě kandidují už 20 let bez nějakého výrazně viditelnějšího výsledku. Toto nejvíc mrzí Rakušany, hlavní mluvčí ve prospěch balkánských zemí. I zde totiž hraje roli strategická karta, pod čí vliv se tyto země dostanou. Zda se konečně ocitnou v kulturním okruhu Evropské unie, anebo zůstanou, jak jim mnohým velí historická tradice, příznivci ruské rádoby civilizační misie. Nakonec vzor všemu Mercova iniciativa může přinést spoustu dobrého i pro Balkán. Tak jak si zdejší země, stejně jako Ukrajina, budou plnit domácí úkoly a za to dostanou možnost intenzivněji pronikat na vnitřní evropský trh nejen zbožím, ale i lidmi a kapitálem, budou stále silněji do Unie vrůstat, ruský vliv tak vyvane. Jediné, čeho je třeba se obávat, aby to, co je dobře míněno, nedopadlo jako obyčejně.
1: Příspěvkem Ivana Šterna končí středeční názory a argumenty, čili publicistický každodenní pořad Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
7: Teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života sepisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Přesně si pamatuju projev, který v rozhlase pronášel prezident Novotný v květnu roku 1960. Naše republika je silná jako nikdy dříve. Tato neotřesitelná síla a pevnost našeho socialistického zřízení umožňují, aby osobám, které se dopustily v minulosti závažných trestných činů směřujících proti politickým a hospodářským základům naší republiky, byla dána příležitost odčinit vinu před lidem poctivou prací. Právě jsem si oblékala sukni, kterou mi ušila Evina kamarádka. Nosila jsem ji tehdy skoro každý den a užívala si, že se za mnou na ulici lidé otáčejí. V jejich očích jsem viděla závist, kterou jsem tak dobře znala. Přesně tak jsem se donedávna dívala já, když jsem potkala nějakou hezky oblečenou ženu. Kdykoliv jsem v té sukni šla, jako by se vrátil můj bývalý život. Doba, kdy jsem pěkné oblečení považovala za samozřejmost a netušila jsem, jak zžíravé je připadat si jako chudáček. Když jsem se v jednom z těch květnových dnů těsně před odchodem z bytu prohlížela v zrcadle, někdo zaklepal. Na chodbě stál táta. Hodilo by se tvrdit, že jsme se objali, že jsem se k němu tulila, vzlikala štěstím, a pak jsme si celou noc vyprávěli o tom, co prožil ve vězení, co jsem za tu dobu prožila já. Jenže ve dveřích stál hubený muž v naprosto ubohém oblečení. Byl to můj táta, ale zároveň nebyl. Vždyť můj táta nosil krásné obleky a naleštěné boty a když mě vzal do náruče, cítila jsem jeho pevné tělo. Tenhle táta měl plandavé nepadnoucí kalhoty, halenu od montérek, na ní šedou pletenou vestu a ošoupané pracovní boty, jaké nosili dělníci, kteří si u nás v bufetu dávali guláš. Jakoby se celý zmenšil, zcvrknul, ve tváři měl podél úst hluboké rýhy a na čele ošklivou zarudlou jizvu. A rozhodně nevoněl. Vůbec mě nenapadlo se k němu přiblížit, natož ho obejmout. Je z tebe krásná holka, řekl. A pak jsem si všimla, že má v očích slzy. Můj táta brečel. To bylo něco naprosto neuvěřitelného. Pamatovala jsem si ho, jak doma vždy žertoval. Chlácholil Věrku, když si stěžovala, že v krámě nesehnala maso. Uklidňoval v ordinaci pacienty, když se báli, že vytrhnutí zubu bude bolet. Ale že by někdy plakal? Najednou jsem pochopila, že tátovi musím pomáhat. Zase mě zavalilo přesvědčení, že musím odčinit všechny maléry, které jsem způsobila. Náš první společný večer byl rozpačitý. Udělala jsem chlebíčky a otevřela víno. Táta vypil jednu sklenku a vypadal opile. Nemluvil. Oči měl přivřené. V tu chvíli se domů vrátila Eva. Překvapeně na nás zírala. A já místo, abych se radovala, že se mi táta po letech vrátil z kriminálu, jsem se tvářila tragicky a své spolubydlící se omlouvala za to, že se u nás objevil. Neboj, brzy vypadne, šeptala jsem. Jako bych se snažila Evu i samu sebe přesvědčit, že s tím ušmudlaným mužským nemám nic společného. Jenom to, že to kdysi býval můj táta. Kdysi, když byl úplně jiný člověk, když celý svět byl úplně jiný. No a kde teď bude bydlet? Zeptala se Eva. Ta otázka mě zaskočila. U babiček? Spal by na mém starém gauči ve stejném pokoji jako oni. Poslouchal po nocích jejich vzdychání a hekání, které bylo rok od roku silnější, nesnesitelnější. Bylo jasné, že se táty musím zeptat, co plánuje, a rozhodla jsem se, že to zjistím hned. Jenže už ležel v posteli a spal. V mé posteli, v mém pokoji. Oblečený v upocených, páchnoucích starých hadrech, se slinou v koutku úst. Natočený tak, že jizva na jeho čele byla ve světle malé stolní lampičky přímo odpudivá. Vzala jsem si deku a šla si lehnout k Evě. Ráno bylo ještě rozpačitější než večer. Uvařila jsem kafe, nakrájela salám a usmažila dvě vajíčka. Jedl hltavě. Musím do práce, oznámila jsem, přestože jsem klidně ještě 2 hodiny mohla být doma. Kdy se vrátíš? Ta otázka mě vyděsila. Nebyla jsem zvyklá, že by se mě na to někdo ptal. Teď po mnoha letech se stydím za své chování. Zkouším si představit, jak tátovi mohlo být. Jaké to je, když se člověk po 7 letech vrátí z kriminálu, kam ho zavřeli, protože chytil pod krkem chlapa, který ho cíleně připravil o dům, ale protože šlo o komunistického papaláše, nebylo to posuzováno jako bezvýznamná šarvátka mezi bývalými kamarády, nýbrž jako pokus o likvidaci významného veřejného činitele. Soud tátu odsoudil společně s dalšími muži jako člena organizované skupiny dopouštějící se protistátní činnosti, na čemž bylo nejbizarnější, že se s ostatními vůbec neznal. Tak v 50. letech soudy probíhaly. Hlavní bylo schromáždit před tribunálem více lidí najednou, aby obava z ohrožení naší krásné socialistické země byla co nejsilnější. To všechno vím až teď. Babičky mě za tátou do vězení nikdy nevzaly. Ve svatém přesvědčení, že to je to nejlepší, co pro mě mohou udělat, rozhodli se vymazat ho z mého života. Přemluvili dokonce tátu, aby mi nepsal žádné dopisy. Může se někdo divit, že když se pak pokusil vrátit do mého života, byl pro mě cizím člověkem a další připomínkou toho, že jsem kdysi udělala něco špatně a musím to napravit? Vydělat spoustu peněz, být bohatá a koupit zpět naší vilu. V noci jsem snila o tom, jak do ní přivádím překvapeného tátu. Jak se u mě otec nečekaně objevil, tak stejně nečekaně nakonec zmizel. Po týdnu nechal na stole list papíru s informací, že si našel práci a místo na ubytovně. Omlouvám se ti za všechno, co jsem způsobil. Napsal. Četla jsem ta slova asi 1000krát. Pokaždé jsem se rozbrečela. Viděla jsem ho pak až za několik měsíců na pohřbu babičky Maruš. A za 5 roku na pohřbu babičky Mary. Bylo zvláštní, že zemřeli tak rychle jedna po druhé. Babička Mary zemřela klidně ve spánku, jako by si tak moc oddechla, že už nemusí pečovat o Maruš, že přitom vydechla i svou duši. Tátovi jsem řekla, aby si z jejich bytu vzal cokoliv, co bude chtít, a ostatní vyhodil. Já jsem do něj už nevkročila a pokud vím, Národní výbor tam nastěhoval 5členou rodinu. Nechápala jsem, jak se tam mohla vejít. V bytě jsem byla naposledy den po smrti Mary. Našla jsem ji mrtvou v posteli. Zůstala jsem s ní několik hodin, během kterých jsem prohledala každou zásuvku, prohmatala každý polštář, zvedla každý kobereček, protože jsem tam měla spoustu skrýší s malými ruličkami bankovek. A Mary si podobně schovávala to málo šperků, které nerozprodala v době, kdy se o mě s Maruš museli starat. Nestihla jsem se jim za to odvděčit. Sice jsem jim už dávno místo zbytků nosila nejlepší konzervy, lahve, griotky a nejvybranější dobroty, které se daly na černém trhu sehnat, ale nebylo to dost. Jejich někdejší život jsem jim vrátit nedokázala. Přesto, nebo právě proto, se mi neustále vracel jeden sen. Byli jsme všichni v naší vile. Babičky, táta, já, Eda. Žili jsme tam pohromadě, táta zase nosil elegantní obleky, babičky se neustále handrkovaly, namáčely si nohy v lavorech a Věra láteřila, že cákají na parkety, že na nich zůstanou fleky. Eda seděl na terase, před sebou měl mísu krabých chlebíčků a sovětské šampaňské. Vistárie ten rok kvetla mimořádně krásně a skláněla se nad naší terasou tak hluboko, až se dotýkala Edových ramen. Takový, jaký býval kdysi, zůstal táta jen v mých snech. Časem se ale vytratil i z nich. Vyhnala jsem ho. Už jsem si nechtěla představovat, že se do naší vily společně vrátíme. Napsal mi totiž dopis. Stálo v něm, že se stěhuje, protože se oženil s paní, která je sestrou muže, s nímž byl ve vězení a má na Šumavě domek po rodičích. Na konci stránky byla adresa a telefonní číslo na poštu v jakési vesnici, kde jsem měla nechat vzkaz, kdybych ho někdy chtěla přijet navštívit. A tak jsem zůstala úplně sama. Neměla jsem ani babičky, ani tátu. Neměla jsem už ani Edu. Ten za mnou v té době chodil ještě méně než dříve. Je to strašný pocit, když nemáte žádný úkol, žádné povinnosti, nemáte pro koho chystat chlebíčky, nemůžete se těšit na to, že někomu uděláte radost. Není komu.

0: jsem jeho drahá, přesto čekám nahá a čekám na to, co mi poručí.
1: Prostředí, ve kterém vyrůstáte, vám připadá nezajímavé. Neuvědomujete si, že jiné rodiny třeba žijí jinak. Na to všechno přicházíte až časem. Já jsem si myslel, že je naprosto normální neustále peníze měnit, schovávat, někomu předávat, přepočítávat. Vlastně nevím, kdy mi došlo, že moje máma byla královnou vexláků. A já něco jako vexlácký princ. Asi to bylo až na gymnáziu. Ale kdybych nezjistil, že máma sepsala svůj životní příběh, nevěděl bych o ní nic. I když něco si přece jen pamatuji. Mimochodem, nikdy by mě nenapadlo, že máma uměla takhle psát. Vždycky jsem ji viděl jenom počítat. Ležel jsem na zádech a na tvář se mi snášely papírové bankovky. Máma seděla vedle mě na koberci. Peníze, které spadly na podlahu, rukama smetla na hromádku, tu pak nabrala do dlaní a znovu je vyhodila do vzduchu. Byla to její oblíbená zábava. Cítíš to? Cítíš, jak voní? Ptala se mě. Ale mně se nezdálo, že peníze voní. Možná to bylo tím, že mámina vůně byla výraznější. Žádná z maminek mých spolužáků tak nevoněla. Žádná nebyla tak krásná, úžasná, zábavná, velkorysá, štědrá. Když jsem byl malý kluk, nedocházelo mi, že náš domov byl jiný. Přišel jsem na to až později, až když jsem si ve škole našel kamarády. A občas k některému z nich zašel. Všechno, co jsme měli my, bylo lepší, než co měli ostatní kluci. Kdykoliv k nám přišli, překvapeně hleděli, když jim máma dávala čokolády s marcipánovou náplní, nebo když před každého postavila misku a vyklopila do ní broskvový kompot z plechovky. Na odchodu ještě všichni dostali žvíkačky. Měla vždycky v zásobě spoustu jahodových s nápisem Hollywood a také ty, co měli pod obalem nějaký obrázek. Z žádných jiných se nedali udělat tak velké bubliny. Měli jsme doma stovky žvíkaček. Máma je sypala do velké skleněné vázy a já si jich mohl brát, kolik jsem chtěl. Pokaždé jsem vzal celou hrst. Nacpal jsem si je do kapes a pak jsem je rozdával klukům a holkám. Dodnes vidím jejich oči. Dychtivé. Závistivé. A zároveň úslužné, sledující jediný cíl. Dostat žvíkačku. A žmoulat ji v puse co nejdéle. Klidně i několik dnů. Jednou zastavila mámu na ulici třídní učitelka a řekla jí, že nesmím do školy žvíkačky nosit, že třída pak vypadá jako stádo přežvíkavců. Máma se smála, když mi to doma vyprávěla. Pak jsem večer zaslechl, jak to popisuje i tátovi. Zbytečně provokuješ, namítl. To je provokace, dělat dětskám radost? Měla bys ubrat. Ve všem. Máma byla zvláštní, stejně jako její jméno. Neznal jsem žádnou jinou Almu. Někdy mě v noci budilo, jak máma schovávala peníze. Přišla domů až za tmy, potichu vešla do mého pokoje a strkala peníze stočené do ruliček do různých skrýší. Třeba je zasunula pod koberec a připevnila je tam lepící páskou. Nebo rozebrala moje autíčka. Do každého vložila ruličku a pak je zase složila do původní podoby. Můj oblíbený medvídek měl v břiše spoustu ruliček. Měl jsem rád ty chvíle, kdy pokoj osvětlovala jen malá modrá lampička vedle mé postele a já v jejím svitu pozoroval máminu podivnou činnost. Díval jsem se na ni, nějak jsem nedával najevo, že nespím, ale ona to věděla. Protože pokaždé, když něco někam schovala, otočila se ke mně a spiklenecky na mě mrkla. Pak přišla k posteli, sklonila se, dala mi pusu na čelo, pohladila mě, přiložila mi prst na rty a odešla. Byla to tajná setkání, o kterých jsme věděli jen my dva. Něco mezi snem a realitou. Většina kluků a holek měla babičky a dědečky. Já ne. Já jsem měl Waltraut. Kdybych Waltraut neznal od malička, asi bych se jí bál. Její tvář vypadala jako pomačkaný bílý papír. Pusu měla stále nalíčenou silnou vrstvou červené rtěnky. Vlasy jásavě oranžové. Waltraut kdysi patřil velký dům na náměstí. V jeho přízemí byl obchod s oděvy, v patrech byty, v jednom z nich bydlela s manželem. Vyprávěla mi, jak jim kdysi komunisti přikázali, aby se do týdne vystěhovali do náhradního bytu, který jim byl přidělen v jakési vesnici v Jeseníkách, jejíž název nikdy neslyšeli. Její muž uspořádal v obchodě večírek na rozloučenou prostovku přátel. Když všichni opilí a přejedení nad ránem odešli, vylezl na půdu a tam se zastřelil. Bylo to od něj sobecké, ještě štěstí, že jsme neměli děcka, řekla nakonec. Waltraut se evidentně do Jeseníků neodstěhovala, protože, co si ji pamatuju, pracovala s mámou v pohádce. Ani nevím, kde bydlela dříve, protože s námi v bytě žila prý už od doby, co jsem se narodil. A později ji máma přestěhovala i do našeho nového domu. To už Waltraut nechodila, pohybovala se jen na vozíku, přestala si malovat pusu a její vlasy byly celé bílé, oranžové, zůstaly jen jejich konečky. Máma jí nosila jídlo, pomáhala jí s mytím a přemísťováním z vozíku do postele. Pak jí jednu slunečnou letní neděli našla mrtvou. Proplakala celý den. Pro boha nebreč, stejně tě ta stará čarodějnice jenom využívala, prohlásil tehdy táta. Rozhodně mě nevyužívala víc než ty, odpověděla mu máma. Všechny máminy kamarádky byly výrazně starší než ona. Znal jsem je, jezdívali jsme za nimi spolu. Jednou za měsíc jsme v neděli vyráželi na Hlučínsko za prajzačkou. Myslím, že tahle přítelkyně byla pro mámu stejně důležitá jako Waltraut. Dlouho jsem nevěděl, jak se doopravdy jí jmenovala. Nikdy se jí u nás neřeklo jinak než prajzačka. Nevěděl jsem, že se tak říkalo obyvatelům Hlučínska, tedy prajské. Ale bylo mi jasné, že to slovo vyjadřuje cosi hanlivého, protože jsem slyšel jednou tátu, jak mámě říká, ty jsi už úplně stejně chamtivá jako ta tvoje prajzačka. S mámou jsme o nedělích na prajské obcházeli jeden domek za druhým. V každém bydlela nějaká stará paní. Zatímco já jsem od nich dostával buchty, koláčky, zákusky, máma s nimi měnila peníze za jiné peníze. Až mnohem později mi došlo, že máma našla na prajské zlatý důl, který začala těžit jako první a zcela bez konkurence. Všechny ty usměvavé babičky v silonových květovaných propínacích šatech, dostávali rentu z Německa za to, že jejich muži během války bojovali na německé straně. Za Hitlera. V uniformách Wehrmachtu. Za to, že padli nebo byli těžce zranění. Tehdejší německé marky, které prajzačky dostávaly, stát převáděl na takzvané bony. Poukázky, za které se mohlo nakupovat jen v Tuzexu. V obchodě pro vyvolené. Jenže zatímco pro většinu lidí bylo nakupování v Tuzexu snem a dělali vše proto, aby Tuzexové bony sehnali, tyhle ženy po ničem takovém netoužily. Potřebuju peníze na uhlí a na nový plot, ne na šminky a na čokolády. Barák si za ty jejich bony neopravím, tak ať si je strčí někam, řekla mi rozhořčeně jedna z nich, ale já tenkrát moc nechápal, o čem to mluví. Za to moje máma, ta to chápala perfektně. Od babek vykupovala Tuzexové poukázky za koruny a všichni byli spokojení. Babky měly koruny, máma měla bony a ty pak prodávala v Ostravě za vyšší cenu, než za jakou je koupila. Jezdíval jsem na Pražskou rád. V té době tam rostly nové, moderní, rodinné domy. Zahrádky u nich byly úhledné, upravené, čisté, plné barevných květin. Lidé tam pořád uklízeli, zametali, hrabali listí. Ostrava mi po návratu připadala jako zapáchající město, plné nepořádku. Prajzáci jsou dobří lidé, jsou pracovití a umějí nakládat s penězi. Ošklivě o nich mluví jen ti, kteří jim závidí, řekla mi máma při jedné z našich zpátečních cest autobusem. Pokaždé jsem měl bundu vycpanou spoustou tuzexových bonů. Máma mi ji sama ušila. Měla velkou kapsu na břichu a další kapsičky na rukávech. Někdy jsme vezli domů i peří nebo zabitého králíka. Toho nám zpravidla vnutila nejdůležitější ze všech babek. Paní s legračními kudrlinkami a nebesky modrýma očima. Vždycky nás usadila s mámou v pokoji, kde na stěnách visely fotografie, které ve mně vyvolávaly strach. Muži na nich měli uniformy s hákovými kříži a já si vybavil film, na kterém jsme byli se školou v kině. Stejné uniformy měli v tom filmu špatní lidé. A hákové kříže označovaly tanky nepřátel. Až když mi máma vysvětlila, že jsou to fotky manžela a bratrů modrooké ženy, kteří umřeli za války, přestal jsem se bát. Ty se nikdy ničeho nesmíš bát, dušičko moje. Protože tebe se budou bát ostatní, řekla tehdy má.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Pro a proti.
2: Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně toho, jak měl premiér Andrej Babiš vyřešit svůj střet zájmu. Česko musí zodpovědět další otázky. Premiér Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec českých i evropských zákonů. Podle opozice tomu tak ale není. Hrozí Česku problémy? Zeptám se europoslanců Jana Farského z Hnutí STAN a Ondřeje Knotka z Hnutí ANO.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 12:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nesouhlasí s chystanými změnami. Ministr životního prostředí Červený jedná v Bruselu o uvolnění emisních pravidel pro těžký průmysl. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o šance ligu zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1 a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 28. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
4: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
5: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
4: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
6: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
4: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO ke stažení 2 návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
7: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
8: Aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
7: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
7: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl poté, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu.
10: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: O ochraně těžkého průmyslu v Evropě jedná v Bruselu ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
11: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství, chemický průmysl či ocelářství, hrozí podle Červeného ztráta konkurenceschopnosti, zejména v současné době, kdy ceny energií rostou v důsledku války na Blízkém východě. Červený uvedl, že eurokomisaři představí situaci v Česku.
12: Naším cílem, jak jste konec konců sám zhrnul pomocí ostatních států, je samozřejmě udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a naše firmy na tuzemském trhu. Železárny se musíme udržet. Chemický průmysl si musíme udržet.
11: Úpravu systému ETS 1 má Evropská komise představit v polovině července. Červený s eurokomisařem Hoekstrou jedná také o možném odkladu nových evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alkar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
13: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
14: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
13: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Včera dosáhly teploty na některých místech tropických hodnot. 30 stupňů naměřili třeba v Lednici nebo v Brodu nad Dyjí. Horko je velkou zátěží pro seniory. Pracovníci domovů na ně proto v těchto dnech víc dohlížejí. Třeba v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku.
15: Zvýšený pitný režim je v horkém počasí základ. Podle Denisy Podmanické z domova pro seniory pomáhá i klimatizace a vlažné koupele.
16: Na pokojích klienti mají větráky. Při péči může být častější hygiena, aby se klient osvěžil v těch horkých dnech.
15: V domově se starají celkem o 120 klientů a někteří si podobně jako paní Holanová teplé počasí pochvalují.
17: Trošku takhle to polední slunce, kdybych tam měla být, musím mít něco na hlavě, pak je to dobrý.
15: Z Klášterce nad Ohří Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
3: Ve Zlíně dnes začne 660. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také v Pelíšci.

0: vyřešili na hřišti Artisu Brno 4-1. Před nedělní odvetou v Uherském Hradišti je tak prvoligový tým ve velmi výhodné situaci. Trenér Artisu Roman Nádvorník přibližuje, jak za takového stavu udržet v týmu víru v úspěch.
1: Ukážeme si třeba sestřelit z nějakých takových zajímavých zápasů, že se to dá. Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool z 3-0 to otočil za druhý poločas na 3-3. Ty věci v té historii jsou a musíme ty hráče mentálně připravit na to, aby tomu věřili a šli do toho zápasu, že se s tím dá ještě něco dělat.
0: Tenisté Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková postoupili do třetího kola Roland Garros. Menšík zdolal Argentince Navoneho 3-2 na sety. Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu 2-0 a Bousková porazila Britku Jonesovou taky ve dvou sadách. Neuspěl Tomáš Macháč, který prohrál se světovou trojkou Němcem Zverevem 0-3 a taky Sára Bejlek, která podlehla Polce Švojntekové 0-2.
2: Nehoda na D1 za Ostrovačicemi a zavřená silnice 13 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi havarovalo osobní auto. Následky nehody čekejte na kilometru 176. S opatrností je to průjezdné plynule. Na D1 z Prahy do Brna před odbočkou na Sázavu jeďte opatrně kolem čerpací stanice na 33. kilometru. Zasahuje tam do pruhu pro pomalá vozidla nepojízdné auto. U Karlových Varů je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Uklízí se tam po nehodě dvou osobních aut. Místo můžete objíždět přes Dalovice a Sadov. V Praze je dnes v noci oboustranně uzavřený Strahovský tunel. Jde o plánovanou akci, údržbu a taktické cvičení. Mají skončit do 5 hodin ráno. A na Semilsku je uzavřená silnice 14 z Jílemnice do Rokytnice nad Jizerou. Mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou hasiči odklízejí spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli z dnešního jednání s premiérem Babišem a vedoucí úřadu vlády předčasně. Co se na vládních zásazích nezdá odborářům z agentury pro sociální začleňování? Proč chtějí stávkovat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Václav Nikl, předseda odboru agentury pro sociální začleňování. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Náš rozhovor natáčíme v 15:30. Někteří vaši kolegové popsali jednání s premiérem jako smutné a nedůstojné. Vy jste se osobně nezúčastnil, máte informace, co se tam dělo?
5: Nezúčastnil jsem se, kuse informace se ke mně dostaly.
4: No jak to vnímáte?
5: Vnímám to tak, že z mojí zkušenosti seznávám, že se toto stává standardem.
4: Není ta odmítavá reakce na pokus o jednání důkazem, že se dohodnout vaši kolegové nechtějí?
5: Myslíte kolegy z oboru? To si nemyslím. Naopak právě v rámci složení, co jsem vyrozuměl kolegů, kteří tam byli, tak tam byly skutečně kapacity, měli připravené své podklady velice pečlivě. A naopak na místo debaty či diskuze, jak jsem vyrozuměl, že říkám, nebyl jsem tam, ale jak jsem vyrozuměl, tak se odehrála frontální přednáška, kterou teda vzhledem k profesionalitě a práce ve státní správě považuji za nedůstojnou. Když jdu na jednání, očekávám jednání, kdybych chtěl na přednášku, jdu na přednášku.
4: Ale například zmocenkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková na té dnešní schůzce byla a seděla na pódiu. Neznamená to, že někteří z těch, kteří pomáhají ve vyloučených lokalitách, a je to téma, ke kterému se hned dostaneme, vládní postup schvalují?
5: Nedovolím si soudit, jestli paní zmocněnkyně Fuková pomáhá ve vyloučených lokalitách a nedovolím si soudit, na které straně paní zmocněnkyně je.
4: Na 1. června jste v agentuře pro sociální začleňování vyhlásili jednodenní stávku. Proč?
5: Situace je taková, že dlouhodobě jednání zaměstnavatele podle nás neodpovídá tomu, jaké by mělo být. A pro nás vlastně ten varovný signál nastal už 1. respektive v prosinci, kdy se projednávala systemizace, to je ta organizační změna k 1. že od nového roku. A už tam ty procesy za nás nebyly úplně jako v pořádku, jak by měly být.

0: Dobře, tak to říkáte obecně, můžete být konkrétní?
1: Tak konkrétně jde o to, že v rámci projednávání máme představu za nás takovou, že by mělo být dostatečně dopředu předány podklady, že by na jednání mělo být dostatek prostoru klást a odpovídat dotazy. A případně, že to není, tak jsme zaslali dotazy e-mailovou formou a do dneška ani na tu prosincovou, ani na tu dubnovou systemizaci jsme žádné odpovědi neobdrželi.
0: Je to konkrétně
1: slova projednání, jo?
0: Jasně, je mi to jasné, chcete, aby s vámi komunikovali, ale na co jste se třeba ptali a na co jste zatím nedostali odpověď?
1: Tak pro nás je teda klíčová ta systemizace, ta změna od 1. dubna, kdy vlastně ministerstvo vykonalo několik zásadních kroků, kde mimo jiné byly zrušeny odbory pro sociální začleňování, odbor bydlení a byly sloučeny do jednoho odboru rozvoje bydlení a soudržnosti, či jak se to jmenuje. Ale věc se má tak, že ta změna nebyla nijak zásadně, respektive nebyla nijak vydiskutována s ani s odborou organizací a dochází k naprosto zásadní změně struktury vedení těch dvou odborů. A ministerstvo to obhajovalo argumenty o zvýšení efektivity, zrušení duplicit, snížení byrokracie. Doptávali jsme se na ty podklady, jestli bychom je mohli dostat, protože samozřejmě zvýšení efektivity je jako jedna věc, to se hodnotí manažersky, ale chtěli ušetřit peníze, že jo. A jestli chceme ušetřit peníze, tak se navyšovaly tabulky, že jo. A mě by zajímalo, samozřejmě, jestli na ty platy máme. Čistě praktická otázka, jo, a ponechám bokem také ty ostatní. Ale na žádnou z těchto odpovědí jsme odpověď nedostali.
0: Otázek.
1: S tím, že teda budou předloženy úřadu vlády, ale jak jsem vyrozuměl později, ta změna nemá žádnou důvodovou zprávu. Je se takto významná změna v tolika agendách, které se dotýkají zákona o podpoře bydlení, naplňování závazků vůči Evropské unii a nemá tou důvodovou zprávu, to mně přijde z mého pohledu jako nepřijatelné.
0: Už dříve jste prohlásil, že vyhlášení stávky vnímáte jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem opakovaně zahráni do bezvýchodné situace. Můžete to vysvětlit?
1: Můžu. Jedna z těch věcí, které se toho týká jako přímo, a to je taková trošku jako analogie už z antiky z Mileckého dialogu, silní dělají, co chtějí a slabí strpí, co musí. A my teď strpíme, co musíme, protože de facto každá z těch změn, být nezákonná, je platná. A teď neříkám, že nezákonná je nebo není, to aby to posoudil někdo jiný.
0: Ale i kdyby byla nezákonná, chcete říct.
1: Tak je nadále platná.
0: Ano.
1: A veskrze se tady z mého pohledu, zase z mého laického pohledu, obchází zákonník práce, zákon o státní službě, protože pokud chcete někoho vyhodit, změníte organizační strukturu, jeho místo vyřadíte a rázem ho můžete propustit bez udání důvodu. To je přímo proti smyslu zákonníku práce i zákona o státní službě, s tím, že děje se to systematicky už jako i za minulých období se to dělo samozřejmě, že takhle se obcházely ty zákony. A teď to za mě dochází do stavu, který už je veskrze nepřijatelný a veskrze jakákoliv revize zákona státní služby či zákonníku práce tomu absolutně jako nepomáhá. Takže je tady nejistota o tom, že kdokoliv bude klást odpor nebo bude mít nějaký svůj názor, který neladí s názorem někoho jiného, může se mu stát, že mu zruší místo, anebo že mu neprodlouží smlouvu. Protože stále u nás máme kolegy, kteří mají opakovaně prodlužované smlouvy, více než jako třikrát, a zákonník práce hovoří jasně, že čtvrté prodloužení má být na dobu neurčitou. I přesto nadále jsme v rámci termínovaných smluv, a některým kolegům končí smlouvy teď v červnu. A nadále ty smlouvy nemají ani na stole.
0: Jo, a proto skutečně je ta stávka 1.6.? Nebo má to nějaký důvod?
1: Ten důvod je chronologický, protože my jsme vlastně od toho dubna apelovali na jednání s paní ministryní, nakonec se za nějakých podivných okolností jedno setkání stalo, nevedlo to nikam k žádnému věcnému výstupu.
0: V čem ty okolnosti byly podivné?
1: Byly podivné v tom, že se to stalo zřejmě na apel pana ministerského předsedy přes kolegu Lukáše Houtka přes SMS-kou diplomaci. Jo? Zase věci, které já jako nerozumím a nedovolím si jako soudit. Ale to jednání veskrze nikam nevedlo. Podklady stále nemáme žádné důvody, nemáme žádné jako vysvětlení. Mm-hmm. A postupně jsme pracovali na tom, že situace se třeba uklidní, třeba se změní přístup zaměstnavatele a ten se veskrze nezměnil. A teď se kumulují další problémy, které si týkají nejenom práce naší. Protože samozřejmě tím, že jsme se začali dívat jinde, zjistili jsme, že ty problémy, jimi trpí de facto všechny rezorty. Trpí s nimi samozřejmě i veřejná služba.
0: Takže máte podporu dalších odborářů ze státní správy?
1: Ano. Jsme v kontaktu s jinými kolegy s tím, že já se musím podívat, abych to řekl adekvátně.
0: Hledáte s kým?
1: Tak. tím, že aktuálně teda jsme v komunikaci s menší desítkou odborových organizací. Aha. Konkrétně spolupracujeme teď s MŽP, teda Ministerstvem životního prostředí, s Úřadem vlády, s odbory Národního muzea, s odborovým svazem média a očekáváme, že se přidají i další kolegové. S tím, že teda tím jádrem toho problému je, že vidíme, že se tady dějou změny ve státní správě, změny v fungování veřejné služby. A je to jeden z těch termínů, který vlastně akceleroval to naše, nebo urychlil to naše rozhodování, jestli stávkovat, tak ten termín vhodný je teď. A ještě druhým bodem, který s tím váže, je plánovaná změna služebního zákona.
0: Jakou bude mít stávka podobu?
1: Bude to symbolická jednodenní stávka, kde chceme se potkat v Žižkostele, v komunitním centru a budeme tam mít panel právě s kolegy z jiných odborových organizací a případně jiných jako významných kolegů a chtěli bychom se bavit o tom, jaká má být podoba veřejné služby, případně státní služby a jak bychom si to představovali z té naší strany, co je k tomu potřeba.
0: Jak na činnost agentury dopadly ty změny zavedené od 1. dubna? Co se změnilo především?
1: Tak změnilo se především to, že na místo dvou odborů, kde jeden odbor bydlení a jeden začleňování, máme jeden odbor, jednoho ředitele.
0: Nezní tak nelogicky, má se šetřit.
1: Tím začínáme, místo 11 vedoucích máme 5 a vznikla nám oddělení, kde máme vedoucí, který má pod sebou přes 40 lidí. Jo, podle mě nelze efektivně vést jako 40 lidí. A samozřejmě to je ten směr jako vedení. Že? A prakticky aktuálně v lokalitách se nemění nic zásadního, kromě toho, že nám odchází kolegové, což znamená, že služba v lokalitě se musí buď to utlumit nebo nahradit někým jiným. Odchází nám odborné kapacity, takže pokud jsme poskytovali službu odborného rázu, kolega nám odešel, my nikoho jiného nemáme, nemůžeme tu službu poskytovat logicky v tu chvíli. Že?
0: A proto říkáte, že ta reorganizace agendu vlastně paralyzovala?
1: Mimo jiné ano, protože teďka vlastně udržujeme tu práci, kterou máme, ale samozřejmě byť se stávající pověřené vedení velice snaží a já jsem rád, že vzali věc za svou a chtějí tu agendu udržet, podle mě nelze nahradit jako práci tolika lidí, kteří předtím byli odejti tím týmem, který to převzal a případně s tím, že nám se ten tým jako snižuje. A s tím, že někteří kolegové odešli de facto i hned, někteří si aktivně hledají zaměstnání a jakmile budou moci, tak odejdou v tu chvíli.
0: No a jak tedy teď funguje spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj?
1: Tak spolupráci máme korektní, troufám si říct. Můžeme se de facto obrátit jako se vším, nadále fungují jako ty standardní kanály, avšak pokud jde o ty organizační změny, tak tam to za nás je stále jako nedostatečné v tomto kontextu, kdy podklady chodí na poslední chvíli, nechodí k ním zdůvodnění. De facto za mě se nejedná o projednání, ale o informování, což jsou zase takové jako právní jako výrazy. A ministerstvo volí postupně jako rétoriku, která za nás není úplně jako přijatelná, ve stylu, že si došlápne na některé problémové zaměstnance a to mi nepřijde, že by situaci jakkoliv jako uklidňovalo, proto i ta rétorika byla součástí těch našich požadavků, aby jsme k sobě hovořili o něco jinak.
0: Předseda odboru agentury pro sociální začleňování Václav Nykl je hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008, pomáhá ve vyloučených lokalitách řešit segregaci ve školství, nezaměstnanost, prevenci kriminality, zadluženost nebo v posledních letech také narůstající problémy s dostupným bydlením, kde všude?
1: To je těžká otázka, těch obcí je skutečně mnoho. Konkrétní výčet máme na webu, to můžu říct, ale je to od Aše až po ten nejvýchodnější kus republiky. My spolupracujeme s obcemi, které s námi spolupracovat chtějí. Je to na dobrovolné bázi formou memorand, že já jsem nejvíc pohybuji v Ústeckém kraji, který zároveň je i jedním z těch nejvíc zatížených jako regionů a tam těch obcí máme i nejvíce, jako logicky. Ale jsou to desítky obcí v rámci intenzivního přístupu a potom menší jednotky obcí či menší desítky obcí v rámci jako poradenství.
0: Bývalý minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty pro server Romea.cz označil postup vedení ministerstva za destruktivní. Plán je podle něj jasný, zničit agenturu pro sociální začleňování, která má v mnoha regionech jako jediná potřebné znalosti i síti lidí a snaží se řešit situaci tam, kde už ostatní rezignovali. Tak to jsou jeho slova. Proč by ale měl mít stát na něčem takovém zájem?
1: Tak důvodů je několik, jo. A jeden z nich je ryze praktický, protože vlastně bývalá agentura, protože vlastně dneska už nesmíme říkat slovo agentura, to bylo zakázáno 1.1., že slovo agentura se používat nesmí, takže
0: odbor bydlení.
1: To si zapíšme za uši, přesně.
0: Tedy odbor rozvoje bydlení a soudržnosti.
1: A nebo bývalá agentura, jak tomu chceme říkat. pomáhá obcím a partnerům v tom, aby se lépe vypořádali se situací, která se u nich vyskytla konkrétně na té obci. Hmm. Takže máme nějaké přímou podporu pro obce, které se potýkají s tím strukturálním problémem, který je velice komplexní a obtížný. De facto není v republice jiný aktér, který by byl schopný poskytnout tuhle šíři služeb, tuhle šíři poradenství, tuhle šíři sítí, která je schopná ty obci nabídnout reálné a ověřené fungující modely, jak se s tím může vypořádat. Případně jsme, doufám, že nadále, kompetentní k tomu upozornit na legislativní změny a díry v zákonech, jak by ty věci bylo možné dělat o něco jinak. Hmm. To je jako ryze praktický k obcím. Vedle toho máme jako sekundární cílovou skupinu, jako těch, které se dotýká nepřímo. My nepracujeme s cílovou skupinou, to je důležité jako zmínit, my nezačleníme konkrétní lidi, ale ta naše činnost a ta spolupráce s obcí a zvýšení efektivity té obce může vést k tomu a často vede k tomu, že ti lidé najdou bydlení. Tedy bydlí levněji, jasně, že chodí do práce, rozumím, platí daně.
0: Rozumím tomu, jaké máte cíle a úkoly, ale otázka směřovala k tomu, proč by to, co popsal Ivan Bartoš, mělo být v zájmu státní správy destruovat takový systém, který podle všeho funguje.
1: Jo, takhle, proč by měl být v zájmu, to k tomu já nerozumím, popravdě. Nejsem si jistý, proč by zájmem mělo být tu agendu snižovat, protože de facto té věcné kritiky, která na nás je, úplně to jako není. Spíš je to kritika, která se týká způsobu financování, způsobu fungování a jsou tady naprosto rozdílné směry, kde někteří by si přáli, aby práce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Logicky obce nechtějí, aby spolupráce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Takže spíš tady není úplně jako shoda o tom, jak by to mělo vypadat.
0: Například podle aktivisty Miroslava Brože agentura v té dosavadní podobě nedokázala dostatečně naplňovat ty své cíle ani prosazovat systémové změny, které by vedly ke zlepšení situace v sociálně vyloučených komunitách. Připouštíte to?
1: S tím si dovolím nesouhlasit a o tom dobře hovoří evaluace a vyhodnocení, která na nás byla jako zpracována i externími partnery. Znám několik konkrétních příkladů, se to velice dobře daří, ale zase já jsem rámovan mým kontextem a tím, co jsem já zažil. Nedovolím si hodnotit systémově, od toho máme ty externí evaluace.
0: Ředitel platformy Romano.net Michal Miko upozornil, že přítomnost agentury v sociálně vyloučených lokalitách ještě neznamená automaticky efektivní pomoc. Souhlasíte?
1: Naprosto. Protože my jsme vázaní tím memorandem. Memorandum je de facto měkký právní akt, který se jednostranně vypoví kdykoliv. Vždy záleží na vůli konkrétní obce, konkrétních partnerů a my jsme schopni je v tom podpořit a případně jim přinést jak prostředky, tak odborné znalosti, tak další podporu, aby se jim to dařilo dělat efektivněji. Případně jim přinášíme úplně nové modely pro ně, jakým způsobem se vypasovat s konkrétním problémem. Jsme schopni ten problém zmapovat, navrhnout řešení, uvést do realizace, podpořit ve vyhodnocení.
0: Ředitelka Ergo Network Gabriela Hrabaňová upozornila, že je zásadní, aby stát respektoval zkušenosti Romů a zapojoval je do rozhodování, které se jich přímo týká. To se dosud nedělo?
1: Nedovolím si soudit. Zástupci romské národnosti jsou členy mnoha orgánů, včetně monitorovací výboru agentury, když teda, těžko říct, si můžeme říkat agentury dneska, když tak se ten orgán jmenuje. Hmm. Případně jsou členy i samozřejmě samospráv, jsou členy zastupitelstev, jsou členy skupin pracovních i odborných. V kolektivu máme několik zástupců národnosti. Nejsem si jistý, jak bych tohle jako hodnotil, tedy konkrétně. Samozřejmě nejlepší bylo podívat se, kolik reálně bylo zasláno přihlášek o zaměstnání u nás.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je Václav Nikl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž ta bývalá agentura pro sociální začleňování spadala, nedávno propustilo 8 vedoucích pracovníků agentury, včetně jejího dosavadního ředitele Martina Šimáčka. Ten důvod byl jaký? To, o čem jsme mluvili na počátku, úspora?
1: Deklarované důvody, duplicity, úspora, zvýšení efektivity, snížení byrokracie.
0: A je pravda, že se to dozvěděli den předtím, než jim skončil pracovní úvazek?
1: Pokud je mi známo, a já ten kontext nemám úplně přesně, pan ředitel s tím byl obeznámen o něco dříve, než to bylo ukončeno. Ovšem mám kolegy, u kterých mám doloženo, že to věděli ten den, kdy k tomu došlo. A ještě v samotném dokumentu těch změn byly chyby. Že kolegové měli být přesunuti někam, kam přesunuti být neměli, špatná čísla pozic, špatné číslo odboru a podobně.
0: Kontinuita agendy i rozpracované projekty, jak tedy tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj, budou pokračovat?
1: Tak já jsem přesvědčen, že ano. Projekty, jako o tom hovoří vedení ministerstva, projekty budou pokračovat, projekty budou ukončeny, projekty budou uzavřeny. A to si myslím, že když to vyposlechneme do detailu, odpovídá realitě. Samozřejmě zde riziko, že se nepodaří naplnit milníky některých projektů a ty projekty budou ukončeny dříve. S tím, jak kolegové odchází, to riziko samozřejmě roste. Takže nevidím vůli ministerstva v tom, že by chtělo agendu projektu ukončit. Ovšem jsou zde rizika, že se to možná ukončí sama anebo doběhne bez nějakého jakéhokoliv jako následného pokračování.
0: Ten nově vytvořený odbor bydlení a soudržnosti má teď 116 zaměstnanců, má správné informace?
1: Má 16 systemizovaných míst. Konkrétní počet zaměstnanců vám bohužel nemůžu říct, protože ho nevím.
0: A kolik tady z nich je organizováno v odborech?
1: My v naší odborové organizaci, protože na ministerstvu jsme dvě odborové organizace, je tam státní v rámci odboru státních zaměstnanců, OSSOO, pardon, kolegům zapomněl jsem vaši zkratku. A konkrétně u nás máme, pokud se nemýlím, 50 zaměstnanců v odborech, kteří jsou zároveň zaměstnáni na ministerstvu.
0: A jaký je tedy konkrétní cíl vaší stávky 1.6.?
1: Tak my jsme ty cíle popsali vlastně v rámci toho požadavku, ale konkrétně bychom byli rádi, pokud by se změnil ten systém organizačních změn a pokud bychom mohli pracovat v nějaké, řekněme, větší jistotě. Protože aktuálně práce na ministerstvu, jak se dříve říkalo ve státním správě, tam sice jsou menší peníze, za to je jistota, tak menší peníze je pravda a ta jistota pravda není. My jistotu práce nemáme. A velice rádi bychom tu jistotu práce měli, protože podstatná část kolegů tu agendu dělá, protože baví, zajímá, chtějí pracovat pro stát, baví je ta agenda.
0: Navzdory tomu, že třeba ty platy jsou menší než
1: navzdory tomu.
0: Dobře, ale já se ptám na nějaké hmatatelné výsledky. Pokud jich nedosáhnete, co potom?
1: Tak ta jednodenní symbolická stávka je první z série, pokud se ty věci nezmění v systémové rovině. Takže samozřejmě my chceme nasát i zkušenosti jiných odborových organizací a jejich kolegů a pokud možno koordinovaně pracovat na tom, aby státní správa a veřejná služba v naší republice skutečně měla svou hodnotu, aby zaměstnanci měli své jistoty, aby byla profesionální, zodpovědná, předvídatelná a aby pro ten stát skutečně odváděla tu práci, kterou ten stát potřebuje. To jsou ty jako rámcové cíle, ale my potřebujeme naprosto prakticky vědět, že to zaměstnání, co mám na dobu určitou či neurčitou, že mě organizačně nezměněj, nevyloučí mě z toho zaměstnání, případně, že budeme dodržovat zákoník práce a po třetím prodloužení budeme mít na dobu neurčitou.
0: Stávkujete i proti oslabování práv zaměstnanců. Proč se obáváte chystaných změn služebního zákona?
1: Protože usnadňuje celkově odchody těch zaměstnanců ze státní správy. Jo, to aktuálně, já teda nejsem ve službě, to je potřeba jako předsunout, já jsem v pracovním poměru, takže mě konkrétně se to netýká, ale kolegů ve službě se to týká velice, protože aktuálně, pokud vám místo zruší, spadáte takto do bazénu, následně vám zaměstnavatel musí nabízet jiné alternativní pozice a je zde jistá systémová šance na to, že ten odborník v té státní správě zůstane a nadále bude poskytovat tu jeho odbornost. V případě, že ten systém zjednodušíme, tak skutečně z seznamu zaměstnanců je trhací kalendář. A kdo se nám nelíbí nebo nějakým způsobem nevyhovuje, tak se jednoduše zbavíme. A jediný, kdo to doplatí, bude stát a samozřejmě občané.
0: Vláda sice oznámila přesun většiny odborných týmů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, ale v posledních dnech plán upravuje. Víte jak?
1: Nemám jediné ponětí a nejsem si jistý, že autor z něj neví jak.
0: A je jasné, kdo tedy rozhoduje, jaký vliv má přitom vedoucí úřadu vlády Tinde Barta?
1: To je těžká otázka, na kterou bohužel odpověď nemám. Co jsem načerpal, změny pochází z úřadu vlády, ale kdo rozhoduje, na základě čeho, jestli k tomu nějaký podklad, předpokládám, že není, je absolutně jako neznámé.
0: Takže stále přes všechny ty apely, o kterých jste mluvil a žádosti, ta nekomunikace trvá?
1: Je to komplikované. Komunikace trvá, ovšem ta komunikace nemá ten obsah, který my potřebujeme. Jo, to, že se s námi sejdou a zopakují nám ty fráze, které nám řekli, a že nám řeknou opět, že to je zvýšení efektivity, ale nadále nemáme žádný podklad, žádnou analýzu, důvodovou zprávu, jakékoliv vyhodnocení dopadů, to prostě neexistuje. Takže dostáváme prázdné fráze, komunikace běží, za mě je vyprázdněná A možná je to pěkné pro Reelska či média, že hezky komunikujeme ven, ale nemá to tu hloubku a my tu hloubku potřebujeme. Děláme profesionální odbornou práci, že jo?
0: No to ten nový odbor rozvoje bydlení a soudržnosti má být efektivnější, má přinést finanční úspory, asi 5 milionů korun, jestli jsem správně četl, a zruší ty duplicitní pozice, kdybych jste o tom mluvil. Připouštíte, že to tak může být, že to skutečně přinese tento efekt?
1: V teorii ano. V praxi už teď vím, že u některých kolegů ministerstvo, dneska se to říká, uspořilo inverzní částku, tedy, že za to ukončení de facto ještě státní rozpočet zaplatí víc, než kdyby tomu bylo jako v jiném případě. Takže těžko se mi to soudí, těžko se mi to odhaduje zároveň, protože neexistuje žádný podklad. A to je přesně ten důvod. Každý máme svoji perspektivu. A já jakožto předseda odborové organizace, jedna z těch mých požadavků je, abych já měl ty podklady, abych mohl vyhodnotit, jestli to je pravda, nebo není pravda, jestli bude na platy, jestli bude na odměny, jestli máme očekávat další propouštění, protože jestli nemáme na platy do konce roku, je evidentní, že někdo musí z kola ven, že jo. A otázka je, jak se tomu postaví zase zaměstnavatel. A o efektivitě si nedovolím soudit, protože ilustrace podle mě nemůže jeden vedoucí vést 40 lidí efektivně. To prostě není možný.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Václavem Niklem, předsedou odborů Agentury pro sociální začleňování. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji. 1.6. Žižko Kostel, kdyby se nudili, přijďte za námi.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
3: Stále to není hotové.
2: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
3: A byl by možná šel do důchodu.
2: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Méněcení, paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova. Kde začíná, kde končí? Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
4: Díky za pozvání, dobrý den.
5: Že tu hodnotu nebo cenost určuje trh, ne? Takže
2: někdo je cenný, protože je po něm poptávka, někdo je cenný méně.
5: Někdo je třeba bez ceny, no.
2: Tak, to je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcenný a méně cenný, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny jako synonyma?
4: Nevnímám je jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
2: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
4: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebens unwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím mínil lidé třeba s nějakým mentálním postižením a tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří také používali tady ten termín život, který není hodný žití.
2: Nicméně Petr Macinka v České televizi říkal, že si pamatuje ze školy, že nacisti používali i třeba pojem Untermensch, nic takového prý ale nepoužil, žádný podčlověk prý v jeho slovníku není. Jaká je etymologie toho slova méněcení? Skutečně je fér to srovnávat s něčím tak ohavným, jako byl slovník nacistů?
4: Je to prostě fakt, ta méněcenost používaná ve ve vztahu ke člověku, tak to slovo pochází z tohohle kontextu, který jsem zmínil, a v tom podobném kontextu se teda také objevil i ten zmíněný termín untermensch nebo podčlověk, který, pokud se nepletu, původně vytvořili nějací intelektuálové, asi v uvozovkách v rámci Ku Klux Klanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
6: Petr Macinka poprvé použil to slovo méněcení lidé naprimně, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcenost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
4: Víte, existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list, to znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba, že je někdo méně cený nebo že je to parazit, a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak, jako by kryjete se za ten dodatek, proto fig leaf nebo fíkový list, dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení, tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list, to znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? Že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak. Za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat, a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
6: Motoristé, nejenom Petr Macinka, nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
7: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
6: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
7: A já se určitě nepolepším.
6: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
4: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů, prostě existují autentičtí bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
6: Ale u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků.
4: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená, spíše ty své nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba židé, ale řeknete Soros, tomu se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak jako mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle. Je tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
6: A tu méněcennost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
4: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá, a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
6: Pan ministr ale říká, že jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macinka.
4: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takovým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tím, s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální, zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí, volte mě, to je docela jednoduché.
6: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
4: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
6: Protože Petr Macinka říká, je to milý výraz.
4: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jdete někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
6: Což souvisí s tím pojmem sí píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
4: Ano, psí píštělka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soroš nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o Romy. A třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
6: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
4: Tady jde prostě o to, že tímhle tím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjádří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjádří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyřknutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjádřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně nevěřili, a když to slyší od té autority, tak to mu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
6: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu? A nějakého posilování svalstva těch politiků?
4: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký psychologický problém, protože když na někoho zaútočíte, tak ho to může šokovat. Když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé LGBT lidi, Ukrajince, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
6: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV. Na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
8: Někdy zelených a někdy obcných jiných parazitů.
6: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
8: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem, díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
6: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
4: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí. A
6: takže musí podněcovat k nenávisti. Ta hate speech
4: typicky
6: musí podněcuje
4: k nenávisti a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle rozlišení má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
6: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
4: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
6: Ale oba dva v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
4: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
6: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
9: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina, nebo že nějaký...
6: Co slovo dezolát znamená?
9: To mě prostě stačilo proto, aby bych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezoláti.
6: A znovu, je to hate speech.
4: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny, přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být žid, rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. Hmm. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
6: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
4: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah a potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru a ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
6: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
4: Je to prostě jako jiný, jazykově vzato je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak morálně problematické, jak jsem řekl,
6: říkal.
4: Ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
6: Ale vyvoláváte ji, ne? V podstatě.
4: A je právě velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
6: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdybych to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
4: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi antisemickým výrokem a použitím výrazu antivaxer na někoho, kdo popírá vědecký konsenzus ohledně očkování. O to, o co se vede debata, je, jak se vlastně k lidem, kteří třeba právě jako šíří dezinformace, veřejně vyjadřovat, jestli opravdu vůči ním podněcovat nějakou zlobu nebo vyjadřovat zlobu. A já, jak jsem řekl, nějak jako chápu někdy tu rozhněvanost, ale asi je také dobré umět držet emoce na úzdě.
6: Už tu byli tací, jako třeba ex-prezident Miloš Zeman.
10: Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skvěla služební zákon.
6: Ex-poslanec Miroslav Sládek.
11: Myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být, já bych nikomu.
6: Můžeme jmenovat celou řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
12: Nemohl bych napsat Žižkovskému
13: ne, já jsem ze Smíchova.
6: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
12: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatistější.
13: My jsme kokti, jo.
12: Jste kokti, ale furt jste sympatistější než Jirka Paroubek.
6: Nepranýřujeme teď Macinku Turka, třeba i paní Černochovou, za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
4: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne úplně expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu. Jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svoji kavárnu.
6: Sudecké Němce tady.
4: Nebo sudecké Němce tady nechci, teďka. Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale taky je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství. nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli. Takže
6: těch sudetských Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná, ti v minulosti něco špatného provedli. Takže jestli to tam není.
4: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci.
6: Takže bychom to měli udělat. Jasně,
4: ano, ano. A vyjadřují prostě nějakou vlastně pietu a podobně. Takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto za hranou.
6: Pořád je to hate speech, nebo je to už, narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná. Není to trochu něco jiného?
4: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
6: No, pozor, oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
4: Přesně tak. A právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevu pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadrujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
6: To je nový level.
4: Je to nový level a velmi úspěšný, a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo děsivou řeč.
6: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
4: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svou kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
6: pár minut.
4: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus z jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylít si hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i s to různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce se danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
6: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
4: Zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře, vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho umlčet.
6: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech a podobně. Jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
4: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu, a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu, a už jenom ten úspěch ve volbách ukázal v průzkumech je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
6: Kdybych vás označil za méněcenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
4: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
6: Já bych vám to neřekl.
4: Protože v tomhle materiálu se brodím docela často, spíš to po mně nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na nalhání nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne, že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém čistším prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
6: A vyhraje vám taková slušnost volby?
4: Já naprosto věřím, že jednou ano.
6: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
4: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Naslyšenou zítra.
14: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Preis, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Co jsou to nepřímé daně?
14: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
15: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
14: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Novela zákona prošla sněmovnou. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze. Ve funkci byl týden. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 25 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Důchodci budou nejspíš moct předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, rozhodli o tom poslanci. Týkalo by se to seniorů, kteří si spoření založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by navíc mohli získat i kompenzaci. Normu teď posoudí Senát. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
17: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
16: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamas potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy Muhammada Audeho. Už dříve o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izadína Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez nutnosti invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu, říká Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
18: Ten přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče, což vlastně pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalů pánevního dna.
16: Vývojový tým teď hledá investora pro uvedení pomůcky na trh. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku. Během volného dne se přesunuli z Friburgu, kde odehráli skupinu turnaje, do Curychu. Program národního týmu po úterní večerní porážce s Kanadou popisuje útočník Lukáš Sedlák.
19: Já myslím, že jsme si všichni trošku přispali. Spoustu z nás se dostalo do postele pozdě večer. Já nevím, kolem třetí, čtvrtý, možná někdo ještě později, takže jsme se trošku vyspali ráno a jenom jsme si dali snídaní a vyrazili jsme. Nic hroznýho, hodina a půl autobusem nebo kolik, takže docela v pohodě.
16: Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Finskem začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
20: Překážka na D1 za Jihlavou a zavřená silnice 13 u Karlových Varů. Na dálnici D1 zvyšte pozornost ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem do Jihlavy na kilometru 115 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Před odbočkou na dálnice do Břeclavy a směr Vsetín na kilometru 168 stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené světelnou šipkou. Následky nehody u Karlových Varů blokují obousměrně provoz na silnici 13 do Chomutova. Uklízí se tam po srážce dvou osobních aut. Objíždět je možné přes Dalovice a Sadov. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Kvůli údržbě jsou uzavřené oba směry. Práce tam skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Dnes čekáme jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitou oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
21: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
22: Czechia should be responsible and spend more on defense, President Petr Pavel said today during a visit to Estonia, where he met his Estonian counterpart Alar Karis. According to him, the Czech Republic should increase spending primarily not to meet NATO requirements, but to ensure its own security. Six EU member states, including the Czech Republic, have called on the European Union to protect their heavy industry from costs linked to carbon emissions. According to them, climate policy must reflect the new reality, especially current geopolitical crisis and extremely high energy prices. In a so-called non-paper, the countries call, for example, for maintaining the current level of free allocation of emission allowances that allow industrial companies to emit within the EU ETS system. Some representatives of human rights and anti-drug organizations and government councils left a meeting on the transfer of government agendas early after talks with Prime Minister Andrej Babiš, head of the government office Tunde Barta, and four ministers. They described the meeting as sad, undignified, a farce, and absurd theater. The government approved the transfer of agendas last Monday. Weather. On Thursday, clear or mostly clear skies are expected, with temporarily partly cloudy conditions in the northeast. Daytime highs between 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Czech Foreign Minister Petr Macinka told the United Nations Security Council that smaller nations need an international order in which great powers accept limits to their own power. Petr Macinka warned that the world is suffering from a breakdown in communication between rival states. Vít Pohanka has more.
0: Foreign Minister Petr Macinka said that countries like the Czech Republic have a historic, deeply rooted understanding of what happens when the international order begins to break down.
1: Central Europe knows very well

0: An imperfect United Nations may not be a better world. It may be a return to a new concert of great powers, a world in which most nations will not sit at the table, but will themselves become items of the menu.
1: A major theme of the speech was what Petr Maczinka described as a growing breakdown in communication between rival powers. The Security Council, he said, must not become a place where countries simply deliver prepared speeches past each other.
0: History teaches us that major conflicts do not begin only with aggression. They also begin with miscalculation, with the loss of communication, and with the conviction then that others no longer need to be listened to. As great powers need allies, but great powers also need to hear how the rest of the world perceives their actions.
1: Petr Maczinka also warned against ideological certainty and the temptation for powerful states to believe they alone represent the correct path for humanity. Drawing on Central Europe's own historical experience, he suggested that unchecked power, whether military or ideological, eventually leads to coercion rather than cooperation. At the same time, Petr Maczinka challenged the assumption, often heard in international debates, that a so-called multipolar world is automatically a safer or fairer one.
0: Small states are not seeking a world without great powers. What smaller nations seek is a world in which even great powers are capable of accepting limits to their own power.
1: So, Czech Foreign Minister Petr Maczinka didn't single out any particular country by name in his speech, but his message was clear. For countries like the Czech Republic, diplomacy, restraint and functioning international rules are not abstract diplomatic concepts. They remain essential safeguards in a world where history can still be shaped by power.
2: Vít Pohanka with that report. Thank you for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Hysterie kolem sjezdu sudeckých Němců v Brně, rozdělení české společnosti, únos libky svaté Zdislavy, varování papeže před umělou inteligencí, hrdinský čin členů skupiny Anthropoid anebo s Volintegem prezidentem, to všechno jsou témata, kterých se odláme dotknout. Hostem, jak to vidí, je spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Jak to vidí?
4: Ze srazu sudeckých Němců pozvaných do Brna stala událost, která se musela probrat na půdě sněmovny.
5: No, zdravému rozumu se to vysvětlení příčí. No, někteří politici bohužel se opět zmocnili historického tématu. To bývá velice často neštěstí, když si historická témata politici berou do úst, poněvadž oni z podstaty věci nejsou objektivní, oni se pohybují ve světě moci, potřebují získat voliče na svou stranu, tak hledají témata, která jim v tom pomůžou. No a část politiků uvažuje tak, že neustálým vytahováním tady těch starých reminiscencí něco získá. Mě to líto, protože já, jak asi víte, tak já jsem velkým zastáncem a obdivovatelem té česko-německé deklarace z roku 97. Neřeknu nic novýho, Jiří Gruša a další tehdy to geniálně prostě vymysleli právě proto, aby se politici neměli tu záminku nebo důvod navždycky dohadovat a neotravovali tím normální lidi. Tak řekli, my se o tom nebudeme hádat do nekonečna, až tam nevidíme smysl, ale svěříme to historikům, budeme doufat, že oni nejsou pitomí, že v tom budou bádat, budou psát, budou publikovat, my to budeme číst a budeme se z toho snažit poučit, aby se to neopakovalo. Jenomže se ukazuje, že část lidí právě na tom nekonečným repetitivním opakování má nějaký zájem nebo důvod, že prostě nejsou schopní se posunout dopředu.
4: A funguje to, že někdo vytáhne tohle téma a někom posune?
5: No tak, jak jsme se přesvědčili, tak ten sjezd nic špatného nespůsobil, ti lidi se tam prostě popovídali, něco snědli, jako potkali se, já si myslím, že proto
4: zaposlouchali Brno, se do folkloru, no, nebo do dechovky.
5: Mě bylo líto, že jsem tam nemohl být, protože si myslím, že to Brno fakt zažilo několik hezkých a pro sebe cenných dní. Oni vědí, jakou to město historii má, že byla z velké části německá a byla škoda, že v těch posledních desetiletích ta německá stopa se projevovala hlavně do totáče jenom v tom jejich tak řečeném Hantecu, což je teda překabátěná

0: brněnská němčina, dejme tomu, no tak teďka to dostává zase širší dimenze. Možná, že se někteří lidi na základě těch Okamurových prohlášení opravdu chvíli báli, ale myslím, že na základě tý akce zjistili, že k strachu nebyl důvod a příště už se bát nebudou.
1: A dá se mluvit přinejmenším o dvou přístupů v minulosti?
0: No samozřejmě, ano, no tak jeden je, hele, tak odpuštění, když někdo tvrdohlavě říká, že ne a ne a není ho schopen, no tak to není možný dát někomu za úkol, nebo ne, jo, to je prostě věc každýho, ale když se teda oháníme občas tím svým evropanstvím a křesťanským prapůvodem evropské civilizace, no tak k tomuto odpuštění tak nějak patří, ne? A já nevím, jestli kdyby ti lidi nad tím přemýšleli, jestli jim opravdu dobře, když teda mají možná v životním programu až do smrti zatínat zuby nebo cenit zuby na někoho, koho se rozhodli jednou pro vždycky pokládat za svého nepřítele. Prostě ta představa, že člověk zodpovídá za svý předky, to samo o sobě se vymyká zdravýmu rozumu. No.
1: A co nám ty reakce tedy říkají o nás samotných, nebo proč nejsme ani po víc než 80 letech evidentně schopni se vyrovnat s tím, co se dělo těsně po válce?
0: Ale tak my většinově toho jsme. Jo? To já jsem fakt přesvědčený, že to třeštění tam, že se týkalo jenom menšiny. No a zřejmě jsou to teda lidi, nebo já to tak aspoň chápu, kteří nejsou schopni si to rozebrat svým vlastním autonomním úsudkem, sami si to odargumentovat tak, aby zatím pak byli schopni stát. Já, co jsem tak zaslechl vyjádření tam těch lidí s těma píšťalkama, nebo co to bylo, tak to jsou lidi, kteří spíš si činí svůj názor tak, že ho přebírají od někoho jiného. A v tom je právě teda zlá vina některých těch politiků, že oni udají tón a to jejich mužstvo nebo ten jejich elektorát na tohle to neomylně zabere. No.
1: Kdybychom si položili otázku, jací jsme, jak pojmenoval slavnou esej Ferdinand Peroutka, jak bychom si asi odpověděli, nebo takhle, koho myslíme, když říkáme my?
0: No to je kardinální věc a kdybych odpověď na tuto otázku znal, tak se mi žije podstatně lépe. Jako když to slovo používá Andrej Babiš třeba, tak já mám často pocit, že on tím myslí víceméně já. Jo? A zase, když třeba zůstanu u těch politiků, tak je velký rozdíl, jestli oni tím my myslejí celou tu společnost. Myslím teď politiky třeba u moci. To znamená, že chtějí reprezentovat jak ty, kteří je volili, tak ty, kteří nevolili, že to chtějí prostě obsáhnout všechno, což by mě přišlo normální, protože tady žijeme všichni, ať už jsme volili kohokoliv, ale mnozí z těch politiků, a týká se to i toho tématu, o kterém teď mluvíme, tak vlastně pořád mluví jenom ke svým voličům, ti druzí, jako kdyby neexistovali, takže to naše my je úplně jiný než v některých jiných společnostech. Já si v žádném případě neidealizuju, já nevím, společnosti, dejme tomu skandinávské, mají tam problémy s imigrací a všude mají všichni problémy se vším. Ale jako není možný jako přehlídnout, že například ta Skandinávie nebo Benelux, že tam ty světy jednotlivých států, jednotlivých společností jsou přece jenom soudržnější, že tam ti lidi cítí jakýsi všeobecný pocit souvislosti. Ono historicky se to projevuje, já nevím, Dánové namátkou. To je křišťálově čistý případ, který vlastně celý novodobý dějiny mají tímto, touto ideou toho vědomí pospolitosti protknutý. Vem si jenom tu slavnou historii, jak v roce 43 zachránili Židy. Oni prostě, když nacisti chtěli za války odsunout také dánské Židy, no tak oni způsobili, že byli na lodích převezeni všichni do těsně sousedního Švédska. My jsme nebyli něčeho takového schopni. Můžeme si říkat, že to nešlo, protože protektorát a tak dále, ale já jenom konstatuju, že například třeba ta dánská společnost se starala o někoho, o pospolitost, o který zase někdo jiný by mohl říct, no, teď ty Židi se nás netýkají, to jsou Židi, no. A tam, jo, čili jenom konstatuju, že jsou různé míry té obecné integrace a my ji teda máme velmi problematickou.
2: Jak to vidí?
1: Dnes je to 84 let, kdy Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Heydricha.
0: Ano, sláva jim.
1: No, právě doceňujeme dnes význam jejich hrdinského činu.
0: Tak to bych snad řekl, že i ano, poněvadž na něm, řekl bych, není nic nezrozumitelného, nebo...
1: Pořád se říká spáchali atentát,
0: to je zní zvláštně. To je retorika, to mě neuráží, jo, i ten sekvencův film se tak jmenoval, dá se to nazvat samozřejmě přesněji a lépe, ale já zase v tomhle tom nejsem pedantický slovíčkář.
1: Za těmi dvěma jmény a vůbec skupinou Anthropoid jsou a možná jasně, tisíce lidí, těch taky hrdinů, kteří vlastně za ně často položili životy. A to si myslím, tak tam se možná směřoval, že se málo připomíná, že jsme málo hrdí na to, že mezi našimi předky byli taky takový lidé.
0: To je pravda, ale lepší se to pomalu, ale jistě. Jiří Perevěc tam podává své známé velkolepé výkony a nejenom on, loni například vyšla senzační velká podrobná monografie Vojtěcha Šestka, což je z mého pohledu možná vůbec největší znalec tady téhleté etapy našich dějin. Zabývají se tím další badatelé, jako kdo chce a jenom trochu má zájem, tak najde prostě desítky titulů, který má smysl číst a který ho posunou vývojově někam dál.
1: Když jsme u toho data na dnešek 27. květen, připadá také dvojí zvolení TGM prezidentem. Mm. To bylo v letech 1920 a 1927, to byla náhoda?
0: Asi ne, to se nemůže takhle stát jako náhoda. Já jsem tím byl taky zaskočen, když jsem si to před pár dny uvědomil. No, já vždycky vzpomínám na toho starého pána, který na jednu stranu samozřejmě té republice chtěl sloužit a sloužil do roztrhání těla, na druhou stranu oni ho při té prezidentské funkci přidrželi ještě vlastně v letech pozdějších. On pak kandidoval ještě jednou v roce 34 a už i jako vážně nemocný člověk, takže tam spíš je, za připomínku stojí jakýsi velmi silný vztah odpovědnosti toho člověka k té zemi, kde našetřil sám sebe, našetřil svůj věk. A zase zároveň to otvírá otázku, jestli někdy tahle ta společnost vlastně toho prezidentského úřadu nezneužívá, nebo jestli nemá tendenci do něho si promítat takový ty, jak se říká, monarchistický tendence. To už bylo za té první republiky, kdy se říkalo, a i někteří vlivní politici, jako Antonín Švehla, říkali, že Masaryk výborný, fajn, ale další jeho prezidentský nástupce už by neměl tak plout nad těmi vodami a být v takových výškách, ale měl by to být prostě nejvyšší státní úředník a sedět možná i dole někde ve městě v nějakým nemoc honosným paláci. A tak, no, to víme, že se dodnes neprosadilo, ale dneska nemám chuť proti tomu brojit, to dneska není to, co nás asi nejvíc trápí.
1: 27. května 1923 se v Německu narodil politolog a bývalý americký poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger, mimochodem dožil se 100 let.
0: Ano.
1: Co by asi tak říkal té dnešní zahraniční politice Spojených států?
0: No asi by žasl. Ona je otázka, jestli termín zahraniční politika Spojených států, jestli se dá použít.
1: Jak jsem to vyslovil, tak mě to napadlo.
0: Já když vidím ten výraz Marka Rubia, já tomu říkám komorník, jo. On chudák, on, já nevím, do jaké míry je spolu viník, určitě je, protože tam s nima peče v těch nejvyšších výškách Bílého domu, ale prostě nečekal jsem a už ani nemá vlastně smysl o tom mluvit, takovouhle jako sebevraždu nebo sebezahnobení té donedávna velmoci v přímém přenosu před zraky světa. My tady v Evropě to vnímáme intenzivně prostřednictvím toho rozchodu tedy amerického s námi, ale to ještě možná není ta nejsilnější strana toho. Já si myslím, že nejvíc to ta Amerika odskákala a odskákává si dál v Asii nebo prostě tam v těch zemích, který na rozdíl Evropy, od Evropy, která tak plus minus stagnuje, bych řekl, ekonomicky i politicky, tak tam, kde to jde hodně rychle dopředu, tak tam z té Ameriky mají opravdu velkou legraci. No. Z toho, že si to oni sami takhle působí. No.
1: Člověk se ale klade otázku, jak je možné, že v čele takové mocnosti zůstává někdo, kdo evidentně přinejmenším fyzicky už tu funkci nezvládá, se o tom zrovna píše znovu a znovu.
0: Ano.
1: Ostatně otazníky zůstávají i na tou psychickou kondici.
0: No já ti to nezodpovím. No, tak to, co jsme zažívali vždycky v Sovětském svazu, že jo, jak se tam, jak Brežněv, Andropov, Černěnko, jak to šlo rychle za sebou do hrobu, no tak teď to máme teda na opačné hemisféře. No, ještě k tomu Kissingerovi, on měl, já jsem ho strašně rád čet, on byl psavý a vydal hodně knih, mnohé vyšly česky a nedalo se s ním ve spoustě věcí souhlasit, poněvadž on velmi často ty americký zájmy zastával tak tvrdě, že...
1: Dá se říct, že byl pragmatik?
0: Velký. A jako mnoho z těch, že on byl třeba průkopník té letající diplomacie, jako do té doby, než by diplomati necestovali, ale on zavedl to, že vlastně téměř permanentně seděl v letadle někde mezi Blízkým východem a Spojenými státy, nebo Čínou a Spojenými státy a tak dál. A tím tak jako... No, jakýmsi způsobem, i když ty výsledky byly často sporný, tak určitě ten svět se mu podařilo rozhýbat. Ale já na něm mám nejradši ty knihy, kde on jako esejista, kde analyzoval mezinárodní politiku, byl možná ještě lepší než jako ten politik, protože to přemýšlení, to byla vlastně jeho doména, to on studoval a on měl takový hezký termín pro mezinárodní rovnováhu, kterou se neustále zabýval. On rád používal slovo equilibrium a mně se to líbí. To je takový jako šelest motýlík křídel, jo? Že takový ty jemný věci, které musí dodržovat, má-li ta rovnováha být, no tak dneska je po ekvilibriu samozřejmě, no. Ale tak ne navždy, že všechno se vyvíjí, třeba nás čekají šťastné časy ekvilibria, ale nesmíme přehlédnout, kdyby se začali rýsovat, abychom nepropásli příležitost tomu návratu pomoct.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Ještě jedno výročí přidám. Tohoto dne v roce 1703 založil Petr I. Petrohrad. Proč se tehdy zrodil mýtus o proevropském směřování Ruska?
0: On se asi nezrodil tehdy, on se možná zrodil zpětně a ono to tak mohlo vypadat, poněvadž on skutečně, já jsem rád, že si řekl Petr I. a ne Petr Veliký, jak se někdy říká, protože no, on tam začal zvát ty Němce a Francouze, jednak inženýry, aby mu postavili to město a aby postavili něco dalšího. A vytvořil vlastně novou metropoli, která aspoň navenek vypadala evropsky, rozhodně ve srovnání s Moskvou teda ano, ale ti povolaní, zprvu vědci, pak i humanitní intelektuálové, kteří zase uvedli do chodu, dejme tomu, ruskou literaturu, všechny ty Lermontovy, Puškiny, Gogoly a tak dále, tak jako jejich posláním z hlediska toho panovníka nebylo to, co v tom četli někteří Evropané. On sice tam zaváděl evropské zvyklosti, ale proto, aby vytvořil společnost vnitřně zorganizovanou k tomu, aby vygenerovala armádu o řádově 100 tisících mužích, která bude bojovat zpětně s tím západem. Tohle byl ten záměr. On chtěl tu... Protože když on začínal, tak ten svět byl mocensky evropský, strukturovaný jinak než dnes. Tehdy měl velké patálie, zejména se Švédskem, a to po Baltí bylo velmi riskantním koutem Evropy, takže on tady toto dokázal odvrátit, no a pak začali odvracet těch věcí víc a víc a začali pronikat do té Evropy hloub a hloub, no a nevěděli, kdy přestat a vrcholilo to v tom 20. století, to jsme vlastně zažili.
1: Hostem, jak to vidí, je spisovatel Pavel Kosatík.
2: Jak to vidí?
1: Papež Lev XIV. Vydal varovnou encykliku proti AI, já nevím, jestli to takhle můžu říct, ale jak tomu rozumět?
0: No, on to staví, on to hlavní nebezpečí, on je vidí v mnoha rovinách, jednak teda v nezodpovědném zacházení, že si prostě hrajeme s ohněm a neznáme důsledky, a nejsilnější to nebezpečí vidí v souvislosti s válkou, v souvislosti s aplikací tady těchto nových, nevím, jestli to nazvat technologií, prostě v rozvíjejícím se válečným umění, protože tam fakt bude asi velký nepoměr mezi státy, které jsou technologicky napřed, a všemi ostatními. A prostě je to hra s ohněm. Jo? Je to takový asi milionkrát sofistikovanější Rabbi Lev se svým golemem, ale ani ten Rabbi Lev vlastně nezvládl působení svého nesouměřitelného výtvoru, takže my jsme v podobné situaci. Ono to vlastně imituje situaci stvoření vlastně v životě lidském není nic tak strašně výjimečného, poněvadž každý, kdo má dítě, tak je stvořitelem, by se dalo říct. No, ale toto je trošku jiný druh. Tady zdá se, že se zrodí něco tedy kvalitativně od nás teda se lišícího a možná na vyšším vývojovém stupni. A já si říkám, jestli nepoužít teda metaforu s biblickým stvořením, kde taky vlastně boží výtvor Adam s Evou první, co udělali, vybavení tou svobodnou vůlí, takže neposlechli. A ono vlastně to svádí k takové kacířské myšlence, tak jak my se obáváme, jak ta umělá inteligence s námi naloží na základě té své svobody, tak tady máme vlastně jakýsi vodítko. Můžeme přemýšlet o tom, jestli Bůh vůbec přežil to lidské řádění, poněvadž to, jak svět vypadá, tak mnohé nasvědčuje tomu, jako by ten Bůh ani skoro nebyl. No, nebo, no, jo, čili my spoléháme na to, někteří, že to, co do té umělé inteligence vložíme, tak bude buď kladné nebo záporné, ona se bude chovat podle toho, ale bude-li vybavena svobodou, tak to, co jsme do ní vložili, tak nebude určující.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes spisovatel Pavel Kosatík. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuju taky a taky nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký prezident Donald Trump zatím není spokojený s dohodou s Íránem, uvedl to na zasedání vlády v Bílém domě. USA podle Trumpa nevedou jednání o zmírnění sankcí vůči Tehránu. Íránská státní televize dříve představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američané uvolnit blokádu íránských přístavů. Podle tvrzení Bílého domu ale dokument není pravdivý. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka resortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 16 haléřů, to je o 40 haléřů méně než ve středu. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšímu dni klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. A zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou ze druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové. Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šanceligu vysokou výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Do vedení šli ve 30. minutě domácí, ale Slovácko ještě do poločasu vyrovnalo a ve druhé půli přidalo další 3 góly. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti.
4: Překážka na D1 u Jihlavy a omezení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Jihlavu. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Jinak je ale D1 mezi Prahou a Brnem průjezdná bez větších komplikací, jede se plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje před Loděnicí. Na 11. kilometru silničáři opravují vozovku. Zabírají pravý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. U Karlových Varů je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Uklízí se tam po nehodě dvou osobních aut. Místo můžete objíždět přes Dalovice a Sadov. A v Praze je dnes v noci obousměrně uzavřený Strahovský tunel. Jde o plánovanou akci, údržbu a taktické cvičení. Mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Nebyl to omyl. Americká armáda veřejně vysílala polohu svých letadel poblíž Kuby na webech pro sledování letů. Zjevně tím chtěla vyslat jasný vzkaz. Spojené státy mají své oči na obloze a tlak na Havanu nepoleví. Spojené státy obvinují Kubu, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Kuba naopak tvrdí, že Američané hledají záminku k vojenské intervenci. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Tomáš Kolvaně, profesor na New York University v Praze, autor knihy Kuba, stručné dějiny konce a také šéf Aspen Institute pro střední Evropu. Vítám vás tady, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Jak může, Tomáše, totálně schudlá a slabolinká Kuba ohrožovat národní bezpečnost Spojených států?
6: Kuba jako taková ne, ale to, že Kuba otevře svoje dveře nepřátelským režimům, například režimu z Pekingu nebo režimu z Moskvy.
5: Nebo z Teheránu.
6: Nebo dokonce z Teheránu. Tak to je jistá hrozba pro americkou národní bezpečnost, i když samozřejmě můžeme debatovat o tom, jak velká ta hrozba je.
5: Když říkáte otevře dveře těmhle mocnostem, co to fakticky reprezentuje? Psalo se o tom v amerických médiích, že třeba íránští poradci působí na Kubě. My máme zase zkušenost tady se sovětskými poradci, takže jak jsou, co vlastně jim radí takhle?
6: Ten Irán, i když se teď bude hodně skloňovat v médiích ze strany americké vlády, není úplně důležitý, protože ta spolupráce mezi režimem v Teheránu a Havanou je mnohem méně důležitá, mnohem méně hrozivá než třeba spolupráce s Čínou, kubánská spolupráce s Čínou, ale Irán spolupracuje s Kubou už několik desítek let. Ti poradci například pomáhají Kubáncům rušit to vysílání stanic z Miami a odinut, tak aby ho jednoduše Kubánci nemohli poslouchat. Radí jim, jak se udržet u moci, když je nespokojenost obyvatelstva na vysoké úrovni.
5: Tohleto, čili represe.
6: Represe, tohle to Iránci dobře umí. Radí jim, jak obcházet sankce. To je vlastně taková iránská specialita, mají v tom jako dlouhodobou zkušenost, to znamená, oni se vyměňují zkušenosti a radí se o tom vzájemně, jakým způsobem obcházet ty mezinárodní sankce. Takže je to spíš pomoc tohoto typu.
5: Rozumím tomu dobře tak, že zatímco v uplynulých dekádách byla Kuba prodlouženou rukou Moskvy, tak dnes je prodlouženou ruku vlastně všech nepřátel Ameriky. Je to tak?
6: Dřív to bylo ideologické. Ti komunisté prostě spolupracovali přes hranice a Kuba byla stát, který byl vždycky někým vydržovaný. Nejdřív to byla Moskva, potom Venezuela. Tam byla velká ideologická spřízněnost mezi těmi režimy, ale dneska už ta ideologie je nejdůležitá. Kuba prostě chce přežít a otevírá své dveře komukoliv, kdo jí za něco zaplatí.
5: Jasně, a kdyby začali platit Američané, tak asi ne, že jo?
6: To asi ne, tam samozřejmě je pořád ten blok ze strany té starší generace kubánských vládců, ale Donald Trump a Marco Rubio sázejí na to, že se jim podaří najít v té kubánské věrchušce ty pragmatiky, tedy především v těch represivních složkách, protože na Kubě dneska nevládne komunistické politbyro, na Kubě vládne armáda a ty represivní složky. Oni mají v podstatě totální kontrolu nad kubánskou ekonomikou v prostřednictvím toho konsorcia GAESA. A tam určitě jsou lidé, kterým jde spíše o peníze a o to zůstat naživu. Takže možná, že tam je možné najít pár lidí, se kterými by mohlo jít zorganizovat nějaký třeba převrat a la Venezuela.
5: Rozumím tomu a zdá se mi podle vašich slov, Tomáše, že vlastně ta obava Spojených států z Kuby, tedy ze všech těch nepříznivých věcí, které se tam soustředí od nepřátel Ameriky, takže má jakoby svoje opodstatnění, že to není prostě na rozdíl od jiných případů jakoby totálně vylhaný z kapsy důvod, proč tam jít a něco udělat.
6: Tak ono, ani ten Irán nebyl totálně vylhaný.
5: Ne, ten jsem nemyslela.
6: Jasně. Ale nějaký důvod k tomu s Kubou něco udělat existuje, když už teda pomineme ten lidskoprávní, že by bylo hezké konečně ten ostrov osvobodit, když to tady jde.
5: A no, po zkušenostech z Venezuely nevíme, jestli to tak bude fungovat.
6: Ve Venezuele je zjevné, že ta americká vláda příliš se o nějaká lidská práva nebo demokracii nebo svobodnou společnost nezajímá. Tahle ta vláda tam prostě chce nastolit proamerický režim, aby se Kuba otevřela, aby se tam s ní začalo obchodovat, aby tam se začalo investovat, aby se třeba nějakým způsobem napravili ty křivdy, všechno to, co kubánští komunisté Američanům ukradli, tak aby se třeba nějakým způsobem kompenzovalo a tak. Tohle to je hlavní věc.
5: Jasně, takže Americe nutně nejde o to prostě udělat tam nucenou zprávu americkou.
6: No, ono to tak určitě bude muset dopadnout, jo, protože ten stát je v podstatě na kolenou, tam žádná kubánská ekonomika dneska neexistuje. Takže kdo to bude řídit, že jo?
5: Tak si řekněme, co proto ti Američané jsou skutečně schopni a ochotní udělat. To, co se skloňuje ve všech pádech, je vojenská intervence. Připadá něco takového, jak my si představujeme intervenci, to znamená američtí vojáci na půdě Kuby, v úvahu?
6: Já si to nemyslím, protože Trump sází na to, že ten ekonomický tlak, tedy to totální embargo, to, že tam vlastně dneska není benzín, že se tam nedováží ropa ve velkém, že se tam možná dováží benzín pro ty malé firmy, které nějakým způsobem ještě mohou fungovat, ale jinak tam v podstatě není ropa. To znamená, ta kubánská, nebo to, co zbylo z té kubánské ekonomiky, vlastně nemá šanci moc fungovat. Tak on sází na to, že to vyvolá nějakou spouru proti té vládě a že Američané jim potom třeba nějakým způsobem budou moci pomoci prostřednictvím nějakých cílených výsadků a la Caracas, ale nepředpokládám, že by Donald Trump chtěl na Kubu frontálně zaútočit, to v sobě má určitá rizika. I když na druhou stranu Kuba dneska není žádným soupeřem, oni prostě nemají k dispozici armádu, která by mohla dlouhodobě vzdorovat.
5: No, docela legrační je věta Marka Rubia, kterou jsem si přetiskla, protože mě zaujala. Říká, už to mám, Bílý dům dává přednost diplomatickému řešení, ale Trump má právo a povinnost chránit svou zemi před jakoukoliv hrozbou. To je jako totálně jalová věta, která jako po miliontý v řadě nám vlastně neřekne vůbec nic. Jo. Nicméně, když Rubio zmiňuje, že musí chránit svou zemi před jakoukoliv hrozbou Trump, tak si nechává vrátka otevřená k tomu, aby tam ti Američané nakonec mohli vlítnout. Je to tak?
6: To určitě ano a je to věta, která slouží ke zvyšování tlaku na ten kubánský režim, aby si lidé v Havaně, kteří dneska vládou, nemysleli, že v tuhle chvíli, kdy je Amerika samozřejmě zaměstnaná Iránem, takže Kuba je bezpečná. Ten tlak bude neustále narůstat. K tomu tlaku bude také přispívat jistá nejednoznačnost těch výroků. Jo? To jde samozřejmě interpretovat různými způsoby a začne jít do tuhého až v okamžiku, kdy se do té oblasti začnou stahovat vojska, válečné lodě, letadlové lodě a podobně, tak, jak jsme to viděli před zhruba půl rokem ve Venezuele. To tam zatím nehrozí, protože Amerika je plně zaměstnaná tou situací na Středním východě. Ta zatím nevypadá, že by byla nějakým způsobem vyřešena v nejbližších dnech nebo týdnech, ale očekávám, že jednou, možná později tento rok na Kubu dojde.
5: Víte, co by mě zajímalo, jestli ti Kubánci, kteří, mluvím o té skupině, která chodí demonstrovat a vyjadřuje hrubou nespokojenost, jestli nakonec by nebyli ve stádiu, že by americké vojáky přivítali.
6: No to samozřejmě. To jako velká většina Kubánců by dneska přivítala ten výsadek americký. ta situace z té zátoky sviní, že jo, to je ten slavný výsadek v dubnu 1961, který se nepovedl. Byla to taková polovičatá akce, kterou tehdejší Castrův režim, který byl v plné síle, dokázal odrazit a využil ho totálně propagandisticky a využíval ho prostě po desítky let.
5: To už se nemůže mimochodem opakovat, tahle fiasko.
6: To se nemůže opakovat, zaprvé ta kubánská armáda prostě nemá k dispozici zbraně, které by dneska mohly konkurovat americkým ozbrojeným silám. Možná, že tam mají nějaké iránské drony, které se sakra mohou Američanům znepříjemnit život, ale není to armáda, která by byla schopná dlouhodobě vzdorovat. Ale také ta armáda se nemůže spoléhat na podporu svého vlastního obyvatelstva a to tehdy mohla. Jo. Tam ta revoluce byla vlastně ještě relativně včerstvá. Nebylo úplně jasné, kam to směřuje. Spoustě lidí, řada lidí toho Fidela Castra tehdy podporovala, i když ne tolik, kolik ten Castro potom vykazoval jako podporu v těch různých volbách a v uvozovkách samozřejmě. Dneska ten režim je neskutečně nepopulární a každý téměř každý si přeje jeho pád.
5: Takže, jak si malý vzpomínám, za Castra byli mnozí Kubánci ochotni položit život. V tuto chvíli mají něco, za co by byli ochotni položit život?
6: Určitě ne. Běžní Kubánci ne. Ti lidé, kteří vládnou na Kubě, jak říkám, ty represivní složky, tedy především ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, vojáci, armáda, to jsou lidé, kteří mají co ztratit, protože až do nedávna to byli lidé, kteří byli znatelně privilegovaní v celé té kubánské hierarchii. Oni měli mnohonásobně vyšší platy, měli přístup k západnímu zboží v těch speciálních obchodech, měli spoustu dalších výhod. To ale začíná jako tyhle ty výhody začínají hodně upadat, protože prostě ten režim na to nemá peníze. A konec konců ti policisté mají stejné problémy jako ostatní Kubánci, protože jim nefunguje klimatizace v noci, nevyspí se, protože tam samozřejmě není žádná ropa a benzín, která by tohleto nějakým způsobem dokázala jako pohánět přes tu elektrickou energii. Takže jako určitě roste nespokojenost i mezi těmi lidmi, kteří jsou v těch represivních složkách. A na to právě Rubio sází. Rubio je člověk, který na rozdíl od Trumpa se v té situaci na Kubě vyzná dobře. Jeho rodiče pocházejí z Kuby. A on to sleduje dlouhodobě a myslím si, že on upřímně chce nastolit demokracii na Kubě. Otázka je, jestli něco takového chce Trump.
5: No a taky ta Kuba, že?
6: No ta Kuba by to možná chtěla, ale nemá tam sílu, jak jste správně řekla, ti lidé, kteří tam jsou dneska disidenty, ti, kteří tam zbyli, protože spousta těch disidentů, jak když jsem na Kubu jezdil tehdy a dělal jsem tam ty programy pro ty disidenty, tak řada z nich dneska už není na Kubě vůbec, jo? Jakože funguje mimo Kubu. A ten disent na Kubě je velmi rozdělený, je fragmentovaný, takže je otázka, která z těch frakcí by začala spolupracovat hlavně s tím exilem v Miami, protože to bude ta rozhodující složka. Exil v Miami, armáda a Amerika.
5: Rozumím tomu, že obdobně rozdělený a neuchopitelný, proto je taky ruský exil. Je to tak?
6: Velmi podobně, ano, velmi podobně prostě, protože ti lidé prostě odešli, že jo, jako řada schopných lidí z toho Ruska odešla, že jo, zbývají tam lidé, kteří se nějakým způsobem vyrovnají s tou situací.
5: Když jsme zmínili Tomáše toho Castra, tak je to relativně nedávno, co Spojené státy obvinili Raula, bratra Raula Castra z těch vražd, když nechal se střelit údajně dva civilní letouny. A před 30 lety,
6: ano,
5: to je to podstatné. Ano, a teď já se ptám, to je součást toho amerického tlaku na Kubu, nebo je to něco jiného?
6: Je to součást toho tlaku a je to vlastně signál, Havaně můžete dopadnout jako Maduro. Jo, když prostě se nepochlapíte a nebudete s námi spolupracovat, tak my vám prostě uneseme Raula už je napravdě boží, Raula Castra, kterému je nějakých 90, kolik, 4, 6, 5, uneseme vám ho do New Yorku a postavíme ho před soud.
7: Ale myslíte si, že na tomhle by Spojené státy získaly světové sympatie 95-letý muž unesený?
6: To by bylo velmi, velmi ošemetné z hlediska jakéhosi PR, ale kromě toho je to právně pravděpodobně na vodě, jo, protože zaprvé je to 30 let, takže otázka, jestli něco takové vůbec jde udělat. A za druhé, ať si myslíme o těch letadlech, které tam lítaly tehdy, a hlavně jejich hlavní cíl tehdy, ty Cessny, které tam lítaly z organizace Hermanos Alreska, to je tedy bratři na záchranu, se tam snažili hlavně zachraňovat ty Kubánce prchající z ostrova na těch různých improvizovaných plavidlech. Oni lítali nad tou úžinou a dávali informace americké pobřežní stráži, kdo kde je, aby je potom dokázala ta pobřežní stráž zachraňovat. Jo. Ale některá ta letadla lítala přímo do kubánského vzdušného prostoru a rozhazovala tam letáky. No a to se pochopitelně kubánským komunistům nelíbilo a tak dvě z těchto letadel sestřelili. Ale já tady už si to nepamatuju do detailu, i když jsem o tom tehdy psal pro česká média ze Spojených států, ale myslím si, že ta letadla byla sestřelena právě v kubánském letovém prostoru. Takže ten právní důvod toho, že prostě se tady Kuba dopustila nějakého zločinu, je opravdu velmi, velmi snadno napadnetelný. Jasně. A je jasné, že to je záminka, že to je přes politický signál Castrovi, tomu jeho synovci a všem těm ostatním lidem, kteří tam dneska vládnou, když jako nebudete spolupracovat, dopadnete jako Maduro.
7: Mimochodem ale jméno Castro na Kubě, jak už jsme naznačili, je prostě stále velikánský tahák, jestli to dobře chápu. A dá se říct, že vlastně ten režim celé ty dekády přežíval jenom kvůli Castrům.
6: Je pravda, že Raul není charismatická postava, byl to vždycky takový ten mladší bratr v ústraní toho velkého Fidela, který byl, ať už si o něm myslíme, co chceme, velká osobnost, byl to prostě inteligentní člověk, který dokázal nějakým způsobem zaujmout nejen Kubánce, ale vlastně celou světovou levici. Tak tohle ten Raul nemá, ale je pravda, že ten mýtus Castro má pořád ještě nějakou odezvu, zejména v Latinské Americe. A nejen v Latinské Americe, ale možná v některých těch levicových kruzích i ve Španělsku. A podle mého názoru jít po Raulu Castrovi 95-letém starci je obrovská chyba. Myslím si, že Američané si měli vybrat někoho jiného, protože tohle to je ještě taková jako z hlediska toho PR věc, kolem které možná může Kuba mobilizovat zbytky těch svých podporovatelů a přátel ve světě.
7: Mimochodem, jak jste naznačil, že světová levice vlastně čerpala od Fidela, to je podobné jako s Che Guevarou. Myslíte si, byť je pojem světová levice neuchopitelný, ale myslíte si, že z nějakých takovýchhle levicových kruhů pak přišlo nějaké, jakože prozřeli?
6: Řada lidí ano, řada lidí, zejména ti, kteří se tady seznámili s tou situací na Kubě, že ten režim, prostě to není tak, že ten režim krachuje posledních pár let. Jo. Ten režim byl vždycky prostě neschopný zajistit Kubáncům normální životní podmínky už v roce 1980, když Fidel furiansky prohlásil, komu se na Kubě nelíbí, může odejít, my mu umožníme odchod, a myslel si, že to je jenom takové jako retorické prohlášení, tak z toho ostrova odešlo 125 tisíc lidí. Jo. A to bylo v roce 1980. Jo. Takže ten režim prostě byl hodně nepopulární už vlastně v těch prvních desetiletích, ale samozřejmě ta situace na tom ostrově dneska je absolutně tragická, tam v podstatě, jak říkám, tam neexistuje ekonomika. Lidé se snaží nějakým způsobem přežívat prostě.
7: Vy říkáte, že tam neexistuje ekonomika, ale jak jsem se dočetla, tak 70% z téhle neexistující ekonomiky je teďko ve správě těch vojenských složek.
6: Ne, tam existuje, tak to, co jako tam existuje nějakým způsobem, z čeho ten režim žije, to je právě tato konsorcium pod kontrolou armády. A to je především turistický ruch. Jo. Oni mají pod kontrolou turistický ruch a všechno to, co se na ten turistický ruch nějak váže, to znamená půjčovny aut, prostě ty hotelové rezorty, že leteckou společnost a tak dále. Problém je, že tam dneska nikdo nejezdí, jo, protože tam prostě nic není. Že jo. Dokonce ani v těch rezortech dneska Kubánci nedokážou zajistit aspoň nějakou solidní životní úroveň těm turistům na 2 týdny. I když ty rezorty byly vždycky takové velmi jako izolované ostrovy, kde se dalo najíst a kde prostě člověk jako neviděl tu nejhorší bídu, když se teda jako nevydal někam jinam, tak i tam je to dneska problém, jo. Takže tohle to jako pořád existuje, pak tam je podezření na obchod s drogami a pochopitelně ten režim se snaží nějakým způsobem přežít prostřednictvím financování z Číny, financování z Ruska, ale Rusko na to dneska nemá peníze a Irán, ale ten na to dneska nemá taky peníze.
7: A teď mi řekněte, když Čína posílá teda peníze zjevně, jako něco posílají, tak komu to tam posílají? Posílají to té armádě, která spravuje tenhle komplex ekonomický?
6: No tak posílají to do státního rozpočtu, který nějak jako ti Kubánci musí dát dohromady, ale ten rozpočet je hlavně pod kontrolou té armády dneska.
7: Už jednou citovaný Marco Rubio řekl, že Kubu v podstatě tenhle komplex vojenský zcela ovládá. Takže to je jakoby doklad toho, že tam vládne vojenská chunta, chápu to dobře?
6: Víceméně ano. I když je maskovaná tou marxistickou retorikou a tím prezidentem Díazem Canelem, že jo, který je civilista, to je takový, já už jsem to tady někde říkal, to je takový Vasil Mohorita nebo Miroslav Štěpán, že ta poslední generace té kubánské revoluce, která už samozřejmě nezažila tu revoluci, takový ten svazáček, kterého oni si vybrali, protože je totálně loajální a který žádnou reformu neprovede.
7: Co by se stalo, kdyby, a já vím, že je to takové hodně, opět termín nepříliš konkrétní, ale kdyby tenhle režim padl, tenhle režim té vojenské chunty plus vzpomínky na Castro, kdyby to všechno padlo, co by se tam stalo?
6: No, to je zajímavá otázka. Tady se názory různí. Někteří lidé si myslí, že by tam nastal totální chaos a že by se strašná spousta těch Kubánců tím, jak by se to úplně otevřelo, snažila utéct a prostě Amerika by zažila nějakou další prostě imigrační vlnu, což je možné. Já spíš myslím, že by ten přechod k nějakému novému režimu byl víceméně spořádaný, protože Kubánci by si mohli oddechnout, jo. I kdyby přešli k nějaké mírnější formě diktatury, která by třeba ctila svobodný obchod a svobodnou ekonomiku, no tak jejich život by se samozřejmě zlepšil. Jo. Minimálně by se na ten ostrov vrátila elektrika. Jo. A mohli by podnikat. Že jo. Teď můžou podnikat jenom ve velmi omezené míře, protože jakmile vydělají trošku víc peněz, než jim ten kubánský režim povolí, tak oni jim napaří neskutečný daně a nemůžou mít víc než jednu firmu a tak dále. Takže ten život se tam stoprocentně zlepší, jo? Takže si myslím, jako, že ten přechod k nějakému rozumnějšímu režimu by mohl být relativně poklidný, ale hodně by záleželo na tom, kdo by ho řídil.
7: Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli připadá v úvahu, že někdo z té jakoby totálně fragmentované opozice by se chopil moci a nebo by stejně jako ve Venezuele dal Trump přednost nějakému aparáčikovi, který bude poslouchat.
6: V té Venezuele to bylo jednodušší z toho pohledu, že venezuelský exil v Americe není tak silný jako kubánský, nemá takovou tradici, že jo, tam jsou miliony Kubánců na Floridě, kteří mají velkou politickou moc.
7: No plus mají toho člena vlády, že jo.
6: A plus mají toho člena vlády v podobě Marca Rubio, o kterém se mluví, že bude kandidovat na prezidenta. To je velká síla politická. Myslím si, že tohle by byla rozhodující složka toho ovládnutí nové Kuby, to znamená, to by přišlo asi z Miami. Tam by jako velmi... A samozřejmě hodně by záleželo, která ta složka v Miami to byla, protože oni nejsou jednotní, že? Tam jsou lidé, kteří nejsou příliš demokrati. No? Takže otázka je samozřejmě, kdo by měl navrch. Já si myslím, že to bude nějaký přechod a la Venezuela v kombinaci tedy s těmi pragmatickými složkami té armády, když třeba se tam chopí moci nějaký důstojník dlužník, který třeba bude pak ochoten vydat některé ty své nadřízené buď do Washingtonu, nebo možná dokonce i mezinárodnímu tribunálu, tak tohle by byl jako jistý signál. Já si myslím, že Marco Rubio přesto všechny ty kompromisy, které on musel s tím Trumpem udělat, opravdu chce demokracii na Kubě. Jo.
7: Ne, a teď vážně, jsou Kubánci, protože víme, jak to neblaze dopadlo v zemích, které neuměly s demokracií zacházet, tak se ptám, jestli zrovna na té Kubě by se ty demokratické základy daly stavět v pohodě.
6: Jsem velmi skeptický. Jo. Podívejte se, jak tady zápasíme my a máme prostě 35, víc než 35 let po pádu komunistického režimu a ta naše demokracie je pořád velmi křehká. Ty naše instituce nejsou úplně ideální, nejsou prostě tak silné jako někde jinde, třeba ve Skandinávii nebo dokonce i v tom Německu. Myslím si, že na Kubě to bude prostě velmi problematické vybudovat nějakou demokratickou společnost. Spíš bych sázel na nějakou takovou benevolentnější autoritářskou společnost, která teda povolí svobodné podnikání, tím pádem se zlepší život velké většiny Kubánců, ale že by tam byla normální demokracie, přechod prostě k tržnímu hospodářství řízenému prostě normální demokratickou vládou, to si nemyslím.
7: Může se ještě stát, že dají peníze, hlavy a úsilí dohromady nepřátelé Ameriky a Kubu pro sebe v úvozovkách zachrání?
6: Já v to nevěřím. Rusko na to nemá peníze a nemá na to vlastně ani sílu dneska vojenskou. A podle mě na to nemá ani jako politické odhodlání něco takového udělat. Irán to též.
7: No ale takže bylo by to strategické tam mít opět svoji zemi, že?
6: No to oni tam ji teď mají, že? Jako ano. Takže přichází úvahu jedině Čína, která to samozřejmě na to má peníze a má na to i schopnost to vytvořit. Otázka je, jestli opravdu bude chtít jako píchat Američany do oka tím ukazovákem a provokovat je tímhle způsobem.
7: Tomáš Kolvaňa, šéf Aspen Institute pro střední Evropu, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
6: Díky za pozvání.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Interview Plus.
4: Vládní rady pro pomoc znevýhodněným občanům, obětem závislostí nebo národnostním menšinám pracují na úřadu vlády mnoho let. Vláda Andreje Babiše je chce odsunout na ministerstva. Experti, kteří v radách působí, hrozí rezignacemi. Co udělají lidé, kteří jsou na pomoci státu závislí? Hostem Petra Viziny bude Petr Třešňák, novinář a předseda organizace Děti úplňku, sdružující rodiny s autisty.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Ukrajinský prezident požádal v dopise šéfa Bílého domu o rakety protivzdušné obrany. Tenisté Menšík, Bousková a Muchová postoupili do 3. kola Roland Garros a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
9: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
8: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuse s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Parlament včera taky doplnil Radu Českého rozhlasu. Senátoři radním zvolili Oldřicha Wagnera a poslanci Petra Žantovského. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovaném prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Uganda s okamžitou platností uzavřela hranice se sousedním Kongem, aby omezila šíření epidemie eboly. Oznámila to ugandská vláda. Opatření potrvá 4 týdny. Výjimku budou mít zdravotníci bojující s nákazou, humanitární a bezpečnostní operace a doprava potravin a jiného nákladu. V Ugandě je hlášených 7 případů eboly a 1 úmrtí. Už minulý týden tamní vláda oznámila pozastavení veřejné dopravy s Kongem. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřísku do Frištátu na Zlínsku otevřít v 2. polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než 1,5 roku soudní spory s ekologickými spolky, pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
10: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve 3. dekádě června.
8: Tenistka Marie Bouzková postoupila 3. rok